0: Řekněte mi, jak vidíte tu možnost, pro kterou teď pléduje docela hodně poslanců SPD, zahájit okamžitě jednání s Ruskem o dovozu plynu a ropy?
1: Ale tak on to se šíří kde všude. To je jediná šance Evropy, jak si může zachovat svůj civilní průmysl a svůj budoucnost. Ale to nevyhovuje majitelům. A víte, politici, kteří spáchali Green Deal, gender, kteří vyspouzali válku na Ukrajině, kteří zdražili energie, jsou už tak nedůvěryhodní veřejnosti, že nemůžou přijít a vymyslet na jednu mír. Mír na Ukrajině znamená výplach evropských politických struktur. Průplach. Přijdou noví.
0: A teď
1: To
0: mi...
1: neznamená, že by
0: Ano.
1: nepřežili ti Okamura nebo ti, kteří na to upozorili předem. Ale ti Rakušanové,
0: Ano.
1: Fialové, Kupkové, celý ty strany, to tam padá. Podívejte se na to Německo, lidé tomu nevěří.
0: Jasně.
1: Lidé už mají těchto politiků plné zuby. Jo, protože teď vidí důsledek všech těch jeho všech těch jejich šíleností. Takže pravdu má profesor Ševčík, který říká, že se musí šetřit, že není možný páchat rozpočtový deficity
0: Já
1: jako
0: na to mám
1: Babiš.
0: jiný názor, ale říkáte to vy.
1: Ale tam je ta otázka, že se to musí, nejprve se musí vyčistit Brusel a zbavit se Evropa těch bruselských izbů.
0: Jasně.
1: Víte, Brusel je jak Sovětský svaz.
0: Jasně.
1: To je, furt by se jenom rozšiřoval, všem nařizoval a čím víc se hroutí vevnitř, tím více by se rozšiřoval. To je možná ještě horší než Sovětský svaz. A to je nebezpečí, protože argentinská junta v 80. letech, když už byla na konci, tak aby ještě chvilku mohla zůstat v moci, tak rozpoutala válku o Falklandy.
0: Tak poslední otázka. Váš odhad je spíše Koudelkův nebo jaký? Kdy šlápne, kdy rozdrtí Rusko toho Chřestýše? Máme tedy očekávat i třeba v blízkých měsících a už ne letech, že to může nastat?
1: Já neznám ten okamžik. Je to přesně, jak řekl Roosevelt. Jakmile ten Chřestýš překročí tu červenou linii, tak dostane ten preventivní úder. Ale kdy? Zatím ne. Zatím to Rusko nevadilo všechny ty útoky, protože pokračuje v tom svém plánu vyčistit Ukrajinu od banderovců.
0: Ano.
1: A to se nejlépe dělá, takže se je to řeknu technokraticky. Víte, banderovce, když postřílíte, tak nejsou. To je matematika Putinovy ruské války. Ale teď už to spěje někam, že už by asi chce víc. A teď je otázka, jestli tam polská vláda pošle Poláky na pomoc, nebo Česká, nebo Petr Pavel tam pošle naši armádu nebo koho. A pak se budou rozvíjet věci. Zatím je klid, protože americká administrativa Donalda Trumpa, ruská administrativa i čínská administrativa, samozřejmě všechny ostatní normální země jako Indie, nechtějí tu válku eskalovat. Nechtějí, rozhodně se nechtějí zničit. Oni, i Číňané jsou dneska bohatí, tak proč by se pro boha ničili. Jediný, kdo chce tu válku eskalovat, jsou stoupenci bruselského komisaria.
0: Já bych to teď skoro přerušil, ale já myslím, že mám o čem přemýšlet nejen já, ale naši diváci a určitě na to za pár dní navážem, protože jsme otevřeli téma tak zásadní, které se nás tak zásadně teď týká, že bych skoro měl za to, že jsme ho pouze naťukli a načali a podíváme se mu do střev velmi brzy. Moc děkuji, že jste s námi byl.
1: Já děkuji divákům, děkuji vám za pozvání a těším se na příště.
0: Já též.

0: Nevím, jestli si někteří redaktoři v České televizi tak nějak myslí, že jsme všichni, jak bych to řekl, že to všechno vidíme jen z jedné strany. Lidé si informace dohledávají, ověřují a porovnávají. Konec konců svět mají v kapse. Ta informace o Robertu Ficovi, článku 5 NATO a potom také o Michalu Koudelkovi, šéfovi Bezpečnostní informační služby, byla pro mě taková malá zkouška pozornosti. Co nám Česká televize řekne, co nám neřekne a jestli, jak nám to řekne. Možná to ale není zkouška jen pro nás diváky, možná je to tak trochu zkouška i pro samotné redaktory, jestli dokážou podat složité a citlivé informace tak, abychom rozuměli tomu, co se skutečně děje. A možná si v tom můžeme navzájem pomáhat. Oni nám tím, že nám dají co nejúplnější informace a my jim tím, že se budeme ptát, když nám něco nebude dávat smysl. Dámy a pánové, přeji vám hezký den. Jsem Petr Bohuš a Modrý jelen.
1: Slovenská politická scéna se vymezuje proti výrokům premiéra o závazcích vůči NATO.
0: Tak si rozebereme článek 5 NATO a výroky Roberta Fica, Michala Koudelky, šéfa Bezpečnostní informační služby a jeho rozhovor pro Guardian. A nakonec se s Otakarem Foltýnem zamyslíme nad tím, jaké odborníky Česká televize zve a jaké pohledy jako diváci dostáváme. Co nám redaktoři říkají a jak nám to podávají. A co se skutečně děje? V pondělí odpoledne jsem sledoval tiskovku vlády, kde se Andrej Babiš vyjadřoval k rozpočtu, ale kromě jiného i k rozhovoru šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky pro Guardian. Významný britský deník, který vychází od roku 1821. Andrej Babiše se na výroky pana Koudelky ptali naši novináři. A tak jsem byl zvědavý a večer jsem si zapnul Události v České televizi.
1: Slovenská politická scéna se vymezuje proti výrokům premiéra o závazcích vůči NATO. Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu i předseda parlamentu. Kritické vzkazy si Robert Fico vyměnil taky s českým prezidentem.
2: Nejznámější alianční dokument, článek 5 o napadení jednoho člena jako útoku proti všem. Spuštěn byl prakticky jen jednou, v reakci na 11. září. Čtvrtstoletí poté se přetřásá v jiném koutu světa.
3: Za moje vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
2: Do konfliktu, čistě slovního, se ale premiér pustil na dálku s českým prezidentem. Ten označil Ficova slova za závažná a nerespektující solidaritu.
4: Je důležité, abychom nepodléhali iluzi, že na to je něco imaginárního, co nás ochrání bez našeho vlastního přičinění.
5: Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil, že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ty ostatní chtějí mír.
2: Fico kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku kvůli neschopnosti řešit ceny paliv i migraci. Podle opozice i médií ale premiér spochybnil závazky vůči NATO.
6: Já si neželám, aby Slovensko bylo součástí nějakého vojnového konfliktu kvůli nějakému článku 5.
7: Máme spojencov, kteří nám přijdou na pomoc. Na to ten článok 5 je, slúži nám. A keď ho Robert Fico spochybní, my máme problém.
2: Článek 5 připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou. Právě to slovenský premiér zdůrazňuje. K opatrnějšímu tónu ho vyzvala ale hlava státu. Slovensko podle Petra Pellegriniho nemá dávat signál, že v případě napadení aliance bude stát pokem.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie neeskalovala to vojenské napätie.
2: V době probíraných výroků se měl Fico zúčastnit summitu na Ukrajině. Ze zdravotních důvodů ale cestu zrušil. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
0: Robert Fico je Na začátku vykreslený jako politik, který zpochybňuje závazek kolektivní obrany NATO a nechce, aby Slovensko v případě konfliktu vojensky pomáhalo spojencům.
1: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení.
0: To vyhodnotil kdo, že to tak Robert Fico řekl?
1: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu i předseda parlamentu.
0: Slovenská politická scéna, předseda parlamentu, oba prezidenti, český i slovenský. No člověk by si řekl, co to ten pan Fico provádí? Ale jak za chvíli uvidíme, realita je malinko odlišná.
3: Za moje vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
0: To je kľúčový moment celé události. Situácia by mohla eskalovať na základe nejaké vymyšlené zámienky. To je podstata celého príbehu, na co Robert Fico upozorňuje.
3: Nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
0: Máme tady dva světy, dva různé pohledy na jednu událost.
2: Do konfliktu čistě slovního se ale premiér pustil na dálku s českým prezidentem. Ten označil Ficova slova za závažná a nerespektující solidaritu.
0: Následuje konflikt s českým prezidentem.
4: Důležité, abychom nepodléhali iluzi, že NATO je něco imaginárního, co nás ochrání bez našeho vlastního přičinění.
0: Robert Fico reaguje.
5: Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír.
0: A znovu Petr Pavel.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil, že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ty ostatní chtějí mír.
0: Tady je zajímavé, že každý mluví o něčem jiném. Petr Pavel o solidaritě a bezpečnosti, Robert Fico o možnosti, že by se konflikt mohl vyhrotit na základě nějaké záminky. A co my s tím?
2: Fico kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku kvůli neschopnosti řešit ceny paliv i migraci. Podle opozice i médií ale premiér spochybnil závazky vůči NATO.
0: Podle médií premiér spochybnil závazky NATO a my se ptáme, podle kterých médií? Protože když začnete pátrat po tom, co kdo v médiích na Slovensku skutečně řekl, narazíte mimo jiné i na Eduarda Chmelára, slovenského historika, analytika a publicistu, který to ve svém stanovisku komentuje takto. Předseda vlády Slovenské republiky měl emotivní projev, v rámci kterého se podělil s veřejností o svůj strach z blížící se války s Ruskem. Mimo jiné řekl, já si nepřeji, aby Slovensko bylo součástí vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Ano, jsme v NATO, vážíme si toho, záleží nám na spolupráci a plnění závazků, ale jako předseda vlády budu dělat všechno proto, abychom nebyli zataženi do vojenského konfliktu. Chmelár ve svém stanovisku tvrdí, že slovenská opozice a domácí i zahraniční média tento výrok vytrhla z kontextu a interpretovala ho jinak, než byl podle něj zamýšlen. Pusťme si úryvek z autentické výpovědi Roberta Fica v Prešově na lékařské fakultě u příležitosti otevření akademického roku, kdy to celé vzniklo.
9: Dámy a páni, já to teraz nepreháňam. Já se bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Čo sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov? Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Stačí? Stačí. Aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký

0: aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadného nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Po druhé, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Po tretie, ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO. Po štvrté, vyrobiť zámienku na začiatok vojny je veľmi jednoduchá vec. Sme však dostatočne vyspeli, aby sme rozoznali, či ide o skutočný ozbrojený útok nečlenskej krajiny proti jednému alebo viacerým členským krajinám Severoatlantickej aliancie. Po piate, za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Po šieste, článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
1: Mimochodem, Eduard Chmelár ve svém příspěvku Roberta Fica vůbec nešetřil. Poslechněte si, co Eduard Chmelár napsal. Robert Fico se nejednou vyjadřuje jako bezskrupulózní, dvojtvářný demagog, který domácí veřejnosti slibuje něco úplně jiného, než nakonec dodá bruselské elitě. Například nedávná kritika Evropské unie, že Evropa nepotřebuje zbraně, ale diplomacii, vyznívá až trapně, pokud si uvědomíme, že Slovensko se za jeho současné vlády zařadilo mezi největší výrobce munice v rámci celého NATO, že v minulém roce se ze Slovenska vyvezly zbraně za rekordních 2,5 miliardy eur. Ale přesto nemám rád, když se význam jeho výroků zkresluje, demonizuje, nebo ať už vědomně či nevědomně, falšuje. Dodává Eduard Chmelár. Ale vraťme se k příspěvku České televize. Na závěr ještě zaznělo toto.
2: Článek 5 připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou. Právě to slovenský premiér zdůrazňuje.
1: Tak v reportáži na začátku nejprve vytvoříme obraz Roberta Fica jako člověka, který zpochybňuje závazek vojenské pomoci partnerům v případě napadení. A za chvíli v příspěvku říkáme, že článek 5 umožňuje i jinou než vojenskou formu pomoci a že právě na to Fico poukazuje.
2: K opatrnějšímu tónu ho vyzvala ale hlava státu. Slovensko podle Petra Pellegriniho nemá dávat signál, že v případě napadení aliance bude stát bokem.
3: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantické aliancie neeskalovala to vojenské napätie.
1: Další rozpor proti jasnému stanovisku na začátku reportáže, že Robert Fico spochybnil vojenskou pomoc. Teď říkáme, že Peter Pellegrini to vnímal jako apel.
4: Robert Fico spochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení.
3: Vnímal jsem to skôr jako taký apel.
1: Reportáž nám nejdřív řekne, že Fico spochybnil závazky vůči NATO. A o chvíli později reportáž říká, že článek 5 umožňuje i jinou než vojenskou pomoc. A pak slovenský prezident říká, že jeho slova Ficova vnímal jako apel. Tak co tedy přesně Fico řekl? A co nám z toho Česká televize udělala? Pustme si kousek z původní výpovědi Petra Pellegriniho.
3: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie neeskalovala to vojenské napätie, ktoré dnes máme, keďže už viac ako 4 roky Rusko vedie vojnu voči Ukrajine, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie nesnažila sa nejakými aktivitami eskalovať tú situáciu tak, že by tento konflikt prerástol do globálnejšieho vojenského konfliktu. Vnímam to ako apel, aby sme neeskalovali a nedraždili nejakým spôsobom aktivitami Ruskú federáciu, aby nedošlo k nejakému ataku na nejakého nášho aliančného partnera a aby sme tak teda v rámci článku 5 nemuseli vyslať vojakov.
5: Ja
3: inú interpretáciu nepripúšťam a inú by som aj odmietol.
1: Proč Robert Fico mluví o nejaké vymyšlené zámince?

0: nějaké informace, ví něco, co my nevíme, má podezření, proč toto nezkoumáme? Hned po této reportáži zazněla v pondělních Událostech krátká informace o potenciálním ruském útoku na NATO. Poprvé jsem o tom slyšel právě v ten den odpoledne na tiskovce vlády. Novináři se Andreje Babiše ptali, co o tom ví. Řekl, že nic.
1: Děkuji, CNN Prima News.
2: Dobrý den, Andrea, tady si k vás jenom Prima News. V rozhovoru pro The Guardian šéf BIS Michal Koudelka tak varoval před tím, že možná v řadu měsíců může Rusko zaútočit právě na některý ze států NATO, například nějakou omezenou invazí, a očekávají se další ty hybridní útoky drony a raketami. A v souvislosti s tím i slovenský premiér Robert Fico řekl, že vlastně slovenští vojáci se nebudou účastnit nějaké provokace vyprovokované teda na to, kdyby Rusko nějakým způsobem zaútočilo, dostal se do konfliktu i s českým prezidentem. Jak vnímáte ty výroky slovenského premiéra Roberta Fica, že by například nepřišel nějakému státu, například V4, kdyby náhodou k tomu došlo, tak by nepřišel na pomoc?
3: My jako Česká republika samozřejmě článek 5 budeme respektovat. Já pana premiéra Fica komentovat nebudu. Ohledně vyjádření pana Koudelky, my od něj v rámci služebního postupu nic takové informací nemáme. My jsme měli Bezpečnostní radu státu. Budeme mít 20. října, myslím. Úterý ráno další. Já jsem o tom mluvil s prezidentem. Určitě budeme přijímat další opatření, které vlastně zaručí bezpečnost našich spoluobčanů. Vnímáme, co se děje v Evropě, co se děje ve světě. Můžu jenom zopakovat to, co říkám stále, že Evropa by měla konečně začít vyjednávat o míru a nenechávat to jenom na prezidenta Trumpa.
0: Tak jsem čekal, co se o tom večer dozvím v Událostech. Poslechněte si, je to kratoučký příspěvek.
4: Ruský útok na NATO může podle ředitele BIS přijít v řádu měsíců. Michal Koudelka to řekl listu Guardian s tím, že vedle zvýšené aktivity dronů může mít i podobu omezené invaze na území některého z členských států aliance. Podobně se vyjádřili taky ředitelé lotyšské a švédské tajné služby, podle kterých jsou hlavními ruskými cíly šířit v Evropě paniku a oslabit podporu Ukrajiny.
0: Česká televize k tomu vydala na svém webu i článek. A tak jsem začal hledat další informace a narazil jsem na Pavla Šika, poradce současného ministra zahraničních věcí. A tento ve svém stanovisku komentuje takto. Tohle už není zpravodajství, tohle je výroba strachu ve veřejnoprávní režii. Můžeme si o Koudelkovi myslet, co chceme, ale takovou větu Guardianu neřekl. Popsal několik možných forem ruské eskalace, omezený vpád, provokaci pod falešnou vlajkou nebo rozsáhlou vlivovou operaci. Česká televize vytáhla nejděsivější variantu a udělala z ní titulek. V tom samém článku Guardianu přitom šéf lotyšské bezpečnostní služby říká, nevidíme žádné známky bezprostředního útoku. Zpravodajství České televize si však podle Pavla Šika vybralo pouze jeden směr a vše ostatní vynechalo. Nechalo jen ruský útok v řádu měsíců. Podle něj to není obyčejné krácení, ale redakční manipulace. A právě tady začíná být zajímavé, co všechno se do krátké informace vejde. A co už se do ní nevejde. Protože když slyšíme jen jednu silnou větu, můžeme získat úplně jiný obraz, než když si přečteme celý původní zdroj. Ještě ten týden vydala prohlášení Bezpečnostní informační služba. BIS nemá žádné informace o jakékoliv aktuální hrozbě pro Českou republiku. Ředitel BIS Michal Koudelka v deníku The Guardian odpovídal na otázku, zda může Rusko otestovat soudržnost NATO. Přesná odpověď byla, je to možné, mohlo by jít o omezený vpád, provokace typu falešná vlajka či rozsáhlou kampaň zaměřenou na ovlivňování. Mohlo by k tomu dojít i v řádech měsíců a nikoli let. Mnoho lidí však dělá vše proto, aby k tomu nedošlo. O České republice v této souvislosti řeč nebyla. Informace týkající se možných rizik pro Českou republiku ze strany Ruské federace předává BIS ihned zákonným adresátům. A ještě jedna věc. Andrej Babiš uvedl, že od BIS v této věci nic nedostal. A poradce ministra zahraničních věcí Pavel Šik později dodal. Jeden den se tady díky vytržení z kontextu veřejnoprávní televizí začnou šířit fámy o ruském útoku na stát NATO. Druhý den pak BIS uklidňuje občany, že žádné nebezpečí nehrozí. Ale nějak postrádám odpovídající titulek na webu České televize. Takže máme další pohled. Tím bychom mohli skončit, ale je tady ještě jedna drobnost na závěr. Článek o potenciálním útoku Ruska na NATO vydal web České televize v neděli. O den později, v pondělí večer, Události zveřejnili příspěvek, který jsme rozebírali. A v průběhu dne o tom informovala redakce i v kontinuálním zpravodajství na ČT24. Pozvala si k tomu odborníka Otakara Foltýna, který je zejména v poslední době částí společnosti kritizován za své výroky. A to mě zaujalo.
5: Jak už jsme říkali, jednoho mrtvého a tři zraněné si vyžádali noční ruské útoky na obytné domy a železnice ve městě Lozova na jihu Charkovské oblasti. Téma probereme ve spojení s námi bezpečnostní analytik Otakar Foltýn. Přeju dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Když sledujeme ty rozsahy údery na obou stranách, směřuje válka vůbec k nějakému jednání nebo spíš další eskalaci?
6: Směřuje k eskalaci, protože v případě přímého střetu mezi Ukrajinou a Ruskem je to už dávno válka upotřebovávací.
0: Nemám problém s tím, že si Česká televize pozve Otakara Foltýna. Pokud má k tématu co říct, ať to řekne. Jen pro část společnosti je to problém. V září 2024 například v rozhovoru pro DVTV tento odborník řekl, že na svém výroku o sviních trvá. A v dalších rozhovorech používá další velmi ostré výrazy, například ruská podsvinčata. Tohle všechno jsou jeho skutečné veřejné výroky a každý si může udělat vlastní názor na jejich přiměřenost.
7: Tahle slova říká vládní koordinátor strategické komunikace a říká, ti, kdo obdivují ruského prezidenta Putina, jsou velmi často lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině.
8: Trvám na tom.
7: Na tom trváte? Takhle byste to řekl znova.
8: Samozřejmě, klidně vám to zopakuju znovu. Je to pravda.
7: To je pravda?
8: Samozřejmě, že to je pravda.
0: A právě takový způsob vyjadřování může u části lidí ovlivňovat důvěru v člověka, který vystupuje jako odborník.
9: A proto tady musíš dělat ten příkop. Ne proto, že se na něj chceš vykašlat, ale protože na něj nemáš čas.
10: No jasně, rozumím.
9: Když tam ten příkop vypadáš dost virtuální příkop, oni zase ti proruští podsvinčátka zase ječeli, že rozdělují společnost, ale je rozdělená v tomto smyslu. Bylo by super zachraňovat, ale když tam ten příkop virtuální příkop vykupeš dostatečně brzy, tak do něho nebudou padat další a další.
0: A právě proto bych se chtěl zeptat. Neměli bychom u tak citlivých bezpečnostních témat slyšet vedle Otakara Foltýna také další relevantní odborníky, kteří mohou mít jiný pohled, jinou argumentaci a jiné informace? A nemusí to být zrovna někdo z těch, koho pan Foltýn označil jako ruská podsvinčata?
8: Tak naprosto jasném rozlišení bílá a černá, a v tomto případě Putinův režim je černá, to je prostě třetí říše v barvě ze vším všudy. Tak v takovémto případě to má dělat nejenom šéf strategické komunikace, ale máme to dělat úplně všichni, včetně vás, včetně předsedy vlády, včetně kohokoliv, kdo se vyjadřuje k věcem veřejným, protože prostě, jestliže něco je koncentrované zlo, a to je současně Putinův režim, tak to prostě máme říct a máme to říct dostatečně silně. My jsme to nedělali.
7: Máme odsuzovat i některé z našich spoluobčanů, protože kteří to třeba nevidí tak úplně černobíle?
8: Pochopitelně.
0: Jde mi jen o to, abychom znali všechny důležité okolnosti. Ať už jde o Roberta Fica, Michala Koudelku nebo kohokoliv dalšího. Měli bychom nejdřív slyšet, co skutečně řekli, znali souvislosti, slyšeli různé pohledy. Protože jen tak můžeme vést skutečný dialog ve společnosti, hledat společné závěry a co nejlépe se orientovat v tom nejdůležitějším. Jestli jsme v bezpečí. Mějte se hezky. Včera ve čtvrtek 24. září, chvíli před uzávěrkou tohoto rozboru, vydala redakce České televize ČT24 tuto zprávu. Kreml podle CIA chystá dronové útoky na Španělsko, Francii či Itálii, píše deník. Rusko připravuje dronové útoky v Evropě, zaměří se na středomořské země, informovala podle tvrzení deníku El Mundo americká ústřední zpravodajská služba. Podle informací italské agentury ANSA však Řím žádné varování ohledně možných útoků neobdržel.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny vás pozdravuju, na všechny jsem se těšil. No a takhle bych mohl pokračovat, ale zkrátka, dobře, vítejte u dnešního pátečního pořadu. No a nejsem tady sám, mám tady pochopitelně svého kolegu Jiřího, takže vítám Jiřího. Jiří, zdravstvuj, ahoj.
1: Čau, ahoj. Taky zdravstvuj.
0: A co mě pan Jal? Ty mě pan Jal, co já skazal?
1: Slyšíme se? Slyšíš mě?
0: No já tě slyším, normálně.
1: Jo, no tak to dobře, Já už myslím, že to zase přeskočilo.
0: No, tak...
1: Dneska...
0: Povídej.
1: No, udělal jsem s toho, na tohle jsem tam byl, takže by to nemělo aprobat. Tady mladý kumpán jeden mi to tady odlepuje, ten kabelek, mi to tady přilepil, protože jsem nechtěl ještě vrtat, pak jsem to tady přilepil a pod mě chodí tady odlepovat.
0: Kumpán?
1: No, jeden takový malý klub tady, to jsme mal být že?
0: Aha, malý kumpán.
1: Malý kumpán.
0: No, a teď ještě trošku něco ladím na tom tvým...
2: Nemůžeš
0: brát. Tady na tom, tak, no nevím, tak snad to bude dobrý, snad tě krásně dobře uslyšíme. Pustíme se do toho, máme tady spoustu informací, máme tady spoustu kauz, máme tady spoustu slíbeného, co jsme nestihli minulý týden, takže opravdu toho máme mrak. Čili možná začneme tím, kdo má dneska svůj svátek. Ne, to bychom mohli jako tak...
1: Určitě.
0: Že bychom to měli za sebou. To, že popřejeme a rádi popřejeme, to ne, jakože nějak to. Ale protože je 25. září 2026, tak má svátek zlata. Zlata. Ne zlato. Zlata. Jo. To vypadá jako, že když máš jedno zlato a dvě zlata a tři zlata, takže vlastně dneska slaví zlata. Ne. Dneska slaví ta jedna jediná zlata, každá sama. Tak zlata je krásným českým jménem, které skvěle snoubí jednoduché znění a honosný význam. Třpit a luxus. Zlata náleží nejenom ke jménu zlata, ale také k jeho nositelce. Asi nejznámější českou nositelkou jména je herečka Zlata Adamovská. Jméno nosí také slovenská herečka Zlata Hajdúková. Mezi nositelky jména patří i slovenská spisovatelka, autorka historické prózy pro děti, Zlata Dönčová. Ženské křestní jméno Zlata nezapře slovanský původ. Také jeho význam je patrný na první pohled. Je spojený s drahým kovem přímo ze zlatem. Významem jména Zlata je skutečně zlatá. Jedná se o překlad římského jména Aurelia. Kořeny jména tak sahají až do dob starého Říma. Těch zlatíček, která se jmenují Zlata, máme celkem 2567. A to dělá z tohoto jména Zlata 154. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Tak, milé Zlaty, my vám teďko s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Promořujte se s citem, jemně, dlouze, zasněně, no prostě jak chcete. No a vy, pochopitelně, kteří se zlatama budete promořovat podle návodu, který se vám právě před chvilkou sdělil, tak si to pěkně užijte. No a pokud se nebudete promořovat, protože se neuvidíte, ale znáte nějakou Zlatu, tak jim nezapomeňte popřát, aspoň třeba jim zavolejte nebo jim napište, uděláte jim radost a prodloužíte jim život. No, tak asi tak. Já znám jednu Zlatu a ona nesnáší přímo bytostně, když jí někdo chce zdrobnit to jméno a řekne Zlatka. Zlatko. Já vím, že Slováci to na Slovensku by tak nebylo, jo? To by tak nebylo, protože Zlatko by mohli klidně říkat i chlapovi třeba. A Zlatko je také jiné. Ale Zlatka tady u nás v Čechách, to je takový ten peníz, rozumíte? Nic moc, dal za ní jednu Zlatku. Jo? Takže ona to, ta dotyčná, možná, že nás poslouchá, zdravím ku Praze, tak to nemá ráda, protože jí to přijde takový až vulgární, no, Zlatka. A co ty, Jiří, ty jsi znal nějakou Zlatku, Zlatu ve svém životě, potkal jsi nějakou?
1: Jo, znal jsem jednu starší paní, byla taková katařka a znal jsem jednu Zlatu. Ale jako už třeba 10 let jsem o ní nic neslyšel, takže nevím, jestli žije, nežije, ale znal jsem jednu.
0: Dávno tomu.
1: No, kolik je tomu nazvat?
0: No jo, Zlaty. Tak Zlatám jsme popřáli a teď bychom mohli ještě skočit, co nám tady poslala Božena Blanka, že bychom si přečetli poslední report, který se váže právě k dnešnímu dni, k 25. září. Jo? No, to by šlo, ne?
1: Mhm,
0: mám tady třeba i 22. září, ale to už není aktuální. Tak Česko. Leta páně 1872, průtrže mračen na jihozápadě Čech způsobily přívalovou povodeň v západních a středních Čechách, která si vyžádala nejméně 337 lidských životů. To byla pořádná povodeň. Roku 1891 na jubilejní zemské výstavě v Praze byl poprvé vypuštěn balon Kysibelka. A v roce 1917, 25. září, při výbuchu v muniční továrně v Plzni zahynulo asi 202 lidí. Není zde napsáno, že by se účastnili pat a mat. Takže asi to byla nějaká neopatrnost. V roce 1996 Jan Železný si připsal světový rekord v hodu oštěpem. A propo hodil 98 metrů 48 cm. Roku 1997 došlo k sebevražednému výbuchu v Pryznicově sanatoriu v Jeseníku. Zemřel při něm pachatel Bohumil Šole, někdejší zaměstnanec Syntézie. Tak to ani jsem nějak nezaznamenal, musím říct. Bohužel.
1: To taky nevím.
0: Tak, roku, teďko ze světa. Roku 1810, 25. září, bylo vyhlášení nezávislosti Argentiny. Roku 1721, v bitvě u Selangeru během severní války zvítězilo Rusko nad Švédskem. V roce 1793 francouzské revoluční války royalisté vedení markýzem de Lascour porazili francouzskou republikánskou armádu vedenou generálem Alexisem Chalbos v bitvě u Fontenay-le-Comte. Ta moje výslovnost, to bude zase předmětem kritiky. No, prostě bojovali, no. Roku 1948 ve vykonstruovaném politickém procesu byl popraven Witold Pilecký, polský protinacistický a protikomunistický bojovník. 1955 britští horolezci George Bent a Joe Brown poprvé vystoupili na třetí nejvyšší horu světa Kanchenjengu. Kanchenjengu. No, Kangchenjingu. 1961 prezident USA John F. Kennedy ve svém projevu uvedl, že by Spojené státy měly v rámci programu Apollo dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpět na Zemi do roku 1970. Díky věrohodným záběrům ze studia se to podařilo. Roku 1963 v etiopské Addis Abebě založilo 32 afrických zemí organizaci Africké jednoty. 1977 proběhla premiéra filmu Star Wars epizoda 4 Nová naděje. 1979 25. září při startu pravidelného letu z Chicago do Los Angeles se letadlo DC-10 zřítilo a zahynulo všech 271 lidí na palubě. Na 1998 na nejvyšší horu světa Mount Everest vystoupil první tělesně postižený horolezec, jednonohý Američan Tom Whitaker. 2013 proběhl protestní pochod proti Monsantu. V mnoha městech na celém světě se ho účastnilo na 2 miliony lidí. V roce 2014 v prvním kole prezidentských voleb na Ukrajině zvítězil Petro Porošenko. Víme, to byly ty bouřlivý dny. Dále přehled krátkých agenturních zpráv. Západní sankce prakticky neovlivnily ruský vývoz zbraní. Tento názor vyjádřili odborníci Centra analýzy světového obchodu se zbraněmi v časopise Národní obrana. Pak se ptejme, k čemu to vlastně bylo. Ukrajinská protiletecká obrana je prakticky bezmocná proti novým modelům ruských bezpilotních letounů, informovala agentura Reuters. Kaja Kallas si spletla Monako a Maroko během projevu v OSN. Tak to se nedivíme. Úroveň inteligence a jaksi absence hlubšího vzdělání zapříčinili takovou malou kolisku, ale co, obě odmlu. Trump přivítal Xi Jinpinga na jeho příletu do USA u schodu letadla. Pouze spolupráce s Ruskem může Západ zachránit před krizemi. Tento názor vyjádřil Kirill Dmitrev. Země Západu sní o tom, aby Rusko odešlo z mezinárodních platform, ale bylo by hříchem je předat nepříteli, prohlásil Radion Mirošník. Když atmosféra neutrality degradovala, tak na mezinárodních platformách by měly být zastoupeny země, které si zachovaly zdravý rozum, prohlásil Radion Mirošník. Blokáda ukrajinských přístavů v oblasti Oděsy trvá již více než 2 měsíce. Podle odhadu agentury TASS Ukrajina přišla o přibližně 4,45 miliardy dolarů v podobě devizových příjmů. Společnost OAK předala armádě novou várku letadel SU-57 v modernizované konfiguraci, oznámila státní kooperace. V moskevské oblasti byl zadržen organizátor pašování drog přes Rusko do Evropské unie, který převážel kokain o hmotnosti 311 kg. Informovala Federální bezpečnostní služba. To je závažné, to je dobře, že ho lízli. Zelenský svými slovy o letu do Moskvy raketou ukázal, že je úplně mimo. Konstatovala Maria Zacharovová. Raketou na Mars. 8 námořníků na palubě letadlové lodi Abraham Lincoln se pokusilo o sebevraždu, uvedla stanice CNN. V Polsku vypukl požár v pozemní stanici Starlink, která obsluhuje Ukrajinu, informuje rádio RMFM. Zelenský svými slovy o letu do Moskvy raketou ukázal, že je úplně mimo, konstatovala Maria Zacharovová. Aha. Myslím, že mám napsaný dvakrát. 8 námořníků. Napadli, aha, to jsem. V Polsku vypukl požár v pozemní stanici Starlink, která obsluhuje Ukrajinu, informuje rádio FRMFRF. Tak. Řekněte, kde já jsem se to ztratil. Starlink, Evropská unie je znepokojena pomalým tempem reform na Ukrajině, píše portál Euractiv. Jeden z pěti zraněných, na které Ukrajinec zaútočil nožem v polském Jaroslavu, zemřel. Další dva zranění jsou v kritickém stavu, informuje televizní kanál TVN24. Průměrná cena nafty v Evropské unii dosáhla 2,23 eura za litr, což je nový rekord, uvádí agentura AFP. Lavrov všechny zpět do reality. Během zasedání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině prohlásila Maria Zacharovová. Rusko provedlo revoluci v oblasti reaktivních dronů a transformovalo celý svůj arzenál dronů, píše The Guardian. OSN pečlivě skrývá před obyvatelstvem pravidelná vyjádření Moskvy, ve kterých popírá své údajné plány útoků na Evropu, uvedl ruský velvyslanec při OSN Dmitry Polianský. Já tady k tomu ještě budu mít potom, jestli stihneme, tak Sergej Lavrova, který to prohlášení, myslím, také četl. Naryškin prohlásil, že Evropská unie zasahovala do voleb do státní dumy. Evropská unie zvažuje opatření, která by omezila návrat ruských sportovců k účasti na mezinárodních soutěžích s ruskou vlajkou a hymnou, informuje portál Euractiv. No, něco se hejbe, koukám. Něco se hejbe. Že by nám začínala být zima? A teď na závěr k volbám ještě. 6 členů volebních komisí zemřelo při přípravách a průběhu voleb do státní dumy v důsledku útoku banderovců, uvedla předsedkyně volební komise Pamfilovová. Útočníci se záměrně v průběhu voleb zaměřovali na budovy, kde sídlily volební komise a 75 prostor byl poškozen nebo zničen. Nevím, 75 asi procent. Si myslím, že tam mělo být. Co dalšího řekla Pamfilovová? Sjednocené Rusko získává 349 ze 450 mandátů v novém státní důmě. To je hodně dobrý výsledek.
1: KRF, no je to víc, než kdykoliv předtím.
0: No, KRF získává 37 mandátů, LDR 23, Nové lidi 19. Spravedlivé Rusko vstupuje do státní dumy podle stranických seznamů a získává 17 mandátů. Rodina získala jeden mandát, další 4 mandáty získali nezávislí kandidáti. Do dumy bylo zvoleno 46 veteránů speciální vojenské operace, z nich 41 miliard, pardon, veteranů z nich 41 pochází, pardon, já jsem to nějak popletl. Takže jednou, do dumy bylo zvoleno 46 veteránů speciální vojenské operace, z nich 41 pochází ze strany Sjednocené Rusko. Tak, to je správně. Mě to nějak nepasovalo a nemohl jsem se s tím popasovat. No, Jiří.
1: No, k tomu, já jenom se vyjádřím rychle k tomu, k těm volebním výsledkům. Já jsem teda taky dělal na to nějakou si rešerši tady a na ty volby, ale nevyšlo mi, kdyby jako 75% místnosti bylo bylo poškozených teda, ale je tam jedna taková zpráva. Mně se líbilo, jak se lišily články na západě a vlastně na východě, jo. Protože na západě psali jakou špínu o Rusku, že prostě manipulují s volbama a tak dále, a tak dále. Přitom na to Evropská unie se snažila ty volby na dálku pomocí těchto různých jako elementů a těch dronů a podobně zablokovat, rušit, vystrašit lidi a podobně. A v Rusku se stalo to, že to jednotné Rusko jednak obhájilo ústavní většinu ještě s nárůstem poslanců v té státní dumě. To je první věc. A druhá věc, že Putin má, tedy jak oni říkají, jak to Rusko je úplně na držce, jo, tak Putin má ještě větší podporu než předtím. A paradoxně i ty strany, které kandidovaly proti tomu sjednocenému Rusku, tak jsou za brutálnější, nebo ne brutální, za tvrdší přístup, řeknu to tak, tvrdší přístup řešení té ukrajinské otázky a evropské otázky obecně. Jo, takže jsou tam ještě jako frakce v tom Rusku, které by byly mnohem, mnohem tvrdší v tom postupu i vůči té Evropské unii, co se týká i té sankční politiky, poskytování fosilních paliv a podobně. Spolupráce jako takové ekonomické.
0: Hele, to určitě, protože takhle jsou tvrdší, ale jsou tam také ti, kteří volají po urovnání toho konfliktu, ale tvrdou silou. To znamená, že
1: Ano.
0: vybombardovat, dát najevo prostě, co chci a navzdár, jako jo. Takže my ještě řadu věcí z toho budeme rozebírat dneska, tak to je jenom taková rozehřívačka na začátku, aby řeč nestála. Jo? Aby řeč nestála. Jiří, my
1: Ten
0: jsme
1: samý.
0: minule nestihli to, víš co, ten BRICS.
1: Ten BRICS,
0: A
1: ten samý
0: ono
1: ten.
0: se ukazuje, že ku podivu BRICSu si začínají všímat politici napříč Evropou, a začíná šuškanda. Takže my už tady šuškáme dost dlouho na to, abychom teda pořádně o tom mluvili.
1: Asi
0: Tak
1: dva roky.
0: pojďme to trošku probrat. Máš slovo.
1: Jo. Já udělám takový shrnutí za tím summitem, který proběhl v Dílí před vlastně půlce před 14 dny v podstatě. Se nepletu, se nepletu. Jo. 12. 13. 9. byl ten summit. Takže přečtu základní fakta, téma bylo postaveno jako Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Takže vlastně to ta hlavní myšlenka byla budování inovací, spolupráce, udržitelnosti a vlastně kooperace napříč celým spektrem politickým a ekonomickým v rámci toho BRICSu. 12.9. bylo uzavřeno tím plénem členů jednomyslné přijetí deklarace z Nového Dealu, které má asi 140 odstavců. Já potom nějaký výňatky z té deklarace přečtu. 13.9. proběhlo otevřené plénum BRICS+, s partnerskými zeměmi a s hosty a mezinárodními organizacemi. Předsednictví pro rok 2027 přebírá Čína a bude to pořadí 19. summit a 20. a pak bude nasledovat 20. výročí BRICSu. To znamená, ta organizace už bude mít 19. summit. Takže jde vidět, že to nejsou žádní, že to není, nejsou to žádné pořezávazky, abych tak řekl. Tak. Hlavní závěry hodnocení. Takže obecně se považuje ten summit za úspěch. V květnu 2026 skončilo setkání ministrů zahraničí v Novém Dillí bez společného prohlášení kvůli sporům o válku na Blízkém východě mezi Iránem a Saudskou Arábií. V září se podařilo protlačit 140-odstavový text jednomyslně. Bývalá indická ministryně Nirupama Rao jako diplomatický úspěch považuje, ovšem dosažený pečlivě generalizovaným jazykem. Deklarace nejmenuje ani USA, ani Izrael. Indie BRICS odzbrojila v podstatě. Podle Nového Dealu odmítla proměnit BRICS v konfrontační geopolitický blok a tlačili praktickou agendu. Dodavatelské řetězce, zdraví, startupy, inovace a podobně. Ostřejší kroky proti dolaru se nekonaly. Trumpovi protivníci našli společnou řeč, ale bez jmenování USA. To znamená, v podstatě tam probíhal tam společná diskuze o tom, že budeme posilovat vlastně finanční nezávislost bez toho, aniž by vůbec ty USA jmenovali. Neproběhlo další rozšíření o další země. V podstatě neproběhla žádná expanze. Místo toho bylo navrhnuto, že bude tady 10 návrhů reform na globální vládnutí, to znamená continuity implementation mechanism, to znamená upevnění spolupráce hlavních členů BRICSu plus digitální repozitář sledující plnění toho rozhodnutí. To znamená, obecně si to zase můžeme přeložit jako, že je tam posílení globální spolupráce na úrovni společného rozhodování jednotlivých zemí, primárně Čína, Indie a Rusko. Blízký východ je jako test soudržnosti. První setkání Iránu a Saudské Arábie na nejvyšší úrovni od začátku války 2026 proběhlo právě v Dili. Formulaci hluboké nespokojení, maximální zdrženlivost indicko-čínské, to tak zvláštně přeložení, indicko-čínské oteplení. První Xi Jinpingova návštěva Indie po 7 letech, jednání o hranicích, o obchodní nerovnováze a investicích. Strategická rivalita Indie a Číny dál limituje soudržnost bloku. Tady vlastně, když mi to čerpá ze západních médií, tak ty západní média se snaží vlastně tu BRICS jednotu rozbíjet a ponižovat verbálně a vlastně mluvit o tom, že je to taková, prostě je jeden s druhým má problém a podobně. Přitom z toho samitu to vůbec tak jako nevychází. Sami v kontextu nedávných událostí, válka USA, Izrael versus Irán. Zhodou okolností včera nebo předevčera měl iránský prezident projev. K tomu třeba můžeme ještě něco říct. Dále, ropný šok, Ukrajina, americká vacla a sankce, plánované setkání Xi Jinpinga s Trumpem, které proběhlo včera. Reforma OSN, výběr generálního tajemníka, současný tajemník odchází. Spolupráce G20 versus USA, spor o členství Jihoafrické republiky a tak dále. Tak já se tady podívám klíčové projevy představitelů. Já tady přečtu to, o čem hovořili jednotlivé představitelé, jednotliví představitelé. Primárně Narendra Modi, to znamená indický premiér, předseda Business Forum, Indie zabírá asi 50% populace toho BRICSu. Obecně hovořil o tom, že BRICS je používá v podstatě 40% HDP obchodu a 40% HDP obchodu a soustředí se na odstranění bariér v rámci vnitrostátního obchodu nebo vnitrobrixového obchodu jednotlivých členů, aby tam byl co nejlepší pohyb zboží a služeb. V Indii expanduje asi 100 startupů za rok a je tam obrovský nárůst ekonomického potenciálu v rámci celého BRICSu. Dnešnímu dní 50% světových plateb probíhá v BRICSu v národních měnách. Dnes jsou vypořádávány okamžitě. Otevřené plénum, takže měl dva projevy. V tom druhém projevu hovořil o tom, že varoval před zaváděním zbraňových systémů a technologií a kritických minerálů dohromady. Představil několik takových společností, které by měly pomáhat se digitální zemědělství, které sítě pro skladování energie, posilování zaměstnanosti žen a portál pro mobilitu a se dal oficiálně předsednictví Číně a hovořil v tom stylu, že svět od nás čeká konkrétní výsledky, nejen ideje. Potom mluvil Vladimír Putin, ten projekt jsem viděl, tam bylo vidět, že má obrovský respekt v tom sále, kde všichni, když poštěli, všichni tleskali, a všichni tleskali a tak skoro jásali, protože věděli, že to bude mě našlapaný, ten projekt. Obecně mluvil, obvinil Západ, jo, ta nejslavnější věta, co on vlastně použil v rámci toho BRICSového fóra, je to velké business forum, a tak hovořil o tom, že BRICS generuje 40% světového HDP a světového HDP a já tady mám malýho kluka, kde se si trošku komplikuje. 40% HDP světového a je sedmička jenom 28,5% a uvedu to, nechápeš, že proti tě sedmička říká, že je velká, protože třeba Rusko operuje pod asi 30 000 sankcemi a je to vlastně nejvíc sankcí v historii vůbec, které byly osamstaděny proti Rusku, přesto má během let 23-25 10,3% růstu domácího HDP. Jo, takže mnohem jako výraznější, zásadnější čísla. Obecně v Rusku se stalo to, že se začali orientovat na vlastní zdroje a přestali dovážet ty služby a biznesy, co měli ze západu a obrátili se na vlastní produkci. A proto tak zase nerostou. A to jsou ještě vlastně to mají ekonomiku ve válečí, jako v tom režimu té speciální vojenské operace. Potom hovořil o tom, že unipolární systém se stává minulostí, že multipolaritu brzdí jenom ti, kdo myslí koloniálně, skrz celní války, nelegitimní sankce a vojenskou sílu. Jmenoval návrhy jako platební a zúčtovací depozitář v rámci infrastruktury BRICSu, novou investiční platformu, zajišťovací mechanismus pro obilnou burzu, společné regulace pro platformové ekonomiky a účast na světovém rozvoji mezinárodní spolupráce v rámci umělé inteligence. V rámci toho vnitrobrixového obchodu hovořil o tom, že probíhá, kde tam 1,2 bilionu amerických dolarů, takže BRICS znamenalo 49% nárůst oproti světovému růstu vyměny zboží. Národní, ta Nová rozvojová banka financuje asi 123 projektů, asi za 40 miliard amerických dolarů. Zároveň modernizují model investiční platformu s využitím digitálních aktiv. Xi Jinping mluvil o tom, že iniciativa nové industrializace pomocí umělé inteligence by měla mít nějaké limity. Mluvili o tom, že společná kooperativní bezpečnost proti mentalitě studené války a Blízkému východu. Blízkému východu řekl, že válka neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Mluvil dál o tom, že partnerství v rámci BRICSu má zvláštní význam v rámci ekonomických zón a že budou posilovat další ve svém předsednictví forum obchodu ve spolupráci se službami, v rámci cloudových platform, digitálních systémů, propojení těchto systémů a v rámci inteligentní výroby a pro výchovu vzdělanosti a inženýrů v podstatě. Protože nevím, jestli to zaznamenal, ale vlastně viděl jsem jeden komentář od některého ruského politika a tam mluvili o tom, že už je vlastně inženýři z Evropy je vůbec nezajímají. Oni se obrací striktně prostě na Čínu v rámci jako technologií a vývoje v rámci budoucího působení. Takže tam už se to absolutně změnilo ten přístup. Tu Evropu úplně odřízli v tomto případě. No potom tam vlastně vystupoval Cyril Ramaphosa z Jihoafrické republiky. Ten mluvil o tom, že africké země by měly vlastně těžit vlastně měly by mít velké výhody z těžby svého nerostného bohatství a měly by z toho vlastně být financovány z těchto zdrojů, měly by být financovány rozvoje a digitalizace těch zemí jako takových. Irán mluvil o tom, nebo iránský prezident mluvil o tom, že je potřeba vytvořit společnou pojišťovnu v rámci BRICSu a rozšířit obchod v národních měnách. BRICS s kapitálem 10 miliard amerických dolarů a mluvil o tom, že charta OSN nechrání před nezákonnou vojenskou akcí,

základny americké společnosti nebo západní společnosti obecně, které rafinovaly ropu. Takže to, a, nebo tam byly sklady LNG a podobně. Takže dále mluvil Abdel Fassi Sisi z Egypta, to znamená opět se bavil o vazbě na bezpečnost, rozvoj syrského poplavu, Rudého moře, větší role Národní rozvojové banky na koncesní klasifikování a účast a chce přejít na účast k tvorbě agendy. Takže Egypt chce být mnohem víc zatažen do rozhodovací role v rámci Brexitu. Dál tam se skloňovaly témata jako kolaps starého řádu, potravinová energetická soběstačnost, sledování společných cílů a přeshraniční platby v rámci BRICSu. To znamená, i ti BRICS plus partneři cítí, že se musí začít přidat do toho mezinárodního, vybudovat digitální systém pro to mezinárodní vypořádání v rámci služeb. Mluvil tam i Antonio Guterres, který je vlastně odcházející předseda OSN, a ten hovořil, že multipolarita je vítaná, ale je tam nutná reforma OSN a Bretton Woodských institucí. Z okolností Antonio Guterres jednal i vlastně po začátku speciální vojenské operace s Vladimírem Putinem. Dá se to i dohledat. Vladimír Putin ho tam velice rychle postavil, protože on tam přijel intervenovat za konflikt nezákonně a tak dál. A Vladimír Putin na něho vytáhl ty články, podle kterých postupují na Ukrajině, a ten se nezmohl vůbec na žádnou odpověď. To bylo velice zajímavé. Ale už je to, myslím, rozhovor z roku 2022, 4 roky starý. Antonio Guterres teda už teďka končí a v rámci OSN se bude volit nový představitel. Přečtu tady ještě nějaké ekonomické ukazatele. Ono je toho hodně, co by se dalo číst. Obecně teda se nepřibírá žádný partner. Formální více zemí si začíná posílat žádosti do jako Alžírsko, Argentina, Kolumbie, Nicaragua, Sri Lanka, Venezuela teda čeká na svoje přijetí, Palestina a tak dále, Azerbajdžán, Bangladeš, Turecko. Jo, takže je tam spousta zemí, která se chce přidat, ale myslím si, že letošní předsednictví Indie nebylo o tom, že by se měla rozšiřovat ta platforma toho BRICSu, ale spíš o stabilizaci toho systému, soustředit se na ekonomický růst a na posílení té spolupráce a hlavně toho finančního systému. A stabilizaci toho finančního systému a té bilaterální výměny v rámci jednotlivých finančních systémů. Ještě tady přečtu, jak je to teda s těma ukazatelema BRICS versus G7. BRICS, těch základních 11 partnerů, tak ti mají podíl na světovém, protože Vladimír Putin hovořil o 40%, ale ty oficiální data mluví ještě o více procentech. To znamená, reálně těch všech dnes již 21 členů BRICSu má 45,6% světového HDP podle parity kupní síly. G7 jenom 28%. Jo. Takže ta situace je úplně někde jinde. Podíl tady těchto 11 zemí je 29% na světovém exportu zboží, a G7 má 30%. Podíl na světové těžbě ropy

0: Mabrit 44%, USA a Kanada 22%. Ale do toho jsou započítány všechny ty společnosti, které těží v zemích, které vlastně nejsou součástí G7. Dále tady máme nominální HDP BRICSu, takže nominální HDP BRICSu bylo 35,2 bilionů amerických dolarů. G7 hovoří o tom, že má 55,3 bilionů dolarů. Populace v rámci BRICSu, těch 21 partnerů, je 55% světové populace s 4,6 miliardami obyvatel. G7 má cca 9,5% z 0,79 miliardů obyvatel. Takže je tam výrazný rozdíl tady v tomto. Tak. A ještě bych tady přečetl něco v té, jestli tady mám. Jo, to stručné shrnutí té, jo, té deklarace, tak to je poslední k tomu. Ty hlavní témata byly globální vládnutí, to znamená reforma OSN a Rady bezpečnosti, kritika zdržování příspěvků OSN, a sankce vážené znepokojením nad jednotlivými cíli, odsouzení jednostranných donucovacích opatření, sekundární sankce mimo Radu bezpečnosti OSN, uhlíková cla a podobně. Bezpečnost, ekonomika a finance, dále vytvoření té pojišťovací kapacity, nové investiční platformy, takže BRICS bude zakládat další instituce, které budou doprovázet globální snahu, BRICS Insurance Resilience Center a tak dále. Se budou jmenovat další organizace, se budou jmenovat BRICS Multilateral Guarantee, to znamená mezinárodní garantování té multilaterální výměny a tak dále. Navíc je, bude se přidávat nějaký portál na sdílení znalostí, obilná burza BRICSu, nová celní dohoda je připravena k podpisu, daňová spolupráce mezi jednotlivými zeměmi a obranný pakt s Jihoafrickou republikou a tak dále. Dále se řešilo energie a klima, znamená energetická bezpečnost jako základ rozvoje, fosilní paliva zůstanou důležitá, nejsou odsunuty na nějakou horší pozici v rámci energetického mixu, ale pro rozvoj ekonomiky jsou definována na úrovni BRICS jako spravedlivá a pořádaná transformace. Posilování jaderné energetiky ve spojitosti s kritickými minerály a tak dále. Zachování nekácení tropických lesů a iniciativa ochrany tropických lesů. Dále technologie a inovace, to znamená implementace BRICSu pro prohlášení o globálním řízení umělé inteligence. Vytváří se studie proveditelnosti o podmořském kabelu BRICSu jako o vlastní datové struktuře, prostě v rámci IT infrastruktury. BRICS Incubator Network, Innovation Fund, to znamená, vzniká zase fond, který bude podporovat startupy v rámci jednak inkubátor, podnikatelský inkubátor v rámci BRICSu a síť a podpora takovýchto projektů a zároveň bude k tomu připojen i startup nebo inovační fond pro startupy. Dále posilování kvantových technologií a tak dále. Zdraví, zemědělství a doprava, další iniciativa tříletá, budování svých center duševního zdraví, včasné varování před epidemií, posilování role tradiční medicíny v rámci léčení napříč BRICSem a síť digitálního zemědělství, zvyšování té potravinové nezávislosti a posilování logistiky na základě mezinárodní spolupráce a prodeje potravin a přesunování potravin z kontinentu na kontinent a udržitelná letecká paliva. A dále další téma, co se týkalo lidí, primárně letošní BRICS byl zaměřen na ženy, posilování vzdělávání a gramotnosti žen, mládeže, kultury, sportu a více motivace žen, aby se účastnili na spolupráci a řízení v rámci činnosti jednotlivých BRICS organizací. Takže asi tak. To by bylo k té deklaraci.
1: No, to zhrnul. Co takhle. Na rozdíl od kolektivního západu, kde vlastně jediný, kdo pracuje efektivně, je Evropská komise, která neustále předkládá nějaké sankční balíčky, destruuje hospodářství mnoha států, má na svědomí obrovské materiální škody, které já myslím, že Evropská komise už dneska dávno překonala škody z druhé světové války, její rozhodování, protože to je naprosto tragédie. Zatímco kolektivní západ de facto nepracuje vůbec, tak země BRICSu pracují a jsou stovky a stovky projektů, které se dokončují nebo se vyvíjí, čili ty projekty jsou dlouhodobé někdy a prostě probíhají a ten kontrolik tam je nastaven. Spousta, možná stovky nějakých podpůrných logických nebo z principu vyplývajících projektů, tak už bylo dávno hotových. Čili BRICS je velice kvalitně manažován, BRICS je velice sexy pro, tedy přitažlivý, ať používám správné slovo, je velice přitažlivý pro země, které mají tu budoucnost teprve před sebou, je velice, řeknu, poutavý pro ty země, které nastartovaly svůj vývoj a nějakým způsobem ho podporují. A v rámci BRICSu si chrání ten rozvoj. Čili zásadní brzda, která existovala pro tyto země, které by toto také mohly dělat bez BRICSu. Ale ta zásadní brzda, která existovala, tak byl bankovní systém Rothschildovský, dolarový, vyděračské metody Mezinárodního měnového fondu a vyděračské a vůbec jakoby, myslím si, až kriminální chování mnohých bank v dikci mezinárodní, teď mi to vypadlo, evropská, centrálních bank, tak. Čili ty jednotlivé ekonomiky, ty jednotlivé centrální banky, ty všichni, kteří se snažili nějakým způsobem pro svoje občany. Je to pravda? Pro svoje občany tvořit kvalitní v míru, kvalitní životní úroveň a zvyšovat ji. tak byly leckdy blokování, vydírání, museli platit různé výpalné, museli se podrobovat diktátu právě Mezinárodního měnového fondu a těmto centrálním bankám, potom odváděli neskutečné nějaké, říkám, výpalné. Čili způsobil si kolektivní západ sám sobě to, že si BRICS udělal svoji měnu, svoje switche, svoje protokoly pro převody peněz v mezinárodních měřících a BRICS zahlásil, že odchází. To bylo jedno z velkých vyhlášení na tomto summitu, které bylo proneseno, že BRICS odchází od dolaru. Čili máme tady už v tu chvíli, tady se máme dvě civilizace vyvíjející se, jedna do pekla a druhá do nebe. Zatímco země kolektivního západu šíří destrukci a nějakým způsobem parazitují na všem a na všech, komu se daří, tak země BRICSu tvoří. Tvoří a vytváří, a to tvoření je hlavně o tom vytvářet možné platformy spolupráce, platební metody a tak dále, čili nepotřebovat ten kolektivní západ.
0: A jestli
1: Nepotřebovat jejich
0: pak,
1: banky, jo.
0: přesně
1: A
0: tak, já jsem to teda nečetl, ale v té deklaraci, tam je toho mnohem víc, já jsem vybíral jenom ty informace, jo, ale samozřejmě ta deklarace hovoří o tom, že je nutná reforma Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Mezinárodní organizace zdravotní a podobně, jo.
1: no.
0: Takže je to to, o čem jsem mluvil. Je to se to.
1: No, Jiří?
0: No, jenom říkám, že navazuje to na to, o čem jsem mluvil, že opravdu to tak je. Jo, o tom tvoření je tam hodně i podchycování té Afriky, jo, protože v dnešnímu dni vlastně Čína zavedla nulová cla pro všech 53 afrických zemí na
1: Ekonomické,
0: podporu.
1: V době ekonomické války, v podstatě, kdy muž s náhradním dílem k bicyklu na hlavě neustále nějaká cla prostě tady vyděračsky vytváří, tak BRICS jde jinou cestou, cesta tvoření a pozor, cesta ovládání tras obchodních, tak, aby v podstatě ten, kdo nasazuje cla, tak se musel sklonit před tím, kdo mu pustí to zboží vůbec některým směrem. To je také důležité. Jo. Jestli můžeš ještě nějaký koment, já tady budu hledat ten článeček, to prohlášení.
0: Jo, no, já ještě na to navážu to, co jsi říkal. Obecně v BRICSu se nejenom, že se vlastně budujou ty platformy, na kterých se to jako vlastně probírá, ale obecně to předsednictví zahrnuje to, že se navazuje na iniciativu předchozího roku. Vždy se kontrují ty jednotlivé, protože jsou různé delegace, ty mají své předsedy a své odborné shromáždění. A v každé té zemi se v podstatě půl roku schází jednotliví odborníci, specialisti z těch různých komisí a pracují na společných projektech. To znamená, ten BRICS Summit, který je vždycky dvoudenní a je vždycky na konci v podstatě toho cyklu, kdy půl a čtvrtě roku se dělí právě a postupně pracují a obrovské množství lidí na tom spolupracuje a potom vlastně vytvoří celou tu agendu, deklaraci. A ten BRICS není jenom tady o těch jednotlivých hlavních institucích, jak se bavíme, ale má to mnohem širší kořeny, jde to přes ministerstva financí, ministerstva obchodu, místního rozvoje, univerzity a je na to navázaný obrovský penzum institucí, které spolu spolupracují, mají výměnné programy, mezinárodní granty a jsou v těch jednotlivých komisích a zase posouvají ty. Tam v podstatě jde o to, že ty informace se posouvají ze spodu nahoru a zase z hora dolů. Takže funguje tam oboustranná komunikace a ty témata se. A hlavně ten BRICS ví, kam jde. Jo.
1: No ale hlavně proč tam jde? Já tady mám tady to prohlášení a s dolarem se loučíme. Ne úplně, ale dnes končí éra jeho dominance v mezinárodních platbách. Žádná kontrola prostřednictvím korespondenčních účtů amerických bank, žádné finanční sankce, žádné informace o tom, kdo komu a za co platí, žádná podpora amerických státních dluhopisů. Kiril Dmitrijev, dnes oznámíme dohodu o systému BRICS Pay, v podstatě platební systém pro země BRICS. Takže to je ten přechod. My jsme tady už říkali spolu, že tuším 90% veškerého mezinárodního obchodu Čína-Rusko běží mimo dolar.
0: No je to víc, je to skoro 99%
1: Už je to
0: než původně.
1: 99%, takže de facto všechno už dneska. Dolar se stal nepotřebným. A to je ale potřeba vidět teď
0: V širších souvislostech.
1: ty navazující věci, jo, prostě, protože ty dolary jim začnou vracet. A on to tady říká, jo, prostě nebudeme vykupovat a nebudeme se nechat vydírat, aby jsme vykupovali americké dluhopisy. Víme, že z každé té měny, kterou si ty země pak tisknou, tak musí odvádět úrok. Takže to je to, o čem tady mluví. Už jsme tady vysvětlovali reposazbu a tak dál. To znamená, že se zlevní investice v těchto zemích. A teď se tenhle ten, jako kdyby svět toho BRICSu, ten ekonomický, na dnešní dobu ekonomický zázrak, protože víme, jak tam ta čísla jsou, co se týká růstu a tak dál, ekonomického růstu, HDP. Teď mi tak napadlo, že by taky měli platit 5%, ne? Do toho NATO, Rusko třeba tak. Víš, jako, že když jim to frčí ta ekonomika, tak proč by nemohli platit 5%, ne?
0: Vlastně. A hlavně, kdyby bylo Rusko v NATO, tak se nikdy nestane ta záležitost na té Ukrajině, že opřeba by nebyl nepřítel. To je
1: No jo, ale proč by
0: složité.
1: to na to pak existovalo?
0: No, přesně, no. To vlastně pozbývalo vlastní identitu.
1: To je vlastně ano, to je přesně o tom. Takže zpátky k tomu tématu. Jestli tady máme nějaké zlaté burzy, Petrohrad, Šanghaj, myslím, ne.
0: Ano.
1: A pak tady máme zlatou burzu v Londýně. Otázka zní, jak ještě dlouho budou akceptované ceny z londýnské burzy fyzického zlata, když většina ekonomiky bude navázaná na zlato, které se obchoduje na Petrohradské nebo šanghajské burze. Co myslíš, jak dlouho ještě vydrží ten diktát toho Londýna?
0: Nedokážu odhadnout, ale napadá mě slavná replika z Pelíšku. Já dávám London City rok, maximálně 2 roky.
1: Tak já jim tolik nedávám, protože si myslím, že to, co se bude dít okolo zlata, právě v tom regionu kolektivního západu, tak to nebude nic hezkého. Bude to popírat zatím, bude to popírat všechno, co zatím víme o chování bankéřů ke zlatu a jeho držitelům v závěrečné fázi té krize, čili při tom kolapsu a při tom nastavování nového monetárního systému. Takže to bude všechno umocněno tím, že oni vlastně mají k dispozici jenom čtvrtinu zlata, zlatých zásob, které existují na planetě, a tři čtvrtiny těmi disponuje BRICS, jeho země a obyvatele v těchto zemích. Můžeme tedy s jistotou říct, teď už to říkám s jistotou, že dojde k vyvlastňování zlata. Nebude oprávněnost a žádný občan nebude mít právo držet zlato, protože bankéři ho budou potřebovat, budou ho chtít. Oni ho vyvlastňovali v době, kdy všechno zlato na planetě jim bylo k dispozici de facto. Tak jak se asi budou chovat, když tři čtvrtiny toho všeho zlata je mimo jejich dosah? Ta agresivita, to bude značná. Aha. Čili tady je potřeba upozornit všechny držitele zlata, fyzického zlata, že ten přístup k tomu držení zlata musí být adekvátní vývoji situace, tedy zejména nejprv zdaňování toho zlata, potom tendence zabavovat ho, protože se budou chtít prokazovat jaksi peníze, za které to kdo koupil, čili budou chtít, aby lidé zprůhledňovali, kde na to zlato vzali, jestli danili tolik peněz, aby si to zlato mohli koupit a tak dále, a tak dále. Okay. Čili budou to tendence jakoby k zabavování toho zlata, které budou víc a víc chtít označovat za neoprávněně nabité. No a potom na konci v podstatě ty podmínky pro držení zlata nastaví tak hnusný, tak nepříjemný a tak řeknu, nezajímavé pro toho retailového držitele, že prostě to ty lidi vůbec nebudou mít důvod to zlato držet. Jo. Bude to kriminální čin mít zlato. Oni určí, kolik gramů kdo může mít a pak nad tuto gramáž to budou už kriminální činy. S cílem kriminalizovat toho člověka a sebrat mu všechno to zlato. No, chtěl jsi něco říct?
0: No, jenom mě napadly takový příměr, jo? V množství menší než malém budeme moct mít zlato a budeme moct mít víc trávy u sebe, jak těch jak zlata. Jo? Tak to dopadne.
1: Ta hysterie bankéřů, ta hysterie bude velká. A teď je otázka, jestli jsme schopni logisticky to zlato dostat do prostoru BRICSu, kde budeme mít trošku rozdílné podmínky pro to držení. Myslím si, že pokud nepojedete na kole a nepodaří se vám ilegálně přejít hranici, tak nebudete mít šanci. Okay. Asi tak bych to viděl, no. Plynule jsme přešli do té zóny. Jiří, podařilo se ti vyloupnout někde nějaké číslo?
0: Jo.
1: Kolik zhruba, jakou tonáž zlata u sebe drží cirka retailový, tedy občanstvo, jakou tonáž mají zlata v Česku a na Slovensku?
0: Tak Česko a na Slovensku. Já jsem si to tady rozdělil. Oficiální statistika žádná teda neexistuje. Žádný úřad, píše mi tady, že žádný úřad jako Česká národní banka, ČSU, NBS, SUSR, to jsou i vlastně NBS a SUSR, jsou slovenské organizace, ani World Gold Council nesleduje retailové nákupy zlata a stříbra včera a ve Slovenské republice samostatně. Nicméně ty zlata, nebo přece čísla, stejní obchodníci musí tady toto reportovat, protože obchodník se zlatem je vlastně auditován Českou národní bankou, protože myslím si, že ty statistiky mají je teda neoficiálně a ví, jak na tom jsme. Nicméně v roce 2025 proběhl asi nákup za 5 až 12 miliard korun a toho zlata za ten drahý plot. A já jsem si tady teda zadával i zlato, i stříbro. Jo? To znamená, odhadem ročně se nakoupí 2 až 4 tuny zlata ročně. Pro srovnání Česká národní banka v roce 2025 nakoupila 20,4 tuny, což je 5x až 10x víc než všichni čeští drobní investoři dohromady, ale to jsme si říkali o tom, co nakoupili. Že nakoupili digitální zlato, že nakoupili fyzický zlato. To znamená, odhaduje se, že zásoba těch domácností je cca v České republice 20 tun zlata, v roce, to je odhad trhu z roku 2025, znamená, může se to lišit. V roce 2020 se odhadovalo, že je cca 8 tun zlata ve společnosti. Takže do zlata spoří cca 5% populace. Dříve to bude asi 3%. Co se týká Slovenska, slovenská data v podstatě chybí, ten trh je menší a dle dostupných indicí odhadujeme řádově, že se tam prodá 1 až 1,5 tun zlata. Je to prostě ale zase je to odhad. A kde to mám? A v podstatě kolik toho zlata? Tady nejoblíbenější formát toho zlata je teda jedna projská ince, 5% okolo 5% spoří zlato cca 20 tun. Ale ještě ten postupně to roste investice do toho zlata.
1: Víme to Slovensko, kolik tam zhruba držej?
0: Už to hledám. Tak. Slovensko mi to tady úplně, mi to dokonce ani neukázalo. Ale bude to méně v Česku, tak dejme tomu třeba 10 tun, 10 tun zlata, to myslím, je tak reálný.
1: Tam chodí tak 12, no.
0: No, 10, okolo těch 10 nahoru, no. V podstatě na tom Slovensku je to vždycky, a tyto věci, když porovnáváme, tak je to vždycky tak 0,65, bo je to po 65 až 75% toho českého výkonu. Takže já bych řekl něco takového. Oni to mají trošku horší, protože mají třeba na stříbro mají 23% DPH. Já jsem tady zjišťoval i stříbro a stříbro mi tady neřekl. Z toho tady já to zkusím ještě tady zadat, jestli mi to tady připočte. Ještě jsem si tady během toho, co jsi mluvil, jsi říkal, že mě zajímá, jak je to s těma americkýma dluhopisama. Tak těch 21 zemí v podstatě některý ani nemají. Třeba Rusko nemá vůbec žádné dluhopisy americké, ti od toho odstoupili, ale všechny země Všechny země snižují tu závislost. Všechny země BRICSu snižují závislost na těch amerických dluhopisech a prodávají je. A jsou to poklesy 50%, 16, 47, 22%, 18, 58% a podobně. Takže výrazně snižují tu závislost na těch amerických dluhopisech. Takže to je jenom takto bokem. Takže když se vrátíme zpátky
1: Dobrá, no.
0: k tomu Slovensku, tak když se budeme bavit o tom zlatě 12 tun, třeba 10-12 tun, Česká republika 20 tun.
1: Jo. Začneme zkus mluvit, prosím tě, trošku.
0: Ano. No a já jsem si tady zadal i, co se chystá od roku 2027, účinnost dalších nařízení. Tak v roce 2027 budou přicházet ty restrikce pro fyzické nákupy obecně a vlastně na Slovensku se bude nebo u nás se bude ověřovat nákup okolo 3 000 euro, to znamená cca 75 tisíc korun. A proto zlato bude platit, že budete muset dokládat, kde jste, i když to zlato je třeba nakoupeno před 10 lety, tak člověk bude muset dokládat při prodeji, kde to zlato nakoupil, kde na to vzal peníze a tak dále. To znamená, všechno se bude v rámci AMLR formuláře posílat do toho, jak jsme o tom mluvili, do toho úřadu AML Evropské unie, je to v Německu a bude se tam posílat tady ty reporty, kdo co, jak má, jak to nabil a podobně. To znamená, bude se zavádět zpětná lustrace lidí, to znamená, zlato přestane být jednak investičním nástrojem mimo systém a přestane být anonymní. Plně.
1: To je vývoj, který jsme už predikovali, ale pozor, no, ta nařízení mají být implementována nebo k 1.7.2027,
0: Ano.
1: ale my víme, že některé subjekty už najíždí tady na ty věci, to znamená, že jako nemůžeme říct, že máme do jedna do 30. 6. 2027, že máme čas. To je právě o tom, že jak jsi řekl, jo, kdo by chtěl být, i když nabil peníze řádně, jo, kdo by chtěl být zanesený někde v nějakým německým úřadu jako majitel zlata, a jako někdo, kdo na tom zlatě vydělal. Já teda rozhodně ne, jo. Protože víme, že z Německa ty věci zatím se dost vyvíjí a dost podobně vyvíjí jako před válkou druhou světovou. Čili pravděpodobně konfiskáty majetku na základě porušování zákona, to se vždycky jako něco najde
0: Ano.
1: a tak dále. Takže víme, jak to bylo za třetí říše. Proto bude důležité se toho zlata zbavit. Mimo jiné, toto je to důležité. A my zatím ještě doufáme, že se nám spojí dvě věci pozitivně, že přijde růst cen, to znamená, že zlato ještě vyroste, tak, aby když
0: Ano.
1: ho budete prodávat, jste na tom opravdu vydělali, byť jste ho kupovali třeba v tom období toho píku někde okolo 5 000 dolarů za trojskou unci. A že toto proběhne ještě do doby, než ta pravidla začnou s nima prostě blbnout a třeba, že se nám to povede do začátku roku 2027, protože už v roce 2027 některé subjekty, některé už teď,
0: To budou takové.
1: dílčím způsobem ty věci jakoby zavádějí. Takže říkám to od začátku, znova to opakuji, zlato je, jako ono o zlatě se říká, že to je tradice, že zlato je jistota, že zlato je prostě dlouhodobá, ne, zlato je spekulativní, zlato je spekulativní investice. Držení zlata vyžaduje znalosti a vyžaduje schopnost rychle reagovat. My pochopitelně vnímáme naše posluchače, kteří si nakoupili a pod naším vedením, dejme tomu, investují, tak za ně máme nějakou odpovědnost a ty informace vám tady předáváme. Bude potřeba vystoupit z té investice. My doufáme, že cena půjde nahoru, tak jak se budeme blížit tomu nepopulárnímu období roku 2027. A my připravujeme výstupní strategie, do čeho vystupovat. Protože když si vezmete peníze, no tak si berete zase něco, před čím jste utíkali předtím. Takže pokud někdo chtěl jenom ochránit peníze na nějakou dobu a teď bude potřebovat zaplatit, tak to je tak to je v pořádku, pochopitelně, takže může zaplatit těma penězma. Co je podstatné a důležité, my připravujeme tu výstupní strategii tak, abyste mohli platit právě tím kovem. A to dokonce i za předpokladu, že máte kov zaplacený, objednaný, ale ještě vám nedorazil. Takže tady je rovnítko. Pokud naši klienti jste, a ještě ten kov fyzicky nemáte v ruce, vůbec to nevadí, protože vy s ním můžete nakládat, jako kdybyste ho měli v té ruce. Takže to nás jakoby nebrzdí, nějaký dodávky, jakoby, no a teď jde o to správně ty věci načasovat. Já osobně bych začal u těch klientů, kteří si a u těch držitelů zlata, kteří si to zlato nakoupili po roce 2008, někdo dokonce i dřív, protože vy už jste opravdu tu spekulaci jako máte dobrou a ten poměr nákup-prodej je vynikající. To znamená, vám už to zlato, opravdu to zlatíčko vám vydělalo. No, to, že jste to nezlikvidnili, když to bylo v píku někde 5 000.

0: a stříbro na 500 násobku. Ale na to si nikdo nesáhne. Sáhneme si na násobky, protože ty horní úrovně budou v období, kdy nejste schopni zrealizovat fyzicky ten obchod jako takovej. Ono to poleze, pak se to urve, vystřelí to nahoru, tam potom se stanou rychlými obchody ty zásadní věci a bude vymalováno. Takže je potřeba to vzít tak, že nebudu čekat na 30 násobek, ale prostě si mi to udělá 1, 2, 3, 5 násobek, podle toho, jak jsem nakupoval, dobře za něj, a jdu si ho užít. Jdu ho do něčeho zastabilizovat. My připravujeme výstupní strategie dvojího typu. První strategie uložit to tak, aby to dělalo znova, aby to dělalo peníze, čili aby se to zhodnocovalo. Teď ne už spekulativně, ale aby se to zhodnocovalo takovým nějakým racionálním způsobem, kde nemusíte jako v té spekulaci hodně sledovat a hodně reagovat, čili takovou nějakou konzervativnější cestou. I když s dobrým výstupem, který vám pokryje inflace, ještě vám něco vydělá. No a pak pochybně se připravujou investice, které vám budou pravidelně vydělávat. To znamená, budou vám každý měsíc přinášet nějaký peníze. To jsou ale věci, které se teprve rodí, protože na ně je ještě brzy, protože to, co se k tomu potřebuje, ještě momentálně je příliš drahé. Musíme počkat na pád cen nemovitostí, to způsobí nějaké další vlivy, bude to mít nějakou další souvislosti to vyvolá a pak budou dostupné pro připravené a platby schopné, tak budou velice zajímavé a lukrativní a výnosové investice. Čili my pořád pracujeme v tomhle ohledu a snažíme se to poradenství vám dělat max. Říkáme tu mnoho informací, aby si každý mohl vyhodnotit, i když není náš klient, to tak, aby mohl vyhodnocovat a mohl reagovat, mohl se chovat tak, aby neprodělal, aby nepřišel o své investice. A to je vždycky to důležité. Jako při investování je nejhorší Jiří, co?
1: Když nemáš co investovat.
0: Samozřejmě, ale já bych šel ještě krok před to, nenažranost. Ano. Nenažranost způsobí, že posledně nemáš co investovat.
1: Ano.
0: A na nenažranosti jsou postaveny všechny fígle, všechny, kolik je hodin, já to nemůžu říct, odrbávačky, takhle
1: to řeknu.
0: Všechny odrbávačky těch, kdo ty investice připravují a kdo je dávají na trh, kdo je dávají k dispozici. Ať jsou to fondy, ať jsou to bankéři, ať jsou to prostě různé investiční společnosti. Stojí a všechno padá na té předpokládané nenažranosti těch lidí, že, a to je prostě problém, když někdo investuje půl života, tak není nenažraný, protože ví, že z každé investice mu něco vypadne a vlastně neustále to zvětšuje. To znamená, má 10, vypadne mu 12, takže už ale nemá k dispozici 10, ale už má 12 k dispozici. Z 12 mu vypadne 16 a tak dále. Čili mění se a navyšuje se ten základ, s kterým vlastně pracují. Takže nemusí vydělat v jedné investici, nemusí zbohatnout na zbytek svého života. To je bohužel to, že řada lidí si myslí, že udělá jednu investici, jednou zainvestuje a navždy bohatej. To nefunguje.
1: To není, no.
0: Tak to není.
1: Bylo by to dobrý, ale...
0: I když, pozor, pokud máte štěstí, pokud jste dítě štěstěny a koupíte si třeba investiční kámen,

0: a ten kámen se dotěží, tak historie říká, že vždycky, když se dotěžil nějaký kámen, tak ta jeho nedostupnost okamžitě způsobila brutální nárůst obchodovatelné ceny. V násobcích, 10-násobek, 40-násobek. Protože ty kameny jsou v držení soukromých osob a každý zná tu cenu toho, co si pořídil a po čem teďko někdo prahne. To znamená, ty aukční síně potom praskají ve švech a ty ceny, kam se to šplhá, jsou závratné. Čili jedna třeba z těch výstupních strategií ze zlata je do tanzanitu, který bude dotěžen v příštích, někdo říká 5, někdo 3, někdo 7 let, ale my, jak sledujeme zířím zásobování trhu tanzanitama investičníma, tak asi Jiří můžeme potvrdit, že ten úbytek té nabídky začíná být značně silný a citelný, no a tlačí to ceny nahoru, pochopitelně. Takže už teď jakoby to zhodnocování na těch tanzanitech je hodně zajímavé.
1: No, když mluvíš o těch tanzanitech, četl jsem takový článek ohledně toho investičních pobídek v Tanzanii pro další geologický průzkum a ta zpráva nějaké západní firmy hovoří o tom, že Tanzanit bude dotěžen až za 25 let nebo něco takového. Zlatý oči.
0: My máme.
1: To se tak potom zapráší a bude klid.
0: No takhle, já bych řekl, že to jsou vypouštěné balónky pro brzdění nárůstu cen, protože ty ceny rostou značně divoce, takže to je přibrzďování, ad jedna, protože kdyby to byla pravda, tak to znamená, že tanzanitu je na trhu prostě, kolik si vzpomeneš. A to pravda není. My víme, máme informace o tom, v který jámě se kolik toho těží, který už byly zavřený jámy, protože už nemá smysl těžit. Takže to zajímavé už je za náma, čili to místo, kde toho bylo nejvíc, tak to už je vytěženo, to už je vyčištěno. A teď vlastně je to, jako kdyby to v tom okolí toho no, epicentra, když takhle řeknu, tak teď už se jenom těží v tom okolí. To znamená, že je to dočišťování té lokality.
1: No,
0: je to bohužel takhle. Nebo bohu dík tak, vlastně.
1: No, je to tak, jak říkáš. No, a každý, kdo vlastně tvrdí, že to bude za 20 let, tak to si tak je vedle jak ta jedle, protože tak to vůbec nebude. To je první věc. Druhá věc je ta, já jsem si tady udělal trošku takový jako přehledovou záležitost a mě zajímalo, které kameny v podstatě na světě jsou nejžádanější, jo, které vlastně se prodávají i skrz šperky, i skrz investiční kameny. Jo. Takže skrz šperky je to v pořadí 1 až 5. Jo. Safír, smaragd, rubín, to jsou ty nejžádanější, pak potom turmalín, třeba turmalín Paraiba, spinel aquamarín a na pátém místě je tanzanit. Je tam i ametyst, topaz, granát a tanzanit. To znamená, ve špercích ten tanzanit je pátý, protože může sloužit jako levnější varianta dražších kamenů. Ale tím, že je vlastně specifický s tím, že má modrofialové odstíny, to žádný jiný kámen nemá. A ve špercích je fakt nádherný. A v investičních kamenech je tanzanit šestý, jako šestý nejžádanější na světě. Protože před ním jsou rubín, safír, smaragd a ty se tady těží přes 2000 let a mají x nalezišť. Jo? pak je tam Turmalin Paraiba, Spinel a pak je ten Tanzanit společně s Alexandridem, který se v podstatě už taky netěží. Takže v investičních kamenech je šestý na světě. A ten Tanzanit se taky dotěží. Takže... A ještě jsem si tady porovnal oblíbenost, kde ten Tanzanit je nejoblíbenější na světě, nebo kde je jako oblíbený z pohledu toho trhu, tak v Severní Americe má asi 28 až 30% trhu a je to druhý nejobchodovanější kámen. V Ázii a Pacifiku má nejsilnější postavení, tam má 35 až 46% postavení. Potom v Evropě má nějakých 25% a je to asi čtvrtý nejobchodovanější kámen. A na Blízkém východě je to asi třetí nejobchodovanější, nebo asi čtvrtý nejobchodovanější kámen taky. Jo.
0: Promiň, to jsme odpověděli teďko na časté otázky. No, a když to nebudu moc, kdybych to nemohl prodat zpátky firmě, od který jsem si to koupil, protože by se s ním třeba něco stalo, nebo bych to potřeboval prodat někde ve světě, jo? Zaplatit s tím někde ve světě, protože to je mezinárodní platidlo, tak to je odpověď na to, a bude to někdo ode mě chtít, čili tady máte odpověď na to, jak je Tanzanit žádaným kamenem, a to ještě bych řekl, že neustále ta jeho obliba roste, protože my to musíme brát tak, že on je relativně obrovsky levný ještě. Byť jako dynamika je velká růstu ceny, tak ale pořád třeba v poměru se smaragdem, tak jeden karát smaragdů stojí jako dva karáty tanzanitu. To znamená, že tanzanit je jednou tak levný, nebo smaragd je jednou tak drahý, jedno jak to nazveme, ale rozhodně je to násobek té ceny. To znamená, že je to žádaný kámen a bude žádanější o to víc, čím jeho cena poroste směrem vzhůru. Takhle to u kamenů funguje. Promiň, jsem tě do toho vstoupil.
1: Ne, jenom já jsem jenom chtěl říct, že ty drahokamy jsou specifický trh. Já jsem nebral jsem v potaz diamanty, jo, protože diamanty to je úplně jiná, vlastně jiný příběh, ale obecně tyto drahé kameny, barevné, které se těší čím dál tím větší oblibě, jak na úrovni investic, tak na úrovni šperků, tak je po nich obrovská poptávka a v té Asii a v té Americe vlastně zmizí skoro 60% té produkce, jo, potom se jenom zapráší, jo. A jde o to, že ta surovina dochází fatálním způsobem, protože ta čistota suroviny pro investiční kameny se výrazně zužuje, protože ty žíly, z kterých se těží, se zužují.
0: Jo. Píše nám tady posluchač, tak od dnešního dne vaše rádio již nebudu poslouchat, škoda. To zlato stříbro se mě netýká. No, můžete si to vypnout, pochopitelně, možná byste si to vypnul, jo. Jak se vás to netýká? Jak mě může člověk, který používá peníze, je závislý na obchodu s plynem a ropou, je závislý na clech?
1: Je součástí systému.
0: Jak může říct, že zlato stříbro ho nezajímá? Vážení, proč to tady s Jirkou rozebíráme? Ano, řada lidí si nakoupila zlato stříbro, jsou našima klientama nebo jsou klientama jiných firem a je potřeba být zorientovaný. Ale vývoj v tom zlatě ve stříbře a vývoj v BRICSu, vývoj v London City, v bankovních systémech, dneska teda BRICS Pay nebo Mezinárodního měnového fondu, to je základ, to jestli máme zítra co žrát, pane Bože, a za co jezdit. O tom se tady dneska bavíme. Já vím, že se bavíme o tom, co vy třeba nemáte. Ale to, že to nemáte, ještě neznamená, že vás to plně neovlivňuje. Já jsem, to byla nahrávka teďko, já se omlouvám, jsem to řekl trošku nahlas. Já jsem měl včera schůzku s mladou ženou do 50, která v 19 letech odešla z České republiky do Kanady a posléze do Ameriky. A my jsme se nějak taky bavili a já jsem se zeptal na názor na Trumpa prostě a na Bidena. No tak Bidena, jako to byl starý dědek, bláznivý, ale on i tak byl celý život špatný, jakoby. No a muž s náhradním dílem od bicyklu na hlavě, ten prostě, to se Amerika prej se bojí, co on ráno zase sdělí, jo, do éteru. Ale to je politika a to nás nezajímá. Prosím vás, jak nás politika nezajímá? Je takové pravidlo, že prostě buď se zajímáte vy o politiku, anebo politika se zajímá o vás. Jak se o vás zajímá? No zajímá se o vás tak, že vám strpčuje čím dál tím víc život. Buď jako tu politiku si budeme se jí snažit pochopit a budeme se snažit pochopit, co se vlastně děje, co se odehrává, na co se máme připravit, proti čemu máme jí demonstrovat, nebo proti čemu máme psát petice, za čím a za kým máme stát, koho máme volit, aby nebylo ještě hůř. Ta politika je důležitá, protože dnešní svět stojí na prahu nějaké apokalyptické události. Buď to bude apokalyptická krize, protože jsme ve vrcholu ekonomické, celosvětově vedené ekonomické války, o které tady pořád jakoby mluvíme, i třeba s ohledem na to zlato, stříbro a tak dále.

0: který má prostě kulturu, je to kořenový národ, není to, nejsou to rychlokvašky jako v Americe prostě. Jak je možné, že tento národ dopustil, aby nějaký Adolf Hitler Němce zatáhl do takového svrabu a aby Němci aktivně podporovali toho Hitlera a aktivně pracovali v NSDAP a ve všech možných složkách? Kde se stala chyba, soudruzi? No, lidi byli unavený a otrávený z politiky a říkali, že politika se jich netýká, politika je nebaví. Oni tomu nerozumí. Nerozumí tomu, protože se jich to údajně netýká, takže jich to nezajímá. To je ten problém. Ve chvíli, kdy politici otrávějí ty lidi natolik, že už se jim z toho chce natolik zvracet, že je přestanou hlídat a že se o to přestanou zajímat, no tak skončí na frontě. A nebo ve frontě, aby nechcípli hlady. Vždycky to tak bylo. Takže, Jiří, jak to myslíš ty tohle? Já jsem se trochu rozpovídal, promiň.
1: No, já bych tě moc rád doplnil, protože já teda z hodou okolností jsem byl v Praze na takovým mezinárodním hotelu. My jsme měli teda mezinárodní setkání, jo, v rámci nějakého tréninku. A já jsem se tam potkal s holčinou, která je napůl Turkyně a napůl Britka, ale žila v Americe od malička a vypadala jako Američanka prostě. Vypadala jako blondýna, běloška, Američanka, modrý oči, tak nevím teda, jak to bylo s těma rodičema, ale říkala mi, že to tak má. A ona říkala to stejný, že prostě je obrovský pnutí ve společnosti, nejenom v tom ohledu, že Trump neví se dne ani hodiny, co ho napadne, co vyhlásí a podobně. On mimochodem prohlásil, že vlastně už ekonomicky ho nemůže nikdo ani daňově kontrolovat, takže on se vyhlásil jako nezávislý vlastně jako člen státu. A mimo jiné tam je ještě takový efekt, kdy díky tomu, jak ta Amerika se propadá ekonomicky, hodně lidí přichází nejenom o práci, ale mám třeba případ, kdy mezinárodní firma Oracle pomocí umělé inteligence prostě vyhodila 16 lidí ze dne na den, normálně ukončila produkci pobočky a hotovo. V Košicích byla společnost, kde pracovalo asi 600 lidí, to mi říkal kolega včera, kdy mezinárodní společnost AT&T americká od telekomunikací, kde tam lidi byli a mysleli si, že to mají na doživotí, tak normálně tu pobočku zrušili ze dne na den, hotovo. Takže ty západní organizace jednak šetří maximálním způsobem, snaží se používat umělou inteligenci a v souvislosti s Trumpem ještě je obrovsky posíleno ten antisemitismus vůči té řídící složce v tom státě, protože je to veřejný tajemství, šušká se tam, že tam prostě ty semické kořeny jsou tam prolezlý v celém tom deep stateu a v celé organizaci toho státu, tak je tam obrovský antisemitismus ve společnosti. Jo, a to mi sama potvrdila, že je to jako mazec, že je to na hranici skoro občanské války. Jo, takže v těch Spojených státech to není vůbec růžový, ale k nám se takové informace nedostanou. To se člověk musí pobavit s někým, kdo tam žije.
0: Přesně tak. Já bych tady k tomu ještě dodal jedno konstatování od Platona. Jo? Platon řekl, keď sa hlupák dostane k moci, tak on to neříkal slovensky, že jo? To asi chápeme. Jo? Keď sa hlupák dostane k moci, prvé, čo urobí, je, že umlčí múdrych. Ďalšia vec, ktorú urobí, je, že okolo seba zhromaždí ďalších hlupákov a napokon zničí národ. A teď si řekněme, kde se momentálně nalézáme? Fialová vláda, jeden debil vedle druhýho, jeden nedo...

0: kouk vedle druhýho a natáhali k sobě další a další takovouhle verbež, která nic neuměla, ale byla loajální a jenom kradla. A navzájem se, aby se dala navzájem vydírat, jo. Takže a cenzura. A cenzura. Takže okamžitě umlčili všechny, kteří doba covidu, když byla, ještě skočím před, doba covidu, každý, kdo měl jiný názor a byl specialista na ten obor, tak byl umlčený a takzvaní experti, Andrej Babiš o tom mluvil, že si nechali našeptávat od takzvaných expertů, kteří neměli pravdu. Takže to byla první fáze. Druhá fáze je, že okolo sebe zhromaždí všechny sobě rovný, ještě blbější, než jsou oni. To byla fáze Fialovo vládnutí a pak zničí národ. To je to, jak vykřikuje Pávek, že si to umí představit, že se bude aktivovat článek 5. Jo. Tak prosím vás, když bychom se drželi Platona, tak jsme ve vrcholné fázi té destrukce, tak si nenechme zničit národ, nenechme udělat to, co udělali s Ukrajincema. Když Ukrajinci už neexistují, Ukrajina už neexistuje, když se nad tím zamyslíte. Co zbylo z Ukrajiny? Nic. Buď je to rozprodaný, vykradený, vyvražděný, nebo uteklý. Čili...
1: Apropo, když jsme u Ukrajiny, viděl ten článek, co našli zase za peníze?
0: Nevím, kde, komu.
1: No počkej, to ti hned přečtu.
0: Jsem normálně s tím.
1: 23. září, je to teďka čerstvo, jo, dva dny zpátky. Národní úřad proti korupci Ukrajiny se dostal do nějaké kanceláře Arsena Zhumaninova, bývalého ředitele ministerstva obrany, a během této operace zabavili vyšetřovatelé více než 140 milionů dolarů v hotovosti, zamčené v několika ledničkách.
0: Dobrý trezor.
1: O ten kluk si to dal do ledničky, aby se mu to neskazilo, ty prachy. Rozumím, kdyby náhodou...
0: No, tak oni už smrděli, že jo? Protože no. Jsou to černý peníze.
1: No takže to tvrzení, mě se to netýká, týká se nás to všech a velmi citelně. Můžeme si to říct na té naftě teďka, jo, a na tom benzínu. Koho se netýká, že ta nafta jako vyrostla nahoru a ten benzín? Týká se to všech, protože všichni nakupujeme zboží, a i když nejezdíme autem, tak stejně jezdíme nějakýma prostředkama, které to naftu používají, nebo benzín, nebo cokoliv, nebo obecně ty ropné produkty, jo. A navíc to zboží do těch obchodů se taky dováží.
0: No nejenom do obchodu. Nejenom do obchodu. Představme si, že už na tom poli je potřeba tu naftu.
1: Přesně, no.
0: Jo, pak z toho poli se to musí odvíst. Čili... A bacha, to je jenom začátek. A jestli někdo věříte na to, že, jak tady někde vidím, že za Fialy 32 korun a za Babiše 50 nebo 48, prosím vás, to jsou nesrovnatelné věci. Proč za Fialy byl problém s růstem ceny? Protože byla inflace, protože Fialovec a Fialovci první, co udělali, že rozbili ekonomiku. Tady ten důvod je mimo Babiše, mimo tuhle vládu. Tady vůbec nejde o to, co oni s tím budou dělat. A propos, když vezmete přes inflaci, tak 32 tenkrát a 45 nebo 48 teď, jsou srovnatelné parametry s ohledem na inflační důsledky. V nominále to je jinak. Já se pamatuju, že za covidu to bylo. Jsem tankoval naftu 22-23 korun. Pamatuješ si na to?
1: Jo, pamatuju.
0: Tak jak, že za Fialy bylo líp? Tyhle ty věci, co je nejhorší, že to šíří kolikrát takzvaný vlastenci, jo, nebo národovci, protože oni nemají rádi Babiše, oni by tam rádi měli někoho jiného, tak tohle to šíří, takovouhle blbost prostě. Ale teď tím, že to vyletí a někde se to skrotí, jo, a pozor, to klidně po skrocení může být 100 korun za litr nafty a bude to napříděl a bude to prostě regulovaný nejenom co do ceny a cenou, ale bude to regulovaný i co do nároku si vůbec natankovat. Takhle to řeknu. To všecko se může stát jenom proto, že jednoho rána se vlivný muž s náhradním dílem na bicykl na hlavě prostě dočetl ve svých instrukcích, co má dneska dělat, tak šel napadnout prostě Venezuelu. Ve Venezuele začal krást ropu, která patří Číně, protože Čína tam zainvestovala, tuším, asi 110 miliard dolarů, nebo kolik jsme to tady četli.
1: Do těžebních,
0: prosím?
1: 100 miliard, myslím.
0: No, 100 miliard do ropných technologií. No a on si to jde vzít. Tak se muselo stát jenom jedno jediný prostě. Že při první příležitosti mu skřížili prostě cestu a ve chvíli, kdy byl tak nenažraný a hladový, kdy ještě skočil po Iránu, a chtěl si vzít ještě to, co mají v Iránu, tak prostě narazil a dneska nemá kudy tu venezuelskou ropu odvést. No jo, jenomže díky tomu se zastavil pohyb zboží pro celý svět.
1: To znamená, nejenom jsme závislí lokálně v té Evropě, nebo to, ale my jsme v rámci toho globálního světa, jak jsme propojení, tak jsme závislí úplně všichni na všem.
0: A teď? Teď si musíme, Jiří, říct ještě za toho socíku, jak to bylo strašný, jo. Tak za toho socíku...
1: Povídej.
0: Za toho socíku to bylo tak strašný, že se několik zemí v rámci RVHP tak se dohodlo, že v rámci dodávky, strategické dodávky plynu a ropy ze Sovětského svazu, ať už to bylo z Baku, ať to bylo z Azerbajdžánu, ať to bylo odkudkoliv, tak, že budou vytvořeny strategické energovody, ať to byly plynovody nebo ropovody. Ty země se na tom podílely, Československo se podílelo na tom, že existuje ropovod Družba třeba, plynovod Orenburg, já jsem u nás ve Svazarmu, naším vedoucím Svazarmu, našeho kroužku motokrosovýho byl chlap, který na tom Orenburku vařil. To byli páni svářeči, to byl někdo. Taky tam vydělávali velký peníze ve strašných podmínkách. Jo. To jako, jestli si někdo myslí, že to bylo zadáčo, že tak to si neumíte představit, kdo tam nebyl. V jakých podmínkách se ten plynovod tam jakoby tvořil. Takže my jsme zainvestovali do toho, že budeme mít dodávky, které budou neohrozitelné. 89. rok přinesl nějaké geopolitické změny. Za dobu od roku 1989 až do roku 2022 se nestalo, že by Ruská federace jako nástupnická organizace Sovětského svazu, že by jakýmkoliv způsobem porušila obchodní smlouvy a na principu nějakých politických tlaků by začala vytvářet nějaké bojkoty, nedodávky, havárie, která to neumožní a tak dále. Vždycky jsme dostali to, co jsme dostat měli. Řada států profitovala na tom, že přes jejich území ty tranzitní poplatky, že to přes jejich území teklo. Přestože tu rouru nevybudovali oni sami, ale je to společné dílo evropských zemí východního bloku. Posléze teda vznikl i Nord Stream společnými investicemi Německa, ruské firmy a tak dál. Čili ty energovody, které jsou tady po Evropě, nejsou ani Zelenskýho, ani Bidena, ani Evropský komise. To jsou energovody, které patří jednotlivým zemím a jednotlivým firmám, které buď ty země zastupují, protože k tomu dostali mandát, buď si ho koupili, nebo ho obdrželi, nebo to mají na starosti, ale zkrátka a dobře, to jsou energovody, které vybudovali naši tátové. Ta generace před náma je vybudovala. Proto považuji za vlastizradu gaunera v brejličkách, který neustále tady dupal nožičkou a stekal se, že musíme být nezávislí, že musíme být nezávislí na ruských dodávkách. Protože prej, je to pro nás kvůli bezpečnosti důležité. Přitom existovala 30letá nebo 25letá, počkej, abych to dobře spočítal, 30letá, více jak 30letá historie toho, že to Rusko je, byť jsme jako na něm závislí, tak ale je pro nás strategický dodavatel a nikdy nás, a že jsme k němu se nikdy vždy nechovali správně, že jo, vyhostili jsme diplomaty a tak dále. My jsme vyhostili diplomaty a za 3 dny přistálo letadlo na Ruzyni a dovezlo kontrahované tyče do jaderných elektráren, palivové tyče. Nic nenarušilo tyhle ty kontrakty, nic. Takže teď jsme se stali závislými na dodávkách stejných uhlovodíků, které nám ovšem dodávají za velice, velice nestandardních a velice nevýhodných podmínek, nám je dodávají západní dodavatelé, kteří ale nejsou schopni nám je dodávat a garantovat nám ty dodávky, protože oni jsou závislí na tom, jestli jim propluje nebo nepropluje tankér a na řadě dalších a dalších a dalších záležitostech. Protože když muž, velký hromotluk, muž s náhradním dílem k bicyklu na hlavě, ve vlasech, když náhodou se blbě vyspí nebo dostane příkaz, tak nám ty kohoutky zavře. Bez pardonu. Když nebudeme chtít táhnout za ten provaz, za který máme táhnout, anebo se nemáme skrýt, kam se máme skrýt, nebudeme dělat to, co on uzná za vhodné, tak buď tam vypálí clo, nebo nám zavře kohoutek. No tak to jsme si, pane Fialo, fakt pomohli. To je přeci vlastizrada.
1: No jo, a teď si jdeme. Teď si jdem tu návaznost, že ten zahraniční ministr minulý týden vlastně hodnotil postupy jednotlivých zemí NATO a vlastně nás označil jako nejhorší členy NATO a že přispíváme co nejméně do toho NATO. To znamená, ta retorika může být i přesto NATO, že vlastně dostatečně neplníme své závazky a budeme sankcionováni v tomto případě. Jo? Takže ta facka může přijít odkudkoliv. Jo, od toho Trumpa vlastně, jo, jak ty říkáš.
0: Českokoliv. No, je to logický, přijde. Je přeci logický, že V4 dneska tedy volá on o jakýchsi nárocích nutnosti otevřít Nord Stream, aby Evropa se stala znovu konkurenceschopnou, protože se jí sníží energetické vstupy, zrušení ETS-ek, dvojek, nejlépe jedniček, ale aspoň dvojky. Odblokování vůbec těch brzd, kterými oni zablokovali tu ekonomiku té Evropy. A do toho slyšíš, že Lejnová má chuť na peníze evropských střadatelů. Lejnová říká, že situace je natolik vážná, že je potřeba přemýšlet o penězích, které mají lidé v bankách.
1: Ale to není nacistický přístup vůbec tady do toho.
0: Ne, to ne. Dokreslím situaci. Klíčové body z vyhlášení ruské zahraniční rozvědky. Evropská komisia naradila členským štátom EU, aby vypracovali mechanizmy na deportáciu ukrajinských občanov, ktorí prišli do Európy ako utečenci, späť do ich domovskej krajiny. V Európe žije až 5,6 milióna Ukrajincov, pričom najväčší počet potenciálnych vojakov pre ukrajinskú armádu sa nachádza v Nemecku, Polsku a Českej republike. Brusel požaduje, aby Ukrajina okamžite prijala politické rozhodnutie o spustení mobilizácie žien. Ukrajinské ženy môžu len dúfať, že ruská armáda naruší mobilizačné plány Kieva pred tým, ako Zelenský zničí genetický fond krajiny. Hienizmus bruselských fašistov nemá dno. Na udržanie nacistických banderovcov a svojich záujmov neváhajú poslať na smrť mužov aj ženy. Keď deportáciu nelegálnych migrantov požaduje Weidlová z AfD, Rothschildov pajác Merz to označuje ako etnické čistky. No, deportácie Ukrajincov na smrť sú v poriadku. Uniu riadi tá najhoršia spodina. No to víme. Uh-huh. To víme.
1: Uh-huh. No prosím tě. My jsme tady u těch mezinárodních vztahů a drbem tady USA. Co kdybychom si přečetli něco k tomu výstupu toho setkání Trumpa a prezidenta?
0: Může, máš to?
1: Já jsem si to tady už vyjel totiž.
0: Tak pojď na to.
1: Protože ono existuje k tomu i stránka samostatná a je to Trump a Xi Jinping 2002 summity. Jo, takže já jsem si tady zadal, ať mi teda vyjede samostatně, o čem hovoří západní média, nebo americká a západní média, o čem hovoří východní a BRICS média, jo? Tak se zasměješ. Jo. Já jsem si to rozdělil na americká a západní média a na východní média a BRICS média, aby jsme měli ty pohledy, oba dva. Jo? Takže americká a západní média. Celkové vyznění bylo hodně pompy a málo obsahu. Foreign Policy uvádí, že Trump asi dosud neoznámili žádnou komplexní dohodu o clech, vzácných zeminách ani nákupech soji. Podle CBC Bílý dům o výsledcích mlčí a Trump mluvil o skvělém setkání, ale na dotazy k obsahu jednání neodpověděl. Tak, teď půjdem ke konkrétním výstupům dle západních zdrojů. První přístup. Prodloužení obchodního příměří o 2 měsíce. Minister financí Bessent oznámil, že podmínky příměří platí do 10. ledna 2027, aby bylo víc času na ekonomická jednání. Sám si není jistý, zda do té doby vznikne větší dohoda. Bílý dům pro prodloužení zatím oficiálně nezdokumentoval. Čína přitom chtěla příměří až do konce Trumpova mandátu v lednu 2022. Washington navrhoval 3 až 6 měsíců, prodloužení zahrnuje i pokračující odklad přístavních poplatků podle oddílu 301. Zemědělství. Trump prohlásil, že američtí farmáři budou s výsledkem velmi spokojení, ale podrobnosti neuvedl. Podle Bessenta Čína plní závazek nakoupit 25 milionů tun soji u dalších zemědělských komodit zhruba za 17 miliard. Amerických dolarů, ale zaostává. Kritičtí analytici připomínají historii nesplněných slibů. Podle American Action Forum Čína na konci roku 2025 místo slíbených 12 tun nakoupila jen zlomek. Umělá inteligence. Žádná regulační dohoda nevznikla. Trump na sociálních sítích napsal, že chce AI nechat přesně tam, kde je. Bez nových pravidel a s ministerstvem spravedlnosti jako pojistkou. Tvrdí, že Čína zastává stejný postoj. Před summitem se přitom mluvilo o konkrétnějším kroku. Bessent zmiňoval možný oznamovací mechanismus pro incidenty AI ohrožující národní bezpečnost. Tchaj-wan. Trump asi neodpověděli na dotazy, zda o Tchaj-wanu jednali. Bílý dům do čtvrteční noci nevydal žádný záznam o jednání. Balík zbraní pro Tchaj-wan za 14 miliard amerických dolarů zůstává pozastavený. Irán, americký velvyslanec v Číně, řekl Fox News, že Trump si ho jasně sdělil, že jakákoliv podpora Iránu v této válce je pro USA nepřijatelná. Další setkání, prodloužení příměří má dát prostor na plánovaná setkání v Číně v listopadu a na Floridě v prosinci. Kritické hlasy. CFR upozorňuje, že série schůzek nepřináší pokrok v hlavních sporech. Čína dál mlčky podporuje ruskou válku proti Ukrajině, zůstává největším odběratelem iránské ropy. CNN připomíná, že Trumpovy summity s Kim Jong-unem a loňské setkání s Putinem na Aljašce přinesly hlavně fotografie. Reuters se shrnuje, že prodloužení místo trvalé dohody odsouvá hlavní otázky do dalšího kola. Cla, čínské nákupy, dodávky vzácných zemin a technologická omezení. Tak. Takže to by byl ten zápas. Tady jde vidět, že no, to si potom okomentujeme. Já přečtu teď ty východní média, jo? To bude podobně, podobný, jo? Takže východní a BRICS média. Celkové vyznění, historický milník a nová náplň vztahu. Čínská strana na rozdíl od americké zveřejnila podrobný výklad. Agentura Xinhua přinesla relativně detailní popis Xiových výroků, zatímco Trump konkrétní body neuvedl. Čínská hlavní sdělení. Nový rámec vztahu. Na státní večeři si řekl, že obě strany dosáhly společného porozumění v mnoha otázkách, což podle něj dodalo novou náplň konstruktivnímu vztahu strategické stability. Nově mají vztah založený na respektu, férovosti a reciprocitě. Samotný koncept vznikl v květnu v Pekingu. Podle Global Times tehdy prezidenti přijali vizi, která má vztahy vést na příští 3 roky i déle. Tchaj-wan jako hlavní bod. Si vyzval USA, aby se zdrželi odmítání tchajwanské nezávislosti a obezřetně zacházeli s tchajwanskou otázkou. Postoj Pekingu k územní celistvosti označil za křišťálově jasný. Irán. Si vyzval USA a Irán k návratu k dialogu a ukončení války. Čína podle něj vždy prosazovala respekt k suverenitě a bezpečnosti všech zemí. Hluky, lidová pás a zdravá konkurence. Si uvedl, že spolupráce přináší zisk oběma stranám a konfrontace a ztrátu oběma. Konkurence má být vždy zdravá a v mezích, spíš dohánění než zápas, v němž jeden vyhraje a druhý prohraje. Retorika partnerství. Podle Qin Jiangxi po příletu uvedl, že Čína a USA mají být partneři, ne rivalové, a že velké omlazení čínského národa a Make America Great Again mohou jít ruku v ruce. Co Čína nepotvrdila? Diplomat upozorňuje, že Čína nepotvrdila ani omezené prodloužení obchodního příměří. Jde o důležitý rozdíl oproti americkým zdrojům. Ruská média. Zpravodajství se soustředilo hlavně na předsamitová očekávání. Agentura TASS uvádí širokou agendu, prekurzory fentanylu, zejména moratoria, dodávky vzácných zemin, cla, přístup Číny k čipům pro AI, americké zbraně pro Tajván. Podle agentury se strany dohodly zahájit dialog o umělé inteligenci, aby zabránilo eskalaci a jednání o snížení cel zhruba za 30 miliard amerických dolarů na každé straně. Podle TAS měly být na pořadu být i Ukrajina, hormuzský průliv, militarizace vesmíru, americké raketové systémy v Japonsku a americká technologická aliance FACS. Agentura citovala čínského experta z univerzity Xinhua, přímý kontakt lídru podle něj pomůže jasněji vymezit červené linie a klíčové zájmy a doladit krizové mechanizmy a vytvořit bezpečnostní bariéru proti eskalaci sporů. Kreml zároveň akcentoval vlastní kanál s Washingtonem. Peskov uvedl, že Putin je připraven s Trumpem se setkat, konkrétní termín ale není. Indický pohled pro kontext. Konkrétní reakci EMA na tento summit jsem nenašel. Pro díl jako letošního předsedu BRICS je ale relevantnější, živější reakce na summit v Pusanu. Indický tisk tehdy psal, že Trumpovo odmítnutí schůzky ze SI za G2 je výrazným odklonem od dvou dekád americké politiky a komplikuje indickou strategii, která částečně stála na americké vyžádání, která částečně stála na americké vyvažování Číny přes dva. Takže retorika je značně
0: rozdílná.
1: Rozdílná. Proto už vlastně, když něco dělám, tak si vždycky dám pohled západních médií a nezápadních médií, aby jsme se teda dozvěděli obě strany a rozmysleli si, nebo řekli si, co tam asi proběhlo.
0: Myslím, že to zásadní stejně nevyznělo a to je to, co je na pozadí.
1: Ano. Ano, myslím si to taky.
0: Jo, to jsou takové ty věci, kvůli kterým zhavarovala některá ta jednání a vyjednávání. Proto ty rozdílné výstupy, víc bych věřil těm na straně východu než toho západu. Víme, jak oni vítězí na Ukrajině, víme, jak zničil Irán, víme, no a pak se dozvíme úplně něco jiného. Takže to je bohužel navazující, jak se říká, v každé válce první umírá pravda. Čili každý to pak podle sebe, teď to přebírají různě média, pochopitelně přebírají to, co zapadá do propagandy. Takže my se spoustu věcí vůbec nedovíme, nemáme šanci se je dozvědět. A jednoho dne zjistíme, že tak, jak jsme do toho neměli co kecat, tak ale nás to bude velice, velice, velice bolet. Ať už tím, že budeme ve válce, nebo budeme v obrovské krizi, v obrovském kolapsu, bude nám to oznámeno, nebo z toho tak mimo těch dozvíme, no těžko říct. Takže jaký ty máš na to názor, Jiří?
1: No, já to vidím podobně jako ty, my se totiž názorově nelišíme. Já si myslím, že v některých nebo já tam cítím snahu té Číny, která by ráda urovnala konflikty ve prospěch posílení toho mezinárodního obchodu. Aby začal dobře fungovat ten, protože i v podstatě ti západní, řekněme, partneři, v podstatě blokují ten pohyb toho zboží, protože vlastně dávají záminku tomu východu, aby vlastně tyto nebo dělal toho partnera v rámci té obchodní války. Takže já tam trošku cítím, že Čína chce víc posílit roli toho, jednak větší posílit roli BRICSu v rámci OSN jako takový, a aby ty země držely mírový přístup v rámci světa a aby se podpořila jako vyšší oběh toho obecně zboží na planetě. Proto vlastně vyzývají Irán metodicky k tomu, aby začali jednat tuto míru. Určitě, dívej, já si myslím, že Čína má svého protivníka přečteného. A jedná se jenom o tom, že za mě Čína je teďka světový ekonomický lídr a Amerika už dávno není. Akorát se to ještě veřejně neřeklo. Takže.
0: Tak kdo umí počítat, tak je mu to jasné, ta čísla no. Jsou veřejně dostupná. Já bych takhle. Západ tu retoriku volí způsobem, který jakoby dává najevo, že to mají pod kontrolou, vedou to dobře a chce to jenom čas. Východ tu retoriku jakoby stanovuje způsobem, nemáme problém se o tom bavit, ale ze svých podmínek neustoupíme.
1: Přesně tak.
0: To je celý, jako. Takhle se dá zhodnotit. Je to potvrzeno tím zastavením pohybu zboží, nebo výrazným zastavením, nebo přibržděním výrazným, až skoro zastavením. A to řídí Čína. Irán je pochopitelně zásobován zbraňovými systémy Ruské federace, KLDR a Číny. Mají ve skladech na Bušínu mnohem víc všeho, veškeré munice, než když na ně vletěl ten Američan. Takže zatímco se vyčerpal Izrael, zatímco se vyčerpaly Spojené státy, Evropa se vyčerpala na Ukrajině, tak se dá říct, že kolektivní západ, celé NATO je těžce odzbrojeno. Na začátku to byl nápad, že ty zbraně naposíláme tam a potom zbrojaři nám oživí ekonomiku. Ovšem trošku se přepočítali, takže dneska se dostali do situace, kdy nic není rozhodnuto, mají na zádech terče namalovaný a sklady prázdný. Takže to je složitý. A tady prostě ten, kdo vydrží, a to je Čína, která vydrží, ale Čína také říká, jsou deadliny, jsou prostě určitý data, ke kterým se musí něco stát, jinak se bude jednat. Jo? Čili Američani to vidí trošku jinak, jakože tady mají buchví kolik času. No, to si budeme povídat. Není to zrovna růžová situace, ale pro, a teď zase zabrousím, hodně lidí se mě vždycky ptalo, jak se může tenhle ten takhle zkažený svět, jak se může napravit? Kdo by ho napravil? Co by se muselo stát, aby takhle zkažený svět dospěl k nějaké nápravě? No tak se to děje. Pokud jste se ptali, co se musí stát, tak minimálně se musí stát to, že Ukrajina přestane existovat a země BRICSu si budou žít svůj vlastní život ve své civilizaci a Amerika si bude muset uvědomit, že je úplně normální zemí, která musí víc s tím, co má, nemůže kdekoliv jít, krást, loupit a ještě se tvářit, jako že na to mají právo. To se přeuspořádá tohleto. To je rychlý proces. Ve chvíli, kdy dojdou uhlovodíky a jídlo, tak jo. A je to, prostě, protože tam už pak není cesta dál. Pak už je to jenom o tom, že buď se střílí, no a nebo se velmi rychle jedná, aby ten, kdo to způsobil, a to je taky dobrý vědět, kdo to způsobil, tak aby se to dal dohromady. Mám tady k celé té situaci ještě Andreje Babiše.
1: Jo,
0: to by se si měli pustit, tak pojďme.
2: Jako Česká republika samozřejmě článek 5 budeme respektovat. Já pana premiéra Fica komentovat nebudu. Ohledně vyjádření pana Koudelky, my od něj v rámci služebního postupu nic takového informací nemáme. My jsme měli Bezpečnostní radu státu, budeme mít 20. října, myslím, úterý ráno, další, já jsem o tom mluvil s prezidentem, určitě budeme přijímat další opatření, které vlastně zaručí bezpečnost našich spoluobčanů. Vnímáme, co se děje v Evropě, co se děje ve světě. Můžu jenom zopakovat to, co říkám stále, že Evropa by měla konečně začít vyjednávat o míru a nenechávat to jenom na prezidenta Trumpa. My jako Česká republika samozřejmě článek 5.
0: Čili to, co říkal Robert Fico, na co reaguje Andrej Babiš, je to, že se koná spousta provokací, které mají vyprovokovat aktivování článku 5. Andrej Babiš říká jednoznačně článek 5. Co se stane, když se bude aktivovat článek 5? No tak to je pochopitelně nějaká změna životních podmínek občanů České republiky. Přečte si zákon, který tady k tomu je už dávno, dávno, dávno připravený, přijatý. To znamená vyhlášení vojenského stavu, nebo to nějak válečného stavu. To znamená pochopitelně konfiskování soukromého majetku, rekvírování aut, rekvírování peněz na účtu, mobilizace a tak dále. To není sranda. Proto Robert Fico bije na poplach, že prostě jsme tak blízko takovéto události a ponecháváme to jenom na tom, kdy ta nějaká... Teď se ukazuje v tom Německu, na tom letišti, že zase ty služby lhaly, protože zase to tam připravili oni. Jo. Jsou tam zachycené nějaké svědectví, prostě, co se tam vlastně odehrávalo. Čili jsou to jednotlivé provokace, jedna za druhou, a některá z nich bude tou roznětkou, která může něco zažehnout. Nepřejme si to. Robert Fico o tom mluví otevřeně, Andrej Babiš se nám tady k tomu nějak tak vyjádřil, protože co na to může říct? Jako? No tak my ne, jako. To asi těžko. Ale musíme dělat všechno pro to, a to říká správně, aby k tomu nedošlo. A jestli zvládnem, tak...
1: A ten Koudelka teda řekl co?
0: Koudelka se asi pravděpodobně vyjádřil, že to není pravda, že žádný provokace neprobíhají, nebo co, já nevím.
1: No, mě totiž tady vyhledal článek, že šéf české BIS, Michal Koudelka, řekl, že ruský útok na NATO čekáme v řádu měsíců. Proto on ho asi nechtěl komentovat. No, takže...
0: A tak to se přeci ví, ne?
1: V Rusku se mluví o tom, že Putin říká, proč všichni odborníci a říkají, ne, my čekáme ten ruský útok. To je fakt jako na palicu.
0: Jo, jo. Tak. Probíhalo jednání OSN, ne? Čili Komise OSN pro budování míru. To zasedání tam asi bylo víc. Letěli tam dva představitelé, každý svým letadlem, což je podle protokolu správně, protože kdyby jedno letadlo bylo sestřeleno ruským dronem ukrajinsko-české výroby, no tak pochopitelně by byl problém. Jenom jeden, když by seděli oba v jednom letadle, tak máme problémy dva. A tak. Takže ty komentáře, jakože letěli, protože by se porvali na té palubě, tak asi těžko. Petr Macinka měl dobré vystoupení, ale v angličtině. Já vám budu číst titulky, aby jsme to měli. No, aby to bylo. Tak. Milý Nasare, vaše excelence. Dámy a pánové, strávili jsme zde hodně času diskuzí o tom, jak ukončit války a právem, ale možná jsme méně přemýšleli nad otázkou, co přijde potom, co se stane den poté, co válka skončí. Protože ukončit válku a budovat mír nejsou totéž. Příměří může zastavit boje, mírová dohoda může ukončit konflikt, ale ani jedno samo o sobě nedokáže přimět lidi, aby státu důvěřovali. Zdát mladým lidem důvod vidět budoucnost domova, ani zajistit, že příští společenský spor bude vyřešen bez násilí. Právě zde začíná budování míru. Mír lze podporovat ze zahraničí, můžeme ho pomoci financovat, někdy ho dokonce můžeme pomoci vyjednat, ale jak zmínil můj přítel Nasser Burita v úvodním slově, mír nelze dovést. Národní vlastnictví je proto víc než mezinárodní princip mezinárodní spolupráce, je to také projev pokory. Připomíná nám to, že existují meze toho, co může mezinárodní společenství pro druhé udělat. Můžeme pomoci budovat instituce, ale nemůžeme jim dát důvěru jejich lidí. Můžeme poskytnout zdroje, ale nemůžeme převzít odpovědnost místo nich. Můžeme podpořit smíření, ale nemůžeme společnost smířit za ní. Moje vlastní země se naučila po roce 1989, ostatní nám mohli pomoct, ale nikdo za nás naši transformaci udělat nemohl. A samotné fungující instituce nestačí. Mír musí lidem nabídnout i budoucnost. Práci, příležitosti, svobodu podnikat, investovat a budovat něco vlastního. Protože kdo ve své zemi nevidí budoucnost, nebude mír považovat za úspěch jen proto, že se podepsala dohoda. Možná bychom měli věřit v náš vlastní úspěch způsobem, ne podle toho, kolik peněz utratíme, ale podle toho, kolik programů vytvoříme, ale podle toho, co po nás zůstane. Nejsilnější instituce, fungující ekonomika, společnost schopná převzít odpovědnost za svou vlastní budoucnost. Úspěch bychom měli měřit ne podle toho, kolik pomoci poskytneme, ale podle toho, jakou národní kapacitu po sobě zanecháme, protože skutečný úspěch budování míru není země, ve které musí mezinárodní společenství zůstat navždy. Je to země, která nás jednoho dne již nepotřebuje. Děkuji. Tak to byl Petr Macinka, já vám ho tady můžu pustit.
3: In this building discussing how to end wars, and rightly so, but perhaps we...
0: Tak Jiří, myslím, že má pravdu, ne?
1: Jo, já jsem ti ještě poslal tady komentář, jmenuje se do Petr Pavel světové mocnosti nezajímá.
0: No to byl dobrý průšvih.
1: No, jestli bys ještě pustil to videjko, To je, já nevím, to je 27, to je minuta.
0: Už to stahuju tady.
1: Ne, poslal jsem
0: to stahuji.
1: Do chatu, na Teamsech. Tak, já jsem totiž ten projev celý celý jsem ho neviděl ještě. Takže, ale vím, že tam byly průserový vyjádření nějaký.
0: Aha, tak pojďme na to.
4: My se na ten projev samozřejmě díváme z perspektivy České republiky a toho, co se děje na domácí politické scéně. Čekalo se drama, co se stane mezi Petrem Macinkou a Petrem Pavlem. Nestalo se nic, ale zároveň se nestane nic po projevu prezidenta Pavla. On mluvil k velmocím, které ho neposlouchají. Ten sál byl poloprázdný, což ještě neznamená, že se to k uším nedostane, ale to, co se děje se jinde. On kritizoval nebo vyzýval Čínu, aby přispěla k ukončení konfliktu na Ukrajině tlakem na Rusko, ale čínský prezident je na státní návštěvě Spojených států a ten zajíc běží úplně někde jinde. Donald Trump se s čínským prezidentem domluvá bilaterálně bez ohledu na to, co říká náš prezident na půdě OSN, takže je to taková výzva, která zapadne a ten svět poběží dál úplně stejným způsobem, jestli dobrým nebo špatným, to už záleží na každém z nás, ale ale nic vážného nebo nic převratného prezident Pavel na půdě OSN neřekl.
0: No, a je to.
1: Co ale je to státník světového významu, samozřejmě.
0: No tak samozřejmě, tak tentokrát tam ani nejel na motorce.
1: A ten summit byl kde vlastně teďka?
0: V Americe někde, ne? To bylo.
1: Ve státech to bylo, jo?
0: Myslím, že to bylo ve státech, no. Ale... Nečekal si, doufám, nějaký zásadní jako průlomový sdělení od gumovýho skvotera?
1: Ne. Abych pravdu řekl, nečekal. Protože...
0: Ale někdy, když nečekáš, tak je to, víš co, je lepší nečekat, jo, neočekávat.
1: Nejsi zklamaný potom, přesně.
0: Jsi zklamaný. tak bych to asi řekl.
1: Jo, tak dívej, tak pan Pavel není nejostřejší tuška v penále, jak se říká, takže čekal jsem nic vlastně. No, ale mrknu na ten rozhovor ještě, nebo na ten projekt, potom se podívám. Ale oni totiž, mně se líbí, že tady člověk to komentuje, řekne to popravdě, jak to bylo, a potom český média vlastně ho vyzvihnou, jak na půdě OSN se etabluje a všichni slintají v komentářích, jak je to skvělý řečník a státník a podobně. To přijde jako dost ujetý. To mě přijde dost ujetý. A nebudem si říkat, co je zač, protože jsme tady říkali milionkrát.
0: Tak. No a budeme navíc skončit, protože se nám blíží 3/4. Takže to vypadá tak, že asi to byla poslední informace nebo poslední věc, kterou jsme rozebrali. Situace je vážná. Není však, jak bych to řekl, není však nakloněná tomu, aby byla apokalyptická. Čili bude krušno, ale nebude se nás to až tolik dotýkat. Tady, řeknu Česko, Slovensko, protože máme naštěstí, máme tady lídry, kteří sice jednoho chtěli zastřelit, popravit, a druhý radši říká jiný věci a jiný dělá, aby nedostal taky jako se do nějakého presu atentátníka. Čili vidíme to pozitivně, posílejme jim energii, držme jim palce, buďme jim nakloněni, oni to potřebují, tu podporu, protože potom, po té hrůzovládě, která tady byla, jako nemůžu si představit, že tohle by se jako dělo za Lipánka a za Fialy, jo? Takovýhle věci, okay, které se teď odehrávají, klíčový. Okay. Tak to je jako pán Bůh s náma. Tak jo, Jiříku, pojď se rozloučit.
1: No tak já se loučím, děkujeme za pozornost, mějte krásný prodloužený víkend. V pondělí máme svátek, takže to bude příjemný. A budu se těšit na příští týden. Na vysílání.
0: Jo, super. Tak jo. Tak já ti děkuji za tvůj účast, děkuji ti za témata, která si připravili, abychom je probrali, za čísla, no a vám všem, co jste nás vydrželi poslouchat, nevypli jste, protože jste pochopili, že všechno, o čem se bavíme, všechno se vším souvisí, no a dotýká se nás to všech, tak vám děkuji, no a budu se těšit opět zase třeba zítra naslyšenou. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Jiřím, s Jirkou se loučí, no jak jinak než Petr Václav, společně s Jirkou.

Sputnik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako...

0: předávám vám slovo. Prosím.
1: Ahoj Pavle, já tě zdravím, jsme tady všichni takový trojlístek, v podstatě trio. A jsme tady teď standardně jako každý pátek po 20. hodině, dejme tomu takový úzus trošku, ale po 20. hodině, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače a přeju krásný večer i tobě, VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás zdravím, no, všechny naše posluchače, se kterými jsme se skoro nerozloučili, že jo, minule, nebo s některými, já jsem se nakonec potom vrátil, jsme to dojeli, ale tak někteří to nevydrželi, že jo, a ne to, nerozloučili se, nebo jsem se s nimi. Takže takto doufám, že dneska to bude všechno v pohodě, že nebudou žádní nasazení provokatéři a podobně, protože samozřejmě situace a na alternativě a samozřejmě ve zpravodajství velice vyostřuje vzhledem k tomu, co se děje samozřejmě v celé Evropě, to bude hlavní téma našeho pořadu. Já vím, že Vítek tu má připravená nějaká témata, asi dvě nebo podobně, ale je třeba skutečně prodat, ano, prodat taky, to je hlavní, ale probrat to, co se v podstatě děje teď okolo Evropské unie, co se děje okolo Bruselu a Severoatlantické aliance, co chystají. Takže to bude zásadní téma, kterým teda začneme, to jako mimo scénář, který Vítek připravil, ale já myslím, že pomocí přesahu se dostaneme úplně všude, takže já vám přeji krásný poslech.
1: My se přesto dostaneme v rámci prvního tématu, protože to přímo s tím souvisí, jsou to v podstatě misky, které jsou navzájem propojené a to těžiště vah a závaží, tak ta jsou v podstatě proměněna na obou stranách a nějakým způsobem se vyvažují ty váhy na více stranách bilaterálně a trilaterálně a tak dále a tak dále, multipolárně. Takže v rámci celého spektra témat, které tu máme připravené, začneme v Rusku. Protože tam se odehrály samozřejmě volby a jen několik hodin po skončení voleb do státní dumy udařil Kreml na Prahu a Bratislavu, když začneme tady u nás v Tuzemsku, aby přestali sedět na dvou židlích a ukončili dodávky zbraní a munice Ukrajině od svých soukromých zbrojovek. Slova o míru od Roberta Fica a Andreje Babiše již Moskvě nestačí. Viktor Medvedčuk uveřejnil pro ruský tisk obsah jednání v Kremlu z počátku července. Je tedy stále menší rozdíl mezi Babišem a Fialou, když začíná Babiš žvanit o hybridní hrozbě z Ruska. Evidentně se zaparkoval do toho proválečného manšaftu. Definitivně, Andrej Babiš.
2: No, ono vlastně v podstatě to není ani důležité, protože to, co vlastně se začíná teď dít, já k tomu ještě chystám článek, ale 15. září Severoatlantická aliance vydala směrnici, která v 7 bodech jednotlivým vládám členských zemí Severoatlantické aliance ukládá některé úkoly. Máte to v posledním článku ze včerejška, kde v podstatě jsou takové věci, jako je příprava na krizový scénář, příprava na válečné události, příprava nemocnic na přijímání obrovského množství, je tam uvedeno obětí, ne pacientů, ale obětí, což samo o sobě alarmující, že tam to slovo victim namísto patients použili v anglickém originále, což samo o sobě je bizár, doslova bizár, děsivý bizár. Ale jak se ukazuje horizont listopadu a příštího roku března bude naprosto kritický pro vypuknutí konfliktu mezi Evropskou unií, respektive některými, buďme přesní, některými evropskými zeměmi NATO a Ruskou federací. A všechno to, co teď probíhá, to jsou konceptuální takzvané přípravy. Konceptuálka se jede, to znamená, jednotlivé vlády jsou úkolovány, aby si nacvičily jednotlivé operace. Dneska přinesla mainstreamová média i u vás český tisk informaci, že Polsko začalo s pobaltskými zeměmi a je nový plán, bude nacvičit.

0: určovat hromadný úprk občanů pobaltských států před postupujícími ruskými vojsky. V případě války bude se nacvičovat obrovský příliv migrantů z pobaltských zemí do Polska. Je to ta informace, která přišla dneska, máte to i na českých médiích, je to novinka. Tak se na to podívejte. A ta směrnice z Severoatlantické aliance byla uveřejněna 15. září a teď po 10 dnech, dnes 25. Polsko s pobaltskými zeměmi už cvičí, už nacvičují obrovský přesun lidí. Další věc, která v té směrnici je uvedena, je kontrola pohybu lidí. No samozřejmě, jaká kontrola? No a kontrola takzvané uzávěry, které probíhaly před 14 dny tam u vás ve spolupráci se Slovenskem, to jste možná zaregistrovali z veřejnoprávních médií, které o tom informovaly, jak jsem zpětně se na to díval, tak tam byly informace o tom, takže jste to určitě museli zaregistrovat. Tady v Německu se testovalo uzavírání hranic v červenci. Taky byla velká radost, že jo, samozřejmě oni to tak udělali kvůli tomu, aby jakože, no, když jsou prázdniny, že jo, tak to prostě tak nastavili, že se to různě testovalo, jak se uzavírají, že všechno se tvrdilo, že je kvůli migrantům, prosím vás. Já už jsem to vysvětloval před několika týdny v našem pořadu, že to není kvůli migrantům, je to zkrátka nacvičování, uzavírání hranic poté, co v některých zemích Evropské unie, možná i na úrovni Evropské unie jako celku, ale to je samozřejmě s otazníkem, bude vyhlášený válečný stav poté, co dojde k nějakému incidentu a Evropská unie a některé země, evropské země Severoatlantické aliance budou a vstoupí do konfliktu s Ruskou federací. To znamená, tohleto je v podstatě ten scénář, který se momentálně naplňuje. A co je důležité teď říct, že všichni o tom hovoří, všichni politici hovoří o hrozbě války. Hovoří o tom jeden politik, hovoří o tom Robert Fico, hovoří o tom dokonce už i Andrej Babiš, hovoří o tom ruští politici, hovoří o tom tady němečtí politici, hovoří o tom prakticky každý, někdo používá trošku jiná slova, mluví o tom generální tajemník NATO, Mark Rutte, že se musíme připravit prostě na konflikt, dneska o tom znovu hovořil, že prostě Rusko chce zaútočit a že se proto musíme všichni prostě připravit na ten konflikt. On neřekne, že my chceme zaútočit, nebo on neřekne, že my vyprovokujeme Rusy, aby opět na nás zaútočili, jako jsme je vyprovokovali po těch 8 letech, že jo, v tom únoru 2022. To znamená, všichni o tom hovoří a prosím vás, pokud něco prostě jako kváká, jako kachna, a pokud se to kolibá a jako kachna, pokud to prostě má peří jako kachna, a že jo, a chodí to prostě okolo, že jo, a je to prostě, vypadá to jako kachna, no tak samozřejmě ta kachna to asi opravdu bude. Akorát, že v tomhletom smyslu, v tomhle případě to pojmenování toho zvířátka je určitě jako nešťastné, protože tohleto rozhodně žádná kachna není. Jak se říká novinářská kachna, že tohleto není kachna. Tohleto je myšleno naprosto natvrdo. Ti politici to fakt říkají jenom kvůli tomu, že oni mají ty informace, oni je dostávají, oni to vědí. A tohleto nacvičování různých přesunů a různých útěků lidí z Pobaltí, to není samoúčelné. To, že se nacvičuje uzavírání hranic, to také není samoúčelné. Protože jestliže vypukne konflikt s Ruskem, tak bude třeba udělat jednu věc, vyhlásit válečný stav a bude třeba mobilizovat lidi. A lidi nebudou čekat na mobilizaci. Lidé začnou utíkat z prostoru válečné Evropy prostě pryč. A proto budou chtít prostě okamžitě zavřít hranice. Proto se nacvičuje zavírání hranic. Z toho důvodu jste byli svědky zavírání hranic. I tam u vás. Jste si to nacvičovali se Slováky. A takže je to přítomné, jsme toho svědky úplně všude a jenom stačí prostě slyšet ty výroky těch jestřábů, jako je vicepremiér polský Radoslav Sikorský nebo další, zkrátka, nebo dokonce i prezidentčík na Hradě český Petr Pavel. Asi prostě oni opravdu si chtějí střihnout válku s Rusem znovu po 81 letech. Už třeba po 81, jestli to bude příští rok, tak po 82, ale znovu jsme v podstatě v této situaci, to znamená, byl rok 2022, byl ten začátek toho února a tenkrát jsme dostali od ruských kolegů tu informaci, která byla prostě taková zvláštní, podivná, že do 3 týdnů prostě to začne a potom najednou začaly přicházet ta videa. Najednou ruská televize ukazovala Vladimira Putina, jak se svolává ministry, jak se jich ptá, jestli souhlasí s připojením Luhanské a Doněcké republiky, tedy z jejich, jestli souhlasí s vyhlášením jejich nezávislosti na Ukrajině, potom se připojili k Rusku a tak podobně. To znamená, všechny ty kroky a ty přípravy mají vždycky nějaký stepping, mají nějaké kroky, které jdou zase sebou. A my totéž teď momentálně vidíme u západních a zejména evropských politiků. To znamená příprava na konflikt s Ruskem. A znovu se budou opakovat ty procesy, které byly v roce 2022. Budeme moci vidět jednotlivé kroky eskalace, takzvaného eskalačního žebříku, na který se budou přikládat jednotlivé eskalační kroky. A já si myslím, že už jsme hodně daleko a hodně vysoko na tom eskalačním žebříku, protože ve chvíli, kdy západní země střílí rakety a drony do hlouby Ruska, ve chvíli, kdy západní země kradou a konfiskují Rusům jejich tankery na otevřeném moři v mezinárodních vodách, tak jsme tak vysoko na eskalačním žebříku, tak vysoko, že jenom o stupínek výš je vojenský střet. Už jenom o jeden stupínek výš je vojenský střet, protože všechny nevojenské eskalační stupně eskalačního žebříku byly již naplněny a byly použity. Teď už v podstatě jsme na takové úrovni, že všechno to, co bylo možné považovat za nevojenské útoky na Rusko, nevojenského charakteru, už byly dávno vyčerpány. Teď už skutečně zůstávají jenom takové střety s Ruskem, které budou mít vojenský charakter, to znamená charaktery úderu. A proto i Rutte o tom teď hovořil, že samozřejmě on je blázen. Já jsem si myslel, že ten, co tam byl před ním, Jens Stoltenberg, předchozí generální tajemník, že to byl prostě ten největší magor. Ne, ne. Prosím vás, vůbec ne. Stoltenberg ve srovnání s tímhletím komediantem, to byl génius. A Rutte je úplně vymazaný. Úplně. To, co on tam povídal, jakože prostě Rusko je slabé a že Rusko prostě porazíme a Rusko se přesvědčilo, že NATO je silné a Putin se neodváží zautočit na jakoukoliv naší zemi, ale musíme na to být připraveni a tak podobně. Tyhle ty bláboly, které tam vypouštěl, jenom ukazují, že v podstatě platí, že do všech tady těch silových struktur, a zamyslete se nad tím, vojenských silových struktur jsou dosazováni lidé, kteří ne, že jsou schopni. Oni tam dosazují záměrně lidi, kteří jsou naprosto všeho schopní. Stoltenberg, Rutte a jistě si pamatujete na bývalého předsedu šéfa vojenského výboru NATO, jistého generála Pavla, který tam předsedal vojenskému výboru NATO. A prostě všeho schopní lidé, úplně všeho schopní. To znamená, taková ta flexibilita, kdy máte politika. On byl komunista, on přísahal věrnost souručenství Československé socialistické republiky a Sovětského svazu. Že vstoupil do strany společně s manželkou. Potom to všechno jako vzdal, všechno to popřel a přešel na stranu nepřítele, přešel, stal se šéfem vojenského výboru NATO a dneska srdnatě bojuje proti tezím, ke kterým dříve přísahal. Co je to za člověka, mimochodem? Jaký to má význam? Co to je vůbec? Se nad tím zamyslete. Máte někoho v roli generála a on popře svoji vlastní historickou bázi, vlastní minulost, úplně převrátí. To si představte, kdyby jste měli prostě nějaké generály, kteří by zkrátka dosáhli takové úrovně, že by, já nevím, představte si takovou nesmyslnou situaci, naprosto nesmyslnou, že nějaký za druhé světové války nějaký přeběhlý sovětský generál, někdo typu, jako byl Vlasov, generál Vlasov, byl zajatý, přešel na stranu Němců, že by zkrátka udělal takovou kariéru, že by všechno zahodil a byl by tak úspěšný, že v nějaké chvíli by nacistická říše z něho udělala nejvyššího, naprosto nejvyššího německého polního maršála, který velí všem armádám hned pod Adolfem Hitlerem. Nejvyššího polního maršála by z něho udělal. Naprosto, jaký by to musel být člověk? Jaký by to musel být generál, aby se dostal do této pozice? No, musel by úplně odvrhnout všechno, musel by to poplivat, musel by prokazatelně, věrohodně všechno poplivat, všechno odvolat a svým novým chlebodárcům prokázat, že všechno to, co dělal v minulosti, bylo jenom ne z přesvědčení, ale musel by je přesvědčit o tom, že to bylo všechno konáno kvůli vypočítavosti a kvůli sociálnímu statusu v tehdejší socialistické komunistické společnosti. Že to nemyslel vážně, že to bylo ze zištných důvodů, kvůli kariéře, kvůli pozici, ne z ideologie, ne z přesvědčení. A musel být tak dobrý, že by musel ty generály přesvědčit, že to dělal kvůli tomu, že zkrátka to byly zištné motivace, že on tomu nikdy nevěřil, on jenom prostě chtěl dělat kariéru, dostat se vysoko, mít frčky, protože frčky jsou nejvíc, a bylo mu jedno prostě, co podepisuje. Bylo mu jedno, na co přísahá. Bylo mu jedno, jaké dekrety podepisuje, jaké formuláře má na stole a připojí k ním svůj podpis. Úplně by mu to bylo jedno. To znamená, takový člověk, jedině takový člověk se může překlopit z vysokého ambiciozního velice, dalo by se říct, exponovaného důstojníka, rozvědčíka bývalého režimu do funkce nejvyššího vojenského velitele nepřátelské organizace na druhé straně. A tohleto je model de facto, který je natolik děsivý, že nemáme jistotu, opravdu není jistota, že když vypukne nějaký ozbrojený konflikt s Ruskem, jestli tenhle ten člověk, který se tam dostal u vás na ten hrad, jestli on nebude první, který řekne, budeme mobilizovat lidi a pošleme na frontu bojovat s Rusy. Do posledního Čecha. Protože bude poslouchat koho? No, bude poslouchat své chlebodárce. Nacisty bude poslouchat z Bruselu, jednak z Evropské unie, jednak z NATO. Bude poslouchat a bude posílat na pokyn Čechy do likvidace válečného masomlýna. Podobně a úplně stejně, jako to teď dělá Zelenský na Ukrajině s vlastními občany. Úplně stejně. Protože proč? Protože Zelenský, Pavličenko, teda ne Pavličenko, Pavel, Zelenský, Pavel, Rutte, všichni tihleti zkrátka jsou ve svých pozicích ne kvůli tomu, že by měli nějaké schopnosti, ale kvůli tomu, že jsou všeho schopní. A Zelenský je všeho schopný. On je na jedné straně heraldický žid. On má čistý pokrevní židovský původ po matce i po otci. Že? A on nemá problém jít v Kyjevě na vojenský hřbitov a tam pokleknout před válečnými zločinci, před banderovci, kteří vyhlazovali na Volyni nejenom Poláky, ale hlavně i Židy. Nemá problém. To je tak neuvěřitelné chucpe. Ale proč? Proč on to udělal? No, protože Zelenský je všeschopný. Stejně jako Petr Pavel. Je všehoschopný. Stejně jako ten mameluk Rutte je ten naprosto neschopný, ale kromě toho, že neschopný, on je všehoschopný. A proto ve všech pozicích, tam, kde se něco rozhoduje a je třeba, aby tam někdo byl, tak se tam nedává nějaký kádr. Nějaký prověřený kádr, schopný kádr. Ne, ne, ne. Dává se tam někdo, kdo je naprosto všeho schopný. Úplně všeho schopný. Důležitá je jenom jedna jediná věc. Aby plnil úkoly, které dostává ze zhora. A to on, Pavel, jakožto generál Lampasák, on umí moc dobře. A Zelenský sice není lampasák, ale ten taky poslouchá, protože on samozřejmě je závislý. On je závislý na různých psychotropních látkách, takže oni mu vždycky něco přivezou a on potom plní všechny úkoly tak, jak oni mu řeknou. Se podívejte, on byl teď u Trumpa na návštěvě. A během 15 minut si 67krát sáhnul na nos a dělal grimasy s nosem. On prostě, než se setkal s Trumpem, tak prostě se sjel v letadle, prostě dal si 2-3 lajny a prostě začalo to tam v Bílém domě s ním úplně cvičit. 67krát během 15 minut prostě grimasy s nosem. Tohleto a se zubama navíc. Jo, takový ty pohyby prostě rtama, že jo, si otírá prostě rty, jo, ty zuby, tam má ty zbytky prostě toho kokainu, že jo, tak tomu se říká dojezd, takže dojezdový tiky se tomu říká, takže ty dojezdový tiky on má, Zelenský, a tohleto prostě, tohleto vládne Ukrajině. A někdo řekne, no to je strašný, to by se nám stát nemohlo. Ne? No a koho máte na hradě? Člověka, který má za sebou takovouhle kariéru. Popřel svoji vlastní minulost a dneska staví na kontrapunktu vlastní minulosti. To samé platí tady o těch našich geniích. Já to několikrát opakoval, jsem říkal, že to, co vlastně vidíme okolo sebe, je, že každý další politik je horší, než byl před ním. Že? A znovu se to potvrzuje. Teď spousta Němců říká, že zlatej Scholz, ale to byla pěkná svině. Však jsme přinášeli články. To byl SSáček a on stále je SSáček jako vyšitý. Ale ve srovnání s Mercem skutečně ten Scholz byl ještě aspoň trochu na úrovni. Ten ještě nebyl takovej magor. Proto znovu platí, že v politické rovině to funguje tak, že jednotlivé státy jsou likvidovány svými volenými elitami. Postupně. Konec konců od roku 89 se o tom každý mohl přesvědčit. Jsou likvidovány zevnitř postupně. A teď, to je důležité, jelikož dochází k likvidaci, tak kvalita politického řízení se zhoršuje. Kvalita politiků se zhoršuje, protože se zhoršuje celá společnost. Proto logicky každý další zvolený politik je o něco horší než ten předchozí. Je to naprosto logické, je proto vysvětlení. Právě kvůli tomu to tak je. To znamená, společnost se hroutí a spolu s tím se hroutí i hodnoty a proto z voleb vycházejí horší a horší politici. A ti, kteří tam třeba ještě byli a byli tam delší dobu, tak jim se zhoršují jejich vlastní charakterové rysy. To znamená, oni třeba měli před 10-15 lety ještě zdravé názory. Dneska už ty názory mají naprosto strašné, mají je neakceptovatelné. A jak na to reagují voliči? No přestávají ty strany volit. Proto se dneska podívejte na všechny ty partaje, jako různý ČSSD, různý ODS, ztrácí prostě procenta. Je to naprosto logické. Jsme toho svědky. To znamená rozvracení národních států zevnitř postupně, polehoučku, krok za krokem, vede i k destrukci politických procesů, protože to je zrcadlo. To je zrcadlový proces. Jsou to zrcadla, to znamená, máte společnost a máte politickou elitu a vzájemně ty obrazy se odráží od sebe. To znamená, jestliže dochází k hroucení společnosti, dochází k hroucení i jednotlivých politických elit a obráceně. Jestliže se hroutí politické elity, dochází k hroucení společnosti. Jedním směrem i druhým směrem. Buď vláda hroutí společnost svými strašnými zákony a svojí neschopností a diletantstvím a hlavně svými kroky, které vyplňuje například svých loutkovodičů z Bruselu a z Londýna a z jiných míst. Znamená likvidace státu směrem ze zhora dolů. To znamená, elity likvidují vlastní životní prostor, vlastní národ. To je jeden směr. A potom druhý směr je z dola nahoru. To znamená, ta společnost se začíná destruovat vlivem procesu řízení na jednotlivých prioritách od první až šesté. To znamená, lidé začínají mít jiné hodnoty, začínají volit jinak, začínají volit divné lidi, divné politiky a ten směr se obrací a ta společnost směrem nahoru volí takzvané skorumpované nebo poškozené, pokřivené politiky. To znamená, je to směr ze zhora dolů i z dola nahoru. To znamená, jsou to zrcadla, zrcadlový systém. A my vidíme ve společnosti, že přesně tohleto se teď děje v celé Evropě a vede to jenom k jedné jediné věci, ke konfrontaci s Ruskem. Oni všechno vsadili na porážku Ruska. všechno rukama Ukrajinců. Ukrajinci nejsou schopni těma rukama ty Rusy porazit. Teď už to vědí všichni, akorát to nikdo neřekne nahlas. Ještě není dovoleno to říct. Zatím to říkají jenom opoziční politici anebo bývalí politici, kteří už nejsou v politice a jsou v důchodu a mají už dovoleno hovořit tak, jak je to správně a jak je to normální. A najednou z nich vypadávají zajímavé věty a pravdivé věty, protože už nejsou v politice. Proto je znovu důležité si uvědomit, že kdybychom měli nějakou vlasteneckou vládu nebo nad celou Evropou by fungovalo nějaké normální nadnárodní řízení, tak by nikdy nemohlo dělat ani jeden z těchto kroků, kterým právě jsme svědky. Znamená všechny ty eskalační kroky na eskalačním žebříku směrem k konfliktu a ke konfrontaci s Ruskem by nikdy nenastaly. Nikdy, za žádných okolností. To, že to vidíme, ten důsledek jenom potvrzuje realitu. A pokud jsem hovořil o těch všehoschopných lidech, tak já jsem zapomněl úplně na ten hlavní příklad, na který se nesmí zapomenout. Tím nejkřiklavějším případem, jakým se dokazuje, že přesně takhle to funguje, že ne nejschopnější, ale nejvšehoschopnější lidé jsou dosazováni do řídících funkcí. To je ta kráva, která řídí Evropskou unii, Ursula von der Leyen. To je ten důkaz. Je naprosto neschopná v konceptuálních procesech řízení. Dovedla Bundeswehr k, no, obrovské zakázky tam byly na kozačky, že jo, a tulení kožešiny, a ona nakupovala, dělala ministryní obrany. Prostě dokonce jí hrozilo trestní stíhání. Dělala zakázky tak, že to skoro vytunelovala celý Bundeswehr, a když to měla nahnutý, tak oni ji poslali do Bruselu a udělali z ní v Evropské lidové straně šéfku Evropské komise. A proč? No, protože ona je všeho schopná. Proto tam je. Ona tam není kvůli svým schopnostem. Ona nemá žádné schopnosti. Ona je gynekoložka a tenkrát měla nějaké problémy na té klinice, kde pracovala před mnoha lety. Nějaký to asi nebavilo, tak se na to vykašlala, šla dělat politiku. Ale to je zkrátka realita. Podívejte se na to. To znamená, všechny řídící procesy jsou obsazeny lidmi, kteří jsou všeho schopní. Potom se nemůžete divit, že na eskalačním žebříku v Evropě jsme tak vysoko, blízko ke konfrontaci s Ruskem. No. Takže takhle bych uzavřel první téma. Máme 20.40, dáme si jednu písničku na občerstvení. Pavel tam najde jednu písničku a hned potom se pustíme do dalšího tématu.
1: Dobrá, druhé téma bude kratší do té 9. hodiny, taková 10-minutovka, ale něco určitě zvládneme. Takže, Pavle, dáme si písničku?
2: Tak něco kratšího, jo? 3 minuty a půl. Tak výborně, pozičku máme za sebou a máme tu opět pana VK a Vítka, takže rozdějte to.
1: Já jsem ani druhé téma neměl, respektive měl jsem připravené v rámci té směrnice na to, kterou už si VK vpekl nebo vetkal do toho předchozího vstupu. Takže já bych se tě spíš zeptal, ty jsi totiž několikrát zmiňoval a bude takové spíš do vysvětlení do předchozího tématu, ty jsi několikrát zmiňoval, že ten případný potenciální válečný konflikt s Ruskem by mohl vypuknout s některými zeměmi NATO. A chci se tě zeptat, jak je to vůbec možné, protože tu máme přece článek 5 legendární Washingtonské smlouvy z NATO, kdy pokud jedna země je zasažena, tak automaticky se mají připojit ostatní v rámci určité kolektivní obrany. Tak je něco takového vůbec možné, že by konflikt vypukl s několika pouhými izolovanými zeměmi, nikoli se všemi?
0: Je to nejenom pravděpodobné, je to skoro téměř jisté. Článek 5 totiž není mandatorní. Nestanovuje povinnost. Je napsaný způsobem, že je formulovaný tak, že jednotlivé země v případě napadení členského státu vyvinou aktivitu a pomohou vlastními možnostmi na obranu a na pomoc této zemi. To znamená, není tam nic o tom, že země vyhlásí válečný stav. Není tam nic o tom, že musí povinně poslat své vojáky nebo tanky té zemi na pomoc. Nic takového tam není. To znamená, ta interpretace toho článku 5 je tak volná, jak volná může být. Proč je tak volná? Je to jednoduché. Američané to tak chtěli, když vznikalo NATO. Tak Američané nechtěli být zataženi do války se Sovětským svazem kvůli nějakému malému evropskému státu, který by se třeba zbláznil a třeba vyvolal válku se Sovětským svazem. Proto tam Američané dali tenhle ten gumový paragraf. Tenhle ten
1: což plán. Bylo třeba Maďarsko zrovna v 56.
0: Když ano, přesně poprvé, tak, přesně tak. To znamená, kdyby náhodou někdo chtěl dělat třeba problémy. A, válka mezi, například v 70. letech válka mezi Řeckem a Tureckem, mezi dvěma členskými státy na to, že je o Kypr. Kyperská krize. Tenkrát šlo zkrátka o to, že kdyby to přerostlo v nějaký konflikt, tak Američané by do toho samozřejmě nevstoupili a ten konflikt byl stejně udržený lokálně, že na to nebylo nějak mobilizováno, že by poslali na pomoc Řecku a druhá strana by poslala na pomoc Turecku. Ne, ne, ne, ne. Na to tenkrát zůstalo úplně mimo, stálo mimo. Nechtělo do toho nějak zasahovat a vrtat. To znamená, i teď v této situaci by to bylo postavené do té roviny, že některé ty země, které jsou nejvíce rusofobně infikované, a můžeme se dívat na Velkou Británii, můžeme se dívat na jednoznačně na Polsko, můžeme se dívat na všechny tři pobaltské státy. No a teď se můžeme dívat na Francii, ale tam je velký otazník. Macron už není takovej hurá válečník, jako byl ještě před půl rokem. Samozřejmě z mnoha důvodů. Blíží se volby, příští rok budou volby prezidentské ve Francii. A tohleto zkrátka reálně může skončit v pozici, kdy se bude jednat jenom o několik států, které na svém území vyhlásí válečný stav a de facto budou v konfliktu s Ruskem. A jaká bude podoba, nikdo teď momentálně neví, ale je jasné, že bude obrovský tlakový nástroj na jednotlivé členské země. A tím samozřejmě bude síla Bruselu a takzvaných dotací, evropských dotací a evropských fondů, kdy bude postaveno, bude postavená zkrátka ta otázka do té roviny, že když se nepřipojíte k nějaké operaci proti Rusku, tak vám zastavíme dotace. Proto se reálně může stát, že do té aliance vstoupí třeba dvě třetiny zemí. Z nichž ale většina nepovede vojenské operace proti Rusku, ale bude mohutně a masivně dodávat zbraně do války proti Rusku a to znamená, bude čelit ruským úderům na svém území. To znamená, vojáci nebudou na frontě, ale budou padat bomby na jednotlivé země, kde budou běžet fabriky a vyrábět zbraně do války proti Rusku. To samozřejmě dlouho nevydrží. Jakmile začnou padat bomby, tak začne obrovský tlak válčení střebů na to, aby daná země, která do té doby jenom v úvozovkách jenom pracovala na válečném úsilí a zbrojila do války a dodávala zbraně ostatním spojeneckým zemím a jinak se ale ničeho neúčastnila, tak bude obrovský tlak, aby i tato země zkrátka vstoupila do aktivního boje proti ruské armádě, aby byly mobilizovány jednotky a to je jenom otázka jednoho, možná maximálně dvou ruských úderů na nějaké výrobní podniky v daném státě. Zkrátka tomu se nedá vyhnout. Jakmile to začne, ten eskalační žebřík, ten už válečný eskalační žebřík bude natolik rychlý, že jeden den bude premiér dané země říkat, my nebudeme vysílat vojáky, své vojáky do války proti Rusům. My budeme pouze podporovat naší alianci jinými způsoby, a to znamená vlastní zbrojní výrobou. No a tohleto, když uslyší v Moskvě, tak provedou údery na tyhle ty podniky, kde všechno prostě vyhoří, schoří, tam to lehne popolem. No a v tom okamžiku se bude jednat o útok na danou zemi. Daná země bude nucená vyvolat článek 5 sama za sebe, už sama za sebe, a nezbyde nic jiného té zemi, než jít do té otevřené války. Tomu se nedá vyhnout. To je zkrátka hra, která nemá vítězný konec. To znamená, když tuhle tu hru začnete hrát, nedostanete nikdy vítěznou kartu. Vždycky jste s kartou, která prohrává. To znamená, jestli chcete jít do války s Ruskem, neusedíte to na dvou židlích. Nemůžete říkat v době války s Ruskem, že my jsme pro mír, my nebudeme posílat své vojáky do války s Ruskem, ale současně soukromé zbrojovky na území daného státu jedou dnem i nocí a vyrábějí zbraně a munici pro Ukrajinu a pro členské země Severoatlantické aliance, které už budou ve válce s Ruskem. To je nesmysl samozřejmě. Ale víte, že někteří politici do dneška na tady ten nesmysl stále jedou, stále prostě mají tu pozici nastavenou. A ta pozice už začíná být dokonce trapná. Já nebudu jmenovat, nikoho nechci jmenovat, ale víte asi, koho mám na mysli. V této chvíli zkrátka není ani jako odvaha nějak zastavit vyzbrojování Ukrajiny, protože v těch zbrojovkách jsou zájmy politiků, členů vlády, že jo, přímo někteří členové vlády mají akciové podíly v některých zbrojovkách, aniž bych někoho jmenoval, zase všichni víte, koho myslím. To znamená, nemůžete ty soukromé zbrojovky prostě zaříznout a říct, odteď nebudete nic dodávat na Ukrajinu. Nic, naprosto nic. To prostě nejde. Ten premiér to nemůže udělat. Nemůže. Rozbil by vládu svoji vlastní. Nejde to. To znamená, že mírové úsilí je jenom póza. V tom případě, když ten premiér takhle zůstane, tak je to jenom póza. Nic jiného. Póza. A to je málo. Ve chvíli, kdy Evropa stojí na prahu třetí světové války. Chápete? Proto znovu, politika je samozřejmě jedna z nejšpinavějších prací na světě. Je špinavější než prostituce. Já jsem to několikrát říkal. Politika je strašně špinavá, protože jsou tam klientelistické vztahy. Hned od začátku, když začnete dělat politiku, tak jste v klientelistickém postavení k tolika lidem, že kdyby se o tom začalo jenom někde lehce mluvit, tak strana prostě skončí. A bez peněz nejde dělat žádná politická partaj. Že bez různých laskavostí nejde dělat politická partaj. Ani náhodou. Nikam se nedostanete bez laskavosti, nedostanete se do médií, nedostanete se na billboardy, nedostanete se do televize, do rozhlasu, do reklamy, nikam bez známostí a bez peněz. Proto je asi jasné, že článek 5, jakkoliv je gumový a ohebný, tak zkrátka ve chvíli, kdyby byl aktivován, tak dojde zkrátka na vyslání vojáků v nějaké instanci. A je to kvůli tomu, že žádná z těch zemí skutečně nechce usilovat o mír. Mluvím ne slovy politiků, ale autenticky. Autenticky znamená zastavit všechny dodávky zbraní na Ukrajinu. Okamžitě hned pro všechny firmy, nejenom státní, ale i polostátní a soukromé zejména. Okamžitě hned teď. A zakázat vývoz zbraní i do třetích zemí, kde by hrozilo, že zbraně budou obklikou přes třetí stranu odevzdány nebo dodány nebo prodány na Ukrajinu. Víte, že takhle to normálně funguje s dodávkami zbraní třeba do různých občanských válek na africkém kontinentu. Tam to funguje. Například, když byste chtěli jako český zbrojař nebo slovenský zbrojař vyvést peníze do severního Nigeru nebo do Mozambiku nebo podobně, tak tam všude platí zákazy, já nevím, jestli to ještě pořád platí nebo neplatí, ale různě, hned na několik afrických států jsou embarga uvalená. To znamená, kdybyste chtěli vyvést, nedostanete povolení od vlády k vyvezení zbraní. A pozor, nedokážete je vyvést ani k obchodníkovi ve třetí zemi, třeba v Turecku, kteří jsou na černé listině Evropské unie. Existuje černá listina obchodníků se zbraněmi, u kterých je známo, že přeprodávají zbraně z bezpečné země do země nebezpečné. To znamená, firma, nastrčená firma nakoupí zbraně, české nebo slovenské zbraně nebo munici, zbraně, která je registrovaná ve Švýcarsku, že jo? A z toho Švýcarska to koupí turecký obchodník. Turecko je taky v pořádku, ale z toho Turecka se to potom dostane do Libie. Do občanské války. Úplně normálně. Proto funguje to, ty zabraňovací mechanismy takzvaných třetích prodejů, to znamená takovému obchodníkovi někde ve Švýcarsku ten nákup není umožněn, protože ten obchodník je označený za potenciální riziko. Ale v případě Ukrajiny tohle to nikdo nepoužije, tyhle ty ochranné mechanismy a blokační mechanismy, aby zbrojovky nemohly vyvážet zbraně a munice. V případě Ukrajiny není dovoleno. V případě Ukrajiny je dovoleno vyvážet úplně všechno. Naprosto všechno. Chápete? A to je důkaz, že nikdo z těch zemí nechce ukončit válku na Ukrajině. Pokud mluvíme o všech zemích Evropské unie. Proč? O všech? No protože žádná země Evropské unie, žádná země ze 27, žádná z nich nezakázala vývoz zbraní do válečného konfliktu na Ukrajině. Ani jedna z nich. Tím je to dané. Nemusíte hledat další odpovědi. To znamená, že koncept války je daný a slova o míru jsou iluze a póza politiků a nedej bože výtah k dobrým volebním výsledkům a výtah k moci. Protože na slova o míru se dá stále nahnat a v budoucnu ještě více než dnes voličů do jakýchkoliv následujících voleb. Kdo začne mluvit o míru, má hlasy zajištěné. To znamená výtah po zádech takzvaných cimírů, výtah k moci, je jedna z možností, jak se dostat do vlády, jak ustanovit vládu. A potom v té vládě děláte věci, že mluvíte o míru, ale neděláte pro mír nic. Chápete? Mluvíte o míru, ale pro mír nic neděláte. Jenom mluvíte. Kdybyste chtěli dělat, tak první, co uděláte, je, že zastavíte vývoz veškerých zbraní i munice na Ukrajinu i přes třetí země. Hotovo. Takže máme 21.00. Dáme si jednu písničku, Pavel tam najde nějakou takovou překlenovací a potom se pustíme do telefonických dotazů. To bude zase rodeo. No, uvidíme, jak to dopadne.
1: Proto já jenom takový doplněk VK ještě chci doplnit a dodat, že tito převlečení gauneři jsou možná ještě větší prasata, než, a to slovo používám záměrně, aby se snaží vyhýbat a nějakým způsobem se vyjádřovat kluty, jsou ještě větší prasata než ti přímočaří chciválkové typu Fiala a spol, Rakušan a tak dále, kteří už kandidují přímo s tou agendou pro válku. A zatímco ti to se vyšplhají právě po v rámci iluze té míru, toho míru a retorice o míru a tak dále, a potom v té vládě začnou dělat úplný pravý opak, než to, s čím vlastně kandidovala, co deklarovali v rámci své předvolební a volební kampaně. To znamená, že to je ještě mnohem horší v podstatě než než ti přímočaří, u kterých víme od začátku, co jsou, jsou to gauneři, ale mnohem horší a řekněme protřelejší jsou ti gauneři, kteří se snaží právě na tom míru vybudovat svou politickou kariéru do doby, než se dostanou k té reálné moci. A to je právě nejhorší.
0: To je právě ten problém, že prostě prosazování toho míru zůstává jenom u slov, krásných květnatých projevů a různých videí a různých shortů na YouTube, kde prostě jsou kliky a zhlédnutí a podobně a lajky a další věci. Jenže to nemá nic společného s prosazováním míru, to je póza. A nestačí prosazovat prostě politiku jenom slova, teda prosazovat mír prostě slovama, hezkými výroky. No míru ne. Mír se prosazuje pouze činy. Pouze činy pro mír, vedoucími k míru. A prosím vás, závěr důležitý. Dneska v pátek Evropská komise jednohlasně všichni členové a zástupci všech 27 zemí, to znamená i České republiky, i Slovenska, odsouhlasili předání dalšího balíku 6 miliard eur Ukrajině na zbrojení, zbraně a obranu. Dneska. Znova. Jak je to možné? Otázka. Tomuhle se říká budování míru na Ukrajině. Když dneska znovu poslali další peníze na válku na Ukrajině. To je tragédie. To je apel na politiky, na volené politiky, ty, které mám na mysli, ale to, jak říkám, to musí voliči. Voliči musí volat v Praze politikům, voliči musí volat politikům v Bratislavě, voliči musí volat politikům v Maďarsku i jinde a ptát se jich, jak je to možné. Proč tohle to děláte? Proč to děláte? Proč posíláte další peníze na zbrojení na Ukrajinu? Proč to děláte? A proč potom chcete naše hlasy? A proč si říkáte do voleb o naše hlasy? Jak si to dovolujete? Jak si to můžete dovolit? Tohle to je třeba říct svým politikům. Takhle jim to říct. Takže to je všechno. Teď si pustíme jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Tak, ok, Pavel to rozbalí.
2: Tak jo, já tam na jednu novou písničku od skupiny Road King. Těm, co je dovoleno. Ale to je takový krásný. Tak jedem. Písnička dohrála, všichni jsou na místech a je tu hned první telefonát ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání. Můžete? A ticho. Haló, slyšíme se ještě Halo. Pořád? Teď mluvte, prosím.
3: Haló, no pěkný večer prajem. Slavomír z Bratislavy. Počujeme sa?
2: Áno, samozrejme, ste ve vysielaní, mluvte.
3: A tak ja som znovu zrodený kresťan v službách nášho pána Ježiša Krista a ja chcem poďakovať, som veľmi rád, že môžem osobne poďakovať pánovi VK za vašu prácu aj celému týmu okolo vás, lebo robíte svoju prácu veľmi dobre, až natoľko dobre, že diabol zúri. A vlastne prejavuje sa to tak, že používa svojich otrokov na to, aby vlastne zastavil vašu prácu. To je v podstate, ako aj minule, tá pani, dá sa povedať, ktorá bola zotročená, no taký klasický démonický útok, ako zastaviť vás, lebo diabol zúri, lebo v podstate robíte svoju prácu veľmi dobre. No, on má nejaký ten plán s našou zemegulou, s našou krajinou, so všetkými nami a vy mu vlastne ako keby odhalujete karty svojou prácou a vynášate na svetlo sveta to, čo vlastne on má s nami, aký má plán. Ale je tu aj plán nášho pána Ježiša Krista, ktorý teda má tiež svoj plán, lebo žijeme v podstate apokalyptickú dobu, ktorá vlastne vyvrcholí bitkou pri Armagedone a potom vlastne fyzickým príchodom Ježiša Krista na zem, ktorý vlastne bude ako keby ten, ktorý zastaví tú vojnu. Moja otázka je, že vlastne aký máte vy pohľad na plány nášho pána Ježiša Krista s našou zemou, aby sme trošku odhalili aj jeho karty, lebo v podstate tie diablové karty odhalujete veľmi dobre. Takže
1: Děkujeme moc. Já bych jenom takový trošku apel, zkusme ty reminiscence na ten minulý pohled pozdržet a nevracet se k tomu, protože zbytečně přikládáme polínku na oheň do krbu, teď už skoro, doufám, pevná paliva nebo fosilní paliva, která se brzy zakáží. Tak zkusme se k tomu už nevracet, je to zbytečné znovu, jak si rozmíchávat. Tak VK, povídej, můžeš odpovídat.
2: Já ještě, jestli mohu, tak ještě dodám telefonní číslo 608 12 14 19 dnes. Tak prosím.
0: No, já děkuju pánovi za dotaz, jak se na to dívám. No, podívejte se, archetyp Ježíše Krista je samozřejmě stělesněním Boha na zemi, to znamená tělo, které bylo použito k tomu, aby sejmulo hříchy z nás, z lidí, z člověka. To je velice těžké, opravdu velice těžké kanonické téma na povídání a na to bychom potřebovali opravdu několik hodin, ale roli Ježíše Krista bylo na zemi tedy poskytnout spasení celému našemu rodu, lidskému rodu. To je důležité, to je zásadní. Ale plány, které existují, které jsou, tak to jsou plány Boha. Ježíš Kristus byla tělesná schránka, která byla použita a stělesnění Boha na zemi byl Ježíš Kristus. To je třeba v tomhle tom trochu jako rozlišovat, ale plány Boha na zemi jsou odvozovány především od vývoje k lásce, který nebo láska jako taková je v podstatě nejvyšší harmonickou takzvaného Žehovy. To znamená ono boží podstaty, která je v podstatě tím nejvyšším modelem v celém našem existenčním prostoru. A to je běh na dlouhou trať. Protože zlo, opak lásky, nenávist je v podstatě podepsána pod většinu věcí na tomto světě. Většina věcí na tomto světě má podpis něčeho, co bychom nazvali temnou silou, temnou stranou, něčím, čemu se říká Hrešov. To znamená technologie využívané ke špatným věcem, technologie využívané k ničení, k zabíjení. Něco se vymyslí, nějaká technologie, nějaký výrobek a hned je využitý jako válečný nástroj. To je samozřejmě práce ďábla, protože každá dobrá věc je připravená k tomu a je možné ji využít pro konání zla. Jenom jedna jediná věc se nedá takto zneužít. Jenom jedna jediná. Cokoliv řeknete, může být použito nejenom k dobru, ale k páchání zla. Jenom jedna jediná věc zneužita být nemůže. A to je láska k Bohu skrze Ježíše Krista. Skrze něj. To se nedá žádným způsobem obrátit, zvrátit, jakkoliv pokřivit k tomu, aby se tím začalo páchat zlo. A tohleto vědomí, když budete mít, když ho máte a znáte, tak se nejenom posilujete ve své víře, ale jde o něco ještě jiného. Tohleto vědomí, tohleto pouto doslova dokáže tyto temné síly doslova rozzuřit okolo vás. Doslova rozzuřit. A čím pevnější je toto pouto, tím větší útoky na vás budou činěny a budete vystavováni větším zkouškám, větším obtížím ve svém životě, ve svém okolí a tak dále, a tak dále. To by bylo na velké, dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, ale jenom pánovi bych tady řekl, že tím hlavním úkolem, cílem Boha skrze Ježíše Krista je posílení onoho vztahu, oné lásky k Bohu skrze Ježíše Krista mezi co největším počtem lidí na této zemi. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Ještě jednou. Tak, doufám, že stále jste na telefonu. Halo, halo? Halo?
4: Halo?
2: Tak jste ve vysílání, prosím, mluvte.
4: Strašně zle vás počujem. Dobrý večer. Pane Veka, nepočešil jste ma ani, já vás nepočeším, protože mám to z prvej ruky, lebo je to blízka rodina. Tak si predstavte, že na Slovensku rekrutujú, volá sa to nejaké také zálohy, pana Kaliňáka, už 16-ročných, ten chlapec chodí na učňák a ide na trojtýždňový výcvik. A takisto, asi to už nebude náhoda, kolegyním syn, ktorého predtým nechceli vziať do armády.

0: Spíde ešte jednu vec. Myslíte si, keďže Rakúsko teraz bolo tiež v tej karpatskej osmičke, bude naozaj ešte neutrálne a dá sa tadiaľ to utiecť? Alebo by bolo treba utekať cez Turecko a nejako tadiaľ okulkom do Južnej Ameriky? Prajem pekný večer.
1: No, já děkuju za zhodnocení situace, za informace samozřejmě, co se děje. No, pouze to potvrzuje onen eskalační žebřík. Pokud se děje už tohleto, chystají se odvodové komise, chystají se takzvaní dobrovolci, nebo dobrovolníci, že chystají se, tak znamená to, že se chystají první mobilizační úderné skupiny. A teď jenom na vysvětlení, teď je to důležité, naprosto důležité, dobře poslouchejte. Jakmile to začne, tak oni budou potřebovat brát z dobrovolců, z dobrovolníků, kteří půjdou na tu frontu jako první, protože oni se chtějí té nepopulární, nucené mobilizaci vyhnout jako čert kříži, protože to bude konec jejich politických garnitur. Stejně jako za druhé světové války. Jakmile povolají vlastní obyvatelstvo, samozřejmě proti vůli obyvatel, nikdo, kdo je trošku normální, nechce jít do války. Protože kdo chce jít do války, ten se přihlásí. Po vypuknutí konfliktu se přihlásí. Jako na Ukrajině jsme viděli, kde stály fronty, sice byly dlouhé ty fronty, ale v porovnání k počtu obyvatel to byly setiny, ne setiny, promile procenta obyvatel Ukrajiny. Promile. A vzniknou, z toho vytvoří jeden pluk, dva, tři pluky maximálně podle počtu obyvatel. Na té Ukrajině tenkrát z těch dobrovolníků byla vytvořena celá jedna brigáda. A že tam měli nějakých 8 nebo 10 pluků, tam měli prostě vytvořených. To znamená, tohleto je ten model, který se bude aplikovat na začátku. A oni chtějí mít z čeho brát. Oni dostanou z Bruselu pokyn, že mají poslat nějaké vojáky. A oni řeknou, dobře, my můžeme poslat 10 tisíc. A nebo řeknou, my můžeme poslat 5 tisíc. Dobře, tak je pošlete. No a odkud budou brát? No budou brát z těchto dobrovolníků, z těchto kluků, z těchto nemocných, kteří mají problémy, mají platfus, mají skřivená záda, mají problémy vývojového charakteru, kostra nějak pokřivená nebo bolesti záda, já nevím, berou nějaké prášky, mají vrozenou, mají, že jo, tuhletu cukrovku prvního stupně, že jo, vrozenou cukrovku, znamená, mají různé problémy, normálně by je nikdy nevzali a najednou je vezmou. Najednou tam jsou, najednou se dostali do armády. Proč? No, dámy a pánové, protože tihle dobrovolci, to bude kanonen futr, ti se nevrátí. Proto berou všechny. Proto berou i ty, který nikdy nebrali. To je ten důvod. Oni potřebují do první vlny kanonen futr. Budou mít. Protože takových lidí, takových zoufalých lidí, kteří si například hráli Call of Duty a chtěli se stát profesionálními vojáky a potom se zjistilo, že mají nějaké zdravotní problémy a nevezmou je, jsou z toho úplně vyřízení. A pak najednou někdo přijde a řekne, hele, změnily se podmínky, my vás vezmeme, my tě vezmeme, ty tam budeš, budeš vojákem z povolání, máš radost, jo, mám strašnou radost. A tohleto je ten model, bohužel. Zkrátka eskalační žebřík. Jsme tam, dámy a pánové. Musíte si uvědomit, ve chvíli, kdy Severoatlantická aliance toho 15. září, 15. septembra uveřejnila ten materiál, ten dokument, tu směrnici s těmi 7 body, s 7 oblastmi, co mají jednotlivé vlády zemí na to udělat, na co se mají připravit, to nebyla náhoda. Mobilizace lidí, příprava na obranu, vidíte, už to běží. Podle pána, který volal, už to běží. To znamená, ani na tom Slovensku,

0: už se nečeká. Ta směrnice je venku a už se dělají rezervy, už se dělají zálohy. Už se berou lidi, kteří by normálně nebyli odvedeni, ale vezmou je. Protože do toho prvního konfliktu, do té první vlny, oni budou potřebovat kohokoliv posadit do těch vagónů a odvést je tam kohokoliv, naprosto kohokoliv. A v takové situaci se nehledí na to, jestli ten člověk je schopný, je zdravý, je dobrý po fyzické stránce i psychické. Hledí se pouze na jedno jediné stanovisko, jestli tam jde dobrovolně. A na začátku je opravdu hodně lidí, dá se najít dost lidí, kteří prostě ten pluk udělají. Že jo, udělají, dají ho, mají jeden pluk, pošlou ho tam a v Bruselu udělají danému státu čárku, má splněno, čárka. Problém je v tom, že ti kluci už se nikdy nevrátí. V tom masomlíně zůstanou, ten SML. Jako nikdo se nevrátil z toho zničeného, zlikvidovaného dobrovolnického, z té dobrovolnické brigády. Ta zanikla v listopadu roku 2023, byla rozpuštěna, protože z ní zůstalo 178 vojáků. Z původních kolika asi 40-50 tisíc. To je celý. Chápete? Tohleto čeká národy Evropy, jestli aspoň jeden z těch politiků, jestli mu nenaroste páteř, nebo se mu nenarovná, řekne ne, konec, dost, konec, už neposíláme na Ukrajinu žádné zbraně. A dokonce se to může stát, ale ve chvíli, kdy už bude pozdě, ve chvíli, kdy už bude na území Evropské unie vyhlášený válečný stav, kdy už budou dopadat rakety na jednu i na druhou stranu, naše na Rusko, ruské na nás, a už bude pozdě se sedat ze dvou židlí na jednu. Bohužel, tohle to opravdu hrozí. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak věřím, že se slyšíme, jste ve vysílání, prosím.
2: Dobrý večer, nevím, či vám počujete.
1: Ano, výborně.
2: Lebo strašně špatná odozva to telefon z vaší strany. Martin z Pošľahovky. Pán Veka, chcem sa spýtať, čo si o tom myslíte. Vy väčšinou ste odsudzoval ten postup ruskej armády ako postup, ktorý je riadený a není dovolené urobiť nejaké väčšie zásahy. Tak ja si myslím skôr, keď sa na tým zamýšľam, za tie 4 roky robili chirurgickú prácu. Od začiatku, jak sa posúvali na ten front, smerom na západ, tak vlastne bolo tam veľmi husté zasídlenie ruského obyvateľstva a smerom na západ sa to riedi. A v podstate dávajú šancu každému tomu Ukrajincovi ruskej národnosti, aby sa etabloval na fronte, pretože tí lokálni ľudia poznajú tých lokálnych ľudí. Preto je to podľa mňa tá strategia boja robená tak, aby nezlikvidovali plošne ten bratský národ medzi sebou, ale aby si urobili, oslobodili sami tú svoju národnosť. A potom, keby náhodou došlo k eskalácii, tak spoliatní to zoberú od podlahy. To si myslím ja. Takže asi z tohoto dôvodu ešte doteraz na to nešlapli a neurobili žiadny bengal, lebo nechcú tých ľudí svojich zlikvidovať. Čo si myslíte vy o tom? Ďakujem.
1: Taky děkujem.
0: No ano, je to jeden z motivů, ale ne jediný. To, že jsou tam Rusové, na těch územích žijí Rusové a mají tam majetky, mají tam domy, které, když jim je rozmlátí, tak jim budou muset postavit nové. A když je zabijou, tak je prostě zabijou a tím v podstatě de facto zabijí své vlastní pokolení. Dalo by se to dařit, protože mají ruskou národnost, že je tam v těch oblastech. Takže nemůžou plošně bombardovat. Ale to je jenom jeden faktor. Druhým faktorem je, že ten nejdůležitější, že cílem té války je likvidace ukrajinského národa do posledního Ukrajince. A mluvíme v původním leitmotivu, je to myšleno jako válka do posledního mužského Ukrajince, mužského zástupce ukrajinské armády, takhle je to myšleno. Já bych měl obavy, aby to náhodou nebylo myšleno i do poslední Ukrajinky, protože tam začínají mobilizovat už ženy na té Ukrajině, protože nemají muže mimochodem. Ale ten hlavní cíl je motivován samozřejmě tím okultním procesem, kterým je vytvoření takzvaného nebeského Jeruzaléma na území Ukrajiny. Na ten prostor jižní a západní Ukrajiny dříve byl domovem takzvané Chazarské říše. Geograficky to není úplně přesné. Chazarie zasahovala vysoko na sever, zasahovala do Turecka, to znamená, není to geograficky úplně jedna ku jedné, ale velká část té Chazarie byla na jižní Ukrajině a na západu, dneska je Donbas. A tahle ta v podstatě historická paralela, kdy celá Chazarie byla koupená, ovládnuta židovskými obchodníky a byla ovládnuta pomocí dluhu, protože Chazarie nepřijala židovskou víru dobrovolně, což je naprosto zásadní a to by se zasloužilo možná i nějakou přednášku, protože o Chazarech se píšou naprosté šílenosti a bludy, ale to byl národ, který měl turkické vyznání, to byly Turkové de facto, nebo vstáleně bychom řekli. Dneska, kdybychom chtěli si představit, jak vypadali Chazaři, tak kdybyste šli do Azerbajdžánu a podívali se, jak vypadají Azerbajdžánci svým rysem, tak byste zhruba měli představu, jak vypadali Chazaři. To znamená, měli turkický původ, měli turkický charakter, ale oni nepřijali židovskou víru z nějakého rozhodnutí, že no, nám se líbí tahle ta víra, tak my ji přijmeme. Ne, tak to nebylo. Bylo to kvůli tomu, že Chazarská říše se zadlužila u židovských obchodníků, kteří přicházeli z prostoru Judeje. A jednou z podmínek poskytování dalších úvěrů bylo, že jednotlivé školy a jednotlivé takzvané úřední chanáty, které tam měly vytvořené, že budou transformovány na hebrejštinu a na židovskou víru. To znamená, bylo to podmíněno úvěry a takzvaným úvěrovým jařmem. Proto turkické kmeny, které normálně nebyly přátelské s hebrejci historicky, dokonce s nima si vedli několik válek v historii, tak byli nuceni přijmout hebrejskou víru. Kvůli dluhům. To je realita o Chazarech. Národ, který se stal obětí. Obětí dluhových úvěrů. A jestli pak vám to něco připomíná na dnešní dobu. No, nemusíme chodit daleko, že? Proto takhle bych jenom odbočil od toho, ale zásadní odbočka, zásadní přesah, zásadní věc. Takže, no, dáme prostor dalšímu volajícímu, aby jsme nezdržovali.
1: Ano, už jistě čeká, ano, takže prosím.
3: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som nadviazal na ten predošlý dotaz pána zo Slovenska, že sa tam chystajú nejaký učení urobiť nejaký pluk. K tomu, keď som predpovedal pred mesiacom, že plánovači NATO majú tajný plán na začiatku dostať do konfliktu s Ruskom 6 krajín, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Rumunsko. Takže k tomu toľko, neveril by som Ficovi ani slovo, že Slovensko sa nezapojí do nejakých príprav na vojnu. Už dokázal, že mu netreba veriť. Pán Veka, ale tak ako teraz sa vedie vojna proti Rusku rukami Ukrajiny, tak tá vojna NATO proti Rusku sa podľa mňa bude viesť rukami týchto debilských štátov, ktorí sa k tomu dobrovoľne pripoja. A akékoľvek silové reči majú Nemecko alebo Anglicko, žiadny z týchto štátov sa do vojny proti Rusku nepripojí, ani napríklad Holandsko. Oni budú len v roli trénera, ktorý posiela svojho boxera do ringu. Ale toto už podľa mňa bolo zakodované, už keď sa NATO začalo rozširovať. Tí plánovači NATO hneď od rozpadu Sovietskeho zväzu vedeli, prečo chcú prijať tieto krajiny do NATO. Ano, už v tom 97. roku to bolo zakodované, prečo chcú prijať, prečo prijímajú postsovietské slovanské republiky do toho. Tak toľko k tomu.
0: Áno, áno. Dobře.
1: Tak jo, ďakujem.
0: No, ja ďakujem za tady ten postřeh. Ano, v podstatě dá se říct, že kanon and footer budou ty země, které budou země slovanského původu, pokud nepočítáme teda ugrofinské národy po Baltii. Ano, v první fázi, zdůrazňuji v první fázi. Konflikt s Ruskem bude konflikt velkého rozsahu, velkého charakteru. A jenom pánu bych chtěl říct a upozornit ho, že po Baltii, Polsko, Slovensko, Rumunsko, to je strašně málo na vedení konfliktu s Ruskem. To je málo. To by nestačilo na udržení fronty ani na jeden měsíc. A to ještě hodně nadsazuju, možná 10 dní. A proto bude snaha mobilizovat co nejvíce zemí Evropské unie, o tom jsem přesvědčen. Protože oni musí vytvořit zhruba 2 milionovou armádu, protože Rusové nasadí 4,5 milionu lidí v první fázi, v první vlně. To je ta informace z ruského generálního štábu v případě vypuknutí konfliktu s Ruskem, NATO s Ruskem, by Moskva mobilizovala v první vlně 4,5 milionu mužů do jednoho měsíce a dalších 11 milionů do 5 měsíců. A tyhle ty počty Evropa nedokáže v rozumných intencích dát dohromady. To znamená, že by velice brzo na místo mužů, které budou v Evropě chybět, přišli ke slovu jaderné zbraně, kterých Evropa nemá mnoho. Jaderné zbraně má pouze Francie a Velká Británie, dohromady mají asi 300 nebo 400 hlavic. Rusové jich mají skoro 6 tisíc. Tím by se naplnilo proroctví o zničení Edomu, o kterém tak pořád básní rabíni v synagogách izraelští, že sionističtí rabíni v Izraeli neustále o tom hovoří, že Evropa vstoupí do války s králem z severu a v tomto boji, v této válce, bude celá Evropa zničena. Zůstanou ohořelé uhlíky. A poté, co král severu jako vítěz se vyrovná s Evropou a skončí s Evropou, uzavře velké spojenectví s králem jihu. A oni dělají v podstatě úplně všechno k tomu, aby de facto k tomuto proroctví došlo. To znamená ke zničení Evropy. A dělají proto naprosto všechno a používají k tomu naše politiky. Naše všeho schopné politiky. Politiky, kteří mluví krásná slova o míru, ale pro mír nedělají vůbec nic. Politiky, kteří krásně mluví o mírovém uspořádání, ale ve skutečnosti mají podíly ve zbrojovkách. Politiky, kteří usilují o mírové urovnání konfliktu, ale ve skutečnosti mobilizují potichu vlastní kluky, které za normálních okolností by nikdy odvodové vojenské úřady odvedly. To je realita. Chápete? V takovém prostoru, v takovém čase právě žijeme. No, takže to je zase trošku s přesahem, trošku negativní, ale je to realita. Pojďme se pustit do dalšího volajícího.
1: Tak jo, taky čeká, prosím, můžete.
4: Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať, že ja tu mám len z ústneho podania. Má byť zmluva medzi Stalinom a rodinou Rothschildovcov, alebo teda tým, kto stál vtedy na čele rodiny, o tom, že po druhej svetovej vojne nebude 75 rokov vojna. Či vy viete o nejakej takejto písomnej dohode alebo zmluve? Potom, keď môžete, tak som sa už celú dlhšiu dobu opýtať, že či nebol problém so Stalinom, že preto je taký nenávidený, že nie len to, že urobil zo Sovietského zväzu superveľmoc, ale aj to, že zaviedol systém riadenia, nad ktorým už nebol nikto. Že Stalin bol šéf. Zohľadom teda na to, o čom hovoríte, že majú dominantný vplyv ruský židovský kongres a že teda Putin je nimi dosadený. A potom ešte možno taká tretia podotázka. Nebol náhodou aj cieľ vytvoriť Európsku úniu už v čase, keď vznikala, aby sa všetky štáty zjednotili, následne zobrali východné štáty, nakoľko v kontexte toho, že by bola teda tá zmluva medzi rodinou, alebo teda medzi Rothschildovcami a Stalinom, tak vlastne projektovali a plánovali to, že vlastne vytvoriť ten ekonomický celok, ktorý bude ako v jednom šiku a plniť nielen ekonomickú spoluprácu, ale aj následne vojenskú, nakoľko Európska únia je prepojená s NATO. Ďakujem, do počutia.
1: Také nasledanou.
0: No já děkuji za dotaz. No, jestli existovaly nějaké dohody, tak to byly mezi Leibou Bronsteinem a tehdejším hlavním guvernérem The National Bank of England, kteří zafinancovali cestu bolševiků tehdy v roce 1917 do carského Ruska, kteří měli v podstatě provést státní převrat, svrhnout onu liberální vládu, která se ujala moci v lednu. A potom 7. listopadu 1917 v podstatě pod vedením Lenina, Stalina, Trockého, tedy Bronsteina, Leiby a Sverdlova zahájili útok na Zimní palác, svrhli dočasnou vládu, že tehdy už teda civilní, liberální, nebyla tedy šlechtická. A došlo k pozatýkání carské rodiny a k jejich odvezení do toho domečku v Jekaterinburgu, že, kde byli rok drženi, než je postříleli. Takže tam byla samozřejmě dohoda. Ale jestli byla dohoda mezi Kobou, tedy mezi Josefem Stalinem, a jestli byla dohoda mezi ním a někým z domu Rothschild, nevím. Samozřejmě vyloučené, nejde úplně nic, ale mohl dostat Stalin, určitě mohl dostat nějakou nabídku. A poté, co se vyrovnal a vyhnal Trockého a nakonec ho pro jistotu nechal udělat v Mexico City Mercatorem, ale jak říkám, nemám jakoby nějaké jako důkazy nebo nějaké informace o tom, že by nějaká dohoda mezi Stalinem a Rothschildovým stolcem jako fungovala nebo že by byla někde podepsána. To nemám takové informace. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Jo, tak prosím.
5: Dobrý večer, František Morla. První rade chcem poděkovat všem za výbornou práci a taková rychlá poznámka. A nech si pan Veka z toho nic nedělá, minulý týden z té paní. Jo, takže lidi jsou různí, jak si to nic nedělá, ale budu takový rychlý. Tak půl hodinu zpátky jsem četl článek na stránce Věci veřejné SK a budu citovat pana Pavla, jo, co píšou Slováci. Myslím si, že přichází doba, kdy budeme muset nějaké to ruské letadlo zestřelit. Jo, to je jedna taková citace z internetu. A druhá věc, pan Veka asi to ví, a kdo žije na Severní Moravě, nebo to je jedno. Mošnovské letisko už v roku 2022 Tam bylo aj nejaké referendum okolo toho letiště na tom Ostravsku v roku 2022. Vlastne to z toho letiska z Mošnova sa má udelať logistický sklad. Logistický sklad. A či to bude NATO nebo naši armády, to už nech pán Vekaňar rozobere. A druhý dotaz, myslím, že ten a ten druhý som nejak rýchlosti zapomnel, omlouvám
1: sa. Tak nevadí.
5: Jo, ešte už som si vlastne nejak teď.
1: Nemôžeme dávať víc dotazu. Okay. Jo, tak když tak ešte
5: čase. Jasne, omlouvám sa.
1: Naschledanou. Tak,
0: já děkuji za dotaz. Samozřejmě, že o mošnovském letišti víme, protože jsem o tom psal články velice vydatné, že s informacemi, takže o tom samozřejmě vím a už v roce 2017 tam byly články o tom, jak se to chystalo, rozšíření, že o zvýšení kapacitance a všeho, zkrátka, aby mohli přijímat velké objemy zboží a velké objemy materiálu a munice, aby tam mohly přistávat americká velká letadla C5 Galaxy, že jo, protože to původní letiště to neumožňovalo, tak tam rozšiřovali. Takže ano, o tom samozřejmě vím a je jako... Oni na tom pracují už delší dobu, ale to, co připravují teď v souvislosti s plánem na jakýsi konflikt s Ruskem, to je daleko větší kalibr. S tím se nedá nějaké mošnovské letiště vůbec jako srovnávat. Tohle to, co teď chystají, to je opravdu snaha o nějakou přípravu na přímý konflikt s Ruskem. Takže takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak paní Lenka volá, tak prosím.
6: Dobrý večer, já vás zdravím. Já jsem se chtěla zeptat, pane VK, vy jste kdysi říkal, že Čína nespadá ani pod zástěru, ani pod čepec. A kdo teda to všechno řídil za covidu, když Čína vyšlapovala úplně stejně jako všechny velký další hráči světa? A jestli je to tedy tak, že teďko ten svět řídí zase ten, kdo je vlastně úplně nade všema, koho poslouchají i v zástěře, i pod čepcem. A že prostě někdo, jak se rozhodne, teďko ten úplně nahoře, tak prostě tak to bude. Pokud teda Bůh dovolí, protože v Biblii je napsáno, že každý plán lidský musí být posvěcený od Boha a buď to Bůh dovolí, nebo ne. A pak jsem se ještě chtěla zeptat na Alberta Pajka, jestli ty jeho dopisy jsou pravý, nebo jestli je to falzum. Ty muzea, kde to má být údajně uložený, tak prý popírají, že tam nikdy nic takového, jako ty dopisy Pajka, neměli. A jestliže teda to falzum není, podle vás, podle vašich informací, tak jak se schoduje ta přesná předpověď první a druhé světové války s tím, co se děje teď, jako jak byste, jakou byste našel analogii mezi současným vývojem a mezi tím, co Pajk předpovídá, pokud to není falzum, v tom dopise, kde mluví o třetí světové válce. To je všechno, děkuju.
0: Mm-hmm. No, já děkuju za dotaz. Nejprve teda k té Číně. No, podívejte se. Čína samozřejmě je novým miláčkem globálního prediktora, novými spojenými státy nové doby, novou ozbrojenou pěstí velice brzy už, protože Čína obrovsky zbrojí a má největší dronovou armádu na světě. Disponuje 70 miliony drony k dnešnímu dni. Zrovna jsem četl článek, že mají 70 milionů dronů, které mohou vrhnout na své protivníky. Vyrábějí další miliony každý týden. To znamená, co se týče globálního prediktora, tak tam samozřejmě má svoje koně. A Čína je jenom jedním z dalších koní. To znamená, máte koně, kteří jsou nastaveni v takzvaném židozednářském systému. Čepce, zástěry. Že? Čepce, čepičky, zástěry. To se týká především takzvaného západního světa. To znamená Evropa, Spojené státy a země jako Nový Zéland, Austrálie, podobně, zkrátka země západního světa. Ale jiné země mají jiné řízení, jiné procesy řízení, takzvaného světského řízení, a to vypadá úplně jinak. V Číně mají hlavní řízení komunistickou stranu Číny. ale i ta podléhá globálnímu prediktorovi. To znamená, to jsou pouze různé národnostní systémy takzvaného vysokého řízení. A v Číně komunistická strana zkrátka dělá jenom to, co určuje globální prediktor. Nic jiného nedělají. A co určil globální prediktor? No, poslal Xi Jinpinga na návštěvu do Spojených států, aby se sehnal, aby se setkal s oranžovou hlavou. A oranžová hlava se chovala velice, velice buransky. Chytala Xi Jinpinga za rameno a takhle poplacovala ze zadu. Ani nehnul ani brvou Xi Jinping v rozporu se všemi diplomatickými protokoly. Potom v Bílém domě mu ukazoval svoje podobizny a Xi Jinping jenom provaloval v oči a říkal si to asi v duchu, to snad není možný, to je debil. Ale chápete znovu, proč Trump? Proč Trump je ve funkci prezidenta? Kontrolní otázka, mluvili jsme o tom dneska. Protože je to prezident, který je všeho schopný. Ne, že by byl kádr schopný, znalostně vybavený. Ne. Trump má jednu jedinou charakterovou vlastnost, pro kterou byl dosazen. Poprvé a hlavně i teď podruhé. Je všeho schopný. Proto tam je. A globální prediktor poslal Xi Jinpinga do Spojených států, aby dal najevo skupové hlavě, že Spojené státy končí. Zkrátka, říká se tomu přebírání žezla. A ta fotka, jak tam sedí vedle sebe Xi Jinping a Trump úplně vyvalený, vykulený, a Xi Jinping se usmíval. Protože když dochází k předávání žezla od jednoho k druhému, tak ten druhý se usmívá, ten první má skleslý obličej. To je přesně ta fotografie, která tam vystihla Donalda Trumpa. Taková je realita. Takže to je ten první dotaz. Co se týče Alberta Pajka, to by bylo nám strašně dlouhé povídání, bohužel to na to nemáme teď čas, já se paní omlouvám, můžeme to probrat příště. Musíme dát prostor k dalšímu volajícímu.
1: A ten tu je, takže můžete.
7: Dobrý den, pánové, zdravím. Já bych se vrátil k tomu našemu Popovi na Hrad. Můj dotaz je vlastně, jestli v tom světle aktuálních událostí se vlastně nevracíme zpátky v tom, co už bylo vlastně plánováno. Takže on tam není úplně tak náhodou a proto tam byl ten strašný řez, aby se tam náhodou nedostal Babiš tehdy, že tohle všechno je vlastně už další ten článek do té skládačky, že my tady čirou náhodou máme vlastně gumu, vojáka, všeho schopného taky, že jo, poslušného, který vlastně bude plnit roli nejvyššího velitele ozbrojených sil České republiky. A vlastně pokud by k tomu došlo, k tomu konfliktu a nastal válečný stav, tak by vlastně předpokládám, on převzal velení na celou zemi, protože možná premiér už by v tu dobu možná ztratil tu svoji roli. Jak to vlastně by to bylo a jestli opravdu se tam dá vidět přesně toto propojení toho plánování mnoho let dozadu, kdy už oni počítali s tím, že tady ten Pepa prostě bude a bude tady za každou cenu a udělali mu všechno, ty přípravy, odčetně toho soudu ústavního a tak dál, aby ho tady měli prostě připraveného na místě jako tu šachovou figuru, kterou oni fakt potřebují. Jak to vidíte, pane VK? Děkuju a budu poslouchat.
1: Díky taky.
0: No, já děkuji za dotaz. No, je to poměrně pravděpodobné, protože globální prediktor přesně takhle funguje. To znamená, připravuje takzvané výchozí pozice a ty pozice jsou připravovány s předstihem mnoha dekád. To znamená, dalo by se říct, že to doslova jakoby sedí. Každopádně, pokud by tam nebyl Petr Pavel, tak by tam byl někdo jiný, který by de facto dělal úplně to samé, co bude dělat Petr Pavel, pakliže dojde ke konfliktu s Ruskem a bude vyhlášený válečný stav a on jakožto prezident se stane vrchním velitelem ozbrojených sil a bude mít pod kontrolou celou armádu. Vláda samozřejmě zůstane normálně v činnosti, civilní vláda. Ale v době válečného stavu bude mít prezident velmi významné a výjimečné pravomoci z pozice armády a válečného stavu. A v době válečného stavu jsou v podstatě zastaveny všechny civilní soudy a jsou nahrazeny soudy vojenskými. Rozhodování v různých sporech řeší armáda, nikoli v civilní soudy. V válečném stavu může vrchní velitel povolat jakéhokoliv člověka a takzvaně zabavit a zrekvírovat jakýkoliv majetek a soukromý majetek jakéhokoliv občana. To všechno může vrchní velitel. To znamená, pokud by se do takové pozice dostal Petr Pavel, tak to bychom mohli jenom doufat, co se bude dít a co se nebude dít, samozřejmě z hlediska lidí, kteří by potom de facto podléhali i svojí mobilizační povinností vůči Petru Pavlovi. Kam by je Petr Pavel poslal, jestli by je poslal do Uherského Brodu, že do zbrojovky, nebo by je poslal na frontu, nebo by je poslal někam do nemocnice, jako lepiduchy. To je různý. Zkrátka to nikdo neví. Do chvíle, než to přijde, tak nikdo vůbec neví. Proto takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak jo, teď můžete mluvit, prosím.
8: Já vás zdravím z Polynezie. Děkuju vám za váš pořad, je úžasný. A já jsem poslouchal Macrona v zprávách, které jsem si psal Bentley, a řekl všechno a neřekl nic. A jak jste, pane VK, říkal, jakože není moc teď, že nechce moc válčit, já bych to neřekl z toho důvodu, že co se to slychá, že teď Trump nebude prodávat Evropě ropu a ve Francii nechce zlevnit ropu, tak chtějí už nasvičovat zase, aby zavřeli lidi do jako za covidu z toho důvodu, že budou preferovat, lidi budou dělat home office a pak chtějí limitovat prodej benzínu a nafty jenom za 30 euro a budou zase všichni zavření jako za covidu. A myslím si, že teď, jak jste říkal, že jsme už na předposlední příčce, tak asi to je jediná, vlastně to je poslední šance vylíst Evropy, protože pak už zavřou hranice. Není to ani moc velký dotaz, jestli mě tohle můžete konfirmovat.
1: Tak dlouho teda děkuju, myslíte, že zavřou, hranice, jo, kde to spustí. Tak jo, děkujem, nashledanou.
0: No, já děkuju za dotaz. Já jsem to už probíral asi před několika týdny, je ten dotaz. Ve chvíli, kdy bude vyhlášený válečný stav, buď na území celé Evropské unie jako celku, anebo v některých jmenovitých členských zemích NATO samostatně, protože to ještě není jisté, tak v té dané zemi, kde bude válečný stav vyhlášený, začne běžet nějaká lhůta, než se takzvaně skonzolidují mechanismy ochrany hranic. A jestliže by došlo k následujícímu scénáři, já ho ještě zopakuju ještě jednou, pokud by došlo k nějakému ruskému útoku, proběhl by z největší pravděpodobnosti v noci, v nočních hodinách, nebo z noci na ráno, dejme tomu někdy ve 3 hodiny ráno, nebo 2 hodiny ráno a podobně. Ráno by toho byla plná média. Ráno. Úplně plná. Zasedala by vláda a okamžitě by bylo svoláno zasedání Evropské rady v Bruselu, které by bylo s velkou pravděpodobností kvůli logistice a koordinačním záležitostem svoláno na nejbližší možný termín, což by byl večer daného dne, někde v 6 hodin večer. A rozhodnutí o válečném stavu na území členských států anebo dokonce na území celé Evropské unie by bylo vydáno v 8 až v 8:30 večer. To znamená, že když se ráno probudíte, a uslyšíte z rádia, z televize, z internetu, z mobilního telefonu, úplně odevšad, že Rusové zaútočili a že vláda teď zasedá, že premiér pojede do Bruselu na večerní jednání, tak máte přibližně 14 hodin na reakci. 14 hodin evakuovat se z Evropské unie. Utéct. 14 hodin. Protože jakmile bude vydáno rozhodnutí o válečném stavu, začnou být uzavírány hranice nejpozději do půlnoci daného dne. Nejpozději. Některé aktivistické státy budou rychlejší. Někteří premiéři uzavřou hranice ještě před odjezdem do toho Bruselu. To může být někdy v poledne. To znamená, nebudete mít 14 nebo 12 hodin, ale budete mít jenom 6 hodin. Proto je velice těžké v podstatě odhadovat, jaká bude rychlost, jaká bude uzávěra hranic. To je opravdu velice těžké odhadovat. Může se to lišit, ale v průměru se dá říct, že to bude 6 až 14 hodin. A čím dříve opustíte prostor, tím lépe. Pro vás samozřejmě. Samozřejmě se to týká jenom lidí, kteří mohou odjet, kteří mají prostředky, mají peníze, mají možnost, nemají nějaké závazky doma, že by měli nějaké závazky a kvůli závazkům nemohou odjet. Takových lidí bude strašně moc mimochodem. A musí samozřejmě mít i nějakou jazykovou výbavu, i když v případě prchání před válkou ta výbava jazyková nehraje až tak velkou roli. Váleční uprchlíci nemusí znát jazyk, jenom tak se domluvit prostě nějakýma základama angličtiny nebo němčiny nebo jakéhokoliv nějakého jazyka cizího, který jen tak trošku poskládáte a dokážete si vzpomenout někde ze školních tříd a podobně. Asi by bylo zvláštní, kdyby někdy, jako starší lidé by třeba, já nevím, utíkali, že jo, před válkou s Ruskem a někde v uprchlickém táboře v Rakousku by spustili parůzky. Že jo, na Rakušáky. Panečku, to by byl návrat do vzpomínek. 45. roku, když Sověti byli v Estrajchu, že jo. To by byla zábava, ale kdyby tam byli starší, samozřejmě starší Rakušáci, tak by to bylo třeba vtipné, ale ti mladší by to nepochopili samozřejmě. Ti by se zděsili, že jo, ruský idiot, že jo, Rusové už jdou, už jsou tady. Ne, ne, ne. Zkrátka je třeba se opravdu jako na to dívat tak, že někdo bude mít možnost a někdo nebude mít možnost zkrátka se evakuovat. A většina lidí se nebude moci evakuovat kvůli různým důvodům, kvůli příčinám, kvůli tomu, že se na to necítí, že si budou myslet, že to nebude tak zlé, kvůli dětem, kvůli vnoučatům, rodině, kvůli zdravotnímu stavu, protože jsou na lécích, chodí doktorovi pravidelně na rehabilitace nebo chodí, mají velké zdravotní problémy, každou chvíli jsou v nemocnici, nemohou cestovat. To znamená spousta důvodů, proč lidé nebudou moci odjet. A takhle třeba se na to zkrátka dívat, to znamená, pokud někdo se na to připraví, tak bude připraven a bude mít na to zhruba těch 6 až 14 hodin. Co se týče samotného datumu, to nemá smysl vůbec jakkoliv odhadovat, bylo by to naprosto zbytečné. Konec konců i v projekcích se ukazuje, že mnoho věcí, které vypadají opravdu velice katastrofálně, tak se dokážou normálně zrealizovat a znormalizovat takovým způsobem, že nakonec je to zažehnáno, ale bohužel jsou tam některé jiné, které jako ukazují určité události mezi listopadem a březnem příštího roku, aniž bych to nějak vůbec jakkoliv chtěl specifikovat. Další potom mezi červnem a zářím příštího roku a rovněž kritický bude prosinec 2027. Jsou další projekce, které ukazují na určité věci, které jsou naprosto tragické a katastrofální pro budoucnost Evropy. Každopádně pro dnešek je tohleto všechno. Máme 22.02.
1: To mě mrzí, VK, protože tady čeká hrozně dlouho.
0: Aha, no ne, tak to jde na to.
9: Vy jste řekli, že byl poslední posluchač, to je naše chyba.
0: O mě, o mě, O mě nejde, o mě nejde. Mě jde o to, aby jsme ještě následující studio nevytlačovali.
1: Ne. Tak ho ještě vezmeme, děkujem. Takže jste ve vysílání, tak jsem to ukecal, tak prosím, povídejte rychle.
4: Dobrý, aby som mal ešte jednu takú rýchlu otázku, že vzhľadom na Veľkú Moravu, čo bol vlastne pravoslavný pokus, alebo pokus ako zaviesť aj pravoslavie do terajšieho územia Československa, tak či toto by mohlo nás uchrániť pred nejakými jadrovými útokmi zo strany Ruska? Že, či Rusi majú k tomuto územiu nejaký sentiment zohľadom na Veľkú Moravu a pravoslavie, ktoré to vlastne priniesol Konštantína metóda, alebo teda ten pravoslavný náboženský rituál. Ďakujem, do počutia.
1: Taky ďakujeme. Tak,
0: no, ja ďakujem za to. Sú nám samozrejme otázka Veľké Moravy, to je veľké téma. Jenže problém je v tom, že celý ten koncept pravoslavy umřel v českých a moravských zemích takzvaně na konceptuální souchotě, které se vážou k událostem v dobách národního obrození a takzvaného ještě předtím osvícení v Evropě. Ono církevní schizma, že, které vycházelo z rozpadu Římské říše a rozdělení na východ, západ a následně Vatikán, který v podstatě si určil dva papeže a výklady víry, že otázky rozdílu v chápání takzvané boží svátosti a dalších vedlo k rozdělení de facto křesťanské víry na takzvané západní a takzvané východní Byzanc, že tedy dneska tedy Byzanc se nazývá pravoslaví. A Morava, Velká Morava, de facto jakýsi pilíř onoho vlivu Byzantské říše a pravoslaví v prostoru střední Evropy byl jakýsi unikát. A našli bychom v Polsku, v západním Polsku bychom našli jednu obdobu, ale jinak de facto Velká Morava byla de facto jakoby unikátem v celém prostoru. Dneska dnešní odkaz Velké Moravy snad jenom historicky, ale z hlediska procesu řízení, minimálně silových a konceptuálních procesů řízení, je naprosto zanedbatelný, protože ten spojovací pilíř pravoslaví je v prostoru dnešní České republiky, že v prostoru Čech, Moravy a Slezska je velice slabý. Okrajový, bych řekl. Samozřejmě, že v některých oblastech, regionech, místech je silný, ale z hlediska celého státu je zanedbatelný. Proto k tomuto já jsem poměrně skeptický. To je zkrátka realita, jenom konstatování toho, že celý prostor České republiky byl obrovským způsobem vlivem židozednářských struktur, které se dostaly k moci v roce 1918 okolo, že no, Masaryka, že jo, byly do značné míry jakoby odstraněny, to znamená církev byla v podstatě vytlačená, neboť národ měl velmi špatné zkušenosti po Bílé hoře s násilnou katolizací celého prostoru a vznikl odpor vůči, paradoxně, odpor vůči nejenom katolické církvi, což by jako kázala logika věci, že? Ale ten odpor k náboženství a k církvím jako takový. To znamená, právě tohleto způsobilo, že vlastně celý ten prostor Čech a Moravy a Slezska je v podstatě takovým způsobem de facto jakoby vyčištěn a odstraněn od veškeré víry, od náboženství. Nikde jinde to jako není patrné v Evropě, ale tímhle tím zkrátka si celý prostě náš národ prostě prošel po Bílé hoře, de facto je to odkaz Bílé hory, to znamená i ty problémy se zánikem zkrátka víry v mnoha oblastech života je naprosto patrný, ale To bychom potom zacházeli do dalších diskuzí, na to nemáme čas. Takže poslední dotaz, poslední odpověď. Já se teda loučím s tebou Vítku, s tebou Pavle, díky za písničky a za support. No a samozřejmě se loučím s našimi posluchači, ti si to určitě užili. No a pokud si najdou čas, tak si nás opět naladí za týden v pátek po 19.45. Přineseme další témata z domova i ze světa. Já vám přeji teď v pátek krásný večer, vy se určitě užijete, užijte si víkend a samozřejmě i příští týden bude pracovní, takže pro tuto chvíli si to užijte, anebo pokud jdete spát, tak přeju dobrou noc.
1: Pondělí bude svátek.
9: Pondělí. Teď jsem to chtěl doplnit, teď jsem to, přesně mi to zase úst, Pavle. Já to slyšel. Svátek svatý. Jasně. Venca, jo. Tak já se taky loučím se všemi, tedy krásný večer. Tobě, Pavle, tobě, VK, i vám, milí posluchači, my se přetahujeme, tak hodně zkrátím. Mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Ano, děkuji. A já vás ještě jednou pozvu na závěr na ten palouček zítra. Přejte se mrknout. Určitě, určitě se vám tam bude líbit. Je to poslední akce. Tak jo, mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj. A já se s vámi loučím taktéž.
10: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Už jsme vám dali najevo, že se opět dnes setkáme s naším dobrým známým, velmi úctyhodným mužem. Je s námi pan plukovník a doktor Marek Obrtel. Vítejte u nás.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezký den vám i divákům.
0: Já myslím, že hezký den bude až začnou hezké dny, protože oni se často jenom tak tváří, že jsou hezké, a my se chceme podívat trošku za jejich kulisy, tak pojďme na to.
2: Každý chlup má svůj rub, každý rub má zase líp.

0: Pane doktore, než se dostaneme ke všemu ostatnímu, vy jste byl takový ten muž, který jako jeden z prvních nám strhli ty kulisy a vy, člověk, který se účastnil bojů NATO za Českou republiku, jste nakonec řekl, že tyto kulisy neberete a odešel jste z toho. Proč? Tehdy.
1: No, bylo to na základě mojí osobní zkušenosti, která je asi nejcennější v těchto věcech, protože může vám někdo napovídat něco, druhý zase něco jiného a podobně, ale myslím si, že vlastní zážitky se nedají ničím přebít, takže já jsem v podstatě člověk, který do toho šel vlastně s přesvědčením dělat nejlépe, co mohl, svoji práci vojenského lékaře. No a ten osud mě jaksi zavál tam, kam mě zavál, nebo ta moje služba. No a tam jsem vlastně pochopil, o co se tady jedná. A když jsem zjistil, že ty nabité zkušenosti, dá se říct, za celou tu dobu těch mých různých zahraničních misí a toho působení v armádě, už teda vlastně pod pláštíkem NATO v závěru, když jsem zjistil, že vlastně všechny ty střípky do sebe jaksi zapadly do té mozaiky, tak jsem naznal, že prostě to není cesta, kterou bych byl ochotný dál akceptovat, protože opravdu to zlo z toho potom vystoupilo pro mě na povrch úplně jasně a zjistil jsem, že všechny ty nálepky nebo prostě to klišé toho boje za svobodu, demokracii, lidská práva a nezávislost jsou úplně něčím jiným. No.
0: No, já se na to ptám hlavně, protože my se opět noříme do obdobné situace, abych tak řekl, tehdy se bojovalo opět daleko od našich hranic, ale teď se ty boje zase nějak přibližují, hlavně v tom smyslu, že nám tady ti naši bruselští a s nimi spojení elitní váleční štváči říkají, v každém případě bude válka. Není to už naprosto, abych to řekl, nějaká psychiatrická diagnóza, nebo jak vy na to koukáte?
1: Já se na to dívám jako pokračování téhož, protože oni tady existují vlastně z historie mnohé příklady, které by nás už v podstatě měly i nějakým způsobem varovat, protože, jak se říká prostě, jak říká klasik, pokud se někdo nepoučí z historie, musí si ji znovu prožít. Takže já to beru tak, že to je vlastně opakování něčeho, nějakého schématu, který tady v minulosti už několikrát bylo. A co se týká toho mýho předchozího působení a toho, že teď vlastně ta situace, která byla 5000 kilometrů od našich domovů, potom 500 kilometrů od našich domovů, se nám postupně dostává před dveře, tak to si myslím, že je taky pokračování toho procesu, který tady je. No, prostě musíme si uvědomit, že vždycky, když chce člověk znát pravý stav věcí, tak musí sledovat ten tok peněz, jak se také říká. O peníze jde až v první řadě, čili v podstatě jde o to, že zase nám ten západní svět nějak vykrvácel, no a potřebuje se na někom zahojit. A myslím si, že tohle je pokračující snaha o to nějakým způsobem se zase dostat ke zdrojům, k levné pracovní síle, k území a podobně. Takže bohužel je to proces, který mě nepřekvapuje. Jenom jsem doufal, že třeba se stane něco, že prostě to lidstvo nějakým způsobem prozře a nedopustí to, aby to došlo až do této podoby, ale jsem několik let přesvědčený, že oni jsou jenom dva možné scénáře a pokud se nenaplní ten první, tak bohužel je na scéně ten druhý.
0: A to ten první je jaký?
1: Ten první scénář, no, musíme začít být konkrétní trošku, když vlastně se před 35 lety tomu západu ten stav podařilo vyřešit tím, že vlastně na Zlatém podnose zadarmo získal vlastně celou bývalou východní Evropu a s ní teda tu levnou pracovní sílu, ty zdroje, to území, prostě ty odbytiště a to všechno, no, tak měl na chvíli vystaráno. A dneska se vlastně ocitá opět v krizi, ale kromě toho, že teda ekonomické a finanční, tak ještě je tady naprostá morální krize, si myslím, toho západu, protože to vidíme snad na každé oblasti našeho života. No a on by potřeboval znovu takovou tu injekci a tu vzpruhu. A to už tady taky v historii mockrát bylo. Takže dneska ta bezbřehá snaha prostě ochočit si tu zemi na východ od nás, rozparcelovat ji, rozporcovat a prostě spotřebovat ty její zdroje, vydrancovat ji, no tak to je ta snaha vlastně, která tady je. No a ona se může podařit tím prvním scénářem, který zní tak, že pokud by se podařilo opotřebovávací válkou, která teď probíhá na východě a vlastně narušením jaksi zevnitř destabilizovat ten systém, ten režim natolik, aby padl, nebo aspoň se významně oslabil a vlastně ty vnější síly ve spolupráci s tou pátou kolonou, s těmi vnitřními silami dokázali prostě docílit toho, co docílili před těmi 35 lety, že se jim to takhle vlastně předloží a vemte si to, tak to by byl ten první scénář. O ten se snažili a myslím, že jim to teď trošku ztroskotalo před pár dny vlastně v rámci voleb, no a tudíž je na stole ten scénář druhý a ten zase historie nás učí, že byl bohužel vždycky válečný, snad od středověku nebo starověku, že jo, tak vždycky byl válečný, vždycky se tyhle problémy nakonec řešily válkou, která maže dluhy, mění hranice, mění uspořádání, prostě. Takže to je ten scénář druhý, o kterým se bavíme.
0: No a ten, když to vlastně berete historicky, což mě docela vyhovuje, protože já si myslím něco velmi podobného, tak my jsme tady s Michalem Svatošem před pár dny uvažovali o tom, že vlastně to připomíná vznik té první světové války, která je vlastně začátkem všech těch ostatních válek, které potom v tom 20. století probíhaly. Vy jste mě naznačoval, že vám to připomíná začátek té druhé světové války. V čem?
1: No, abych teda upřesnil, tak já vám rozumím, jako i co se týče té první světové války, protože já dokonce ve svém vlastním žargonu nazývám ty války válkami 1A a 1B. Mm-hmm. To je jako moje takové domovské označení, protože myslím si taky, že v podstatě ten proces započatý někdy na počátku toho

0: jsou cíle ty, o kterých jsme možná ano. před chvíli se zmínili. Čili mě to asociuje s tím rokem 33, kdy dokonce i den před válkou si zeť Mussoliniho vlastně, který byl ministrem zahraničí, napsal do svého deníku, že válka se zdá být sice velmi nepravděpodobná, ale možná, že je za dveřmi. A v podstatě v zápětí vypukla druhá světová válka, nebo 1B, jak ano, chceme, ano. v celé své síle. Takže já myslím, že ty procesy vedoucí k té válce, včetně třeba operací pod falešnou vlajkou ano. a podobně, se pořád opakují. No a mě to připomíná, tehdy se honili Židé, že jo, vlastně byly pogromy na Židy, pogromy na různé příslušníky různých stran a tak dále. A prostě ta retorika byla taková, že to je to zlo, s tím se musí zatočit. A ve skutečnosti vlastně zdroj toho všude je na tom východě. Ano. A tak a já bych řekl, že tohleto se nám teď opakuje, teď honíme teda příslušníky právě té ruské komunity, vyrábíme prostě pocit, že to je to největší zlo na světě ano. a podobně. Takže v tomhle mi to připomíná silně
1: a tu dobu. A řekněte mi, mě to ještě připomíná, když takhle právě o tom mluvíme a chceme se koukat za kulisy toho, co vlastně je za tím lícem se kouknout na ten rub, tak mě překvapila jedna věc. Když před těmi lety, roce 2022-2023, jsme tady slyšeli vykřikovat Petra Fialu, že jsme ve válce s Ruskem, a my jsme říkali, ne, my nejsme ve válce s Ruskem. Na těch demonstracích jsme říkali, to jste možná vy, ale my teda rozhodně ne. A najednou tady slyšíme, že i Andrej Babiš, který si na jednu stranu bere tričko s nápisem ne válce, říká, že jsme pod nějakým ruským útokem, pravděpodobně tedy kybernetickým či jakým jiným, nechce nám říct žádné podrobnosti, dokonce ani svému koaličnímu partnerovi. Tomio Okamura se ptá, říká, nám nic takového pan premiér zatím neřekl, třeba nám to řekne. Není to tak, že vlastně my jsme si mysleli trošku, že o tom oni si sní, ale oni ve skutečnosti už tou válkou uvnitř žijí?
0: Bez pochyby. Já jsem o tom přesvědčený a musím se teda přiznat, že já jsem nebyl ten, kdo si myslel, že s nástupem vlády Andreje Babiše se něco otočí o 180 stupňů. Já vždycky nazývám tu jeho vládu a tu vládnoucí garnituru, která je tu dnes a která tu už byla před Fialou, vlastně to taky souvisí do značné míry, tak já je nazývám vlastně o něco lepší stranou téže mince. Ne, dokonce jsem někdy použil takový příměr, že ten fialový vlak, který se řítil někam prostě do neznáma, ono se řítil do známých končin, tak do se přetřel na růžovo a v podstatě jede po stejných kolejích dál. Akorát působí na lidi lépe, protože přece jenom ta barva jako je pro nějak si vstřebatelnější nebo tak nějak. Ono se to projevuje na spoustě věcí. Když se podíváme na ty nepopulární věci, které dnes vlastně hýbou tou naší zemí, dá se říct a podobně, tak když se podíváme, kde jsou kořeny, tak ty kořeny jsou někde kolem roku třeba 16-17 a méně třeba, to znamená, že to bylo období, řekněme, té první babišovské vlády, tam to někde nastartovalo, skrytě, latentně třeba, potom Fiala to rozjel na plné obrátky, v podstatě tam to bylo naprosto bezbřehé, ono to Babiše trošku stopnul covid tady v těch věcech a podobně, a pak se to rozjelo na plné obrátky, no a dnes ti, kteří doufali, že dojde k obratu o 180 stupňů, tak si myslím, že už dnes silně vystřízlivěli, protože když se podíváme na zahraniční politiku, myslím si, že po mnoha retorických kotrmelcích a podobně se nezměnilo v podstatě nic, protože dneska dáváme obrovské množství peněz znovu na nákup zbraní, podporujeme zbraňovou iniciativu, hlasujeme pro sankce, jo, takže v podstatě řekl bych, že ta zahraniční politika se nezměnila vůbec. Když se podíváme na tu domácí politiku, no tak tady nějaké střípky, jako tak, aby se neřeklo, tak se nějakým způsobem změnily, to ano. Například teď, že nebudeme zdražovat dálniční známky, nebo že snad těm důchodcům dáme

0: něco málo z toho, co jim Fiala sebral a tak dál, tak tyhle ty střípky tady vidět jsou, ale v těch rozhodujících oblastech toho našeho života tak k žádné změně nedošlo a ani neočekávám jako vůbec.
1: Takže třeba takovou nějakou tu iniciativu teď těch poslanců za SPD, kteří říkají, že by bylo, že je nezbytné obnovit jednání s Ruskem o dodávkách plynu a ropy a to myslíte, že k tomu nedojde?
0: No, to si nemyslím. Bohužel. Já teda osobně nevím, jako co rozumnějšího by mohla suverénní země, kterou my teda nejsme, bohužel, co jiného by mohla suverénní země chtít, než prostě mít korektní vztahy s každou v podstatě demokratickou zemí na světě, když to tak řeknu. Prostě my bychom se jako suverénní svébytný stát měli starat o blaho našich občanů a to znamená, měli bychom si nějakým způsobem vyzobávat to, co je pro nás výhodné a zároveň tou korektní politikou nějakým způsobem zase umožnit těm druhým zemím, aby v podstatě ty vztahy byly oboustranně prospěšný. Takže tady bych vůbec, myslím, že tady není se o čem bavit. Podívejme se, myslím, že tady je krásný příklad z Německa, kdy vidíme, kam dospěla evropská velmoc, že jo, Německo, po té, co se odstřihla od levných surovin. Ono to jde samozřejmě ještě dál, protože myslím si, že to je naprosto schizofrenní politika kulisářská, protože odstřihnout se od ropy zemního plynu, zrušit si jaderné elektrárny, zrušit si tepelné elektrárny, nastavět si tam spoustu a naprosto zbytečných větrníků, který jim tam navíc přinášejí sucho a spoustu neduhů a tak dál. A myslet si, že jsem tím vyřešil energetickou krizi. No a teď vlastně tenhle ten model se někdo snaží aplikovat nám, i když my trpíme už samozřejmě tím, jelikož jsme závislí na, byli jsme závislí na německé ekonomice, tak trpíme už teď. Ale pořád ještě máme jakousi šanci na rozdíl od těch Němců se z toho nějakým způsobem vyvázat. Takže ta iniciativa by pro mě byla nejen vítaná, ale silně logická. A myslím si, že jediná možná, pokud chceme jako v konkurenci přežít to.
1: Já myslím, že vy jste narazil na jedno téma, které se týká rubu a líce té reality naprosto přesně, tak pojďme k němu. Vy jste řekl to slovo větrníky. My jsme to tady probírali nedávno s panem Noveským a s panem Beranem. Vy se o toto téma u vás na Moravě dosti také zajímáte a docela děláte, ale vy jste lékař a řekněte mi, my jsme tady probírali většinou ty důsledky nebo příčiny a důsledky ekonomické a energetické a tak dále, ale ono to přece má vazby také na tu zdravotní stránku. Co ty větrníky vlastně představují za rizika v tomto smyslu slova?
0: Já vždycky teda se odpíchnu od těch našich energetiků, ekologů a ekonomů a podobně a tak dále. Vždycky říkám, že na pozadí vlastně toho energetického propadáku, to tady asi Ivan zmiňoval, ano. Prostě, že to po energetické stránce naprostý propadák, protože to zdaleka není o tom, o čem nás přesvědčují, že to je, instalované výkony a další věci. Ano. Ekonomicky pochopitelně to je naprostý debakl také, protože tam o těch cenách, těch kilowatt jako z různých zdrojů asi tady taky byla.
1: Je to všechno dotovaný a nesmyslně je to nepředstavitelně drahý.
0: A z našich kapes v podstatě
1: našich
0: potom.
1: Kapes a je to a výkon nic, 4%, že jo.
0: Takže energeticky, ekonomicky není o čem se bavit. Ekologie, jak by někdo si myslel, že prostě zelená energie zdaleka není zelená, to by jsme zase museli všechny ty procesy kolem toho tady zmínit, asi taky byla řeč. A já vždycky říkám, že na základě tohodle toho, když si představíme, že to má ještě ty zdravotní dopady na populaci a vůbec na ty biotopy celkově a tak dál, tak já si myslím, že toto je úplně prostě rána do vazu, jako nám jako občanům v podstatě. No a ty důsledky zdravotní jsou, když to shrnu velmi stručně, trojího druhu. Jednak jsou tady ty kontaminace těmi nebezpečnými látkami, v podstatě ze kterých je vyrobená řada komponent, těch, zejména lopatky teda těch větrných elektráren a turbín. Mohli bychom tady mluvit taky o tom, že v té turbíně je 600 litrů oleje minimálně, v těch menších, v těch velkých daleko víc ještě. No a pokud dojde k prasknutí té převodovky, což se stalo teď tady v jedné lokalitě v České republice nedávno, no tak těch 600 litrů je na poli, že jo, někde rozstříkaných a tak dál. Ale to ještě ta půda nějak vstřeba, ale tyhle ty jedovaté látky na bázi těch poli a perfluorovaných derivátů, které v podstatě v kilech se uvolňují z těch lopatek, které se musí třikrát za životnost té elektrárny vyměnit, no tak to všechno vlastně nám ulpívá ve vodě, ve vzduchu, v půdě hlavně, dostává se to do všeho, co konzumujeme a podobně.
1: A co to dělá s námi?
0: No je to v podstatě karcinogen. Karcinogen a látka, která vede potom k řadě chronických onemocnění a podobně. Z toho důvodu se přestali z těchto látek vyrábět různé výrobky z plastů, dětské hračky. To už je dávno všechno zakázané. A teda aspoň u nás, jako nevím, jak ve všech zemích na světě, možná ne, ale tady jako v našich zemích určitě. No a my si to teď dobrovolně v takovým objemu obrovským instalujeme do vzdálenosti kilometr od obydlí, k vodním tokům, k přírodě, vlastně k orné půdě zemědělské a tak dál. Takže to je první důsledek. Potom jsou tam samozřejmě ty zvukové záležitosti. A tam já jsem byl často osočován z toho, že si něco vymýšlím, vycucávám z prstu, jak mi bylo řečeno, bez důkazů a podobně. No tak dneska si myslím, že už tohle nikdo říct nemůže. Jenom takovou perličku řeknu, že jsem se teď nedávno utkal s jedním učitelem fyziky na jedné besedě, který mi tvrdil, že prostě nemám pravdu, protože jako intenzita každého zvuku klesá se čtvercem vzdálenosti, což je pravda, samozřejmě to nepopírám, ale pokud je to izolovaný bod v naprosto homogenním prostředí, dobře, ale větrná elektrárna a produkce infrazvuku tou větrnou elektrárnou je ale úplně něco jiného. Tam zdaleka neplatí tak jednoduchá rovnice, jako byla řečena. A ty důkazy vlastně ze světa už máme. Já už bych tady lhal, kdybych řekl, kolik těch studií ve skutečnosti už mám z různých zemí světa pozbíraných přímo s těmi důsledky na zdravotní stav obyvatelstva, přímo se svědectvím těch lidí, kteří tam žijí a tak dál. Takže těch už je nespočet. Takže je tady vlastně fáze toho slyšitelného zvuku, na ten si většinou ti obyvatelé stěžují první. A to je to nejmenší prostě, protože oni popisují ten neskutečný prostě trvalý mnohaletý prostě zvuk těch lopatek, kdy si nemůžou otevřít okno, protože říkají, že by se z toho zbláznili. A prostě slyší pořád ten swish efekt vlastně té vrtule, která mí ten stožár a tak dál, různé hučení, hrčení prostě a podobně. No ale to je ten slyšitelný zvuk, vůči kterému teda si můžete ještě zavřít to okno, nebo si nějak zvukově izolovat ten dům, nebo prostě udělat něco. Ale pak je tady bohužel ta druhá fáze toho infrazvuku, který je produkován v poměrně vysoké intenzitě o vysokém tom akustickém tlaku. A to je vlastně věc, kterou neslyšíte, a i když se zabedníte, jako odhlučníte a podobně, tak ty lidi najednou prostě zjistí, že ty potíže tyto a jiné mají dál, ale tady jsou, byli donedávna v pasti, protože si říkali, co to je, jako jestli mám nějaký špatný stavy nebo metabolismus, nebo já nevím co, prostě nepřičítali to ze začátku tady tomu. Až když se objevily potom ty studie právě ze zahraničí, nebo si to vyzkoušeli potom na vlastní kůži, že jsou někde jinde, tam to nevadí, přijedou zpátky, tam to vadí, že jo, a podobně, tak jsme se tím začali zabývat. A to poškození tím infrazvukem je prostě vzhledem k tomu, že to je mnohaletá záležitost a že navíc ještě musím říct, že ten infrazvuk nemá ten klasický průběh prostě té vlny, tak jak bychom předpokládali, ale že vlivem právě toho rotování, tak je to ještě takzvaný pulzní infrazvuk, který mění ty frekvence ještě v podstatě, není to setrvalá frekvence 10 Hz nebo něco, ale pohybuje se to od 0,5 až třeba do 16 Hz. A to je ještě škodlivější, protože to prostě nepravidelně ovlivňuje v podstatě řadu tkání, orgánů a podobně podle toho, jakou frekvenci zrovna jsme dosáhli. Možná příměr takovej řeknu, že já vždycky to vysvětluju na tom, že kapka vody, když vám bude kapat na beton, tak za týden to neudělá nic. Ale po 20 letech nebo po 300 letech na zámcích a hradech vidíte, že ta kapající kapka tam vyhloubila prostě důlek třeba. Takže podobně je to s tím časovým efektem vlastně toho infrazvuku.
1: Akorát, že se to netýká 200, 300 let, ale
0: 20 let.
1: A co to dělá s těmi orgány?
0: A to je ten druhý příměr, to jsem chtěl právě naznačit, že zase, když udělám takový přirovnání, když půjdete po chatrné lávce sám a budete tam nějakým způsobem dupat, tak v podstatě ta lávka vydrží. Když tam pošlete rodu vojáků a oni půjdou prostě jednotným krokem a budou nějakým způsobem tam pochodovat a to, tak ta lávka spadne, protože se to dostane do nějaké interference, vznikne tam taková ta rezonance, že jo. No a to je přesně to, co udělá příslušná vlnová délka toho infrazvuku z tkání, kde se potkají ty frekvence.
1: Ano.
0: Takže ona vlastně potom dokáže mechanicky poškodit tu tkáň, ten orgán a podobně. A zase jsou na to studie ze zahraničí, kdy v podstatě signifikantně vzrostly určité druhy prostě onemocnění v lokalitách, kde ten větrný park existuje. A ve srovnání s tím, kde neexistuje, tak to jsou nárůst je třeba i o desítky procent. Jako aby zase to neznělo, tak třeba o 20%, o 21%. Jo. Takže to je podle mě...
1: A co ty důsledky, řekněme, to, co se dneska nazývá ekologickými, ale já myslím, že to je přesně to zdraví pořád. A to je to vysušování, to je ta změna toků. Co o tomhle víme?
0: No, dneska už o tom víme hodně, prostě zase byly určité dohady a podobně, než to někdo opravdu změřil, prostě, jak se říká, že matematika je věda, teď mi vypadlo to slovo, prostě, no...
1: Exaktně,
0: tak, to jsem chtěl říct. Takže někdo to exaktně změřil prostě a zjistil, že je to logický, že když postavíte západnímu větru, který tady přinášel do střední Evropy nejvíce srážek, když mu postavíte do cesty 97 gigawatt výkonu vlastně těch větrníků, no tak je logický, že nejedná se o perpetuum mobile, ale jedná se o něco, co se musí nějakou energií roztočit, všechno je jenom přeměna energie z jedné podoby na druhou, no a vlastně ten větrník spotřebuje tu větrnou energii de facto na to, aby se, to, nebo ty tisíce těch větrníků spotřebují tu energii na to, aby se točili, no a ty srážky prostě sem nedojdou, protože oni prostě zeslábnou cestou a má to logiku. Já jsem třeba teď se zabýval nějakou takovou reportáží z Jižní Moravy, která trpí tím nadměrným suchem v podstatě už několik let, což tak nějak nápadně časově souvisí s tím, kdy se tam vybudovaly ty tři vlastně hráze těch větrných parků. Když pojedete tou cestou, tak uvidíte přesně za hranicí je takový menší větrný park a pak jsou dva obří prostě se stovkami těch vrtulí. No a jako logicky na tu Jižní Moravu, kde to jižní proudění dokázalo přinést ty srážky také, protože do Čech ne, tam to poberou pohoří Alpy, že jo, a tak dále, ale na tu Jižní Moravu to přicházelo, no tak to nepřichází v současné době. A máme na to studii z renomovaného dokonce časopisu Nature, který v podstatě je vysoce certifikovaný v podstatě a citovaný a podobně, a tam zcela jednoznačně exaktně prostě změřili, jaký je pokles toho proudění a podobně. Ono těch mechanismů je víc, ale toto pro zjednodušení, toto je ten nejsilnější. Ono to potom ruší klima i v té dané oblasti tím, že vlastně stoupá ten proud toho vzduchu, který ta lopatka vlastně vyrábí a tak dál nahoru, rozhání vlastně tu oblačnost a tak dál. Těch mechanismů je hodně. No, je zajímavý, že ekologové a různí přírodovědci, odborníci prostě se snaží tady ty věci zpochybňovat, ale kdybychom šli asi do hloubky, tak bychom zjistili, že možná se ocitají na výplatních páskách některých investorů.
1: Já myslím, že na tohle by nedostávali granty, protože je to celá ta ekologická, ta klimatická lež je postavená na penězích. Jak vy říkáte, sledujme stopu peněz, takže oni jsou zaměstnanci tohodle, této ideologie.
0: Ještě možná, když už jste zmínil ty peníze, tak aby si, a to možná Ivan tady říkal, abychom si představili, že vlastně na stole momentálně leží opět 800 miliard korun, o které se hraje. A to jsou docela velké peníze, takže si myslím, že jim stojí za to udělat cokoliv pro to, aby to nějakým způsobem zhrábli. A ty větrníky, když se nějakým způsobem vyprojektují a postaví, oni ani nemusí fungovat. Aha. To už prostě potom bude jedno, protože jestliže oni to postaví, tak řeknou potom, pokud by někdo zjistil, že opravdu ty negativní vlivy tady jsou a že je potřeba s tím něco dělat, řeknou, dělejte, ale peníze nám dejte, protože vy jste nám to povolili a my jsme to prostě... Ano. Takže ten daňový poplatník občan je v pasti tak i tak. Tady.
1: Pojďme se tedy podívat na ten rub a líc ještě z jednoho rubu a líce. Vy totiž jste to tady zmínil, jako vy jste člověk, vy jste homopolitikus, vy vás vídáme v Příčovech, mluvili jsme tady několikrát na tato témata, jste lékař, ale jste také místopředseda České strany národně sociální. Mě by zajímalo, protože teď kandidujete do Senátu na Přerovsku, snad to dopadne, já myslím, že vy to objíždíte intenzivně. Mě by zajímalo, jak jste se dostal k této straně, protože obvykle se ti lidé přilepí k nějaké známé značce. Ta Česká strana národně sociální je vznešená strana, ale úplně tady už pro většinu lidí pozapomenutá. Proč právě tohle?
0: No, já jsem celoživotně nikdy žádným straníkem nebyl, ale samozřejmě názory jsem měl nějakým způsobem vyhraněné v určitém směru a tak dál. Myslím, že jsem si za nimi právě, trošku jste to naznačil, i šel, no. Tak nějak, protože to moje poznání, o kterém jsme tady v úvodu mluvili, bylo natolik silné, že jsem kvůli němu teda i opustil tu svoji oblíbenou armádu, kterou jsem skutečně rád měl, tu svoji profesi vojenského lékaře. No a pak už v podstatě jsem věděl, že ta cesta moje nebo ten cíl je nějaký. No a samozřejmě, když jsem to věděl, tak bylo obtížné ve stávajícím politickém spektru najít nějakou alternativu, která by mě uspokojila natolik, abych prostě nemusel být v nějaké kolizi s programem nebo s názory té strany a podobně. Až mě osud dovedl jaksi ke kolegovi, který dělá předsedu té České strany národně sociální, a já, když jsem se potom nějak bližším způsobem seznámil před 8 lety už vlastně s programem té strany, tehdy se ten program v podstatě ještě precizoval, budoval a podobně, ale hlavně z historií té slavné československé strany, která je v podstatě druhou nejstarší stranou Československa, vyprofilovala se tehdy ze sociální demokracie, která jaksi zradila ty národovecký procesy, které probíhaly vlastně na konci minulého, teda už musím říct před minulého století, takže vlastně se vyprofilovala národní socialisté od sociálních demokratů, kteří byli teda tou nejstarší stranou. No a ta strana, když jsem se podíval i do té historie, tak ona tam má velice vážené lidi, už vlastně její první historický předseda Karel Klofáč, tak to byla osobnost tehdy ještě Rakouska, Uherska, později Československa. Takže člověk, který jako požíval velké úcty ve společnosti, žádné aféry, žádné prostě věci, tohle nikdy tam nebylo. Pak nastoupilo období vlastně samostatného Československa, kdy ta strana získala zase na významu právě proto, že za to bojovala a byla za to docela i persekuována, za to, že v podstatě chtěla to češství, to národovectví nějakým způsobem zdůraznit. Opět se to projevilo znovu potom za okupace, kdy v podstatě Petr Zenkl jako budoucí předseda strany poválečný, a on tehdy dělal primátora Prahy zrovna, a byl to člověk, pro kterého si 1. března 1939 přišlo gestapo, přežil koncentrační tábor. My jsme, naši členové, bratři ve straně národně sociální, byli těmi, po kterých v podstatě se šlo také první, protože to národovectví v té naší straně prostě je zakořeněno silně. Jak ta stránka sociální, tak ta stránka národovecká. Takže ta historie, připomenu jenom, že členem strany byli Edvard Beneš nebo Milada Horáková. To byli všechno jako členové, kteří významně teda přispěli k historii té strany. No a jako já si myslím, že do dnešního dne naštěstí přetrvalo to, že i náš program je vysloveně národovecký, vysloveně sociální, a naše strana nemá, já se tam nemám za co stydět, protože v historii té strany neshledám žádný problém, který by mě nějakým způsobem opravňoval k tomu, abych třeba řekl, tak s tímhle se nestotožním, nebo něco naopak. Takže tak nějak mě k tomu dovedla situace. Moje směrování bylo jasné, se dá říct, a potkalo se to vlastně, jaksi.
1: Ono je to, my se tím docela dostáváme k tomu začátku, kdy vlastně opakujeme si, že ta naše historie nás o mnohem poučuje, pokud pokud se necháme poučit a
0: přesně tak,
1: pokud no. nezapomínáme v tom, úplně řekl bych, za čtvercem vzdálenosti, jak jste to říkal, v případě těch zvukových vln, pokud nezapomínáme tak rychle na všechny zkušenosti našich předků, které se opět, jak jsme si na začátku říkali, teď zúročují pro ty, kdo je chtějí znát. Proto mě to je ohromně sympatické. Vy jste mimochodem také asi v parlamentních volbách kandidovali pod značkou Stačilo, jestli se nepletu.
0: V koalici.
1: V té koalici Stačilo. O pár desetin jste se tam nakonec nedostali. Škoda toho, ale mě ta strana, která je velmi úctyhodná, jako pro vás přijde úplně, abych tak řekl, že k vám sedí, protože ten rub i líc toho je vlastně stejný. Tam nepředstíráte nic, ani historicky, ani současnosti. Nicméně vy jste člověk, který nesedí doma, který neustále vlastně jezdí se záchrankou. Řekněte mi, jak tohle dokážete skloubit a stíhat? Co to vlastně pro vás dneska znamená ten váš výkon té lékařské profese?
0: Hlavně to pro mě znamená to, že po 35 letech působení ve zdravotnictví, jako po promoci, když to řeknu, je to přesně letos 35 let, tak musím zaklepat, že pořád stále mě ta práce naplňuje, baví, necítím se vyhořelý a je to pořád moje jakési zázemí, které mi právě poskytuje i takovou tu jistotu, že cokoliv by se nedobrého událo vlastně i v té, na té politické linii a podobně, tak mě třeba nedělá sebe menší problém, nebo stojím si za tím, že by mi nedělalo žádný problém se prostě vrátit zpátky k tomu občanskému povolání a tak dál. Já neberu politiku jako živnost,
1: ano,
0: jo, takže...
1: Ano.
0: Takže jako já to beru jako povinnost, nebo byl jsem v podstatě i tou svou stranou nějakým způsobem motivován k tomu, abych třeba do té senátní kandidatury šel. Jsem motivovaný vlastně tím, co jsem v životě poznal, viděl a tak dále, a co bych chtěl, aby se nějak na té zákonodárné půdě dalo nějakým způsobem prosazovat. No a pochopitelně taky počtem svých dětí, protože nevím, co je čeká do budoucna, tak to je vysoká motivace samozřejmě asi pro každého, kdo normálně přemýšlí a tak. Takže musí se to nějakým způsobem skloubit, ale řekl bych, že jako ano.
1: Vy jezdíte pořád s tou rychlou?
0: Pořád. Já jsem vlastně 32 let, z těch 35 let, tak 32 let jsem pořád působil v nějakých vedoucích funkcích i vysokých, armádních, civilních a podobně. A teď jsem udělal takovou trošku zásadní změnu, protože jsem si řekl, že za 32 let už té práce s podřízenými a podobně bylo dost. Takže jsem se pokusil, řekněme na nějaký čas, nebo kdo ví, jak to bude ještě, na nějaký čas jsem se pokusil vyvázat z těch vedoucích funkcí a stal jsem se řadovým lékařem v první linii výjezdovým, tak jsem to chtěl, abych taky zkusil, co to je mít zodpovědnost sám za sebe od 7 do 19, když to tak řeknu, a prostě za svoji odvedenou práci a podobně, takže trošku se mi vytvořil časový prostor i na to, co se teď děje, nebo co vlastně od toho dubna, to se tak potkalo v podstatě, že v dubnu jsem učinil tohleto rozhodnutí v práci a v dubnu jsem se taky stal tím vlastně hrdým místopředsedou, druhým místopředsedou strany. No, takže malinko jsem si ten časový prostor tam vyrobil, tak uvidíme, co to přinese. No.
1: A když jezdíte s tou sanitkou, abych tak řekl názvem toho slavného seriálu, relativně slavného, poznáváte, abych tak řekl, ty lidi z nejbližších a docela vlastně v intimních situacích. Jaká je nálada mezi lidmi, abych tak řekl, běžně mediálně neviděná?
0: No, když dojde na nějaký hlubší prostě, jak bych to řekl, takový poznání toho, jak ti lidi přemýšlejí, protože v těžké životní zdravotní situaci to nejde. Tam samozřejmě ano. Na to není čas prostě nějak a není to ani předmět nebo náplní jako té práce. Ano. Dokonce bych řekl, že by to v jistých případech mohlo být vnímáno i nelíbě ze strany vedení třeba nějak vést nějaké politické diskuze. Jako
1: ano. Ne, já nemyslím toho, politické, ale jako situace. Cítíte ty životní
0: tak
1: situace.
0: Pochopitelně jako špatně je to vnímáno, převážně špatně, protože jako myslím si, že pokud ten člověk není hloupý nebo navedený, jak se říká,
1: ano.
0: Tak v podstatě musí vidět, kam se ten svět řítí a musí vidět, že prostě věci, které dříve byly jakýmsi způsobem garantované, samozřejmě a podobně, tak dneska v podstatě se ocitají ve vzduchoprázdnu. Jestli je to po stránce zaměstnání, teď vidíme, kam se řítí Evropa ekonomicky, takže to ti lidé pociťují samozřejmě taky, jo, že boj o to, aby prostě nějakým způsobem měli nějaký adekvátní příjem. Je to o školách, je to o zdravotnictví, je to prostě o sociální sféře. Ve všech oblastech prostě je problém, který závisí na penězích, na personálu nějakým způsobem. Obojího se nedostává, protože peníze se investují jiným směrem teď momentálně. Tak, jak nám klesá vlastně, nebo tak ten demografický průšvih, který nás čeká během pár let, no tak ten taky nevěstí to, že by se ta situace s nedostatkem oborů a odborností nebo pracovníků v těch oborech měla zlepšovat, spíš naopak. No a vlastně ten propad té společnosti celkový, bohužel i včetně té morální stránky, je prostě obrovský. Do toho vlastně ta devastace přirozeného myšlení, selského rozumu a podobně související s digitalizací a s dalšími věcmi, že je obrovský, takže jako myslím si, že normální člověk to vnímat musí.
1: Vy ovšem, když teď kandidujete do Senátu, kdybyste se tam dostal, vy máte právě, vy jste to slovo řekl, ta digitalizace, ale vy to vztahujete ve svém programu, kandidátském, senátním, především k té mládeži, k dětem. Co tam vy vidíte, protože proč? Teďkon to téma je tu docela živé. Na jednu stranu asi pochopitelné, je to děsivost, čemu jsou vystaveni děti. A současně tady vidíme ten takzvaný Kids Act, ten dětský zákon, který chce udělat Brusel a který je ve skutečnosti šmírováním rodičů a všech ostatních další krok ke šmírování. Není to nebezpečné pole, do kterého se pouštíte, když máte ve svém programu také to nebezpečí té elektronizace pro děti?
0: No, jestli myslíte, jestli je to nebezpečný pro mě, tak to se uvidí, no. Jako pro ty děti stoprocentně.
1: A to, v čem je to?
0: No, jako já to zase...
1: Z vašeho hlediska.
0: Myslíte pro mě?
1: Ne, z vašeho hlediska jako doktora, kde vy tam vidíte ta největší nebezpečí?
0: No, já začnu od konce. V podstatě objevil se tady termín, a to je, dá se říct, už oficiálně uznávaný termín ve zdravotnictví, takzvané digitální demence. Mm-hmm. A já myslím, že to už v podstatě vystihuje podstatu věci, protože to, že dítě sedí několik hodin denně na nějakých digitálních prostředcích, nejčastěji na mobilu, nebo na tabletu, nebo na počítači, to samo o sobě ještě není úplně to nejhorší, protože jde o to, co tam sleduje, že jo? A pokud tam sleduje nějaké věci, které mu deformují charakter, tak je to špatně. Ale ono to často, jako dneska ta digitalizace se využívá k tomu, aby v podstatě ten člověk, a teď s rozvojem ještě umělé inteligence je to ještě mnohonásobně horší, takže se v podstatě tak jak nám vzrůstají schopnosti umělé inteligence, tak úměrně nám klesají schopnosti přirozené inteligence, protože dokonce i v těch školách, to mám z vlastní zkušenosti, i prostě i v těch školách dokonce existuje takový názor od těch zejména mladších učitelů, že v podstatě to nemusíte vědět, to si najdete jako někde.
1: Ano.
0: Že jo, takže je to pravda, v řadě věcí člověk taky sám, když potřebuje rychle něco zjistit, tak využije nějaký takový zdroj. Ale tady jde o to, že se naprosto zdeformoval takový ten přirozený způsob toho myšlení, abychom si vůbec uvědomili, že umělá inteligence není něco, co nám stoprocentně sdělí vždycky tu svatou pravdu. Jako to je něco, co tam někdo dal, že jo, a teď v podstatě on nám vlastně tím říká, co si máme myslet, že jo. A pokud takhle ty děti vychováme od útlého věku, no tak já si myslím, že ta závislost je absolutní, stoprocentní neměná prostě. Takže proto si myslím, že nejvíc ohrožená je ta mladá generace, která prostě ne tím časem, co na tom stráví, ale tím obsahem vlastně a tou deformací toho způsobu myšlení, té samostatnosti jakési, schopnosti tvořit nějaký názor vlastní, nebo dokonce syntetizovat nějaké věci, analyzovat, že a tak dál, tak prostě tam dostane instantní hotový názor.
1: A kdybyste se, nebo pokud se dostanete do Senátu a pokud se dostanete do celého toho vlastně tím i z části toho legislativního procesu, byť tam jako jeden muž máte možnost ovlivnit ten něco, ale ten hlas je slyšitelnější, ten okamžik, tak kam byste doporučoval to směřovat? Protože asi to úplně vyloučit nelze.
0: No, to je jasný. No, já si myslím, že tohle to souvisí s těmi poslední, no, já bych řekl mnohaletými vlastně reformami školství, které tady probíhají, protože ono to dost souvisí. Jako když se podíváme, kam se to školství vlastně dostalo za posledních, řeknu třeba 20 let od přelomu tisíciletí, tak ono to všechno nahrává tady té digitalizaci, tady té umělé inteligenci a podobně a tak dále. Takže v podstatě jsou to
1: demenci.
0: A to je demenci digitální. Takže ono to má vlastně přesahy do školství, pochopitelně i do toho zdravotnictví, protože ještě udělám odbočku takovou, to, co vidím já v práci dnes a denně, tak je prostě obrovský úpadek jako takové té mentální pohody třeba těch našich teenagerů, dětí, nebo dospívajících zejména, ale i těch malých dětí. My vidíme obrovské množství prostě dětí a mladistvých, kteří jsou v depresích, kteří prostě neví, co ze sebou, neumí se zařadit do života. Řeší se různí dětští psychologové, psychiatři, je tady spousta sebevražděckých, který prostě ty děcka některý teda někde jsou ty trendy, že oni propadnou nějaké sektářské prostě takové iluzi o tom, že si tam radí potom, co se sebou udělat jako nejhoršího a tak, ale některý ty děti opravdu neví kam dál, jako ocitnou se ve vaku, často i vlivem rodiny, tak jak se k tomu staví rodina a tak, ale hlavně to prostředí. Na jednu stranu jim vysvětlují, že jsou nejlepší, prostě, že nemusí vlastně nic umět, ale jsou prostě naprosto happy a nejlepší. No a na druhé straně pak se setkávají s tou krutou realitou a ten rozpor potom nějakým způsobem vyřešit je problém. Takže toto je třeba důsledek toho a já si myslím, že výchova v rodině potom nějakým způsobem upravit to školství tak, aby tomu nenahrávalo, ale aby naopak prostě to přirozené myšlení, ten zdravý úsudek, ta schopnost myslet, aby tam byla prvotní. Jo, neznamená, že když dítěti nebudeme dávat ve škole úkoly a prostě řekneme, že vlastně nic nemusí umět, protože všechno si najde na AI nebo něco, tak jako to není dobrá cesta. Čili vrátit se k nějakému takovému zdravému způsobu prostě výchovy těch dětí k tomu kritickému myšlení.
1: A je to možné nařídit, nebo jak to zařídit?
0: No, nařídit je to možné, ale musí zaprvé zatím stát, jak si ta politická reprezentace, aby si uvědomovali, že se tady jedná o budoucnost národa, že to není jenom o tom, jestli pan Čunek zakáže na Vsetíně mobily ve školách, je to perfektní, jako, ale je to názor pana Čunka a nemyslím si ani, že celá KDU ČSL zatím stojí. Jo, je to prostě, jeho nařízení určitě dobrý, ale není to všemocné, protože samozřejmě to dítě přijde domů a je znovu v tom světě, že jo, v řadě případů a tak. Takže musela by ta politická reprezentace říct, my potřebujeme zdravý vývoj těch dětí nějakým způsobem a než jim hradit tabletky na hubnutí, jak říkal teďka pan ministr, že tím vyřešíme dětskou obezitu, že budeme sponzorovat teda tabletky na hubnutí těm dětem, no tak pojďme investovat tady do toho, aby to dítě vyrůstalo ve zdravém prostředí a začíná to prostě od výživy až po tu výchovu k tomu zdravému myšlení. No.
1: Ono, to, o čem mluvíte, je pořád ten rub toho zdánlivého líce.
0: Hmm.
1: Já bych se v této souvislosti chtěl dostat ještě k jednomu tématu. Totiž my jsme to zmínili, když jsme tento rozhovor připravovali, a mě to docela zaujalo. Samozřejmě žijeme dneškem, žijeme tady, teď, ale znovu a znovu si opakujeme v tom našem rozhovoru, že ta iluze těch kulis, které nám vytváří pocit, že se něco, že žijeme něco jiného, je mylná. A že byste mě řekl jednu zajímavou věc, o které já docela také často přemýšlím, že možná ten stav v tom období té studené války, takzvané východu proti západu, byl mnohem stabilnější, než je ten dnešní. Netýká se to, vím, že jste v té době nebyl lékařem jaksi a nebyl jste profesí, ale netýká se to vlastně mnoha oblastí a možná i toho zdravotnictví. Nebylo vlastně to naše zdravotnictví opět daleko dál, než si myslí, než se dnes říká, a nebyl ten život vlastně i v tomto smyslu smysluplnější absurdním způsobem?
0: No, pokud já tady mám vyjádřit svůj názor a zkušenosti, já jsem sice nežil, nebo nebyl jsem v období studené války jako lékařem, ale už jsem lecos z té doby pamatoval a já musím říct, že ten přesah tohohle období, já bych ho vnímal až tak někde do konce tisíciletí možná, jako v té medicíně, v tom zdravotnictví. S tím rozdílem, že teď tady už tady slyším davy těch odpůrců toho, co teď řeknu, jak říkají, a neměli jsme přístroje, neměli jsme léky a podobně a tak dál. Ano, já můžu říct, že v roce 94, když jsem v podstatě udělal atestaci a dostal se do praxe, tak jsem to vnímal úplně stejně. Na trh se dostalo mraky prostě farmaceutických různých specialit, které jsme tady neměli a vždycky se říkalo, že dáme mu ten švýcarský lék a on nám to zabere a tak.
1: Ano.
0: Tak pak jsme ty švýcarské léky už měli na stole samozřejmě. Přístrojové metody se neskutečně zdokonalily a tak dál. Ale co se totálně zdevastovalo je, za tu dobu je ten samotný zdravotní stav té populace. To je první věc, to já sleduju obrovský sešup za těch 35 let, co jsem v praxi, tak prostě to, co byl dřív nějaký standard zdravotní a co je dnes, tak to je katastrofa, tak jak vlastně lidé teď momentálně trpí řadou těch různých degenerativních onemocnění, autoimunitních onemocnění, takzvaných civilizačních chorob a tak dál, tak to je obrovský sešup, to je jedna věc. Takže ten jakože nedostatek těch zdravotnických přístrojů a léků je tady tím, ano, dneska je to obrovský biznis, protože vlastně ty léky, které se tady na ten trh dostali, tak až časem člověk pochopil, že vlastně všecko do sebe zapadá a tak, jak se vlastně zdevastoval zdravotní stav populace, chroničtí pacienti užívají čím dál víc prostě léků drahých samozřejmě, nebo kvanta prostě léků, které jsou zároveň, řekněme si to na rovinu, i jedy, jako jistými, že oni jednu věc zlepšují symptomaticky, ale dalších pět věcí třeba kazí a podobně. To je jedna věc. A potom v tom zdravotnictví vlastně došlo právě k tomu, co jsem tady naznačil, že od té doby, o které jsme mluvili, do té současné, tak se proměnilo to zdravotnictví jednoznačně prostě v biznis. Zase to nechci nějak paušalizovat, je určitě spousta oborů, který pomáhají jako obrovským způsobem lidem, ale pomáhají jim s tím zhoršením toho zdravotního stavu, který tady nastalo.
1: Ano.
0: To je třeba špičková léčba jako akutního koronárního syndromu, infarktu a podobně, tak tam jistě nelze hledat na tom žádné mouchy, to je výborná metoda, všechno, řada operačních metod, které se tady rozvinuly a tak, ale musíme si uvědomit, že toto všechno by bylo potřeba v nějakým procentuálním množství, kdyby nenastal ten obrovský propad v tom zdravotním
1: to
0: stavu.
1: Říkat, to já myslím, že to je to. To je ta kulisa toho, že vlastně tady
0: to
1: se
0: je ta kulisa.
1: Přesně, protože tady se ten obrovský nárůst vlastně těch chorob a nemocnosti.
0: Rakovin, na to jsem zapomněl, že? A to všechno. No.
1: O něž se, jako o těch původech se vlastně nemluví, jako tak. To se bere, že to je tak nějak
0: normální
1: samo sebou. Ono nic samo sebou prostě není. A vy jdete kandidovat do Senátu na Přerovsku, kde proti vám budou stát jiní, kteří budou říkat zase něco třeba jiného.
0: To určitě.
1: Já budu nesmírně tady zvědav a budu to sledovat, jak to dopadne, protože bych opravdu si nesmírně přál, aby lidé jako vy se do toho Senátu a do té politiky dostali, protože to by bylo opravdu, to by byla ta cesta za kulisy. Tam bychom se k tomu konečně dostali a poctiví lidé, kteří se ne ty příšery, kterým strhnem tu škrabošku a najednou vidíme, o koho to je, kdo to je a v jakých kulisách se pohybuje, ale lidé, kteří mají dlouhodobě takovou důvěru a takové jméno a renomé jako vy, no kéž by opravdu do té politiky vstoupili. No. Pane doktore, my se určitě, bez ohledu na to, jestli budete senátor nebo nebudete, před kamerami proti proudu, určitě v budoucnu opět budeme potkávat, protože bude-li vůbec svět, protože ta nebezpečí, kterým čelíme, jsou obrovská. Informovat o tom lidi je nezbytné. Ale jsem moc
0: zároveň
1: rád.
0: Těžké.
1: No, ale já jsem moc rád, že jste našel ten čas uprostřed té své docela intenzivní kampaně a přijel jste za námi do studia a mohli jsme si o těchto věcech povídat. Děkuji, že jste tu byl.
0: Já vám taky moc krát děkuju a budu se těšit na příště a doufám, že v tom Senátu případně teda se objeví více lidí tak, aby se dala vytvořit nějaká skupina. Já musím říct, že už dneska jsou tam jisté osoby, které v podstatě mají tyhle ty, je jich tam teda málo, já bych vyjmenoval 3 nebo 4 a tak chtělo by to, aby to množství nějakým způsobem vzrostlo, aby ta síla byla prostě větší, protože skutečně sám je člověk málo.
1: Děkuji, že jste tady byl a loučím se s našimi milými, nepodvolenými protiproudaři. My se opět sejdeme zítra v sobotu s panem Václavem Hrabákem, protože budeme mít zase téma, abych tak řekl, trošku kulisoidní, ale s názvem Alfa a Omega. Začátek a konec. Tak se na vás těším.
2: Každý chlup má svůj ruch, každý ruch má zase líp. Chci vidět líp smět hrmu, není nic. Každý chlup má svůj ruch, každý ruch má zase líp. Chci vidět líp smět hrmu, není nic.

0: Hezký večer. Vítám vás u pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce. S Janem Schneiderem, bezpečnostním analytikem, probereme 6 témat. Na pomezí geopolitiky, vojenské strategie a moderních technologií. Nejdříve se zaměříme na varování ředitele BIS Michala Koudelky. Podle něhož by Rusko mohlo otestovat NATO už v řádu měsíců. Srovnáme jeho slova s opatrnějšími hlasy z Pobaltí a položíme si otázku, kde leží hranice mezi varováním a vyvoláváním strachu. Dále probereme nedávnou pražskou konferenci, kde po boku českých politiků promluvil i ruský politolog ze sankčního seznamu EU. Je diskuze s druhou stranou bezpečnostním rizikem nebo legitimním střetem názorů? Ve třetím tématu se podíváme na incident z Blízkého východu, kde chyba algoritmu umělé inteligence málem vedla k americkému úderu na čínskou loď. Kam až smíme AI pustit při vojenském rozhodování? Čtvrtým bodem budou sázky na vojenské operace na finančních platformách. Mohou neobvyklé toky peněz odhalit chystaný útok dříve než zpravodajské služby? Pátá část se věnuje kontroverznímu dokumentu o válce v Gaze, založenému na anonymních výpovědích izraelských vojáků. Jaká je hranice mezi legitimní kritikou armády a poškozením zájmu vlastního státu? A na závěr rozebereme verdikt nad bývalým kosovským prezidentem, který dostal 25 let za válečné zločiny. Co tento trest říká o tehdejší politice Západu a o tom, jak si během válek vytváříme černobílý obraz spravedlnosti. Tak, a přečetla jsem vám obsah dnešního večera, seznam otázek a obrátím se na svého kolegu Jana Schneidera, spojím se s ním do Havlíčkova Brodu. Hezký večer, Honzo.
1: Dobrý večer.
0: Tak, já tě zdravím a jdeme hned na první téma. A to je téma, které bych řekla, že docela rezonuje poslední dny na sociálních sítích. Šéf BIS, generál Michal Koudelka, dal rozhovor deníku Guardian, kde se vyjádřil, že řádově v měsících, v průběhu několika měsíců by mohlo dojít ze strany Ruska k útokům na členské země NATO. Co je na tom překvapivé, tak zaprvé, to už jsme si tady řekli mockrát, že by šéf BIS neměl dávat rozhovory, ale nevěděl o tom premiér. A to si myslím, že je velice důležité. Můžeš nám to okomentovat, přiblížit, co si o tom máme myslet?
1: No, tak tam, co se odehrálo, tak vlastně všechno bylo špatně. BISka nemůže hovořit o svých zjištěních veřejně. Zákon nic takového nedovoluje. Tady je potřeba asi zopakovat, že občan může dělat všechno, co nezakazuje zákon, kdežto státní instituce může dělat pouze to, co jí zákon přikazuje. V seznamu adresátů výstupu BIS veřejnost není, čili Koudelka se pohybuje mimo zákon. Navíc to, co říká, to není zjištění, to není věc, která by se dala ověřit, to jsou prostě pouze odhady z nějaké věštírny. BIS by takovou informaci, kterou ty informace, které sdělil Guardianu, by musela získat od zdroje, jenomže tady je velký problém. Ten zdroj je v zahraničí, on mluví o ruských záměrech, čili on by musel mít ty informace z Ruska. Jenže BIS nemá působnost v zahraničí, čili to je zase další krok mimo zákon. To je věcí rozvědky, čili Koudelka si tady hraje na něco, ocitá se v pozici, prostě, která mu ze zákona opravdu nenáleží. Premiéra neinformoval, to víme přímo od premiéra, že byl překvapen, nic takového neřekl, vystupuje veřejně, mluví o informacích, které legálně jeho služba získat nemohla, čili pakliže získala, tak jedině z druhé ruky, od někoho ze zahraničí, takže tady je asi nejvyšší čas, aby se premiér zamyslel nad činností Koudelky, protože Já si myslím, že by veškeré Koudelkovo vystupování mělo být odsouhlaseno premiérem a premiér by se měl držet zákona. To znamená, že zpravodajská služba by se měla opět změnit ve službu tajnou a Koudelka by měl úplně z médií zmizet.
0: Pan generál Koudelka není pro Andreje Babiše nikdo nový nebo nepopsaný list, protože to byl on, kdo ho jako premiér vlastně do této funkce posadil. Ale tady je zajímavá další věc, která to celé provází a to bych řekla, že je velice důležité. A to je to, že vlastně státy, které by se měly takovými informacemi vlastně cítit nejvíce ohroženi, tak tady tu predikci generála Koudelka odmítají. Byly to například lotyšské zpravodajské služby, které prostě řekly, že nic takového neočekávají. Takže chtěla bych se tě zeptat, vlastně ty říkáš, že BIS je vlastně naše informační vnitřní služba. Jak vlastně ta spolupráce probíhá v tuto chvíli mezi nimi?
1: No, nevím. Tu spolupráci mají samozřejmě schválenou vládou, to je jako stará věc, ale tady je to zajímavé, že přesně jak říkáš, ti, kteří jsou nejvíc na ráně, jsou mnohem opatrnější než ti, kteří jsou od té bojové linie dál, to znamená, jak by se to dalo říct, čím dále od fronty a čím blíže máminým sukním, tak tím je ten válečný štváč bojovnější. Jo, takže pobalčtí zřejmě pracují s informacemi, kdežto Koudelkovo přání je otcem s myšlenky. Ne myšlenky, ale s myšlenky.
0: No, ty pobaltské státy právě říkají, že by vlastně takovéto poplašné zprávy, když to možná přeženu nebo nepřeženu, jako spíše mohli Rusku pomáhat. A víš, já jsem si všímala poslední dobou, vlastně vždycky jsme slyšeli o nějakém incidentu, nedávno jsem slyšela i naši europoslankyni, dneska už je v jiné frakci, než byli motoristi, říkat o tom, jak několik hodin čekali na letišti v Dánsku, když se podobný incident objevil v Dánsku. A vlastně, co si myslíš o tom, že vlastně se tím pomáhá tady tímhletím vyděšením obyvatel, kteří o tom takto uvažují, tak jako to říkají ti letiši například?
1: No tak jednak se tím častým zdůrazňováním nebezpečí otupuje ta alarmující složka toho sdělení, to znamená, lidé si na to zvykají a jsou už apatičtí, už to neberou v potaz, to znamená, že když bude pak potřeba ty lidi o něčem důležitém informovat, tak zase mávnou rukou, že to jsou zase jenom prostě takový keci. Koudelka opravdu nemá co děsit veřejnost, protože tímhle tím způsobem, jak on vlastně velmi asertivně se cpe do médií, tak on vlastně plní tu roli prodlouženého kremelského tlampače, jak bylo řečeno. Jo? On děsí veřejnost a jestliže ty ostatní zpravodajci říkají, hele, tímhle tím neustálým burcováním vlastně se tady dosahuje zmatku a to je ve prospěch Kremlu, no tak Koudelka dělá přesně to, co oni odhadují, že je ve prospěch Kremlu, čili to je pro premiéra Babiše další výrazný důvod, proč Koudelku odvolat.
0: Já si dokonce myslím, jestli to třeba není jeho pokus o to, jak si vyjednat nějakou budoucí pozici, protože on už teďka tuším končí za 6 měsíců a já si myslím, že by to měl Andrej Babiš premiér vyhodnotit teda úplně opačným způsobem, pokud něco takového ho vůbec nepadlo, ale vypadá to tak, ale já se tě chci zeptat na jinou věc, vyloženě na své odbornosti, protože mě tam zaujalo to, že tam padl výraz či pojmenování toho, k jakým útokům by mohlo Rusko přistoupit, které bylo pojmenováno jako omezený vpád na území sousedního státu. Co si pod tím máme představit? Samozřejmě víme, co to znamená, když přiletí ten dron a někam spadne, pak se zjistilo vždycky, že to byl ukrajinský, nebo teď se stal ten případ toho, že vlastně ruský vrtulník na 40 vteřin zasáhl 300 metrů na území Polska, ale jestli nám můžeš přiblížit, co znamená ten termín omezený vpád?
1: No tak to je přesně výraz té hybridní války, kterou nevede Rusko, ale kterou vede Západ proti Rusku, ale taky proti vlastním obyvatelům, které tímto udržuje vlastně ve strachu, v poslušnosti. Oni se taky blížejí mnohde volby a to obyvatelstvo je asi potřeba trošku vyděsit a pak jim prostě před těma volbama zase něco, nějaké usměrnit, prostě aby ty zneužít toho manipulace se strachem, aby ty lidi nesvrhli prostě ve volbách tuhle tu vládnoucí šílenou třídu evropskou. Co se týče toho omezeného pádu, já si myslím, že to je opravdu přání těch Foltýnů a dalších pošuků, prostě, který, myslím, že to zmiňoval...
0: Michopulos.
1: Někdo to zmiňoval, jak
0: no,
1: tam
0: no, no.
1: Richard,
0: z Bohatlík z Krnova.
1: Aby už konečně to Rusko jako podniklo nějaký ten útok, tak oni si tohleto celou dobu přejou a Rusové prostě odolávají všem těmhle těm provokacím, takže takhle, kdyby chtěli zaútočit, tak zaútočej tak, že tyhle ty si prostě ani neupšouknou, že jo? Aby získali výhodu. Čili ten omezený útok, to je přesně to, co si oni přejí, aby to bylo prostě takový jenom záminka k tomu, aby se mohli vrhnout na Rusa. No a když to nepůjde, když se nebudou moc dočkat, tak pak přichází na řadu řízená provokace, čili něco jako Glivice v roce 39. Takže tady si myslím, že je jako maximální ostražitost na místě, ale když se to vyhodnotí, tak je to nesmysl. Teďka ta informace ze Spojených států, že se Rusové chystají ve Středomoří z těch lodí útočit prostě na Itálii, Francii a Španělsko, tak Italové to dneska bryskně odmítli, že nic takového není. Čili je to prostě další z toho tsunami těch exkrementů, kterými nás prostě zásobují ty takzvané zpravodajské služby. Ne, to jsou zpravodajské, to jsou fejko služby, fejkomety, které opravdu se snaží vyděsit to obyvatelstvo s tím záměrem, ale prostě nebo s tím výsledkem, že sami odhadují, že vlastně tohleto

0: jestli tomu můžeš dát tu závěrečnou tečku.
1: Ano, za komunikaci státu vůči veřejnosti odpovídá premiér. Ten by měl Koudelku umravnit nejlépe tím, že ho jako prodloužený ruský tlampač odvolá okamžitě, případně se nad tou jeho činností zamyslí nejvyšší státní zástupkyně, jestli se nedopustil oslabování obrany schopnosti státu. Myslím si, že by premiér měl pracovat s těmi zpravodajskými informacemi velmi uvážlivě, to znamená, že by měl zamezit přístupu ředitelů zpravodajských služeb ke své osobě a měl by je svést nejprve do Rady pro zpravodajskou činnost, nějaká taková instituce stále na vládě je, je to myslím součást Bezpečnostní rady státu, a tam by tyto informace měly být podrobeny systémové, tvrdé systémové analýze. Něco jako Joint Intelligence Committee ve Velké Británii. To znamená, že spousta takových žvástů by se k premiérovi prostě ani neměla dostat, měla by být prostě okamžitě vrácena zpátky. Čili pokud si toto premiér nezajistí a pakliže bude neustále prostě poslouchat tyhle ty canci a vejmysly, tak pak je to teda na úkor obrany schopnosti státu i na úkor jeho prestiže, protože on se sám stává osobou, já to bohužel musím říct, jako nechtěně komickou.
0: Já bych byla moc ráda, kdyby Andrej Babiš či některý z jeho blízkých tě slyšel a brali to jako velmi dobře míněnou radu od experta, ale beru to jako tečku za tímto tématem a pojďme dál, protože to je velice, velice zajímavá věc a vlastně chválihodná to, co se odehrálo 19. září, byl spolek Svatopluk, uspořádal mezinárodní konferenci. Hlavním tématem vlastně byla střední Evropa a BRICS a této konference se účastnil prezident Miloš Zeman a také místopředseda bezpečnostního výboru poslanec Jindřich Reichl. Spolek Svatopluk naši diváci samozřejmě znají, je to spolek, v jehož čele stojí náš kolega Petr Drulák. A oni pozvali na tuto konferenci ruského politologa pana Lukjanova, který je ovšem na sankčním seznamu Evropské unie a proto mu bylo umožněno na této konferenci vystoupit pouze vlastně na dálku, že se mohl připojit. A vznikla kolem toho velká diskuze o vlastně toho, kam až může zajít Evropská unie a co si myslíš o tom vlastně zásahu, že proč by nemohl vystoupit svobodně, osobně na této konferenci politologie Lukjanov, se tě ptám.
1: Já myslím, že události, které se konají veřejně, kde vystupuje každý prostě na svoji tvář, na své jméno, těžko můžou představovat jakékoliv bezpečnostní riziko. Pouze ty k totalitě směřující režimy pracují v tom módu s někým nemluvit. Jo? To je typický jejich rys. Připomíná to o reakci představitelů bývalého režimu, který někteří poslanci uzákonili co by zločinným na výzvu signatářů Charty 77 k dialogu. Tenkrát nás zase postavili za cordon sanitaire, jako teďka to je prostě ty budování zdí, to je jejich práce, jejich princip. Jo. Já si vzpomínám, že se mě tenkrát na Barťáku ptali na státní bezpečnosti, jako proč jsem podepsal chartu, když to podepsal ten, onen a tamten. A já jsem říkal, já jsem to podepsal za sebe, jednak já jsem to podepsal úplně v té první várce, takže opravdu jsem nevěděl, kdo to podepsal. Já jsem říkal, a já jsem to podepsal za sebe, za ten obsah. A to je přesně stejný jako na této konferenci. Lidi tam vystupovali sami za sebe a vůbec ne bez ohledu na to, kdo jiný tam vystupuje. Já si myslím, asi se určitě dostaneme na to skrečování účasti ze strany pana Zahradila. Mě velice potěšil ministr Macinka, když řekl, že to vlastně vůbec není žádný problém, kdo tam vystupuje. To znamená, že jeho poradce Zahradil, jak si říká, zbytečně stáhl gače daleko před brodem. Jo?

0: Takže Mašínka projevil v tomhletom jako velice demokratickou větší odolnost než Zahradil, který se trošku zbytečně brzo polekal. Takže já si myslím, že demokracie je poměrně tvrdý systém, kdy, když chci, abych byl slyšen, musím totéž právo poskytnout dalším a nemůžu si tady hrát na ty zdi. To, že spoustu lidí, Česká televize, rozhlas a tak dál nezve, jsme zatím zase za tou požární zdí, svědčí to o tom jednoznačně, že tento režim, tato režim, který akceptuje tento přístup veřejnoprávních médií, nese určitý sklony k totalitě.
1: Já neumím posoudit, protože jsem s Janem Zahradilem nemluvila, klidně bych se ho na to zeptala, ale neumím posoudit, jestli to určitě to nebylo vlastně z důvodu bezpečnosti, protože o tom pochybuji, o tom tam mluvil i Jindřich Reichl, ale zřejmě z důvodu politických a já to neumím posoudit. Ale víš, já bych se tě chtěla zeptat na věc, kterou tady nemáme, ale jenom jsem si vzpomněla na to, že prezident Pavel vystoupil u nás v Olomouci na gymnáziu a prohlásil tam, že pravidelně sleduje ruskou televizi. A my tady máme v Evropské unii vlastně uvalenou cenzuru, nebo máme zakázáno sledovat ruskou televizi. A tady vlastně mně to přijde tak strašně pokrytecký, proč vlastně se tady, ty si správně připomněl, Chartu 77, my se dostáváme zase zpátky do té doby, kterou jsme si už nikdy nepřáli znovu zopakovat.
0: No tady jsi mě opravdu krásně nahrála na smeč, co se týče toho prezidentova sledování ruské televize. Na to se dá říct jediná věc, zvyk je železná košile.
1: No já se ti omlouvám, že jsem si na to jenom vzpomněla, že jsem to potřebovala ještě jako doplnit, protože já si myslím, že by bylo správné, aby jsme každý měli svobodný přístup k tomu si poslechnout, co říkají Rusové, porovnat to s tím, co, jaké dávky propagandy ze strany pouze Ukrajiny dostáváme. A upozornila bych ještě naše diváky, že vím, že Petr Mašínka, kterého si zmínil, že se zachoval správně, tak on natočil jeden svůj na Xaver Live stream, který se zabýval skoro 2 hodiny propagandou jako takovou. Určitě si to můžou dohledat, protože je to zajímavý. Chtěl bys ještě říct něco tady k této konferenci, nebo jak bychom se měli zachovat v případě, že kdokoliv bude organizovat takovouto akci a dostane se do kolize vlastně s těmito nařízeními či pravidly?
0: No, co se týče té propagandy, ona získala takový pejorativní nádech, že jo? Když jsem se pátral po počátcích používání tohoto pojmu, tak jsem se dostal někdy do 16. století svaté oficium pro šíření víry, ale to je prostě šíření víry, samozřejmě, že šířili víru katolickou, jo? Nešířili víru jinou, čili u té propagandy se skutečně nepředpokládá jako nějaký kvazi objektivní pohled, ale je to prezentace mého postoje a to je naprosto legitimní právo. Je tady takový zajímavý rozlišení, se používá jako bílá, šedá a černá propaganda, že u té bílé propagandy, a to je ten Lukianov, on to říká na vlastní obličej, známe zdroj a známe cíl. U té šedé propagandy nemusíme znát zdroj, ale celkem je zdroj zahalený, ale ten cíl je zřejmý. U té černé propagandy neznáme zdroj a ten cíl je zahalený, může být úplně jiný, než se zdá. Takže tady je ještě jedna poznámka k tomu, co ta propaganda toho pejorativního nádechu té propagandy se používá v tom případě, když ve sporu ta protistrana nemá dobré věcné protiargumenty, a tak toho druhého nazve propagandistou, prostě plácne nálepku s tím, že spolíhá na to, že tam zafunguje právě ten pejorativní nádech. To je starodávný eristický faul, neboli řečnický faul, známý už od dob Aristotela, prostě takže na to je potřeba se obrnit a v klasické, dobře moderované debatě by člověk, který použije takovéto nálepky, měl dostat žlutou kartu.
1: Já mám ještě jednu otázku, mimo scénář, protože když se bavíme o propagandě, tak vlastně propaganda to je strategická komunikace. A nám dnes kandiduje bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka do Senátu, už jako nevoják, ale jako politik. A on, tuším, že ještě dávno předtím, než vypukl ten konflikt, tak dokonce napsal knihu Strategická komunikace, kde přímo přiznává, i to tam píše, že strategická komunikace je propaganda. Nemáš pocit, i to, že se vlastně založila odbor strategické komunikace na úřadu vlády pod Fialou, nemáš pocit, že to všechno byla příprava na ten konflikt, že to tušili, že to nastane a ta slovo propaganda je u nás vlastně strašně zprofanované, protože my jsme to, mě bylo 25, když byl rok 89, my to všichni pamatujeme, co je propaganda. Co mi řekneš tady k tomuto?
0: Je to jak se seriálu Ano, pane ministře, že jo, to, co říkáme my, je strategická komunikace a když to tež říká nepřítel, tak je to propaganda. Jo? A ten pojem strategická komunikace, já jsem si nejistý, musel bych se zeptat paní Langšádlový, co to je.
1: Já ti děkuji. Pojďme dál, protože mě napadá spousta věcí, i včetně těch světelných efektů na Strakově akademii, které jsme určitě, to byla strategická komunikace a ne propaganda. To další téma, umělá inteligence skoro poslala americké vojáky proti čínské lodi. Tak, letos na jaře se stal takový incident, že bylo špatně vyhodnoceno vlastně informace od umělé inteligence, kterou začali použít vojáci k tomu, aby se rychleji dostali ne k informacím, ale spíše vyhodnotili ty informace. A stalo se prakticky to, že kdyby neměli opravdu pečlivého odborníka, analytika na svém místě, tak podle toho, jak zareagovali na ty informace, tak už byli připraveni ti vojáci vlastně nastoupit do letounu a vlastně, já nechci říct přímo zaútočit na tu čínskou loď, ale jim ta umělá inteligence vyhodnotila, co je obsahem toho nákladu v té lodi, že tam měly být komponenty k jaderným zbraním. Mohl by si nám to okomentovat, jako jak přistupovat vlastně, jak se používá ta umělá inteligence dnes a jaké jsou vytvořeny mechanismy, aby se něco takového nepřihodilo?
0: Ono to je asi jako u všeho, se říká oheň dobrý, sluha zlý pán, takže to tež je té umělé inteligence. Mě tady v souvislosti s tím Trumpovým skotačením kolem návštěvy čínského prezidenta napadla taková zajímavá věc. On říkal, že to není umělá inteligence, ale superinteligence. Superinteligentní v této souvislosti je samozřejmě pouze Trump, že to má, Spojené státy mají výhodu, jak jsme zjistili. Ale umělá inteligence má zkratku AI, kdežto superinteligence má zkratku SI, a to je jméno čínského prezidenta. Takže jestli to náhodou nebyla taková skrytá odstá čínskému prezidentovi a uznání, že vlastně Amerika má tu umělou a ta Čína má super inteligenci. Jo. Ale co se týče toho použití umělé inteligence v tom zpravodajském a bezpečnostním odboru, já si myslím, že přece jenom tam je v tom vyhodnocení, jednak se musí vyhodnotit věrohodnost zdrojů. Nejde všechno nacpat, nejde všechno digitalizovat. Jo? Ta umělá inteligence má prostě pouze jenom to, co se dá digitalizovat a ještě prostě s takovým velkým otazníkem, zdali to, ta digitalizace, jestli to tam je naládovaný prostě do té databáze přesně a správně. Jo? A druhá věc, těžko lze digitalizovat intuici, zpravodajskou intuici. A další, já nevím, podezření, jo? Jak vygenerovat podezření. Já si myslím, že ta umělá inteligence přes všechny, a tady jsem bez sporu asi z mnoha zastánci umělé inteligence, je přece jenom mechanická. A chybí tam ta určitá kreativita, řekl bych, tak to básnický střevo trošku, jo? To něco navíc. Čili myslím si, že umělá inteligence je vynikající prostředek k rešerším, úžasně rychleji, určitě ušetří čas pro to, aby to závěrečné vyhodnocování nemuselo být činěno ve spěchu, což je určitě velká výhoda, ale nemůže být činěn spoleh prostě na ty závěry umělé inteligence. Ona by měla, dejme tomu, vyprodukovat varianty. To je to, co třeba Koudelka neumí, že s těma vrběticema řekl, že je pouze jedna jediná ojedinělá varianta prostě a nic jiného není. Hanba, hanba, hanba. Čili on se projevuje prostě jako špatně naprogramovaná umělá inteligence.
1: Ten Já se ti zeptám ještě, pardon?
0: Ten závěr prostě musí udělat ten závěr musí udělat člověk, zejména týká-li se, zasahují-li ty závěry, které jsou činěny, ohrožují-li životy, zdraví a materiální škody v tomto pořadí přesně. Čili ještě je tady jedna věc, která je trošku fatální. Jo? Ten vojensko-průmyslový komplex jsem už četl, že ten název je rozšířený na vojensko-digitálně průmyslový komplex. Což je velmi správně, protože ty digitální služby jsou velice lukrativní a je to prostě velká fascinace tím a zavádějí se všude možně i nemožně do těch složek. To znamená, že ta odpovědnost za ty chyby případné nikdy nebude na úkor té technologie, ale vždycky to odstáče prostě někdo uměle, protože já si myslím právě, že tady se rozjíždí zase další obrovský biznis a my se toho budou držet zuby nechty a tyhle ty chyby, ty nedostatky prostě budou přikrývat, což bude do budoucna znamenat poměrně velký riziko.
1: Ještě se zeptám zpátky jednu takovou věc. Vlastně toto jsme se dozvěděli ze zpravodajství CNN, že se k tomuto incidentu došlo letos na jaře. Ale já si pamatuju, a my jsme to tady probírali spolu, že minulý rok v létě, když byl ten první útok na Irán, tak došlo přece k tomu útoku na tu dívčí školu a tam umřelo hrozně moc dívek jako dětí. A bylo řečeno, že to špatně vyhodnotila umělá inteligence. A já se chci zeptat nad takovou věc. Když se stane něco takového, neměli bychom vědět, neměli by být závěry vyšetřování, aby jsme, vlastně teďka se bavíme o dalším takovém incidentu ve spojení s umělou inteligencí, ale nevíme, jak bylo vyhodnoceno to, o čem jsme se tady už jednou bavili.
0: No, já si myslím, že tam je to řešení možná trošku složitější, protože ta umělá inteligence to tehda možná vyhodnotila správně na základě dat, které měla, a ona neměla aktualizovaná data. Jo? Čili v tom je velký problém. Jestliže se někdo spolíhá na to, že ta databáze je aktualizovaná, že je nakrmená prostě aktuálními údaji, pak ano, ale tady prostě nastává velký zmatek, jak to rozplíst, co tam bylo, co tam nebylo. Čili na to nedokážu odpovědět, nedostal, nikde jsem nečetl odpověď. Rozhodně to spolehnutí na závěr umělé inteligence mělo být podrobeno prostě lidskému vyhodnocení, jo? To každopádně.
1: Já tady mám závěrečnou otázku, která se tě ptá, jak ty by si jako Jan Schneider, když by si měl rozhodovat, jakou vlastně, na co by ses nikdy nespolehl u umělé inteligence, pokud by šlo o nějaké závažné rozhodnutí. A tady vlastně jde o závažné rozhodnutí, protože se bavíme o konfliktech, o válkách, o zbraních.
0: Já bych v podstatě umělou inteligenci bral jako jeden z analytických zdrojů, ale nikdy výhradní prostě a rozhodně bych to doplnil zdroji konkurenčními a oponentura v rámci umělé inteligence zase je omezená. Tady musí být prostě oponentura živých analytiků. Já jsem ze staré školy, setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří byli na pomezí geniality, co by analytici měli úžasnou schopnost, paměť. Mimo jiný třeba Jaroslav Bašta patřil k těm lidem, který měl neuvěřitelnou kapacitu. On totiž Jarda, když byl zavřený, to jenom tak pro ilustraci, tak ve vězení dokázal hrát simultánně 7 partií na slepo. Jo? To je jenom tak jako ukázka prostě toho, čeho jsou někteří lidé schopni. Plus teda samozřejmě životní zkušenosti, to se do té umělé inteligence nedá nacpat. Jo? Takže myslím si, že základem všeho, základem největší nebezpečí, kterému v současné době čelíme, je špatné vyhodnocení bezpečnostní situace. To znamená, že systémově je naprosto nezbytné, a to zase doporučuji panu premiéru Babišovi, aby všechny ty informace, které dostává od zpravodajských služeb, podrobil systémově oponentuře. To znamená, aby se už hanebné vrbětické vrtění premiérem již nikdy neopakovalo.
1: Já ti děkuji. A pojďme na téma predikční trhy a tajné služby. Existuje něco takového, jako je vlastně obchod s výsledky budoucích událostí. A mohou být jakékoliv samozřejmě, že jo? Může to být biznis prakticky s čímkoliv, ale my jsme na půdě bezpečnosti a konfliktu. Mohou peníze prozradit připravenou vojenskou nebo teroristickou operaci? To znamená, když vlastně zjistíme částky, vlastně, kdy se sází, kdy se predikují některé ty události. Co o tom víš? Já vlastně jsem se tím pročítala poprvé a zabývám se tím vlastně poprvé, když jsem si to četla.
0: No tak tenhle problém není nový, protože již v souvislosti se šetřením útoku na World Trade Center, na Twin, se objevily informace, že byly obchodovány akcie a další deriváty v souvislosti s těmi dvěma postiženými leteckými společnostmi a s pojišťovnami, u kterých byly pojištěny. S nikým jiným nebyly tak výrazné vzestupy těch obchodů. Nicméně Security Exchange Committee své šetření uzavřela s tím, že nedokázali, že by šlo o insider trading ve spojení s teroristy. No samozřejmě, že ne s teroristy. Respektive ono to bylo ve spojení s iniciátory celé té akce. Jeden ten fous šel přímo do rodiny Bushů, jo? Takže tam je jasný prostě, kde ta závora spadla. Musíme si taky ještě zopakovat, že první letadlo, které po tom zákazu létání, po tom útoku, první letadlo, které vzlétlo, bylo letadlo saudsko-arabských Saudů, kteří odletěli do Saudské Arábie v okamžiku, kdy je jeli vyslýchat lidé z FBI. Takže to není vůbec nic nového. Teď se v současné době něco podobného objevilo v Izraeli, kdy se objevily zase sázky na různé útoky, události a tak dále. Čili tam se projevuje prostě určitá chamtivost. Ano, ty vojáci jsou ve stresu a vidí velice dobře, kdo se na těch válečných konfliktech pakuje, a tak si chtějí zřejmě taky přihrát polívčičku a tak si vsadějí na to, co vědějí. A když ta konkurenční nějaká zpravodajská služba je chytrá a dobré služby to dělají, tak se samozřejmě koukají na tyhle ty trhy s těmi predikční trhy, kde se prostě objevují zajímavé vlny, které můžou lecos signalizovat. Jak je to z etického hlediska a jak je to ze zpravodajského hlediska, asi není třeba dvakrát rozvádět.
1: Podle čeho by si ty jako odborník nebo zpravodajec rozlišoval spekulanta od člověka, který má neveřejné informace? Jak by se to dalo poznat?
0: Myslím, že ten insider trader omezí své obchodování na ojedinělý případ, tak se od toho spekulanta neliší. To se může přihodit každému spekulantovi. Spekulant většinou má velice široké portfolio svých aktivit, kdežto insider trader se samozřejmě je vázán na ten svůj zdroj informací. Takže jestliže tu akci opakuje v této branži v souvislosti s návaznosti na určité subjekty, tak už je zranitelnější a odhalitelnější. Navíc je tam i ta časová souslednost, protože ten spekulant většinou neobchoduje v tak blízké časové návaznosti na ty burzovní změny, jako ten insider trader. U rodiny Trumpových tam samozřejmě probíhá šetření, že spousta jeho kamarádů a navíc vlastně, kteří si zaplatí ten prémiový vstup na ten jeho, na tu jeho sociální síť, tak obchodují vlastně v předstihu minutovým nebo hodinovým před tím, než se ty věci odehrají. Takže to bych řekl, že je vlastně činí takový ten pevný kruh nepřímých důkazů, že jde o insider trading.
1: Pokud na tom vlastně ten člověk může vydělat velké peníze, sledují se i tendence toho, v jaké je pozici postavení, že může ovlivňovat ty události?
0: No, nedá se to vyloučit v případě, že si někdo sedí, a ono je to jako u koníčků, že jo, u všech těchto podvodů, když se sází prostě na určitý proces, tak někoho pozdržet, nebo něco pozdržet, nebo něco urychlit. Jestliže ten člověk je v určité situaci, kde to může ovlivnit, třeba už jenom tím, že něco pustí do tisku, armáda se zděsí a tu operaci pozdrží a on má zase větší šanci, že se trefí. Je to možný.
1: Já jsem dokonce četla, že vyšetřovali nějakého amerického vojáka, který se pokusil takovýmto způsobem vydělat peníze na akci Maduro vlastně, když byl unesen venezuelský prezident, ale tam mu nic neprokázali. Jestli můžu jít dál, tak půjdeme k... A vezmu si brýle, byl natočen dokument, který se jmenuje NASA, opravně, jestli to vyslovuje špatně, dvou vlastně izraelských režisérů, který vyvolal, je to dokument, který vlastně... Je to o válce v Gaze. Mapuje válku v Gaze, zpovídá 25 izraelských vojáků. A tento dokument vzbudil obrovskou pozornost v Izraeli, dokonce vyjádření například ministerstva kultury, pokusy o zasáhnutí proti odebrání občanství těmto dvěma režisérům, kteří natočili tady tento dokument. A vlastně... Jak se dívat na dokument, který je založený na výpovědích lidí z armády a zpravodajských služeb, ale, a to je podstatné, co bych teďka řekla, ta identita těch lidí, kteří vypovídají, je prakticky skrytá a v každém případě, jak tomu můžeme věřit? Víš o tom něco? Můžeš nám to přiblížit?
0: Já bych řekl, že je potřeba tomu věnovat pozornost. Je to závažný, ale nelze se na taková svědectví plně spolehnout. Nicméně ta závažnost je daná tím, že ta identita těch lidí je bezesporu dohledatelná, přinejmenším tvůrci ty lidi znají. Takže kdyby došlo k nějakému soudu nebo tak, tak je možné se k té identitě dopátrat. Čili ty lidé nesou určité riziko. To znamená, že ta jejich výpověď by neměla být brána na lehkou váhu, nicméně pro řadového občana je tam prostě velký otazník, protože on si není jist tím, co za tím stojí, jestli to jsou reálné osoby, jestli v této době, kdy se dá vyrobit umělou inteligencí, lecos prostě je dobře, vždycky je dobře pochybovat, nikdy není dobře spoléhat na to jako Babiš na koudelku ve Vrbětický kauze.
1: Ale vlastně tady tito režiséři, ti dva dokumentaristé vlastně čelí takovému ataku a my všichni víme a sledujeme to, co se v Gaze děje. A ten jejich dokument je braný vlastně jako útok na izraelskou armádu. Je to bráno jako zrada. A jak získat vlastně důkazy o těch svědcích a o tom, zda ten dokument je pravdivý, protože vždycky to bude podle těch táborů a té situaci, která je tam, která je opravdu šílená. Samozřejmě, že tam se odehrávají emoce teďka velké vlastně k tomu, co se odehrálo taky v tom říjnu 2023 a tak dále. Takže to je velice horká půda v Izraeli. na takovéto dokumenty?
0: Takhle, tam o tu o prošetření vlastně jeví zájem armáda, ale i nějaká skupina nezávislých právníků, čili tam je zase ta důkazní situace taková, nebo ta situace taková, že ti režiséři vlastně vědí, podávají důkazy o nějakých trestných činech a nereportují, jako nedávají trestní oznámení, čili to je taková na půl cesty a to trošku znevěrohodňuje celou tu záležitost. Navíc je jim vyčítáno nedostatečný vykreslení toho celého kontextu těch událostí. Na druhou stranu ta reakce izraelské vlády je naprosto hysterická. Zase se vracím k chartě, mě to připomíná prostě tu lednovou hysterii v roce 77, kdyby ten režim se trošku držel zdravého rozumu tak, a nehysterčil by tak, tak by o chartě do dneška vědělo pouze pár zasvěcených historiků a nikdy by o tom nevěděl. Diplomaté sdělovali, že ten dokument vybudil pozornost pouze právě tou zběsilou reakcí vlády a tam bylo zajímavé, že prostě oni chtěli jako jim odebrat občanství, přitom ale vědí dobře, že izraelský nejvyšší soud v roce 96 zamítl petici požadující odebrání občanství vrahovi premiéra Jitzchaka Rabina, který začín naprosto nesouměřitelný. Čili je zřejmé, že tady prostě tyhle ty snahy nemohly mít vůbec naději na úspěch. Každopádně je dobře si uvědomit, že v Izrael nelze nálepkovat jednou nálepkou, že to je společnost velice živá, velice diverzifikovaná, že tam probíhá mnoho procesů a nelze to prostě šmahem odsoudit nebo pochválit. Prostě je dobře to sledovat a já si myslím, že je na tom mnoho věcí k naučení se.
1: A myslíš si, že platí stejná měřítka pro výpovědi pravdivost či důvěru v ty informace mezi, když bychom to srovnali třeba izraelské vojáky, palestinské vojáky, ruské vojáky, ukrajinské vojáky, budeme svědky určitě spousty dalších dokumentů a svědectví.
0: Ke všemu je potřeba přistupovat stejně, tam opravdu nelze používat dvojí měřítko, to znamená k výpovědím, které se týkají nějakých zločinů, je vždy potřeba přistupovat vážně, ale není možno z toho velmi rychle co si vyvozovat, je vždycky potřeba to prověřit. Je to velmi složitá situace, ale je potřeba to vždycky zvážit z obou stran, kdyby se člověk ocitl na té straně nepříjemné, jak by tuto situaci, jestli by shledával jako komfortní nebo ne.
1: Jestli můžeme jít dál k dalšímu tématu, a to je téma, které myslím si, že docela sledovali všichni u nás, jsme v parlamentních listech i na sítích zaznamenali k odsouzení Hasima Taciho, dříve kosovského prezidenta, na 25 let, byl odsouzen soudem v Hágu na 25 let za válečné zločiny, tak jsme to sledovali na sítích, protože vlastně jako po tak dlouhé době vlastně se po 25 letech vlastně došlo k odsouzení. Co na to říkáš? Protože spousta z nás to má ještě v paměti, to, co se tam odehrávalo při tom konfliktu vlastně v Jugoslávii, jaké to mělo následky i pro nás, vlastně jsme to prožívali. Co říkáš tady tomuto až po 25 letech vlastně rozsudku?
0: Je to v podstatě tragédie. Srbové si na ty věci stěžovali naprosto oprávněně. Hašim Tači od té doby prostě prodělal jako úžasnou kariéru. Velice jsou známé jeho fotky s Madeleine Albrightovou, s Hillary Clintonovou. Prostě byl to miláček Ameriky, byl to válečný zločinec, jak je nyní jasné. Celé to připomínám, ten výrok, prý je to Rooseveltův výrok na adresu diktátora Somozy z roku 1939. Je to bastard, ale náš bastard. Jo, čili je to brutální americká verze tvrzení, že účel světí prostředky. Ilustrativní příklad takzvaného světa založeného na pravidlech. Američani tady prostě z geopolitických důvodů převálcovali jakékoliv náznaky dodržování lidských práv, potřebovali tam udělat v Kosovu svoji leteckou základnu, takže tolerovali úplně všechny svinstva, které se o tom teď děli. O tom, co se tam dělo, věděla například velmi dobře naše protidrogovka, protože oni se živili, UČK se živila prodejem drog. Kosovští Albánci byli velice na tom aktivní. Další věc byl obchod s orgány. Tam je ta záležitost i těch třech našich studentů, kteří se nevrátili z toho Kosova z výletu. Tam je v podstatě dokázáno, že byli zabiti kvůli orgánům a dokonce tak, že cíleně, protože byly známy jejich byla známa jejich zdravotní dokumentace. To znamená, že to zpoždění je naprosto neomluvitelné. Na druhou stranu zaplať pánbu, že k tomu došlo, ale já jsem četl právě takové pojednání o tom, že není jisté, jestli dojde k tomu pravomocnému rozsudku, protože oni se odvolali a tam bylo naznačováno, že tam jsou ve hře velké britské zájmy a že je vlastně trošku s podivem, že ten Táči byl zatčen a postaven před soud, protože to mělo být původně, jak zní jedna hypotéza, jenom takové divadelko na odvedení pozornosti, že se tedy tady něco děje a že ten 25-letý trest, a tam hrozil, že prokurátor žádal 45 let, byl brán s překvapením, čili něco se těm režisérům těch různých událostí zřejmě vymklo z rukou. Já to teda velice vítám.
1: No, ono totiž vlastně uznání Kosova, když už se ta dotýkáme tady tohoto prezidenta Spojence Západu, modlil Onrvajtu a tak dále, hýbe vlastně pořád jako geopolitikou a ve spoustě, pořád se to vynožuje. Já bych se tě chtěla zeptat, jestli bereš ty argumenty, kdy se vždycky odkazuje na Kosovo, třeba teďka v případě toho konfliktu a té války, kterou prožíváme už prakticky pátý rok, nebo zrovna tak, já nevím, vím, že se zdrženlivě ke Kosovu chovají třeba Španělé, nebo třeba Slováci prakticky Kosovo neuznali do dneska. A u nás Kosovo uznal přes protesty řady lidí a ne i politických špiček Karel Schwarzenberg, nebo my jsme ho uznali. Co na to říkáš? To by mě zajímalo, tvůj názor.
0: No tam je právě ve vzduchu to srovnání osamostatnění Kosova a Krymu. A na rozdíl od Kosova na Krymu prostě proběhla ne jedno, ale celá řada různých referend a hlasování, které vykazovaly už od roku 1991 až do toho roku 2014 prostě průběžně stejné výsledky. Bylo to osvědčeno i americkou výzkumnou organizací, takže tam celkem nebylo o čem mluvit. Co se týče jakýsi té ruské invaze, ta nikdy nepřekročila, počet ruských vojáků nikdy nepřekročil smluvený počet, čili oni tam pouze doplnili své počty. Čili to všecko je v rámci hybridní války, prostě to jsou takové pavlačové řeči. Kosovo vzniklo naprosto násilně, naprosto neorganicky, naprosto brutálně a to jsou výsledky, které vlastně zpochybní a doufám, že přitáhnou pozornost k přehodnocení prostě všech těch balkánských událostí.
1: Já jsem to vzpomenula také, protože jsem slyšela zajímavý rozhovor s komentátorem a také velvyslancem vlastně Polska na Slovensku, Matějem Ručajem, který vlastně, když se bavíme o Ficovi, který je teďka opět na pranýři za to, co si dovolil říct, tak on tam zmiňuje právě otázku Kosova, že Slovensko Kosovo neuznalo. Takže já ti děkuji, já jsem chtěla znát tvůj názor, doufám, že to zajímá i naše diváky, protože si myslím, že ano, toto je neuralgický bod ve vztahu k tomu, co se děje ve světě. Ale pokud nemáš žádné doplnění, tak tě poprosím o knížku, kterou jsi připravil, a naše diváky, jestli by ti mohli do studia ještě zaslat poslední dotazy.
0: V návaznosti na tu akci Svatopluku a na vystoupení Fjodora Lukjanova, já jsem si vzpomněl na knížku pana Starikova o geopolitice, A ta je zajímavá tím, že to je naprosto odkrytě, zase to je ta bílá propaganda, je to geopolitika z pohledu hluboké ruské historie od Petra Velikého až do začátku 21. století. Mnoho analogií, asociací a námětů přemýšlení. Čili jestliže chcete vidět opravdu neskrývaný, nezastíraný ruský pohled, ale zasazený do geopolitického rámce, myslím si, že ta kniha je skutečně plná námětů a že ten čas strávený nad ní nebude vůbec zmařený. Naopak.
1: Já ti děkuji a poprosím do studia, jestli ti můžu poslat otázky.
0: Proč Koudelku Babiš nevyhodí, když se chová nezákonně? Na co jako čeká? Ano, podepisuji, rád bych věděl odpověď. Co je na tom pravdy, že Babiš odvolal Igora Stříže?
1: Ten už tam není snad, ne?
0: Igor Stříž tam dávno není, je tam paní Bradáčová a ano. Já mám pocit, že Igor Stříž
1: odešel sám.
0: Sám nezabalil, že jo? Že to bylo
1: ano,
0: tak,
1: ano, odešel sám, zabalil to sám.
0: Kéž by ho mnozí další následovali. Co se týče Koudelky, tak zde je vidět slabost a úvoz Andreje Babiše. No já nevím, jaké jsou všechny páky, které má Koudelka na premiéra. Rozhodně bych panu premiérovi doporučoval, aby po Koudelkovi nejmenoval toho, koho mu Koudelka doporučuje. Dobrý večer, chci se zeptat, jaké kroky mohlo Rusko podniknout, aby své bezpečnostní zájmy vůči Ukrajině prosazovalo bez použití vojenské síly? Tady není žádný kondicionál. Rusko skutečně podnikalo mnoho akcí už od toho roku 2007 naprosto explicitně na té Mnichovské konferenci až do konce roku 2021, kdy NATO poslalo zcela jasné návrhy, jak si myslí, že by ta situace měla vypadat. Někdo tvrdí, že ruské nároky byly přehnané. Já si myslím, že by bylo vhodné, kdyby si ti lidé uvědomili, že by třeba Kanada a Mexiko vstoupili do čínské organizace pro spolupráci, jak by se asi tvářili Američani, ještě kdyby tam vstoupila Kuba, to by bylo ještě lepší. Takže já si myslím, že když se použije tohleto zrcadlo, takže je to jasný. Právo na zabezpečení na obrany musí být pouze takové, nebo zabezpečení obrany musí být pouze takové, aby nezvyšovalo pocit ohrožení strany druhé. To ta Ukrajina nedodržela a navíc Ukrajina postupovala v rozporu s ústavou, kde bylo až do podzimu 2014 v ukrajinské ústavě byl zakotven princip neutrality. Čili veškeré akce Ukrajiny byly protiústavní. Co proti tomu Rusové mohli dělat, udělali, ale nemohli čekat věčně, protože biolaboratoře, CIA, velitelské stanice, produkce plutonia a další záležitosti, útlak toho ruskojazyčného obyvatelstva, prostě ty provokace se stupňovaly, ten tlak se stupňoval i vojenský a Rusové se ocitli v podobné situaci jako v roce 1941, kdy skutečně všechny nacistické provokace Stalin tlumil a nechtěl dát záminku. Stálo je to 24 milionů mrtvých, takže teď Rusko použilo druhé ze špatných řešení a dělo se tu věc vyřešit vojensky. Já si myslím, že tam, komu není jasné, v čem je jádro věci, tak by se měl zajímat, co je to ten opevněný pás kolem toho Slaviansku a dalších měst, protože tam je jádro věci, tam byly odpalovací zařízení pro rakety, které mířily na Rusko z bezprostřední blízkosti. Čili tam opravdu nebylo na co čekat. Kdo si myslíte, že nese primární vinu na rozdělení Jugoslávie a na masakru v Srebrenici? Co bylo opravdu cílem humanitárního bombardování? No to je spíš asi pro kolegu Druláka. Co se týče primární viny na rozdělení Jugoslávie, tak tam v první řadě je bohužel Německo, Spojené státy tenkrát ze začátku vyvíjely ještě určitou takovou uklidňující činnost, ale pak se k tomu přidali taky. Ale skutečně první ty separatistické tendence byly uznány Německem. Tak jak hodnotí projev argentinského prezidenta v OSN? No, ten projev byl takový mnohoznačný a já teďka přesně nevím, na co asi bych měl narážet. On měl ekonomický, bezpečnostní rozměr. Nebudu komentovat, protože nejsem na to připraven, musel bych si to připomenout. Při vystoupení Netanyahu většina osazenstva na protest opustil sál, co na to říkáte. No ano, tak to je hlasování nohama. Zelenský dopadl podobně, že až to naše média neukázala. Já nevím, jestli to je úplně ta nejlepší reakce, prostě neposlouchat. Na druhou stranu, oni si to vyslechli, dali spíš tím najevo prostě takový politický stanovisko. No, při projevu amerického prezidenta neodešel nikdo, přestože on hrozil vymazáním Iránu z povrchu zemského, přestože OSN byla postavena na úplně jiných principech, čili jestliže měli opustit sál, tak to bylo především při projevu Donalda Trumpa. Proč Babiš neodvolá Bradáčovou, jede v dozimetru? No ono odvolat nejvyšší státní zástupkyni, na to se musíte podívat do zákona, tam ty nároky nebo ty podmínky jsou velice přísné a skutečně to nejde udělat jen tak z fleku. Na druhou stranu musíte si uvědomit, že když tam bude státní zástupce, dejme tomu za Fialovy vlády a bude šetřit dobré věci, tak je zase jenom s výhodou, když ten státní zástupce není snadno odvolatelný. Takže to jsou dvě stránky jedné mince.
1: Tak já si myslím, že to byl poslední dotaz, protože ve studiu taky sledují čas, tak jako já. Ano. Já ti děkuju za to, že jsem se dozvěděla něco nového. Doufám, že i naši diváci. Díky.
0: Já děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny vás pozdravuju, na všechny jsem se těšil. No a takhle bych mohl pokračovat, ale zkrátka, dobře, vítejte u dnešního pátečního pořadu. No a nejsem tady sám, mám tady pochopitelně svého kolegu Jiřího, takže vítám Jiřího. Jiří, zdravstvuj, ahoj.
1: Čau, ahoj. Taky zdravstvuj.
0: Ty mě pan jal. Ty mě pan jal, co já skazal?
1: Slyšíme se? Slyšíš mě?
0: No já tě slyším, normálně.
1: Jo, no tak to dobře, Já už jsem si viděl, co jsem se přeskočilo.
0: No, tak...
1: Dneska...
0: Povídej.
1: No, udělal jsem si to, na tahle jsem kabel, takže by to nemělo a proba. Tady mladý pán jeden mi to tady odlepuje, ten kabel. Já jsem si to tady přilepil, protože jsem nechtěl ještě vrtat, pak jsem si to tady přilepil a pojďme chodit tady odlepovat.
0: Kumpán?
1: No, jeden takový malý klub tady. To jsme mohli být, že?
0: Aha. Malý kumpán.
1: Malý kumpán.
0: No, a teď ještě trošku něco ladím. Uh-huh. Na tom tvým...
2: To nemůžeš brát.
0: Tady na tom. Tak. No nevím, tak snad to bude dobrý. Snad tě krásně dobře uslyšíme. Jo, tak pustíme se do toho. Máme tady spoustu informací, máme tady spoustu kaus, máme tady spoustu slíbeného, co jsme nestihli minulý týden. Takže opravdu toho máme mrak, čili možná začneme tím, kdo má dneska svůj svátek. Ne, to bychom mohli jako tak...
1: Určitě.
0: Že bychom to měli za sebou, to, že popřejeme a rádi popřejeme, to ne, jakože nějak to. Ale protože je 25. září 2026, tak má svátek zlata. Zlata. Ne zlato. Zlata. Jo. To vypadá jako, že když máš jedno zlato a dvě zlata a tři zlata, takže vlastně dneska slaví zlata. Ne, dneska slaví ta jedna jediná zlata, každá sama. Tak zlata je krásným českým jménem, které skvěle snoubí jednoduché znění a honosný význam. Třpit a luxus. Zlata náleží nejenom ke jménu zlata, ale také k jeho nositelce. Asi nejznámější českou nositelkou jména je herečka Zlata Adamovská. Jméno nosí také slovenská herečka Zlata Hajdúková. Mezi nositelky jména patří i slovenská spisovatelka, autorka historické prózy pro děti Zlata Dönčová. Ženské křestní jméno Zlata nezapře slovanský původ. Také jeho význam je patrný na první pohled. Je spojený s drahým kovem přímo ze zlatem. Významem jména zlata je skutečně zlatá. Jedná se o překlad římského jména Aurelia. Kořeny jména tak sahají až do dob starého Říma. Těch zlatíček, která se jmenují zlata, máme celkem 2567. A to dělá z tohoto jména zlata 154. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Tak, milé zlaty, my vám teďko s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Promořujte se s citem, jemně, dlouze, zasněně. No prostě jak chcete. No a vy, pochopitelně, kteří se zlatama budete promořovat podle návodu, který se vám právě před chvilkou sdělil, tak si to pěkně užijte. No a pokud se nebudete promořovat, protože se neuvidíte, ale znáte nějakou Zlatu, tak jim nezapomeňte popřát, aspoň třeba jim zavolejte nebo jim napište, uděláte jim radost a prodloužíte jim život. No, tak asi tak. Já znám jednu Zlatu a ona nesnáší přímo bytostně, když jí někdo chce zdrobnit to jméno a řekne Zlatka. Zlatko. Já vím, že Slováci, to na Slovensku by tak nebylo, jo? To by tak nebylo, protože Zlatko by mohli klidně říkat i chlapovi třeba. A Zlatko je také jiné. Ale Zlatka tady u nás v Čechách, to je takový ten peníz, rozumíte? Nic moc, dal za ní jednu Zlatku. Jo? Takže ona to, ta dotyčná, možná, že nás poslouchá, zdravím ku Praze, tak to nemá ráda, protože jí to přijde takový až vulgární, no, Zlatka. A co ty, Jiří, ty jsi znal nějakou Zlatku, Zlatu ve svém životě, potkal jsi nějakou?
1: Jo, znal jsem jednu starší paní, byla taková katařka a znal jsem jednu Zlatu. Ale jako už třeba 10 let jsem o ní nic neslyšel, takže nevím, jestli žije, nežije, ale znal jsem jednu.
0: Dávno tomu.
1: No, kolik je tomu nazvat?
0: No jo, Zlaty. Tak Zlatám jsme popřáli. A teď bychom mohli ještě skočit, co nám tady poslala Božena Blanka. Že bychom si přečetli poslední report, který se váže právě k dnešnímu dni. K 25. září. Jo? No, to by šlo, ne? Mám tady třeba i 22. září, ale to už není aktuální. Tak Česko. Leta páně 1872, průtrže mračen na jihozápadě Čech způsobili přívalovou povodeň v západních a středních Čechách, která si vyžádala nejméně 337 lidských životů. To byla pořádná povodeň. Roku 1891 na jubilejní zemské výstavě v Praze byl poprvé vypuštěn balón Kysibelka. A v roce 1917, 25. září, při výbuchu v muniční továrně v Plzni zahynulo asi 202 lidí. Není zde napsáno,

bylo vyhlášení nezávislosti Argentiny. Roku 1721 v bitvě u Selangeru během severní války zvítězilo Rusko nad Švédskem. V roce 1793 francouzské revoluční války royalisté vedení markýzem de Lascour porazili francouzskou republikánskou armádu vedenou generálem Alexisem Chalbos. V bitvě u Fontenay-le-Comte. Ta moje výslovnost, to bude zase předmětem kritiky. No, prostě bojovali. No. Roku 1948 ve vykonstruovaném politickém procesu byl popraven Witold Pilecký, polský protinacistický a protikomunistický bojovník. 1955 britští horolezci George Bent a Joe Brown poprvé vystoupili na třetí nejvyšší horu světa Kanchenjengu. Kanchenjengu. 1961 prezident USA John F. Kennedy ve svém projevu uvedl, že by Spojené státy měly v rámci programu Apollo dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpět na Zemi do roku 1970. Díky věrohodným záběrům ze studia se to podařilo. Roku 1963 v etiopské Addis Abebě založilo 32 afrických zemí organizaci Africké jednoty. 1977 proběhla premiéra filmu Star Wars epizoda 4 Nová naděje. 1979 25. září při startu pravidelného letu z Chicago do Los Angeles se letadlo DC-10 zřítilo a zahynulo všech 271 lidí na palubě. Na 1998 na nejvyšší horu světa Mount Everest vystoupil první tělesně postižený horolezec, jednonohý Američan Tom Whitaker. 2013 proběhl protestní pochod proti Monsantu. V mnoha městech na celém světě se ho účastnilo na 2 miliony lidí. V roce 2014 v prvním kole prezidentských voleb na Ukrajině zvítězil Petro Porošenko. Víme, to byly ty bouřlivý dny. Dále přehled krátkých agenturních zpráv. Západní sankce prakticky neovlivnily ruský vývoz zbraní. Tento názor vyjádřili odborníci z Centra analýzy světového obchodu se zbraněmi v časopise Národní obrana. Pak se ptejme, k čemu to vlastně bylo. Ukrajinská protiletecká obrana je prakticky bezmocná proti novým modelům ruských bezpilotních letounů, informovala agentura Reuters. Kaja Kallas si spletla Monako a Maroko během projevu v OSN. Tak to se nedivíme. Úroveň inteligence a jaksi absence hlubšího vzdělání zapříčinili takovou malou kolisku, ale co, obě odm. Trump přivítal Xi Jinpinga na jeho příletu do USA u schodu letadla. Pouze spolupráce s Ruskem může Západ zachránit před krizemi. Tento názor vyjádřil Kirill Dmitriev. Země Západu sní o tom, aby Rusko odešlo z mezinárodních platform, ale bylo by hříchem je předat nepříteli, prohlásil Radion Mirošnik. Když atmosféra neutrality degradovala, tak na mezinárodních platformách by měly být zastoupeny země, které si zachovaly zdravý rozum, prohlásil Radion Mirošnik. Blokáda ukrajinských přístavů v oblasti Oděsy trvá již více než 2 měsíce. Podle odhadu agentury TASS Ukrajina přišla o přibližně 4,45 miliardy dolarů v podobě devizových

0: jejich příjmů. Společnost OAK předala armádě novou várku letadel SU-57 v modernizované konfiguraci, oznámila státní kooperace. V moskevské oblasti byl zadržen organizátor pašování drog přes Rusko do Evropské unie, který převážel kokain o hmotnosti 311 kg, informovala Federální bezpečnostní služba. To je závažné, to je dobře, že ho lízli. Zelenský svými slovy o letu do Moskvy raketou ukázal, že je úplně mimo. Konstatovala Maria Zacharovová. Raketou na Mars. 8 námořníků na palubě letadlové lodi Abraham Lincoln se pokusil o sebevraždu, uvedla stanice CNN. V Polsku vypukl požár v pozemní stanici Starlink, která obsluhuje Ukrajinu, informuje rádio RMFM. Zelenský svými slovy o letu do Moskvy raketou ukázal, že je úplně mimo, konstatovala Maria Zacharovová. Aha. Tady mám napsaný dvakrát. 8 námořníků. Napadli. Aha, to se. V Polsku vypukl požár v pozemní stanici Starlink, která obsluhuje Ukrajinu, informuje rádio RMFRF. Tak. Řekněte, kde já jsem se to ztratil. Starlink, Evropská unie je znepokojena pomalým tempem reform na Ukrajině, píše portál Euractiv. Jeden z 5 zraněných, na které Ukrajinec zaútočil nožem v polském Jaroslavu, zemřel. Další 2 zranění jsou v kritickém stavu, informuje televizní kanál TVN24. Průměrná cena nafty v Evropské unii dosáhla 2,23 eura za litr, což je nový rekord, uvádí agentura AFP. Lavrov všechny zpět do reality. Během zasedání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině prohlásila Maria Zacharovová. Rusko provedlo revoluci v oblasti reaktivních dronů a transformovalo celý svůj arzenál dronů, píše The Guardian. OSN pečlivě skrývá před obyvatelstvem pravidelná vyjádření Moskvy, ve kterých popírá své údajné plány útoků na Evropu, uvedl ruský velvyslanec při OSN Dmitry Poljanský. Já tady k tomu ještě budu mít potom, jestli stihneme, tak Sergej Lavrova, který to prohlášení, myslím, také četl. Naryškin prohlásil, že Evropská unie zasahovala do voleb do státní dumy. Evropská unie zvažuje opatření, která by omezila návrat ruských sportovců k účasti na mezinárodních soutěžích s ruskou vlajkou a hymnou, informuje portál Euractiv. No, něco se hejbe, koukám. Něco se hejbe. Že by nám začínala být zima? A teď na závěr k volbám ještě. 6 členů volebních komisí zemřelo při přípravách a průběhu voleb do státní dumy v důsledku útoku banderovců, uvedla předsedkyně volební komise Pamfilovová. Útočníci se záměrně v průběhu voleb zaměřovali na budovy, kde sídlily volební komise a 75 prostor byl poškozen nebo zničen. Nevím, 75 asi procent. Si myslím, že tam mělo být. Co dalšího řekla Pamfilovová? Sjednocené Rusko získává 349 ze 450 mandátů v novém státní důmě. To je hodně dobrý výsledek.
1: KRF, je to víc, než kdykoliv.
0: No, KRF získává 37 mandátů, LDR 23, nové lidi 19. Spravedlivé Rusko vstupuje do státní dumy podle stranických seznamů a získává 17 mandátů. Rodina získala jeden mandát, další 4 mandáty získali nezávislí kandidáti. Do dumy bylo zvoleno 46 veteránů speciální vojenské operace, z nich 41 miliard, pardon, veteránů, z nich 41 pochází, pardon, já jsem se nějak popletl. Takže jednou, do dumy bylo zvoleno 46 veteránů speciální vojenské operace, z nich 41 pochází ze strany Sjednocené Rusko. Tak, to je správně. Mě to nějak nepasovalo a nemohl jsem se s tím popasovat. No, Jiří.
1: No, k tomu, já jenom si vyjádřím rychle k tomu, k těm volebním výsledkům. Já jsem teda taky dělal na to nějakou si rešerši tady a na ty volby, ale nevyšlo mi, že by jako 75% místností bylo poškozených teda, ale je tam jedna taková zpráva. Mně se líbilo, jak se lišily články na západě a vlastně na východě, jo. Protože na západě psali nějakou špínu o Rusku, že prostě manipulují s volbama a tak dále a tak dále. Přitom na to Evropská unie se snažila ty volby na dálku pomocí těchto různých jako elementů a těch dronů a podobně zablokovat, rušit, vystrašit lidi a podobně. A v Rusku se stalo to, že to jednotné Rusko jednak obhájil ústavní většinu ještě s nárůstem poslanců v té státní dumě. To je první věc. A druhá věc, že Putin má, tedy jak oni říkají, jak to Rusko je úplně na držce, jo, tak Putin má ještě větší podporu než předtím. A paradoxně i ty strany, které kandidovaly proti tomu sjednocenému Rusku, tak jsou za brutálnější, nebo ne brutálnější, za tvrdší přístup, řeknu to tak, tvrdší přístup řešení té ukrajinské otázky a evropské otázky obecně. Jo, takže jsou tam ještě jako frakce v tom Rusku, které by byly mnohem, mnohem tvrdší v tom postupu i vůči té Evropské unii, co se týká i té sankční politiky, poskytování fosilních paliv a podobně.
0: To
1: spolupráce jako takové ekonomické.
0: Hele, to určitě, protože takhle jsou tvrdší, ale jsou tam také ti, kteří volají po urovnání toho konfliktu, ale tvrdou silou. To znamená, že vybombardovat, dát najevo prostě, co chci a navzdár. Jako, jo. Takže my ještě řadu věcí z toho budeme rozebírat dneska, tak to je jenom taková rozehřívačka na začátku, aby řeč nestála. Jo? Aby řeč nestála. Jiří, my jsme minule nestihli to... víš co? Ten BRICS. A ono se ukazuje, že ku podivu BRICSu si začínají všímat politici napříč Evropou, a začíná šuškanda. Takže my už tady šuškáme dost dlouho na to, aby jsme teda pořádně o tom mluvili. Tak pojďme to trošku probrat. Máš slovo.
1: Já udělám takový zhrnutí za tím summitem, který proběhl v Dili před 14 dny v podstatě. Se nepletu. Jo. 12.13.9. ten summit. Takže přečtu základní fakta. Téma bylo postaveno jako Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Takže vlastně to hlavní myšlenka byla budování inovací, spolupráce, udržitelnosti a vlastně kooperace napříč celým spektrem politickým a ekonomickým v rámci toho BRICSu. 12.9. bylo uzavřeno tím plénem členů jednomyslné přijetí deklarace z nového dílí, které má asi 140 odstavců. Já potom nějaký výňatky z té deklarace přečtu. 13.9. proběhlo otevřené plénum BRICS Plus s partnerskými zeměmi a s hosty a mezinárodními organizacemi. Předsednictví pro rok 2027 přebírá Čína a bude to pořadí 19. summit a 20. a pak bude nasledovat 20. výročí BRICSu. To znamená, ta organizace bude mít 19. summit. Takže jde vidět, že to nejsou žádní, že to není, nejsou to žádné pořezávat, abych tak řekl. Tak. Hlavní závěry hodnocení. Takže obecně se považuje ten summit za úspěch. V květnu 2026 skončilo setkání ministrů zahraničí v Novém Dýlí bez společného prohlášení kvůli sporům o válku na Blízkém východě mezi Iránem a Saudskou Arábií. V září se podařilo protlačit 140 odstavový text jednomyslně. Bývalá indická ministryně Nirupama Rao jako diplomatický úspěch považuje ovšem dosažený pečlivě generalizovaným jazykem. Deklarace nejmenuje ani USA, ani Izrael. Indie BRICS odzbrojila v podstatě. Podle nového dílu odmítla proměnit BRICS v konfrontační geopolitický blok a tlačili praktickou agendu. Dodavatelské řetězce, zdraví, startupy, inovace a podobně. Ostřejší kroky proti dolaru se nekonaly. Trumpovi protivníci našli společnou řeč, ale bez jmenování USA. To znamená, v podstatě tam probíhal tam společná diskuze o tom, že budeme posilovat vlastně finanční nezávislost bez toho, aniž by vůbec ty USA jmenovali. Neproběhlo další rozšíření o další země. V podstatě neproběhla žádná expanze. Místo toho bylo navrhnuto, že bude tady 10 návrhů reforem na globální vládnutí, to znamená continuity implementation mechanismus, to znamená upevnění spolupráce hlavních členů BRICSu plus digitální repozitář sledující plnění toho rozhodnutí. To znamená, obecně si to zase můžeme přeložit jako, že je tam posílení globální spolupráce na úrovni společného rozhodování jednotlivých zemí, primárně Čína, Indie a Rusko. A Blízký východ je jako test soudržnosti. První setkání Iránu a Saudské Arábie na nejvyšší úrovni od začátku války 2026 proběhlo právě v Dili. Formulaci hlubokém spokojení, maximální zdrženlivost. Indicko-čínské, je to tak zvláštní přeložení, indicko-čínské oteplení. První Xi Jinpingova návštěva Indie po 7 letech, jednání o hranicích, o obchodní nerovnováze a investicích. Strategická rivalita Indie a Číny dál limituje soudržnost bloku. Tady vlastně, když mi to čerpá ze západních médií, tak ty západní média se snaží vlastně tu BRICS jednotu rozbíjet a to ponižovat verbálně a vlastně mluvit o tom, že je to taková, prostě je jeden s druhým má problém a podobně. Přitom z toho samitu to vůbec tak jako nevychází. Tak. Summit v kontextu nedávných událostí, válka USA, Izrael versus Irán. Zhodou okolností včera nebo předevčera měl iránský prezident projev. K tomu třeba můžeme ještě něco říct. Dále, ropný šok, Ukrajina, americká cla a sankce, plánované setkání Xi Jinpinga s Trumpem, které proběhlo včera, reforma OSN, výběr generálního tajemníka, ten současný tajemník odchází, spolupráce G20 versus USA, spor o členství Jihoafrické republiky a tak dále. Tak já se tady podívám klíčové projevy představitelů. Já tady přečtu to, o čem hovořili jednotlivé představitelé, jednotliví představitelé. Primárně Narendra Modi, to znamená indický premiér, předseda Business Forum. Indie zabírá asi 50% populace toho BRICSu. Obecně hovořil o tom, že BRICS používá, generuje 40% HDP obchodu a 40% HDP obchodu a soustředí se na odstranění bariér v rámci vnitrostátního obchodu nebo vnitrobrixového obchodu jednotlivých členů, aby tam byl co nejlepší pohyb zboží a služeb. V Indii expanduje asi 100 startupů za rok a je tam obrovský nárůst ekonomického potenciálu v rámci celého BRICSu. Dnešnímu dění 50% světových plateb probíhá v BRICSu v národních měnách. Dnes jsou vypořádávány okamžitě. Otevřené plénum, takže měl dva projevy. V tom druhém projevu hovořil o tom, že varoval před zaváděním zbraňových systémů a technologií a kritických minerálů dohromady. Představil několik startupových společností, které by měly pomáhat s digitálním zemím, které sítě pro skladování energie, posilování zaměstnanosti žen, a portál pro mobilitu a se dal oficiálně předsednictví v Číně a že hovořil v tom stylu, že svět od nás přitá konkrétní výsledky nejen ideje. Potom mluvil Vladimír Putin, ten projekt jsem viděl, tam bylo vidět, že má obrovský respekt v tom stále, kde všichni, když přišel, všichni tleskali. Mňam, mňam, mňam. A všichni tleskali a tak skoro jásali, protože věděli, že to ve mně našlapaný ten projekt. A obecně mluvil, obvinil Západ, jo, ta nejslavnější věta, co on vlastně použil v rámci toho BRICSového fóra, byl to velké business forum, a tak hovořil o tom, že BRICS generuje 40% světového HDP a světového HDP a já tady mám malýho kluka, kde se si trošku komplikuje. 40% HDP světového a je sedmička jenom 28,5%. A uvedu to, nechápu, že proti té sedmičce říká, že je velká, protože třeba Rusko operuje pod asi 30 000 sankcemi a je to vlastně nejvíc sankcí v historii vůbec, které byly osazeny proti Rusku. Přesto má během let 23-25 10,3% růstu
0: Oh.
1: domácí.

HDP. Jo, takže mnohem jako výraznější, zásadnější čísla. Obecně v Rusku se stalo to, že se začali orientovat na vlastní zdroje a přestali dovážet ty služby a biznesy, co měli ze západu, a obrátili se na vlastní produkci. A proto tak zase nerostou. A to jsou ještě vlastně to mají ekonomiku ve válečí, jako v tom režimu té speciální vojenské operace. Potom hovořil o tom, že unipolární systém se stává minulostí, že multipolaritu brzdí jenom ti, kdo myslí koloniálně, skrz celní války, nelegitimní sankce a vojenskou sílu. Jmenoval návrhy jako platební a zúčtovací depozitář v rámci infrastruktury BRICSu, novou investiční platformu, zajišťovací mechanismus pro obilnou burzu, společné regulace pro platformové ekonomiky a účast na světovém rozvoji mezinárodní spolupráce v rámci umělé inteligence. V rámci toho vnitrobrixového obchodu hovořil o tom, že tam 1,2 bilionu amerických dolarů, takže BRICS zaznamenal 49% nárůst oproti světovému růstu vyměny zboží. Ta nová rozvojová banka financuje asi 123 projektů, asi za 40 miliard amerických dolarů. Zároveň modernizují model investiční platformu s využitím digitálních aktiv. Xi Jinping mluvil o tom, že iniciativa nové industrializace pomocí umělé inteligence by měla mít nějaké limity. Mluvili o tom, že společná kooperativní bezpečnost proti mentalitě studené války a Blízkému východu. A Blízkému východu řekl, že válka neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Mluvil dál o tom, že partnerství v rámci BRICSu má zvláštní význam v rámci ekonomických zón a že budou posilovat ve svém předsednictví fórum obchodu ve spolupráci se službami v rámci cloudových platform, digitálních systémů, propojení těchto systémů a v rámci inteligentní výroby a pro výchovu vzdělanosti a inženýrů v podstatě. Protože nevím, jestli to znamenal, ale vlastně viděl jsem jeden komentář od některého ruského politika, a tam mluvili o tom, že už i vlastně inženýři z Evropy je vůbec nezajímají. Oni se obrací striktně prostě na Čínu v rámci jako technologií a vývoje v rámci budoucího působení. Takže tam už se to absolutně změnil ten přístup. Tu Evropu úplně odřízli v tomto případě. No potom tam vlastně vystupoval Cyril Ramaphosa z Jihoafrické republiky. Ten mluvil o tom, že africké země by měly vlastně těžit z tě, vlastně měly by mít velké výhody z těžby svého nerostného bohatství a měly by z toho vlastně být financovány z těchto zdrojů, měly by být financovány rozvoje a digitalizace těch zemí jako takových. Irán mluvil o tom, nebo iránský prezident mluvil o tom, že je potřeba vytvořit společnou pojišťovnu v rámci BRICSu a rozšířit obchod v národních měnách. BRICS s kapitálem 10 miliard amerických dolarů a mluvil o tom, že charta OSN nechrání před nezákonnou vojenskou akcí. A kritika OSN byla poměrně častým tématem, do kterého se opírali.

0: Řekl, že nemám zájem na pokračování války, ale musíme posílit svoji odolnost a samostatně. Potom tam mluvil předseda ze Saudské Arábie, ten hovořil o tom, že národní bezpečnost je pro ně priorita číslo jedna a odmítá jakýkoliv další cílení na území jejich. To byl narážka na to, že Irán vlastně na území Saudské Arábie bombardoval americké základny a americké společnosti nebo západní společnosti obecně, které rafinovaly ropu. Takže to byl, a, nebo tam byly sklady LNG a podobně. Takže dále mluvil Abd al-Fassah al-Sisi z Egypta, to znamená opět se bavil o vazbě na bezpečnost, rozvoj syrského poplavu, Rudého moře, větší role Národní rozvojové banky na koncesní klasifikování a účast a chce přejít na účast k tvorbě agendy. Takže Egypt chce být mnohem víc zatažen do rozhodovací role v rámci BRICSu. A dál tam se skloňovaly témata jako kolaps starého řádu, potravinová energetická soběstačnost, rozhodování společných cílů a přeshraniční platby v rámci BRICSu. To znamená, i ti BRICS plus partneři cítí, že se musí začít přidat toho mezinárodního, vybudovat digitální systém pro to mezinárodní vypořádání v rámci služeb. Mluvil tam i Antonio Guterres, který je vlastně odcházející předseda OSN, a ten hovořil, že multipolarita je vítaná, ale je tam nutná reforma OSN a Bretton Woodských institucí. Z okolností Antonio Guterres jednal i vlastně po začátku speciální vojenské operace s Vladimírem Putinem. Dá se to i dohledat. Vladimír Putin ho tam velice rychle postavil, protože on tam přijel intervenovat za konflikt nezákonně a tak dál. A Vladimír Putin na něho vytáhl ty články, podle kterých postupují na Ukrajině, a ten se nezmohl vůbec na žádnou odpověď. To bylo velice zajímavé. Ale už je to, myslím, rozhovor z roku 2022, 4 roky starý. Antonio Guterres teda už teďka končí a v rámci OSN se bude volit nový představitel. Přečtu tady ještě nějaké ekonomické ukazatele. Ono je toho hodně, co by se dalo číst. Obecně teda se nepřibírá žádný partner. Formální více zemí si začíná posílat žádosti do jako Alžírsko, Argentina, Kolumbie, Nicaragua, Sri Lanka, Venezuela teda čeká na svoje přijetí, Palestina a tak dále, Azerbajdžán, Bangladeš, Turecko. Jo, takže je tam spousta zemí, která se chce přidat, ale myslím si, že letošní předsednictví Indie nebylo o tom, že by se měla rozšiřovat ta platforma toho BRICSu, ale spíš o stabilizaci toho systému, soustředit se na ekonomický růst a na posílení té spolupráce a hlavně toho finančního systému. A stabilizaci toho finančního systému a té bilaterální výměny v rámci jednotlivých finančních systémů. Ještě tady přečtu, jak je to teda s těma ukazatelema BRICS versus G7. BRICS, těch základních 11 partnerů, tak ti mají podíl na světovém, protože Vladimír Putin hovořil o 40%, ale ty oficiální data mluví ještě o více procentech. To znamená, reálně těch všech dnes již 21 členů BRICSu má 45,6 % světového HDP podle parity kupní síly. G7 jenom 28 %. Jo. Takže ta situace je úplně někde jinde. Podíl tady těchto 11 zemí je 29 % na světovém exportu zboží, G7 má 30 %, 30 %. Podíl na světové těžbě ropy má BRICS 44 %, USA a Kanada 22 %. Ale do toho jsou započítány všechny ty společnosti, které těží v zemích, které ovšem nejsou součástí G7. Dále tady máme nominální HDP BRICSu, takže nominální HDP BRICSu bylo 35,2 bilionu amerických dolarů. G7 hovoří o tom, že má 55,3 bilionu dolarů. Populace v rámci BRICSu, těch 21 partnerů, je 55 % světové populace s 4,6 miliardami obyvatel. G7 má cca 9,5 % z 0,79 miliardů obyvatel. Takže je tam výrazný rozdíl tady v tomto. Ještě bych tady přečetl něco v té, jestli tady mám, jo, to stručné shrnutí té deklarace, tak to je poslední k tomu. Ty hlavní témata byly globální vládnutí, to znamená reforma OSN a Rady bezpečnosti, kritika zdržování příspěvků OSN, cla a sankce, zvážené znepokojení nad jednotlivými cly, odsouzení jednostranných donucovacích opatření, sekundární sankce mimo Radu bezpečnosti OSN, uhlíková cla a podobně. Bezpečnost, ekonomika a finance, dále vytvoření té pojišťovací kapacity, nové investiční platformy, takže BRICS bude zakládat další instituce, které budou doprovázet globální snahu, BRICS Insurance Resilience Center a tak dále, se budou jmenovat další organizace, budou se jmenovat BRICS Multilateral Guarantee, to znamená mezinárodní garantování té multilaterální výměny a tak dále. Navíc je, bude se přidávat nějaký portál na sdílení znalostí, obilná burza BRICSu, nová celní dohoda je připravena k podpisu, daňová spolupráce mezi jednotlivými zeměmi a obranný pakt s Jihoafrickou republikou a tak dále. Dále se řešilo energie a klima, znamená energetická bezpečnost jako základ rozvoje fosilní paliva zůstanou důležitá, nejsou odsunuty na nějakou horší pozici v rámci energetického mixu, ale pro rozvoj ekonomiky jsou definována na úrovni BRICS jako spravedlivá uspořádaná transformace. Posilování jaderné energetiky ve spojitosti s kritickými minerály a tak dále. Zachování nekácení tropických lesů a iniciativa ochrany tropických lesů. Dále technologie a inovace, to znamená implementace BRICSu pro prohlášení o globálním řízení umělé inteligence. Vytváří se studie proveditelnosti o podmořském kabelu BRICSu jako o vlastní datové struktuře, prostě v rámci IT infrastruktury. BRICS Incubator Network, Startup Innovation Fund. To znamená, vzniká zase fond, který bude podporovat startupy v rámci jednak inkubátor, podnikatelský inkubátor v rámci BRICSu a síť a podpora takovýchto projektů a zároveň bude tomu přičleněn i startup nebo inovační fond pro startupy. Dále, posilování kvantových technologií a tak dále. Zdraví zemědělství a doprava, další iniciativa tříletá o budování svých center duševního zdraví, včasné varování před epidemií, posilování role tradiční mediciny v rámci léčení napříč BRICSem a síť digitálního zemědělství, zvyšování té potravinové nezávislosti a posilování logistiky na základě mezinárodní spolupráce a prodeje potravin a přesunování potravin z kontinentu na kontinent a udržitelná letecká paliva. A dále další téma, co se týkalo lidí, primárně letošní BRICS byl zaměřen na ženy, posilování vzdělávání a gramotnosti žen, mládeže, kultury, sportu a více motivace žen, aby se účastnili na spolupráci a řízení v rámci činnosti jednotlivých BRICS organizací. Takže asi tak. To by bylo k té deklaraci.
1: No, to zhrnul. Takhle. Na rozdíl od kolektivního západu, kde vlastně jediný, kdo pracuje efektivně, je Evropská komise, která neustále předkládá nějaké sankční balíčky, destruuje hospodářství mnoha států, má na svědomí obrovské, obrovské materiální škody, které já myslím, že Evropská komise už dneska dávno překonala škody z druhé světové války, její rozhodování, protože to je naprosto tragédie. Zatímco kolektivní západ de facto nepracuje vůbec, tak země BRICSu pracují a jsou stovky a stovky projektů, které se dokončují nebo se vyvíjí, čili ty projekty jsou dlouhodobé někdy a prostě probíhají a ten kontrolik tam je nastaven. Spousta, možná stovky nějakých podpůrných logických nebo z principu vyplývajících projektů, tak už bylo dávno hotových. Čili BRICS je velice kvalitně manažován, BRICS je velice sexy pro, tedy přitažlivý, ať používám správné slovo, je velice přitažlivý pro země, které mají tu budoucnost teprve před sebou, je velice, řeknu, poutavý pro ty země, které nastartovaly svůj vývoj a nějakým způsobem ho podporují. A v rámci BRICSu si chrání ten rozvoj. Čili zásadní brzda, která existovala pro tyto země, které by toto také mohly dělat bez BRICSu. Ale ta zásadní brzda, která existovala, tak byl bankovní systém rothschildovský, dolarový, vyděračské metody Mezinárodního měnového fondu a vyděračské a vůbec jakoby, myslím si, až kriminální chování mnohých bank v dikci mezinárodní v dikci mezinárodní, teď mi to vypadlo, evropská, centrálních bank, tak. Čili ty jednotlivé ekonomiky, ty jednotlivé centrální banky, ty všichni, kteří se snažili nějakým způsobem pro svoje občany. Je to pravda? Pro svoje občany tvořit kvalitní v míru, kvalitní životní úroveň a zvyšovat ji. Tak byli leckdy blokováni, vydírání, museli platit různé výpalné, museli se podrobovat diktátu právě Mezinárodního měnového fondu a těmto centrálním bankám, potom odváděli neskutečné nějaké, říkám, výpalné. Čili způsobil si kolektivní západ sám sobě to, že si BRICS udělal svoji měnu, svoje switche, svoje protokoly pro převody peněz v mezinárodních měřítcích a BRICS zahlásil, že odchází, to bylo jedno z velkých vyhlášení na tomto summitu, které bylo proneseno, že BRICS odchází od dolaru. Čili máme tady už v tu chvíli, tady se máme dvě civilizace vyvíjející se, jedna do pekla a druhá do nebe, zatímco země kolektivního západu šíří destrukci a nějakým způsobem parazitují na všem a na všech, komu se daří, tak země BRICSu tvoří a vytváří, a to tvoření je hlavně o tom vytvářet možné platformy spolupráce, platební metody a tak dál, čili nepotřebovat ten kolektivní západ. Nepotřebovat jejich banky. Jo?
0: A já jsem to teda nečetl, ale v té deklaraci, tam je toho mnohem víc, já jsem vybíral jenom ty informace, jo? Ale samozřejmě ta deklarace hovoří o tom, že je nutná reforma Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Mezinárodní organizace zdravotní a podobně. Jo. Takže no, je to to, o čem jsi mluvil. Je to se to...
1: No, Jiří?
0: No, jenom říkám, že navazuje to na to, o čem jsi mluvil, že opravdu to tak je. Jo, o tom tvoření je tam hodně i podchycování té Afriky, jo, protože v dnešnímu dni vlastně Čína zavedla nulová cla pro všech 53 afrických zemí.
1: Ekonomické... Mm-hmm. V době ekonomické války, v podstatě, kdy muž s náhradním dílem k bicyklu na hlavě neustále nějaká cla prostě tady vyděračsky vytváří, tak BRICS jde jinou cestou, cesta tvoření a pozor, cesta ovládání tras obchodních, tak, aby v podstatě ten, kdo nasazuje cla, tak se musel sklonit před tím, kdo mu pustí to zboží vůbec některým směrem. To je také důležité. Jo. Jestli můžeš ještě nějaký koment, já tady budu hledat ten článeček, to prohlášení.
0: Jo, no, já ještě na to navážu to, co jsi říkal. Obecně v BRICSu se nejenom, že se vlastně budujou ty platformy, na kterých se to jako vlastně probírá, ale obecně to předsednictví zahrnuje to, že se navazuje na iniciativu předchozího roku. Vždy se kontrolují ty jednotlivé, protože jsou různé delegace, ty mají své předsedy a své odborné shromáždění A v každé té zemi se vlastně v podstatě půl roku schází jednotliví odborníci, specialisti z těch různých komisí a pracují na společných projektech. To znamená, ten BRICS summit, který je vždycky dvoudenní a je, na konci, je vždycky na konci v podstatě toho cyklu, kdy půl a čtvrtě roku se dělí právě a postupně pracují a obrovské množství lidí na tom spolupracuje a potom vlastně vytvoří celou tu agendu, deklaraci. A ten BRICS není jenom tady o těch jednotlivých hlavních institucích, jak se bavíme, ale má to mnohem širší kořeny. Jde to přes ministerstva financí, ministerstva obchodu, místního rozvoje, univerzity a je na to navázaný obrovský penzum institucí, které spolu spolupracují, mají výměnné programy, mezinárodní granty a jsou v těch jednotlivých komisích a zase posouvají ty. Tam v podstatě jde o to, že ty informace se posouvají ze spodu nahoru a zase z hora dolů. Takže funguje tam oboustranná komunikace a ty témata se. A hlavně ten BRICS ví, kam jde. Jo.
1: No ale hlavně proč tam jde? Já tady mám tady to prohlášení a s dolarem se loučíme. Ne úplně, ale dnes končí éra jeho dominance v mezinárodních platbách. Žádná kontrola prostřednictvím korespondenčních účtů amerických bank, žádné finanční sankce, žádné informace o tom, kdo komu a za co platí, žádná podpora amerických státních dluhopisů. Kiril Dmitrijev, dnes oznámíme dohodu o systému BRICS Pay, v podstatě platební systém pro země BRICS. Takže to je ten přechod. My jsme tady už říkali spolu, že tuším 90% veškerého mezinárodního obchodu Čína-Rusko běží mimo dolar.
0: No je to víc, je to skoro 99%
1: Už je to
0: dnešní hodně.
1: 99%, takže de facto všechno už dneska. Dolar se stal nepotřebným, a to je ale potřeba vidět teď
0: Těžší souvislostech.
1: ty navazující věci, jo, prostě, protože ty dolary jim začnou vracet. On to tady říká, jo, prostě nebudeme vykupovat a nebudeme se nechat vydírat, aby jsme vykupovali americké dluhopisy. Víme, že z každé té měny, kterou si ty země pak tisknou, tak musí odvádět úrok. Takže to je to, o čem tady mluví. Už jsme tady vysvětlovali reposazbu a tak dál. To znamená, že se zlevní investice v těchto zemích. A teď se tenhle ten, jako kdyby svět toho BRICSu, ten ekonomický, na dnešní dobu ekonomický zázrak, protože víme, jak tam ta čísla jsou, co se týká růstu a tak dál, ekonomického růstu, HDP. Teď mi tak napadlo, že by taky měli platit 5%, ne? Do toho NATO, Rusko třeba tak. Víš, jako, že když jim to frčí ta ekonomika, tak proč by nemohli platit 5%, ne?
0: Vlastně. A hlavně, kdyby bylo Rusko v NATO, tak se nikdy nestane ta záležitost na té Ukrajině, že? Protože by nebyl nepřítel. To
1: No
0: je
1: jo, ale proč by
0: strašlivé.
1: to na to pak existovalo?
0: No, přesně, no. Že vlastně pozbývalo vlastní identitu.
1: To je vlastně ano, to je přesně o tom. Takže zpátky k tomu tématu. Jestli tady máme nějaké zlaté burzy, Petrohrad, Šanghaj, myslím, ne.
0: Ano.
1: A pak tady máme zlatou burzu v Londýně. Otázka zní, jak ještě dlouho budou akceptované ceny z londýnské burzy fyzického zlata? když většina ekonomiky bude navázaná na zlato, které se obchoduje na Petrohradské nebo šanghajské burze. Co myslíš, jak dlouho ještě vydrží ten diktát toho Londýna?
0: Nedokážu odhadnout, ale napadá mě slavná replika z Pelíšku. Já dávám London City rok, maximálně 2 roky.
1: Tak já jim tolik nedávám, protože si myslím, že to, co se bude dít okolo zlata, právě v tom regionu kolektivního západu, tak to nebude nic hezkého. Bude to popírat všechno, co zatím víme o chování bankéřů ke zlatu a jeho držitelům v závěrečné fázi té krize, čili při tom kolapsu a při tom nastavování nového monetárního systému. Takže to bude všechno umocněno tím, že oni vlastně mají k dispozici jenom čtvrtinu zlata, zlatých zásob, které existují na planetě, a 3/4 těmi disponuje BRICS, jeho země a obyvatele v těchto zemích. Můžeme tedy s jistotou říct, teď už to říkám s jistotou, že dojde k vyvlastňování zlata. Nebude oprávněnost a žádný občan nebude mít právo držet zlato, protože bankéři ho budou potřebovat, budou ho chtít. Oni ho vyvlastňovali v době, kdy všechno zlato na planetě jim bylo k dispozici de facto. Tak jak se asi budou chovat, když tři čtvrtiny toho všeho zlata je mimo jejich dosah? Ta agresivita, to bude značná. Čili tady je potřeba upozornit všechny držitele zlata, fyzického zlata, že ten přístup k tomu držení zlata musí být adekvátní vývoji situace, tedy zejména nejprv zdaňování toho zlata, potom tendence zabavovat ho, protože se budou chtít prokazovat jaksi peníze, za které to kdo koupil, čili budou chtít, aby lidé zprůhledňovali, kde na to zlato vzali, jestli danili tolik peněz, aby si to zlato mohli koupit a tak dále, a tak dále. Čili budou to tendence jakoby k zabavování toho zlata, které budou víc a víc chtít označovat za neoprávněně nabité. No a potom na konci v podstatě ty podmínky pro držení zlata nastaví tak hnusný, tak nepříjemný a tak řeknu, nezajímavé pro toho retailového držitele, že prostě to ty lidi vůbec nebudou mít důvod to zlato držet. Jo. Bude to kriminální čin mít zlato. Oni určí, kolik gramů kdo může mít a pak nad tuto gramáž to budou už kriminální činy. S cílem kriminalizovat toho člověka a sebrat mu všechno to zlato. No, chtěl jsi něco říct?
0: No, jenom mě napadly takový příměr, jo. Množství menší než malém budeme moct mít zlato a budeme moct mít víc trávy u sebe, jak zlata. Jo. Tak to dopadne.
1: Ta hysterie bankéřů, ta hysterie bude velká. A teď je otázka, jestli jsme schopni logisticky to zlato dostat do prostoru BRICSu, kde budeme mít trošku rozdílné podmínky pro to držení. Myslím si, že pokud nepojedete na kole a nepodaří se vám ilegálně přejít hranici, tak nebudete mít šanci. Asi tak bych to viděl, no.

To jsou i vlastně MBS a SUSR, jsou slovenské organizace. Ani World Gold Council nesleduje retailové nákupy zlata a stříbra včera a ve Slovenské republice samostatně. Nicméně ty zlata, nebo přece čísla, stejní obchodníci musí tady toto reportovat, protože obchodník se zlatem je vlastně auditován Českou národní bankou, protože myslím si, že ty statistiky mají je teda neoficiálně a ví, jak na tom jsme. Nicméně v roce 2025 proběhl asi nákup za 5 až 12 miliard korun a toho zlata za ten drahý plot. A já jsem si tady teda zadával i zlato, i stříbro. Jo? To znamená, odhadem ročně se nakoupí 2 až 4 tuny zlata ročně. Pro srovnání Česká národní banka v roce 2025 nakoupila 20,4 tuny, což je 5x až 10x víc než všichni čeští drobní investoři dohromady, ale to jsme si říkali o tom, co nakoupili. Že nakoupili digitální zlato, že nakoupili fyzický zlato. To znamená, odhaduje se, že zásoba těch domácností je cca v České republice 20 tun zlata. V roce, to je odhad trhu z roku 2025, to znamená, může se to lišit. V roce 2020 se odhadovalo, že je cca 8 tun zlata ve společnosti. Takže do zlata spoří cca 5% populace. Dříve to bylo asi 3%. Co se týká Slovenská data v podstatě chybí, ten trh je menší a dle dostupných indicí odhadujeme řádově, že se tam prodá 1 až 1,5 tun zlata. Je

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: 5% okolo 5% spoří, 20 tun. Postupně to roste investice do toho zlata.
2: Víme to Slovensko, kolik tam zhruba drží?
1: Už to hledám. Tak. Víte, Slovensko mi to tady úplně, mi to dokonce ani neukázalo. Ale bude to méně v Česku, tak dejme tomu třeba 10 tun, 10 tun zlata, to myslím, je tak reálný.
2: Tam chodí tak 12, no.
1: No, 10, okolo těch 10 nahoru, no. V podstatě na tom Slovensku je to vždycky, a tyto věci, když porovnáváme, tak je to vždycky tak 0,65, bo je to po 65-75% toho českého výkonu. Takže já bych řekl něco takového. Oni to mají trošku horší, protože mají třeba na stříbro mají 23% DPH. Já jsem tady zjišťoval i stříbro a stříbro mi tady neřekl. To by tady já to zkusím si tady zadat, jestli mi to tady přepočte. Ještě jsem si tady během toho, co jsem mluvil, jsem si říkal, že mě zajímá, jak je to s těma americkýma dluhopisama. Tak těch 21 zemí, v podstatě některý ani nemají, třeba Rusko nemá vůbec žádné dluhopisy americké, ti od toho odstoupili, ale všechny země snižují tu závislost. Všechny země BRICSu snižují závislost na těch amerických dluhopisech a prodávají je. A jsou to poklesy 53%, 16%, 47%, 22%, 18%, 58% a podobně. Takže výrazně snižují tu závislost na těch amerických dluhopisech. Takže to jenom je takto bokem. Takže když se vrátíme zpátky k tomu, tomu Slovensku, tak když se budeme bavit o tom zlatě 12 tun, třeba 10-12 tun, Česká republika 20 tun.
2: Jo. Ještě bych zkusil mluvit, prosím tě, trošku.
1: Ano. No a já jsem si tady zadal i, co se chystá od roku 2027, účinnost dalších nařízení, tak v roce 2027 budou přicházet ty restrikce pro fyzické nákupy obecně a vlastně na Slovensku se bude nebo u nás se bude ověřovat nákup okolo 3000 euro, to znamená cca 75 000 korun. A proto zlato bude platit, že budete muset dokládat, kde jste, i když to zlato je třeba nakoupeno před 10 lety, tak člověk bude muset dokládat při prodeji, kde to zlato nakoupil, kde na to vzal peníze a tak dále. To znamená, všechno se bude v rámci AMLR formuláře posílat do toho, jak jsme o tom mluvili, do toho úřadu AML Evropské unie, je to v Německu a bude se tam posílat tady ty reporty, kdo co, jak má, jak to nabil a podobně. To znamená, bude se zavádět zpětná lustrace lidí, to znamená zlato přestane být jednak investičním nástrojem mimo systém a přestane být anonymní plně.
2: To je vývoj, který jsme už predikovali, ale pozor, no, ta nařízení mají být implementována k 1.7.2027, ale my víme, že některé subjekty už najíždí tady na ty věci,

0: To znamená, že jako nemůžeme říct, že máme do 30. 6. 2027, že máme čas. To je právě o tom, že jak jsi řekl, jo, kdo by chtěl být, i když nabil peníze řádně, jo, kdo by chtěl být zanesený někde v nějakým německým úřadu jako majitel zlata a jako někdo, kdo na tom zlatě vydělal? Já teda rozhodně ne, jo. Protože víme, že z Německa ty věci zatím se dost vyvíjí a dost podobně vyvíjí jako před válkou druhou světovou. Čili pravděpodobně konfiskáty majetku na základě porušování zákona, to se vždycky jako něco najde.
1: Ano.
0: A tak dále. Takže víme, jak to bylo za třetí říše. Proto bude důležité se toho zlata zbavit. Mimo jiné, toto je to důležité. A my zatím ještě doufáme, že se nám spojí dvě věci pozitivně, že přijde růst cen, to znamená, že zlato ještě vyroste, tak, aby když ho budete prodávat, jste na tom opravdu vydělali, byť jste ho kupovali třeba v tom období toho píku někde okolo 5000 dolarů za trojskou unci. A že toto proběhne ještě do doby, než ta pravidla začnou s nima prostě blbnout a třeba, že se nám to povede do začátku roku 2027, protože už v roce 2027 některé subjekty, některé už teď,
1: to budou takové.
0: Dílčím způsobem ty věci jakoby zavádějí. Takže říkám to od začátku, znova to opakuji, zlato je, jako ono o zlatě se říká, že to je tradice, že zlato je jistota, že zlato je prostě dlouhodobá záležitost. Ne, zlato je spekulativní. Zlato je spekulativní investice. Držení zlata vyžaduje znalosti a vyžaduje schopnost rychle reagovat. My pochopitelně vnímáme naše posluchače, kteří si nakoupili a pod naším vedením, dejme tomu, investují. Tak za ně máme nějakou odpovědnost a ty informace vám tady předáváme. Bude potřeba vystoupit z té investice. My doufáme, že cena půjde nahoru, tak jak se budeme blížit tomu nepopulárnímu období roku 2027. A my připravujeme výstupní strategie, do čeho vystupovat. Protože když si vezmete peníze, no tak si berete zase něco, před čím jste utíkali předtím. Takže pokud někdo chtěl jenom ochránit peníze na nějakou dobu a teď bude potřebovat zaplatit, tak to je v pořádku, pochopitelně, takže může zaplatit těma penězma. Co je podstatné a důležité, my připravujeme tu výstupní strategii tak, abyste mohli platit právě tím kovem. A to dokonce i za předpokladu, že máte kov zaplacený, objednaný, ale ještě vám nedorazil. Takže tady je rovnítko, pokud naši klienti jste a ještě ten kov fyzicky nemáte v ruce, vůbec to nevadí, protože vy s ním můžete nakládat, jako kdybyste ho měli v té ruce. Takže to nás jakoby nebrzdí, nějaký dodávky, jakoby, no a teď jde o to správně ty věci načasovat. Já osobně bych začal u těch klientů, kteří si, a u těch držitelů zlata, kteří si to zlato nakoupili po roce 2008, někdo dokonce i dřív, protože vy už jste opravdu tu spekulaci jako máte dobrou a ten poměr nákup-prodej je vynikající. To znamená, vám už to zlato, opravdu to zlatičko vám vydělalo. No, to, že jste to nezlikvidnili, když to bylo v píku někde 5 000 dolarů trojská unce, tak to nevadí. I když to budete likvidnit a budete z toho vystupovat, dejme tomu teď nebo za měsíc, pořád máte dobrý skóre. Já vím, že říkáme, že zlato může být na 30-násobku a stříbro na 500-násobku. Ale na to si nikdo nesáhne. Sáhneme si na násobky, protože ty horní úrovně budou v období, kdy nejste schopni zrealizovat fyzicky ten obchod jako takovej. Ono to poleze, pak se to urve, vystřelí to nahoru, tam potom se stanou rychlými obchody ty zásadní věci a bude vymalováno. Takže je potřeba to vzít tak, že nebudu čekat na 30-násobek, ale prostě jestli mi to udělá 1, 2, 3, 5-násobek, podle toho, jak jsem nakupoval, dobře za něj, a jdu si ho užít. Jdu ho do něčeho zastabilizovat. My připravujeme výstupní strategie dvojího typu. První strategie uložit to tak, aby to dělalo, znova aby to dělalo peníze, čili aby se to zhodnocovalo. Teď ne už spekulativně, ale aby se to zhodnocovalo takovým nějakým racionálním způsobem, kde nemusíte jako v té spekulaci hodně sledovat a hodně reagovat, čili takovou nějakou konzervativnější cestou. I když s dobrým výstupem, který vám pokryje inflace, ještě vám něco vydělá. No a pak pochybně se připravujou investice, které vám budou pravidelně vydělávat. To znamená, budou vám každý měsíc přinášet nějaký peníze. To jsou ale věci, které se teprve rodí, protože na ně je ještě brzy, protože to, co se k tomu potřebuje, ještě momentálně je příliš drahé. Musíme počkat na pád cen nemovitostí, to způsobí nějaké další vlivy, bude to mít nějakou další souvislosti to vyvolá a pak budou dostupné pro připravené a platby schopné, tak budou velice zajímavé a lukrativní a výnosové investice. Čili my pořád pracujeme v tomhle ohledu a snažíme se to poradenství vám dělat max. Říkáme tu mnoho informací, aby si každý mohl vyhodnotit, i když není náš klient, tak aby mohl vyhodnocovat a mohl reagovat, mohl se chovat tak, aby neprodělal, aby nepřišel o své investice. A to je vždycky to důležité. Jako při investování je nejhorší Jiří, co?
1: Když nemáš co investovat.
0: Samozřejmě, ale já bych šel ještě krok před to, nenažranost. Ano. Nenažranost způsobí, že posledně nemáš co investovat.
1: Ano.
0: A na nenažranosti jsou postaveny všechny fígle, všechny, kolik je hodin, já to nemůžu říct, odrbávačky, takhle
1: to říkám.
0: Všechny odrbávačky těch, kdo ty investice připravují a kdo je dávají na trh, kdo je dávají k dispozici. Ať jsou to fondy, ať jsou to bankéři, ať jsou to prostě různé investiční společnosti. Stojí a všechno padá na té předpokládané nenažranosti těch lidí, že, a to je prostě problém, když někdo investuje půl života, tak není nenažraný, protože ví, že z každé investice mu něco vypadne, a vlastně neustále to zvětšuje. To znamená, má 10, vypadne mu 12, takže už ale nemá k dispozici 10, ale už má 12 k dispozici. Z 12 mu vypadne 16 a tak dále. Čili mění se a navyšuje se ten základ, s kterým vlastně pracují. Takže nemusí vydělat v jedné investici nemusí zbohatnout na zbytek svého života. To je bohužel to, že řada lidí si myslí, že udělá jednu investici, jednou zainvestuje a navždy bohatej. To nefunguje.
1: To není.
0: Tak to není.
1: Bylo by to dobrý, ale...
0: I když, pozor, pokud máte štěstí, pokud jste dítě štěstěny a koupíte si třeba investiční kámen a ten kámen se dotěží, tak historie říká, že vždycky, když se dotěžil nějaký kámen, tak ta jeho nedostupnost okamžitě způsobila brutální nárůst obchodovatelné ceny. V násobcích, 10 násobek, 40 násobek. Protože ty kameny jsou v držení soukromých osob a každý zná tu cenu toho, co si pořídil a po čem teďko někdo prahne. To znamená, ty aukční síně potom praskají ve švech a ty ceny, kam se to šplhá, jsou závratné. Čili jedna třeba z těch výstupních strategií ze zlata je do tanzanitu, který bude dotěžen v příštích, někdo říká 5, někdo 3, někdo 7 let, ale my, jak sledujeme zířím zásobování trhu tanzanitama investičníma, tak asi Jiří můžeme potvrdit, že ten úbytek té nabídky začíná být značně silný a citelný. No a tlačí to ceny nahoru, pochopitelně. Takže už teď jakoby to zhodnocování na těch tanzanitech je hodně zajímavé.
1: No, když mluvíš o těch tanzanitech, četl jsem takový článek ohledně toho investičních pobídek v Tanzánii pro další geologický průzkum, a ta zpráva nějaké západní firmy hovoří o tom, že Tanzanit bude dotěžen až za 25 let nebo něco takového. Zlatý oči. Zlatý oči.
0: My máme.
1: To se tak potom zapráší a bude klid.
0: No takhle. Já bych řekl, že to jsou vypouštěné balónky pro brzdění nárůstu cen. No. Protože ty ceny rostou značně divoce. Takže to je přibržďování. A ty jedna. Protože kdyby to byla pravda, tak to znamená, že tanzanitu je na trhu prostě, kolik si vzpomeneš. A to pravda není. My víme, máme informace o tom, v který jámě se kolik toho těží, který už byly zavřený jámy, protože už nemá smysl těžit. Takže to zajímavé už je za náma, čili to místo, kde toho bylo nejvíc, tak to už je vytěženo, to už je vyčištěno. A teď vlastně je to, jako kdyby to v tom okolí toho epicentra, když takhle řeknu, tak teď už se jenom těží v tom okolí. To znamená, že je to dočišťování té lokality.
1: No,
0: je to bohužel takhle. Nebo bohu dík vlastně.
1: No, je to tak, jak říkáš. No, a každý, kdo vlastně tvrdí, že to bude za 20 let, tak si to si, tak je vedle jak ta jedle, protože tak to vůbec nebude. To je první věc. Druhá věc je ta, já jsem si tady udělal trošku takový jako přehledovou záležitost a mě zajímalo, které kameny v podstatě na světě jsou nejžádanější, jo, které vlastně se prodávají i skrz šperky, i skrz investiční kameny. Jo. Takže skrz šperky je to v pořadí 1 až 5. Jo. Safír, smaragd, rubín, to jsou ty nejžádanější, pak potom turmalín, třeba turmalín Paraiba, spinel, akvamarín, a na pátém místě je tanzanit. Je tam i ametyst, topaz, granát a tanzanit. To znamená, ve špercích ten tanzanit je pátý, protože může sloužit jako levnější varianta dražších kamenů, Ale tím, že je vlastně specifický s tím, že má modrofialové odstíny, to žádný jiný kámen nemá. A ve špercích je fakt nádherný. A v investičních kamenech je tanzanit šestý, jako šestý nejžádanější na světě. Protože před ním jsou rubín, safír, smaragd a ty se tady těží přes 2000 let a mají x nalezišť, jo. Pak je tam turmalin, paraiba, spinel a pak je ten tanzanit společně s alexandridem, který se v podstatě už taky netěží. Takže v investičních kamenech je šestý na světě. A ten tanzanit se taky dotěží. Takže... A ještě jsem si tady porovnal oblíbenost, kde ten tanzanit je nejoblíbenější na světě, nebo kde je jako oblíbený z pohledu toho trhu, tak v Severní Americe má asi 28 až 30% trhu a je to druhý nejobchodovanější kámen. V Ázii a Pacifiku má nejsilnější postavení, tam má 35 až 46% postavení. Potom v Evropě má nějakých 25% a je to asi čtvrtý nejobchodovanější kámen. A na Blízkém východě je to asi třetí nejobchodovanější, nebo asi čtvrtý nejobchodovanější kámen taky. Jo. Paradoxně.
0: Promiň, to jsme odpověděli teďko na časté otázky. No, a když to nebudu moc, kdybych to nemohl prodat zpátky firmě, od který jsem si to koupil, protože by se s ním třeba něco stalo, nebo bych to potřeboval prodat někde ve světě, jo? Zaplatit s tím někde ve světě, protože to je mezinárodní platidlo, tak to je odpověď na to, a bude to někdo ode mě chtít? Čili tady máte odpověď na to, jak je tanzanit žádaným kamenem, a to ještě bych řekl, že neustále ta jeho obliba roste, protože my to musíme brát tak, že on je relativně obrovsky levný ještě. Byť jako dynamika je velká růstu ceny, takhle pořád třeba v poměru se smaragdem, tak jeden karát smaragdů stojí jako dva karáty tanzanitu. To znamená, že tanzanit je jednou tak levný, nebo smaragd je jednou tak drahý, jedno jak to nazveme, ale rozhodně je to násobek té ceny. To znamená, že je to žádaný kámen a bude žádanější o to víc, čím jeho cena poroste směrem vzhůru. Takhle to u kamenů funguje. Promiň, jsem do toho vstoupil.
1: Ne, jenom, já jsem jenom chtěl říct, že ty drahokamy jsou specifický trh. Já jsem nebral jsem v potaz diamanty, jo, protože diamanty to je úplně jiná vlastně jiný příběh, ale obecně tyto drahé kameny, barevné, které se těší čím dál tím větší oblibě, jak na úrovni investic, tak na úrovni šperků, tak je po nich obrovská poptávka a v té Asii a v té Americe vlastně zmizí skoro 60% té produkce. Jo, potom se jenom zapráší. Jo. A jde o to, že ta surovina dochází fatálním způsobem, protože ta čistota suroviny pro investiční kameny se výrazně zužuje, protože ty žíly, z kterých se těží, se zužují.
0: Píše nám tady posluchač, tak od dnešního dne vaše rádio již nebudu poslouchat, škoda. To zlato stříbro se mě netýká. No, můžete si to vypnout, pochopitelně, možná byste si to vypnul, jo. Jak se vás to netýká? Jak mě může člověk, který používá peníze, je závislý na obchodu s plynem a ropou, je závislý na clech.
1: Je součástí systému.
0: Jak může říct, že zlato stříbro ho nezajímá? Vážení, proč to tady s Jirkou rozebíráme? Ano, řada lidí si nakoupila zlato stříbro, jsou našima klientama nebo jsou klientama jiných firem a a je potřeba být zorientovaný. Ale vývoj v tom zlatě ve stříbře a vývoj v BRICSu, vývoj v London City, v bankovních systémech, dneska teda BRICS Pay nebo Mezinárodního měnového fondu, to je základ to, jestli máme zítra co žrát, pane Bože, a za co jezdit. O tom se tady dneska bavíme. Já vím, že se bavíme o tom, co vy třeba nemáte. Ale to, že to nemáte, ještě neznamená, že vás to plně neovlivňuje. Já jsem, to byla nahrávka teďko, já se omlouvám, jsem to řekl trošku nahlas. Já jsem měl včera schůzku s mladou ženou do 50, která v 19 letech odešla z České republiky do Kanady a posléze do Ameriky. A my jsme se nějak taky bavili a já jsem se zeptal na názor na Trumpa prostě a na Bidena. No tak Bidena, jako to byl starý dědek, bláznivý, ale on i tak byl celý život špatný, jakoby. No a muž s náhradním dílem od bicyklu na hlavě, ten prostě, to se Amerika prý se bojí, co on ráno zase sdělí, jo, do éteru. Ale to je politika a to nás nezajímá. Prosím vás, jak nás politika nezajímá? Je takové pravidlo, že prostě buď se zajímáte vy o politiku, anebo politika se zajímá o vás. Jak se o vás zajímá? No zajímá se o vás tak, že vám strpčuje čím dál tím víc život. Buď jako tu politiku si budeme se jí snažit pochopit a budeme se snažit pochopit, co se vlastně děje, co se odehrává, na co se máme připravit, proti čemu máme jí demonstrovat, nebo proti čemu máme psát petice, za čím a za kým máme stát, koho máme volit, aby nebylo ještě hůř. Ta politika je důležitá, protože dnešní svět stojí na prahu nějaké apokalyptické události. Buď to bude apokalyptická krize, protože jsme ve vrcholu ekonomické, celosvětově vedené ekonomické války, o které tady pořád jakoby mluvíme, i třeba s ohledem na to zlato, stříbro a tak dál. A nebo to bude válečný konflikt, protože těch nacistických pohrobků ve vedení Evropy je obrovské množství. Naštěstí se podařilo to, že ona ta Evropa nemá takřka s čím jakoby bojovat, ale na to, aby vyhlásili článek 5 a vyhnali umírat na nějakou frontu naše děti, naše syny, naše vnuky, táty od rodin, tady je dost pomatenců. Tady je dost pomatenců. Takže nedělejme si iluze. Teď nás ta politika... Všichni se po Norimberku ptali, kladli si otázku. Jak je možné, že německý národ, který má Goetheho, který má prostě kulturu, je to kořenový národ, není to, nejsou to rychlokvašky jako v Americe prostě. Jak je možné, že tento národ dopustil, aby nějaký Adolf Hitler Němce zatáhl do takového svrabu a aby Němci aktivně podporovali toho Hitlera a aktivně pracovali v NSDAP a ve všech možných složkách? Kde se stala chyba, soudruzi? No, lidi byli unavený a otrávený z politiky a říkali, že politika se jich netýká, politika je nebaví. Oni tomu nerozumí. Nerozumí tomu, protože se jich to údajně netýká, takže je to nezajímá. To je ten problém. Ve chvíli, kdy politici otrávějí ty lidi natolik, že už se jim z toho chce natolik zvracet, že je přestanou hlídat a že se o to přestanou zajímat, no tak skončí na frontě. A nebo ve frontě, aby nechcípli hlady. Vždycky to tak bylo. Takže, Jiří, jak to myslíš ty tohle? Já jsem se trochu rozpovídal, promiň.
1: No, já bych tě moc rád doplnil, protože já teda z hodou okolností jsem byl v Praze na takovým mezinárodním hotelu. My jsme měli teda mezinárodní setkání, jo, v rámci nějakého tréninku. A já jsem se tam potkal s holčinou, která je napůl Turkyně a napůl Britka, ale žila v Americe od malička a vypadala jako Američanka prostě. Vypadala jako blondýna, běloška, Američanka, modrý oči, tak nevím teda, jak to bylo s těma rodičema, ale říkala mi, že to tak má. A ona říkala to stejný, že prostě je obrovský pnutí ve společnosti, nejenom v tom ohledu, že Trump jako neví se dne ani hodiny, co ho napadne, co vyhlásí a podobně. On mimochodem prohlásil, že vlastně už ekonomicky ho nemůže nikdo ani daňově kontrolovat, takže on se vyhlásil jako nezávislý vlastně jako člen státu. A mimo jiné tam je ještě takový efekt, kdy díky tomu, jak ta Amerika se propadá ekonomicky, hodně lidí přichází nejenom o práci, ale mám třeba případ, kdy mezinárodní firma Oracle pomocí umělé inteligence prostě vyhodila 16 lidí ze dne na den, normálně ukončila produkci pobočky a hotovo. V Košicích byla společnost, kde pracovalo asi 600 lidí, to mi říkal kolega včera, kdy mezinárodní společnost AT&T americká od telekomunikací, kde tam lidi byli a mysleli si, že to mají na doživotí, tak normálně tu pobočku zrušili ze dne na den. Hotovo. Takže ty západní organizace jednak šetří maximálním způsobem, snaží se používat umělou inteligenci a v souvislosti s Trumpem ještě je obrovsky posíleno ten takový ten antisemitismus vůči té řídící složce v tom státě, protože je to veřejný tajemství, šušká se tam, že tam prostě ty semitské kořeny jsou tam prolezlý v celém tom Deep Stateu a v celé organizaci toho státu, tak je tam obrovský antisemitismus ve společnosti. Jo, a to mi sama potvrdila, že je to jako mazec, že je to na hranici skoro občanské války. Jo, takže v těch Spojených státech to není vůbec růžový, ale k nám se takové informace nedostanou. To se člověk musí pobavit s někým, kdo tam žije.
0: Přesně tak. Já bych tady k tomu ještě dodal jedno konstatování od Platona. Jo? Platon řekl, keď se hlupák dostane k moci, tak on to neříkal slovenský, že jo? To asi chápeme. Jo? Keď se hlupák dostane k moci, prvé, co urobí, je, že umlčí můdrých. Další věc, kterou urobí, je, že okolo seba zhromaždí dalších hlupáků a napokon zničí národ. A teď si řekněme, kde se momentálně nalézáme? Fialova vláda, jeden debil vedle druhýho, jeden nedouk vedle druhýho a natahali k sobě další a další takovouhle verbež, která nic neuměla, ale byla loajální a jenom kradla. A navzájem se, aby se dala navzájem vydírat. Jo? Takže a cenzura. A cenzura. Takže okamžitě umlčeli všechny, kteří doba covidu, když byla, ještě skočím před, doba covidu, každý, kdo měl jiný názor a byl specialista na ten obor, tak byl umlčený a takzvaní experti, Andrej Babiš o tom mluvil, že si nechali našeptávat od takzvaných expertů, kteří neměli pravdu. Takže to byla první fáze. Druhá fáze je, že okolo sebe zhromaždí všechny sobě rovný, ještě blbější, než jsou oni. To byla fáze Fialovo vládnutí. A pak zničí národ. To je to, jak vykřikuje Pávek, že si to umí představit, že se bude aktivovat článek 5, jo. Tak prosím vás, když bychom se drželi Platona, tak jsme ve vrcholné fázi té destrukce, tak si nenechme zničit národ, nenechme udělat to, co udělali s Ukrajincema. Vždyť Ukrajinci už neexistují, Ukrajina už neexistuje, když se nad tím zamyslíte. Co zbylo z Ukrajiny? Nic. Buď je to rozprodaný, vykradený, vyvražděný nebo uteklý. Čili
1: jo, jsou... a propos, jsme u Ukrajiny. Viděl jsi ten článek, co našli zase za peníze?
0: Nevím, kde, komu.
1: No počkej, to ti hned přečtu.
0: Jsem normálně s tím.
1: 23. září, je to teďka čerstvo, jo, dva dny zpátky. Národní úřad proti korupci Ukrajiny se dostal do nějaké kanceláře Arsena Zhumaninova, bývalého ředitele ministerstva obrany, a během této operace zabavili vyšetřovatelé více než 140 milionů dolarů v hotovosti, zamčené v několika ledničkách.
0: Dobrý trezor.
1: O ten kluk si to dal do ledničky, aby se mu to neskazilo, ty prachy. Rozumím, kdyby náhodou...
0: No tak oni už smrděli, že jo? Protože no. Jsou to černý peníze.
1: No takže to tvrzení, mě se to netýká, týká se nás to všech a velmi citelně. Můžeme si to říct na té naftě teďka, jo? A na tom benzínu. Koho se netýká, že ta nafta jako vyrostla nahoru a ten benzín? Týká se to všech, protože všichni nakupujeme zboží a i když nejezdíme autem, tak stejně jezdíme nějakýma prostředkama, které to naftu používají, nebo benzín, nebo cokoliv, nebo obecně ty ropné produkty. Jo? A navíc to zboží do těch obchodů se taky dováží.
0: No nejenom do obchodu. Nejenom do obchodu. Představme si, že už na tom poli je potřeba tu naftu.
1: Přesně, no.
0: Jo, pak z toho poli se to musí odvíst. Čili, a bacha, to je jenom začátek. A jestli někdo věříte na to, že, jak tady někde vidím, že za Fialy 32 korun a za Babiše 50, nebo 48, prosím vás, to jsou nesrovnatelné věci. Proč za Fialy byl problém s růstem ceny? Protože byla inflace, protože Fialovec a Fialovci první, co udělali, že rozbili ekonomiku. Tady ten důvod je mimo Babiše, mimo tuhle vládu. Tady vůbec nejde o to, co oni s tím budou dělat. A propos, když vezmete přes inflaci, tak 32 tenkrát a 45 nebo 48 teď jsou srovnatelné parametry s ohledem na inflační důsledky. V nominále to je jinak. Já se pamatuju, že za covidu to bylo. Jsem tankoval naftu 22, 23 korun. Pamatuješ si na to?
1: Jo, pamatuju.
0: Tak jak, že za Fialy bylo líp? Tyhle ty věci, co je nejhorší, že to šíří kolikrát takzvaný vlastenci, jo, nebo národovci, protože oni nemají rádi Babiše, oni by tam rádi měli někoho jiného. Tak tohle to šíří, takovouhle blbost prostě. Ale teď tím, že to vyletí a někde se to skrotí, jo, a pozor, to klidně po skrocení může být 100 korun za litr nafty a bude to napříděl a bude to prostě regulovaný nejenom co do ceny a cenou, ale bude to regulovaný i co do nároku si vůbec natankovat. Takhle to řeknu. To všecko se může stát jenom proto, že jednoho rána se vlivný muž s náhradním dílem na bicykl na hlavě prostě dočetl ve svých instrukcích, co má dneska dělat, tak šel napadnout prostě Venezuelu. Ve Venezuele začal krást ropu, která patří Číně, protože Čína tam zainvestovala, tuším, asi 110 miliard dolarů, nebo kolik jsme to tady četli,
1: do těžebních...
0: Prosím?
1: 100 miliard, myslím.
0: No, 100 miliard do ropných technologií. No a on si to jde vzít. Tak se muselo stát jenom jedno jediný prostě. Že při první příležitosti mu skřížili prostě cestu a ve chvíli, kdy byl tak nenažraný a hladový, kdy ještě skočil po Iránu a chtěl si vzít ještě to, co mají v Iránu, tak prostě narazil a dneska nemá kudy tu venezuelskou ropu odvést. No jo, jenomže díky tomu se zastavil pohyb zboží pro celý svět.
1: Znamená, nejenom jsme závislí lokálně v té Evropě, nebo to, ale my jsme v rámci toho globálního světa, jak jsme propojení, tak jsme závislí úplně všichni na všem.
0: A
1: Fatálním způsobem.
0: teď si musíme Jiří říct ještě za toho socíku, jak to bylo strašný, jo. Tak
1: Povídej.
0: za toho socíku to bylo tak strašný, že se několik zemí v rámci RVHP tak se dohodlo, že v rámci dodávky, strategické dodávky plynu a ropy ze Sovětského svazu, ať už to bylo z Baku, ať to bylo z Azerbajdžánu, ať to bylo odkudkoliv, tak že budou vytvořeny strategické energovody, ať to byly plynovody nebo ropovody. Ty země se na tom podílely, Československo se podílelo na tom, že existuje ropovod Družba třeba, plynovod Orenburg, já jsem u nás ve Svazarmu, naším vedoucím Svazarmu, našeho kroužku motokrosového byl chlap, který na tom Orenburku vařil. To byli páni svářeči, to byl někdo. Taky tam vydělávali velký peníze ve strašných podmínkách, jo. To jako jestli si někdo myslí, že to bylo zadáčo, že tak to si neumíte představit, kdo tam nebyl. V jakých podmínkách se ten plynovod tam jakoby tvořil. Takže my jsme zainvestovali do toho, že budeme mít dodávky, které budou neohrozitelné. 89. rok přinesl nějaké geopolitické změny. Za dobu od roku 1989 až do roku 2022 se nestalo, že by Ruská federace jako nástupnická organizace Sovětského svazu, že by jakýmkoliv způsobem porušila obchodní smlouvy a na principu nějakých politických tlaků by začala vytvářet nějaké bojkoty, nedodávky, havárie, která to neumožní a tak dále. Vždycky jsme dostali to, co jsme dostat měli. Řada států profitovala na tom, že přes jejich území ty tranzitní poplatky, že to přes jejich území teklo. Přestože tu rouru nevybudovali oni sami, ale je to společné dílo evropských zemí východního bloku. Posléze teda vznikl i Nord Stream společnými investicemi Německa, ruské firmy a tak dál. Čili ty energovody, které jsou tady po Evropě, nejsou ani Zelenskýho, ani Bidena, ani Evropské komise. To jsou energovody, které patří jednotlivým zemím a jednotlivým firmám, které buď ty země zastupují, protože k tomu dostali mandát, buď si ho koupili, nebo ho obdrželi, nebo to mají na starosti. Ale zkrátka a dobře, to jsou energovody, které vybudovali naši tátové. Ta generace před náma je vybudovala. Proto považuji za vlastizradu gaunera v brejličkách, který neustále tady dupal nožičkou a stekal se, že musíme být nezávislí, že musíme být nezávislí na ruských dodávkách. Protože prej, je to pro nás kvůli bezpečnosti důležité. Přitom existovala 30 letá nebo 25 letá, počkej, abych to dobře spočítal, 30letá, více jak 30letá historie toho, že to Rusko je, byť jsme jako na něm závislí, tak ale je pro nás strategický dodavatel a nikdy nás, a že jsme k němu se nikdy vždy nechovali správně, že jo, vyhostili jsme diplomaty a tak dále. My jsme vyhostili diplomaty a za 3 dny přistálo letadlo na Ruzyni a dovezlo kontrahované tyče do jaderných elektráren, palivové tyče. Nic nenarušilo tyhle ty kontrakty, nic. Takže teď jsme se stali závislými na dodávkách stejných uhlovodíků, které nám ovšem dodávají za velice, velice nestandardních a velice nevýhodných podmínek, nám je dodávají západní dodavatelé, kteří ale nejsou schopni nám je dodávat a garantovat nám ty dodávky, protože oni jsou závislí na tom, jestli jim propluje nebo nepropluje tanker a na řadě dalších a dalších a dalších záležitostech. Protože když muž, velký hromotluk, muž s náhradním dílem k bicyklu na hlavě, ve vlasech, když náhodou se blbě vyspí nebo dostane příkaz, tak nám ty kohoutky zavře. Bez pardonu. Když nebudeme chtít táhnout za ten provaz, za který máme táhnout, anebo se nemáme skrýt, kam se máme skrýt, nebudeme dělat to, co on uzná za vhodné, tak buď tam vypálí clo, nebo nám zavře kohoutek. No tak to jsme si, pane Fialo, fakt pomohli. To je přeci vlastizrada.
1: No jo, a teď si jdem tu návaznost, že ten zahraniční ministr minulý týden vlastně hodnotil postupy jednotlivých zemí na to, vlastně nás označil jako nejhorší členy na to, že přispíváme co nejméně do toho NATO. To znamená, ta retorika může být i přesto na to, že vlastně dostatečně neplníme své závazky a budeme sankcionováni v tomto případě. Jo? Takže ta packa může přijít odkudkoliv. Jo? Od toho Trumpa vlastně, jo? Jak ty říkáš.
0: Českokoliv. No, je to logický, přijde. Je přeci logický, že V4 dneska tedy volá on o jakýchsi nárocích nutnosti otevřít Nord Stream, aby Evropa se stala znovu konkurenceschopnou, protože se jí sníží energetické vstupy, zrušení ETS-ek, dvojek, nejlépe jedniček, ale aspoň dvojky, odblokování vůbec těch brzd, kterými oni zablokovali tu ekonomiku té Evropy. A do toho slyšíš, že Lejnová má chuť na peníze evropských střadatelů. Lejnová říká, že situace je natolik vážná, že je potřeba přemýšlet o penězích, které mají lidé v bankách.
1: Ale to není nacistický přístup vůbec tady do toho.
0: Ne, to ne. Dokreslím situaci. Klíčové body z vyhlášení ruské zahraniční rozvědky. Evropská komise nařídila členským státům EU, aby vypracovali mechanismy na deportáciu ukrajinských občanů, kteří přišli do Evropy jako utečenci, zpět do jejich domovské krajiny. V Evropě žije až 5,6 miliona Ukrajinců, přičem největší počet potenciálních vojáků pro ukrajinskou armádu se nachází v Německu, Polsku a České republice. Brusel požaduje, aby Ukrajina okamžitě přijala politické rozhodnutí o spuštění mobilizace žen. Ukrajinské ženy můžu len doufat, že ruská armáda naruší mobilizačné plány Kyjeva předtím, jako Zelenský zničí genetický fond krajiny. Hyenismus bruselských fašistů nemá dno. Na udržení nacistických banderovců a svojich zájmů neváhají poslat na smrt mužů a ženy. Keď deportaci nelegálních migrantů požaduje Weidlová z AfD, Rothschildův pajác Merz, to označuje jako etnické čistky. No, deportace Ukrajinců na smrt jsou v poriadku. Uniu riadí ta najhorší spodina. No to víme. To víme.
1: No prosím tě. My jsme tady u těch mezinárodních vztahů a drbem tady USA. Co kdybychom si přečetli něco k tomu výstupu toho setkání Trumpa a prezidenta
0: Bože, máš
1: Kinga.
0: To?
1: Já jsem si to tady už vyjel totiž.
0: Tak pojď na to.
1: Protože ono existuje k tomu i stránka samostatná a je to Trump a Xi Jinping 2002 summity. Jo, takže já jsem si tady zadal, ať mi teda vyjede samostatně, o čem hovoří západní média, nebo americká a západní média, o čem hovoří východní a BRICS média, jo, tak se zasměješ, jo. Já jsem si to rozdělil na americká a západní média a na východní média a BRICS média, aby jsme měli ty pohledy, oba dva, jo. Takže americká a západní média. Celkové vyznění bylo hodně pompy a málo obsahu. Foreign Policy uvádí, že Trump asi dosud neoznámili žádnou komplexní dohodu o clech, vzácných zeminách ani nákupech soji. Podle CBC Bílý dům o výsledcích mlčí a Trump mluvil o skvělém setkání, ale na dotazy k obsahu jednání neodpověděl. Tak, děkujeme ke konkrétním výstupům dle západních zdrojů. První přístup. Prodloužení obchodního příměří o 2 měsíce. Minister financí Bessent oznámil, že podmínky příměří platí do 10. ledna 2027, aby bylo víc času na ekonomická jednání. Sám si není jistý, zda do té doby vznikne větší dohoda. Bílý dům pro prodloužení zatím oficiálně nezdokumentoval. Čína přitom chtěla příměří až do konce Trumpova mandátu v lednu 2022. Washington navrhoval 3 až 6 měsíců. Prodloužení zahrnuje i pokračující odklad přístavních poplatků podle oddílu 301. Zemědělství. Trump prohlásil, že američtí farmáři budou s výsledkem velmi spokojení, ale podrobnosti neuvedl. Podle Bessenta Čína plní závazek nakoupit 25 milionů tun soji u dalších zemědělských komodit zhruba za 17 miliard amerických dolarů, ale zaostává. Kritičtí analytici připomínají historii nesplněných slibů. Podle American Action Forum Čína na konci roku 2025 místo slíbených 12 tun nakoupila jen zlomek. Umělá inteligence. Žádná regulační dohoda nevznikla. Trump na sociálních sítích napsal, že chce AI nechat přesně tam, kde je. Bez nových pravidel a s ministerstvem spravedlnosti jako pojistkou. Tvrdí, že Čína zastává stejný postoj. Před summitem se přitom mluvilo o konkrétnějším kroku. Bessent zmiňoval možný oznamovací mechanismus pro incidenty AI ohrožující národní bezpečnost. Tchaj-wan. Trump asi neodpověděli na dotazy, zda o Tchaj-wanu jednali. Bílý dům do čtvrteční noci nevydal žádný záznam o jednání. Balík zbraní pro Tchaj-wan ze 14 miliard amerických dolarů zůstává pozastavený. Irán. Americký velvyslanec v Číně řekl Fox News, že Trump CEO jasně sdělil, že jakákoliv podpora Iránu v této válce je pro USA nepřijatelná. Další setkání, prodloužení příměří má dát prostor na plánovaná setkání v Číně v listopadu a na Floridě v prosinci. Kritické hlasy. CFR upozorňuje, že série schůzek nepřináší pokrok v hlavních sporech. Čína dál mlčky podporuje ruskou válku proti Ukrajině, zůstává největším odběratelem iránské ropy. CNN připomíná, že Trumpovy summity s Kim Jong-unem a loňské setkání s Putinem na Aljašce přinesly hlavně fotografie. Reuters se zhrnuje, že prodloužení místo trvalé dohody odsouvá hlavní otázky do dalšího kola. Cla, čínské nákupy, dodávky vzácných zemin a technologická omezení. Takže to by byl ten západ. Tady jde vidět, že, no to si potom okomentujem, já přečtu teď ty východní média, jo, to bude podobný, jo. Takže východní a BRICS média, celkové vyznění historický milník a nová náplň vztahu. Čínská strana na rozdíl od americké zveřejnila podrobný výklad. Agentura Xinhua přinesla relativně detailní popis síových výroků, zatímco Trump konkrétní body neuvedl. Čínská hlavní sdělení. Nový rámec vztahu. Na státní večeři si řekl, že obě strany dosáhly společného porozumění v mnoha otázkách, což podle něj dodalo novou náplň konstruktivnímu vztahu strategické stability. Nově má jít o vztah založený na respektu, férovosti a reciprocitě. Samotný koncept vznikl v květnu v Pekingu. Podle Global Times tehdy prezidenti přijali vizi, která má vztahy vést na příští 3 roky i déle. Tchaj-wan jako hlavní bod. Si vyzval USA, aby se zdrželi odmítání tchajwanské nezávislosti a obezřetně zacházeli s tchajwanskou otázkou. Postoj Pekingu k územní celistvosti označil za křišťálově jasný. Irán. Si vyzval USA a Irán k návratu k dialogu a ukončení války. Čína podle něj vždy prosazovala respekt k suverenitě a bezpečnosti všech zemí. Dvouky lidová pás a zdravá konkurence. Si uvedl, že spolupráce přináší zisk oběma stranám a konfrontace a ztrátu oběma. Konkurence má být vždy zdravá a v mezích, spíš dohánění než zápas, v němž jeden vyhraje a druhý prohraje. Retorika partnerství. Podle Qin Jiangxi po příletu uvedl, že Čína a USA mají být partneři, ne rivalové, a že velké omlazení čínského národa a Make America Great Again mohou jít ruku v ruce. Co Čína nepotvrdila? Diplomat upozorňuje, že Čína nepotvrdila ani omezené prodloužení obchodního příměří. Jde o důležitý rozdíl oproti americkým zdrojům. Ruská média. Zpravodajství se soustředilo hlavně na předsamitová očekávání. Agentura TASS uvádí širokou agendu, prekurzory fentanylu,

0: v Washington dnem, bez kuchu uvedl, že Putin je připraven s Trumpem se setkat, konkrétní termín ale není. A indický pohled pro kontext, konkrétní reakci EMA na tento summit jsem nenašel, pro díl jako letošního předsedu BRICS je ale relevantnější, živější reakce na summit v Pusanu. Indický tisk tehdy psal, že Trumpovo označení schůzky ze SI za G2 je výrazným odklonem od dvou dekád americké politiky a komplikuje indickou strategii, která částečně stála na americké vyžádání, která částečně stála na americké vyvažování Číny přes dva. Takže retorika je značně
1: rozdílná.
0: Proto už vlastně, když něco dělám, tak si vždycky dám pohled západních médií a nezápadních médií, aby jsme se teda dozvěděli obě strany a rozmysleli si, nebo řekli si, co tam asi proběhlo.
1: Myslím, že to zásadní stejně nevyznělo a to je to, co je na pozadí.
0: Ano, myslím si to taky.
1: Jo, to jsou takové ty věci, kvůli kterým zhavarovala některá ta jednání a vyjednávání. Proto ty rozdílné výstupy, víc bych věřil těm na straně východu než toho západu. Víme, jak oni vítězí na Ukrajině, víme, jak zničil Irán, víme, no a pak se dozvíme úplně co jiného. Takže to je bohužel navazující, jak se říká, v každé válce první umírá pravda. Čili každý to pak podle sebe, teď to přebírají různě média, pochopitelně přebírají to, co zapadá do propagandy. Takže my se spoustu věcí vůbec nedovíme, nemáme šanci se je dozvědět. A jednoho dne zjistíme, že tak, jak jsme do toho neměli co kecat, tak ale nás to bude velice, velice, velice bolet. Ať už tím, že budeme ve válce, nebo budeme v obrovské krizi, v obrovském kolapsu. Bude nám to oznámeno, nebo to tak mimo děk dozvíme. No, těžko říct. Takže jaký ty máš na to názor, Jiří?
0: No, já to vidím podobně jako ty. My se totiž moc názorově nelišíme. Já si myslím, že v některých nebo já tam cítím snahu té Číny, která by ráda urovnala konflikty ve prospěch posílení toho mezinárodního obchodu. Aby začal dobře fungovat ten, protože i v podstatě ti západní, řekněme, partneři v podstatě blokují ten pohyb toho zboží, protože vlastně dávají záminku tomu východu, aby vlastně tyto nebo dělal toho partnera v rámci té obchodní války. Takže já tam trošku cítím, že Čína chce víc posílit roli toho, jednak větší posílit roli BRICSu v rámci OSN jako takový, a aby ty země držely mírový přístup v rámci světa a aby se podpořila jako vyšší oběh toho obecně zboží na planetě. Proto vlastně vyzývají Irán metodicky k tomu, aby začali jednat o tom míru. Určitě, dívej, já si myslím, že Čína má svého protivníka přičteného, a jedná se jenom o tom, že za mě Čína je teďka světový ekonomický lídr a Amerika už dávno není. Akorát se to ještě veřejně neřeklo. Takže...
1: Tak kdo umí počítat, tak je mu to jasné, ta čísla jsou veřejně dostupná. Já bych takhle... Západ tu retoriku volí způsobem, který jakoby dává najevo, že

0: to mají pod kontrolou, vedou to dobře a chce to jenom čas. Východ tu retoriku jakoby stanovuje způsobem, nemáme problém se o tom bavit, ale ze svých podmínek neustoupíme.
1: Přesně tak.
0: To je celý, jako. Takhle se dá zhodnotit. Je to potvrzeno tím zastavením pohybu zboží, nebo výrazným zastavením, nebo přibržděním výrazným, až skoro zastavením. A to řídí Čína. Irán je pochopitelně zásobován zbraňovými systémy Ruské federace, KLDR a Číny. Mají ve skladech na Bušínu mnohem víc všeho, veškeré munice, než když na ně vletěl ten Američan. Takže zatímco se vyčerpal Izrael, zatímco se vyčerpaly Spojené státy, Evropa se vyčerpala na Ukrajině, tak se dá říct, že kolektivní západ, celé NATO je těžce odzbrojeno. Na začátku to byl nápad, že ty zbraně naposíláme tam a potom zbrojaři nám oživí ekonomiku. Ovšem trošku jim se přepočítali, takže dneska se dostali do situace, kdy nic není rozhodnuto, mají na zádech terče namalovaný a sklady prázdný. Takže to je složitý. A tady prostě ten, kdo vydrží, a to je Čína, která vydrží, ale Čína také říká, jsou deadliney, jsou prostě určitý data, ke kterým se musí něco stát, jinak se bude jednat. Jo? Čili Američani to vidí trošku jinak, jakože tady mají buchví kolik času. No, co si budeme povídat, není to zrovna růžová situace, ale pro, a teď zase zabrousím, hodně lidí se mě vždycky ptalo, jak se může tenhle ten takhle zkažený svět, jak se může napravit, kdo by ho napravil, co by se muselo stát, aby takhle zkažený svět dospěl k nějaké nápravě. No tak se to děje. Pokud jste se ptali, co se musí stát, tak minimálně se musí stát to, že Ukrajina přestane existovat a země BRICSu si budou žít svůj vlastní život ve své civilizaci a Amerika si bude muset uvědomit, že je úplně normální zemí, která musí víc s tím, co má, nemůže kdekoliv jít, krást, loupit a ještě se tvářit, jako že na to mají právo. To se přeuspořádá, tohleto. To je rychlý proces. Ve chvíli, kdy dojdou uhlovodíky a jídlo, tak jo. A je to, prostě, protože tam už pak není cesta dál. Pak už je to jenom o tom, že buď se střílí, no a nebo se velmi rychle jedná, aby ten, kdo to způsobil, a to je taky dobrý vědět, kdo to způsobil, tak aby se to dal dohromady. Mám tady k celé té situaci ještě Andreje Babiše.
1: Jo, pardon.
0: To by se si měli pustit, tak pojďme.
2: Jako Česká republika samozřejmě článek 5 budeme respektovat. Já pana premiéra Fica komentovat nebudu. Ohledně vyjádření pana Koudelky, my od něj v rámci služebního postupu nic takového informací nemáme. My jsme měli Bezpečnostní radu státu, budeme mít 20. října, myslím, úterý ráno další. Já jsem o tom mluvil s prezidentem, určitě budeme přijímat další opatření, které vlastně zaručí bezpečnost našich spoluobčanů. Vnímáme, co se děje v Evropě, co se děje ve světě. Můžu jenom zopakovat to, co říkám stále, že Evropa by měla konečně začít vyjednávat o míru. a nenechávat to jenom na prezidenta Trumpa. My jako Česká republika samozřejmě článek 5.
0: Čili to, co říkal Robert Fico, na co reaguje Andrej Babiš, je to, že se koná spousta provokací, které mají vyprovokovat aktivování článku 5. Andrej Babiš říká jednoznačně článek 5. Co se stane, když se bude aktivovat článek 5? No tak to je pochopitelně nějaká změna životních podmínek občanů České republiky. Přečte si zákon, který tady k tomu je už dávno připravený, přijatý. To znamená vyhlášení vojenského stavu, nebo to nějak válečného stavu. To znamená pochopitelně konfiskování soukromého majetku, rekvírování aut, rekvírování peněz na účtu, mobilizace a tak dále. To není sranda. Proto Robert Fico bije na poplach, že prostě jsme tak blízko takovéto události a ponecháváme to jenom na tom, kdy ta nějaká teď se ukazuje v tom Německu na tom letišti, že zase ty služby lhaly, protože zase to tam připravili oni. Jo. Jsou tam zachycený nějaký svědectví, prostě co se tam vlastně odehrávalo. Čili jsou to jednotlivé provokace jedna za druhou a některá z nich bude tou roznětkou, která může něco zažehnout. Nepřejme si to. Robert Fico o tom mluví otevřeně. Andrej Babiš se nám tady k tomu nějak tak vyjádřil, protože co na to může říct? Jako? No tak my ne, jako. To asi těžko. Ale musíme dělat všechno pro to, a to říká správně, aby k tomu nedošlo. A jestli zvládnem, tak...
1: A ten Koudelka teda řekl co?
0: Koudelka se asi pravděpodobně vyjádřil, že to není pravda, že žádný provokace neprobíhají, nebo co, já nevím.
1: No, mě to totiž tady vyhledal článek, že šéf české BIS, Michal Koudelka, řekl, že ruský útok na NATO čekáme v řádu měsíců. Proto on ho asi nechtěl komentovat. No, takže...
0: A tak to se přeci ví, ne?
1: V Rusku se mluví o tom, že Putin říká, proč všichni odborníci a říkají, ne, my čekáme ten ruský útok. To je pak jako na palicu.
0: Jo. Tak. Probíhalo jednání OSN, ne? Čili Komise OSN pro budování míru. To zasedání tam asi bylo víc. Letěli tam dva představitelé, každý svým letadlem, což je podle protokolu správně, protože kdyby jedno letadlo bylo sestřeleno ruským dronem ukrajinsko-české výroby, no tak pochopitelně by byl problém. Jenom jeden, když by seděli oba v jednom letadle, tak máme problémy dva. A tak. Takže ty komentáře, jakože letěli, protože by se porvali na té palubě, tak asi těžko. Petr Macinka měl dobré vystoupení, ale v angličtině. Já vám budu číst titulky, aby jsme to měli. No, aby to bylo. Tak. Milý Nasare, vaše excelence. Dámy a pánové, strávili jsme zde hodně času diskuzí o tom, jak ukončit války právem, ale možná jsme méně přemýšleli nad otázkou, co přijde potom, co se stane den poté, co válka skončí. protože ukončit válku a budovat mír nejsou totéž. Příměří může zastavit boje, mírová dohoda může ukončit konflikt, ale ani jedno samo o sobě nedokáže přimět lidi, aby státu důvěřovali. Zdát mladým lidem důvod vidět budoucnost domova ani zajistit, že příští společenský spor bude vyřešen bez násilí. Právě zde začíná budování míru. Mír lze podporovat ze zahraničí, můžeme ho pomoci financovat, někdy ho dokonce můžeme pomoci vyjednat, ale jak zmínil můj přítel Nasser Burita v úvodním slově, mír nelze dovést. Národní vlastnictví je proto víc než mezinárodní princip mezinárodní spolupráce, je to také projev pokory. Připomíná nám to, že existují meze toho, co může mezinárodní společenství pro druhé udělat. Můžeme pomoci budovat instituce, ale nemůžeme jim dát důvěru jejich lidí. Můžeme poskytnout zdroje, ale nemůžeme převzít odpovědnost místo nich. Můžeme podpořit smíření, ale nemůžeme společnost smířit za ní. Moje vlastní země se naučila po roce 1989. Ostatní nám mohli pomoct, ale nikdo za nás naši transformaci udělat nemohl. A samotné fungující instituce nestačí. Mír musí lidem nabídnout i budoucnost. Práci, příležitosti, svobodu podnikat, investovat a budovat něco vlastního. Protože kdo ve své zemi nevidí budoucnost, nebude mír považovat za úspěch jen proto, že se podepsala dohoda. Možná bychom měli věřit v náš vlastní úspěch způsobem, ne podle toho, kolik peněz utratíme, ale podle toho, kolik programů vytvoříme, ale podle toho, co po nás zůstane. Nejsilnější instituce, fungující ekonomika, společnost schopná převzít odpovědnost za svou vlastní budoucnost. Úspěch bychom měli měřit ne podle toho, kolik pomoci poskytneme, ale podle toho, jakou národní kapacitu po sobě zanecháme, protože skutečný úspěch budování míru není země, ve které musí mezinárodní společenství zůstat navždy. Je to země, která nás jednoho dne již nepotřebuje. Děkuji. To byl Petr Macinka, já vám ho tady můžu pustit trošku nahlas.
3: In this building discussing how to end wars, and rightly so, but perhaps we...
0: Tak Jiří, myslím, že má pravdu, ne?
1: Jo, já jsem ti ještě poslal tady komentář, jmenuje se to Petr Pavel světové mocnosti nezajímá.
0: No to byl dobrý průšvih.
1: No, jestli bys ještě pustil to videjko, to je, já nevím, to je 27, to je minuta.
0: Už to stahuju tady.
1: Ne, poslal jsem
0: to stahuji.
1: Do chatu, na Teamsech. Tak, já jsem totiž ten projev celý celý jsem ho neviděl ještě. Takže, ale vím, že tam byly průserový vyjádření nějaký.
0: Aha, tak pojďme na to.
4: My se na ten projev samozřejmě díváme z perspektivy České republiky a toho, co se děje na domácí politické scéně. Čekalo se drama, co se stane mezi Petrem Macinkou a Petrem Pavlem. Nestalo se nic, ale zároveň se nestane nic po projevu prezidenta Pavla. On mluvil k velmocím, které ho neposlouchají. Ten sál byl poloprázdný, což ještě neznamená, že se to k uším nedostane, ale to, co se děje se jinde. On kritizoval nebo vyzýval Čínu, aby přispěla k ukončení konfliktu na Ukrajině tlakem na Rusko, ale čínský prezident je na státní návštěvě Spojených států a ten zajíc běží úplně někde jinde. Donald Trump se s čínským prezidentem domlouvá bilaterálně bez ohledu na to, co, co říká náš prezident na půdě OSN, takže je to taková výzva, která zapadne a ten svět poběží dál úplně stejným způsobem, jestli dobrým nebo špatným, to už záleží na každém z nás, ale nic vážného nebo nic převratného prezident Pavel na půdě OSN neřekl.
0: No a je to.
1: Ale je to státník světového významu, samozřejmě.
0: No tak samozřejmě, tak tentokrát tam ani nejel na motorce.
1: A ten summit byl kde vlastně teďka?
0: V Americe někde, ne? To bylo.
1: Ve státech to bylo, jo?
0: Myslím, že to bylo ve státech, no. Ale... Nečekal si, doufám, nějaký zásadní jako průlomový sdělení od gumovýho skvotera?
1: Ne, abych pravdu řekl, nečekal, protože...
0: Vole, někdy, když nečekáš, tak je to, víš co, je lepší nečekat, neočekávat.
1: Nejsi zklamaný potom, přesně.
0: Jsi zklamaný, jo. Tak bych to asi řekl.
1: Jo, tak dívej, tak pan Pavel není nejostřejší tuška v penále, jak se říká, takže čekal jsem nic vlastně. No, ale mrknu na ten rozhovor ještě, nebo na ten projekt, potom se podívám. Ale oni totiž, mně se líbí, že tady člověk to komentuje, řekne to popravdě, jak to bylo, a potom český média vlastně ho vyzvihnou, jak na půdě OSN se etabluje a všichni slintají v komentářích, jak je to skvělý řečník a státník a podobně. To přijde jako dost ujetý. To mě přijde dost ujetý. A nebudem si říkat, co je zač, protože jsme tady říkali milionkrát.
0: Tak, no a budeme navíc skončit, protože se nám blíží 3/4. Takže to vypadá tak, že asi to byla poslední informace nebo poslední věc, kterou jsme rozebrali. Situace je vážná. Není však, jak bych to řekl, není však nakloněná tomu, aby byla apokalyptická. Čili bude krušno, ale nebude se nás to až tolik dotýkat. Tady, řeknu Česko, Slovensko, protože máme naštěstí, máme tady lídry, kteří sice jednoho chtěli zastřelit, popravit a druhý radši říká jiný věci a jiný dělá, aby nedostal taky jako se do nějakého presu atentátníka. Čili víďme to pozitivně, posílejme jim energii, držme jim palce, buďme jim nakloněni, oni to potřebují, tu podporu, protože potom po té hrůzovládě, která tady byla, jako nemůžu si představit, že tohle by se jako dělo za Lipánka a za Fialy, jo? Takovýhle věci, které se teď odehrávají, klíčový. Tak to je jako pán Bůh s náma. Tak jo, Jiříku, pojď se rozloučit.
1: No tak já sloučím, děkujeme za pozornost, mějte krásný prodloužený víkend. V pondělí máme svátek, takže to bude příjemný. A budu se těšit na příští týden. Na vysílání.
0: Jo, super. Tak jo. Tak já ti děkuji za tvoji účast, děkuji ti za témata, která se připravila, abychom je probrali, za čísla, no a vám všem, co jste nás vydrželi poslouchat, nevypli jste, protože jste pochopili, že všechno, o čem se bavíme, všechno se vším souvisí, no a dotýká se nás to všech, tak vám děkuji, no a budu se těšit opět zase třeba zítra naslyšenou. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Jiřím, s Jirkou se loučí, no jak jinak než Petr Václav. Společně s Jirkou.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Santana, Carlos Santana, Mark Knopfler dohrál a dohrál proto, protože se tu již objevili oba dva dnešní protagonisté, hosté. Takže já vás velmi vítám oba dva ve vysílání a předávám vám slovo. Prosím.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím, jsme tady všichni takový trojlístek, v podstatě trio. A jsme tady teď standardně jako každý pátek po 20. hodině, dejme tomu takový úzus trošku, ale po 20. hodině, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače a přeju krásný večer i tobě, VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítko, ahoj Pavle, já vás zdravím, no, všechny naše posluchače, se kterými jsme se skoro nerozloučili, že jo, minule, nebo s některými, já jsem se nakonec potom vrátil, jsme to dojeli, ale tak někteří to nevydrželi, že jo, a ne to, nerozloučili se, nebo jsem se s nimi. Takže tak to doufám, že dneska to bude všechno v pohodě, že nebudou žádní nasazení provokatéři a podobně, protože samozřejmě situace a na alternativě a samozřejmě zpravodajství velice vyostřuje vzhledem k tomu, co se děje samozřejmě v celé Evropě. To bude hlavní téma našeho pořadu. Já vím, že Vítek tu má připravená nějaká témata, asi dvě nebo podobně, ale je třeba skutečně prodat, ano, prodat taky, to je hlavní, ale probrat to, co se v podstatě děje teď okolo Evropské unie, co se děje okolo Bruselu a Severoatlantické aliance, co chystají. Takže to bude zásadní téma, kterým teda začneme, to je jako mimo scénář, který Vítek připravil, ale já myslím, že pomocí přesahu se dostaneme úplně všude, takže já vám přeji krásný poslech.
2: My se přesto dostaneme v rámci prvního tématu, protože to přímo s tím souvisí, jsou to v podstatě misky, které jsou navzájem propojené a to těžiště vah a závaží, tak ta jsou v podstatě proměněna na obou stranách a nějakým způsobem se vyvažují ty váhy na více stranách bilaterálně a trilaterálně a tak dále a tak dále, multipolárně. Takže v rámci celého spektra témat, které tu máme připravené, začneme v Rusku, protože tam se odehrály samozřejmě volby a jen několik hodin po skončení voleb do státní dumy udařil Kreml na Prahu a Bratislavu, když začneme tady u nás v tuzemsku, aby přestali sedět na dvou židlích a ukončili dodávky zbraní a munice Ukrajině od svých soukromých zbrojovek. Slova o míru od Roberta Fica a Andreje Babiše již Moskvě nestačí. Viktor Medvedčuk uveřejnil pro ruský tisk obsah jednání v Kremlu z počátku července. Je tedy stále menší rozdíl mezi Babišem a Fialou, když začíná Babiš žvanit o hybridní hrozbě z Ruska. Evidentně se zaparkoval do toho proválečného manšaftu. Definitivně, Andrej Babiš.
3: No, ono vlastně v podstatě to není ani důležité, protože to, co vlastně se začíná teď dít, já k tomu ještě chystám článek, ale 15. září Severoatlantická aliance vydala směrnici, která v 7 bodech jednotlivým vládám členských zemí Severoatlantické aliance ukládá některé úkoly. Máte to v posledním článku ze včerejška, kde v podstatě jsou takové věci, jako je příprava na krizový scénář, příprava na válečné události, příprava nemocnic na přijímání obrovského množství, je tam uvedeno obětí, ne pacientů, ale obětí, což samo o sobě alarmující, že tam to slovo victim na místo patients použili v anglickém originále, což samo o sobě je bizár, doslova bizár, děsivý bizár. Ale jak se ukazuje horizont listopadu a příštího roku března, bude naprosto kritický pro vypuknutí konfliktu mezi Evropskou unií, respektive některými, buďme přesní, některými evropskými zeměmi NATO a Ruskou federací. A všechno to, co teď probíhá, to jsou konceptuální takzvané přípravy. Konceptuálka se jede, to znamená, jednotlivé vlády jsou úkolovány, aby si nacvičily jednotlivé operace. Dneska přinesla mainstreamová média i u vás český tisk informaci, že Polsko začalo s pobaltskými zeměmi a je nový plán, bude nacvičovat hromadný úprk občanů pobaltských států před postupujícími ruskými vojsky v případě války. Bude se nacvičovat obrovský příliv migrantů z pobaltských zemí do Polska. Je to ta informace, která přišla dneska, máte to i na českých médiích, je to novinka. Tak se na to podívejte. A ta směrnice z Severoatlantické aliance byla uveřejněna 15. září a teď po 10 dnech, dnes 25. Polsko s pobaltskými zeměmi už cvičí, už nacvičují obrovský přesun lidí. Další věc, která v té směrnici je uvedena, je kontrola pohybu lidí. No samozřejmě, jaká kontrola? No kontrola takzvané uzávěry, které probíhaly před 14 dny tam u vás ve spolupráci se Slovenskem, to jste možná zaregistrovali z veřejnoprávních médií, které o tom informovaly. Jak jsem zpětně se na to díval, tak tam byly informace o tom, takže jste to určitě museli zaregistrovat. Tady v Německu se testovalo uzavírání hranic v červenci. To byla velká radost, že jo, samozřejmě oni to tak udělali kvůli tomu, aby jakože, no a když jsou prázdniny, že jo, tak to prostě tak nastavili, že se to různě testovalo, jak se uzavírají, že všechno se tvrdilo, že je kvůli migrantům, prosím vás. Já už jsem to vysvětloval před několika týdny v našem pořadu, že to není kvůli migrantům, je to zkrátka nacvičování, uzavírání hranic poté, co v některých zemích Evropské unie, možná i na úrovni Evropské unie jako celku, ale to je samozřejmě s otazníkem, bude vyhlášený válečný stav poté, co dojde k nějakému incidentu a Evropská unie a některé země, evropské země Severoatlantické aliance budou a vstoupí do konfliktu s Ruskou federací. To znamená, tohleto je v podstatě ten scénář, který se momentálně naplňuje. A co je důležité teď říct, že všichni o tom hovoří, všichni politici hovoří o hrozbě války. Hovoří o tom jeden politik, hovoří o tom Robert Fico, hovoří o tom dokonce už i Andrej Babiš, hovoří o tom ruští politici, hovoří o tom tady němečtí politici, hovoří o tom prakticky každý, někdo používá trošku jiná slova, mluví o tom generální tajemník NATO Mark Rutte, že se musíme připravit prostě na konflikt. Dneska o tom znovu hovořil, že prostě Rusko chce zaútočit a že se proto musíme všichni prostě připravit na ten konflikt. On neřekne, že my chceme zaútočit, nebo on neřekne, že my vyprovokujeme Rusy, aby opět na nás zaútočili, jako jsme je vyprovokovali po těch 8 letech, že jo, v tom únoru 2022. To znamená, všichni o tom hovoří a prosím vás, pokud něco prostě jako kváká jako kachna, pokud se to kolibá a jako kachna, pokud to prostě má peří jako kachna, a chodí to prostě okolo, že jo, a je to prostě, vypadá to jako kachna, no tak samozřejmě, tak kachna to asi opravdu bude. Akorát, že v tomhletom smyslu, v tomhle případě to pojmenování toho zvířátka je určitě jako nešťastné, protože tohleto rozhodně žádná kachna není. Jak se říká novinářská kachna, že tohleto není kachna. Tohleto je myšleno naprosto natvrdo. Ti politici to fakt říkají jenom kvůli tomu, že oni mají ty informace, oni dostávají, Oni to vědí. A tohleto nacvičování různých přesunů a různých útěků lidí z Pobaltí, to není samoúčelné. To, že se nacvičuje uzavírání hranic, to také není samoúčelné. Protože jestliže vypukne konflikt s Ruskem, tak bude třeba udělat jednu věc, vyhlásit válečný stav, a bude třeba mobilizovat lidi. A lidi nebudou čekat na mobilizaci. Lidé začnou utíkat z prostoru válečné Evropy prostě pryč. A proto budou chtít prostě okamžitě zavřít hranice. Proto se nacvičuje zavírání hranic. Z toho důvodu jste byli svědky zavírání hranic. I tam u vás. Jste si to nacvičovali se Slováky. A takže je to přítomné, jsme toho svědky úplně všude a jenom stačí prostě slyšet ty výroky těch jestřábů, jako je vicepremiér polský Radoslav Sikorský nebo další, zkrátka, nebo dokonce i prezident Čík na Hradě český Petr Pavel. Asi prostě oni opravdu si chtějí střihnout válku s Rusem znovu po 81 letech. Už třeba po 81. Jestli to bude příští rok, tak po 82. Ale znovu jsme v podstatě v této situaci. To znamená, byl rok 2022, byl začátek toho února a tenkrát jsme dostali od ruských kolegů tu informaci, která byla naprosto taková zvláštní, podivná, že do 3 týdnů prostě to začne a potom najednou začaly přicházet ta videa. Najednou ruská televize ukazovala Vladimira Putina, jak se svolává ministry, jak se jich ptá, jestli souhlasí s připojením Luhanské a Doněcké republiky, tedy z jejich, jestli souhlasí s vyhlášením jejich nezávislosti na Ukrajině, potom se připojili k Rusku a tak podobně. To znamená, všechny ty kroky a ty přípravy mají vždycky nějaký stepping, mají nějaké kroky, které jdou za sebe. A my to též teď momentálně vidíme u západních a zejména evropských politiků. To znamená příprava na konflikt s Ruskem. A znovu se budou opakovat ty procesy, které byly v roce 2022. Budeme moci vidět jednotlivé kroky eskalace, takzvaného eskalačního žebříku, na který se budou přikládat jednotlivé eskalační kroky. A já si myslím, že už jsme hodně daleko a hodně vysoko na tom eskalačním žebříku, protože ve chvíli, kdy západní země střílí rakety a drony do hlouby Ruska, ve chvíli, kdy západní země kradou a konfiskují Rusům jejich tankery na otevřeném moři v mezinárodních vodách, tak jsme tak vysoko na eskalačním žebříku, tak vysoko, že jenom o stupínek výš je vojenský střet. Už jenom o jeden stupínek výš je vojenský střet, protože všechny nevojenské eskalační stupně eskalačního žebříku byly již naplněny a byly použity. Teď už v podstatě jsme na takové úrovni, že všechno to, co bylo možné považovat za nevojenské útoky na Rusko, nevojenského charakteru, už byly dávno vyčerpány. Teď už skutečně zůstávají jenom takové střety s Ruskem, které budou mít vojenský charakter, to znamená charaktery úderu. A proto i Rutte o tom teď hovořil, že samozřejmě on je blázen. Já jsem si myslel, že ten, co tam byl před ním, Jens Stoltenberg, předchozí generální tajemník, že to byl prostě ten největší magor. Ne, ne. Prosím vás, vůbec ne. Stoltenberg ve srovnání s tímhletím komediantem, to byl To byl génius. A Rutte je úplně vymazaný. Úplně. To, co on tam povídal, jakože prostě Rusko je slabé a že Rusko prostě porazíme a Rusko se přesvědčilo, že NATO je silné a Putin se neodváží zaútočit na jakoukoliv naší zemi, ale musíme na to být připraveni a tak podobně. Tyhle ty bláboly, které tam vypouštěl, jenom ukazují, že v podstatě platí, že do všech tady těch silových struktur, a zamyslete se nad tím, vojenských silových struktur jsou dosazováni lidé, kteří ne, že jsou schopni. Oni tam dosazují záměrně lidi, kteří jsou naprosto všeho schopní. Stoltenberg, Rutte, a jestli si pamatujete na bývalého předsedu šéfa vojenského výboru NATO, jistého generála Pavla, který tam předsedal vojenskému výboru NATO. A prostě všeho schopní lidé, úplně všeho schopní. To znamená, taková ta flexibilita, kdy máte politika. On byl komunista, on přísahal věrnost souručenství Československé socialistické republiky a Sovětského svazu. Že vstoupil do strany společně s manželkou. Potom to všechno jako vzdal, všechno to popřel a přešel na stranu nepřítele a přešel, stal se šéfem vojenského výboru NATO a dneska srdnatě bojuje proti tezím, ke kterým dříve přísahal. Co je to za člověka, mimochodem? Jaký to má význam? Co to je vůbec? Se nad tím zamyslete. Máte někoho v roli generála a on popře svoji vlastní historickou bázi, vlastní minulost, úplně převrátí. To si představte, kdyby jste měli prostě nějaké generály, kteří by zkrátka dosáhli takové úrovně, že by, já nevím, představte si takovou nesmyslnou situaci, naprosto nesmyslnou, že nějaký za druhé světové války nějaký přeběhlý sovětský generál, někdo typu, jako byl Vlasov, generál Vlasov, byl zajatý, přešel na stranu Němců, že by zkrátka udělal takovou kariéru, že by všechno zahodil a byl by tak úspěšný, že v nějaké chvíli by nacistická říše z něho udělala nejvyššího, naprosto nejvyššího německého polního maršála, který velí všem armádám hned pod Adolfem Hitlerem. Nejvyššího polního maršála by z něho udělali. Naprosto, jaký by to musel být člověk? Jaký by to musel být generál, aby se dostal do téhletý pozice? No, musel by úplně odvrhnout všechno, musel by to poplivat, musel by prokazatelně, věrohodně všechno poplivat, všechno odvolat a svým novým chlebodárcům prokázat, že všechno to, co dělal v minulosti, bylo jenom ne z přesvědčení, ale musel by je přesvědčit o tom, že to bylo všechno konáno kvůli vypočítavosti a kvůli sociálnímu statusu v tehdejší socialistické komunistické společnosti. Že to nemyslel vážně, že to bylo ze zištných důvodů, kvůli kariéře, kvůli pozici, ne z ideologie, ne z přesvědčení. A musel být tak dobrý, že by musel ty generály přesvědčit, že to dělal kvůli tomu, že zkrátka to byly zjištné motivace, že on tomu nikdy nevěřil, on jenom prostě chtěl dělat kariéru, dostat se vysoko, mít frčky, protože frčky jsou nejvíc, a bylo mu jedno prostě, co podepisuje. Bylo mu jedno, na co přísahá, Bylo mu jedno, jaké dekrety podepisuje, jaké formuláře má na stole a připojí k ním svůj podpis. Úplně by mu to bylo jedno. To znamená, takový člověk, jedině takový člověk se může překlopit z vysokého, ambiciozního, velice, dalo by se říct, exponovaného důstojníka, rozvědčíka bývalého režimu do funkce nejvyššího vojenského velitele nepřátelské organizace na druhé straně. A tohleto je model de facto, který je natolik děsivý, že nemáme jistotu, opravdu není jistota, že když vypukne nějaký ozbrojený konflikt s Ruskem, jestli tenhle ten člověk, který se tam dostal u vás na ten hrad, jestli on nebude první, který řekne, budeme mobilizovat lidi a pošleme na frontu bojovat s Rusy. Do posledního Čecha. Protože bude poslouchat koho? No, bude poslouchat své chlebodárce. Nacisty bude poslouchat z Bruselu, jednak z Evropské unie, jednak z NATO, bude poslouchat a bude posílat na pokyn Čechy do likvidace válečného masomlýna, podobně a úplně stejně, jako to teď dělá Zelenský na Ukrajině s vlastními občany. Úplně stejně. Protože proč? Protože Zelenský, Pavličenko, teda ne Pavličenko, Pavel, Zelenský, Pavel, Rutte, všichni tihleti zkrátka jsou ve svých pozicích ne kvůli tomu, že by měli nějaké schopnosti, ale kvůli tomu, že jsou všeho schopní. A Zelenský je všeho schopný. On je na jedné straně heraldický žid. On má čistý pokrevní židovský původ po matce i po otci. Že? A on nemá problém jít v Kyjevě na vojenský hřbitov a tam pokleknout před válečnými zločinci, před banderovci, kteří vyhlazovali na Volyni nejenom Poláky, ale hlavně i Židy. Nemá problém. To je tak neuvěřitelné chucpe. Ale proč? Proč on to udělal? No, protože Zelenský je všeho schopný. Stejně jako Petr Pavel je všeho schopný. Stejně jako ten mameluk Rutte je ten naprosto neschopný, ale kromě toho, že neschopný, on je všeho schopný. A proto ve všech pozicích, tam, kde se něco rozhoduje a je třeba, aby tam někdo byl, tak se tam nedává nějaký kádr, nějaký prověřený kádr, schopný kádr. Ne, ne, ne. Dává se tam někdo, kdo je naprosto všeho schopný. Úplně všeho schopný. Důležitá je jenom jedna jediná věc, aby plnil úkoly, které dostává ze zhora. A to on, Pavel, jakožto generál Lampasák, on umí moc dobře. A Zelenský sice není Lampasák, ale ten zase ten taky poslouchá, protože on samozřejmě je závislý. On je závislý na různých psychotropních látkách, takže oni mu vždycky něco přivezou a on potom plní všechny úkoly tak, jak oni mu řeknou. Se podívejte, on byl teď u Trumpa na návštěvě a během 15 minut si 67krát sáhnul na nos a dělal grimasy s nosem. On prostě, než se setkal s Trumpem, tak prostě se sjel v letadle, prostě dal si 2-3 liney a prostě začalo to tam v Bílém domě s ním úplně cvičit. 67krát během 15 minut, prostě grimasy s nosem, tohleto a se zubama navíc. Jo, takový ty pohyby prostě rtama, že jo, si otírá prostě rty, jo, ty zuby, tam má ty zbytky prostě toho kokainu, že jo, teď tomu se říká dojezd, takže dojezdový tiky se tomu říká, takže ty dojezdový tiky on má, Zelenský, a tohleto prostě, tohleto vládne Ukrajině. A někdo řekne, no to je strašný, to by se nám stát nemohlo. Ne? No a koho máte na radě? Člověka, který má za sebou takovouhle kariéru. Popřel svoji vlastní minulost a dneska staví na kontrapunktu vlastní minulosti. To samé platí tady o těch našich geniích. Já to několikrát opakoval, jsem říkal, že to, co vlastně vidíme okolo sebe, je, že každý další politik je horší, než byl před ním. Že? A znovu se to potvrzuje. Teď spousta Němců říká, že zlatý Scholz, ale to byla pěkná svině. Však jsme přinášeli články. To byl SSáček a on stále je SSáček jako vyšitý. Ale ve srovnání s Mercem, skutečně ten Scholz byl ještě aspoň trochu na úrovni, ten ještě nebyl takovej magor. Proto znovu platí, že v politické rovině to funguje tak, že jednotlivé státy jsou likvidovány svými volenými elitami. Postupně. Konec konců od roku 89 se o tom každý mohl přesvědčit. Jsou likvidovány zevnitř postupně. A teď, to je důležité, jelikož dochází k likvidaci, tak kvalita politického řízení se zhoršuje. Kvalita politiků se zhoršuje, protože se zhoršuje celá společnost. Proto logicky každý další zvolený politik je o něco horší než ten předchozí. Je to naprosto logické, je proto vysvětlení. Právě kvůli tomu to tak je. To znamená, společnost se hroutí a spolu s tím se hroutí i hodnoty a proto z voleb vycházejí horší a horší politici. A ti, kteří tam třeba ještě byli a byli tam delší dobu, tak jim se zhoršují jejich vlastní charakterové rysy. To znamená, oni třeba měli před 10-15 lety ještě zdravé názory. Dneska už ty názory mají naprosto strašné, mají je neakceptovatelné. A jak na to reagují voliči, no přestávají ty strany volit. Proto se dneska podívejte na všechny ty partaje, jako různý ČSSD, různý ODS, ztrácí prostě procenta. Je to naprosto logické. Jsme toho svědky. To znamená rozvracení národních států zevnitř postupně, polehoučku, krok za krokem, vede i k destrukci politických procesů, protože to je zrcadlo. To je zrcadlový proces. Jsou to zrcadla, to znamená, máte společnost a máte politickou elitu a vzájemně ty obrazy se odráží od sebe. To znamená, jestliže dochází k hroucení společnosti, dochází k hroucení i jednotlivých politických elit a obráceně. Jestliže se hroutí politické elity, dochází k hroucení společnosti. Jedním směrem je druhým směrem. Buď vláda hroutí společnost svými strašnými zákony a svojí neschopností a diletantstvím a hlavně svými kroky, které vyplňuje na příkaz svých loutkovodičů z Bruselu a z Londýna a z jiných míst. To znamená likvidace státu směrem ze zhora dolů. To znamená, elity likvidují vlastní životní prostor, vlastní národ. To je jeden směr. A potom druhý směr je z dola nahoru. To znamená, ta společnost se začíná destruovat vlivem procesu řízení na jednotlivých prioritách od první až šesté. To znamená, lidé začínají mít jiné hodnoty, začínají volit jinak, začínají volit divné lidi, divné politiky a ten směr se obrací a ta společnost směrem nahoru volí takzvané skorumpované nebo poškozené, pokřivené politiky. To znamená, je to směr ze zhora dolů i z dola nahoru.

0: že kdybychom měli nějakou vlasteneckou vládu nebo nad celou Evropou by fungovalo nějaké normální nadnárodní řízení, tak by nikdy nemohlo dělat ani jeden z těchto kroků, kterým právě jsme svědky. Znamená všechny ty eskalační kroky na eskalačním žebříku směrem ke konfliktu a ke konfrontaci s Ruskem by nikdy nenastaly. Nikdy, za žádných okolností. To, že to vidíme, ten důsledek jenom potvrzuje realitu. A pokud jsem hovořil o těch všehoschopných lidech, tak já jsem zapomněl úplně na ten hlavní příklad, na který se nesmí zapomenout. Tím nejkřiklavějším případem, jakým se dokazuje, že přesně takhle to funguje, že ne nejschopnější, ale nejvšehoschopnější lidé jsou dosazováni do řídících funkcí. To je ta kráva, která řídí Evropskou unii, Ursula von der Leyen. To je ten důkaz. Je naprosto neschopná v konceptuálních procesech řízení. Dovedla Bundeswehr obrovské zakázky tam byly na kozačky, že jo, a tulení kožešiny, a ona nakupovala, dělala ministryní obrany. Prostě dokonce jí hrozilo trestní stíhání. Dělala zakázky tak, že to skoro vytunelovala celý Bundeswehr, a když to měla nahnutý, tak oni ji poslali do Bruselu a udělali z ní v Evropské lidové straně šéfku Evropské komise. A proč? No, protože ona je všeho schopná. Proto tam je. Ona tam není kvůli svým schopnostem, ona nemá žádné schopnosti. Ona je gynekoložka a tenkrát měla nějaké problémy na té klinice, kde pracovala před mnoha lety. Nějaký to asi nebavilo, tak se na to vykašlala, šla dělat politiku. Ale to je zkrátka realita. Podívejte se na to. To znamená, všechny řídící procesy jsou obsazeny lidmi, kteří jsou všeho schopní. Potom se nemůžete divit, že na eskalačním žebříku v Evropě jsme tak vysoko, blízko ke konfrontaci s Ruskem. No. Takže takhle bych uzavřel první téma. Máme 20.40, dáme si jednu písničku na občerstvení. Pavel tam najde jednu písničku a hned potom se pustíme do dalšího tématu.
1: Dobrá, druhé téma bude kratší, do té 9. hodiny, taková 10-minutovka, ale něco určitě zvládneme. Takže, Pavle, dáme si písničku?
2: Tak něco kratšího, jo? 3 minuty a půl. Tak výborně, pozičku máme za sebou a máme tu opět pana VK a Vítka, takže rozdějte to.
1: Já jsem ani druhé téma neměl, respektive měl jsem připravené v rámci té směrnice na to, kterou už si VK vpekl nebo vetkal do toho předchozího vstupu. Takže já bych se tě spíš zeptal, ty jsi totiž několikrát zmiňoval a bude takové spíš do vysvětlení do předchozího tématu, ty jsi několikrát zmiňoval, že ten případný potenciální válečný konflikt s Ruskem by mohl vypuknout s některými zeměmi NATO. A chci se tě zeptat, jak je to vůbec možné, protože tu máme přece článek 5 legendární Washingtonské smlouvy z NATO, kdy pokud jedna země je zasažena, tak automaticky se mají připojit ostatní v rámci určité kolektivní obrany. Tak je něco takového vůbec možné, že by konflikt vypukl s několika pouhými izolovanými zeměmi, nikoli se všemi?
0: Je to nejenom pravděpodobné, je to skoro téměř jisté. Článek 5 totiž není mandatorní. Nestanovuje povinnost. Je napsaný způsobem, že je formulovaný tak, že jednotlivé země v případě napadení členského státu vyvinou aktivitu a pomohou vlastními možnostmi na obranu a na pomoc této zemi. To znamená, není tam nic o tom, že země vyhlásí válečný stav. Není tam nic o tom, že musí povinně poslat své vojáky nebo tanky té zemi na pomoc. Nic takového tam není. To znamená, ta interpretace toho článku 5 je tak volná, jak volná může být. Proč je tak volná? Je to jednoduché. Američané to tak chtěli, když vznikalo NATO. Tak Američané nechtěli být zataženi do války se Sovětským svazem kvůli nějakému malému evropskému státu, který by se třeba zbláznil a třeba vyvolal válku se Sovětským svazem. Proto tam Američané dali

0: tenhle ten gumový paragraf, tenhle ten
1: což
0: článek.
1: Bylo třeba Maďarsko zrovna v 56. kdy se
0: ano,
1: vlastně
0: přesně
1: poprvé,
0: tak,
1: že?
0: Přesně tak. To znamená, kdyby náhodou někdo chtěl dělat třeba problémy. A, válka mezi, například v 70. letech válka mezi Řeckem a Tureckem, mezi dvěma členskými státy na to, že je o Kypr. To je kyperská krize. Tenkrát šlo zkrátka o to, že kdyby to přerostlo v nějaký konflikt, tak Američané by do toho samozřejmě nevstoupili a ten konflikt byl stejně udržený lokálně, že NATO nebylo nějak mobilizováno, že by poslali na pomoc Řecku a druhá strana by poslala na pomoc Turecku. Ne. NATO tenkrát zůstalo úplně mimo, stálo mimo. Nechtělo do toho nějak zasahovat a vrtat. To znamená, i teď v této situaci by to bylo postavené do té roviny, že některé ty země, které jsou nejvíce rusofobně infikované, a můžeme se dívat na Velkou Británii, můžeme se dívat na jednoznačně na Polsko, můžeme se dívat na všechny tři pobaltské státy. No a teď se můžeme dívat na Francii, ale tam je velký otazník. Macron už není takovej hurá válečník, jako byl ještě před půl rokem. Samozřejmě z mnoha důvodů. Blíží se volby, příští rok budou volby prezidentské ve Francii. A tohleto zkrátka reálně může skončit v pozici, kdy se bude jednat jenom o několik států, které na svém území vyhlásí válečný stav a de facto budou v konfliktu s Ruskem. A jaká bude podoba, nikdo teď momentálně neví, ale je jasné, že bude obrovský tlakový nástroj na jednotlivé členské země. A tím samozřejmě bude síla Bruselu a takzvaných dotací, evropských dotací a evropských fondů, kdy bude postaveno, bude postavená zkrátka ta otázka do té roviny, že když se nepřipojíte k nějaké operaci proti Rusku, tak vám zastavíme dotace. Proto se reálně může stát, že do té aliance vstoupí třeba dvě třetiny zemí. Z nichž ale většina nepovede vojenské operace proti Rusku, ale bude mohutně a masivně dodávat zbraně do války proti Rusku a to znamená, bude čelit ruským úderům na svém území. To znamená, vojáci nebudou na frontě, ale budou padat bomby na jednotlivé země, kde budou běžet fabriky a vyrábět zbraně do války proti Rusku. To samozřejmě dlouho nevydrží. Jakmile začnou padat bomby, tak začne obrovský tlak válečných střelbů na to, aby daná země, která do té doby jenom v uvozovkách jenom pracovala na válečném úsilí a zbrojila do války a dodávala zbraně ostatním spojeneckým zemím a jinak se ale ničeho neúčastnila, tak bude obrovský tlak, aby i tato země zkrátka vstoupila do aktivního boje proti ruské armádě, aby byly mobilizovány jednotky a to je jenom otázka jednoho, možná maximálně dvou ruských úderů na nějaké výrobní podniky v daném státě. Zkrátka tomu se nedá vyhnout. Jakmile to začne, ten eskalační žebřík, ten už válečný eskalační žebřík bude natolik rychlý, že jeden den bude premiér dané země říkat, my nebudeme vysílat své vojáky do války proti Rusům, my budeme pouze podporovat naší alianci jinými způsoby, a to znamená vlastní zbrojní výrobou. No a tohleto, když uslyší v Moskvě, tak provedou údery na tyhle ty podniky, kde všechno prostě vyhoří, schoří, tam to lehne popolem. No a v tom okamžiku se bude jednat o útok na danou zemi. Daná země bude nucená vyvolat článek 5 sama za sebe, už sama za sebe, a nezbyde nic jiného té zemi, než jít do té otevřené války. Tomu se nedá vyhnout. To je zkrátka hra, která nemá vítězný konec. To znamená, když tuhle tu hru začnete hrát, nedostanete nikdy vítěznou kartu. Vždycky jste s kartou, která prohrává. To znamená, jestli chcete jít do války s Ruskem, neusedíte to na dvou židlích. Nemůžete říkat v době války s Ruskem, že my jsme pro mír, my nebudeme posílat své vojáky do války s Ruskem, ale současně soukromé zbrojovky na území daného státu jedou dnem i nocí a vyrábějí zbraně a munici pro Ukrajinu a pro členské země Severoatlantické aliance, které už budou ve válce s Ruskem. To je nesmysl samozřejmě. Ale víte, že někteří politici do dneška na tady ten nesmysl stále jedou, stále prostě mají tu pozici nastavenou. A ta pozice už začíná být dokonce trapná. Já nebudu jmenovat, nikoho nechci jmenovat, ale víte asi, koho mám na mysli. V této chvíli zkrátka není ani jako odvaha nějak zastavit vyzbrojování Ukrajiny, protože v těch zbrojovkách jsou zájmy politiků, členů vlády, že jo, přímo někteří členové vlády mají akciové podíly v některých zbrojovkách, aniž bych někoho jmenoval, zase všichni víte, koho myslím. To znamená, nemůžete ty soukromé zbrojovky prostě zaříznout a říct, od teď nebudete nic dodávat na Ukrajinu. Nic, naprosto nic. To prostě nejde. Ten premiér to nemůže udělat. Nemůže. Rozbil by vládu svoji vlastní. Nejde to. To znamená, že mírové úsilí je jenom póza. V tom případě, když ten premiér takhle zůstane, tak je to jenom póza. Nic jiného. Póza. A to je málo. Ve chvíli, kdy Evropa stojí na prahu třetí světové války. Chápete? Proto znovu, politika je samozřejmě jedna z nejšpinavějších prací na světě. Je špinavější než prostituce. Já jsem to několikrát říkal. Politika je strašně špinavá, protože jsou tam klientelistické vztahy. Hned od začátku, když začnete dělat politiku, tak jste v klientelistickém postavení k tolika lidem, že kdyby se o tom začalo jenom někde lehce mluvit, tak strana prostě skončí. A bez peněz nejde dělat žádná politická partaj. Že bez různých laskavostí nejde dělat politická partaj. Ani náhodou. Nikam se nedostanete bez laskavostí, nedostanete se do médií, nedostanete se na billboardy, nedostanete se do televize, do rozhlasu, do reklamy, nikam bez známostí a bez peněz. Proto je asi jasné, že článek 5, jakkoliv je gumový a ohebný, tak zkrátka ve chvíli, kdyby byl aktivován, tak dojde zkrátka na vyslání vojáků v nějaké instanci. A je to kvůli tomu, že žádná z těch zemí skutečně nechce usilovat o mír. Mluvím ne slovy politiků, ale autenticky. Autenticky znamená zastavit všechny dodávky zbraní na Ukrajinu. Okamžitě hned pro všechny firmy, nejenom státní, ale i polostátní a soukromé zejména. Okamžitě hned teď. A zakázat vývoz zbraní i do třetích zemí, kde by hrozilo, že zbraně budou obklikou přes třetí stranu odevzdány nebo dodány nebo prodány na Ukrajinu. Víte, že takhle to normálně funguje s dodávkami zbraní třeba do různých občanských válek na africkém kontinentu. Tam to funguje. Například, když byste chtěli jako český zbrojař nebo slovenský zbrojař vyvést peníze do severního Nigeru nebo do Mozambiku nebo podobně, tak tam všude platí zákazy, já nevím, jestli to ještě pořád platí nebo neplatí, ale různě, hned na několik afrických států jsou embarga uvalená. To znamená, kdybyste chtěli vyvést, nedostanete povolení od vlády k vyvezení zbraní. A pozor, nedokážete je vyvést ani

0: k obchodníkovi ve třetí zemi, třeba v Turecku, kteří jsou na černé listině Evropské unie. Existuje černá listina obchodníků se zbraněmi, u kterých je známo, že přeprodávají zbraně z bezpečné země do země nebezpečné. To znamená, firma, nastrčená firma nakoupí zbraně, české nebo slovenské zbraně nebo munici, zbraně, která je registrovaná ve Švýcarsku, že jo? A z toho Švýcarska to koupí turecký obchodník. Turecko je taky v pořádku, ale z toho Turecka se to potom dostane do Libie. Do občanské války. Úplně normálně. Proto funguje to, ty zabraňovací mechanismy takzvaných třetích prodejů, to znamená takovému obchodníkovi někde ve Švýcarsku ten nákup není umožněn, protože ten obchodník je označený za potenciální riziko. Ale v případě Ukrajiny tohle to nikdo nepoužije, tyhle ty ochranné mechanismy a blokační mechanismy, aby zbrojovky nemohly vyvážet zbraně a munice. V případě Ukrajiny není dovoleno. V případě Ukrajiny je dovoleno vyvážet úplně všechno. Naprosto všechno. Chápete? A to je důkaz, že nikdo z těch zemí nechce ukončit válku na Ukrajině. Pokud mluvíme o všech zemích Evropské unie. Proč? O všech? No protože žádná země Evropské unie, žádná země ze 27, žádná z nich nezakázala vývoz zbraní do válečného konfliktu na Ukrajině. Ani jedna z nich. Tím je to dané. Nemusíte hledat další odpovědi. To znamená, že koncept války je daný a slova o míru jsou iluze a póza politiků a nedej bože výtah k dobrým volebním výsledkům a výtah k moci. Protože na slova o míru se dá stále nahnat a v budoucnu ještě více než dnes voličů do jakýchkoliv následujících voleb. Kdo začne mluvit o míru, má hlasy zajištěné. To znamená výtah po zádech takzvaných cimírů, výtah k moci, je jedna z možností, jak se dostat do vlády, jak ustanovit vládu. A potom v té vládě děláte věci, že mluvíte o míru, ale neděláte pro mír nic. Chápete? Mluvíte o míru, ale pro mír nic neděláte. Jenom mluvíte. Kdybyste chtěli dělat, tak první, co uděláte, je, že zastavíte vývoz veškerých zbraní i munice na Ukrajinu i přes třetí země. Hotovo. Takže máme 21.00. Dáme si jednu písničku, Pavel tam najde nějakou takovou překlenovací a potom se pustíme do telefonických dotazů. To bude zase rodeo. No, uvidíme, jak to dopadne.
1: Proto já jenom takový doplněk VK ještě chci doplnit a dodat, že tito převlečení gauneři jsou možná ještě větší prasata, než, a to slovo používám záměrně, aby se snaží vyhýbat a nějakým způsobem se vyjádřovat kuty, jsou ještě větší prasata než ti přímočaří chciválkové typu Fiala a spol, Rakušan a tak dále, kteří už kandidují přímo s tou agendou pro válku. A zatímco ti to se vyšplhají právě v rámci iluze té míru, toho míru a retorice o míru a tak dále, a potom v té vládě začnou dělat úplný pravý opak, než to, s čím vlastně kandidovala, co deklarovali v rámci své předvolební a volební kampaně. To znamená, že to je ještě mnohem horší v podstatě než ti přímočaří, u kterých víme od začátku, co jsou za, jsou to gauneři, ale mnohem horší a řekněme protřelejší jsou ti gauneři, kteří se snaží právě na tom míru vybudovat svou politickou kariéru do doby, než se dostanou k té reálné moci. A to je právě ten horší.
0: To je právě ten problém, že prostě prosazování toho míru zůstává jenom u slov krásných květnatých projevů a různých videí a různých shortů na YouTube, kde prostě jsou kliky a zhlédnutí a podobně a lajky a další věci. Jenže to nemá nic společného s prosazováním míru, to je póza. A nestačí prosazovat prostě politiku jenom slova, teda prosazovat mír prostě slovama.

0: s těmi výroky o míru. Ne. Mír se prosazuje pouze činy. Pouze činy pro mír, vedoucími k míru. A prosím vás, závěr důležitý. Dneska v pátek Evropská komise jednohlasně všichni členové a zástupci všech 27 zemí, to znamená i České republiky, i Slovenska, odsouhlasili předání dalšího balíku 6 miliard eur Ukrajině na zbrojení, zbraně a obranu. Dneska. Znova. Jak je to možné? Otázka. Tomuhle se říká budování míru na Ukrajině. Když dneska znovu poslali další peníze na válku na Ukrajině. To je tragédie. To je apel na politiky, na volené politiky, ty, které mám na mysli, ale to, jak říkám, to musí voliči. Voliči musí volat v Praze politikům, voliči musí volat politikům v Bratislavě, voliči musí volat politikům v Maďarsku i jinde a ptát se jich, jak je to možné. Proč tohle to děláte? Proč to děláte? Proč posíláte další peníze na zbrojení na Ukrajinu? Proč to děláte? A proč potom chcete naše hlasy? A proč si říkáte do voleb o naše hlasy? Jak si to dovolujete? Jak si to můžete dovolit? Tohle to je třeba říct těm politikům. Takhle jim to říct. Takže to je všechno. Teď si pustíme jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Tak, ok, Pavel to rozbalí.
2: Tak jo, je to na jednu novou písničku od skupiny Road King. Těm, co je dovoleno. Ale to je takový krásný. Tak jedem. Písnička dohrála, všichni jsou na místech a je tu hned první telefonát ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání. Můžete? A ticho. Haló, slyšíme se ještě pořád? Teď mluvte, prosím.
3: Haló, no pěkný večer prajem. To je Slavomír z Bratislavy. Počujeme sa?
2: Ano, samozřejmě, jste ve vysílání, mluvte.
3: A tak ja som znovu zrodený kresťan, služba z nášho pána Ježiša Krista. A ja chcem poďakovať, som veľmi rád, že môžem osobne poďakovať pánovi VK za vašu prácu aj celému týmu okolo vás, lebo robíte svoju prácu veľmi dobre, až natoľko dobre, že diabol zúri. A vlastne prejavuje sa to tak, že používa svojich otrokov na to, aby vlastne zastavil vašu prácu. To je v podstate, ako aj minule, tá pani, dá sa povedať, ktorá bola zotročená, no taký klasický démonický útok, ako zastaviť vás, lebo diabol zúri, lebo v podstate robíte svoju prácu veľmi dobre. No, on má nejaký ten plán s našou zemegulou, s našou krajinou, so všetkými nami, a vy mu vlastne ako keby odhalujete karty svojou prácou a vynášate na svetlo sveta to, čo vlastne on má s nami, aký má plán. Ale je tu aj plán nášho pána Ježiša Krista, ktorý teda má tiež svoj plán, lebo žijeme v podstate apokalyptickú dobu, ktorá vlastne vyvrcholí bitkou pri Armagedone a potom vlastne fyzickým príchodom Ježiša Krista na zem, ktorý vlastne bude ako keby ten, ktorý zastaví tú vojnu. Moja otázka je, že vlastne aký máte vy pohľad na plány nášho pána Ježiša Krista s našou zemou, aby sme trošku odhalili aj jeho karty, lebo v podstate tie diablové karty odhalujete veľmi dobre. Takže
1: Děkujeme moc. Já bych jenom takový trošku apel, zkusme ty reminiscence na ten minulý pohled pozdržet a nevracet se k tomu, protože zbytečně přikládáme pulínku na oheň do krbu, teď už skoro, doufám, pevná paliva nebo fosilní paliva, která se brzy zakáží. Tak zkusme se k tomu už nevracet, je to zbytečné znovu jak si rozmíchávat. Tak VK, povídej, můžeš odpovídat.
2: Já ještě, jestli mohu, tak ještě dodám telefonní číslo 608 12 14 19 dnes. Tak prosím.
0: No, já děkuju pánovi za dotaz. Jak se na to dívám? No, podívejte se, archetyp Ježíše Krista je samozřejmě stělesněním Boha na zemi. To znamená tělo, které bylo použito k tomu, aby sejmulo hříchy z nás, z lidí, z člověka. To je velice těžké, opravdu velice těžké kanonické téma na povídání a na to bychom potřebovali opravdu několik hodin. Ale roli Ježíše Krista bylo na zemi tedy poskytnout spasení celému našemu rodu, lidskému rodu. To je důležité, to je zásadní. Ale plány, které existují, které jsou, tak to jsou plány Boha. Ježíš Kristus byla tělesná schránka, která byla použita a stělesnění Boha na zemi byl Ježíš Kristus. Je třeba v tomhletom trochu jako rozlišovat, ale plány Boha na zemi jsou odvozovány především od vývoje k lásce, který je, nebo láska jako taková, je v podstatě nejvyšší harmonickou takzvaného Žehovy. To znamená, ono boží podstaty, která je v podstatě tím nejvyšším modelem v celém našem existenčním prostoru. A to je běh na dlouhou trať. Protože zlo, opak lásky, nenávist je v podstatě podepsána pod většinu věcí na tomto světě. Většina věcí na tomto světě má podpis něčeho, co bychom nazvali temnou silou, temnou stranou, něčím, čemu se říká Hrešov. To znamená technologie využívané ke špatným věcem, technologie využívané k ničení, k zabíjení. Něco se vymyslí, nějaká technologie, nějaký výrobek a hned je využitý jako válečný nástroj. To je samozřejmě práce ďábla, protože každá dobrá věc je připravená k tomu a je možné ji využít pro konání zla. Jenom jedna jediná věc se nedá takto zneužít. Jenom jedna jediná. Cokoliv řeknete, může být použito nejenom k dobru, ale k páchání zla. Jenom jedna jediná věc zneužita být nemůže. A to je láska k Bohu skrze Ježíše Krista. Skrze něj. To se nedá žádným způsobem obrátit, zvrátit, jakkoliv pokřivit k tomu, aby se tím začalo páchat zlo. A tohleto vědomí, když budete mít, když ho máte a znáte, tak se nejenom posilujete ve své víře, ale jde o něco ještě jiného. Tohleto vědomí, tohleto pouto doslova dokáže tyto temné síly doslova rozzuřit okolo vás. Doslova rozzuřit. A čím pevnější je toto pouto, tím větší útoky na vás budou činěny a budete vystavováni větším zkouškám, větším obtížím ve svém životě, ve svém okolí a tak dále, a tak dále. To by bylo na velké, dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, ale jenom pánovi bych tady řekl, že tím hlavním úkolem, cílem Boha skrze Ježíše Krista je posílení onoho vztahu, oné lásky k Bohu skrze Ježíše Krista mezi co největším počtem lidí na této zemi. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Ještě jednou. Tak, doufám, že stále jste na telefonu. Halo, halo? Halo?
4: Halo?
2: Tak, jste ve vysílání, prosím, mluvte.
4: Strašně zle vás počujem. Dobrý večer. Pane Vejka, nepotešil ste ma ani, ja vás nepotešim, pretože mám to z prvej ruky, lebo je to blízka rodina. Tak si predstavte, že na Slovensku rekrutujú, volá sa to nejaké také zálohy, pána Kaliňáka, už 16-ročných, ten chlapec chodí na učňák a ide na trojtýždňový výcvik. A takisto, asi to už nebude náhoda, kolegyním syn, ktorého predtým nechceli vziať do armády za žiadnu cenu, tak ho zoberú aj už teraz. Potom je tu ešte ďalší mladý chlapec a sám seba sa pýtam, či sú toto všetko náhody, alebo niekto vie, že sa bude niečo diať. To je jedna vec. A ďalšia vec, ktorá ma vyrušuje, že za mnou býva generál bývalý, bo pracoval aj v Bruseli pre NATO, takže to je veľké zviera, ktorý má svoje deti už asi tak cez rok, aj dceru, aj syna, aká náhodička vo Švajčiarsku. A keďže Švajčiarsku sa vojny vždycky vyhli okruhom, tak to asi tiež nebude náhoda. Ale zároveň sa sám seba pýtam, či tá vojna, keď tie deti tam poslal, naozaj to Švajčiarsku nedosiahne. A chcel som vás pýtať ešte jednu vec. Myslíte si, keďže Rakúsko teraz bolo tiež v tej karpatskej osmičke, bude naozaj ešte neutrálne a dá sa tadiaľ to utiecť? Alebo by bolo treba utekať cez Turecko a nejako tadiaľ okľukom do Južnej Ameriky? Prajem pekný večer.
0: No, ja děkuju za zhodnocení situace, za informace samozřejmě, co se děje. No, pouze to potvrzuje onen eskalační žebřík. Pokud se děje už tohleto, chystají se odvodové komise, chystají se takzvaní dobrovolci, nebo dobrovolníci, že chystají se, tak znamená to, že se chystají první mobilizační úderné skupiny. A teď jenom na vysvětlení, teď je to důležité, naprosto důležité, dobře poslouchejte. Jakmile to začne, tak oni budou potřebovat brát z dobrovolců, z dobrovolníků, kteří půjdou na tu frontu jako první, protože oni se chtějí té nepopulární, nucené mobilizaci vyhnout jako čert kříži, protože to bude konec jejich politických garnitur. Stejně jako za druhé světové války. Jakmile povolají vlastní obyvatelstvo, samozřejmě proti vůli obyvatel, nikdo, kdo je trošku normální, nechce jít do války. Protože kdo chce jít do války, ten se přihlásí. Po vypuknutí konfliktu se přihlásí, jako na Ukrajině jsme viděli, kde stály fronty, sice byly dlouhé ty fronty, ale v porovnání k počtu obyvatel, to byly setiny, ne setiny, promile procenta obyvatel Ukrajiny, promile. A vzniknou, z toho vytvoří jeden pluk, dva, tři pluky maximálně podle počtu obyvatel. Na té Ukrajině tenkrát z těch dobrovolníků byla vytvořena celá jedna brigáda. A že tam měli nějakých 8 nebo 10 pluků, tam měli prostě vytvořených. To znamená, tohleto je ten model, který se bude aplikovat na začátku. A oni chtějí mít z čeho brát. Oni dostanou z Bruselu pokyn, že mají poslat nějaké vojáky. A oni řeknou, dobře, my můžeme poslat 10 tisíc. A nebo řeknou, my můžeme poslat 5 tisíc. Dobře, tak je pošlete. No a odkud budou brát? No budou brát z těchto dobrovolníků, z těchto kluků, z těchto nemocných, kteří mají problémy, mají platfus, mají skřivená záda, mají problémy vývojového charakteru, kostra nějak pokřivená nebo bolesti záda, já nevím, berou nějaké prášky, mají vrozenou, mají, že jo, tuhletu cukrovku prvního stupně, že jo, vrozenou cukrovku, znamená, mají různé problémy, normálně by je nikdy nevzali a najednou je vezmou. Najednou tam jsou, najednou se dostali do armády. Proč? No, dámy a pánové, protože tihle dobrovolci, to bude kanonen futr, ti se nevrátí. Proto berou všechny. Proto berou i ty, který nikdy nebrali. To je ten důvod. Oni potřebují do první vlny kanonen futr. budou mít. Protože takových lidí, takových zoufalých lidí, kteří si například hráli Call of Duty a chtěli se stát profesionálními vojáky a potom se zjistilo, že mají nějaké zdravotní problémy a nevezmou je, jsou z toho úplně vyřízený. A pak najednou někdo přijde a řekne, hele, změnily se podmínky, my vás vezmeme, my tě vezmeme, ty tam budeš, budeš vojákem z povolání, máš radost, jo, mám strašnou radost. A tohleto je ten model, bohužel, zkrátka eskalační žebřík, jsme tam, dámy a pánové. Musíte si uvědomit, ve chvíli, kdy Severoatlantická aliance toho 15. září, 15. septembra, uveřejnila ten materiál, ten dokument, tu směrnici s těmi 7 body, s 7 oblastmi, co mají jednotlivé vlády zemí na to udělat, na co se mají připravit, to nebyla náhoda. Mobilizace lidí, příprava na obranu, vidíte, už to běží. Podle pána, který volal, už to běží. To znamená, ani na tom Slovensku už se nečeká. Ta směrnice je venku a už se dělají rezervy, už se dělají zálohy. Už se berou lidi, kteří by normálně nebyli odvedeni, ale vezmou je. Protože do toho prvního konfliktu, do té první vlny, oni budou potřebovat kohokoliv posadit. Do těch vagónů a odvést je tam kohokoliv. Naprosto kohokoliv. A v takové situaci se nehledí na to, jestli ten člověk je schopný, je zdravý, je dobrý po fyzické stránce i psychické. Hledí se pouze na jedno jediné stanovisko. Jestli tam jde dobrovolně. A na začátku je opravdu hodně lidí, dá se najít dost lidí, kteří prostě ten pluk udělají. Že jo, udělají, dají ho, mají jeden pluk, pošlou ho tam a v Bruselu udělají danému státu čárku, má splněno, čárka. Problém je v tom, že ti kluci už se nikdy nevrátí. V tom masomlíně zůstanou, ten nesemele. Jako nikdo se nevrátil z toho zničeného, zlikvidovaného dobrovolnického, z té dobrovolnické brigády. Ta zanikla v listopadu roku 2023, byla rozpuštěna, protože z ní zůstalo 178 vojáků. Z původních kolika asi 40-50 tisíc. To je celý. Chápete? Tohleto čeká národy Evropy, jestli aspoň jeden z těch politiků, jestli mu nenaroste páteř, nebo se mu nenarovná, řekne ne, konec, dost, konec, už neposíláme na Ukrajinu žádné zbraně. A dokonce se to může stát, ale ve chvíli, když už bude pozdě, ve chvíli, když bude na území Evropské unie vyhlášený válečný stav, kdy už budou dopadat rakety na jednu i na druhou stranu, naše na Rusko, ruské na nás, a už bude pozdě. Se sedat ze dvou židlí na jednu. Bohužel, tohle to opravdu hrozí. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Tak věřím, že se slyšíme, jste ve vysílání, prosím.
5: Dobrý večer, nevím, či vám počujete.
2: Ano, výborně.
5: Lebo strašně špatná odozva to telefon z vaší strany. Martin Pošlavský. Ano. Pán Veka, chcem sa spýtať, čo si o tom myslíte. Vy väčšinou ste odsudzoval ten postup ruskej armády ako postup, ktorý je riadený a není dovolené urobiť nejaké väčšie zásahy. Tak ja si myslím skôr, keď sa na tým zamýšľam, že za tie 4 roky robili chirurgickú prácu. Od začiatku, jak sa posúvali na ten front, smerom na západ, tak vlastne bolo tam veľmi husté zasídlenie ruského obyvateľstva a smerom na západ sa to riedi. A v podstate dávajú šancu každému tomu Ukrajincovi ruskej národnosti, aby sa etabloval na fronte, pretože tí lokálni ľudia poznajú tých lokálnych ľudí. Preto je to podľa mňa tá strategia bola robená tak, aby nezlikvidovali plošne ten bratský národ medzi sebou, ale aby si urobili, oslobodili sami tú svoju národnosť. A potom, keby náhodou došlo k eskalácii, tak s Poliakmi to zoberú od podlahy. To si myslím ja. Takže asi z tohoto dôvodu ešte doteraz na to nešlapli a neurobili žiadny Bengal, lebo nechcú tých ľudí svojich zlikvidovať. Čo si myslíte vy o tom? Ďakujem.
2: Taky ďakujem.
0: No áno, je to jeden z motivů, ale ne jediný. To, že jsou tam Rusové, na těch územích žijí Rusové a mají tam majetky, mají tam domy, které, když jim je rozmlátí, tak jim budou muset postavit nové. A když je zabijou, tak je prostě zabijou a tím v podstatě de facto zabijí své vlastní pokolení. Dalo by se to dařit, protože mají ruskou národnost, že je tam v těch oblastech. Takže nemůžou plošně bombardovat. Ale to je jenom jeden faktor. Druhým faktorem je, že ten nejdůležitější, že cílem té války je likvidace ukrajinského národa do posledního Ukrajince. A mluvíme v původním leitmotivu, je to myšleno jako válka do posledního mužského Ukrajince, mužského zástupce ukrajinské armády. Takhle je to myšleno. Já bych měl obavy, aby to náhodou nebylo myšleno i do poslední Ukrajinky, protože tam začínají mobilizovat už i ženy na té Ukrajině, protože nemají muže mimochodem. Ale ten hlavní cíl je motivován samozřejmě tím okultním procesem, kterým je vytvoření takzvaného nebeského Jeruzaléma na území Ukrajiny. Na ten prostor jižní a západní Ukrajiny dříve byl domovem takzvané Chazarské říše. Geograficky to není úplně přesné. Chazarie zasahovala vysoko na sever, zasahovala do Turecka, to znamená, není to geograficky úplně jedna ku jedné, ale velká část té Chazarie byla na jižní Ukrajině a na západu, dneska je Donbas. A tahle ta v podstatě historická paralela, kdy celá Chazarie byla koupená, ovládnuta židovskými obchodníky a byla ovládnuta pomocí dluhu, protože Chazarie nepřijala židovskou víru dobrovolně, což je naprosto zásadní. A to by se zasloužilo možná i nějakou přednášku, protože o Chazarech se píšou naprosté šílenosti a bludy, ale to byl národ, který měl turkické vyznání, to byly Turkové de facto, nebo vzdáleně bychom řekli. Dneska, kdybychom chtěli si představit, jak vypadali Chazaři, tak kdybyste šli do Azerbajdžánu a podívali se, jak vypadají Azerbajdžánci svým rysem, tak byste zhruba měli představu, jak vypadali Chazaři. To znamená, měli turkický původ, měli turkický charakter, ale oni nepřijali židovskou víru z nějakého rozhodnutí, že no, nám se líbí tahle ta víra, tak my ji přijmeme. Ne, tak to nebylo. Bylo to kvůli tomu, že Chazarská říše se zadlužila u židovských obchodníků, kteří přicházeli z prostoru Judeje. A jednou z podmínek poskytování dalších úvěrů bylo, že jednotlivé školy a jednotlivé takzvané úřední chanáty, které tam měly vytvořené, že budou transformovány na hebrejštinu a na židovskou víru. To znamená, bylo to podmíněno úvěry a takzvaným úvěrovým jařmem. Proto turkické kmeny, které normálně nebyly přátelské s hebrejci historicky, dokonce s nima si vedli několik válek v historii, tak byli nuceni přijmout hebrejskou víru. Kvůli dluhům. To je realita o Chazarech. Národ, který se stal obětí. Obětí dluhových úvěrů. A jestli pak vám to něco připomíná na dnešní dobu. No, nemusíme chodit daleko, že? Proto takhle bych jenom odbočil od toho, ale zásadní odbočka, zásadní přesah, zásadní věc. Takže, no, dáme prostor dalšímu volajícímu, aby jsme nezdržovali.
2: Ano, už jistě čeká, ano, takže prosím.
6: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som nadviazal na ten predpredošlý dotaz pána zo Slovenska, že sa tam chystajú nejaký učení urobiť nejaký pluk. K tomu, keď som predpovedal pred mesiacom, že plánovači NATO majú tajný plán na začiatku dostať do konfliktu s Ruskom 6 krajín, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Rumunsko. Takže k tomu toľko, neveril by som Ficovi ani slovo, že Slovensko sa nezapojí do nejakých príprav na vojnu, už dokázal, že mu netreba veriť. Pán Veka, ale tak ako teraz sa vedie vojna proti Rusku rukami Ukrajiny, tak tá vojna NATO proti Rusku sa podľa mňa bude viesť rukami týchto debilských štátov, ktorí sa k tomu dobrovoľne pripoja. A akékoľvek silové reči majú Nemecko alebo Anglicko, žiadny z týchto štátov sa do vojny proti Rusku nepripojí, ani napríklad Holandsko. Oni budú len v roli trénera, ktorý posiela svojho boxera do ringu. Ale toto už podľa mňa bolo zakodované, už keď sa NATO začalo rozširovať. Tí plánovači NATO hneď od rozpadu Sovietskeho zväzu vedeli, prečo chcú prijať tieto krajiny do NATO. Ano. Už v tom 97. roku to bolo zakodované, prečo chcú prijať, prečo prijímajú postsovietske Slovanské republiky do toho. Tak toľko k tomu.
0: Áno, áno. Dobře.
2: Tak jo, ďakujem.
0: No, já děkuju za tady ten postřeh. Ano, v podstatě dá se říct, že kanon and footer budou ty země, které budou země slovanského původu, pokud nepočítáme teda ugrofinské národy po Baltí. Ano, v první fázi. Zdůrazňuji v první fázi. Konflikt s Ruskem bude konflikt velkého rozsahu, velkého charakteru. A jenom pánu bych chtěl říct a upozornit ho, že po Baltí, Polsko, Slovensko, Rumunsko, to je strašně málo na vedení konfliktu s Ruskem. To je málo. To by nestačilo na udržení fronty ani na jeden měsíc. A to ještě hodně nadsazuju, možná 10 dní. A proto bude snaha mobilizovat co nejvíce zemí Evropské unie, o tom jsem přesvědčen. Protože oni musí vytvořit zhruba 2 milionovou armádu, protože Rusové nasadí 4,5 milionu lidí v první fázi, v první vlně. To je ta informace z ruského generálního štábu v případě vypuknutí konfliktu s Ruskem, NATO s Ruskem, by Moskva mobilizovala v první vlně 4,5 milionu mužů do jednoho měsíce a dalších 11 milionů do 5 měsíců. A tyhle ty počty Evropa nedokáže v rozumných intencích dát dohromady. To znamená, že by velice brzo na místo mužů, které budou Evropě chybět, přišli ke slovu jaderné zbraně, kterých Evropa nemá mnoho. Jaderné zbraně má pouze Francie a Velká Británie, dohromady mají asi 300 nebo 400 hlavic. Rusové jich mají skoro 6 tisíc. Tím by se naplnilo proroctví o zničení Edomu, o kterém tak pořád básní rabíni v synagogách izraelští, že sionističtí rabíni v Izraeli neustále o tom hovoří, že Evropa vstoupí do války s králem z severu a v tomto boji, v této válce, bude celá Evropa zničena. zůstanou ohořelé uhlíky a poté, co král Severu jako vítěz se vyrovná s Evropou a skončí s Evropou, uzavře velké spojenectví s králem Jihu. A oni dělají v podstatě úplně všechno k tomu, aby de facto k tomuto proroctví došlo. To znamená ke zničení Evropy. A dělají proto naprosto všechno a používají k tomu naše politiky. Naše všeho schopné politiky. Politiky, kteří mluví krásná slova o míru, ale pro mír nedělají vůbec nic. Politiky, kteří krásně mluví o mírovém uspořádání, ale ve skutečnosti mají podíly ve zbrojovkách. Politiky, kteří usilují o mírové urovnání konfliktu, ale ve skutečnosti mobilizují potichu vlastní kluky, které za normálních okolností by nikdy odvodové vojenské úřady odvedly. To je realita. Chápete? V takovém prostoru, v takovém čase právě žijeme. No, takže to je zase trošku s přesahem, trošku negativní, ale je to realita. Pojďme se pustit do dalšího volajícího.
2: Tak jo, taky čeká, prosím, můžete.
7: Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať, že ja tu mám len z ústneho podania. Má byť zmluva medzi Stalinom a rodinou Rothschildovcov, alebo teda tým, kto stál vtedy na čele rodiny, o tom, že po druhej svetovej vojne nebude 75 rokov vojna. Či vy viete o nejakej takejto písomnej dohode alebo zmluve? Potom, keď môžete, tak som sa už chcel dlhšiu dobu opýtať, že či nebol problém so Stalinom, že preto je taký nenávidený, že nie len to, že urobil zo Sovietského zväzu superveľmoc, ale aj to, že zaviedol systém riadenia, nad ktorým už nebol nikto. Že Stalin bol šéf. S ohľadom teda na to, o čom hovoríte, že majú dominantný vplyv ruský židovský kongres a že teda Putin je nimi dosadený. A potom ešte možno taká tretia podotázka. Nebol náhodou aj cieľ vytvoriť Európsku úniu už v čase, keď vznikala, aby sa všetky štáty zjednotili, následne zobrali východné štáty, nakoľko v kontexte toho, že by bola teda tá zmluva medzi rodinou, alebo teda medzi Rothschildovcami a Stalinom, tak vlastne projektovali a plánovali to, že vlastne vytvoriť jeden ekonomický celok, ktorý bude ako v jednom šíku a plniť nielen ekonomickú spoluprácu, ale aj následne vojenskú, nakoľko Európska únia je prepojená s NATO. Ďakujem, do počutia.
2: Také nasledanou.
0: No já děkuji za dotaz. No, jestli existovaly nějaké dohody, tak to byly mezi Leibou Bronsteinem a tehdejším hlavním guvernérem The National Bank of England, kteří zafinancovali cestu bolševiků tehdy v roce 1917 do carského Ruska, kteří měli v podstatě provést státní převrat, svrhnout onu liberální vládu, která se ujala moci v lednu. A potom 7. listopadu 1917 v podstatě pod vedením Lenina, Stalina, Trockého, tedy Bronsteina, Leiby a Sverdlova zahájili útok na Zimní palác, svrhli dočasnou vládu, že tehdy už teda civilní, liberální, nebyla tedy šlechtická. A došlo k pozatýkání carské rodiny a k jejich odvezení do toho domečku v Jekatěrinburgu, že, kde byli rok drženi, než je postříleli. Takže tam byla samozřejmě dohoda. Ale jestli byla dohoda mezi Kobou, tedy mezi Josefem Stalinem, a jestli byla dohoda mezi ním a někým z domu Rothschild, nevím. Nevím. Samozřejmě vyloučit nejde úplně nic, ale mohl dostat Stalin, určitě mohl dostat nějakou nabídku A poté, co se vyrovnal a vyhnal Trockého a nakonec ho pro jistotu nechal urdělat v Mexico City Mercatorem, ale jak říkám, nemám jakoby nějaké jako důkazy nebo nějaké informace o tom, že by nějaká dohoda mezi Stalinem a Rothschildovým stolcem jako fungovala nebo že by byla někde podepsána. To nemám takové informace. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jo, jo, tak prosím.
8: Dobrý večer, František Moro, a první radě chcem poděkovat všem za výbornou práci a taková rychlá poznámka. A nech si pan Vekas to nic nedělá, minulý den staj pani. Jo, takže lidi jsou různí, jak si to nic nedělá, ale budu takový rychlý. Tak půl hodiny zpátky jsem četl článek na stránce Veci verejné SK a budu citovat pana Pavla, jo, co píšou Slováci. Myslím si, že přichází doba, kdy budeme muset nějaké to ruské letadlo zestřelit. Jo, to je jedna taková citace z internetu. A druhá věc, pan VK asi to ví, a kdo žije na Severní Moravě, nebo to je jedno. Mošnovské letisko už v roku 2022, tam bylo aj nějaké referendum okolo toho letiště na tom Ostravsku v roku 2022. Vlastně to z toho letiska z Mošnova se má udělat logistický sklad. Logistický sklad, či to bude NATO nebo naši armády, to už nech pan Veka nějak rozobere. A druhý dotaz, myslím, že ten druhý jsem nějak rychlosti zapomněl, omlouvám se.
2: Tak nevadí.
8: Jo, ještě už jsem si vlastně nějak teď.
2: Ne, nemůžeme dávat víc dotazů. Okay. Jo, tak když tak ještě
8: čas. Jasně, omlouvám se.
2: Nashledanou. Tak, no,
0: já děkuji za dotaz. Samozřejmě, že o mošnovském letišti víme, protože jsem o tom psal články velice vydatné, že jo, s informacemi, takže o tom samozřejmě vím a už v roce 2017 tam byly články o tom, jak se to chystalo, rozšíření, že jo, zvýšení kapacitance a všeho, zkrátka, aby mohli přijímat velké objemy zboží a velké objemy materiálu a munice, aby tam mohly přistávat americká velká letadla C5 Galaxy, že jo, protože to původní letiště to neumožňovalo, tak tam rozšiřovali. Takže ano, o tom samozřejmě vím a je jako oni na tom pracují už delší dobu, ale to, co připravují teď v souvislosti s plánem na jakýsi konflikt s Ruskem, to je daleko větší kalibr. S tím se nedá nějaké mošnovské letiště vůbec jako srovnávat. Tohle to, co teď chystají, to je opravdu snaha o nějakou přípravu na přímý konflikt s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Tak paní Lenka volá, tak prosím.
9: Dobrý večer, já vás zdravím. Já jsem se chtěla zeptat, pane VK, vy jste kdysi říkal, že Čína nespadá ani pod zástěru, ani pod čepec. A kdo teda to všechno řídil za covidu, když Čína vyšlapovala úplně stejně jako všechny velký další hráči světa? A jestli je to tedy tak, že teďko ten svět řídí zase ten, kdo je vlastně úplně nade všema, koho poslouchají i v zástěře, i pod čepcem. A že prostě někdo, jak se rozhodne, teďko ten úplně nahoře, tak prostě tak to bude. Pokud teda Bůh dovolí, protože v Biblii je napsáno, že každý plán lidský musí být posvěcený od Boha a buď to Bůh dovolí, nebo ne. A pak jsem se ještě chtěla zeptat na Alberta Pajka, jestli ty jeho dopisy jsou pravý, nebo jestli je to falzum. Ty muzea, kde to má být údajně uložený, tak prý popírají, že tam nikdy nic takového, jako ty dopisy Pajka, neměli. A jestliže teda to falzum není, podle vás, podle vašich informací, tak jak se schoduje ta přesná předpověď první a druhé světové války s tím, co se děje teď, jako jak byste, jakou byste našel analogii mezi současným vývojem a mezi tím, co Pajk předpovídá, pokud to není falzum, v tom dopise, kde mluví o třetí světové válce. To je všechno, děkuju.
0: No, já děkuji za dotaz. Nejprve teda k té Číně. No, podívejte se. Čína samozřejmě je novým miláčkem globálního prediktora, novými spojenými státy nové doby, novou ozbrojenou pěstí velice brzy už, protože Čína obrovsky zbrojí a má největší dronovou armádu na světě. Disponuje 70 miliony drony k dnešnímu dni. Zrovna jsem četl článek, že mají 70 milionů dronů, které mohou vrhnout na své protivníky. Vyrábějí další miliony každý týden.

0: prediktorovi. To znamená, to jsou pouze různé národnostní systémy takzvaného vysokého řízení. A v Číně komunistická strana zkrátka dělá jenom to, co určuje globální prediktor. Nic jiného nedělají. A co určil globální prediktor? No, poslal Xi Jinpinga na návštěvu do Spojených států, aby se sehnal, aby se setkal s oranžovou hlavou. A oranžová hlava se chovala velice, velice buransky. Chytala Xi Jinpinga za rameno a takhle poplacovala ze zadu. Ani nehnul ani brvou Xi Jinping v rozporu se všemi diplomatickými protokoly. Potom v Bílém domě mu ukazoval svoje podobizny a Xi Jinping jenom provaloval v oči a říkal si to asi v duchu, to snad není možný, to je debil. Ale chápete znovu, proč Trump? Proč Trump je ve funkci prezidenta? Kontrolní otázka, mluvili jsme o tom dneska. Protože je to prezident, který je všeho schopný. Ne, že by byl kádr schopný, znalostně vybavený. Ne. Trump má jednu jedinou charakterovou vlastnost, pro kterou byl dosazen. Poprvé a hlavně i teď podruhé. Je všeho schopný. Proto tam je. A globální prediktor poslal Xi Jinpinga do Spojených států, aby dal najevo skupové hlavě, že Spojené státy končí. Zkrátka říká se tomu přebírání žezla. A ta fotka, jak tam sedí vedle sebe Xi Jinping a Trump úplně vyvalený, vykulený, a Xi Jinping se usmíval. Protože když dochází k předávání žezla od jednoho k druhému, tak ten druhý se usmívá, ten první má skleslý obličej. To je přesně ta fotografie, která tam vystihla Donalda Trumpa. Taková je realita. Takže to je ten první dotaz. Co se týče Alberta Pajka, to by bylo na strašně dlouhé povídání. Bohužel to na to nemáme teď čas. Já se paní omlouvám, můžeme to probrat příště. Musíme dát prostor k dalšímu volajícímu.
1: A ten tu je, takže můžete.
2: Dobrý den, pánové, zdravím. Já bych se vrátil k tomu našemu Petovi na Hrad. Můj dotaz je vlastně, jestli v tom světle aktuálních událostí se vlastně nevracíme zpátky v tom, co už bylo vlastně plánováno. Takže on tam není úplně jen tak náhodou, a proto tam byl ten strašný řev, aby se tam náhodou nedostal Babiš tehdy, že tohle všechno je vlastně už další ten článek do té skládačky, že my tady čirou náhodou máme vlastně gumu, vojáka, všeho schopného taky, že jo, poslušného, který vlastně bude plnit roli nejvyššího velitele ozbrojených sil České republiky. A vlastně pokud by k tomu došlo, k tomu konfliktu a nastal válečný stav, tak by vlastně předpokládám, on převzal velení na celou zemí, protože možná premiér už by v tu dobu možná ztratil tu svoji roli. Jak to vlastně by to bylo a jestli opravdu se tam dá vědět přesně toto propojení toho plánování mnoho let dozadu, kdy už oni počítali s tím, že tady ten Pepa prostě bude a bude tady za každou cenu a udělali mu všechno, ty přípravy, odčetně toho soudu ústavního a tak dál, aby ho tady měli prostě připraveného na místě jako tu šachovou figuru, kterou oni fakt potřebují. Jak to vidíte, pane VK? Děkuju a budu poslouchat.
1: Díky taky.
0: No, já děkuji za dotaz. No, je to poměrně pravděpodobné, protože globální prediktor přesně takhle funguje. To znamená, připravuje takzvané výchozí pozice a ty pozice jsou připravovány s předstihem mnoha dekád. To znamená, dalo by se říct, že to doslova jakoby sedí. Každopádně, pokud by tam nebyl Petr Pavel, tak by tam byl někdo jiný, který by de facto dělal úplně to samé, co bude dělat Petr Pavel, pakliže dojde ke konfliktu s Ruskem a bude vyhlášený válečný stav a on jakožto prezident se stane vrchním velitelem ozbrojených sil a bude mít pod kontrolou celou armádu. Vláda samozřejmě zůstane normálně v činnosti, civilní vláda. Ale v době válečného stavu bude mít prezident velmi významné a výjimečné pravomoci z pozice armády a válečného stavu. A v době válečného stavu jsou v podstatě zastaveny všechny

0: ústavní soudy a jsou nahrazeny soudy vojenskými. Rozhodování v různých sporech řeší armáda, nikoliv civilní soudy. V válečném stavu může vrchní velitel povolat jakéhokoliv člověka a takzvaně zabavit a zrekvírovat jakýkoliv majetek a soukromý majetek jakéhokoliv občana. To všechno může vrchní velitel. To znamená, pokud by se do takové pozice dostal Petr Pavel, tak to bychom mohli jenom doufat, co se bude dít a co se nebude dít, samozřejmě z hlediska lidí, kteří by potom de facto podléhali i svojí mobilizační povinností vůči Petru Pavlovi. Kam by je Petr Pavel poslal, jestli by je poslal do Uherského Brodu, že do zbrojovky, nebo by je poslal na frontu, nebo by je poslal někam do nemocnice jako lepiduchy. To je různý. Zkrátka to nikdo neví. Do chvíle, než to přijde, tak nikdo vůbec neví. Proto takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak jo, teď můžete mluvit, prosím.
2: Já vás zdravím z Polynezie. Děkuju vám za váš pořad, je úžasný. A já jsem poslouchal Macrona v zprávách, které jsem cítal Pentley, a řekl všechno a neřekl nic. A jak jste, pane VK, říkal, jako, že není moc teď, že nechce moc válčit, já bych to neřekl z toho důvodu, že co se to slychá, že teď Trump nebude prodávat Evropě ropu a ve Francii nechce zlevnit ropu, tak chtějí už nasvičovat zase, aby zavřeli lidi do jako za covidu z toho důvodu, že budou preferovat, lidi budou dělat home office a pak ještě limitovat prodej benzínu a nafty jenom za 30 euro a budou zase všichni zavření jako za covidu. A myslím si, že teď, jak jste říkal, že jsme už na předposlední příčce, tak asi to je jediná, vlastně to je poslední šance vyvíst Evropy, protože pak už zavřou hranice. Není to ani moc velký dotaz, jestli mě tohle můžete konfirmovat.
1: Za jak dlouho teda myslíte, že zavřou hranice, jo, kde to spustí? Tak jo, děkujem, nashledanou.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jsem to už probíral asi před několika týdny, ten dotaz. Ve chvíli, kdy bude vyhlášený válečný stav, buď na území celé Evropské unie jako celku, anebo v některých jmenovitých členských zemích NATO samostatně, protože to ještě není jisté, tak v té dané zemi, kde bude válečný stav vyhlášený, začne běžet nějaká lhůta, než se takzvaně skonzolidují mechanismy ochrany hranic. A jestliže by došlo k následujícímu scénáři, já ho ještě zopakuju ještě jednou, pokud by došlo k nějakému ruskému útoku, proběhl by z největší pravděpodobnosti v noci, v nočních hodinách, nebo z noci na ráno, dejme tomu někdy ve 3 hodiny ráno, nebo 2 hodiny ráno a podobně. Ráno by toho byla plná média. Ráno, úplně plná. Zasedala by vláda a okamžitě by bylo svoláno zasedání Evropské rady v Bruselu, které by bylo s velkou pravděpodobností kvůli logistice a koordinačním záležitostem svoláno na nejbližší možný termín, což by byl večer daného dne, někde v 6 hodin večer. A rozhodnutí o válečném stavu na území členských států anebo dokonce na území celé Evropské unie by bylo vydáno v 8 až v 8:30 večer. To znamená, že když se ráno probudíte a uslyšíte z rádia, z televize, z internetu, z mobilního telefonu, úplně odevšad, že Rusové zaútočili a že vláda teď zasedá, že premiér pojede do Bruselu na večerní jednání, tak máte přibližně 14 hodin na reakci. 14 hodin evakuovat se z Evropské unie. Utéct. 14 hodin. Protože jakmile bude vydáno rozhodnutí o válečném stavu, začnou být uzavírány hranice nejpozději do půlnoci daného dne. Nejpozději. Některé aktivistické státy budou rychlejší. Někteří premiéři uzavřou hranice ještě před odjezdem do toho Bruselu. To může být někdy v poledne. To znamená, nebudete mít 14 nebo 12 hodin, ale budete mít jenom 6 hodin. Proto je velice těžké v podstatě odhadovat, jaká bude rychlost, jaká bude uzávěra hranic. To je opravdu velice těžké odhadovat. Může se to lišit, ale v průměru se dá říct, že to bude 6 až 14 hodin. A čím dříve opustíte prostor, tím lépe. Pro vás samozřejmě. Samozřejmě se to týká jenom lidí, kteří mohou odjet, kteří mají prostředky, mají peníze, mají možnost, nemají nějaké závazky doma, že by měli nějaké závazky a kvůli závazkům nemohou odjet. Takových lidí bude strašně moc, mimochodem. A musí samozřejmě mít nějakou jazykovou výbavu, i když v případě prchání před válkou ta výbava jazyková nehraje až tak velkou roli. Váleční uprchlíci nemusí znát jazyk, jenom tak se domluvit prostě nějakýma základama angličtiny nebo němčiny nebo jakéhokoliv nějakého jazyka cizího, který jen tak trošku poskládáte a dokážete si vzpomenout někde ze školních tříd a podobně. Asi by bylo zvláštní, kdyby někdy jako starší lidé by třeba, já nevím, utíkali, že jo, před válkou s Ruskem a někde v uprchlickém táboře v Rakousku by spustili parůzky. Že jo, na Rakušáky. Panečku, to by byl návrat do vzpomínek. 45. roku, když Sověti byli v Estrajchu, že jo. To by byla zábava, ale kdyby tam byli starší, samozřejmě starší Rakušáci, tak by to bylo třeba vtipné, ale ti mladší by to nepochopili samozřejmě. Ti by se zděsili, že jo, ruský idiot, že jo, Rusové už jdou, už jsou tady. Ne, ne, ne. Zkrátka je třeba se opravdu jako na to dívat tak, že někdo bude mít možnost a někdo nebude mít možnost zkrátka se evakuovat. A většina lidí se nebude moci evakuovat kvůli různým důvodům, kvůli příčinám, kvůli tomu, že se na to necítí, že si budou myslet, že to nebude tak zlé, kvůli dětem, kvůli vnoučatům, rodině, kvůli zdravotnímu stavu, protože jsou na lécích, chodí doktorovi pravidelně na rehabilitace nebo chodí, mají velké zdravotní problémy, každou chvíli jsou v nemocnici, nemohou cestovat. To znamená spousta důvodů, proč lidé nebudou moci odjet. A takhle třeba se na to zkrátka dívat. To znamená, pokud někdo se na to připraví, tak bude připraven a bude mít na to zhruba těch 6 až 14 hodin. Co se týče samotného datumu, to nemá smysl vůbec jakkoliv odhadovat, bylo by to naprosto zbytečné. Konec konců i v projekcích se ukazuje, že mnoho věcí, které vypadají opravdu velice katastrofálně, tak se dokážou normálně zrealizovat a znormalizovat takovým způsobem, že nakonec je to zažehnáno, ale bohužel jsou tam některé jiné, které jako ukazují určité události mezi listopadem a březnem příštího roku, aniž bych to nějak vůbec jakkoliv chtěl specifikovat. Další potom mezi červnem a zářím příštího roku a rovněž kritický bude prosinec 2027. Jsou další projekce, které ukazují na určité věci, které jsou naprosto tragické a katastrofální pro budoucnost Evropy. Každopádně pro dnešek je tohleto všechno. Máme 22.02.
1: To mě mrzí, VK, protože tady čeká hrozně dlouho.
0: Aha, no ne, tak to jde na to.
3: Jsme řekli, že to byl poslední posluchač, to je naše chyba.
0: O mě, o mě nejde, o mě nejde, mě jde o to, aby jsme následující studio nevytlačovali.
1: Ne. Tak ho ještě vezmeme, děkujem. Takže jste ve vysílání, tak jste to ukecal, tak prosím, povídejte rychle.
3: Dobrý, ja by som mal ešte jednu takú rýchlu otázku, že vzhľadom na Veľkú Moravu, čo bol vlastne pravoslavný pokus, alebo pokus ako zaviesť aj pravoslavie do terajšieho územia Československa, tak či toto by mohlo nás uchrániť pred nejakými jadrovými útokmi zo strany Ruska? Že, či Rusi majú k tomuto územiu nejaký sentiment s ohľadom na Veľkú Moravu a pravoslavie, ktoré to vlastne priniesol Konštantína Metod, alebo teda ten pravoslavný náboženský rituál. Ďakujem, do počutia.
1: Taky ďakujeme. Tak,
0: no, ja ďakujem za to. Sám samozrejme otázka Veľké Moravy, to je veľké téma. Jenže problém je v tom, že celý ten koncept pravoslavy umřel v českých a moravských zemích takzvaně na konceptuální souchotě, které se vážou k událostem v dobách národního obrození a takzvaného ještě předtím osvícení v Evropě. Ono církevní schizma, že, které vycházelo z rozpadu Římské říše a rozdělení na východ, západ a následně Vatikán, který v podstatě si určil dva papeže a výklady víry, že otázky rozdílu v chápání takzvané boží svátosti a dalších vedlo k rozdělení de facto křesťanské víry na takzvané západní a takzvané východní Byzanc, že tedy dneska tedy Byzanc se nazývá pravoslaví. A Morava, Velká Morava de facto jakýsi pilíř onoho vlivu Byzantské říše a pravoslaví v prostoru střední Evropy byl jakýsi unikát. A našli bychom v Polsku, v západním Polsku bychom našli jednu obdobu, ale jinak de facto Velká Morava byla de facto jakoby unikátem v celém prostoru. Dneska dnešní odkaz Velké Moravy snad jenom historicky, ale z hlediska procesu řízení, minimálně silových a konceptuálních procesů řízení, je naprosto zanedbatelný, protože ten spojovací pilíř pravoslaví je v prostoru dnešní České republiky, že v prostoru Čech, Moravy a Slezska je velice slabý. Okrajový, bych řekl. Samozřejmě, že v některých oblastech, regionech, místech je silný, ale z hlediska celého státu je zanedbatelný. Proto k tomuto já jsem poměrně skeptický. To je zkrátka realita, jenom konstatování toho, že celý prostor České republiky byl obrovským způsobem vlivem židozednářských struktur, které se dostaly k moci v roce 1918 okolo, že no, Masaryka, že jo, byly do značné míry jakoby odstraněny, to znamená církev byla v podstatě vytlačená, neboť národ měl velmi špatné zkušenosti po Bílé hoře s násilnou katolizací celého prostoru a vznikl odpor vůči, paradoxně, odpor vůči nejenom katolické církvi, což by jak ukázala logika věci, že? Ale ten odpor k náboženství a k církvím jako takový. To znamená, právě tohleto způsobilo, že vlastně celý ten prostor Čech a Moravy a Slezska je v podstatě takovým způsobem de facto jakoby vyčištěn a odstraněn od veškeré víry, od náboženství. Nikde jinde to jako není patrné v Evropě, ale tímhle tím zkrátka si celý prostě náš národ prostě prošel po Bílé hoře, de facto je to odkaz Bílé hory, to znamená i ty problémy se zánikem zkrátka víry v mnoha oblastech života je naprosto patrný, ale To bychom potom zacházeli do další diskuzí, na to nemáme čas. Takže poslední dotaz, poslední odpověď. Já se teda loučím s tebou Vítku, s tebou Pavle, díky za písničky a za support. No a samozřejmě se loučím s našimi posluchači, ti si to určitě užili. No a pokud si najdou čas, tak si nás opět naladí za týden v pátek po 19.45. Přineseme další témata z domova i ze světa. Já vám přeji teď v pátek krásný večer, vy se určitě užili. Užijete, užijte si víkend a samozřejmě i příští týden bude pracovní, takže pro tuto chvíli si to užijte, anebo pokud jdete spát, tak přeju dobrou noc.
1: Pondělí bude svátek.
4: Pondělí. Teď jsem to chtěl doplnit, teď jsem to, přesně jsi mi to zase úst, Pavle. Svátek svatý. Jasně. Venca, jo. Tak já se taky loučím se všemi tady, krásný večer. Tobě Pavle, tobě VK, i vám, milí posluchači, my se přetahujeme, tak hodně zkrátím. Mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Ano, děkuji. A já vás ještě jednou pozvu na závěr na ten palouček zítra. Přijďte se mrknout. Určitě, určitě se vám tam bude líbit. Je to poslední akce. Tak jo, mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj. A já se s vámi loučím taktéž.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Nevím, jestli si někteří redaktoři v České televizi tak nějak myslí, že jsme všichni, jak bych to řekl, že to všechno vidíme jen z jedné strany. Lidé si informace dohledávají, ověřují a porovnávají. Konec konců svět mají v kapse. Ta informace o Robertu Ficovi, článku 5 NATO a potom také o Michalu Koudelkovi, šéfovi Bezpečnostní informační služby, byla pro mě taková malá zkouška pozornosti. Co nám Česká televize řekne, co nám neřekne a jestli, jak nám to řekne. Možná to ale není zkouška jen pro nás diváky, možná je to tak trochu zkouška i pro samotné redaktory, jestli dokážou podat složité a citlivé informace tak, abychom rozuměli tomu, co se skutečně děje. A možná si v tom můžeme navzájem pomáhat. Oni nám tím, že nám dají co nejúplnější informace a my jim tím, že se budeme ptát, když nám něco nebude dávat smysl. Dámy a pánové, přeji vám hezký den. Jsem Petr Bohuš a Modrý jelen.
1: Slovenská politická scéna se vymezuje proti výrokům premiéra o závazcích vůči NATO.
0: Tak si rozebereme článek 5 NATO a výroky Roberta Fica, Michala Koudelky, šéfa Bezpečnostní informační služby a jeho rozhovor pro Guardian. A nakonec se s Otakarem Foltýnem zamyslíme nad tím, jaké odborníky Česká televize zve a jaké pohledy jako diváci dostáváme. Co nám redaktoři říkají a jak nám to podávají. A co se skutečně děje? V pondělí odpoledne jsem sledoval tiskovku vlády, kde se Andrej Babiš vyjadřoval k rozpočtu, ale kromě jiného i k rozhovoru šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky pro Guardian. Významný britský deník, který vychází od roku 1821. Andreje Babiše se na výroky pana Koudelky ptali naši novináři. A tak jsem byl zvědavý a večer jsem si zapnul Události v České televizi.
1: Slovenská politická scéna se vymezuje proti výrokům premiéra o závazcích vůči NATO. Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu i předseda parlamentu. Kritické vzkazy si Robert Fico vyměnil taky s českým prezidentem.
2: Nejznámější alianční dokument, článek 5 o napadení jednoho člena jako útoku proti všem. Spuštěn byl prakticky jen jednou, v reakci na 11. září. Čtvrtstoletí poté se přetřásá v jiném koutu světa.
3: Za moje vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
2: Do konfliktu, čistě slovního, se ale premiér pustil na dálku s českým prezidentem. Ten označil Ficova slova za závažná a nerespektující solidaritu.
4: Je důležité, abychom nepodléhali iluzi, že na to je něco imaginárního, co nás ochrání bez našeho vlastního přičinění.
5: Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil, že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ty ostatní chtějí mír.
2: Fico kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku kvůli neschopnosti řešit ceny paliv i migraci. Podle opozice i médií ale premiér spochybnil závazky vůči NATO.
6: Já si neželám, aby Slovensko bylo součástí nějakého vojnového konfliktu kvůli nějakému článku 5.
7: Máme spojencov, kteří nám přijdou na pomoc. Na to ten článok 5 je, slúži nám. A keď ho Robert Fico spochybní, my máme problém.
2: Článek 5 připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou. Právě to slovenský premiér zdůrazňuje. K opatrnějšímu tónu ho vyzvala ale hlava státu. Slovensko podle Petra Pellegriniho nemá dávat signál, že v případě napadení aliance bude stát bokem.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie neeskalovala to vojenské napätie.
2: V době probíraných výroků se měl Fico zúčastnit summitu na Ukrajině. Ze zdravotních důvodů ale cestu zrušil. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
0: Robert Fico je na začátku vykreslený jako politik, který zpochybňuje závazek kolektivní obrany NATO a nechce, aby Slovensko v případě konfliktu vojensky pomáhalo spojencům.
1: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení.
0: To vyhodnotil kdo, že to tak Robert Fico řekl?
1: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu i předseda parlamentu.
0: Slovenská politická scéna, předseda parlamentu, oba prezidenti, český i slovenský. No člověk by si řekl, co to ten pan Fico provádí? Ale jak za chvíli uvidíme, realita je malinko odlišná.
3: Za moje vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
0: To je kľúčový moment celé události. Situácia by mohla eskalovať na základe nejaké vymyšlené zámienky. To je podstata celého príbehu, na co Robert Fico upozorňuje.
3: Nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
0: Máme tady dva světy, dva různé pohledy na jednu událost.
2: Do konfliktu čistě slovního se ale premiér pustil na dálku s českým prezidentem. Ten označil Ficova slova za závažná a nerespektující solidaritu.
0: Následuje konflikt s českým prezidentem.
4: Důležité, abychom nepodléhali iluzi, že NATO je něco imaginárního, co nás ochrání bez našeho vlastního přičinění.
0: Robert Fico reaguje.
5: Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír.
0: A znovu Petr Pavel.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil, že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ti ostatní chtějí mír.
0: Tady je zajímavé, že každý mluví o něčem jiném. Petr Pavel o solidaritě a bezpečnosti, Robert Fico o možnosti, že by se konflikt mohl vyhrotit na základě nějaké záminky. A co my s tím?
2: Fico kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku kvůli neschopnosti řešit ceny paliv i migraci. Podle opozice i médií ale premiér spochybnil závazky vůči NATO.
0: Podle médií premiér spochybnil závazky NATO a my se ptáme, podle kterých médií? Protože když začnete pátrat po tom, co kdo v médiích na Slovensku skutečně řekl, narazíte mimo jiné i na Eduarda Chmelára, slovenského historika, analytika a publicistu, který to ve svém stanovisku komentuje takto. Předseda vlády Slovenské republiky měl emotivní projev, v rámci kterého se podělil s veřejností o svůj strach z blížící se války s Ruskem. Mimo jiné řekl, já si nepřeji, aby Slovensko bylo součástí vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Ano, jsme v NATO, vážíme si toho, záleží nám na spolupráci a plnění závazků, ale jako předseda vlády budu dělat všechno proto, abychom nebyli zataženi do vojenského konfliktu. Chmelár ve svém stanovisku tvrdí, že slovenská opozice a domácí i zahraniční média tento výrok vytrhla z kontextu a interpretovala ho jinak, než byl podle něj zamýšlen. Pusťme si úryvek z autentické výpovědi Roberta Fica v Prešově na lékařské fakultě u příležitosti otevření akademického roku, kdy to celé vzniklo.
9: Dámy a páni, já to teraz nepreháňam. Já se bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Čo sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov? Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Stačí? Stačí. Aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine NATO obytný dom a zabil civilistov. A máme to tu. Preto, prosím, venujme tejto téme obrovskú pozornosť. Ja sa obávam, že sme na hrane. A neviem si vôbec predstaviť pre Boha, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov. Preto želám vám, študenti, aby ste si ten 5. a 6. ročník užili nielen pracovne, ale aj ľudský, pretože štúdium na vysokej škole je vždy veľmi pekné a príjemné.
0: A ešte úryvek z vyjádření Roberta Fica o 2 dny později.
9: Ako predseda slovenskej vlády si neželám vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadného nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Po druhé, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Po tretie, ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO. Po štvrté, vyrobiť zámienku na začiatok vojny je veľmi jednoduchá vec. Sme však dostatočne vyspelí, aby sme rozoznali, či ide o skutočný ozbrojený útok nečlenskej krajiny proti jednému alebo viacerým členským krajinám Severoatlantickej aliancie. Po piate, za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Po šieste, článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
0: Mimochodem, Eduard Chmelár ve svém příspěvku Roberta Fica vůbec nešetřil. Poslechněte si, co Eduard Chmelár napsal. Robert Fico se nejednou vyjadřuje jako bezskrupulózní, dvojtvářný demagog, který domácí veřejnosti slibuje něco úplně jiného, než nakonec dodá bruselské elitě. Například nedávná kritika Evropské unie, že Evropa nepotřebuje zbraně, ale diplomacii. Vyznívá až trapně, pokud si uvědomíme, že Slovensko se za jeho současné vlády zařadilo mezi největší výrobce munice v rámci celého NATO, že v minulém roce se ze Slovenska vyvezly zbraně za rekordních 2,5 miliardy eur. Ale přesto nemám rád, když se význam jeho výroků zkresluje, demonizuje, nebo ať už vědomně či nevědomně, falšuje. Dodává Eduard Chmelár. Ale vraťme se k příspěvku České televize. Na závěr ještě zaznělo toto.
2: Článek 5 připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou. Právě to slovenský premiér zdůrazňuje.
0: Tak v reportáži na začátku nejprve vytvoříme obraz Roberta Fica jako člověka, který zpochybňuje závazek vojenské pomoci partnerům v případě napadení. A za chvíli v příspěvku říkáme, že článek 5 umožňuje i jinou než vojenskou formu pomoci a že právě na to Fico poukazuje.
2: K opatrnějšímu tónu ho vyzvala ale hlava státu. Slovensko podle Petra Pellegriniho nemá dávat signál, že v případě napadení aliance bude stát bokem.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantické aliancie neeskalovala to vojenské napätie.
0: Další rozpor proti jasnému stanovisku na začátku reportáže, že Robert Fico spochybnil vojenskou pomoc. Teď říkáme, že Peter Pellegrini to vnímal jako apel.
1: Robert Fico spochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení.
8: Vnímal jsem to skôr jako taký apel.
0: Reportáž nám nejdřív řekne, že Fico spochybnil závazky vůči NATO. A o chvíli později reportáž říká, že článek 5 umožňuje i jinou než vojenskou pomoc. A pak slovenský prezident říká, že jeho slova Ficova vnímal jako apel. Tak co tedy přesně Fico řekl? A co nám z toho Česká televize udělala? Pustme si kousek z původní výpovědi Petra Pellegriniho.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie neeskalovala to vojenské napätie, ktoré dnes máme, keďže už viac ako 4 roky Rusko vedie vojnu voči Ukrajine, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie nesnažila sa nejakými aktivitami eskalovať tú situáciu tak, že by tento konflikt prerástol do globálnejšieho vojenského konfliktu. Vnímam to ako apel, aby sme neeskalovali a nedraždili nejakým spôsobom aktivitami Ruskú federáciu, aby nedošlo k nejakému ataku na nejakého nášho aliančného partnera a aby sme tak teda v rámci článku 5 nemuseli vyslať vojakov.
10: Ja práve
8: inú interpretáciu nepripúšťam a inú by som aj odmietol.
0: Proč Robert Fico mluví o nejaké vymyšlené zámince? Má nejaké informace? Ví něco, co my nevíme? Má podezření? Proč toto neskoumáme? Hned po této reportáži zazněla v pondělních Událostech krátká informace o potenciálním ruském útoku na NATO. Poprvé jsem o tom slyšel právě v ten den odpoledne na tiskovce vlády. Novináři se Andreje Babiše ptali, co o tom ví. Řekl, že nic.
11: Děkuji, CNN Prima News.
12: Dobrý den, Andrá, tady si k vás jenom Prima News. V rozhovoru pro The Guardian šéf BIS Michal Koudelka tak varoval před tím, že možná v řadu měsíců může na to, může Rusko zautočit právě na některý ze států NATO, například nějakou omezenou invazí a očekávají se další ty hybridní útoky drony a raketami. A v souvislosti s tím i slovenský premiér Robert Fico řekl, že vlastně slovenští vojáci se nebudou účastnit nějaké provokace vyprovokované teda na to, kdyby Rusko nějakým způsobem zaútočilo, dostal se do konfliktu i s českým prezidentem. Jak vnímáte ty výroky slovenského premiéra Roberta Fica, že by například nepřišel nějakému státu, například V4, kdyby náhodou k tomu došlo, tak by nepřišel na pomoc?
13: My jako Česká republika samozřejmě článek 5 budeme respektovat. Já pana premiéra Fica komentovat nebudu. Ohledně vyjádření pana Koudelky, my od něj v rámci služebního postupu nic takové informací nemáme. My jsme měli Bezpečnostní radu státu. Budeme mít 20. října, myslím. Úterý ráno další. Já jsem o tom mluvil s prezidentem. Určitě budeme přijímat další opatření, které vlastně zaručí bezpečnost našich spoluobčanů. Vnímáme, co se děje v Evropě, co se děje ve světě. Můžu jenom zopakovat to, co říkám stále, že Evropa by měla konečně začít vyjednávat o míru a nenechávat to jenom na prezidenta Trumpa.
0: Tak jsem čekal, co se o tom večer dozvím v Událostech. Poslechněte si, je to kratoučký příspěvek.
1: Ruský útok na NATO může podle ředitele BIS přijít v řádu měsíců. Michal Koudelka to řekl listu Guardian s tím, že vedle zvýšené aktivity dronů může mít i podobu omezené invaze na území některého z členských států aliance. Podobně se vyjádřili taky ředitelé lotyšské a švédské tajné služby, podle kterých jsou hlavními ruskými cíly šířit v Evropě paniku a oslabit podporu Ukrajiny.
0: Česká televize k tomu vydala na svém webu i článek. A tak jsem začal hledat další informace a narazil jsem na Pavla Šika, poradce současného ministra zahraničních věcí. A tento ve svém stanovisku komentuje takto. Tohle už není zpravodajství, tohle je výroba strachu ve veřejnoprávní režii. Můžeme si o Koudelkovi myslet, co chceme, ale takovou větu Guardianu neřekl. Popsal několik možných forem ruské eskalace, omezený vpád, provokaci pod falešnou vlajkou nebo rozsáhlou vlivovou operaci. Česká televize vytáhla nejděsivější variantu a udělala z ní titulek. V tom samém článku Guardianu přitom šéf lotyšské bezpečnostní služby říká, nevidíme žádné známky bezprostředního útoku. Zpravodajství České televize si však podle Pavla Šika vybralo pouze jeden směr a vše ostatní vynechalo. Nechalo jen ruský útok v řádu měsíců. Podle něj to není obyčejné krácení, ale redakční manipulace. A právě tady začíná být zajímavé, co všechno se do krátké informace vejde. A co už se do ní nevejde. Protože když slyšíme jen jednu silnou větu, můžeme získat úplně jiný obraz, než když si přečteme celý původní zdroj. Ještě ten týžden vydala prohlášení Bezpečnostní informační služba. BIS nemá žádné informace o jakékoliv aktuální hrozbě pro Českou republiku. Ředitel BIS Michal Koudelka v deníku The Guardian odpovídal na otázku, zda může Rusko otestovat soudržnost NATO. Přesná odpověď byla: je to možné, mohlo by jít o omezený vpád, provokace typu falešná vlajka či rozsáhlou kampaň zaměřenou na ovlivňování. Mohlo by k tomu dojít i v řádech měsíců a nikoli let. Mnoho lidí však dělá vše proto, aby k tomu nedošlo. O České republice v této souvislosti řeč nebyla. Informace týkající se možných rizik pro Českou republiku ze strany Ruské federace předává BIS ihned zákonným adresátům. A ještě jedna věc. Andrej Babiš uvedl, že od BIS v této věci nic nedostal. A poradce ministra zahraničních věcí Pavel Šik později dodal: jeden den se tady díky vytržení z kontextu veřejnoprávní televizí začnou šířit fámy o ruském útoku na stát NATO. Druhý den pak BIS uklidňuje občany, že žádné nebezpečí nehrozí. Ale nějak postrádám odpovídající titulek na webu České televize. Takže máme další pohled. Tím bychom mohli skončit, ale je tady ještě jedna drobnost na závěr. Článek o potenciálním útoku Ruska na NATO vydal web České televize v neděli. O den později, v pondělí večer, Události zveřejnili příspěvek, který jsme rozebírali. A v průběhu dne o tom informovala redakce i v kontinuálním zpravodajství na ČT24. Pozvala si k tomu odborníka Otakara Foltýna, který je zejména v poslední době částí společnosti kritizován za své výroky. A to mě zaujalo.
10: Jak už jsme říkali, jednoho mrtvého a tři zraněné si vyžádali noční ruské útoky na obytné domy a železnice ve městě Lozova na jihu Charkovské oblasti. Téma probereme ve spojení s námi bezpečnostní analytik Otakar Foltýn. Přeju dobrý den.
14: Dobrý den.
10: Když sledujeme ty rozsahy údery na obou stranách, směřuje válka vůbec k nějakému jednání nebo spíš další eskalaci?
14: Směřuje k eskalaci, protože v případě přímého střetu mezi Ukrajinou a Ruskem je to už dávno válka opotřebovávací.
0: Nemám problém s tím, že si Česká televize pozve Otakara Foltýna. Pokud má k tématu co říct, ať to řekne. Jen pro část společnosti je to problém. V září 2024 například v rozhovoru pro DVTV tento odborník řekl, že na svém výroku o sviních trvá. A v dalších rozhovorech používá další velmi ostré výrazy, například ruská podsvinčata. Tohle všechno jsou jeho skutečné veřejné výroky a každý si může udělat vlastní názor na jejich přiměřenost.
15: Tahle slova říká vládní koordinátor strategické komunikace a říká: ti, kdo obdivují ruského prezidenta Putina, jsou velmi často lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině.
16: Trvám na tom.
15: Na tom trváte? Tak byste to řekl znova.
16: Samozřejmě, klidně vám to zopakuju znovu. Je to pravda.
15: To je pravda?
16: Samozřejmě, že to je pravda.
0: A právě takový způsob vyjadřování může u části lidí ovlivňovat důvěru v člověka, který vystupuje jako odborník.
17: A proto tady musím dělat ten příklop. Ne proto, že se na něj chceš vykašlat, ale protože není váš čas.
18: No jasně,
17: rozumím. A když tam ten příklop vypeš dost virtuální příklop, oni zase ti proruští podsvinčátka zase ječeli, že rozdělují společnost, ale je rozdělená v tomto smyslu. Bylo by super zachraňovat, ale když tam ten příklop virtuální příklop vykupeš dostatečně brzy, tak do něho nebudou padat další a další.
0: A právě proto bych se chtěl zeptat. Neměli bychom u tak citlivých bezpečnostních témat slyšet vedle Otakara Foltýna také další relevantní odborníky, kteří mohou mít jiný pohled, jinou argumentaci a jiné informace? A nemusí to být zrovna někdo z těch, koho pan Foltýn označil jako ruská podsvinčata?
19: V tak naprosto jasném
17: rozlišení bílá a černá, a v tomto případě Putinův režim je černá, to je prostě třetí říše v barvě ze vším všudy, tak v takovémto případě to má dělat nejenom šéf strategické komunikace, ale máme to dělat úplně všichni, včetně vás, včetně předsedy vlády, včetně kohokoliv, kdo se vyjadřuje k věcem veřejným, protože prostě, jestliže něco je koncentrované zlo, a to je současně Putinův režim, tak to prostě máme říct a máme to říct dostatečně silně. My jsme to nedělali.
15: Máme odsuzovat i některé z našich spoluobčanů, protože kteří to třeba nevidí tak úplně černobíle?
17: Pochopitelně.
0: Jde mi jen o to, abychom znali všechny důležité okolnosti. Ať už jde o Roberta Fica, Michala Koudelku nebo kohokoliv dalšího. Měli bychom nejdřív slyšet, co skutečně řekli. Znali souvislosti, slyšeli různé pohledy. Protože jen tak můžeme vést skutečný dialog ve společnosti, hledat společné závěry a co nejlépe se orientovat v tom nejdůležitějším. Jestli jsme v bezpečí. Mějte se hezky. Včera ve čtvrtek 24. září, chvíli před uzávěrkou tohoto rozboru, vydala redakce České televize ČT24 tuto zprávu. Kreml podle CIA chystá dronové útoky na Španělsko, Francii či Itálii, píše deník. Rusko připravuje dronové útoky v Evropě, zaměří se na středomořské země, informovala podle tvrzení deníku El Mundo americká ústřední zpravodajská služba. Podle informací italské agentury ANSA však Řím žádné varování ohledně možných útoků neobdržel.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Svět se nám trošku svírá tady kolem nás. Vypadá to, že všichni se připravují na válku. Jsou jenom šílenci, nebo co se to vlastně děje? Já sám na to mnohokrát odpověď už nemám. Ale proto jsme si pozvali našeho oblíbeného Michala Svatoše. Vítejte u nás.
1: Zdravím diváky, vítám vás a půjdem na to, je to zajímavý.
0: Půjdem na to, je to zajímavý. Já bych začal trošičku jinak. My jsme pár dnů po volbách, které proběhly v Rusku, kde byla nejvyšší volební účast za posledních 15 roků a ve které jednoznačně zvítězila, abych tak řekl, Putinova vládní strana. Mám to chápat tak, že to bylo současně jakési referendum o tom, zda má pokračovat intenzivní příprava na obranu před Západem?
1: No, z určitosti podívejte se povolební hlášení organizací založených CIA podrývání Ruska jsou velmi smutná, protože se potvrdila očekávání CIA, že i poslední želízko, na které CIA spoléhala, že by Rusko mohlo udělat nějaký nepořádek, vystoupit proti Putinovi, komunistická strana Zjuganova, ona jich je tam víc, tak ta Zjuganova, ta největší, ztratila velké množství hlasů. Mm-hmm. Takže
0: CIA je smutná.
1: CIA je smutná. Zjuganov před volbama říkal, že to je Rusko válku prohraje a teď po volbách taky. A CIA je smutná, protože oni spoléhali posledních 20 let. Vůbec nevěřili těm liberálům, těm Navalným a všem těm, ty jsou skupé vyřízení. Tak si mysleli, že by ti komunisté tam udělat nějaký ten nepořádeček, nějaký ten chaos, který by se dalo využít. No ale, jak vidíte, CIA hlásí tedy, že ty volby dopadly špatně, že komunisti mají málo hlasů. To není třeba více komentovat. Ruský národ se jednoznačně postavil. Je to úplně přesné. Rusové jsou přesvědčeni, že Západ se na ně chystá. Tedy myslíme tím evropský.
0: Ano.
1: EU NATO.
0: A myslíte si, že to ta nová legitimizace, abych tak řekl, tedy té vládní moci fakticky, protože jsou to parlamentní volby, které mimochodem, nikde se to neobjevuje, ale oni mají ústavní většinu.
1: Ano, já nevím, myslím, že výsledky těch voleb jsou jasné. Máme grafiku, tam je krásně vidět, kolik těch hlasů, to je absolutní většina. Takže mají největší absolutní většinu. Oni zároveň ten mainstream evropský, tedy a zároveň takové ty podzajívací servery ruské, které působí v cizině, už obvinili Putina z volebních podvodů, ale prosím, to je naprostá komedie, pokud vím, tak v Rumunsku, když vyhrál volby nepohodný kandidát, tak byly zrušeny to první kolo a teď je tam ten Dan a ten se třese ve dne v noci, ten rumunský prezident příštích voleb.
0: Ano.
1: Putin se nepotřebuje část voleb, protože je to velmi zvláštní. Oni Rusové jsou ve stejné situaci, jako byli občané Spojených států amerických v roce 1941.
0: 41?
1: Ano, ano.
0: To je zajímavé. A dá se říci, že Američané v roce 41 ovšem ještě do války nevstoupili přece.
1: Ale 11. září, nebo
0: 11. září
1: 1941 vystoupil americký prezident Franklin Delano Roosevelt v rozhlase a pronesl svůj mimořádně důležitý projev a zejména tedy on byl důležitý tenkrát. A on v něm řekl strašně důležitou větu o Chrestýšovi.
2: But when you see a rattlesnake poised to strike, you do not wait until he is struck before you crush him.
1: Teď vysvětlím, proč je to důležité.
0: To je hezky.
1: Co řekl? Řekl, když vidíte Chrestýše, Také nečekáte, až zaútočí, nebo kousne, ale rozdatíte ho.
0: Ano.
1: A nazval hitlerovce Šestýšema.
0: Mm-hmm.
1: A proč? On to je velmi důležité. Včera americký minister zahraničí Marco Rubio řekl, že ukrajinské útoky na americké lodě, lodě plující pod americkou vlajkou, které převáží ruské energie, musí okamžitě skončit, nebo to takhle nenechají. Ale to přesně řekl toho 11. září 1941 Franklin Delano Roosevelt.
0: Reagoval na ty útoky?
1: Ano, Němci tenkrát začali v září útočit na americké lodě a lodě plující pod neutrální vlajkou, ale přepravující americké zboží po světě, čili potápět, bombardovat, zabavovat. A 11. září Delano Roosevelt bouchnul pěstí a řekl, že všechny tyto útoky proti svobodnému obchodu na mořích jsou přípravou hitlerovců na obsazení Spojených států amerických.
0: To mě něco připomíná.
1: Ach, ano. A všechny tyto pirátské útoky jsou pirátské a Spojené státy, je to červená linie. A jestli Hitler v tom bude pokračovat, křestý Hitler, tak ho rozdatí. Ale čas. Ale teď ještě ne, milí Američané, ještě nejsme úplně připraveni. Ano, a teď jste úplně ve stejné pozici. Na stránkách michalapete.com máte celý ten projev a pokud ho přeložíte do češtiny, pustíte, bude velmi zajímavý, úžasně aktuální.
0: No, no.
1: Tak víte, Rusové, víte, já jsem si četl hlášení západního mainstreamu a hlavně ty CIA z začátku letošního léta a všichni se tam radovali, že ty Zelenského útoky na té ruské rafinerie vyvolají odpor vůči Vladimíru Putinovi a stejně jednotné Rusko a opozice tedy nějaká vyhraje volby.
0: Ano.
1: Vidíte výsledek, ten jste
0: ano.
1: viděli.
0: Ano.
1: Je to přesný opak. Ale to je to samé, co si myslel Hitler, že když potopí pár amerických lodí. Jo? To, vidíte, ten národ se sjednotil.
0: No a teď mi řekněte jednu podstatnou věc. Přece ti šílenci evropští tohle musí také vědět. A místo toho tady slyšíme výkřiky o tom, že například Koudelka, náš geniální čučkař, bis pronese v Guardianu, anglických novinách, že ruský útok lze očekávat už nejenom za několik let, jako to říkali předtím Němci, Pistorius a podobně, ale už za několik možná i měsíců. A teď mi řekněte dál, jak si to mám vyložit, že současně i v tomto okamžiku pronese Andrej Babiš, který se zaklíná tím tričkem No War, myslí tím žádnou, že nechce válku, praví, že jsme pod kybernetickým útokem Ruska, na což reaguje potom mimochodem Tomio Okamura, říká, tohle nám pan předseda vlády teda nikomu neřekl, tak to já se ho budu muset ptát, jestli jsme, co to je za tohleto, můžete mi říct, co se to tedy děje v těch přípravách na přepadení Ruska, my už se do toho přímo zabudováváme, nebo co to je?
1: No, podívejte se, to je spousta věcí. Víte, Koudelka má pravdu. Rusko může zaútočit na Estonsko, je to poměrně logické, k tomu se dostaneme, ale musíte to vždycky vidět přesně tak, jak to řekl Roosevelt.
0: Ano.
1: Když vidíte toho křestíše připraveného na vás udeřit,
0: ano.
1: Tak nečekejte. Čili Koudelka pouze říká, že...
0: Že Křestíš se trošku bojí teď.
1: Že Křestíš se bojí, ano. Oni, protože, víte, Evropská unie se připravuje na válku. Je to velmi šílená schoda, jak se Evropská unie připravuje na válku s přípravami Rakouska-Uherska na první světovou válku, které začaly v roce 1911. Abyste to pochopili, budeme citovat ze zprávy zemského hejtmana, rakouského Adolfa Homberga. To je člověk, který byl vyznamenán, to je rakousko-uherský, vysoce ceněný habsburský politik, nosí to vysokých vyznamenání. A ten byl velice nespokojen, protože on zastupoval strany živnostníků, zemědělců, takových těch drobných kapitalistů. A jemu se to vůbec nelíbilo. V roce 1911, co se to děje? Protože, a on doslova řekl, ačkoliv je největší historická úroda v Rakousku-Uhersku, ceny potravin vyletěly nahoru. A lidi se bouří a opravdu 10 tisíce, 20 tisíce lidí demonstruje po městech velikosti

0: ty schody jsou skoro neuvěřitelné.
1: A to nebylo jenom to,
0: A
1: lidi.
0: ty zvednuté daně, to samozřejmě potřebovali peníze na válku.
1: Ano, protože už museli stavět flotilu a všechno. Víte, když jdete do války, potřebujete dopředu všechno připravit, vyzbrojit, a oni potřebovali. A ten Adolf von Homberg, zemský hejtman v parlamentu, v stenografických záznamech, říkal, ale to není jenom v Rakousku, to je ve Francii, to je v Anglii, ty pouze. Tam se chovají stejně, jenom jsou bohatší, než to Rakousko, tak je to méně vidět. Víte proč? Tenkrát musela se snížit spotřeba masa, no protože když pěstujete jenom tu rostlinnou stravu, tak máte větší výnos, když to přetváříte maso. Ale a pak tu byl problém, že zejména v Čechách se do Čech se dováželo argentinské maso v roce 1900.
0: Ale
1: a to bylo zakázáno, aby si ty dělníci odvykli. A druhý, proč začali se bouřit, protože do měst se zvali imigranti, přímo se tam do Rakouska, a zase bosenští a albánští a takový ty muslimští, aby byla pracovní síla, která bude zapotřebí pro tu válečnou
0: oni to
1: budoucí
0: prostě úplně
1: výrobu.
0: opakují.
1: Ale tím, že se tito lidé nacpali do těch měst, tak tam lidé museli bydlet po šesti, po osmi. A dokonce ten von Hochenburger, aby to řídil v rámci toho rakousko-uherského pořádku, tak vymyslel nový způsob pronájmu bytu, kdy se nájemníci dělili na nájemníky denní a nájemníky noční.
0: Piráti, piráti.
1: A tohle z toho všechno začalo v roce 1911.
0: No to je dokonalé.
1: A teď si představte ještě toho Reitera von Hochenburger. To byl velmi mazaný člověk, on je dokonce autorem, on nechal, ty dělníci se zbouřili, rozbili hlavně mladí lidé, chtěli konzumovat maso, chtěli bydlet bytek a to všechno jim vláda odpí, ale oni ještě nevěděli, že bude válka. No a když je tedy je pochytali a teď vymyslel nový zákon, nový trestný čin, podněcování k úřední nenávisti. A stovky lidí byly odsouzeny, takže i svědci říkali, že tam nebyli, že to nebyli oni. I poškození, kteří měli rozbité výhledy, říkali, že on to nebyl. Ale soudu vždycky přečetl žalobce zprávu tajného policejního agenta Špenga.
0: Aha.
1: A za základě toho se dával jeden Špenger, se říkalo jeden rok.
0: Ne, já myslím, že ty analogie jsou naprosto přesné a šílené.
1: Ano, když se podíváte na to, tak Evropská unie nestaví byty, že jo, zdražuje byty. Takže mimochodem ten Romberg, ten zemský pan, citoval, že to je nejenom o potravinách, to je dokonce o uvalování zvláštních daní na petroleum, tenkrát petroleum se musel svítit a už se používal na vytápění. Petroleum je vlastně nafta, nebo
0: no,
1: taky na to. Vidíte tu energetiku a tohle všechno, to je úplně stejné, jak se chová Evropská unie, to je velmi zajímavé.
0: Ono prostě tady vidíme na mnoha příkladech a mnoho lidí si toho také všímá, že ta velká válka, která potom vznikla, vlastně nevznikla tak nějak ze vzduchu, že by se to náhodně, co se tady událo, ale ono se to připravovalo, jak správně
1: říkáte.
0: Ano,
1: a teď se podívejte, byl asi březen nebo duben letošního roku, kdy 130 členný panel, který shromáždila Evropská unie, panel nejvýznamnějších vědců na zemědělství a na potraviny, tedy podle představ toho komisariátu, vydal vyhlášení, že se musí ti Evropani do roku 30-35 odnaučit jíst maso. Velké části. A teď se podívejte, v tu samou, ten samý termín 30-35, existuje taková nejmodernější západní válečná teorie, to se jmenuje Military Learning Velocity, tedy rychlost, jakou se učíte novým vojenským věcem, tedy to je o rychlosti, jak rychle dovedete nasazovat účinně, vyrábět nové zbraně. No a ti vydali takzvanou poslední verzi svého plánu Ukrajina a ten říká, že Zelenským půjde muset velmi rychle uzavřít Rusy mír, dát jim území, které požadují, ale tak, aby si bylo zachováno jádro Ukrajiny.

0: americké armády, celé velké jádro 300 000 vojáků. Protože až ten hloupý Rops na ten mír přistoupí, tak se ta Ukrajina za evropské investice rychle opraví. Obnoví se i průmysl, všechno se to udělá na válku, pak se vyzbrojí a v roce 35 Rusko udeří, protože už nebude třeba toho míru na oko, protože už bude znova silná.
1: No, tak, a ale to mě teda řekněte, z toho vyplývá, že ten citát Rooseveltův je dvojnásob platný, no, protože přece nebudou 10 let čekat Rusové na to, až je Chřestýš kousne.
0: Ach, přesně tak, že Chřestýš zabije svým jedem, že?
1: Ano, ano.
0: No a teď jsme u toho, že tedy Evropská unie se chystá, ti Evropani, že jo, a teď ti Rusové, co s tím hodlají udělat, no. Že jo?
1: A to já se chci teď na to zeptat úplně konkrétně. Protože vy jste to uvedl úplně geniálně tím Rooseveltem. Já si také říkám, že přece asi dlouho nemůžou čekat, protože a také jsou dnes nově legitimizováni těmi volbami. A tady je, já jsem si přečetl takový evropský hluboký analytický plán, jak to prý vznikne. Vznikne to ve městě Narva, v estonském městě, které je na hranicích s Ruskem, kde je 90% Rusů. A tam to prý vznikne tak, že ti Rusové, kteří tam jsou, ještě se tam infiltrují nějací špioni, a nebude se tam ani stahovat žádná armáda ruská, ale oni vyhlásí svobodné město Narva a Rusové to podpoří a když tam bude chtít jít estonská armáda, tak ji zničí drony. A to bude ten okamžik prý, který bude znamenat test pro ten onen článek 5 na to, protože co s tím? Je to tedy tak, že Rusko zaútočilo, když tam není a podobně. Tyhle nesmysly oni, pane Svatoši, skutečně modelují. Je možné, že s tou Narvou počítají jako s falešnou vlajkou?
0: No podívejte se, zase jsme do širšího kontextu. Čili Roosevelt 11. září 1941 řekl, že každá odpověď na útoky Chřestýše musí být jaksi rovnocená těm útokům toho Chřestýše.
1: Čili musí se připravit.
0: Čili se musí připravit, ale na to, že Chřestýš potopil jednu americkou loď, druhou zbombardoval, třetí to není důvod k vyhlášení války. To je jenom tomu Chřestýši ukázat.
1: Ano.
0: Tady ne. No a to je ten článek 5. Víte, kvůli nějaké Narvě nepůjdou USA do války, nepůjdou ani ke Stocku, ani kvůli Berlínu nepůjdou do války. Pouze kdyby hrozilo, což je absurdní hrozba, že by ta ruská armáda překročila Labe a směřovala na Rýn.
1: Jasně.
0: A byla vítána obyvatel, tak Spojené státy americké by se dostali do té samé situace, jako v tom roce 41, že už by byly příliš slabé, oni to Evropu přece jenom potřebují. Takže kdokoliv říká, že tady bude nějaký článek 5, tak jistě Česká republika se může přihlásit, pochytat několik desítek tisíc vojáků a poslat je kapři, ale žádný článek 5 ze strany Spojených států kvůli nám vyplatit nebude. Navíc z vojenského hlediska, proč by Rusové testovali článek 5, když vědí, že článek 5 nebude fungovat. Rusové vytvořili základnu Cimbulova, a my si o tom ukážeme na mapě. On totiž Koudelka má pravdu. Je to výjimečné, že i Koudelka může mít pravdu, ale může mít Koudelka pravdu. Akorát to nebude u Narvy.
1: Víte, akorát to bude v jiném kontextu.
0: Víte, Rusové nepotřebují prokazovat, jestli je Severoatlantická aliance schopná, protože když budou provádět nějaké pouliční boje v Narvě, nějaký ruští noví kozáci nebo zelení mužici, tak na to má dost profesionálních vojáků, aby tam s nima šli bojovat a to by se asi táhlo roky. A navíc by se ukázalo, že článek 5 funguje, protože by tam přišli všichni, on by tam i tam třeba poslal pár desítek Američanů, aby se tam jako tak ukázali, že tam jedou taky. To tak nefunguje. Ale nicméně ještě k té základně Cimbulové. Tady vidíte mapu. A ta mapa je velmi zajímavá, totiž uprostřed té mapy vidíte tam takový půlkruh červený. Mm-hmm. A ten červený půlkruh je dolet ruských tajskových dronů, které jsou vystřelovány z nejnovější základny Cimbulova. Mm-hmm. Tu Cimbulova nedokáže zničit nikdo jiný než Američani. Ti by na to spotřebovali ovšem mnohem víc raket, než mají v dispozici v kazetových, nejmodernějších, teď to nejde. Ukrajinci na tu Cimbulovu zaútočili už třikrát, těma svýma dronama a vším, co mají, ale vždycky tak vyřadí 1%. A ta Cimbulova vypaluje už tisíce dronů. Aktuálně už vypalil. A teď to bude. Putin proces zvýší výrobu těch tajskových dronů a ty doletí na tu červenou linii. Ty doletí až do Varšavy. Doletí až na rumunský základny. Všechny hlavní základny, které na to vybudovalo na podporu Ukrajiny, v Polsku a v Rumunsku, jsou do střelu. Slováci mají štěstí, je tam takový maličký cípeček kolem Užhorodu, tam nedostřelí. Ale jak jste viděli, dostřelí kompletně pokryjí po Baltí. Tyhle ty drony všechno zničí. To je prostě dron, který lítá rychle, takže se dá se střelit jenom marketou zatím, která je ovšem desetkrát delší než ten dron, takže se ustřílíte sami. A navíc západ je ani nevyrábí množství. A ten dron vám trefí, potřebuje říct, nej satelitem, má kamery, tak vám trefí přímo na hlavu. Ty drony, oni si analyticky lámají hlavu, protože tyhle nový ruský drony mají mimořádně drahý kamery. Širokospektrý. No víte, oni jak lítají pořád tisíce, tak snímají neustále Ukrajinu. A data potom zkoumá umělá inteligence a ona potom zjistí, kde jsou ty továrny. Protože musíte, specifická auta musí jezdit a umělá inteligence je schopna velmi rychle dodávat ty adresy, kam jezdí, odkud se to vozí na frontu a podobně. No a Rusové to teď boří. Je to zajímavé, protože Zelenský počet dronů se snižuje, vojáci si stěžují, nemají drony. A Zelenský furt tvrdí, že Rusové vypalují civilní objekty. Což adekvátně znamená, že tady je někde problém. Asi ty civilní objekty jsou jenom částečně. No a teď už mám ten nový dron se 100-kilovou nádrží, náloží, která zlikviduje. Víte, je to jednoduché. Jeden kamion, jedna lokomotiva, jeden dron. Ano? Dron stojí 40-50 tisíc.
1: Že vám do toho skáču, já se vrátím, nechci vám přerušit myšlenku, ale zaujalo mě, jak teď Zelenský skučí, že nemají vůbec žádné lokomotivy, že chce, aby jim Západ dodal lokomotivy.
0: No ano, oni jsou úžasné. Podívejte se, dron ruský stojí 50 tisíc dolarů a zničíte s ním lokomotivu. Lokomotivy, já jsem koukal na ceníky těch Siemensů a těchhle z těch. To si připravte miliard. No a teď Zelenský chce, no protože už nemá. Teď víte, kolik má Ukrajina? Měla hodně lokomotiv, asi 4 tisíce. No ale Putin už vystřelil za 20 dní, prvních 20 dní září, přes 2 tisíce těchto raket. Ty trefí všechno. Čili lokomotivy, benzínky, trefí kamion, vletějí do okna řediteli tajné služby, vypálejí ředitelství policie, ty trefí trefí mosty, už to ukazují. Na tom mostu si vyberou auto, to je geniální. Ten geniální zbraň je levná. Abyste ji sestřelil, tak musíte po ní střílet raketama, které jsou desetkrát dražší, tak vás to zničí. Je rychlá, takže nestihne nikdo utíct. V Kyjevě už mají hrůzu z toho, protože víte, když dělníci pracují, tak ten dron, co lítal 200 km za hodinu, tak když ho viděli, tak za 3 hodiny doletěl, nebo za 2. Tak dělníci pracovali a počli do krytu. Teď už ne, teď je to bing, bing, to už jste nevyspali. A tímhle s tím vším to zničí. Ale zároveň, představte si, že se pustíte do útoku. Co to dělá na té frontě? No už dneska není pásmo 20 km, 30, jak bylo s těma optickými dronama, kde se nikdo nehne. Rusové to pásmo už mají po celé Ukrajině. A Ukrajinci už nejsou schopni dodávat. Je to pouze o množství, čili a teď Putin by postavil podzemní továrnu v Alabuze nebo dokončuje a očekává se, že těch dronů bude vyrábět kolem 30 tisíc. Tedy má následující plán. 30 tisíc do konce příštího roku, ročně. 130 tisíc do roku 2030, to je na ty Atlas Snakey, kdyby zlobili.
1: Ano.
0: A do roku 35, kdy, jak vidíte, to mají v plánu ty Atlas Snakeové spočítáno, že by mohli, tak Rusko už má vyrábět 350 tisíc. Čili to je 350 tisíc měsíčně zničených aut těch všeho ostatního. No a teď navíc ještě Rusko říká, že nebude mít mobilizaci, to je velmi zajímavé, protože no. Ukrajinci si všimli a západní analytici si všimli, že na ukrajinské frontě probíhala taková zvláštní věc. Rusové přes léto jezdili tankovýma mechanizovýma kolonama po nesmyslných cestách jako směrem k frontě a Ukrajinci je ničili. A ty kolony byly velmi nesmyslně složeny. Od každého kusu techniky něco jiného, jezdilo to bláznivě. Ale když se to vyhodnotilo analytické, se zjistilo, že moc zvláštní, když trefíte tank, tak z něj většinou utečou 4 lidi. Tady to vypadalo, že uteče jeden. Ani potom se nesnažili si ostatní uklidit. Když trefíte vozidlo z pěchotu, tak by z něj mělo utíct víc vojáků. Tady zase utek jeden, dva. Tak to vypadalo, že tu byly prázdné, že jenom jezdili a zkoušeli. Kolik ti Ukrajinci, víte, co se takhle se zkouší, takhle se počítá, kolik ti Ukrajinci dokáží soustředit na určitém prostoru dronů, jak dlouho jim trvá než tu kolonu. A pak matematici to spočítají a řeknou, takže když zautočíme 4 kolonou tisíci vozidel na takhle velké frontu, tak nám bych zničil jenom 10%. To je úplně stejný, jako když se plánuje útok přes protitankovou obranu. Tam přijde, potřebujete tisíc, jo, když budete mít tisíc, tak nám 300 zničí. To je úplně stejný, jako já, že tady místo protitankového těla, protitankové rakety, to ničí dron, to je, a počítání je stejný. No a oni si všimli, že tady používali všelijaký, hlavně starý tanky, ale ty nový tanky, ty úplně nový nejsou. Navíc ty nový jsou jiný. Mají větší vstupní a výstupní průlezy, takže je důležité to rychle opouštět. Mají ty special konstrukce, hlavně to vypadá, že mají daleko méně munice vevnitř, ale jsou prošpikované elektrotechnikou. A senzorama a navíc už nemají takový ten spřažený kulomet, co střílel proti těm pěšákům, mají tu dělo na velkou vzdálenost a potom tam mají hlavně speciální mají tam vysokorychlostní zbraně s přesnou municí, které ničí drony.
1: Aha.
0: Oni jsou naprogramovaný, vybuchnou, rozprášejí a ničí zároveň munici. Čili to je tank, který je postaven ne, aby tolik ničil těma výstřelama, ale aby extrémně hodně vytažil, aby byl elektronicky našlapaný. A teď proč? Když se na současné frontě, víte, teďko Ukrajinci zautočili směrem na ruské město Balujky. To je ten slavný útok, který mu velí Prokopenko a Bilecky, ty dva
1: bandovci
0: a Ukrajinci. To je, prosím vás, velmi zajímavý útok. Zaprvé, Ukrajinci se derou přes řeku Žerbec, to je absurdní, a za svýma zádama mají trichtýř stvořený řekama z Severní Doněc a Oskol. Úplně nesmyslný prostor, nic tam není. Ani tam jako šíli, no, protože Rusáci Rusové tam pustili. Pouštění se stavují. Ruská teorie, současná ta military learning velocity říká, že víte, je úplně jedno, jestli na frontě jde dopředu nebo dozadu, je důležité jenom kolik dronů proti vám jde. Aby na vás neutočili nepřátelský drony, tak musíte vybudovat na území jak byste tak řekli, ochranný deštník těch elektronických, ale to jsou tisíce čidel a to všude musíte rozmístit, protože oni mají dosah 2-3 kilometry, 4.
1: Ano.
0: Jsou malí, protože když se ničejí, musí být dublovaný. A jenom tohle, to je dneska, není nejdůležitější ty Ukrajince, jak si vybít. a obsadit jejich. Dneska je nejdůležitější na svém území, co dá nejvíc práce, vybudovat ten ochranný štít.
1: Ano.
0: Ukrajinci ho skoro ani nemají. Rusům už funguje, podívejte se, už skoro se neútočí proti krymské logistice. Ale je to extrémně drahé, je to statický. Čili jakmile vy chcete jít dopředu,
1: Ano.
0: No, a nebo dozadu, tak, nebo dopředu hlavně, tak, tak to musíte znova vybudovat, takže můžete to udělat skok o 5 nebo 10 kilometrů a pak to musíte přitáhnout. A teď si představte, že vy vybijete Ukrajince z určitého území a teďko Putin řekne, že ho osvobodil celý, když ho osvobodil 2/3, a že mu to volal generál Kuzovlev a Ukrajinci se zaradují. Putin zase lže. A zaútočí do toho. To je ten útok přes tu řeku Žerbec. A všude jásají. Ale podívejte se, jak to je legrace. Putin to udělal, když byl v Bišeku.
1: Jo.
0: Když byl před rokem. Zase v Bišeku v Kyrgyzstánu, tak mu zase zavolal ten Kuzovlev a řekl, právě jsem osvobodil Kupiansk. A Ukrajinci tam zase vpadli a zase přískali, Putin je blázen, Putin lže. A o rok předtím tomu nevolal Putinovi Kuzovlev generál a ještě generál Lapin a ten říkal, osvobodil jsem Volčansk. A zase tam Ukrajinci vtali. Ale celý ten princip je, že oni lezou, je to jak když lezou na střelnici.
1: Jo.
0: Jo? Takže Rusáci, ale ono, abyste si nemysleli, že jsou to nějaký mír milovníci už ti generálové. Ten Kuzovlev v tom Kupiansku nechal dost vojáků obětovat. To tak, víte, když ti Ukrajinci, aby se nahrnuli, tak on tam musí někdo být. Ale ta časová schoda je nádherná. A teď tedy Rusáci se stáhnou do toho svého vybudovaného zázemí té střelnice. A Ukrajinci vlezou na to území, které bylo předtím vyčištěno od těch bíl. A ty jsou tam noví Ukrajinci. A oni nemůžou ani dopředu, ani zpátku, protože jsou tam neony. A tohle se to řeší. Tohle je ten statický boj, víte, a když Rusáci mají dopředu, to je obrovský problém, tak, tak musí postavit velice opatrně, protože můžete tak 20 kilometrů, 10-20 kilometrů a pak musíte vybudovat znova ochranu těch dronů a všechno, to se musí natahat a přesně to je obrovský problém. A teď si představte, že dnešní tank už není důležitý v tom, že má ten kanón, místo kanónu jsou drony, ale že to je obrovská mašina, kterou nezničí jeden dron, ale hodně dronů. A ještě když ho našlapete moderní elektronikou, tak najednou těch tanků moderních a moderních BVP a moderních BTR s tou technikou osádka se zmenší na půlku, palivo se zmenší na půlku, protože už se dneska nejezdí tak daleko, a munice se. A všechen zbývající prostor, pancéřování a elektronika. No a potom ale najednou, a už to zřejmě Rusové mají, se předpokládá, protože ty nový tanky a obrněná na vozidla vyrábí a na frontě nejsou, vznikne mechanizovaná armáda, ale ta má zvláštní vlastnost. Ona si sebou veze tu ochrannou síť elektrotechnickou. A je to moderní, je to moderní do military learning velocity, protože Francouzi už to dělají taky, ale takovým tím francouzským způsobem, to znamená menším, ale jako jediný, víte, tady na Francouzsko nadává, ale ten jejich vojenský průmysl, oni se održí, to je státní, to nejsou ti neziskovčíci, kteří si založí startupy a z čínských civilních součástek vyrábí drony a dáze to prodávají na Ukrajinu. Víte, Ukrajinská válka je založena na principu, který v historii v roce 1499 slavným citátem Ludvíku 12. řekl významný italský kondotier a maršál ve francouzských službách Gian Giacomo Trivulzio. Tenkrát Ludvík 12. dostal zálusk na Milán, protože byl velmi bohatý to Milánsko a oni tam byli nějaký takový ty jak bychom to řekli, dynastický nároky a dědictví. No tak si povolal tohle z toho Giacoma Trivulzia a řekl, doběž mi to, co na to potřebuješ? A on se usmál Trivulzio a řekl, výsosti, k vedení války jsou zapotřebí tři věci. Peníze, peníze a zase peníze. A Ludvík řekl, dostaneš jich, kolik chceš. A Trivulzio válčil v Itálii desítky let.
1: Ne, to je úžasný.
0: A mezi tím se změnil, přišel František I., ten byl trošku chytřejší než ten Ludvík 12. asi. A tomu začalo být divný, že ten Trivulzio Ford dostává ty peníze, všechny, co chce, a Ford prohrává. A přitom už je bohatší než František I. Tak to v Trivulzia odvolal a pozval si ho do Paříže, aby mu vysvětlil, kam ty peníze se poděly. No ale cesta byla dlouhá tenkrát a Trivulzio na staré cestě mezi Orléans a Paříž zemřel, tedy skonal věkem. A přes budete divit, Trivulzio bál, čeho celý život, všichni vojáci umírali, ale Trivulzio se dožil 78, maybe 79 let a jeho dědictví, to bylo velký, velký, velký boje, tam potom vypukly.
1: Ne, já myslím, že bez toho, aniž bych říkal, že to je jak dneska, se zeptám raději na něco jiného. Já to totiž vrátím zpátky k tomu, co jsme říkali. Mně se to úžasně líbilo, tahle analogie, protože všechno je pořád stejné vlastně. Ony ty věci se opakují jen v jiných kulisách s jinou technologií, ale se stejným hrůzostrašně hloupým myšlením, anebo i chytrým myšlením, ale opakují se. A když to tedy se znovu vrátím do toho evropského prostoru, který se připravuje na napadení Ruska, tak tady zmíním to, co už jsem zmínil, čemu vlastně nerozumím. Přece, jestliže dnes i Andrej Babiš řekne, že jsme pod útokem ruským, kybernetickým řekněme, tak říká v podstatě totéž, co říkal Fiala, který říkal, jsme ve válce s Ruskem, tak Babiš to říká trošku jinými slovy, ale vlastně totéž. A já najednou se dočtu, že úspěšnými testy prošla první česká střela s plochou dráhou letu, 4 metry dlouhá raketa Narwhal, se odpaluje ze země, dosahuje rychlosti kolem 750 km v hodině a dolet má přes 600 km. Totéž zkoušejí teď Poláci v Kyjevě, respektive pak si to zkoušejí nad Polskem. Tohle přece přesně odpovídá tomu, o čem hovořil Sergej Lavrov, když říkal, že znají ty místa, kde ty zbrojovky tohle dělají a že na ně mají samozřejmě právo zaútočit.
0: Ale ano, to jsme znovu u toho projevu Roosevelta. Chřestíši dostanou za vyučenou. Zatím ještě Rusko se připravuje, aby ten útok podrazilo. Chřestíši se také připravují. No a dokud jenom tak jako nějakou loď potopí nebo něco udělají, tak ty odpovědi ještě nejsou tak silné. Ale jakmile by začaly Rusko ostřelovat mnohem silněji, víte, já bych to vysvětlil možná ještě jinak. Proč Putin strpěl ty útoky?
1: Ano.
0: To je velmi zajímavé totiž. Víte, nedávno byla konference BRICS v Dili, tam všichni jásali, všichni byli spokojeni a z výsledku té konference vyšlo velmi zajímavé. Zelenský zaútočil na ruské lodě a na ruské rafinérie a tím zdražil
1: ano.
0: Dušilných částek. No ale tím vytvořil sociální, politickou nestabilitu ve Spojených státech amerických a v Evropě, to vidíte výsledek německé volby, pád průmyslu. Ale co se stalo ve zemí BRICS? Čína a Indie. Nahradili všechny ty výpadky, které tady do toho evropského prostoru byly s tím zelenského útoky a samozřejmě ještě tím Hormuzem. Dodávkami ruské ropy přes Sibiř a Čína měla už dopředu nahromaděno.
1: Mm-hmm.
0: A to pustila. A tím pádem zachránili v řadě asijských zemí, včetně Japonska, Filipín, Tchajvanu, ekonomiku. sociální jistotu, protože oni se to mohli z té Číny a z té Indie dovážet. A teď všichni ty lidé koukají, aha, to byla Rusko, Čína, kdo nás zachránil. A zároveň vytvořili druhý důvod. Možná Trump ovládne venezuelskou ropu, bude nejmajitelem největší USA, největších nalezišť. Ale všichni vládcové v Africe, v Ázii si řekli, ty rattlesnakes, ty sestýši, by nám mohli zastavit zase ty lodě někdy příště. To nevíme, kdy bude lepší nespoléhat na ropu, na plyn a mít solární panely, mít větrné turbíny, mít vodní turbíny.
1: Tam ano, tam je to logické.
0: Tam, kde svítí. Ale proč? Bez evropských daní. Bez těch poplatků a levně vyrobené v Číně. Ne předražované, tak jak dělají ti.
1: Ano.
0: Čili, a Čína to dodává velmi levně, dává na to půjčky. Oni to levně dávají. Oni neníčí staré elektrárny, oni je nemají.
1: Jasně.
0: Ale levně to tam dávají místo nich, aby měli také. Ale nezdražují to těma poplatkama. A tenhle ten systém začíná fungovat. A pozor, Soros už je z toho nervózní, protože Nigérie, jo, Nigérie, to je země, která je největší současná africká ekonomika. Ta brala spoustu zboží z Evropy, ze Spojených států, ale taky z Ruska, ale také z Indie a z Číny. Že celý tenhle ten nový mechanismus, vyvolaný těma Zelenského útokama, velmi rychle zdražil evropské a americké zboží tak, že je nahrazováno indickým a čínským, ale ten propad už Sorosovi, už je to konec, už se na to ani nedá spekulativně vydělat těho bankéři. Čili vidíte, proč to Putin dovolil? Putin myslí na mnoho tahů dopředu. Tak sklízí plody vítězství a teďko má ten důvod. Ty jste na mě útočili, tak teďko přijde pocit, tak to uvidí.
1: Ano, já myslím, že to je docela plausibilní vysvětlení, ale já se vrátím ještě k jedné věci. Pořád se k tomu vracím v našem rozhovoru znovu a znovu. Já nerozumím jedné věci, pane Svatoši. Tohle přece všechno musí ti všichni od toho generála německého, co se má stát teď šéfem NATO, přes toho jejich Pistoriuse, Merce a přes Lejnovou, ale až k tomu Macronovi, kterého pravděpodobně za pár měsíců, pokud nerozpoutají do té doby válku, má šanci vyměnit Marine Le Penová, která myslím tvrdě zatne sekeru, abych tak řekl, do Bruselu. Ale přece až k nám, k těm Babišům a k těm výrokům, že jsme v té válce, copak oni si opravdu všichni myslí, že je možné s tím Ruskem tu válku vůbec vést, nemyslím ani vyhrát. Říkáme opakovaně, Spojené státy kvůli tomu do války nepůjdou. Nebo to jenom stínují, aby si ještě udrželi nějaký čas?
0: Když jsme už u těch citátů v roce 1790 plus minus 23 roky, Napoleon v salonu své budoucí manželky prohlásil těm zbohatlíkům, kteří zbohatli na té válkách Francie, těch porvolučních, Urbanová elita, že abych byl s vámi, abych byl k vám upřímný, už jsem poznal chuť velení a vládnutí a ujišťuji vás, že už do konce svého života dobrovolně neodstoupím. A tady vidíte, to je ta chuť té moci a potřeba té moci. Proč jim to říkal? No, protože potřeboval jejich podporu. A teď máte před volbama zdánlivě zbytečné volby. Ale Komunální volby jsou nejdůležitější volby v České republice. Tady se rozhoduje o stovkách, miliardách, tady jsou rozesetý po všech těch městech, to jsou státní pokladna, ne, tam je to hlídaný relativně a je to předepsané, ale v těch městečkách tam není vidět. A ta politická strana má tisíce lidí, kteří podporují úředníků a ti potřebují svoji druhou, kolikrát svoji druhou práci, chodit někam a tam si něco zaonačit.
1: Prostě oni se tam chtějí udržet, napoleonsky.
0: Ano, a to je ten napoleonský. Ti nahoře se chtějí udržet, protože jim to chutná, ta moc, to vládnutí.
2: Ano, ano, ano.
0: A ti, kterým to říkal, těm zaručuje a budete moci. Ano, a proto oni nechtějí nové volby, proto oni vědí, on jim to Albert Kolby, to je hlavně americký státek, teď jim to říkal, byl v Bruselu a říkal, že Spojené státy americké Spojené státy, jaderný deštník Evropa neexistuje. Máte americký jaderný deštník a budete si za něj platit. Ale jaderný deštník není článek 5, že když Rus vpadne na Rigu, ne na Narvu, ale na Rigu, aby získal větší, protože to je, tak nebude jaderný deštník. To není odpověď na jaderný deštník. To je tam někde, jaderný deštník slouží proti tomu, aby Evropané se nemuseli bát, že by si Moskvě Putin takhle zmačkal tlačítka a posílal by to na jednu zem, protože to by menší jako nemohl, on by to Putin neudal samozřejmě, ale to je ten jaderný deštník. A takže žádný Evropaní, ale Evropanu v podstatě zkázal, žádný jaderný deštník si nebude, co máte, to vám stačí. A za druhý, ta obrana té Evropy bude více na vás a my vám přijdeme na pomoc jenom, když už půjde o všechno. Jinak nás budeme si bránit svůj západní polokouli. To je stále ten rattlesnake toho.
1: No a já se chci zeptat na to. Tím jsme začali a já bych tím i dokonce rád skončil, protože znovu se ptám. Ten rattlesnake, ten chřestíš, má taky některé šupiny právě tady. A chřestí docela přes Pavla a další docela vydatně, ale tady zkouší rakety s plochou dráhou letu. No tak to můžeme teda očekávat také to, že až ten člověk, abych tak řekl, stojící proti chřestíši, se rozhodne na něj šlápnout, že to půjde teda také sem.
0: Ale tak pokud jsme tady vyrobili, víte, nedávno ten nový Maďar, co vládne Maďarsku, oznámil do Kyjeva, že žádná karpatská osmička, oni se to účastní, budou poslat tam jenom nějakého kusového velvyslance a Zelenský...
1: A že jim nepostaví ty...
0: Žádný, že si budou skladovat ropu a naftu, nedej bože, víte, všichni to vědí, ale ten Maďar asi nemá ty oligarchy, kteří ho nefinancují, ti oligarchové, kteří přímo na tomhle vydělávají, tam jsou asi toky spíš od těch, co chtějí zakázat maso, nebo takových těch genderových jiných. No ale tady v České republice to je evidentní, že tady někdo chce vydělávat na zbavit. No co si myslíte, tady bude? Babiš chtěl před 10-20 lety začít dělat reformy, protože všichni věděli, že přijde ten krach německých automobilek. No a místo toho nedělal nic. Fiala nedělal nic, jak bysme. No ale teďko to přijde, teďko lidi přijdou o práci, teďko, no tak se jim navrhne, že budou vyrábět zbraně, ale zbraně se vyrábí zásadně vždycky na dluh. V takovéto ekonomice, ještě zbraně, které nejsou tak dobré jako ruské, americké nebo čínské, taková ta třetí liga zbraní, trabanty, vlastně budeme vyrábět trabanty.
1: Řekněte mi, jak vidíte tu možnost, pro kterou teď pléduje docela hodně poslanců SPD, zahájit okamžitě jednání s Ruskem o dovozu plynu a ropy.
0: Ale tak on to se šíří kde všude. To je jediná šance Evropy, jak si může zachovat svůj civilní průmysl a svůj budoucnost. Ale to nevyhovuje majitelům. Víte, politici, kteří spáchali Green Deal, gender, kteří vyspouzali válku na Ukrajině, kteří zdražili energie, jsou už tak nedůvěryhodní ve veřejnosti, že nemůžou přijít a vymyslet na jednu míru. Mír na Ukrajině znamená výplach evropských politických struktur. Průplach. Přijdou noví.
1: A teď
0: to neznamená, že by nepřežili ti Okamurové nebo ti, kteří na to upozorili předem. Ale ti Rakušanové, Fialové, Kupkové, celý ty strany, to tam padá. Podívejte se na Německo, lidé tomu nevěří.
1: Jasně.
0: Lidé už mají těchto politiků plné zuby. Jo, protože teď vidí důsledek všech těch jeho těch šíleností. Takže pravdu má profesor Ševčík, který říká, že se musí šetřit, že není možný páchat rozpočtový deficity.
1: Já na to mám jiný názor, ale říkáte to vy.
0: Babiš, ale tam je ta otázka, že se to musí, nejprve se musí vyčistit Brusel. A zbavit se Evropa těch bruselských izbů.
1: Jasně.
0: Víte, Brusel je jak Sovětský svaz.
1: Jasně.
0: Furt by se jenom rozšiřoval, všem nařizoval, a čím více hroutí vevnitř, tím více by se rozšiřoval. To je možná ještě horší než Sovětský svaz. A to je nebezpečí, protože argentinská junta v 80. letech, když byla na konci, tak aby ještě chvilku mohla zůstat v moci, tak rozpoutala válku o Falklandy.
1: Tak poslední otázka. Váš odhad je spíše Koudelkův nebo jaký, kdy šlápne, kdy rozdrtí Rusko toho Chřestýše. Máme tedy očekávat i třeba v blízkých měsících a už ne letech, že to může nastat?
0: Já neznám ten okamžik, je to přesně, jak řekl Roosevelt. Jakmile ten Chřestýš překročí tu červenou linii, tak dostane ten preventivní úder. Ale kdy? Zatím ne, zatím to Rusko nevadilo všechny ty útoky, protože pokračuje v tom svém plánu vyčistit Ukrajinu od banderovců.
1: Ano.
0: A to se nejlépe dělá, takže se, je to řeknu technokraticky. Víte, banderovce, můžete, když postřílíte, tak nejsou. To je matematika Putinovy ruské války. Ale teď už to spěje někam, že už by asi chce víc. A teď je otázka, jestli tam polská vláda pošle Poláky na pomoc, nebo České, nebo Petr Pavel tam pošle naši armádu, nebo koho. A pak se budou rozvíjet věci. Zatím je klid, protože americká administrativa Donalda Trumpa, ruská administrativa i čínská administrativa, samozřejmě všechny ostatní normální země jako Indie, nechtějí tu válku eskalovat. Nechtějí, rozhodně se nechtějí zničit. Oni, i Číňané jsou dneska bohatí, tak proč by se pro Boha ničili. Jediný, kdo chce tu válku eskalovat, jsou stoupenci bruselského komisariátu.
1: Já bych to teď skoro přerušil, ale já myslím, že mám o čem přemýšlet nejen já, ale naši diváci, a určitě na to za pár dní navážem, protože jsme otevřeli téma tak zásadní, které se nás tak zásadně teď týká, že bych skoro měl za to, že jsme ho pouze naťukli a načali a podíváme se mu do střev velmi brzy. Moc děkuji, že jste s námi byl.
0: Já děkuji divákům, děkuji vám za pozvání a těším se na příště.
1: Já též.

0: Nevím, jestli si někteří redaktoři v České televizi tak nějak myslí, že jsme všichni, jak bych to řekl, že to všechno vidíme jen z jedné strany. Lidé si informace dohledávají, ověřují a porovnávají. Konec konců svět mají v kapse. Ta informace o Robertu Ficovi, článku 5 NATO a potom také o Michalu Koudelkovi, šéfovi Bezpečnostní informační služby, byla pro mě taková malá zkouška pozornosti. Co nám Česká televize řekne, co nám neřekne a jestli, jak nám to řekne. Možná to ale není zkouška jen pro nás diváky, možná je to tak trochu zkouška i pro samotné redaktory, jestli dokážou podat složité a citlivé informace tak, abychom rozuměli tomu, co se skutečně děje. A možná si v tom můžeme navzájem pomáhat. Oni nám tím, že nám dají co nejúplnější informace a my jim tím, že se budeme ptát, když nám něco nebude dávat smysl. Dámy a pánové, přeji vám hezký den. Jsem Petr Bohuš a Modrý jelen.
1: Slovenská politická scéna se vymezuje proti výrokům premiéra o závazcích vůči NATO.
0: Tak si rozebereme článek 5 NATO a výroky Roberta Fica, Michala Koudelky, šéfa Bezpečnostní informační služby a jeho rozhovor pro Guardian. A nakonec se s Otakarem Foltýnem zamyslíme nad tím, jaké odborníky Česká televize zve a jaké pohledy jako diváci dostáváme. Co nám redaktoři říkají a jak nám to podávají. A co se skutečně děje? V pondělí odpoledne jsem sledoval tiskovku vlády, kde se Andrej Babiš vyjadřoval k rozpočtu, ale kromě jiného i k rozhovoru šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky pro Guardian. Významný britský deník, který vychází od roku 1821. Andreje Babiše se na výroky pana Koudelky ptali naši novináři. A tak jsem byl zvědavý a večer jsem si zapnul Události v České televizi.
1: Slovenská politická scéna se vymezuje proti výrokům premiéra o závazcích vůči NATO. Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu i předseda parlamentu. Kritické vzkazy si Robert Fico vyměnil taky s českým prezidentem.
2: Nejznámější alianční dokument, článek 5 o napadení jednoho člena jako útoku proti všem. Spuštěn byl prakticky jen jednou, v reakci na 11. září. Čtvrtstoletí poté se přetřásá v jiném koutu světa.
3: Za moje vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
2: Do konfliktu, čistě slovního, se ale premiér pustil na dálku s českým prezidentem. Ten označil Ficova slova za závažná a nerespektující solidaritu.
4: Je důležité, abychom nepodléhali iluzi, že na to je něco imaginárního, co nás ochrání bez našeho vlastního přičinění.
5: Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil, že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ty ostatní chtějí mír.
2: Fico kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku kvůli neschopnosti řešit ceny paliv i migraci. Podle opozice i médií, ale premiér spochybnil závazky vůči NATO.
6: Já si neželám, aby Slovensko bylo součástí nějakého vojnového konfliktu kvůli nějakému článku 5.
7: Máme spojencov, kteří nám přijdou na pomoc. Na to ten článok 5 je, slouží nám. A keď ho Robert Fico spochybní, my máme problém.
2: Článek 5 připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou. Právě to slovenský premiér zdůrazňuje. K opatrnějším tónu ho vyzvala ale hlava státu. Slovensko podle Petra Pellegriniho nemá dávat signál, že v případě napadení aliance bude stát bokem.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie neeskalovala to vojenské napätie.
2: V době probíraných výroků se měl Fico zúčastnit summitu na Ukrajině. Ze zdravotních důvodů ale cestu zrušil. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
0: Robert Fico je na začátku vykreslený jako politik, který zpochybňuje závazek kolektivní obrany NATO a nechce, aby Slovensko v případě konfliktu vojensky pomáhalo spojencům.
1: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení.
0: To vyhodnotil kdo, že to tak Robert Fico řekl?
1: Robert Fico zpochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení. Před podobným postojem varovala slovenská hlava státu i předseda parlamentu.
0: Slovenská politická scéna, předseda parlamentu, oba prezidenti, český i slovenský. No člověk by si řekl, co to ten pan Fico provádí? Ale jak za chvíli uvidíme, realita je malinko odlišná.
3: Za moje vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
0: To je klíčový moment celé události. Situace by mohla eskalovať na základe nejaké vymyšlené zámienky. To je podstata celého příběhu, na co Robert Fico upozorňuje.
3: Nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine.
0: Máme tady dva světy, dva různé pohledy na jednu událost.
2: Do konfliktu, čistě slovního, se ale premiér pustil na dálku s českým prezidentem. Ten označil Ficova slova za závažná a nerespektující solidaritu.
0: Následuje konflikt s českým prezidentem.
4: Důležité, abychom nepodléhali iluzi, že NATO je něco imaginárního, co nás ochrání bez našeho vlastního přičinění.
0: Robert Fico reaguje.
5: Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír.
0: A znovu Petr Pavel.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil, že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ty ostatní chtějí mír.
0: Tady je zajímavé, že každý mluví o něčem jiném. Petr Pavel o solidaritě a bezpečnosti, Robert Fico o možnosti, že by se konflikt mohl vyhrotit na základě nějaké záminky. A co my s tím?
2: Fico kritizuje Západ a jeho údajné hledání záminky pro válku kvůli neschopnosti řešit ceny paliv i migraci. Podle opozice i médií ale premiér spochybnil závazky vůči NATO.
0: Podle médií premiér spochybnil závazky NATO a my se ptáme, podle kterých médií? Protože když začnete pátrat po tom, co kdo v médiích na Slovensku skutečně řekl, narazíte mimo jiné i na Eduarda Chmelára, slovenského historika, analytika a publicistu, který to ve svém stanovisku komentuje takto. Předseda vlády Slovenské republiky měl emotivní projev, v rámci kterého se podělil s veřejností o svůj strach z blížící se války s Ruskem. Mimo jiné řekl, já si nepřeji, aby Slovensko bylo součástí vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Ano, jsme v NATO, vážíme si toho, záleží nám na spolupráci a plnění závazků, ale jako předseda vlády budu dělat všechno proto, abychom nebyli zataženi do vojenského konfliktu. Chmelár ve svém stanovisku tvrdí, že slovenská opozice a domácí i zahraniční média tento výrok vytrhla z kontextu a interpretovala ho jinak, než byl podle něj zamýšlen. Pustme si úryvek z autentické výpovědi Roberta Fica v Prešově na lékařské fakultě u příležitosti otevření akademického roku, kdy to celé vzniklo.
9: Dámy a páni, já to teraz nepreháňám. Já se bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Čo sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov? Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Stačí? Stačí. Aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine na to obytný dom a zabil civilistov. A máme to tu. Preto prosím, venujme tejto téme obrovskú pozornosť. Ja sa obávam, že sme na hrane. A neviem si vôbec predstaviť pre Boha, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov. Preto želám vám, študenti, aby ste si ten 5. a 6. ročník užili nielen pracovne, ale aj ľudský, pretože štúdium na vysokej škole je vždy veľmi pekné a príjemné.
0: A ešte úryvek z vyjádření Roberta Fica o 2 dny později.
9: Ako predseda slovenskej vlády si neželám vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobím všetko, aby Slovensko nebolo zaťahnuté do žiadného nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Po druhé, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Po tretie, ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO. Po štvrté, vyrobiť zámienku na začiatok vojny je veľmi jednoduchá vec. Sme však dostatočne vyspeli, aby sme rozoznali, či ide o skutočný ozbrojený útok nečlenskej krajiny proti jednému alebo viacerým členským krajinám Severoatlantickej aliancie. Po piate, za moje vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Po šieste, článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
0: Mimochodem, Eduard Chmelár ve svém příspěvku Roberta Fica vůbec nešetřil. Poslechněte si, co Eduard Chmelár napsal. Robert Fico se nejednou vyjadřuje jako bezskrupulózní, dvojtvářný demagog, který domácí veřejnosti slibuje něco úplně jiného, než nakonec dodá bruselské elitě. Například nedávná kritika Evropské unie, že Evropa nepotřebuje zbraně, ale diplomacii. Vyznívá až trapně, pokud si uvědomíme, že Slovensko se za jeho současné vlády zařadilo mezi největší výrobce munice v rámci celého NATO, že v minulém roce se ze Slovenska vyvezly zbraně za rekordních 2,5 miliardy eur. Ale přesto nemám rád, když se význam jeho výroků zkresluje, demonizuje, nebo ať už vědomně či nevědomně, falšuje. Dodává Eduard Chmelár. Ale vraťme se k příspěvku České televize. Na závěr ještě zaznělo toto.
2: Článek 5 připouští v případě napadení i jinou formu pomoci než vojenskou. Právě to slovenský premiér zdůrazňuje.
0: Tak v reportáži na začátku nejprve vytvoříme obraz Roberta Fica jako člověka, který zpochybňuje závazek vojenské pomoci partnerům v případě napadení. A za chvíli v příspěvku říkáme, že článek 5 umožňuje i jinou než vojenskou formu pomoci a že právě na to Fico poukazuje.
2: K opatrnějšímu tónu ho vyzvala ale hlava státu. Slovensko podle Petra Pellegriniho nemá dávat signál, že v případě napadení aliance bude stát bokem.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantické aliancie neeskalovala to vojenské napätie.
0: Další rozpor proti jasnému stanovisku na začátku reportáže, že Robert Fico spochybnil vojenskou pomoc. Teď říkáme, že Peter Pellegrini to vnímal jako apel.
1: Robert Fico spochybnil vojenskou pomoc partnerům v případě napadení.
8: Vnímal jsem to skôr jako taký apel.
0: Reportáž nám nejdřív řekne, že Fico spochybnil závazky vůči NATO. A o chvíli později reportáž říká, že článek 5 umožňuje i jinou než vojenskou pomoc. A pak slovenský prezident říká, že jeho slova Ficova vnímal jako apel. Tak co tedy přesně Fico řekl? A co nám z toho Česká televize udělala? Pustme si kousek z původní výpovědi Petra Pellegriniho.
8: Ale vnímal jsem to skôr jako taký apel, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie neeskalovala to vojenské napätie, ktoré dnes máme, keďže už viac ako 4 roky Rusko vedie vojnu voči Ukrajine, aby žiadna z členských krajín Severoatlantickej aliancie nesnažila sa nejakými aktivitami eskalovať tú situáciu tak, že by tento konflikt prerástol do globálnejšieho vojenského konfliktu. Vnímam to ako apel, aby sme neeskalovali a nedráždili nejakým spôsobom aktivitami Ruskú federáciu, aby nedošlo k nejakému ataku na nejakého nášho aliančného partnera a aby sme tak teda v rámci článku 5 nemuseli vyslať vojakov.
10: Inú
8: interpretáciu nepripúšťam a inú by som aj odmietol.
0: Proč Robert Fico mluví o nejaké vymyšlené zámince? Má nejaké informace? Ví něco, co my nevíme? Má podezření? Proč toto neskoumáme? Hned po této reportáži zazněla v pondělních Událostech krátká informace o potenciálním ruském útoku na NATO. Poprvé jsem o tom slyšel právě v ten den odpoledne na tiskovce vlády. Novináři se Andreje Babiše ptali, co o tom ví. Řekl, že nic.
11: Děkuji, CNN Prima News.
12: Dobrý den, Andrá, tady si k vás jenom Prima News. V rozhovoru pro The Guardian šéf BIS Michal Koudelka tak varoval před tím, že možná v řadu měsíců může Rusko zaútočit právě na některý ze států.

0: žádnej v rámci služebního postupu nic takovou informací nemáme. My jsme měli bezpečnostní radu státu, budeme mít 20. října, myslím, úterý ráno další. Já jsem o tom mluvil s prezidentem, určitě budeme přijímat další opatření, které vlastně zaručí bezpečnost našich spoluobčanů. Vnímáme, co se děje v Evropě, co se děje ve světě. Můžu jenom zopakovat to, co říkám stále, že Evropa by měla konečně začít vyjednávat o míru a nenechávat to jenom na prezidenta Trumpa.
1: Tak jsem čekal, co se o tom večer dozvím v Událostech. Poslechněte si, je to kratoučký příspěvek.
2: Ruský útok na NATO může podle ředitele BIS přijít v řádu měsíců. Michal Koudelka to řekl listu Guardian s tím, že vedle zvýšené aktivity dronů může mít i podobu omezené invaze na území některého z členských států aliance. Podobně se vyjádřili taky ředitelé lotyšské a švédské tajné služby, podle kterých jsou hlavními ruskými cíly šířit v Evropě paniku a oslabit podporu Ukrajiny.
1: Česká televize k tomu vydala na svém webu i článek. A tak jsem začal hledat další informace a narazil jsem na Pavla Šika, poradce současného ministra zahraničních věcí. A tento ve svém stanovisku komentuje takto. Tohle už není zpravodajství, tohle je výroba strachu ve veřejnoprávní režii. Můžeme si o Koudelkovi myslet, co chceme, ale takovou větu Guardianu neřekl. Popsal několik možných forem ruské eskalace, omezený vpád, provokaci pod falešnou vlajkou nebo rozsáhlou vlivovou operaci. Česká televize vytáhla nejděsivější variantu a udělala z ní titulek. V tom samém článku Guardianu přitom šéf lotyšské bezpečnostní služby říká, nevidíme žádné známky bezprostředního útoku. Zpravodajství České televize si však podle Pavla Šika vybralo pouze jeden směr a vše ostatní vynechalo. Nechalo jen ruský útok v řádu měsíců. Podle něj to není obyčejné krácení, ale redakční manipulace. A právě tady začíná být zajímavé, co všechno se do krátké informace vejde. A co už se do ní nevejde. Protože když slyšíme jen jednu silnou větu, můžeme získat úplně jiný obraz, než když si přečteme celý původní zdroj. Ještě ten týden vydala prohlášení Bezpečnostní informační služba. BIS nemá žádné informace o jakékoliv aktuální hrozbě pro Českou republiku. Ředitel BIS Michal Koudelka v deníku The Guardian odpovídal na otázku, zda může Rusko otestovat soudržnost NATO. Přesná odpověď byla, je to možné, mohlo by jít o omezený vpád, provokace typu falešná vlajka či rozsáhlou kampaň zaměřenou na ovlivňování. Mohlo by k tomu dojít i v řádech měsíců a nikoli let. Mnoho lidí však dělá vše proto, aby k tomu nedošlo. O České republice v této souvislosti řeč nebyla. Informace týkající se možných rizik pro Českou republiku ze strany Ruské federace předává BIS ihned zákonným adresátům. A ještě jedna věc. Andrej Babiš uvedl, že od BIS v této věci nic nedostal. A poradce ministra zahraničních věcí Pavel Šik později dodal. Jeden den se tady díky vytržení z kontextu veřejnoprávní televizí začnou šířit fámy o ruském útoku na stát NATO. Druhý den pak BIS uklidňuje občany, že žádné nebezpečí nehrozí. Ale nějak postrádám odpovídající titulek na webu České televize. Takže máme další pohled. Tím bychom mohli skončit, ale je tady ještě jedna drobnost na závěr. Článek o potenciálním útoku Ruska na NATO vydal web České televize v neděli. O den později, v pondělí večer, Události zveřejnili příspěvek, který jsme rozebírali. A v průběhu dne o tom informovala redakce i v kontinuálním zpravodajství na ČT24. Pozvala si k tomu odborníka Otakara Foltýna, který je zejména v poslední době částí společnosti kritizován za své výroky. A to mě zaujalo.
3: Jak už jsme říkali, jednoho mrtvého a tři zraněné si vyžádali noční ruské útoky na obytné domy a železnice ve městě Lozova na jihu Charkovské oblasti. Téma probereme ve spojení s námi bezpečnostní analytik Otakar.

0: Foltín. Přeju dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Když sledujeme ty rozsahy údery na obou stranách, směřuje válka vůbec k nějakému jednání nebo spíš další eskalaci?
1: Směřuje k eskalaci, protože v případě přímého střetu mezi Ukrajinou a Ruskem je to už dávno válka upotřebovávací.
2: Nemám problém s tím, že si Česká televize pozve Otakara Foltína. Pokud má k tématu co říct, ať to řekne. Jen pro část společnosti je to problém. V září 2024 například v rozhovoru pro DVTV tento odborník řekl, že na svém výroku o sviních trvá. A v dalších rozhovorech používá další velmi ostré výrazy, například ruská podsvinčata. Tohle všechno jsou jeho skutečné veřejné výroky a každý si může udělat vlastní názor na jejich přiměřenost.
3: Tahle slova říká vládní koordinátor strategické komunikace a říká, ti, kdo obdivují ruského prezidenta Putina, jsou velmi často lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině.
4: Trvám na tom.
3: Na tom trváte, tak byste to řekl znova.
4: Samozřejmě, klidně vám to zopakuju znovu. Je to pravda.
3: To je pravda?
4: Samozřejmě, že to je pravda.
2: A právě takový způsob vyjadřování může u části lidí ovlivňovat důvěru v člověka, který vystupuje jako odborník.
5: A proto tady musíš udělat ten příkop. Ne proto, že se na něj chceš vykašlat, ale protože není váš čas.
6: No jasně,
5: a když tam ten příkop vypeš dost virtuální příkop, oni zase ti proruští podsvinčátka zase ječeli, že rozdělují společnost, ona je rozdělená v tomto smyslu. Bylo by super zachraňovat, ale když tam ten příkop virtuální příkop vykupeš dostatečně brzy, tak do něho nebudou padat další a další.
2: A právě proto bych se chtěl zeptat. Neměli bychom u tak citlivých bezpečnostních témat slyšet vedle Otakara Foltína také další relevantní odborníky, kteří mohou mít jiný pohled, jinou argumentaci a jiné informace? A nemusí to být zrovna někdo z těch, koho pan Foltín označil jako ruská podsvinčata?
4: V tak naprosto jasném rozlišení bílá a černá, a v tomto případě Putinův režim je černá, to je prostě třetí říše v barvě ze vším všudy. Tak v takovémto případě to má dělat nejenom šéf strategické komunikace, ale máme to dělat úplně všichni, včetně vás, včetně předsedy vlády, včetně kohokoliv, kdo se vyjadřuje k věcem veřejným, protože prostě, jestliže něco je koncentrované zlo, a to je současně Putinův režim, tak to prostě máme říct a máme to říct dostatečně silně. My jsme to nedělali.
3: Máme odsuzovat i některé z našich spoluobčanů, protože kteří to třeba nevidí tak úplně černobíle?
4: Pochopitelně.
2: Jde mi jen o to, abychom znali všechny důležité okolnosti. Ať už jde o Roberta Fica, Michala Koudelku nebo kohokoliv dalšího. Měli bychom nejdřív slyšet, co skutečně řekli. Znali souvislosti, slyšeli různé pohledy. Protože jen tak můžeme vést skutečný dialog ve společnosti, hledat společné závěry a co nejlépe se orientovat v tom nejdůležitějším. Jestli jsme v bezpečí. Mějte se hezky. Včera ve čtvrtek 24. září, chvíli před uzávěrkou tohoto rozboru, vydala redakce České televize ČT24 tuto zprávu. Kreml podle CIA chystá dronové útoky na Španělsko, Francii či Itálii, píše deník. Rusko připravuje dronové útoky v Evropě, zaměří se na středomořské země, informovala podle tvrzení deníku El Mundo americká ústřední zpravodajská služba. Podle informací italské agentury ANSA však Řím žádné varování ohledně možných útoků neobdržel.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Už jsme vám dali najevo, že se opět dnes setkáme s naším dobrým známým, velmi úctyhodným mužem. Je s námi pan plukovník a doktor Marek Obrtel. Vítejte u nás.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezký den vám i divákům.
0: Já myslím, že hezký den bude až začnou hezké dny, protože oni se často jenom tak tváří, že jsou hezké, a my se chceme podívat trošku za jejich kulisy, tak pojďme na to.
2: Každý chlup má svůj rub, každý rub má zase líp.

0: Pane doktore, než se dostaneme ke všemu ostatnímu, vy jste byl takový ten muž, který jako jeden z prvních nám strhli ty kulisy a vy, člověk, který se účastnil bojů NATO za Českou republiku, jste nakonec řekl, že tyto kulisy neberete a odešel jste z toho. Proč? Tehdy.
1: No, bylo to na základě mojí osobní zkušenosti, která je asi nejcennější v těchto věcech, protože může vám někdo napovídat něco, druhý zase něco jiného a podobně, ale myslím si, že vlastní zážitky se nedají ničím přebít, takže já jsem v podstatě člověk, který do toho šel vlastně s přesvědčením dělat nejlépe, co mohl, svoji práci vojenského lékaře. No a ten osud mě jaksi zavál tam, kam mě zavál, nebo ta moje služba. No a tam jsem vlastně pochopil, o co se tady jedná. A když jsem zjistil, že ty nabité zkušenosti, dá se říct, za celou tu dobu těch mých různých zahraničních misí a toho působení v armádě, už teda vlastně pod pláštíkem NATO, v závěru, když jsem zjistil, že vlastně všechny ty střípky do sebe jaksi zapadly do té mozaiky, tak jsem naznal, že prostě to není cesta, kterou bych byl ochotný dál akceptovat, protože opravdu to zlo z toho potom vystoupilo pro mě na povrch úplně jasně a zjistil jsem, že všechny ty nálepky nebo prostě to klišé toho boje za svobodu, demokracii, lidská práva a nezávislost jsou úplně něčím jiným. No.
0: No, já se na to ptám hlavně proto, že my se opět noříme do obdobné situace, abych tak řekl, tehdy se bojovalo opět daleko od našich hranic, ale teď se ty boje zase nějak přiblíží, hlavně v tom smyslu, že nám tady ti naši bruselští a s nimi spojení elitní váleční štváči říkají, v každém případě bude válka. Není to už naprosto, abych tak řekl, nějaká psychiatrická diagnóza, nebo jak vy na to koukáte?
1: Já se na to dívám jako pokračování téhož, protože oni tady existují vlastně z historie mnohé příklady, které by nás už v podstatě měly i nějakým způsobem varovat, protože, jak se říká prostě, jak říká klasik, pokud se někdo nepoučí z historie, musí si ji znovu prožít. Takže já to beru tak, že to je vlastně opakování něčeho, nějakého schématu, který tady v minulosti už několikrát bylo. A co se týká toho mýho předchozího působení a toho, že teď vlastně ta situace, která byla 5000 kilometrů od našich domovů, potom 500 kilometrů od našich domovů, se nám postupně dostává před dveře, tak to si myslím, že je taky pokračování toho procesu, který tady je. No, prostě musíme si uvědomit, že vždycky, když chce člověk znát pravý stav věcí, tak musí sledovat ten tok peněz, jak se také ano. říká. O peníze jde až v první řadě, čili v podstatě jde o to, že zase nám ten západní svět nějak vykrvácel, no a potřebuje se na někom zahojit. Ano. A myslím si, že tohle je pokračující snaha o to nějakým způsobem se zase dostat ke zdrojům, k levné pracovní síle, k území a podobně. Takže bohužel je to proces, který mě nepřekvapuje. Jenom jsem doufal, že třeba se stane něco, že prostě to lidstvo nějakým způsobem prozře a nedopustí to, aby to došlo až do této podoby, ale jsem několik let přesvědčený, že oni jsou jenom dva možné scénáře a pokud se nenaplní ten první, tak bohužel je na scéně ten druhý.
0: A ten první je jaký?
1: Ten první scénář, no, musíme začít být konkrétní trošku, když vlastně se před 35 lety tomu západu ten stav podařilo vyřešit tím, že vlastně na zlatém podnose zadarmo získal vlastně celou bývalou východní Evropu a s ní teda tu levnou pracovní sílu, ty zdroje, to území, prostě ty odbytiště a to všechno, no tak měl na chvíli vystaráno. A dneska se vlastně ocitá opět v krizi, ale kromě toho, že teda ekonomické a finanční, tak ještě je tady naprostá morální krize, si myslím, toho západu, protože to vidíme snad na každé oblasti našeho života. No a on by potřeboval znovu takovou tu injekci a tu vzpruhu. A to už tady taky v historii mockrát bylo. Takže dneska ta bezbřehá snaha prostě ochočit si tu zemi na východ od nás, rozparcelovat ji, rozporcovat a prostě spotřebovat ty její zdroje, vydrancovat ji, no tak to je ta snaha vlastně, která tady je. No a ona se může podařit tím prvním scénářem, který zní tak, že pokud by se podařilo opotřebovávací válkou, která teď probíhá na východě a vlastně narušením jaksi zevnitř destabilizovat ten systém, ten režim natolik, aby padl, nebo aspoň se významně oslabil a vlastně ty vnější síly ve spolupráci s tou pátou kolonou, s těmi vnitřními silami dokázali prostě docílit toho, co docílili před těmi 35 lety, že se jim to takhle vlastně předloží a vemte si to, tak to by byl ten první scénář. O ten se snažili a myslím, že jim to teď trošku ztroskotalo před pár dny vlastně v rámci voleb, no a tudíž je na stole ten scénář druhý a ten zase historie nás učí, že byl bohužel vždycky válečný, snad od středověku nebo starověku, že jo, tak vždycky byl válečný, vždycky se tyhle problémy nakonec řešily válkou, která maže dluhy, mění hranice, mění uspořádání, prostě. Takže to je ten scénář druhý, o kterým se bavíme.
0: No a ten, když to vlastně berete historicky, což mě docela vyhovuje, protože já si myslím něco velmi podobného, tak my jsme tady s Michalem Svatošem před pár dny uvažovali o tom, že vlastně to připomíná vznik té první světové války, která je vlastně začátkem všech těch ostatních válek, které potom v tom 20. století probíhaly. Vy jste mě naznačoval, že vám to připomíná začátek té druhé světové války. V čem?
1: No, abych teda upřesnil, tak já vám rozumím, jako i co se týče té první světové války, protože já dokonce ve svém vlastním žargonu nazývám ty války válkami 1A a 1B. Mm-hmm. To je jako moje takové domovské označení, protože myslím si taky, že v podstatě ten proces započatý někdy na počátku toho století vlastně 20., tak on vlastně dosud nikdy neskončil a pořád je tady ta snaha a vlastně na různých místech světa, v různých situacích se vlastně pořád to schéma, které bylo nastaveno, tak se různě nějakým způsobem projevuje. Takže to, mě to třeba asociuje ten dnešní stav z někdy s rokem 1933-35, kdy vlastně byl vzestup vlastně hitlerovské nacionalistické strany k moci. A v podstatě stejná retorika, stejné způsoby, stejné, promiňte mi to, ale oblbování obyvatel, prostě slogany, že se něco musí, že prostě pro naše dobro musíme do té války a že nás tady někdo teda zásadním způsobem ohrožuje a my to musíme vyřešit. No, ve skutečnosti jsou cíle ty, o kterých jsme možná před chvíli se zmínili. Čili mě to asociuje s tím rokem 33, kdy dokonce i den před válkou si zeď Mussoliniho vlastně, který byl ministrem zahraničí, napsal do svého deníku, že válka se zdá být sice velmi nepravděpodobná, ale možná, že je za dveřmi. A v podstatě v zápětí vypukla druhá světová válka, nebo 1B, v celé své síle. Takže já myslím, že ty procesy vedoucí k té válce

0: včetně třeba operací pod falešnou vlajkou a podobně, se pořád opakují. No a mě to připomíná, tehdy se honili Židé, že jo, vlastně byly pogromy na Židy, pogromy na různé příslušníky různých stran a tak dále. A prostě ta retorika byla taková, že to je to zlo, s tím se musí zatočit. A ve skutečnosti vlastně zdroj toho všude je na tom východě. A tak a já bych řekl, že tohleto se nám teď opakuje. Teď honíme teda příslušníky právě té ruské komunity, vyrábíme prostě pocit, že to je to největší zlo na světě, ano, a podobně. Takže v tomhle mi to připomíná silně tu dobu. A
1: řekněte mi, mě to ještě připomíná, když takhle právě o tom mluvíme a chceme se koukat za kulisy toho, co vlastně je za tím lícem, se kouknout na ten rub, tak mě překvapila jedna věc, když před těmi lety, roce 2022-2023, jsme tady slyšeli vykřikovat Petra Fialu, že jsme ve válce s Ruskem, a my jsme říkali, ne, my nejsme ve válce s Ruskem, na těch demonstracích jsme říkali, to jste možná vy, ale my teda rozhodně ne. A najednou tady slyšíme, že i Andrej Babiš, který si na jednu stranu bere tričko s nápisem ne válce, říká, že jsme pod nějakým ruským útokem, pravděpodobně tedy kybernetickým či jakým jiným, nechce nám říct žádné podrobnosti, dokonce ani svému koaličnímu partnerovi. Tomio Okamura se ptá, říká, nám nic takového pan premiér zatím neřekl, třeba nám to řekne. Není to tak, že vlastně my jsme si mysleli trošku, že o tom oni si sní, ale oni ve skutečnosti už tou válkou uvnitř žijí?
0: Bez pochyby. Já jsem o tom přesvědčený a musím se teda přiznat, že já jsem nebyl ten, kdo si myslel, že s nástupem vlády Andreje Babiše se něco otočí o 180 stupňů. Já vždycky nazývám tu jeho vládu a tu vládnoucí garnituru, která je tu dnes a která tu už byla před Fialou, vlastně to taky souvisí do značné míry, tak já je nazývám vlastně o něco lepší stranou téže mince. Dokonce jsem někdy použil takový příměr, že ten fialový vlak, který se řítil někam prostě do neznáma, do známých končin, tak se přetřel na růžovo a v podstatě jede po stejných kolejích dál. Akorát působí na lidi lépe, protože přece jenom ta barva jako je pro nějak si vstřebatelnější nebo tak nějak. Ono se to projevuje na spoustě věcí. Když se podíváme na ty nepopulární věci, které dnes vlastně hýbou tou naší zemí, dá se říct a podobně, tak když se podíváme, kde jsou kořeny, tak ty kořeny jsou někde kolem roku třeba 16-17 a méně třeba, to znamená, že to bylo období, řekněme, té první Babišovské vlády, tam to někde nastartovalo, skrytě, latentně třeba, potom Fiala to rozjel na plné obrátky, v podstatě tam to bylo naprosto bezbřehé, ono to Babiše trošku stopnul covid tady v těch věcech, ano, a podobně, ano. A pak se to rozjelo na plné obrátky, no a dnes ti, kteří doufali, že dojde k obratu o 180 stupňů, tak si myslím, že už dnes silně vystřízlivěli, protože když se podíváme na zahraniční politiku, myslím si, že po mnoha retorických kotrmelcích a podobně se nezměnilo v podstatě nic, protože dneska dáváme obrovské množství peněz znovu na nákup zbraní, podporujeme zbraňovou iniciativu, hlasujeme pro sankce, jo, takže v podstatě řekl bych, že ta zahraniční politika se nezměnila vůbec. Když se podíváme na tu domácí politiku, no tak tady nějaké střípky, jako tak, aby se neřeklo, tak se nějakým způsobem změnily, to ano. Například teď, že nebudeme zdražovat dálniční známky, nebo že snad těm důchodcům dáme něco málo z toho, co jim Fiala sebral a tak dál, tak tyhle ty střípky tady vidět jsou, ale v těch rozhodujících oblastech toho našeho života, tak k žádné změně nedošlo a ani neočekávám. Jako vůbec,
1: takže třeba takovou nějakou tu iniciativu teď těch poslanců za SPD, kteří říkají, že by bylo, že je nezbytné obnovit jednání s Ruskem o dodávkách plynu a ropy a to myslíte, že k tomu nedojde?

0: No, to si nemyslím. Bohužel. Já teda osobně nevím, jako co rozumnějšího by mohla suverénní země, kterou my teda nejsme, bohužel, ano. Co jiného by mohla suverénní země chtít, než prostě mít korektní vztahy s každou v podstatě demokratickou zemí na světě, když to tak řeknu. Prostě my bychom se jako suverénní svébytný stát měli starat o blaho našich občanů, a to znamená, měli bychom si nějakým způsobem vyzobávat to, co je pro nás výhodné, a zároveň tou korektní politikou nějakým způsobem zase umožnit těm druhým zemím, aby v podstatě ty vztahy byly oboustranně prospěšný. Takže tady bych vůbec, myslím, že tady není se o čem bavit. Podívejme se, myslím, že tady je krásný příklad z Německa, kdy vidíme, kam dospěla evropská velmoc, že jo, Německo, po té, co se odstřihla od levných surovin. Ono to jde samozřejmě ještě dál, protože myslím si, že to je naprosto schizofrenní politika kulisářská, protože odstřihnout se od ropy, zemního plynu, zrušit si jaderné elektrárny, zrušit si tepelné elektrárny, nastavět si tam spoustu a naprosto zbytečných větrníků, který jim tam navíc přinášejí sucho a spoustu neduhů a tak dál, a myslet si, že jsem tím vyřešil energetickou krizi. No a teď vlastně tenhle ten model se někdo snaží aplikovat nám, i když my trpíme už samozřejmě tím, jelikož byli jsme závislí na německé ekonomice, tak trpíme už teď. Ale pořád ještě máme jakousi šanci na rozdíl od těch Němců se z toho nějakým způsobem vyvázat. Takže ta iniciativa by pro mě byla nejen vítaná, ale silně logická. A myslím si, že jediná možná, pokud chceme jako v konkurenci přežít to.
1: Já myslím, že vy jste narazil na jedno téma, které se týká rubu a líce té reality, naprosto přesně, tak pojďme k němu. Vy jste řekl to slovo větrníky, my jsme to tady probírali nedávno s panem Noveským a s panem Beranem. Vy se o toto téma u vás na Moravě dosti také zajímáte a docela v tom docela děláte, ale vy jste lékař a řekněte mi, my jsme tady probírali většinou ty důsledky nebo příčiny a důsledky ekonomické a energetické a tak dále, ale ono to přece má vazby také na tu zdravotní stránku. Co ty větrníky vlastně představují za rizika v tomto smyslu slova?
0: Já vždycky teda se odpíchnu od těch našich energetiků, ekologů a ekonomů a podobně a tak dále. Vždycky říkám, že na pozadí vlastně toho energetického propadáku, to tady asi Ivan zmiňoval, ano. Prostě, že to po energetické stránce naprostý propadák, protože to zdaleka není o tom, o čem nás přesvědčují, že to je, instalované výkony a další věci. Ano. Ekonomicky pochopitelně to je naprostý debakl také, protože tam o těch cenách, těch kilowatt jako z různých zdrojů asi tady taky byla.
1: Je to všechno dotovaný a nesmyslně je to nepředstavitelně drahý.
0: A z našich kapes v podstatě
1: našich
0: potom.
1: Kapes a je to a výkon nic, 4%, tak. Že jo.
0: Takže energeticky, ekonomicky není o čem se bavit. Ekologie, jak by někdo si myslel, že prostě zelená energie zdaleka není zelená, to bychom zase museli všechny ty procesy kolem toho tady zmínit, asi taky byla řeč. A já vždycky říkám, že na základě tohodle toho, když si představíme, že to má ještě ty zdravotní dopady na populaci a vůbec na ty biotopy celkově a tak dál, tak já si myslím, že toto je úplně prostě rána do vazu, jako nám jako občanům v podstatě, no a ty důsledky zdravotní jsou, když to shrnu velmi stručně, trojího druhu. Jednak jsou tady ty kontaminace těmi nebezpečnými látkami v podstatě, ze kterých je vyrobená řada komponent těch, zejména lopatky teda těch větrných elektráren a turbín. Mohli bychom tady mluvit taky o tom, že v té turbíně je 600 litrů oleje minimálně, v těch menších, v těch velkých daleko víc ještě. No a pokud dojde k prasknutí té převodovky, což se stalo teď tady v jedné lokalitě v České republice nedávno, no tak těch 600 litrů je na poli, že jo, někde rozstříkaných a tak dál. Ale to ještě ta půda nějak vstřeba, ale tyhle ty jedovaté látky na bázi těch poli a perfluorovaných derivátů, které v podstatě v kilech se uvolňují z těch lopatek, které se musí třikrát za životnost té elektrárny vyměnit, no tak to všechno vlastně nám ulpívá ve vodě, ve vzduchu, v půdě hlavně, dostává se to do všeho, co konzumujeme a podobně.
1: A co to dělá s námi?
0: No, je to v podstatě karcinogen. Karcinogen a látka, která vede potom k řadě chronických onemocnění a podobně. Z toho důvodu se přestali z těchto látek vyrábět různé výrobky z plastů, dětské hračky. To už je dávno všechno zakázané. A teda aspoň u nás, jako nevím, jak ve všech zemích na světě, možná ne, ale tady jako v našich zemích určitě. No a my si to teď dobrovolně v takovým objemu obrovským instalujeme do vzdálenosti kilometr od obydlí, k vodním tokům, k přírodě, vlastně k orné půdě zemědělské a tak dál. Takže to je první důsledek. Potom jsou tam samozřejmě ty zvukové záležitosti. A tam já jsem byl často osočován z toho, že si něco vymýšlím, vycucávám z prstu, jak mi bylo řečeno, bez důkazů a podobně. No tak dneska si myslím, že už tohle nikdo říct nemůže. Jenom takovou perličku řeknu, že jsem se teď nedávno utkal s jedním učitelem fyziky na jedné besedě, který mě tvrdil, že prostě nemám pravdu, protože jako intenzita každého zvuku klesá se čtvercem vzdálenosti, což je pravda, samozřejmě to nepopírám, ale pokud je to izolovaný bod v naprosto homogenním prostředí, dobře, ale větrná elektrárna a produkce infrazvuku tou větrnou elektrárnou je ale úplně něco jiného. Tam zdaleka neplatí tak jednoduchá rovnice, jako byla řečena. A ty důkazy vlastně ze světa už máme, já už bych tady lhal, kdybych řekl, kolik těch studií ve skutečnosti už mám z různých zemí světa pozbíraných přímo s těmi důsledky na zdravotní stav obyvatelstva, přímo se svědectvím těch lidí, kteří tam žijí a tak dál. Takže těch už je nespočet. Takže je tady vlastně fáze toho slyšitelného zvuku, na ten si většinou ti obyvatelé stěžují první. A to je to nejmenší prostě, protože oni popisují ten neskutečný prostě trvalý mnohaletý, mnohaměsíční a mnohaletý prostě zvuk těch lopatek, kdy si nemůžou otevřít okno, protože říkají, že by se z toho zbláznili. A prostě slyší pořád ten swish efekt vlastně té vrtule, která mí ten stožár a tak dál, různé hučení, hrčení prostě a podobně. No ale to je ten slyšitelný zvuk, vůči kterému teda si můžete ještě zavřít to okno, nebo si nějak zvukově izolovat ten dům, nebo prostě udělat něco. Ale pak je tady bohužel ta druhá fáze toho infrazvuku, který je produkován v poměrně vysoké intenzitě o vysokém tom akustickém tlaku. A to je vlastně věc, kterou neslyšíte, a i když se zabedníte, jako odhlučníte a podobně, tak ty lidi najednou prostě zjistí, že ty potíže tyto a jiné mají dál, ale tady jsou byli donedávna v pasti, protože si říkali, co to je, jako jestli mám nějaký špatný stavy nebo metabolismus, nebo já nevím co, prostě nepřičítali to ze začátku tady tomu. Až když se objevily potom ty studie právě ze zahraničí, nebo si to vyzkoušeli potom na vlastní kůži, že jsou někde jinde, tam to nevadí, přijedou zpátky, tam to vadí, že a podobně, tak jsme se tím začali zabývat. A to poškození tím infrazvukem je prostě vzhledem k tomu, že to je mnohaletá záležitost a že navíc ještě musím říct, že ten infrazvuk nemá ten klasický průběh prostě té vlny, tak jak bychom předpokládali, ale že vlivem právě toho rotování, tak je to ještě takzvaný pulzní infrazvuk, který mění ty frekvence ještě v podstatě, není to setrvalá frekvence 10 Hz nebo něco, ale pohybuje se to od 0,5 až třeba do 16 Hz. A to je ještě škodlivější, protože to prostě nepravidelně ovlivňuje v podstatě řadu tkání, orgánů a podobně podle toho, jakou frekvenci zrovna jsme dosáhli. Možná příměr takovej řeknu, že já vždycky to vysvětluju na tom, že kapka vody, když vám bude kapat na beton, tak za týden to neudělá nic. Ale po 20 letech a nebo po 300 letech na zámcích a hradech vidíte, že ta kapající kapka tam vyhloubila prostě důlek třeba. Takže podobně je to s tím časovým efektem vlastně toho infrazvuku.
1: Akorát, že se to netýká 200, 300 let, ale
0: 20
1: týká
0: let.
1: A co to dělá s těmi orgány?
0: A to je ten druhý příměr, to jsem chtěl právě naznačit, že zase, když udělám takový přirovnání, když půjdete po chatrné lávce sám a budete tam nějakým způsobem dupat, tak v podstatě ta lávka vydrží. Když tam pošlete rodu vojáků a oni půjdou prostě jednotným krokem a budou nějakým způsobem tam pochodovat a to, tak ta lávka spadne, protože se to dostane do nějaké interference, vznikne tam taková ta rezonance, že jo. No a to je přesně to, co udělá příslušná vlnová délka délka toho infrazvuku z tkání, kde se potkají ty frekvence.
1: Ano.
0: Takže ona vlastně potom dokáže mechanicky poškodit tu tkáň, ten orgán a podobně. A zase jsou na to studie ze zahraničí, kdy v podstatě signifikantně vzrostly určité druhy prostě onemocnění v lokalitách, kde ten větrný park existuje. A ve srovnání s tím, kde neexistuje, tak to jsou nárůst je třeba i o desítky procent. Jako mm-hmm. Aby zase to neznělo, tak třeba o 20%, o 21%. Mm. Takže to je podle mě...
1: A co ty důsledky, řekněme, to, co se dneska nazývá ekologickým, ale já myslím, že to je přesně to zdraví pořád. A to je to vysušování, to je ta změna toků. Co o tomhle víme?
0: No, dneska už o tom víme hodně. Prostě zase byly určité dohady a podobně. Než to někdo opravdu změřil... Prostě, jak se říká, že matematika je věda, teď mi vypadlo to slovo, prostě, no...
1: Exaktní, no.
0: Exaktně, tak, to jsem chtěl říct. Takže někdo to exaktně změřil prostě a zjistil, že no, je to logický, že když postavíte západnímu větru, který tady přinášel do střední Evropy nejvíce srážek, když mu postavíte do cesty 97 gigawatt výkonu vlastně těch větrníků, no tak je logický, že nejedná se o perpetuum mobile, ale jedná se o něco, co se musí nějakou energií roztočit, všechno je jenom přeměna energie z jedné podoby na druhou, no a vlastně ten větrník spotřebuje tu větrnou energii de facto na to, aby se to, nebo ty tisíce těch větrníků spotřebují tu energii na to, aby se točili, no a ty srážky prostě sem nedojdou, protože oni prostě zeslábnou cestou a má to logiku. Já jsem třeba teď se zabýval nějakou takovou reportáží z Jižní Moravy, která trpí tím nadměrným suchem v podstatě už několik let, což tak nějak nápadně časově souvisí s tím, kdy se tam vybudovaly ty tři vlastně hráze těch větrných parků. Když pojedete tou cestou, tak uvidíte přesně za hranicí je takový menší větrný park a pak jsou dva obří prostě se stovkami těch vrtulí. No a jako logicky na tu Jižní Moravu, kde to jižní proudění dokázalo přinést ty srážky také, protože do Čehne tam to poberou pohoří Alpy, že jo, a tak dále, ale na tu Jižní Moravu to přicházelo, no tak to nepřichází v současné době. A máme na to studii z renomovaného dokonce časopisu Nature, který v podstatě je vysoce certifikovaný v podstatě a citovaný a podobně a tam zcela jednoznačně exaktně prostě změřili, jaký je pokles toho proudění a podobně. Ono těch mechanismů je víc, ale toto pro zjednodušení, toto je ten nejsilnější. Ono to potom ruší klima i v té dané oblasti tím, že vlastně stoupá ten proud toho vzduchu, který ta lopatka vlastně vyrábí a tak dál nahoru, rozhání vlastně tu oblačnost a tak dál. Těch mechanismů je hodně. No, je zajímavý, že ekologové a různí přírodovědci, odborníci prostě se snaží tady ty věci zpochybňovat, ale kdybychom šli asi do hloubky, tak bychom zjistili, že možná se ocitají na výplatních páskách některých investorů.
1: Já myslím, že na tohle by nedostávali granty, protože to celá ta ekologická, ta klimatická lež je postavená na penězích, jak vy říkáte, sledujme stopu peněz, takže oni jsou zaměstnanci tohodle, této ideologie.
0: Ještě možná, když už jste zmínil ty peníze, tak aby si, a to možná Ivan tady říkal, abychom si představili, že vlastně na stole momentálně leží opět 800 miliard korun, o které se hraje. A to jsou docela velké peníze, takže si myslím, že jim stojí za to udělat cokoliv pro to, aby to nějakým způsobem zhrábli. A ty větrníky, když se nějakým způsobem vyprojektují a postaví, oni ani nemusí fungovat. Aha. To už prostě potom bude jedno, protože jestliže oni to postaví, tak řeknou potom, pokud by někdo zjistil, že opravdu ty negativní vlivy tady jsou a že je potřeba s tím něco dělat, řeknou, dělejte, ale peníze nám dejte, protože vy jste nám to povolili a my jsme to prostě... Ano. Takže ten daňový poplatník občan je v pasti tak i tak. Tady.
1: Pojďme se tedy podívat na ten rub a líc ještě z jednoho rubu a líce. Vy totiž jste to tady zmínil, jako vy jste člověk, vy jste homopolitikus. Vy vás vídáme v Příčovech. Mluvili jsme tady několikrát na tato témata. Jste lékař, ale jste také místopředseda České strany národně sociální. Mě by zajímalo, protože teď kandidujete do Senátu na Přerovsku, snad to dopadne, já myslím, že vy to objíždíte intenzivně. Mě by zajímalo, jak jste se dostal k této straně, protože obvykle se ti lidé přilepí k nějaké známé značce. Ta Česká strana národně sociální je vznešená strana, ale úplně tady už pro většinu lidí pozapomenutá. Proč právě tohle?
0: No, já jsem celoživotně nikdy žádným straníkem nebyl, ale samozřejmě názory jsem měl nějakým způsobem vyhraněné v určitém směru a tak dál. Myslím, že jsem si za nimi právě, trošku jste to naznačil, i šel, no. Tak nějak, protože to moje poznání, o kterém jsme tady v úvodu mluvili, bylo natolik silné, že jsem kvůli němu teda i opustil tu svoji oblíbenou armádu, kterou jsem skutečně rád měl, tu svoji profesi vojenského lékaře. No a pak už v podstatě jsem věděl, že ta cesta moje nebo ten cíl je nějaký. No a samozřejmě, když jsem to věděl, tak bylo obtížné ve stávajícím politickém spektru najít nějakou alternativu, která by mě uspokojila natolik, abych prostě nemusel být v nějaké kolizi s programem nebo s názory té strany a podobně. Až mě osud dovedl jaksi ke kolegovi, který dělá předsedu té České strany národně sociální, a já, když jsem se potom nějak bližším způsobem seznámil před 8 lety už vlastně s programem té strany, tehdy se ten program v podstatě ještě precizoval, budoval a podobně, ale hlavně z historií té slavné československé strany, která je v podstatě druhou nejstarší stranou Československa, vyprofilovala se tehdy ze sociální demokracie, která jaksi zradila ty národovecký procesy, které probíhaly vlastně na konci minulého, teda už musím říct před minulého století. Takže vlastně se vyprofilovala národní socialisté od sociálních demokratů, kteří byli teda tou nejstarší stranou. No a ta strana, když jsem se podíval i do té historie, tak ona tam má velice vážené lidi, už vlastně její první historický předseda Karel Klofáč, tak to byla osobnost tehdy ještě Rakouska, Uherska, později Československa. Takže člověk, který se jako požíval velké úcty ve společnosti, žádné aféry, žádné prostě věci, tohle nikdy tam nebylo. Pak nastoupilo období vlastně samostatného Československa, kdy ta strana získala zase na významu právě proto, že za to bojovala a byla za to docela i perzekuována, za to, že v podstatě chtěla to češství, to národovectví nějakým způsobem zdůraznit. Opět se to projevilo znovu potom za okupace, kdy v podstatě Petr Zenkl jako budoucí předseda strany poválečný, ale on tehdy dělal primátora Prahy zrovna, a byl to člověk, pro kterého si 1. března 1939 přišlo gestapo, přežil koncentrační tábor. My jsme, naši členové, bratři ve straně národně sociální, byli těmi, po kterých v podstatě se šlo také první, protože to národovectví v té naší straně prostě je zakořeněno silně. Jak ta stránka sociální, tak ta stránka národovecká. Takže ta historie, připomenu jenom, že členem strany byli Edvard Beneš nebo Milada Horáková. To byli všechno jako členové, kteří významně teda přispěli k historii té strany. No a jako já si myslím, že do dnešního dne naštěstí přetrvalo to, že i náš program je vysloveně národovecký, vysloveně sociální, a naše strana nemá, já se tam nemám za co stydět, protože v historii té strany neshledám žádný problém, který by mě nějakým způsobem opravňoval k tomu, abych třeba řekl, tak s tímhle se nestotožním nebo něco podobného, naopak. Takže tak nějak mě k tomu dovedla situace. Moje směrování bylo jasné, se dá říct, a potkalo se to vlastně jaksi.
1: Ono je to, my se tím docela dostáváme k tomu začátku, kdy vlastně opakujeme si, že ta naše historie nás o mnohem poučuje, pokud se necháme poučit a pokud nezapomínáme v tom, úplně řekl bych, ze čtvercem vzdálenosti, jak jste to říkal, v případě těch zvukových vln, pokud nezapomínáme tak rychle na všechny zkušenosti našich předků, které se opět, jak jsme si na začátku říkali, teď zúročují pro ty, kdo je chtějí znát. Proto mě To je ohromně sympatické. Vy jste mimochodem také asi v parlamentních volbách kandidovali pod značkou Stačilo, jestli se nepletu.
0: V koalici.
1: Vlastně. V té koalici Stačilo. O pár desetin jste se tam nakonec nedostali. Škoda toho, ale mě ta strana, která je velmi úctyhodná, jako pro vás přijde úplně, abych tak řekl, že k vám sedí, protože ten rub i líc toho je vlastně stejný. Tam nepředstíráte nic, přesně, ani tak. Historicky, ani současnosti. Nicméně vy jste člověk, který nesedí doma, který neustále vlastně jezdí se záchrankou. Řekněte mi, jak tohle dokážete skloubit a stíhat? Co to vlastně pro vás dneska znamená ten váš výkon té lékařské profese?
0: Hlavně to pro mě znamená to, že po 35 letech působení ve zdravotnictví, jako po promoci, když to řeknu, je to přesně letos 35 let, tak musím zaklepat, že pořád stále mě ta práce naplňuje, baví, necítím se vyhořelý a je to pořád moje jakési zázemí, které mi právě poskytuje i takovou tu jistotu, že cokoliv by se nedobrého událo vlastně i v té, na té politické linii a podobně, tak mě třeba nedělá sebe menší problém, nebo stojím si za tím, že by mi nedělalo žádný problém se prostě vrátit zpátky k tomu občanskému povolání a tak dál. Já neberu politiku jako živnost, ano, jo, takže... Ano. Takže jako já to beru jako povinnost, nebo byl jsem v podstatě i tou svou stranou nějakým způsobem motivován k tomu, abych třeba do té senátní kandidatury šel. Jsem motivovaný vlastně tím, co jsem v životě poznal, viděl a tak dále, co bych chtěl, aby se nějak na té zákonodárné půdě dalo nějakým způsobem prosazovat. No a pochopitelně taky počtem svých dětí, protože nevím, co je čeká do budoucna, tak to je vysoká motivace samozřejmě asi pro každého, kdo normálně přemýšlí a tak. Takže musí se to nějakým způsobem skloubit, ale řekl bych, že jako...
1: A vy jezdíte pořád s tou rychlou?
0: Pořád. Já jsem vlastně 32 let, z těch 35 let, tak 32 let jsem pořád působil v nějakých vedoucích funkcích, i vysokých, armádních, civilních a podobně. A teď jsem udělal takovou trošku zásadní změnu, protože jsem si řekl, že za 32 let už té práce s podřízenými a podobně bylo dost, takže jsem se pokusil, řekněme na nějaký čas, nebo kdo ví, jak to bude ještě, na nějaký čas jsem se pokusil vyvázat z těch vedoucích funkcí a stal jsem se řadovým lékařem v první linii výjezdovým, tak jsem to chtěl, abych taky zkusil, co to je mít zodpovědnost sám za sebe od 7 do 19, když to tak řeknu, a prostě za svoji odvedenou práci a podobně, takže trošku se mi vytvořil časový prostor i na to, co se teď děje, nebo co vlastně od toho dubna, to se tak potkalo v podstatě, že v dubnu jsem učinil tohleto rozhodnutí v práci a v dubnu jsem se taky stal tím vlastně hrdým místopředsedou, druhým místopředsedou strany, no, takže malinko jsem si ten časový prostor tam vyrobil, tak uvidíme, co to přinese. No.
1: A když jezdíte s tou sanitkou, abych tak řekl názvem toho slavného seriálu, relativně slavného, poznáváte, abych tak řekl, ty lidi z nejbližších a docela vlastně v intimních situacích. Jaká je nálada mezi lidmi, abych tak řekl, běžně mediálně neviděná?
0: No, když dojde na nějaký hlubší prostě, jak bych to řekl, takový poznání toho, jak ti lidi přemýšlejí, protože v těžké životní zdravotní situaci to nejde. Tam samozřejmě ano. Na to není čas prostě nějak a není to ani předmět nebo náplní jako té práce. Ano. Dokonce bych řekl, že by to v jistých případech mohlo být vnímáno i nelíbě ze strany vedení třeba nějak vést nějaké politické diskuze. Jako
1: ano, ne, já nemyslím politické, ale jako
0: situace,
1: cítíte. životní. Cítíte ty životní
0: tak
1: situace.
0: Pochopitelně jako špatně je to vnímáno, převážně špatně, protože jako myslím si, že pokud ten člověk není hloupý nebo navedený, jak se říká,
1: ano.
0: Tak v podstatě musí vidět, kam se ten svět řítí a musí vidět, že prostě věci, které dříve byly jakýmsi způsobem garantované, samozřejmě a podobně, tak dneska v podstatě se ocitají ve vzduchoprázdnu. Hmm. Jestli je to po stránce zaměstnání, teď vidíme, kam se řítí Evropa ekonomicky, takže to ti lidé pociťují samozřejmě taky, jo, že boj o to, aby prostě nějakým způsobem měli nějaký adekvátní příjem. Je to o školách, je to o zdravotnictví, je to prostě o sociální sféře. Ve všech oblastech prostě je problém, který závisí na penězích, na personálu nějakým způsobem. Obojího se nedostává, protože peníze se investují jiným směrem teď momentálně. Tak, jak nám klesá vlastně, nebo tak ten demografický průšvih, který nás čeká během pár let, no tak ten taky nevěstí to, že by se ta situace s nedostatkem oborů a odborností nebo pracovníků v těch oborech měla zlepšovat, spíš naopak. No a vlastně ten propad té společnosti celkový, bohužel i včetně té morální stránky, je prostě obrovský. Do toho vlastně ta devastace přirozeného myšlení, selského rozumu a podobně související s digitalizací a s dalšími věcmi, že je obrovský, takže jako myslím si, že normální člověk to vnímat musí.
1: Vy ovšem, když teď kandidujete do Senátu, kdybyste se tam dostal, vy máte právě, vy jste to slovo řekl, ta digitalizace, ale vy to vztahujete ve svém programu kandidátském, senátním, především k té mládeži, k dětem. Co tam vy vidíte, protože proč? Teďkon to téma je tu docela živé. Na jednu stranu asi pochopitelné, je to děsivost, čemu jsou vystaveni děti. A současně tady vidíme ten takzvaný Kids Act, ten dětský zákon, který chce udělat Brusel a který je ve skutečnosti šmírováním rodičů a všech ostatních další krok ke šmírování. Není to nebezpečné pole, do kterého se pouštíte, když máte ve svém programu také to nebezpečí té elektronizace pro děti?
0: No, jestli myslíte, jestli je to nebezpečný pro mě, tak to se uvidí, no. Jako pro ty děti stoprocentně.
1: A to, v čem je to?
0: No, jako já to zase...
1: Z vašeho hlediska.
0: Myslíte pro mě?
1: Ne, z vašeho hlediska jako doktora. Kde vy tam vidíte ta největší nebezpečí?
0: No, já začnu od konce. V podstatě objevil se tady termín, a to je, dá se říct, už oficiálně uznávaný termín ve zdravotnictví, takzvané digitální demence. A já myslím, že to už v podstatě vystihuje podstatu věci, protože to, že dítě sedí několik hodin denně na nějakých digitálních prostředcích, nejčastěji na mobilu nebo na tabletu nebo na počítači, to samo o sobě ještě není úplně to nejhorší, protože jde o to, co tam sleduje, že jo. A pokud tam sleduje nějaké věci, které mu deformují charakter, tak je to špatně. Ale ono to často, jako dneska ta digitalizace se využívá k tomu, aby v podstatě ten člověk, a teď s rozvojem ještě umělé inteligence je to ještě mnohonásobně horší, takže se v podstatě, tak jak nám vzrůstají schopnosti umělé inteligence, tak úměrně nám klesají schopnosti přirozené inteligence, protože dokonce i v těch školách, to mám z vlastní zkušenosti, i prostě i v těch školách dokonce existuje takový názor od těch zejména mladších učitelů, že v podstatě to nemusíte vědět, to si najdete jako někde.
1: Ano.
0: Že jo, takže je to pravda, v řadě věcí člověk taky sám, když potřebuje rychle něco zjistit, tak využije nějaký takový zdroj. Ale tady jde o to, že se naprosto zdeformoval takový ten přirozený způsob toho myšlení, abychom si vůbec uvědomili, že umělá inteligence není něco, co nám stoprocentně sdělí vždycky tu svatou pravdu. Jako to je něco, co tam někdo dal, že jo, a teď v podstatě on nám vlastně tím říká, co si máme myslet, že jo. A pokud takhle ty děti vychováme od útlého věku, no tak já si myslím, že ta závislost je absolutní, stoprocentní neměná prostě. Takže proto si myslím, že nejvíc ohrožená je ta mladá generace, která prostě ne tím časem, co na tom stráví, ale tím obsahem vlastně a tou deformací toho způsobu myšlení, té samostatnosti, jakési schopnosti tvořit nějaký názor vlastní, nebo dokonce syntetizovat nějaké věci, analyzovat, že a tak dál, tak prostě tam dostane instantní hotový názor.
1: A kdybyste se, nebo pokud se dostanete do Senátu a pokud se dostanete do celého toho vlastně tím i z části toho legislativního procesu, byť tam jako jeden muž máte možnost ovlivnit ten něco, ale ten hlas je slyšitelnější, ten okamžik, tak kam byste doporučoval to směřovat? Protože asi to úplně vyloučit nelze.
0: No, to je jasný. No, já si myslím, že tohle to souvisí s těmi poslední, no, já bych řekl mnohaletými vlastně reformami školství, které tady probíhají, protože ono to dost souvisí. Jako když se podíváme, kam se to školství vlastně dostalo za posledních, řeknu třeba 20 let od přelomu tisíciletí, tak ono to všechno nahrává tady té digitalizaci, tady té umělé inteligenci a podobně a tak dále. Takže v podstatě jsou to
1: demenci.
0: A to je demenci digitální. Takže ono to má vlastně přesahy do školství, pochopitelně i do toho zdravotnictví, protože ještě udělám odbočku takovou, to, co vidím já v práci dnes a denně, tak je prostě obrovský úpadek jako takové té mentální pohody třeba těch našich teenagerů, dětí, nebo dospívajících zejména, ale i těch malých dětí. My vidíme obrovské množství prostě dětí a mladistvých, kteří jsou v depresích, kteří prostě neví, co ze sebou, neumí se zařadit do života. Řeší se různí dětští psychologové, psychiatři, je tady spousta sebevražd dětských, který prostě ty děcka některý teda někde jsou ty trendy, že oni propadnou nějaké sektářské prostě takové iluzi o tom, že si tam radí po tom, co se sebou udělat jako nejhoršího a tak, ale některý ty děti opravdu neví kam dál, jako ocitnou se ve vaku, často i vlivem rodiny, tak jak se k tomu staví rodina a tak, ale hlavně to prostředí. Na jednu stranu jim vysvětlují, že jsou nejlepší, prostě, že nemusí vlastně nic umět, ale jsou prostě naprosto happy a nejlepší. No a na druhé straně pak se setkávají s tou krutou realitou a ten rozpor potom nějakým způsobem vyřešit je problém. Takže toto je třeba důsledek toho a já si myslím, že výchova v rodině potom nějakým způsobem upravit to školství tak, aby tomu nenahrávalo, ale aby naopak prostě to přirozené myšlení, ten zdravý úsudek, ta schopnost myslet, aby tam byla prvotní. Jo, neznamená, že když dítěti nebudeme dávat ve škole úkoly a prostě řekneme, že vlastně nic nemusí umět, protože všechno si najde na AI nebo něco, tak jako to není dobrá cesta. Čili vrátit se k nějakému takovému zdravému způsobu prostě výchovy těch dětí k tomu kritickému myšlení.
1: A je to možné nařídit, nebo jak to zařídit?
0: No, nařídit je to možné, ale musí zaprvé zatím stát, jak si ta politická reprezentace, aby si uvědomovali, že to je, že se tady jedná o budoucnost národa, že to není jenom o tom, jestli pan Čunek zakáže na Vsetíně mobily ve školách, je to perfektní, jako, ale je to názor pana Čunka a nemyslím si ani, že celá KDU ČSL zatím stojí. Jo, je to prostě, jeho nařízení určitě dobrý, ale není to všemocné, protože samozřejmě to dítě přijde domů a je znovu v tom světě, že jo, v řadě případů a tak. Takže musela by ta politická reprezentace říct, my potřebujeme zdravý vývoj těch dětí nějakým způsobem a než jim hradit tabletky na hubnutí, jak říkal teďka pan ministr, že tím vyřešíme dětskou obezitu, že budeme sponzorovat teda tabletky na hubnutí těm dětem, no tak pojďme investovat tady do toho, aby to dítě vyrůstalo ve zdravém prostředí a začíná to prostě od výživy až po tu výchovu k tomu zdravému myšlení.
1: Ono, to, o čem mluvíte, je pořád ten rub toho zdánlivého líce. Já bych se v této souvislosti chtěl dostat ještě k jednomu tématu. Totiž my jsme to zmínili, když jsme tento rozhovor připravovali a mě to docela zaujalo. Samozřejmě žijeme dneškem, žijeme tady, teď, ale znovu a znovu si opakujeme v tom našem rozhovoru, že ta iluze těch kulis, které nám vytváří pocit, že se něco, že žijeme něco jiného, je mylná. A že vy jste mě řekl jednu zajímavou věc, o které já docela také často přemýšlím, že možná ten stav v tom období té studené války, takzvané z východu proti západu, byl mnohem stabilnější, než je ten dnešní. Netýká se to, vím, že jste v té době nebyl lékařem jaksi a nebyl jste profesí, ale netýká se to vlastně

0: a neměli jsme přístroje, neměli jsme léky a podobně a tak dál. Ano, já můžu říct, že v roce 94, když jsem v podstatě udělal atestaci a dostal se do praxe, tak jsem to vnímal úplně stejně. Na trh se dostalo mraky prostě farmaceutických různých specialit, které jsme tady neměli a vždycky se říkalo, že dáme mu ten švýcarský lék a ono mu to zabere a tak.
1: Ano.
0: Tak pak jsme ty švýcarské léky už měli na stole samozřejmě. Přístrojové metody se neskutečně zdokonalily a tak dál. Ale co se totálně zdevastovalo, je za tu dobu je ten samotný zdravotní stav té populace. To je první věc, to já sleduju obrovský sešup za těch 35 let, co jsem v praxi, tak prostě to, co byl dřív nějaký standard zdravotní a co je dnes, tak to je katastrofa, tak jak vlastně lidé teď momentálně trpí řadou těch různých degenerativních onemocnění, autoimunitních onemocnění, takzvaných civilizačních chorob a tak dál, tak to je obrovský sešup, to je jedna věc. Takže ten jakože nedostatek těch zdravotnických přístrojů a léků je tady tím, ano, dneska je to obrovský biznis, protože vlastně ty léky, které se tady na ten trh dostaly, tak až časem člověk pochopil, že vlastně všecko do sebe zapadá a tak, jak se vlastně zdevastoval zdravotní stav populace, chroničtí pacienti užívají čím dál víc prostě léků drahých samozřejmě, nebo kvanta prostě léků, které jsou zároveň, řekněme si to na rovinu, i jedy, jako jistými, že oni jednu věc zlepšují symptomaticky, ale dalších pět věcí třeba kazí a podobně. To je jedna věc. A potom v tom zdravotnictví vlastně došlo právě k tomu, co jsem tady naznačil, že od té doby, o které jsme mluvili, do té současné, tak se proměnilo to zdravotnictví jednoznačně prostě v biznis. Zase to nechci nějak paušalizovat, je určitě spousta oborů, který pomáhají jako obrovským způsobem lidem, ale pomáhají jim s tím zhoršením toho zdravotního stavu, který tady nastalo.
1: Ano.
0: To je třeba špičková léčba jako akutního koronárního syndromu, infarktu a podobně, tak tam jistě nelze hledat na tom žádné mouchy, to je výborná metoda, všechno, řada operačních metod, které se tady rozvinuly a tak, ale musíme si uvědomit, že toto všechno by bylo potřeba v nějakým procentuálním množství, kdyby nenastal ten obrovský propad v tom zdravotním
1: to
0: stavu.
1: Říkat, to já myslím, že to je to. To je ta kulisa toho, že vlastně tady
0: to
1: se
0: je ta kulisa.
1: Přesně, protože tady se ten obrovský nárůst vlastně těch chorob a nemocnosti.
0: Rakovin, na to jsem zapomněl, že? A to všechno. No.
1: O něž se, jako o těch původech se vlastně nemluví, jako tak. To se bere, že to je tak nějak
0: normální
1: samo sebou. Ono nic samo sebou prostě není. A vy jdete kandidovat do Senátu na Přerovsku, kde proti vám budou stát jiní, kteří budou říkat zase něco třeba jiného.
0: To určitě.
1: Já budu nesmírně tady zvědav a budu to sledovat, jak to dopadne, protože bych opravdu si nesmírně přál, aby lidé jako vy se do toho Senátu a do té politiky dostali, protože to by bylo opravdu, to by byla ta cesta za kulisy. Tam bychom se k tomu konečně dostali a poctiví lidé, kteří se ne ty příšery, kterým strhnem tu škrabošku a najednou vidíme, o koho to je, kdo to je a v jakých kulisách se pohybuje, ale lidé, kteří mají dlouhodobě takovou důvěru a takové jméno a renomé jako vy, no kéž by opravdu do té politiky vstoupili. No. Pane doktore, my se určitě, bez ohledu na to, jestli budete senátor nebo nebudete, před kamerami proti proudu, určitě v budoucnu opět budeme potkávat, protože bude-li vůbec svět, protože ta nebezpečí, kterým čelíme, jsou obrovská, informovat o tom lidi je nezbytné, ale jsem moc
0: zároveň
1: rád.
0: Těžké.
1: No, ale já jsem moc rád, že jste našel ten čas uprostřed té své docela intenzivní kampaně a přijel jste za námi do studia a mohli jsme si o těchto věcech povídat. Děkuji, že jste tu byl.
0: Já vám taky moc krát děkuju a budu se těšit na příště a doufám, že v tom Senátu případně teda se objeví více lidí tak, aby se dala vytvořit nějaká skupina. Já musím říct, že už dneska jsou tam jisté osoby, které v podstatě mají tyhle, je jich tam teda málo, já bych vyjmenoval 3 nebo 4 a tak chtělo by to,

0: aby to množství nějakým způsobem vzrostlo, aby ta síla byla prostě větší, protože skutečně sám je člověk málo. No.
1: Děkuju, že jste tady byl a loučím se s našimi milými nepodvolenými protiproudaři. My se opět sejdeme zítra v sobotu s panem Václavem Hrabákem, protože budeme mít zase téma, abych tak řekl, trošku kulisoidní, ale s názvem Alfa a Omega. Začátek a konec. Tak se na vás těším.
2: Každý chlup má svůj ruch, každý ruch má zase líp. Cimnět líc mě do rumu není nic. Každý chlup má svůj ruch, každý ruch má zase líp. Cimnět líc mě do rumu

0: Andor Šándor je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
1: Děkuji Alex za pozvání, dobrý den.
0: Generál Andor Šándor byl v době útoků 11. září na newyorská dvojčata před 25 lety náčelníkem České vojenské zpravodajské služby. Nutno připomenout, protože od toho bych se chtěla odrazit, čtvrt století od o něch útoků stále je pro nás islámský terorismus hrozbou a případně jak velkou.
1: No nepochybně je, akorát musíme říct, že pravděpodobnost, že by ti lidé, co nás tak upřímně nenávidí, byli schopni zopakovat to, co jsme byli svědky 11. září, tak ta je hrozně malá. Je fakt, že bezpečnostní opatření se mnohem zvýšila a zásahy do osobních svobod, zpravodajská spolupráce posílila, vznikly mezinárodní policejní orgány a podobně. Takže z tohohle pohledu ta pravděpodobnost je malá. Al-Kaidu jsme dost zdecimovali, takže dneska funguje někde v Africe Islámský stát. Podařilo se nám zlikvidovat jeho geografickou dimenzi, byť částečně stále působí někde v určitých částech Iráku a Sýrie. Ale máme tu ty osamělé vlky, jak je nazýváme. To jsou lidé, kteří se umí zradikalizovat sami. Oni většinou budou a páchají útoky tím, co jsou schopni si jednoduše opatřit, s čím umí jednoduše zacházet. Konce při jednom útoku ve Španělsku v Barceloně jeden zaplať pánbu idiot si šel půjčit nákladní auto a tam zjistili, že nemá na to řidičák, takže mu ho jako nepůjčili. Ale jinak taková jako bratři Carnájevové v bostonském maratonu, koupíte dva papiňáky, dáte do nich šrouby, nějakou jednoduchou výbušku a pomocí mobilního telefonu a máte to, co potřebujete. A když jdete koupit papiňák, tak vás nikdo nepodezírá. Když si budete koupit 10 tun hnojiv, který by se si taky mohla vyrobit jako výbuštinu, tak přijdete do podezření. Jinými slovy, čím to dělají jakoby obyčejně, jakoby, tak tím jsou méně odhalitelní a pokud nemají nějaké spojení, nefungují na sociálních sítích, nikde nic nevypráví, tak ta jejich možnost je ublížit nám velká. A když si vezmete třeba v Nice, jak na té anglické promenádě najel ten chlap s tím náklejákem, kde zabil asi 86 lidí a 450 jich zranil, oni ho pak policajti zastřelili, ale z toho profilu, který se stavili dohromady, tak to byl tak způsobem asi člověk vyšinutý, zradikalizoval se velmi rychle, nebyl to žádný velký stoperec Islámského státu, ale tihle lidé budou problém, byť bych řekl, ta korelace mezi, jak jsme fungovali a na Blízkém východě a jako Západ, a což vzbuzovalo u nich odpor, vzbuzovalo to u nich pocit, že Západ je v permanentní válce s islámem, tak to přece jenom trošku ustoupilo. Já takový příklad, když americký bezpilotní prostředek vystřelil na nějaké stavení v Afghánistánu, kde mělo být shromáždění polních velitelů Talibánu a pak se zjistilo, že to byla afgánská svatba a všech 100 lidí bylo mrtvých a pak jenom řeknete, omlouváme se, no, to je trošku málo. A faktem je, že český nebo i evropský televize až úplně takhle nepřenášejí ty dopady, ale Al Jazeera, Al Arabi, se to podíváte, jsou brutus, tam vytahují ty mrtvý děti. Takže to pro tyhle ty lidi se zradikalizovat někde doma v nějakém bytě, oni nemusí chodit do nějaké oficiální mešity, ty jsou pod kontrolou, ale nad nějakým laptopem, tak je to pro ně poměrně jednoduchý.
0: Takže to nebezpečí spočívá zejména v těch osamělých vlcích v současné době, protože ano. Těžké je odhalit. Nicméně vy jste ve svém podcastu Postřehy a zkušenosti generála zmiňoval to, že i ti, co způsobili 11. září, tak pobývali delší dobu v Německu a byl jste překvapen z toho, že tajné služby neodhalili.
1: Ale tam byli asi půl roku, no, tak jako samozřejmě je otázka,
0: jak se byli organizovaní přeci.
1: Jak se tam projevovali, to já jako úplně nevím, ale bylo jich 19, já neříkám, že všichni byli v tom v Německu, ale jeden by se mohl zeptat, jak teda fungovala německá kontrarozvědka, proč vůbec žádné stopy k ním.
0: Zeptal se zpětně někdo, zjišťoval to někdo zpětně?
1: Tak asi ano, ale určitě to nebylo důvodem medializace, že?
0: Tak, rozumím. Následně tedy po 11. září začaly války s terorismem, Afghánistán, Irák. Afghánistán víme, jak dopadl, ostatně Talibán je tam zpátky, tak jak je tohoto možné? Jak je možné, že během pár dní si Talibán vzal Kábul zpátky a vlastně ta armáda, kterou vycvičovali Spojené státy americké a další a investovali tam spoustu peněz, najednou padla tak jednoduše?
1: No, máte pravdu, my jsme svrhli Talibán, aby se za 20 let vrátil zpátky. My jsme se navykli mluvit o Talibánu jako o teroristech. Oni nám říkali, vy máte hodinky, my máme čas, my vůbec nechápali, co nám sdělují. A vůbec jsme nevnímali to, že nám říkají, vypadněte odsud, nemáte tu co dělat, tohle je naše země. Jo. Tak to je první věc. Druhá věc je, že ta popularita i té vlády Karzáího a těch dalších příliš velká nebyla, že ti kluci taky rozkradli, co mohli, možná se tam uvolnila trošku stavidla pro ženy a pro vzdělání a podobně, ale že by ta 20-letá přítomnost Západu vedla k nějaké zásadní přeměně té společnosti, to asi ne. Já jsem byl vždycky odpůrce nějakého sociálního inženýrství, kdy budeme na lafetách tanků vyvážet nějakou demokracii někde, kde ji nechtějí, kde ji neznají vůbec. A evidentně ta armáda afgánská, kterou jsme pořád cvičili a která byla pořád výborná, se ukázala, že na ty motivované talibánce, na těch skuterech, na těch moperech, na těch motorkách, prostě nestačí, ani neměla zájem s nima prostě bojovat. A faktem je, že i ten způsob, jakým Joe Biden stáhnul americkou armádu, byl otřesný, protože spojenci se ptali, jak je to s Američanama, a on jim byl řečeno, oni už tam nejsou. Jo. Takže to byl koordinovaný zběsilý úprk Západu z Afghánistánu. Já musím říct, on se říká, že po válce je každý generálem. A já jsem se schválně podíval na svoje články 20, 12, 14. Já jsem si říkal, že tam nemáme co dělat, že to prostě úplně marná mise, zbytečná. A když si vezmete, že tam padlo 14 českých vojáků, tak se musíte ptát i ty jejich rodiče, příbuzní, manželky, kvíbono, k čemu to bylo, vlastně proč tam ty lidi padli, přišli o život, mně to přišlo naprosto zbytečně. Ano, smetli jsme Al-Kaidu, zničili jsme výcvikové tábory Al-Kaidy, kterými prošlo asi 60-70 tisíc islámských bojovníků, což nebyl zanedbatelný fakt, ale pak jsme tu zemi měli nechat být. Co se stane, když vy tu zemi napadnete, rozbijete ji, pak jako co si vytváříte, nastavíte nějaké jakoby demokratické modely, ti lidi si zvolí někoho ještě horšího, než tam byl předtím, a vy potom máte exitovou strategii, že to tam prostě necháte. Špatně.
0: Těch zemí bylo více, určitě, kde Spojené státy zasáhly, ale je nějaká, které zásah Spojených států amerických vyloženě prospěl a kde pochopili naši demokracii a přijali ji za svou?
1: Jste mě měla říct dopředu, abych se na to podíval do Atlasu. Já se obávám, že nic takového asi není. Jediný pozitivní synergický efekt invaze George Busha mladšího do Iráku byl Kadáfi. Kadáfi se polekal, měl za to, že může být on další na řadě, a začal se Západem spolupracovat. Už jenom ne, jak na tom vyšetření těchto atentátů na to Jumbo Panemu v Lockerbie a podobně, ale v zásadě začal být mnohem přívětivější. No, bohužel, tak jak to v tom té Libii bývá, kde se vždycky servou ty libijské kmeny, tak my jako Francouzi a Britové asi tak 5 dní, díl už jsme neměli munici, tak jsme mu dělali letectvo tomu povstání proti Kadáfímu. No a pak, když ho našli, tak mu vrazili meč do řitě a tím to celý skončilo. Od té doby je Libie destabilizovaná země a v zásadě ty vlny migrační, které chodily z jihu, z toho území Tuaregu a podobně, jak oni nehlídali, nikdo neměl kdo hlídat to pobřeží a podobně.
0: Francie a Británie by si teď měli přerozdělovat uprchlíky.
1: Tak já říkám 70-30% nebo 60-40%, ať se dohodnou, ale to je jejich práce, kterou udělat v žádném případě nemuseli. Ono, Saddam Hussein byl...
0: Inspirovali se Spojenými státy americkými?
1: Prosím?
0: Inspirovali se Spojenými státy americkými?
1: Asi jo, kdo ví, co v tom bylo, jestli tam i Sarkozy měl nějaký jiný problém s financováním své kampaně, prostě myslím, Kadáfi, o to já nevím. Ale Kadáfi určitě nebyl žádný švihák, žádný demokrat. A Saddám Hussein byl asi bastard, to si budeme povídat. Ale řekněme si na rovinu, nikdo z nich nás neohražoval. Jaký smysl to tam mělo jít a rozbít to tam?
0: A jaký smysl má to, že Spojené státy neustále zasahují na tom Blízkém východě?
1: Ono je to potřeba vidět, že je to v mnohem výsledkem izraelské lobby ve Spojených státech. Jo? A je velmi silná, jsou to velmi bohatí lidé a spoustu věcí Američané na Blízkém východě dělají kvůli Izraeli.
0: Ostatně Donald Trump má židy v rodině.
1: Ano, to je možný, to já nevím, ale určitě mu všichni ti bohatí Rockefellerové, já si teďka vymýšlím jména, určitě na něj tlačí a vyjít do konfliktu s Iránem 28. února, to vůbec nemohlo být v zájmu Spojených států, tak v červnu předchozího roku po těch 12 dnech bombardování Donald Trump řekl, že vymazal jaderný program Iránu z povrchu země. A 28. z toho stejného důvodu jde útočit na něco, co už neexistuje. To se nedává smysl, že?
0: Ještě když se vrátím do Iráku, tak z Iráku by Američané měli koncem září úplně odejít. Měli by se absolutně stáhnout. Nicméně islámský terorismus tedy byl údajně vojensky poražen, ale stále má své buňky. Tak může po odchodu Američanů právě posílit islámský stát?
1: To já úplně neumím odhadnout, jak se tam... Jako základní problém islámského státu byl v tom, že tak, jak je zvykem, tak si všichni oplací oko za oko, zub za zub, krev za krev. To znamená, Saddám Hussein byl odstaven se svými menšinovými sunity, přišli většinoví šíté a vlastně likvidovali všechny protagonisty toho sunnického režimu. A vlastně rozpustila se armáda, rozpustila se strana Bás. A vlastně na podporu sunnických muslimů vznikl islámský stát. Pokud budou oni schopni nějakým způsobem spolužít, což nevím, tak by to nemuselo se vyhrotit do takové podoby, jako když vlastně ten islámský stát dobil, myslím, si na to vzpomínáte, Mosul, že jo, ten padl jak hrad z karet, to prostě město velké, které jsme všichni mysleli, že odolá, asi těm 3 000 bojovníků neodolalo. Je opravdu otázka, jak budou spolu schopni tam jakoby koexistovat, jaká role tam bude Iránu, který samozřejmě na Blízkém východě sleduje svoji vlastní politiku a rozbitím a právě odstraněním Saddáma od moci přece ten šítský islám posílil, to musí být jasné každému studentovi v prvním ročníku nějaké školy, která se tímto zabývá, což jsem nepochopil, že to nebylo jasné těm, kteří tu invazi prostě zahájili.
0: A je dobře, že Američané úplně odcházejí z Iráku?
1: Já si myslím, že oni neodejdou jenom z Iráku, oni budou muset snížit svoji přítomnost na Blízkém východě, především v Perském zálivu, tam těch 6 ropných monarchií, které velmi spoléhali na americkou vojenskou ochranu, bezpečnostní záruky, tak je vidět, že Američané nebyli schopni ochránit ani svoje vlastní základny, natož aby zamezili tomu, že nebyl bombardován Kuwait, Spojené arabské emiráty, ale i Omán, nejbližší přítel, no, spojenec Iránu. Myslím si, že ta doba a Irán to bude žádat, bude na to tlačit, bude-li vůbec dojít k nějaké dohodě, kdy dneska vlastně v zásadě nejvíc jde o tom, aby se otevřely ty hormuzské úžiny. A ono to bude stát spoustu peněz Američany, tam jim měli zlikvidovat nějakých 50-60 letadel. Ty informace se samozřejmě utajují, ale proskakují. Ten Irán byl mnohem víc úspěšnější, než se myslí. Na druhou stranu Američani potopili celé iránské námořnictvo, to leží na dně Perského zálivu, zničili téměř celé letectvo, ale ukázalo se, že žádné bombardování nemůže přisvědčit nikoho, aby se vzdal, aby kapituloval. A čekat, že se Iránci zbouří teokratickému režimu nějaké rodiny Chamenejů a iránských revolučních gard v situaci, kdy Donald Trump řekne, já tady vymažu jednu civilizaci z povrchu země, takže tito lidé se postaví proti svému vědomí. Oni bojují o přežití, o existenci a já myslím, že to je hrozně špatně všechno.
0: Vy říkáte, že Irán byl mnohem úspěšnější, než ve veřejnosti se říká, a zároveň říkáte, ale informace jsou utajované, tak kde máme tu jistotu?
1: Tak ono,
0: to můžeme vědět.
1: V Americe vždycky všechno vyleze z Pentagonu, to jako, tam jsou vyšetřování, tam chodí hoši na detektory lži a zjišťuje se, odkud se uteklo, odkud utekly informace, že jsou nízké zásoby interceptorů do Patriotů, střel do TAD a já nevím, všechno. To jako, já bych tu informaci bral jako docela jako loženou.
0: Když jste mluvil o Afghánistánu a o tom, že vlastně vojáci tam umírali zbytečně, protože stejně se vrátil k moci Taliban, tak může tam mít spojitost a nemusí, třeba mě vyvedete z omylu, ale když to teď převedu na rusko-ukrajinskou válku, tak může vlastně teď Volodymyr Zelenský tu válku ukončit za podmínek, které si Rusko stanovilo. Chceme Donbas, chceme uznat ta území, která okupujeme, nechceme, aby byla Ukrajina v NATO, protože nebyla by pak na konci stejná otázka, proč tam tedy, když toto bylo na stole v roce 22, tak proč další 3-4 roky umírali naši synové, bratři, manželé, tak vlastně ten Volodymyr Zelenský to přece nemůže udělat.
1: Je to smrtící plně, naprosto přesně. On přece nezdůvodní, že dneska podepíše kapitulaci za situace, která je mnohem nepříznivější pro Ukrajince. Tady se pořád v éteru žongluje s pojmem spravedlivý mír. Co to je spravedlivý mír? To je jako nesmysl. Vždycky vítězové riktují. Tady jde o to, aby se jednalo a jenom jednáním lze dosáhnout nějakého kompromisu. A ten Západ má co tomu Rusku nabídnout ve smyslu uvolnění sankcí a nevím co všechno, aby ten závěrečný výsledek té války nebyl pro tu Ukrajinu tak ponižující. Když bude rozbitá totálně, máte představu, kdo ji bude opravovat, kdo tam bude dávat ty peníze, kde budou ti občané, vrátí se Ukrajinci odsud z Polska, z Německa, ze Slovenska opravovat svoji zem, nebo zůstanou, ještě víc jich o tam odejde. V době rozpadu bylo 52 milionů Ukrajinců na území Ukrajiny, v době rozpadu Sovětského svazu dneska je 26 nebo 28. Jako to je, jako ta budoucnost toho ukrajinského národa je špatná, bude to nefunkční stát. Jestli Rusové už teďka blokují Oděsu, Černomorsko je a ten třetí přístav si nikdy nezapamatuju, jak se jmenuje, ale v zásadě z nich už udělali suchozemský stát. A co když dobijou ještě Oděsu?
0: No, ale ten mír, nebo podmínky toho míru musí být pro Ukrajinu výhodnější než v tom roku 22 na jaře. Jinak si to přece ten Volodymyr Zelenský nemůže obhájit. A nebo by se museli konat volby během války a přijít někdo jiný jako Fedorov a ten už by měl hrát svýma kartama.
1: Konec konců o tom se takto spekuluje. Otázka je, ono to, jak ten rámec byl celkem jednoduchý. Američané se s Rusama nějakým způsobem v Anchorage dohodli, Putin tam udělal nějaké ústupky s tím, že nechtěl celé Záporoží ani Cherson. Rubio sice říká, že žádná dohoda nebyla podepsána, ale tam si prostě pleskli si rukama. Trump by tohle to tlačil, jenomže západní Evropa se postavila zásadně proti tomu, aby Zelenský za těchto podmínek ten mír jaksi podepsal a slíbila Zelenskému, že ho budou podporovat tak, jak dlouho to půjde. Jaký je výsledek? Si ti, kteří jsou spíše pesimističtější, umíme domyslet. My dva bychom si možná přáli, aby Ukrajina vyhrála, ale já nejsem zastánce přání otce myšlenky. Já se to prostě snažím vidět realisticky a obávám se, že to bude čím dál tím horší. A když už lidi jako i Zalužný řekne, bývalý velitel ukrajinské armády, jako dobře, ano, bombardujeme vnitrozemí Ruska, ale každý ruský útok, každá odplata je ještě brutálnější. A dneska vidíte Donalda Trumpa, jak žádá Ukrajinu, aby neútočila na ruské rafinérie. A byl to on, kdo to loni schválil. A pokud to nechce...
0: Ale loni nebyl iránský konflikt.
1: Já vím, ale to je politika. Ale pokud nechce, aby Ukrajina útočila na ruské vnitrozemí, stačí zvednout telefon a zavolat Hexetovi nebo Radcliffeovi na CIA a přestaňte dávat Ukrajincům zpravodajské informace. A je to vyřízený.
0: No ale ano, on je požádal přeci a den na to přišel další útok Ukrajinců na ruské rafinérie.
1: Tak je vidět, že Volodymyr Zelenský s podporou Evropy prostě má pocit, že nemusí se Donaldu Trumpovi podřídit, obzvlášť, když ho zase Trump obviní z toho, že on stojí za tím, že galon nafty u benzínové pumpy stojí více jak 6 dolarů, ale to není pravda. Může za to problém s Hormusem, může za to problém s Almandem a další věci. Rozbitý ropovod v Saudské Arábii a podobně. To já myslím, je to výsledek té naprosto nešťastné války s Iránem. A to nemůže svíst na Zelenského. V tomhle ten Zelenský tolik nejede.
0: Jenom ten galon, když to přepočteme, je to nějakých 33 korun litru. Litr to za 33 korun.
1: Každý by řekl jupí, kdyby to bylo u nás.
0: Ano, přesně tak, co my bychom tady za to dali a v Americe.
1: Dáme za to 50.
0: No, myslím, že i přes už i víc. Tak co vy očekáváte teďka v konfliktu? Teďka začala nějaká jednání, přinesou něco, nebo to půjde pořád? Zase se tady za pár měsíců sejdeme a válka bude stále pokračovat a bude to horší a horší.
1: Rus posunul retoriku. Nejdřív to řekl Lavrov, že to, co udělalo Německo, je vyhlášení války Rusku. To, když řeknete ruskému voliči, tak na to bude slyšet. Už jsme slyšeli před několika lety, už nás zase ohrožují německé tanky na Ukrajině. To je silný propagandistický prvek. Putin na konferenci nebo tiskovce, která prý měla být, pak nebyla, to je jedno, nebo neměla být a byla, na konec jednání BRICSu řekl, jakákoliv účast vojsk západní Evropy na území Ukrajiny, ať je to přímá bojová podpora, nebo že by třeba vystřídali ukrajinskou armádu na společné hranici s Běloruskem a podobně, je to vyhlášení války. Tudíž ta retorika tady sílí. Uvidíme, podle mě je hrozně důležitý pro další postoj Putina, jak dopadnou teďka volby do Dumy, které začínají, myslím, dneska, že jo? A on už to není tak, jak říkal Stalin, není důležité, kdo hlasy dává a kdo je počítá, ale on si tam jak si změří podporu toho jednotného Ruska.
0: Ale nečekáte nějaké překvapení od
1: těch
0: voleb? Jednotné Rusko, jasně,
1: jednoznačně.
0: A bude to Vladimir Putin používat jako,
1: určitě,
0: že to je podpora obyvatel
1: určitě
0: pro válku s Ukrajinou?
1: On to takhle i jaké nazýval, dokonce na Dálném východě se účastnil nějakých předvolebních meetingů. Já myslím, že tady je to celkem jasné, ale i ta podpora mu může paradoxně trochu uvolnit ruce k nějakým kompromisům na té Ukrajině. Proto on, když ho navštívil Vítkov s Kušnerem, předtím, když tam byl Radcliffe, se nijak zásadně nevyjádřil, protože čekal podle mě na to, jak dopadnou ty volby. A byť, jak říkáte, to nebylo žádná loterie, ale i tak nějakým způsobem nechtěl poškodit ani ty výsledky. A bylo by fajn, kdyby se jednalo. Jenže vidíte, že Evropská unie pořád není schopna vybrat jednoho člověka. A jedno, jestli by to byl Stup, Meloniová, hlavně ne Kaja Kalasová, teda, jako jo, tu by ani nepustili do Moskvy, ale vybrat nějakého politika, který by skutečně za tu Evropu jednal v tom rámci s těma Američanama i s tou Ukrajinou.
0: Ale vy schopni nějakého vidíte, který by chtěl jednat a mluvil o míru? Zatím jsem třeba slyšela pana Sikorského, polského ministra zahraničí, o tom, že by Rusko porazili za pár týdnů.
1: Ale já jsem tak slyšel...
0: Já neslyším slovo mír nikde, žádného slyšel, evropského státníka.
1: Já jsem slyšel Sikorského po Majdanu říct, že mu volal Putin a řekl, že když bude chtít, tak do 14 dnů bude v Kyjevě. A pak řekl, že to vymyslel. Takže tihle politici pro mě... To poslouchám, ale neberu to vážně. Víte, Polsko má dobrou armádu, dobře vyzbrojenou. Má podle mě víc zbraní než vojáků. A co jim chybí? Jako všem ostatním, kromě Rusům a Ukrajinců, bojová zkušenost. A ta bojová zkušenost je velmi silná karta. A já nevím, zase nechci hodnotit vyjádření Lavrova, s Varšavou bychom si poradili raz, dva. Mně to přijde to zbytečná eskalace. Zbytečná eskalace, která k ničemu nepovede. A máte pravdu, někdo by měl přijít a říct, že když Ukrajina nemůže Rusko porazit, nebo když ho není schopná odsunout kamkoliv, tak jaký má smysl, aby to dál pokračovalo? Je řešením to, že se na Ukrajině mluví, že ženy půjdou do první linie? A to přece není řešení. Vidíme, že ta ukrajinská armáda má obrovský problém s tou lidskou silou. Vidíme ty otřesné záběry, jak tahají ty kluky do těch aut na těch ulicích. Dezerce, 2 miliony vyhnutí se mobilizační povinnosti. Na 200 tisíc Ukrajinců dezertérů se někde pohybuje po ukrajinském území. A jestli Rus zmobilizuje těch 300 až půl milionů, to si myslím, že to bude asi jako finální rána. Ta ukrajinská armáda prostě v tom stavu, jaké je, a to je fakt, to není stranění Rusům, to nemůže už utáhnout. A ten Rus, ten tlačí v té opotřebovací válce brutálně.
0: To je realita zkrátka. I poslední otázka, Čína a Indie může nějak přispět k jednání o míru, k mírovým dohodám? Je něco, co by mohly tyto dva státy?
1: Jako jsou to opravdu silní jedinci. Xi Jinping je jeden se tří supervelmocí. Indie jako velmoc má jenom jeden atribut, a to je počet obyvatel. A já si úplně nemyslím, že můžou hrát nějakou velkou hru. Byť je to signifikantní, musel by to ještě někdo jiný chtít slyšet a musel by teda říct, pojďme teda vytvořit nějaký širší rámec těch, kteří o tom budou mluvit. Já si myslím, že ale obě země by, především Čína, by do toho měla co mluvit, a ona se i snaží mít dobré vztahy s Ukrajinou.
0: Ale také se Ruskem.
1: Ano, ale Indie ještě víc, protože Rusko vytváří protiváhu Číně v jejich sporech, které mluví. Já bych byl strašně rád, aby, až se příště potkáme, tak aby to bylo lepší, ale faktem je, a to je potřeba brát na vědomí, že Rusové říkají, že i když se bude jednat, bude se stále bojovat. Rus nechce jít na příměří z jednoho prostého důvodu. Nechce Ukrajincům dát čas se nadechnout, přeskupit, přezbrojit, protože vědí, že ta armáda je pod strašně velkým tlakem.
0: Tak snad to bude trvat několik let, aby jsme se viděli, aby to bylo lepší, že to bude za nějaký kratší čas. Moc děkuju, že jste tu opět byl.
1: Potěšení na mé straně, dík za pozvání.
0: Naším hostem byl generál Andor Sándor.

0: Jak se cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
1: Tak vítejte na Midgardu. Jak už bylo řečeno, tak vás vítám v pořadu Stárnutí je přežitek. No a dneska to bude naživo, zase po dlouhé době. A tak doufám, že si všechny ty věci užijeme. Dneska je 11. října 2025. Koukneme se na to. Kdo slaví svůj svátek? Slaví Andrej. Tomu říkám nakopnutí. Minulý týden vyhrát volby a tento týden mít svátek. No, nevím, jestli má čas vůbec oslavovat. Andrej nebo u nás oblíbenější mutace Ondřej je jménem pro ryzího muže. Mužný, odvážný a statečný. Takový je Andrej, alespoň podle jména. Na přehlídkových molech září hvězda jménem Andrej, jejím australský model se srbskými kořeny. Andrej Page. Hvězdné slávy dosáhl také italský operní pěvec Andrea Bocelli. Křestní jméno Andrej je slovanskou podobou řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejný jako v případě ženské varianty Andrea nebo počeštěné verze Ondřej v řeckém slově Andreos, které znamená statečný, odvážný, mužný, statný a podobný. Jméno Andrej vzniklo zřejmě přechýlením italské nebo francouzské podoby André. A André Riau, to je zase nějaká jiná verze, muže, který naplňuje ne sály, náměstí, haly, protože jeho zpracování vážné hudby je naprosto, naprosto úžasné. Takže Andrejů je 2936. 2936 chlapců nebo chlapů nosí jméno Andrej. Je to 115. příčka v oblíbenosti jmén podle statistiky tady na Centrumu. Takže, milí Andrejové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Přeji pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Andreje, tak mu nezapomeňte popřát. Pomutím nadělíte radost, štěstí a to má za následek pochopitelně zdraví, posílení imunitního systému. Takže doufám, že Jiří popřál Andreji Babišovi a stejně jako když mu přál k vítězství v volbách, tak Jiří byl jeden z 5000 zhruba lidí, kteří poslali blahopřání, kterému bylo odpovězeno. To je docela dobré. Tak, Andrej, dávám to pryč, kša, žádný den tady nemáme jiný. Nic poblbaného tady nemusíme řešit. Žádné poblbané mezinárodní dny. Tak. No, dlouho jsme se neslyšeli naživo, jsme tady naakumulovali nějaké dotazy, snad se potom na ně také dostane. Pojďme ale si trošku popovídat aktuálně o důsledcích vojenské operace která nesla název COVID. Byla to jedna z etap téže operace, která pokračuje dědím na Ukrajině, a myslím si, že to je ještě širší operace, která se teprve ukáže, protože možná, že i dění v rámci Izraele a Palestiny můžeme hledat kořeny i tam, respektive spojitosti i tam. No, uvidíme, jestli se nám to časem ukáže, jak to ve skutečnosti všechno je propletené. Pravda je, že SARS-CoV-2, celá doba covidová, byla jako maskovací agenturní činnost pro napadení Ruské federace biologickými zbraněmi hromadného ničení, a ono to naštěstí nijak tak nevyšlo. No, jinak, kdyby to vyšlo, tak by pochopitelně byla na Rusko nasprejována mnohem agresivnější varianta toho, co jsme si někteří prožili v rámci covidu. Takže tam by umírali lidé, opravdu by tam byly třeba mrazáky na té ulici, jak nám tady vykládali někteří. No a nikdo by neskoumal, jestli v Rusku to je nějaký agresivnější než jinde ve světě. Všude přeci mají umírat lidé hojně. Takže první část byla destabilizovat Rusko použitím tvrdé, ostré, řeknu, ostré munice v tom pojetí biologických zbraní hromadného ničení. Nikdo by se tomu nepodivoval, však všude jsou nemocní lidé. Rusko by bylo destabilizované a v rámci té destabilizace potom by na něho bylo zaútočeno. Líbí se mi, jak někteří koumáci mi tady píší, že i v Rusku se očkovalo a že v Rusku byly taky lockdowny a tak dále. No určitě, protože ne všichni gubernátoři smýšlejí jako Vladimír Putin. Takže ano, někde byly lockdowny. To se týká očkování, tak očkování západního typu mRNA vakcínou a očkování, které proběhlo v Ruské federaci, sloužilo hlavně k tomu, aby nemohla nastat situace té destabilizace, toho rozvrácení společnosti, oslabení, dejme tomu, obranné síly, silových složek a podobně. Takže to očkování pochopitelně nebylo injekcema, které putovaly do bývalé zóny východních satelitů Moskvy. Byly to zejména sputníky a byly to asi vakcíny jiného typu. Ale Rusko se muselo připravit nějakým způsobem na to svinstvo, které oni tam vyvíjeli. U nás pochopitelně, a zase lidé mají tendenci srovnávat, u nás se očkovalo tím, co bylo, podle jednotlivých šarží, už se dneska ví, které šarže způsobovaly rychlou smrt, které šarže pomalou, které šarže nenesou smrt, ale jenom onemocnění a opakovaná, někdy chronická, někdy a to většinou mají za úkol všechny šarže skoro, jak si postarat se o to, že žena nedonosí plod, to znamená, že samovolné potraty v době těhotenství. Tak bych to asi definoval. No. My jsme nějaký pátek po té eskalaci tlaku na veřejnost, aby se očkovala, a vidíme důsledky. My si je někdy nechceme připustit, anebo nám jsou zamlžovány, ale nedávno jsem četl v Prostějově zemřela paní učitelka, nebyla až tak úplně stará, šla s dětmi na plavání po ránu na bazén a cestou skolabovala a už jí nebylo pomoci. Vyvolaní záchranáři už nemohli nic dělat. Když se nad tím zamyslíme, kde byla jedna z největších koncentrací obodaných? Bylo to ve školství, ve zdravotnictví, že? Takže asi paní učitelka také prodělala covid injekce. No a řekl bych, že podle těch příznaků, jak říkala, nebo jak tam popisovali, jak se to seběhlo během pár hodin, tak, že asi obudená byla. Různí umělci, herci, celebrity, když takhle řeknu, také hojně umírají a také umírají způsobem na selhání oběhového systému, oběhového aparátu, na mrtvice, na infarkty, na to, čemu bychom mohli možná obecně říct, kde potíže s dopravou krve. Tak, to by se takhle dalo nazvat. No, a já jsem se rozpomněl, když jsem viděl tady nějaké snímky a u toho byly nějaké texty, ani jsem to nestihl číst, že tenkrát, ještě v době hlubokého covidu, v době, kdy jsme to téma, jsem ho otevřel s Lubošem Volným, v době, kdy on byl ještě poslanec, tak on to téma vůbec nechtěl moc připustit. Protože bylo to téma Hydra vulgaris. Hydra vulgaris je parazit, který se jeví jako sci-fi parazitální vetřelec. Zkrátka, on se má tendenci jako kdyby replikovat. To znamená, ta Hydra vulgaris je schopna, pokud má ty podmínky, tak je schopna v tom hostiteli v podstatě vyrůst a buď se jí podaří odejít, protože o tom přesvědčí nějakým způsobem toho svého hostitele s tím, že jde dál, někam se dostane v rámci odpadních vod a v rámci potom, když se dostane zpátky do zdrojů pitné vody, nebo se množí v tom těle a způsobí dřív nebo později smrt toho svého hostitele. To jsou ty obrovské rádoby sraženiny, které ale jsou propletené jakoby nitěmi. Jsou to obrovské dlouhé provazy sraženin. Čili ono to asi nejsou sraženiny, ona je to ta hydra, která prostě rostla, až jednoho dne úplně ucpala tu trubku, kterou protýká krev a prokrvuje části v těle. Takže Hydra vulgaris, která se jeví tak trošku jako z jiné planety, Hydra vulgaris, která se dokáže v podstatě replikovat, znamená, že když ji mechanicky poškodíte, tak ona se dá do pořádku a je ještě větší a silnější a zdatnější, že to je velice nebezpečný parazit a myslím si, že tenkrát, když jsme se o tom bavili, tak že dokonce tam padlo, že nemá ani tak jakoby nepřítele v přírodě tady u nás, čili o to je to nebezpečnější. No je to parazit. Může se vám rozmnožit kdekoliv v krevním řečišti, v tělech lidí, kteří zemřeli určitě na důsledky očkování proti covidu, tak ta hydra v některých tělech byla nalezena. Takhle, není to jediná varianta. Vzpomeňte si na pana doktora, teď nevím kterého, taky jsem mu tady citoval, který vlastně mluvil o tom, myslím, že to byl Bagdy, který zveřejnil to, že jaké jsou důsledky těch očkovacích experimentálních látek, té technologie mRNA, v kombinaci s tím, co tam ještě je přibaleno. Čili ty způsoby nebo důvody, na které zemřou lidé po očkování, a to i po několika letech, ty jsou různé. U někoho je to prostě neustále se tvořící, opakovaně se tvořící a zacyklená tvorba spike proteinů, které otráví ten organismus. Prostě tak jejich koncentrace, když se zvýší nad úměrnou mez, tak dotyčný zemřel, je otráven. U někoho je to sraženinama, čili může to být i tímto parazitem. U jiného zavraždí v podstatě grafen, který se začne produkovat, tělo se rovněž jím otráví, nebo se jím přesytí a skolabuje tím, že se zhroutí ten minerálový systém. Pardon, musím to vzpomenout. Čili nechat se obodat rovná se, buď se nic nestane, protože to bylo placebo, anebo ty projevy nebudou jednoznačné, protože každý zemře na něco jiného. No a pochopitě se tam také mluvilo o tom, že jsou tam různí parazité, kteří jsou ošefováni tak, aby okamžitě po očkování nezačali fungovat, čili aby tam byl jistý odklad, aby to vypadalo jako něco, co se prostě zanedbalo. Ale po nějaké době se teprve odstartuje ten destruktivní proces. Čili různě to měli ošefované a testovali vlastně na těch lidech, naostro testovali, která ta verze bude fungovat jak a na co se dá vlastně potom použít, jestli okamžitá smrt nějakým odkladem smrt nebo onemocnění nějakého druhu, onemocnění rakovinou nejlépe, onemocnění, která nebudou vypadat jako onemocnění po očkování. Těch variant byla celá řada, asi jste si tím prošli někteří, tak, nebo ve vašem okolí si tím někdo prošel, tak víte, jak to zhruba fungovalo. To je jakoby druhá přidaná hodnota toho základního projektu, který měl sloužit k destabilizaci a z části vyvraždění ruské populace, k destabilizaci společnosti a zmocnění se Ruska jako takového. Čili to byla ta část jakoby primární. Ta část, která je sekundární, je to, že v podstatě probíhá úbytek lidí na planetě, to znamená, probíhá vyvražďování, probíhá umírání na následky toho očkování. Je zvláštní, že třeba už zase jsou nějaké metodiky, když o tom mluvil třeba i pan doktor Petr Kotlár, že třeba metodicky se vůbec nepodařilo garantovat, dojít k nějakému garantovanému závěru, jestli ti lidé umírají s covidem nebo na covid. Obecně to platilo, že pakliže jim našli covid, tak automaticky psali, že umřeli na covid. Jenomže oni mohli klidně umřít na něco jiného a umírali s covidem, tedy s jakýmisi příznaky toho covidu, že ho prodělávají. Já víme, že někdy ten covid probíhal, aniž by ten člověk měl nějaké nekomfortní příznaky, které by ho alarmovaly, že tam něco takového probíhá. Čili je to záležitost jakéhosi pozvolného destruování imunitního systému. Pak tady máme další rovinu sekundárního plánu, že depopulaci jsme si vysvětlili. Další sekundární přínos, to znamená ne ten hlavní, na který se cílilo, ale ten, který to automaticky přineslo jako jednu z nepřímých důvodů, proč covid. A to byly zvýšené náklady a zvýšené obraty ve zdravotnictví. To byla rovina, která měla za cíl čerpat peníze, co největší peníze ze zdravotních systémů, tak, aby ti, kterých se to týká, ti, kteří organizují potom všechno, co souvisí s léčbou, tak, aby jim takly velké zisky. No, pak jsou to další a další, jakoby, ty sekundární přínosy, kdy ubývá pracovní síla, musíme ji nahradit někým ze zahraničí, čili máme důvod tady přivádět migranty. Pak to pochopitelně můžou být určité regulační typy. Jsou to pochopitelně ten další efekt je testování určitých technologických možností, ovlivňování zdravotního stavu těch lidí a v neposlední řadě je to ovlivňování myšlení z veřejnosti třeba při volbách. To znamená, že bylo vidět, že lidé, kteří mají v sobě grafen, jsou ovládanými a chovali se v rámci voleb tak, jak se chovali, byli agresivní, byli jednoznačně a domáhali se jednoznačně a chtěli jednoznačně toho, co jim nejvíc přinese. To znamená, že volili tak, jak volili, nakupují to, co nakupují, podporují to, co mají podporovat. Čili stačí jenom, aby někdo je skrze třeba 5G sítě začal nutit, podsouval jim, jak se mají chovat, jak se mají zachovat, jak mají být jako voliči poslušní zájmu třeba vládních person a tak dále. Čili když temní něco dělají, nikdy nejedou na jednu kartu. Nikdy to nedělají pro jeden důvod. Jo? Těch důvodů je obrovsky velká škála a některé jsem se snažil tady postihnout. Vy určitě ještě vygenerujete další. Stačí, když si řekneme, že bude toho hlavního zásadního cíle destabilizovat Rusko, tak pochopitelně tady byl další přínos. No, a nesmím zapomenout, změna genetiky. To je velmi citované téma, protože ne všechny ty šarže vedly ke změně genetiky, ale je logické, že bylo ověřováno, jak působí.

tedy zajímavostí, jo, ale nevysvětlitelných událostí. Třeba při volbách, jo. Protože lidi někdy třeba říkali, že bylo až s podivem, že vůbec nechápali, proč šli a hodili to tam té straně. A ty debaty, některé už byly směřovány a fokusovány tady právě na to. Co je hodně zajímavé, že ta, jak bych to řekl, zatímco se povedlo tady zhatit asi psí ovladačema, kdy všichni očkovaní a dlouhodobě testovaní mají v sobě už čipy, které je ovládají, tak se chovali u voleb tak, jak se chovali a volili tu bláznivou fialovou pětikolku. Jiní to zvládli ustát a to puzení nevyužili a volili podle sebe, volili podle srdce, tak, jak jim to přišlo. U těch voleb se ukázalo, že se nepodařilo se synchronizovat působení psí ovladačů v zahraničí k tématu voleb. Pravděpodobně by to něco stálo, nebo nevím, ale tak, jak byli ovlivňováni voliči v České republice, tak voliči v zahraničí na to hodili normálně bobek. My jsme tady hodně se obávali té korespondenční volby a korespondenční volba naštěstí se jim vůbec nepovedla pro manipulování voleb. No, tak může ještě něco vyplout, jo? Ale zatím to vypadá, že nějakých těch 16-18 tisíc hlasů v podstatě toho moc neovlivnili. I když 16 tisíc hlasů, které nemohly třeba být na straně, stačilo, ale byly přeorientovány do jiných uskupení, tak mohou klidně působit nějakou rovnost, která by normálně nenastala. To znamená, že komunisti převlečení zastačilo, nebo ukotvení zastačilo, kteří jaksi se pokoušeli o vstup do sněmovny v předvolebních výzkumech, v tom posledním předvolebním výzkumu to vyšlo, že tam budou a pak najednou obrovský propad. Naproti tomu u té pětikolky, respektive u té vládní koalice bez stanu, tak v podstatě bylo vidět, že se tam najednou přisypalo spousta hlasů, jako tam byly skokový změny. Čili něco to způsobilo, ale nebylo to tak tragické, jak jsme si mysleli. Pravděpodobně lidé v zahraničí nebyli programováni těmi psím zařízeními, nebyli instruováni v rámci voleb v České republice. Prostě je to za hranicemi, je to třeba v Německu, je to někde jinde. Že to se jim nepodařilo skrze tyto voliče to nějakým způsobem ohraničit a zmanipulovat. Pojďme, dáme si písničku, máme tady půl hodinku, tak co byste si zahráli? Teď zrovna na mě vyskočila a Bajaga Unie. Jo. To je takové povedené dílko.

byl Pavel Rod. Jedna z písniček, která v podstatě se u té kapely objevila, se kterou vyjeli, a to byla kapela Projektil, tuším, a moc toho víc už neudělali, tak jo, jezdili, vystupovali, ale tenhle ten hit, tenhle ten navždy zůstane zapsán v jejich tvorbě jako něco, co je absolutně špičkové. Mám tady, a on asi nebude mluvit česky, ten člověk. Ich habe jetzt auf der Seite vom CDC also dem Amerikanischen. Tak já vám řeknu informaci z toho, na co přišli vlastně na tom Kochově institutu. Děti matek očkovaných proti COVID-19, první generace dětí, mají až do 4 let věku vysokou úmrtnost, 77% podle CDC. Takže to, že maminka zvládne donosit ten plod, vynosit ho v narozené dítě, tak ještě nemá vyhráno, protože zatím to vypadá tak, že ta úmrtnost je 3/4. A takhle, když se na to kouknu jenom selským rozumem, co by to mohlo způsobit, tak první věc, která by to mohla, vlastně, co to signalizuje, je zamoření parazitem. To je první věc. Druhá věc je onkologická záležitost, nemoc onkologická, která to dítě v podstatě zavraždí. A další věc je právě změna DNA, která proběhla u té maminky, a pak vlastně vznikne jakýsi hybridní tělo z hybridní DNA, které se lže ve fázi práce imunitního systému, protože jsou věci, které zůstanou po staru, a jsou věci, které se stanou nekompatibilními, protože se změnilo, to DNA se proměnilo. No a potom tady máme velice křehký organismus, který je velice náchylný k čemukoliv. A když to dopovím ještě ideologicky, kam oni to směřují, směřují to k úplné závislosti na určitém typu léků, které teprve vyvinou, které budou udržovat při životě očkované a potomky očkovaných. Tyto léky mohou být třeba na příděl, a kdo nebude loajálním příslušníkem společnosti, ten ty léky nebude moci obdržet, nebo si je nebude moci dovolit, protože na ně nebude mít dostatek peněz. A bude to znamenat vymírání nepohodlných. To je jeden z projektů, který je známý. Jsou to projekty, které vymýšlí DARPA ve spolupráci s nadací Billa Gatese a Melindy Gatesových. Jsou to regulativní a zároveň tedy projekty k totálnímu ovládání lidstva jako takového. To znamená, všimněte si, kam oni to ženou. Oni to ženou vlastně do fáze. Budeme závislí potravinově, protože nám ty potraviny buď budou nebo nebudou dávány k dispozici. Pak musíme být závislí energeticky ve všech směrech, to znamená ne jako stát, ale jako rodina, jako jednotlivec. Pak musíme být závislí lékově, čili zdravotně.
To znamená, už se nesmí rodit zdravé děti, musí se rodit občané, kteří budou udržováni při životě určitými typy léků. Bude jim umožněno tedy žít za předpokladu, že budou dělat to, co se od nich očekává, ne nic jiného. Budou myslet, budou pracovat, budou se chovat tak, jak bude určovat trend vládnoucí garnitury. To je pochopitelně tvrdá fašizace a je to mnoha satanistických a židozednářských kruzích vlhký sen, který se jim daří realizovat, alespoň části populace, která jim naletěla v rámci očkovacích aktivit. Jo. Umíte si asi představit, koho má proti sobě doktor Kotlar, doktor Petr Kotlar, Petr Kotlar. To jsou všechno tito deep state strůjci toho nejtěžšího kalibru zla. Ty má proti sobě. A skoro se začínám tohoto člověka, bojovníka, zapravdu obávat. Trošku se o něho bojím. Doufám, že se ty nejhorší scénáře nenaplní a že se stihne spousta věcí změnit. Berme takhle. Pokud považujeme období našeho života za zlomové v otázkách vzestupu, evoluce a podobně, tak dobu covidovou, respektive covid jako takovej, celou tu agendu této vojenské operace proti lidstvu vnímejme a chápejme jako naprosto přelomovou ve vztahu zabránit lidem ve vzestupu a zabránit lidem ve volném množení, ve volném pohybu, ve volném rozhodování, čili je to úplně otázka vymýcení svobodné vůle jako takové. Ty plány tady pochopitelně byly, jsou a budou, tedy pokud se bavíme v té části společnosti, která směřuje do NVO, což měla být celoplanetární záležitost, ale díky BRICSu se z toho stala pouze regionální záležitost. BRICS pochopitelně nasává další a další země a osvobozuje je z toho jha, protože to osvobozování nastává tím způsobem, že jinde na planetě se začínají pěstovat obrovské množství potravin, zdravých potravin pro svobodný svět východní civilizace BRICSu. To znamená, že potraviny a potravinové zdroje se přesouvají mimo kontrolu Monsanta a dalších. To znamená mimo kontrolu Deep Stateu. BRICS vytváří logistiku na přesun těchto potravin v rámci BRICSu jako takového. Připravuje projekt Afriky jako obrovské plantáže pro planetu, protože Afrika je kontinent, na kterém se může pěstovat obrovské množství potravin. Ovšem ne, není to ta Afrika, která sice byla dekolonizovaná, ale je stále v drápech kolonizátorů, ale to se bavíme o těch zemích, které ještě neprovedly svoji dekolonizaci od těch, kteří je vysávají, byť nejsou kolonizátory oficiálními.
připodobním to, jak to probíhá. Ti lidé z těchto zemí se stávají vzdělanými ve smyslu možnosti vykonávat správu svých věcí veřejných, svých věcí politických a společenských. Studují zejména v Ruské federaci, v průměru studuje v Ruské federaci 14,5 tisíc Afričanů na náklady Ruské federace. To je investice do Afriky, mimo jiné pochopitelně. To je ruská investice do Afriky jako do kontinentu budoucnosti, do kontinentu, který bude živit mnoho obyvatel, víte, jihovýchodní civilizace BRICS. A myslím si, že to dělají velmi dobře se správnými výhledy. Jsou to také potravinové pomoci, které se organizují. Rusko s dalšími zeměmi nakupuje obilí, třeba na Ukrajině a jinde, a to obilí živí, krmí v podstatě Afričany. To, že koza, kolektivní západ, loni ukradl obrovské množství, drtivou většinu tohoto obilí ukradli a pak ho zpátky pustili do potravinového řetězce, respektive do potravinových obchodů s potravinami a do řetězců s potravinami různě v Evropě, čímž vlastně zničili ještě svoje vlastní evropské hospodaření farmářů a zemědělců, kteří ještě zůstali věrni tomu, že na starém kontinentě se dá pěstovat. Takhle tou nerovností nároků na ukrajinské obilí, na kvalitu ukrajinského obilí a na kvalitu obilí pěstovaného v zemích Evropské unie, tak pochopitelně jsou nekonkurenceschopnými. No, BRICS začal budovat civilizaci bez možnosti západu k různému typu vydírání, kterým v podstatě řídili doteďka svět. Skrze měnové politiky, skrze ekonomické války, skrze jednostranné sankce, skrze různé typy neprovádění transakcí nebo prodražování transakcí bankovních. Takže BRICS dělá všechno proto, aby přestal být jakkoliv závislý na těch, kteří těm zemím ubližují a kteří je vysávají a vykořisťují doteď. Dekolonizace Afriky je obrovský projekt a industrializace Afriky je druhý krok, na kterém se již pracuje. My tyhle ty všechny věci pochopitelně rozebíráme s Jiřím, ale pokud se bavíme o stárnutí, že je přežitek a bavíme se o zdraví a bavíme se tady o vlivech a i o budoucnosti, tak musím tyhle ty věci tady rozebírat, protože my dneska jsme závislí na tom, jestli nám sem dovolí dovážet nebo nám sem budou dovážet potraviny, protože my nejsme sami sebe schopni uživit. To je jedna z věcí, která nás činí velice zranitelnými. Myslím si, že lepší než vyzbrojování, lepší je budování ze svého vlastního zemědělství, protože mít kvalitní produkci potravin je o svrchovanosti a bezpečnosti státu. Potravinová závislost je to nejhorší, co může vás potkat, protože představa, že za vaší vlády bude
národ trpět hladem, protože oni ho budou chtít vyhladovět, budou zveřejňovat články a publikace o tom, jak ta vláda selhala a proto tady je hlad. Úplně můžete odstranit politiky, můžete odstranit obrovské množství vlivných lidí právě tím, že jim hodíte na hrb, jak se říká, na záda, to, že je hlad, že nejsou potraviny. Co udělali Ruské federaci, když se jim nelíbilo, že Vladimír Putin jim tak nějak zasadil ránu, zasadil jim úder. To bylo po jeho prvním volebním období a první, co udělali, že udělali potravinové embargo na spoustu potravin, které se do Ruska dovážely. Ovšem Rusové si to zorganizovali, pochopili, že mají Krym, Soči a okolí a různě začali v těch velice úrodných částech bývalého Sovětského svazu nebo Ruské federace, tak začali prostě pěstovat, respektive přestali vyvážet a začali to dávat na vlastní trh, protože dostali určité pobídky k tomu od vedení státu. Takže tím Vladimír Putin onehdá zablokoval si rozvrat té společnosti skrze hladomor, skrze hlad, skrze to, že nebudou potraveny. Já jsem byl v Rusku v tu dobu, okolo toho roku 2015, kdy přišly sankce, které byly právě mířeny na potraviny, měly způsobit určitý deficit potravinového zásobování a v Rusku nechybilo nic. Mohli jste si koupit ve všech obchodech, v supermarketech, ve velkých obchodech, v malých obchodkách, ve večerkách jste si mohli koupit všechno, co jste potřebovali za solidní ceny, za ceny nižší, než byly u nás. To byl důsledek těch sankcí. A od té doby se Rusové vždycky vyrovnávali se vším. Takže my ale nejsme Rusko. My to máme nastaveno trošku jinak. Hodně našich zemědělců je orientováno třeba na pěstování řepky. Mají zdevastovanou půdu, nemají tak úrodnou, nemohou pěstovat cokoliv se zamane, že by bylo potřeba pěstovat. Navíc chybí jakákoliv pobídková politika ekonomická vůči zemědělcům tak, aby prostě zemědělci nahané pěstovali brambory, cukrovku, aby v Polabí se pěstovala zejména pšenice, to, co tam vždycky perfektně fungovalo, v horských oblastech, aby se pěstovalo to či onde. Prostě tak to bylo zorganizované za toho socíku, prostě se vědělo, co kde víc frčí a proto byla orientována družstva, včetně a státní statky, na ty odrůdy a produkty zemědělské a potravinové, kterým se tam dařilo. A protože ekonomicky je dneska lepší pěstovat řepku než cokoliv jiného, no tak pěstujou řepku. Ono to prý už taky není taková liga, jak to bývala. Někde pěstujou mák, jsem viděl, někde se pěstuje hodně slunečnice. Je velký, řeknu, rozklad v té filozofii rostlinná výroba a živočišná výroba. Ty šli vždycky ruku v ruce a bylo dohlíženo na to, aby v podstatě to plánování osevu a plánování dejme tomu produkce masa, mléka, aby to bylo v souladu. Je spousta hospodařících subjektů, které to dodržují, tak jak to kdysi bývalo.
Jenomže s klesajícími cenami výkupu mléka a masa, tak zase dostávají ty zemědělci strašný rány, jako. Do vazu, to je těžké, jo. Čili na toto pak musí být peníze, aby stát řekl, my od vás zemědělců chceme toto, my vám na to přispějeme. Kašlete na to, že Evropská unie vám, dejme tomu, víc přidá na to a na to. My chceme, abyste hlavně pěstovali potraviny. A začalo se plánovat v rámci republiky skrze domluvu, co kde je jak, na co jsou ta pole připravena víc a na co méně. Jsem rád, že vidím na polích, že se hnojí, tady na Moravě aspoň určitě hodně vidím, že se ta mrva nechává vyhnít, pak se rozváží po poli, zaorává se, zapracovává se do země, kypří to půdu, dodává to živiny, pochopitelně, že to zvyšuje výnosy. Čili ještě pořád existují tací, kteří se snaží hospodařit, ale je jich strašně málo a nemohou pokryt tu, ty nároky, které bychom měli v plné soběstačnosti. A zase, je potřeba se spíš orientovat v těch nárocích na dovoz na země BRICSu, než na západ, protože ten západ to vždycky bude vůči nám regulovat, aby nám mohl diktovat. Čili ta, ty rovnější podmínky obchodování mezi, mezi zeměmi a státy BRICSu umožňují vyšší dostupnost k reálným a řeknu bezpečnostně vyváženým potravinovým obchodům mezi státy, nákupu potravin, plodin, osiv, pochopitelně třeba i nosnic a tak dál, čili uměle vyvolávané jakési ohniska centra ptačí chřipky, většinou je to spojeno s velmi podezřelými okolnostmi, ať se to týká pojištění, nebo ať se to týká přenosu, nevysvětlitelných přenosů do těch chovů, tak to o tom si můžeme tady povídat nahoru dolů. Rozhodně je čas na to, aby se v tomto ohledu jsme se začali chovat zodpovědně. To nám jsou platné stíhačky, které budeme mít možná snad někdy za 10 let, když to bude za A šrot. A za B přeci my nechceme bojovat. Proč si děláme nepřátelé, kvůli kterým se vyzbrojujeme? To prostě to vám hlava nebere, jo? Jednou jsem četl takové pojednání, kdy se někdo podivoval nad logikou, díky které lidé žijou jako ve svých domech. Takže zasejou trávu. Aby ta tráva rostla, tak tu trávu kropí. Když ta tráva konečně vyroste, tak ji posekají. Proč chtějí, aby vyrostla, když ji pak posekají? Tu trávu, kterou posekají, musí někam dát a musí někam odvést. Protože ta tráva musí růst hojně, tak ji zase zalévají. Investují do toho, aby rostla tráva, pak investují do toho, aby ji posekali. Absolutně jaksi zvláštní přístup. My děláme to, že my si vytváříme a pěstujeme nepřátelé, neustále pracujeme na tom, aby jsme byli pokud možno co nejvíc trnem v oku některým, kterých opravdu je potřeba se bát, kdyby jim záleželo na tom si to s náma vypořádat. Dráždíme ty, který nejsme schopni porazit, dráždíme ty, kterým nejsme schopni ani se postavit na obranu. A protože nejsme schopni se jim postavit na obranu, a to není otázka techniky, to je otázka matematiky, to je otázka, kolik máme mužů ve zbrani a tak dál. Potom je to otázka mentality těch lidí, kteří by se měli někomu postavit, a mentality těch, kteří na ně budou útočit. Sečteno, potrženo, nemáme jakékoliv šance. Není lepší vzít ty peníze,
přestat si hrát na vybavenou armádu, přestat poklonkovat lobbystům zbrojařů. Stejně jsou to vesměs náckové satanisti. Není lepší ty peníze investovat, opravdu investovat do bezpečnosti, která se jmenuje svrchovanost, potravinová nezávislost, energetická nezávislost. Slováci vyvážejí na Ukrajinu, vyvážejí elektřinu, jenom ve špičkách. A jak dokázal Robert Fico s tímto pracovat vůči Ukrajině, když jim tam Ukrajina začala dělat brikule ohledně ropovodu? Že když jsem závislý, tak musím držet hubu a krok. A když jsou na mě závislí jiní, mám páky, kterými mohu zabezpečovat buď vyjednávání, anebo nebo striktní odmítnutí čehokoliv. Je to tak jednoduchý. Co nám to tady vypráví ti nýmandi, kteří tady doteďka prošustrovali obrovské množství peněz. Přes 1200 miliard za 4 roky. To je to, jak oni hospodaří. No nic, dáme si písničku, myslím si, že to je docela na čase a potom se zase budeme věnovat. Tak co si dáme? Pam, padam, pam. Já ji dneska slyšel v rádiu a já si musím dát ještě jednou.

0: No ty všechny úvahy, které tady vlastně vedu, mají svůj čas na to, aby jsme se o nich bavili. Řeknu vám proč. Protože ta země naše je tak splundrovaná. Evropská unie je tak schudlá, vybrakovaná, vykradená a znacifikovaná, že nastává poslední fáze toho manifestovaného rozdělení nebo oddělení zrna odplev. To znamená, že i v té manifestované zóně se musí ukázat to, že NVO tady nebude celoplanetární zřízením, že to bude možná nějaký projekt ve schnělé části Evropy, který stejně zhavaruje na tom, že lidé z něho budou mít kam utéct. A nebo si řeknou, proč bychom utíkali, vyženeme ty, kteří nám to tady zavádějí. Tak nebo nás v tom udržujou. A v rámci těchto všech nových pojetí světa, geopolitického přeuspořádávání, by je dobré si připomenout ty věci tak, jak bychom je měli chtít, na čem to může stát jako něco, co zkrátka dobře bude mít hlavu a patu a bude to jakýsi obrodný proces. A to je jedno, jestli ho bude mít sílu zavádět nová vláda, aspoň v některých, řeknu, opravdu úzkých profilech těchto úvah, a nebo to prostě bude velký přerod pod vlivem a tlakem odstoupení Ruské federace od dohody 2+4 a přeuspořádání k Jaltě 1944 pod názvem Jalta 2.0 2026. Jo. Takže to je vize. To je budoucnost. Není to něco, co je utopie. V podstatě procesy, které nás tam dovedou, už jsou v běhu. Rozhodně Evropa už se ekonomicky nemůže dát dohromady a už nelze jí obrodit, protože jakékoliv sanační práce by museli velice koordinovaně dělat zodpovědní politikové a ve většině zemí tento materiál chybí. Čili ten, jak se říká, žádný strom neroste do nebe, tak prostě nastává ten okamžik, kdy staré ustupuje novému. Oni to pochopitelně, ty staromilci, nepřiznají, že jim zvoní hrana a že pochopitelně projekt kapitalismu, tak jak v tom imperiálním pojetí agresivního kapitalismu, jestli vůbec ještě toto je nějaký kapitalismus, čili vykrádání společného ve prospěch jedinců, okrádání všech o všechno ve prospěch vyvolených, to je do určité míry realizovatelné, ale v určitý čas dokápne poslední kapka. No a my teď sledujeme ty poslední kapky, jak dokapávají. Tak je dobré si to všecko říct, aby jsme byli na tu novou dobu připraveni. Mám tady Janinu z Londýna, která popisuje, jak lidi v zahraničí netankovala nějaká, až příliš netankovala korespondenční volba. Ta představa, že může hlasovat až 600 tisíc lidí, kteří se rozpomenou na to, že jsou Čechama, se svrkla na nějakých 18 tisíc. Dobře za to. No a Janina tam vzpomíná nějaká rizika. Pojďme si to pustit. Je to takové okénko do záležitostí, třeba i co z toho, co se děje v Londýně.
1: Hezký podvečer z Londýna. Tady za mnou je česká ambasáda. A hádejte, kolik Čechů se přihlásilo ke korespondenční volbě. No, velká oblíbenost není a na to, jak strašně moc se česká vláda hádala, aby volbu mohla zavést, korespondenční tedy, tak poměrně chabý výsledek. Zhruba odhadovaného počtu 600 tisíc Čechů žijící v zahraničí se ke korespondenční volbě přihlásilo. No, to je ale ku podivu, ano, o korespondenční volbu není zájem, prostě jednoduše proto, že jak jsem říkala několikrát, Češi žijící v zahraničí prostě nejsou v Česku, protože neví, co se tam děje, tak nechtějí volit, nemají o to zájem. Odešli z Česka, protože je to nezajímá. Nebo je to zajímá, vrací se do Česka a mohou přijet na volbu do Česka při té příležitosti podívat se, co se v Česku děje. A při té příležitosti také, nebo případně přijet na velvyslanectví a tam volit. Tak, protože volit a nevědět, co se v dané zemi děje, je děsivé. Nicméně i tak se naštěstí aspoň pár našlo. A to musela pětikoalice opravdu velmi aktivně všechny zlobovat, protože jinak by jim tam moc nikdo nepřišel. Necelých 18 tisíc, řekněme si na rovinu, není to moc dobrý číslo. Není. A nevím, jak se o ně pětikoalice porve. Problém je ještě navíc v tom, že ANO začalo dělat také kampaň pro korespondenční volbu, takže musíme počítat, že část z těchto lidí bude volit ANO. Ostatní voliči ostatních stran většinou jsou schopni zvednout zadek a přijet. Ti, co plánují korespondenční volbu, nejsou zrovna nejostřejší tušky v penále. Takže asi tak. Co na to víc? Když jste tak líní, že nemůžete zvednout ani zadek a jde do rodné vlasti, abyste viděli, co se tam děje, tak je trapný volit, že jo? Asi tak, no. A když se na to dívám, mě velmi těší, že hlavně hodně velká část Čechů žijící v zahraničí mi většinou říká, proboha, co se to v Česku děje? Jako fakt, ty tam, to, co ten stan, to je nějaký dozimetr, to je mafie, ty tam nějaký bitcoiny obchoduje, ty jo, ODSka tam obchoduje prostě s nějakýma zločincema, nebo co? Wow, fakt, jo. A Piráti ty je tak nějak jako kryli celou dobu, pak je museli vyhodit, ale to ne proto, že by odešli, protože se nemohli na ty věci, co se dějou za celý ty zhruba tři a něco roku tam, co tam vládne, ta pětikoalice dějou. Ale oni je vyhodili, protože nezvládli digitalizaci a Piráti říkali, že jsou machři na IT. Ježišmanko, to je fakt blbý. No, to není úplně dobrý, co? Není. No a samozřejmě KDU, Topka, to jsou mrtvý straničky, jako tam už je zachráněno takový ty kostelní babičky, které prostě budou takovýma těma kněžíma, halíkostema a podobnýma cvokama, tak je donutí, jako aby šli volit, aby teda šli volit tu spolu, aby je zachránili. No a to bude tak celý. No, takže to všechno korespondenční volba. No já doufám, že se nedozvím, že v korespondenční volbě hlasoval třeba můj táta, který umřel už před několika lety. Nerada bych, aby se tam objevili nějaký lidi. Ráda bych, který už třeba nežijou, jo? Protože ta korespondenční volba není zkontrolovatelná a mě by zajímalo, jak bude kontrolovatelná. Kde já zjistím, jestli moji mrtví příbuzní nevolili. Protože já 100% vím, že všichni byli slušní a nikdo by pětikoalici nevolil. A pokud se tam najednou ukáže nějaký velký počet hlasů pro pětikoalici, tak to bude podezřelý. Ale ono, totiž je to jedno, protože těch 17 000 hlasů nepomůže. Stan bude rád, když překročí 5% a dostane se do sněmovny. Aha. A koalice Spolu, víte, že potřebujete mít aspoň 11%, abyste se dostali do sněmovny. Wow. Blbý, co? Víte, ještě taková drobnost. My Češi, co dlouho žijeme v zahraničí, nebo jsme žili v zahraničí, nebo o tom mě, no, teď už ani moc o tom asi nepřemýšlí, když řada lidí by ráda emigrovala, to je pravda. Ale pokud máte zkušenost ze zahraničí a speciálně ze západní Evropy a západní, jak si polokoule, dá se říct, tak víte, jaký průser je migrace. A víte 100%, že pětikoalice, která zavlekla do Česka migraci, Stan Rakušan schválil migrační pakt. Jejich lidi jdou proti lidem, kteří říkají pozor, taková velká míra migrace a nelegální hlavně migrace je problém, že to se týká nelegální migrace, těch takzvaných v uvozovkách azylů, neslušných normálních migrantů, kteří se to odpracovali jako jsme my. Takže jestli někdo nesnáší migranty, jsou to migranti. slušní migranti, kteří si to odpracovali a kteří neberou dávky, kteří prostě odjeli do zahraničí, aby se naučili jazyk, aby se vyzkoušeli co a jak, aby se měli kontakty, networking, vyzkoušeli si biznis nebo dělat za... To je něco jiného než nelegální migrace, takzvaná prostě přijedu a dostanu dávky. I v Česku už teď máme dost, více jak 500 000, že jo, takových vyčuraných migrantů, takže to taky známe. Co na to říct víc? Pětikoalice, Piráti, otevřený migrantům. KDU ČSL, otevřená migrantům, takže člověk koalice spolu. ODS, úplně. Takže, moji milí, jestli myslíte, že Češi žijící v zahraničí západních zemí budou volit pětikoalici, která chce migraci, když vidíme, co se v západních zemích děje, kdy dokonce tady Keir Starmer, z Labour Party, liberál, který by vlastně měl být pro migraci, tak teď schválili zákon, konečně podepsali dohodu s Francouzema, že budou vracet migranty. Sice teda takovou trochu absurdní, teď ale natočil dramatický klip, jak opravdu normálně je tam jakoby zavírají a deportují. Takže vy si vážně myslíte, že poté, co už i liberálové západní přiznali, že migrace byla špatně a že všichni, kdo se vůči odrazovali, myslím teďko nelegální migrace, to velmi zdůrazňuji, tak vy si myslíte, že my Češi žijící v zahraničí jsme blbci? Nejsme. A takhle to máte. To se vám moc nepovedlo, že jo? Ta korespondenční volba. A že jsem vám to říkala před těma dvěma rokama. A že jste na mě poslali ty svoje troly, pětikoalice dělá. Good luck. Já se na volby nesmírně těším. Nesmírně. Sice ještě úplně přesně 100% nevím, koho budu volit. Protože jsem trošičku nakrkla na tu stranu, kterou jsem chtěla volit. Přiznejme si to osobně, jako pravicový volič, ale pořád vím 100%, komu to nehodí. A to bude pětikoalice. Ha, ha. Děkuji, Víte Rakušane, za to, že jste úplně mimo realitu, aby ostatní také. Děkuji, pane premiére, že jste odhlasoval tu korespondenční volbu pro nás Čechy žijící v zahraničí. Wow. Vaše tuzemská i zahraniční politika stála ty poslední 3 roky za kulový. Takže good luck. Hezký den vám přeje Janina Zondina.
0: Myslím si, že to kočka vystihla. Je to na snadě, že ten, kdo přichází do styku s migrací každý den, zejména třeba v Londýně, v Německu, jo, a podobně, má ty zkušenosti tak negativní, že si umí dopředstavit a uvědomit, co udělá migrace s jeho rodnou vlastí, ať už se tam chce nebo nechce vrátit jednou. Jo. Čili to se jim asi, to časování se jim moc nepovedlo. No. Protože už ty zkušenosti, ten dotek s tou realitou, s migrační politikou nezvládnutou, už ti lidé prostě mají. A říká si jenom, pane Bože, tohleto vůbec nepatří do naší společnosti. To, aby tam někdo podříz s mojí maminku, až půjde nakoupit, to nemůžeme dopustit. To nemůžeme dopustit. Pojďme si říct něco hezkého teďko. Píše německý MSM. Kontroverzní změna ústavy. Slovensko uznává pouze 2 pohlaví a provokuje další konflikt s Evropskou unií. To je zajímavý nadpis, to je titulek, co? Kdybyste před 20 lety řekli, že můžete provokovat Evropskou unii tím, že budete uznávat, že je tatínek, maminka, čili muž a žena, tak by se vám všichni vysmáli. A kdyby jsme to byli třeba my, kteří bychom řekli, jednou to takhle bude, tak by všichni, to je konspirátoři. Jo. A ono to dneska stačí, jenom když země přijme něco, co vždycky bylo automatický, jo, tak si to dá do ústavy a už je na černém na černé listině Evropské unie. Nacionalistický slovenský premiér Robert Fico hledá spřízněné duše mezi autokraty a nyní země mění svou ústavu. Práva menšin jsou omezována a právo Evropské unie má být v budoucnu odsunuto na druhou kolej. Slovenský parlament hlasoval pro změnu ústavy, která omezuje práva menšin. Slovenská republika uznává pouze dvě biologicky daná pohlaví, a to mužské a ženské. Bude v budoucnu uvedeno v ústavě tohoto členského státu Evropské unie. Pro změnu hlasovalo 90 poslanců Národné rady v Bratislavě, 7 poslanců hlasovalo proti a nikdo se nezdržel hlasování. Díky této změně budou ve Slovenské republice s několika výjimkami moci adoptovat dítě pouze manželé. Náhradní mateřství bude výslovně zakázáno. To, že manželství ve Slovenské republice je možné pouze mezi mužem a ženou, bylo stanoveno již během Ficova předchozího funkčního období jako předsedy vlády v roce 2014. Politika dle vzoru Donalda Trumpa. Ještě taková poznámka tady. No a co? No a co? To vadí? Něco takhle logického, něco takhle normálního, něco takhle hodnotově správného prostě vadí? Jaká práva menšin to poškozuje? Jaká práva menšin to poškozuje? To znamená, že když tady vznikne menšina, která se rozhodne, že bude vraždit, tak se jí v tom nesmí zabránit, protože je to omezuje. To znamená, že měl by být zrušený všechny paragrafy, které odsuzují zavraždění člověka jako trestný čin, tak se musí vymazat. Takhle si to oni představují. Oni naprosto zešíleli, ne? Čili to je jejich evropský hodnotový žebříček. Ale on to není žádný hodnotový žebříček. On je to nástroj k rozvrácení té společnosti a hlavně k nabourání té tradiční rodiny tak, aby děti neměly ukotvení, tak, aby se vytratila ta rodová moudrost, tak, aby selský rozum už neměl kde bydlet, protože už nebudou ty normální rodiny. A představte si v Polsku, jo. Polsko připravuje oficiální zákaz propagandy Banderovy ideologie. V pondělí bude do Sejmu Polska, předložen zákonodárný návrh jménem prezidenta země, zaměřený proti Banderově ideologii. Oznámil šéf prezidentské administrativy Zbigniew Bogučky. Navrhovaná legislativa provede změny v trestním zákoníku Polska a zákoně o ústavu národní paměti, aby byli stíháni všichni, kdo se pokouší prosazovat Banderovu ideologii na území Polské republiky nebo šířit lži o volyňském masakru, uvedl Bogučky. Hodně zajímavé, si myslím. A hlavně je to země Evropské unie, to znamená, že to, co platí v jedné zemi Evropské unie, by mělo začít platit ve všech zemích, je to precedent, ve všech zemích. Dobře do toho kluci jdou. Když navážu na to, co říkala Janina v Londýně, nebo z Londýna, tak k tomu lze říci toto. Maďarský premiér Viktor Orbán odhalil plán George Soroše, zveřejnil ho z roku 2015, který má zaplavit Evropskou unii nejméně 1 milionem žadatelů o azyl ročně. Je to plán, byl napsán, zveřejněn a je známý. George Soros plán zveřejnil a podplatil evropské politiky, aby ho provedli, říká Viktor Orbán. A má pravdu. A má pravdu. Protože tak to prostě je. Ještě jsem tady měl nějakou věc, kterou bychom si chtěli dát. co nám k tomu navazuje. Když jsem tady mluvil o tom směru té východu nebo jihovýchodní civilizace BRICSu, tak by bylo dobré si říct, jak jeden z hlavních propagátorů a organizátorů celé té věci, jak nazírá na budoucnost. Jo? Vladimír Putin, tuším, na tom Valdajském fóru měl projev, který je velice zajímavý, ze kterého můžeme do té budoucnosti také trošku nahlídnout. Technologické prvenství. Rusko plánuje do roku 2030 uvést do provozu první jaderný energetický

víme, když jsme se povídali o tom, o těch autonomních dronech podmořských, když jsme si tady povídali o spoustě třeba i ponorek, které mají radioaktivní pohon, jo? Čili jsou to atomové ponorky, v tomto ohledu mají jaderný reaktor, který je pohání. Taková ponorka s tímto systémem se nemusí vynořit strašně moc dlouho. Jo? Nemá limit kvůli palivu, má třeba limit kvůli potravinám, má limit z jiného důvodu, ale může tedy unikat jenom tím, že se nemusí vynořit a načerpat třeba palivo, nějaké uranové tyče a podobně. Čili toto se přeneslo do civilní zóny v podobě právě té technologie, která je schopná recyklačním způsobem využívat to palivo. Znova ho obohatit a znova nějakým způsobem s ním pracovat. Další bod je odmítnutí technologického kolonialismu. Rusko je připraveno poskytnout pokročilé jaderné technologie široké škále zemí, aby mohli vybudovat suverénní odvětví, včetně vzdělávání odborníků. To je právě to, o čem jsem mluvil, třeba i vůči té Africe. To Rusko zásadně odlišuje od USA a Evropy, které se soustředí na tarify, cla, vlastní zisk a omezování jiných zemí. Čili je to cíl, aby ty země každá byly co nejvíc svrchované a co nejméně závislé na druhých. Protože energetická závislost je strašná závislost. To vše je důležitým společenským a sociálním rozměrem naší práce, viditelným důkazem toho, že právě rovný přístup k technologiím, včetně v oblasti mírového využití jaderné energie, může zajistit dynamický, spravedlivý a udržitelný globální rozvoj. Zdá se to být neuvěřitelné, ale Rusko k tomu přistupuje tak, že když jsme něco vyvinuli, poskytneme to ostatním, protože ten efekt, který to bude mít, je mnohem větší, než když jim to prodáme. My jim to dáme a tím budeme omezovat důvody pro různé typy vojenských operací, válčení, nesvárů a podobně. Inovace a umělá inteligence. Ruský prezident poukázal na to, že obrovská datová centra budou pro rozvoj umělé inteligence potřebovat stále více energie a v tomto ohledu může jaderný reaktor hrát klíčovou roli. Rusko již vyvíjí takové modulární systémy zpracování dat ve svých jaderných elektrárnách, protože jaderné elektrárny zajišťují nejrovnoměrnější a nejkonstantnější dodávky elektřiny. Ruský prezident zakončuje svůj projev přáním nových velkých úspěchů ve prospěch občanů našich zemí a bez nadsázky celého lidstva. To je velice, bych to řekl, prostě to je nebe a dudy, když takhle řeknu, jak s technologiemi, vyspělými technologií nakládá jihovýchodní civilizace BRICS, Rusko konkrétně, a kapitalistické země, kolektivní západ. Oni se snaží získat technologickou nadvládu, a díky které potom chtějí diktovat. Rusko to vidí jinak. Představte si jenom takovouhle věc, tady byla zmíněna ta kapacitní úložiště. Jo. Pro

o práci umělé inteligence třeba. Ten, kdo bude mít kvantové počítače, kvantová úložiště, jako projekt elektromobility je mnohem méně energeticky náročný než náročnost na energie těchto kvantových úložišť. Chlazení, napájení a tak dále, čili a hlavně bez výpadku je, jo. Čili to jenom pro představu jsem ukázal, že kdo to zvládne, logicky bude držet data oproti druhým. Když to řeknu úplně hloupě. A to držet data vůči druhým, nebo spravovat jejich data, to je dost podobné, jakoby, jo? Tak to zapomeňte na nějakou svrchovanost. To byl taky jeden z těch klíčových momentů zotročení lidstva, kdy někdo se zmocní právě skrze ten kvantový počítač a kvantová úložiště, se zmocní zbytku světa. A zmocní se ho právě za předpokladu, že bude mít dostatečné množství energie. Rusko tady jednoznačně říká, že každý, kdo půjde tou cestou vyspělé technologie, třeba výroby elektrické energie z jádra v té novodobé podobě, tak může být provozovatelem a může si spravovat svoje vlastní data v kvantovém počítači plus sdílená data z celého světa, si může spravovat sám. To úplně maže tu zákeřnou vizi toho NVO lobbystů a architektů NVOčka, protože zase to je další vítr z plachet. Ale velice zásadní. Takže já jsem vám tady dneska přečetl něco jako klíčové sdělení, že není to o tom, že musí být vyvražděni ti, kteří tady strojí NVO. Stačí, když jejich zbraně budou dány do rukou naprosto všem a v tu chvíli je rovnost mezi subjekty. Nikdo nemá navrh. To se mi neskutečně líbí, tady ta filozofie, se kterou Vladimír Putin kácí jeden les za druhým, a to jsou, a v každém lese prostě je nějaký kostlivec, v každém lese je něco klíčového, díky čemuž chtěli mít nadvládu nad světem. Spoustu dílčích projektů tady vytvořili, aby lidstvo udělali závislé na něčem, co potom budou vlastnit jenom oni a nikomu to nedají. Vladimír Putin jim do toho takhle krásně háže vidle. Pochopitelně Vladimír Putin společně se všemi, kteří se na tom podílí, aby to vůbec existovalo. Ale to je právě Vladimír Putin, který tomu dává zelenou, který to organizuje, který nechává vyhledávat kádry, které se na to mohou podílet. To je ten, který dozoruje a dohleduje, aby se všechny tyto záležitosti realizovaly. Hádejte, kdo bude mít jako první všechny tyhle ty věci k dispozici? No pochopitelně země BRICSu. Upřímně, já už si myslím, že NVO se ani nemusíme bát, nemusíme se obávat, protože za mě NVOčko je čím dál tím větší minulost. Jo, čím dál tím větší minulost. A teď ještě si dloubnu do některých, kteří jsou prostě zahleděni do těch, já nevím, bílých klobouků, nebo kdo v Americe jako kdyby řeší
ten deep state jako takovej. No, docela se obávám toho, že by stačil k nástupu Donald Trump, byť mu fandím v mnoha věcech, že by Donald Trump se dokázal v místě vypořádat s tím Deep Statem, protože Deep State pochopitelně není jenom Amerika. Deep State zahrnuje London City. Americký Deep State je produktem London City. To znamená, že jak bude Donald Trump řešit Deep State, když London City mu tam bude dodávat další nový kádry. Já vím, že je nebudou mít začleněny ve strukturách, ale třeba už je mají začleněny ve strukturách. Určitě věděli, že Trumpův přístup bude nějaký. A kdo ještě říká, že Trump nepracuje pouze pro jinou skupinu toho Deep Stateu v úvozovkách. Pro jinou skupinu těch, kteří chtějí ovládat svět. Není čistší a jednodušší ořezat až na kmen všechny ty větve toho stromu Deep State a nechat ho uhynout? To je to, co tady Vladimír Putin vlastně dělá. Všechno, čím chtěli získat nadvládu, o všechno je postupně připravuje. Myslím, že to je skvělá cesta, cesta plná budoucnosti. To dnešní povídání pochopitelně je takové, není to úplně o zdraví, jo, třeba, ale je to o té budoucnosti. Já si myslím, že není důvod mít nějaké psychické újmy z toho, že někdo tady neustále vymýšlí, proč by tady měla být válka a proč toto nebo tamto. Dneska je to jednoduchý, podívejte se, jakou válku by tady kdo chtěl vést. Pokud začnou nasouvat na Ukrajinu nějaké zbraně dlouhého doletu, kterými by chtěli útočit na Ruskou federaci, ať už pod jakoukoliv záminkou, tak Vladimír Putin to řekl jednoznačně. Osadí Kubu Orešníkama a Bělorusko už v podstatě osazené je. Z Běloruska Orešník je schopný doletět v rámci Evropy, kam je potřeba, aby doletěl. Z Kuby doletí na americký kontinent a to nemluvíme o podmorských Poseidonech, podmorských autonomních dronech, které tam hibernují a čekají, až budou aktivovány. Aktivace 5 minut do plné bojové pohotovosti. Americká protivzdušná obrana má reakční dobu mezi 15 a 20 minutama. Pořád jim chybí 10 až 15 minut vůči těmto autonomním dronům. Kdo by chtěl tady ještě si začít válku s Ruskou federací nebo s Čínou, nebo brzy také s Indií? Dneska máme období, kdy pravděpodobně i v Iránu mohou být orešníky. Protože Rusko má s Iránem nějaké dohody. A pokud se Izrael opět pustí do válečného dobrodružství, protože teď je 72 hodin příměří, pokud opět spustí nějakou velkou akci, nedej bože proti Iránu, tak si myslím, že to bude velmi rychle vyřešené. Fakt bych se jako toho nestrachoval. Je to pochopitelně určité riziko, to ano, ale to riziko není až tak vyhrocenou záležitostí. Nemá smysl to přifukovat, nemá smysl
aby vás tady někdo tím děsil. Jo? Evropa bude mít dost práce sama za sebou, nebo říkám, zavedení důsledků odstoupení Ruské federace od dohody 2 plus 4, tyto důsledky zavést dneska na ploše Evropy, není otázka výjetí ruských tanků mimo území Ruské federace. Není potřeba, aby Rusové museli nutně operovat na území těchto států. Vše půjde diplomatickou cestou. Všechny ty země, které budou muset přijmout zpátky zařazení do vlivové zóny Moskvy, bude to krze BRICS, bude to jemnější forma, tak jsou země, které jsou dneska povinované podle mezinárodních úmluv a práv, jsou povinované k úhradě škod, které vznikly tím, že oni financovali nebo vyzbrojovali ukronacisty, kyjevský nacistický režim. A to už se nebavím o tom, že vlastně spousta těch, kteří to organizují, jsou sami nacisté. Takže tyto země budou muset platit reparace, včetně České republiky. Ty reparace budou pozastavené nebo odložené o nějaký ten pátek, o nějakých třeba 10, 20, 30 let. A zdevastované evropské země se budou muset dostat do kondice, aby mohly ty reparace uhradit. A mohou ty reparace uhradit třeba ne penězi, ale třeba úplně něčím jiným. Zbožím třeba. Nějakou produkcí něčeho, co umí. Aby ta produkce byla konkurenceschopná, budeme k tomu dostávat suroviny a energetické zdroje za výhodných podmínek z Ruské federace. Jenom blázen by k tomuhle nepřistoupil. Věřím v to, že tyto okolnosti nastanou a že se to takhle nějak přibližně bude řešit. To si myslím, že je naše budoucnost. To si myslím, že je budoucnost, která nám všem zachrání bytí, protože jednak se zpátky vrátíme k hodnotám, které už si dneska Slováci, Maďaři a další zakotvují do svých ústav. Představte si, že musíte zakotvit do ústavy, že existují dvě pohlaví. Před 30 lety o tom nikdo nepochyboval. Před 30 lety každý věděl, že existují lidi dvojího typu. Maminky a tatínkové, muži a ženy. Dneska si to musíme zakotvit do ústavy, protože jsme napadáni takovou verbeží, před kterou si tyto věci musíme kotvit do zákona nejvyššího, do ústavy. A oni ještě křičí, že je to omezuje. Že to omezuje práva menšin. Asi ty menšiny nebudou smírné, asi ty menšiny nebudou jako v pohodě, když jsou schopné převálcovat většinovou společnost svými nároky. Tak většinová společnost se tomu musí bránit tím, že to ukotví do ústavy. Tak o čem to vypovídá? Vypovídá to o tom, co je to, co to je za verbež, která nám tady podsouvá, tyto všechny věci. Je tady i video, jak slovenský parlament schválil ústavní většinou hráz proti progresivní rakovinotvorné LGBT ideologii. E,
Slovenská republika zakotvila v ústavě Slovenské republiky, že existují jen dvě pohlaví, muž a žena. Progresivní liberáli jsou v šoku. Šumečka z hůry a hovorí, že toto je zrada a konec opoziční spolupráce, lebo opoziční kolegovia svojím konaním podporili mafiu. Matovič hovorí, že z jeho hnutia ho zradili traja členovia parlamentu. Za návrh hlasovali aj takmer všetci poslanci KDH. Asi mají víc rozumu, než tenhle ten blb. Tak bych to asi viděl. Zase mám polskou europoslankyni, která řeže do Lejnový. A snad na závěr by se slušilo říci a zveřejnit tady, co řekl zakladatel Greenpeace. Doktor Patrick Moore, zakladatel Greenpeace, neexistuje žádný definitivní vědecký důkaz, že oxid uhličitý je zodpovědný za jakékoliv mírné oteplování globálního klimatu, ke kterému došlo během posledních 300 let. Existuje však jistota, nadevše její pochybnost, že CO2 je stavebním kamenem veškerého života na Zemi a že bez jeho přítomnosti v globální atmosféře by to byla mrtvá planeta. A přesto se dnes naše děti učí, že CO2 je toxická znečišťující látka, která zničí život a srazí civilizaci na kolena. Takže to, co tady říkáme celou dobu a pořád dokola, že CO2 musí existovat, jeho pokles v atmosféře jaksi omezuje plodnost planety, co se týká flory, čili všeho rostlinstva, že vyšší CO2 zvyšuje výnosy všeho, co se pěstuje a tak dále, tak dále. To znamená, že boj proti CO2 je vlastně boj proti tomu, aby planeta uživila lidstvo, které na ní žije. Mimochodem. Takže tady jaksi trošku je potřeba dát na ty základní vědecké parametry a zjištění, že bez CO2 nelze cokoliv tady na světě nějakým způsobem pěstovat, aby tady něco rostlo bez CO2. Je to opravdu základní stavební prvek všeho rostlinstva. A lidé už zase začali chodit v maskách, tady se ptá reportérka. Proč máte dnes masku? Protože tu je nový vírus. Aký nový vírus? Nevím název, len som počula a trochu se obávám nového vírusu. Takže máte masku kvůli potenciálnému vírusu, kterého jméno nepoznáme? Áno, áno. A toto maska tě ochrání před nakazením? Áno, pravděpodobně. Nasadí si to na tlamu a chodí po obchodňáku. To jsou ovečky, co? Pravděpodobně už je obodaná, nebo už je hodně šťouraná. Takže tam máme ten čip a ten nám pochopitelně velí, co máme udělat, aby jsme byli poddajní. Jo, jo, to jsou věci. Takže ještě zajímavé možná na zakončení, protože teďko mnozí mají nějaké zdravotní potíže. Většina lidí nemá tušení, že ten, kdo vybudoval náš moderní lékařský systém, ani nebyl lékař. Byl to John D. Rockefeller, ropný magnát, obchodník, žralok. A když začal rafinovat ropu, měl spoustu zbytkových produktů z ropy, o kterých nikdo nevěděl, co s nimi. Místo, aby je vyhodil, přeměnil je na syntetické léky. Pak použil své dolary, peníze,
aby převzal lékařské fakulty, přepsal učební osnovy, zaplatil instituce a banky a zajistil, že vše se točí kolem jeho druhu medicíny. Patentované, syntetické, ziskové. Mezitím skutečné léčení zmizelo. Bylina medicína, homeopatie, naturopatie vymazány. Ne proto, že by nefungovaly, ale protože fungovaly. Nazývali to šarlatánství. Zakázali to v nemocnicích. Vymazali to z učebnic. Ale tady je ta divná část. Rockefeller sám používal homeopatické a naturopatické lékaře pro svou rodinu, protože věděl, že to funguje. Jen nechtěl, aby k tomu měl přístup každý nebo třeba ty. Protože vyléčený pacient, to je ztracený zákazník. A nezbohatl tím, že by nechal peníze na stole. Vybudoval celý systém, aby vytvářel opakované zákazníky. A jak to udělat, je jednoduché. Nevyléčit problém, ale řídit příznaky. Pilulky na bolest, léky na nálady, další léky na vedlejší účinky prvních léků. A teď si uvězněný v systému na celý život. Není to medicína, je to obchodní model. Byli jsme vycvičeni, abychom panikařili při prvním náznaku horečky, abychom zastavili každý kašel, abychom umlčeli bolest místo toho, abychom se ptali, odkud přichází. Ale příznaky jsou jen tvé tělo, které s tebou mluví. Jsou to posly, varování, nápovědy, snaží se upoutat tvou pozornost, než se stane něco horšího. Ale moderní medicína neposlouchá, umlčuje je. Vezme pilulku, ignoruj příčinu, vrať se příští měsíc, až to bude horší. A divíme se, proč je chronická nemoc všude. Tento systém není rozbitý, tento systém je záměrný. Rockefeller tento systém nevybudoval, aby tě vyléčil. Vybudoval ho, aby tě závislým udělal na celý život. Nejde o zdraví, jde o závislost. Skutečné léčení začíná, když přestaneš umlčovat tělo a začneš mu naslouchat. Ptej se proč. Podporuj detoxikaci, vyživuj nedostatky, dostaň se k jádru problému. Tvé tělo není rozbité, je geniální. Celou dobu se ti snaží něco říct. Pravda je, systém nikdy nebyl vytvořen, aby tě opravil, ale tvé tělo ano. Léčení není o zakrývání příznaků, je o odhalování příčiny. Takže to je velká pravda a je logické, že my tělu můžeme pomáhat v tom, aby samo sebe léčilo a aby se uzdravovalo. A to je všechno, přátelé. Víc to už dneska nestihneme, protože čas se nachýlil. No, a my si můžeme zahrát nějakou hezkou písničku, ne? Mám tady hned dvě a teď nevím, kterou. Ale že jedna to přeci jenom vyhraje. Takže mějte se krásně, uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení a mezi tím vám přeji pěkný poslech všeho, co tady kolegové pro vás na Svobodném vysílači nabídnou. Od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: Nuž, dámy a pánové, snad to dneska půjde a dáme to všechno dohromady a do pořádku. Jdem se na to kouknutí a vás zdravím a vítám při sobotním večeru. Máme 26. září, letopáně 2026, tedy jejich to kalendáře, ale to nás moc nezajímá. I když zase v soustažnosti k tomu názvu a k tomu tématu, které tady budeme s inženýrem Jaroslavem Novákem probírati, by to asi bylo patřičné zmínit, protože máme před komunálními a před senátními volbami, které už budou tedy příští víkend, že ano, jestli se teda nepletu. Já bych řekl, že se nepletu a my teda jedeme energetikovi a jak jsem napsal, jak jsem to pojmenoval lidovému kandidátovi v Plzni, jdeme zavolati, teda jestli mi to teď půjde, protože zatím to zvoní, ale já to nikde nevidím. To je průšvih. Je tady. Počítač nějaký přetížený.
1: Žimác.
0: Slyšíme se. Halo, halo. Doufám, že jo.
1: Jo, slyším.
0: Jo. Dobro. Takže, jak jsem napsal, lidový kandidát do Senátu České republiky, což je tedy horní, se nám říká to komora, parlamentu České republiky, spodní máme tedy poslaneckou sněmovnu, že ano. No už máme, myslím, 1,80 senátorů, 1/3 se nám obměňuje každé 2 roky. A témata, která se nejspíš dneska tedy nachystal, budou zase vážná, zase úderná, ale no, necháme to být. Necháme teď můj komentář, zda to bude házení hrachu na zeď, anebo řvaní němých. No, tak, protože jsem to nazval volby, nevolby a koukneme se všechno na to, co se zase událo od té poslední doby, co jsme se s Jaroslavem neslyšeli, takže já tě zdravím a vítám též teda naše načůvače a nazírače. Můžete naslouchat na svobodném vysílači CS teď živě a můžete samozřejmě nazírati na Odysíčku na studiu Kadaň, tedy odysí.com a tam to můžete sledovat i už živě, pokud se to potvrdilo, protože tady koukám za 20 minut nebo 30 minut, co jsem to tady nastavoval, je to zase nějaký němý, dámy a pánové, no tak snad to bude dobrý. Tak Jaroslave, co jsi pro nás dneska připravil? Na co se kouknem?
1: Určitě se musíme zdravím diváky všechny a jsem tam zase v ozvěně, člověče, je to možný? Už ne, je to možný. Ne, je to tam, bohužel.
0: Já to zkusím takhle, ale fakt je to. Mně se to minulý týden rozeskakalo celý a dával jsem to tady trošku dohromady, no, tak uvidíme, jestli to bude lepší dneska.
1: Mohlo by být, no. Už je to lepší asi. Takže je to opět o nejdůležitější surovině pro život a přenos energií, o vodě. Kromě těch voleb, které nás sama sebou taky by mohly trochu zajímat, my si totiž ani neuvědomujeme, jakou blamáž tady na nás hrají ty hlavní sdělovací prostředky s tím, že ignorují všechny, dá se říct, neparlamentní kandidáty na senátní volby, protože jsou zrušeny všechny diskuze, všechny super debaty, jenom tam preferují některé své vybrané, vytipované kandidáty a jináč se těm důležitým volbám hromadné sdělovací prostředky i CNN nevěnují. Vůbec, jako kdyby tady téměř nic nebylo, čili oni chtějí zachovat status quo. Ty stávající senátoři mají kampaň tradiční, nemají co říct, užívali si 6 let nebo kolik let nádherného života, nic nepřinesli, nic nevytvořili, ale billboardy a kampaň ohromují své voliče s tím, jak budou makat, jak teď udělají všechno dobře, a tak dále, a tak dále. Prostě estráda, dá se říct, opravdu mimořádně líných neumětelů. Vždyť si vemte, vážení posluchači, že my tu máme tolik důležitých problémů k řešení a je v těch volbách nezajímá jediné téma. Jediné téma, ať jsou to nějaké mírové iniciativy, nebo ať jsou to vodohospodářské problémy, ať jsou to dokonce třeba problémy s životním prostředím, protože bez té vody tady všechno vyschne a přeci jsou známy historické odhalení, jak, která a kdy civilizace zanikla. Vždyť bez vody opravdu nelze žít. Veškerá voda se do České republiky dostává srážkami pouze malého přítoku Ohře a Dyje a oni, jako by to nebyl problém. Podívejte se, dokonce těmi větrnými elektrárnami tady roztřískávají občanskou společnost tak, aby se levá hádala s pravou, jestli větrák jo, nebo je větrák ne. A vůbec se ty důležité věci neřeší. Větráky k čemu, když elektřinu z větráku nepotřebujeme? Máme ji na bytek vlastně. Když budeme spalovat uhlí do roku 32 nebo 35, tak vůbec žádnou větrnou energetiku nepotřebujeme. Nepotřebujeme zničit naše území vizuálním terorismem. Nepotřebujeme poškozovat životní prostředí. Nepotřebujeme poškozovat ani své zdraví. Ale ten Havlíček s tím Babišem jedou větrnou dystopii na doraz. Oni potřebují nějaké zástupné problémy proto, aby jsme asi v tichosti vklouzli do nějakého válečného konfliktu a aby jsme potom už z něho nemohli vystoupit. Ani moudrou diplomací, ani nějakými mírovými aktivitami, ani novým vedením Senátu i poslanecké sněmovny a zejména vlády. Vždyť představte si, přátelé, my máme znova
2: deindustrializaci
1: období COVID-19. Opět tam sedí ten Primula, ten Vojtěch, Babiš, Plaga, Schillerová. My máme jako téměř jediný na světě po covidí pandemii opět ty samé herce, ty samé, taky někteří pánové řeknou, vždy jsou to téměř vakcinační vrazy. Opět je máme u moci. My jsme se nepoučili. My jsme se opravdu nepoučili. Oni nám svým volebním podvodem dokázali, že volební podvod není trestný čin, a že můžou vládnout dál. Oni nám tady prokazují, jak se o nás budou starat. Možná, že jim někdo uvěří, ale jak toto chceme zopakovat v roce 2026. Jednak do toho Senátu, ale také i do těch místních zastupitelstv. Kde máme jakou vodohospodářskou rezervu? Kde máme obnovené lesy jako lesy vodárny bez čerpadel, kde máme jaké příznivé řešení na politicích závisející problémy našeho společnosti.
0: Tak, tak, tak. A já ještě připomenu, když si začal tedy té zvětráky, tak jsi mi přímo nahrál, protože já jsem dneska sehnal článek, my se na něj koukneme, ty ho teď nevidíš, já ho tady přepnu, aby ho viděli, ale lidé, dámy a pánové, pád ekologické modly, dvojtečka, větrné elektrárny vyvolávají změnu klimatu. Psali to na Novinkách, ale ne dnes nebo včera, ale 3.5., tedy 3. května, a teď se chytněte něčeho, v roce 2012, dámy a pánové. Ukazují zde větrný park na fotce, abyste to věděli, tak já vám přečtu popisek, ilustrační fotovětrná elektrárna ve Skotsku. Nová studie likviduje větrné elektrárny jako čistý zdroj energie. Nejenže mají nízkou efektivitu, zatěžují krajinu a ohrožují ptactvo a netopíry, ale, a my se na ale proklikem dostaneme na tu danou stránku novinek, takže vidíte, je to tady dodnes to tam visí, takže to můžete došťourat a já děkuji všem, kteří hledají, šťourají a poskytnou to na sociální sítě, aby jsme se na to mohli kouknout. A dotaz byl, kdy teda lhali v tom roce teď, který vám ukazuju 2012, že větrné elektrárny vyvolávají změnu klimatu, anebo když se na tu zprávu zapomene, zahrabe se to, pak se uplatí pár zase úplatných rádoby vědátorů přes pana, koho jsme tady říkali, toho pána ministru. I Tomáš Paukner to zmiňoval. Hladíka, že ano, se tady uplatí nějaký rádoby neziskovky, rádoby zase odporníci, kteří vám tady budou vykládat, jak se bez toho neobejdeme, jak je to super, jak to musíme mít, jenom protože v tom lítá zase nějakých x miliard euráčů. No tak se na to jdeme kouknout, já teď tady budu listovat, tak abyste to viděli, a já to tady s dovolením i Kjardovi přečtu, protože je to fakt důležitý. Nová studie tedy likviduje větrné elektrárny jako čistý zdroj energie. Nejenže mají nízkou efektivitu, to jsme říkali už teď, zatěžují krajinu a ohrožují ptactvo s netopíry, ale i přímo přispívají ke změně klimatu. Data sebraná od Texasu až po Dánsko, to znamená začaly v USA a skončily na severu Evropy, kdyby to někdo nevěděl, ukazují, že často dotovaná výstavba, to bych potrhl dvakrát ještě jednou, často dotovaná výstavba větrných turbín nemá nejen potřebný energetický, ale ani ekonomický, tedy ekologický přínos, dámy a pánové. Takže větrné turbíny tudíž v noci, kdy je vzduch blízko u povrchu, tak ochladí, promíchávají studený vzduch s teplejším, jak upozorňuje studie zveřejněná v časopise Nature. Vzhledem k obrovským počtům turbín v některých oblastech, tak vznikají tepelné ostrovy. A za posledních 10 let, to znamená už od roku 2002, kdybyste to nevěděli, se v takových oblastech zvýšila teplota až o 1 stupeň Celsia. A nám budou tedy, moja poznámka, říkat, že jde o globální oteplování a všichni schoříme. Tak, jdeme dál. Ačkoliv se to nemusí jevit jako dramatická změna, ovlivňuje to formování srážkových mraků a vzdušních proudů a tedy i změnu v přísunu vláhy do určité oblasti. Další dopady na vegetaci a živočichy jsou na snadě. Kritici, tedy z řad ochránců přírody, již dříve upozorňovali na škody, které turbíny způsobují ptákům a netopírům. Ale ty nebylo tolik slyšet, jako kampaň bojovníků proti klimatickým změnám v čele s Al Gore, pro nějž byly podle serveru Infowars větrné turbíny modlou. No tak Al Gore věděl na globálním oteplování, o změně klimatu a o takovýchhle krávovinách, na tom on viděl miliony, že ano. Amerických doláčů. Můžete se kouknout na Velký švindl dokumentární film Velký švindl a ne jak je to s globálním oteplováním. Tam o Alíku Goríkovi máte spoustu informací. Najdete to, myslím, zase na dokumentární.tv. Případně, jestli to ještě funguje, ac24.cz. Původně, nevím, jestli jim to taky zrušili tu doménu, a tam byly zase sekce videodokumenty, takže tam někde to určitě najdete. No už tak tohle bych jenom zatím tak nastínil, kdybychom se k tomu chtěli dostat, ono to není dlouhý, tak já to ještě dočtu. Já myslím, že to je delší. Takže větrné turbíny rostou rychlým tempem. Před, tedy dámy a pánové, před 14 lety, jo, tento článek. Turbíny se přitom budují se značnou rychlostí dál v různých koutech světa. Například v Číně staví 36 turbín denně. Tým vedený profesorem Liming Zhouem z New Yorkské univerzity proto varuje, že by se dopady vyvolané budováním turbín neměly podceňovat, jakkoliv k ovlivňování klimatu dochází především v noci a přes den není vliv tak výrazný. Zou, tedy tým, využil data z meteorologické družice s názvem Terra a analyzoval data z let 2003 až 2011. O negativních důsledcích pro životní prostředí mluvila i studie norské vlády na přelomu století. která čerpala ze zkušeností sousedního Dánska. Tak tedy v 5milionovém království dánském měli v roce 2002 v provozu 6000 turbín, které pokrývaly 19% spotřeby. V České republice pokrývaly tedy v roce 2012 větrné elektrárny jen 0,3%, zaplať pánbu. A ovšem vzhledem k výkyvům produkce závislé na síle větru si nemohli dovolit zavřít jedinou ze stávajících konvenčních elektráren a výkyvy způsobovaly problémy v síti. Norská zpráva zmiňuje také vysoké provozní náklady elektráren a list Daily Telegraph k tomu dodává, že v Británii klesly v některých lokalitách v blízkosti větrných farem ceny nemovitostí natolik, že se staly neprodejnými a vlastníci je tedy opustili. No, tak to je bomba, já děkuji, že to někdo vyštrachal, že se dal tu práci a zkrátka jde to. Takže to budete mít i v popisu programu, pořadu, já to už skopírovávám a jdem, dám tedy slovo zase Jardovi, ať se na to můžeme vrhnout, protože zkrátka vidíte, že tady jsou zase někým zaplacený rádoby odporníci, jak byli zaplacení odporníci za covidu a kdykoliv jindy, že ano. Kteří samozřejmě potřebují granty, mecenáše a kde si, co si prachy, jakože na výzkum. A jsou to...
1: No ne, ale počkejme, vážení přátelé.
0: No?
1: Pozor, pozor. Toto činí dneska naši správci věcí veřejných k našemu dobru. Teď si představme, v jakém rozkladu, v jakém dystopii, v jakém psychickém útlum, nebo jak bychom to dali, řekli, v jakým rozpoložení tyto politici jsou, když dokáží ignorovat tyto mimořádně pravdivé.
0: Halo, halo.
1: Tyto mimořádně pravdivé články a jejich obsah. A na druhé straně nejsou schopni to zakomponovat do svých rozhodovacích procesů jako vládní činitele. Která vláda může vědomně ničit a likvidovat ekonomiku, energetiku, úroveň české krajiny, zničit tisíce horizontů, zničit všechno, co vůbec tady má nějakou hodnotu a dokonce naopak podporovat ty nejhorší způsoby pulzním infrazvukem poškodit lidi, jako poškodili tím covidovým vakcinačním terorem za tablety nebo tenisky, či za mobil dávali lidem píknout do těla, bůh ví, jaký sajrajty, nikdo to dodnes nevodal a nezdůvodnil. A teď jdou dál dystopii destrukcí celého českého prostoru. My jsme byli, vážení přátelé, v Kralovicích na projednávání. Tam se sešlo asi nějakých 200 lidí odpůrců domácích, kteří nechtějí tady ty větráky. Ale Česká televize tam přijela a přivezla si několik pomatených provokatérů, kteří tam měli vytvořit nějakou až konfliktní situaci. Česká televize, ta, která má dbát na vyváženost svých pořadů, přijíždí k jednání o větrných elektrárnách s dvěma pomatenci, psychicky narušenými lidmi, kteří se tam potom klínili do toho sálu, narušovali tam, pochechtávali se tam, vy chcete tedy jádro, když nechcete větráky. Ano, my chceme jádro a vy chcete skladiště jaderného odpadu a tak dále. No prostě Česká televize něco tak ohavného předvedla v Kralovicích ve středu, že si člověk říká, a za tuto máme platit? Za tuto provokativní partu pomatenců zaplacených škůdců? To neexistuje žádný postih na tyhle ty pobudy. Já tomu nerozumím. Já už nerozumím, do jakého rozkladu se dostal tento stát. Ten je téměř blízko ukrajinské soldatesce, když není možný si vypořádat ani zrušení všech větrných elektráren a jejich povolování. Těch zdrojů elektřiny, které mají absolutně nejnižší hustotu energetického toku média, ovzduší proti jádru, těch větráků, které už i v Německu likvidují. V Německu obci Obervíra zbourali zánovní větrák, větrnou elektrárnu Vesta 162 a celá obec slaví, že si oddychli od tohoto pulzního infrazvuku a zároveň toho vizuálního terorismu větrnou elektrárnou způsobem. A my tady budeme hrát divadlo, estrádu, nebo co to ten Havlíček je za člověka? Já se ptám, Babiš, kde jste takovýhle mizeru našel? Ale nebo je ten samý jako on sám? Uvědomte si, že třeba ten Babiš měl Havlíčka, který v roce 2019 usnesením vlády rozhodl o zlikvidování 255 let těžených ostravsko-karvinských dolů černého uhlí. V zemi nechal za 5 bilionů korun zásoby černého uhlí, znehodnotil je a nechal je zatopit. Toto je vlastně kariérního skokana v ANU Karla Havlíčka. A není síla, která by řekla Havlíčku, tahni k čertu a necpi se do energetiky, když si jenom opravdu škůdce a parazit národního rozsahu. Nejde to. Ten Havlíček prostě bude škodit, ono Babiš má k sobě jako fackovacího panáka k tomu, aby vždycky nějakou tou kauzou odved pozornost od případně nedodržení válečného, tedy nedodržení volebního slibu s válečnou muniční iniciativou. Teď je to Babiš, který vyhrál volby díky tomu, že sliboval, jak zastaví muniční iniciativu, jak odstoupí od F-35, jak zruší tanky za 780 milionů jeden tank Leopard 2A. Jak si vůbec dovedeme představit volby bez jednoho podvodu vedle druhého? To je velmi složitá otázka. A proto říkám, nevolme žádného senátora z těch politických uskupení poslaneckých stran. A to je koalice, opozice, prostě to jsou infikovaní nebezpeční lidé. Kdo má přílepek STANu nebo ANO nebo ODS či KDU ČSL, Pirátů, to je jedna a tatáž verbež veřejných kariérních skokanů ke škodě celého národa. Proto opravdu na ty volby musíme výrazně více dbát a klást důraz, aby se těch 27 jidášů nedostalo znova do Senátu a aby aspoň 17 senátorů podal ústavní stížnost na větráky, ústavní stížnost na covid a ústavní stížnost na zatahování do válečného konfliktu. Pozor, jestli jsme neslyšeli náhodou genezi ukrajinského konfliktu, kterou přednesl Sergej Lavrov na zasedání OSN, tak by to zasloužilo si to znova poslechnout.
0: Neboj, mám to připraveno, protože o 9 hodin budou otázky a odpovědi Valerie Viktorovi Čepjakina a tam přímo na to jsou věci. Je tam dotaz, je tam vysvětleno i postavení Finska, pobaltských vymirátů, Polska, že ano, ten zpomatený nácek Sikorsky. A samozřejmě je tam zmiňován i Robert Fico a Babiš, náš Andrej Babiš. Takže se nebojte, dostaneme se k tomu ještě dneska večer. Plus, jestli vyzbíre čas, jako já si myslím, že by tam měl vyzbít čas, tak se koukneme ještě na to prohlášení, které měl Sergej Viktorovič Lavrov, myslím, týden předtím. Tak, možná to je přímo z toho, možná je to přímo z toho valného shromáždění, nevím, ale jsou tam velice důležité informace. I když to by bylo pomalu na 2 hodiny, tam je toho materiálu spousty, možná na 3. Uvidíme, jak se k tomu dostaneme. Takže
1: to je vynikající. Bezvadný, že tohle to budou mít lidé, aspoň naši posluchači, zcela jasně a srozumitelně předložené, přednesené, protože to mění celou současnou politickou situaci v Evropě. A jestli tedy ten Západ už je v takovém rozkladu, že neví, jak to zahladit pouze válečným konfliktem, tak říct, nebudete nás tlačit do války. Staňme se radši neutrálním jako Rakouskem, případně Švýcarskem a vystupme z toho NATO. V čem nás NATO ochraňuje? Rve nás do různých dobrodružství, ať to byla Jugoslávie, ať to byl Afganistán, možná, že to bude dále další konflikt Ukrajiny a Ruské federace. Proč náhle praskla taková extrémní ochota vyzbrojovat, zpevňovat mosty, objednávat vagony na tanky a tak dále? Česká dříve lidová armáda je dneska v naprostém vleku podivínů v Bruselu. A když ještě máme tady toho chlapíka na hradě, no tak jak to může skončit? Určitě to nebude žádná procházka rozkvetlou zahradou. Oni přeci znají, že nejlepší varianta válečného konfliktu je postavit Slovany proti Slovanům a pěkně jim podkursovat, jak jsou výjimeční a jak dosáhnou svého cíle. A protože jsem si uvědomil, na jakém základě vlastně nás do toho NATO přijímali, tak se člověku až běhá mráz po zádech dneska, když vidím, do jakého tunelu, do jaké pasti ty naši politici, ty Špidlové, ty Kalouskové, ty Klausové i ty Zemani vlezli. Jsme absolutně bez aktiv, bez surovin, bez partnerů,

0: Proč se neprodává za dvojnásobek, maximálně trojnásobek za 12 korun jeden půl litr prazdroje? No, protože jsme zcela odezdali veškeré pravomoci nadnárodním koncernům a naše finanční správa je zcela slepá, opilá mocí, nebo já si nedovedu představit, jak by jinde v zemi, třeba v tom Japonsku, nějaký pivovar, když má prokázané výrobní náklady jednoho pivíčka za 3 koruny, ho mohl prodávat za 10 násob. To je děsivý, ale to je selhání všech státních institucí. Zcela jednoznačně. Když se vozí do Čech pivo z Německa, kde vychází to pivo, má 17 korun. Ale u nás stojí 32,90. Jeden půl litr prazdroje. Nebudete tomu věřit. Takové jsme, takcí jsme kabrňáci, že si své prémiový prazdroj, tak to musíme draze kupovat. Ale to není jenom prazdroj, to je dalších a dalších plno komodit. Vezměme to, kolik stojí u nás elektřina, kolik u nás stojí i třeba taková voda, i když je to třeba vodárna ve vlastnictví města. Vodné stočné 150 korun za jeden kubík. No, věřme, že ty volby opravdu mohou pohnout s naším politickým děním a s naší politickou scénou. A proto vlastně oni veškeré ty superdebaty zcela zakázali proto, aby tam nebyly zřejmé a sdělené tyto zásadní informace. Já bych se tam třeba svého protihráče Karla Řehky zeptal, proč utratil 3/4 miliardy za jeden tank. Jeden tank má v dnešním boji životnost tak 10 minut. Dron za 30 tisíc ho zlikviduje, jak ho zjistí, než k němu doletí, co ten tank může předvádět za vojenskou sílu. To tam budou jezdit ty tanky po té ukrajinských celinách s těma dřevěnýma boudama, aby je odrušili, nebo s těma sítěma. Ale on ten tank stojí 3/4 miliardy. 62 kombajnů by za to bylo, pane generále.
1: Za jeden tank bychom měli tolik kombajnů. Ano, ano. A mohli bychom být soběstační, nebo aspoň maximálně posílit tu soběstačnost, že ano. Jenomže problém je v tom, že zkrátka oni jsou zaslepení, dostávají rozkazy a podle těch jedou, že ano. Oni se vůbec nezaobírají tím, co bude s lidma. Tady ti blázni, protože oni si myslí, že taky někam zdrhnou asi nejlíp na nějaký Seychely, Bahamé a Bůh ví co všechno. A hlavně si neuvědomujou, on by tam ani ten tank už nedojel, protože Ruská federace jasně řekla prostřednictvím jak Sergeje Viktoroviče Lavrova, tak Vladimíra Vladimiroviče Putina a samozřejmě i toho šéfa, myslím, Dumy, že zkrátka ta válka, pokud jí rozpoutají tihleti blázni, tak nebude mít ten profil, jaký má speciální vojenská operace. Bude to šup šup, na to tata a Ruská federace předvede všechno, co má ve své výzbroji. Nejdřív vypne na 5000 kilometrů daleko od svých hranic veškerou elektroniku, veškerou komunikaci a bez spojení, jak víme, kdo jsme na vojně byli, anebo jsme to trošku nacítili, tak víme, že bez spojení není velení. Tím pádem pak se vyšlou další rakety, nějaký Iskanderíky a či takové a makové, tak se vyšlou na to rozhodovací centra, který ve Spolkové republice Německé je dosti a dosti a lidé si to neuvědomují. Ani sami Němci to nevědí, protože myslím, to bylo KLTV, se jich před pár lety ptalo a chodili po těch městečkách.

0: vzdušných operací NATO, tady kousek od vaší vesničky. Ne, nevíme. A víte, že tamhle, takže jeli zase někam jinam, ale víte, že tady je centrum pozemních operací. Ne, nevíme. No tak my jsme vám to přišli říct, abyste věděli. Až sem něco přiletí, tak abyste se nedivili. Tak zkrátka do těch rozhodovacích míst a samozřejmě v tom případě by pak došlo k likvidaci už na samotných hranicích Ukrajiny, zkrátka nic by tam nedojelo, žádná technika, ani vojáci, ani živá síla, jo? Zkrátka všechno by to bylo zlikvidováno na hranicích, případně už jak by to opouštilo tady nějaký seřadiště u nás. Proto byli i varováni samozřejmě ti, co dělají drony a další komponenty pro Ukrajinu, tak byli varováni. Právě proto tam byly zmíněny vlastně i adresy. Zkrátka, že Ruská federace ví. Když to ví Američané, když mají zmapovaný každý centimetr prakticky povrchu, který je pro ně centrem zájmu, tak samozřejmě to má i Ruská federace. Tomu se přece nemůžete divit, je to přece logický, taky mají satelity. Takže si to prosím vás uvědomte a nebude to opravdu žádná sranda a nebude to nic parádního, to aby jsme věděli. To tě jenom takhle za mě.
1: Jasně, zbavme se všech takovýchhle válečných pomatenců. Ať je to Vondra, ať je to Sehka, ať je to kdokoliv. Prostě ten, bohužel, ten současný složení poslanecké sněmovny to je do jednoho muže a jedné ženy, ten týž válečný, těžce postižený stroj. Psychopatů, megalomanů a svým způsobem i válečných štváčů. Takové keci o tom, jak Babiš mluví o míru, bych mohl zrušit tu válečnou muniční iniciativu, a mohl už 265 dnů být trošku věrohodnější premiér. Ale co on? On si sednul do Strakovky, žuvá stávu míru a platí ukrajinskou soldatesku k útokům do vnitřního Ruska proti civilům, proti rafinériím, proti dopravě, dokonce znova zaútočili na kurskou jadernou elektrárnu. Prostě hledají cestu, jak vyprovokovat jadernou velmoc s 6000 jadernými hlavicemi k válečnému střetu. Dokonce těch prvních 6 zemí, to jsou ty pobaltské, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Slovensko a Polsko přijímají již jasné scénáře, kterých jakých
0: Aha, teď nám Jarda vypad. Aha. Tak to nevím, co se děje. Musíme si hned to koupnout. Asi chudák ztratil signále.

0: Haló, haló? No answer. Žádná odpověď. Takže... Tak to zkusíme znova. Vytáčím. No, nějak nám to spadlo, nevím, co se stalo. A už jsme zpátky.
1: Vypadl jsem, jo, někdy. Takže já se pozastavuju nad tím, jak ta vláda prohlubuje finanční deficit objemu nevídaném 400 miliard. Ale kdyby si řekla, tak my těch 40 tanků nechceme, tak ušetří téměř 35-40 miliard korun. To je jedna desetina toho navyšovaného dluhu. Má ta Alenka Schillerová vůbec jasno, jak vznikají peníze, kde a jakým způsobem může ona ty daně vybírat? No nemá, ale sedí tam už druhé volební období na těch financích, nebo dokonce snad i třetí. Dáváme své hlasy lidem, kteří absolutně nejsou hodny jakékoliv správy věcí veřejných. Utrácí absolutně bezmyšlenkovitě za věci, které nejsou potřeba. Ale co víc, ona tady bude chybět ta nejdůležitější životní surovina voda a ani k tomu se ta vláda neumí vyjádřit nějak odborně zdatně. Ona snad chce tu krizi prohlubovat ve všech důležitých odvětvích, ať je to energetika, ať je to vodohospodářství, ať je to lesní hospodaření, ať je to potom nakonec i ta potravinářská výroba a dostupnost. A jenom proto, že se upínají k nějaké válečné dystopii, destrukci, rozbití státu a není ale kde se dovolat jako kandidát do Senátu, aby v té debatě zazněly hlasy různých kandidátů. Ať nám tam ten protikandidát řekne, co si tam to ANO představuje, jak bude makat. Když už může makat, Babiš je ve politické funkci už nějaký 13. 14. rok. Odstavil Temelín, zlikvidoval OKD těžbu, zrušil Vrbětice, rozpoutal covidovou dystopii nebo vakcinační šílenství. Teď on ještě nezastavil muniční iniciativu. Ten tancuje opravdu mimořádně nebezpečně v národním zájmu. Kdo může chtít v národním zájmu dneska konflikt s jadernou velmocí? Nikdo, ať si udělá řádný výzkum veřejného mínění, ať se stane opravdu důkladnějším režisérem mírového úsilí a ať si uvědomí, že nejdůležitějším mírotvorným fenoménem poslední doby je zajít do toho Berlína a říct, tak chlapci, tady nám dlužíte přes 30 tisíc miliard korun českých úrovní roku 2026 a úrovní zlata a my si bereme zpátky obchodní řetězce, my si bereme Škodu auto, my si vezmeme další vaše aktiva, vaši subjekty a jděte si pořádat v tom Berlíně. Vždyť přeci mírotvornost těch válečných reparací je ten nejvyšší faktor a nejvyšší příčka toho mírového úsilí. Nebudete mít, pane, peníze na ty války, asi je nebudete spouštět. Budete-li mít peníze, možná, že si tu válečnou hru zahrajete. Ale to jsou jeden problém vedle druhého. My za 44 minut jsme si ani neřekli, jak je to s tou vodou důležité. My, kteří jsme jenom na těch horizontálních i vertikálních srážkách závislí. My, kteří jsme zlikvidovali hlavní pohon velkého koloběhu vody, lesy, a dneska máme tady vysloveně rozsáhlé srážkové deficity. My jsme již v roce 2016 upozorňovali krajské státní zastupitelství, že jsou tady kůrovcovou kalamitou ohroženy vodní zdroje. Jsou tady ohroženy dokonce lesy a je tady ohrožena životní prostředí od slova udržitelného života. Tenkrát se nám státní zástupci téměř vysmívali, takže paragraf 294 poškození vodního zdroje tu dneska máme. Prameny Šumavy, Vltavy na Šumavě jsou vyschlé, ale s nikým to nepohne. Ani s novým ministrem životního prostředí, je tam 267 dnů a nic neprovedl pan Červený. Je tu poškození lesa. Nic ministr Šebestián a ministr životního prostředí, když lesy spadají pod správu obou rezortů, také nenapravili. Máme tu dokonce i paragraf 293 poškození životního prostředí a ohrožení funkcí ekosystémových služeb lesů, vodního hospodářství. Také se nic. Takže se nám tenkrát vysmáli. No a co můžeme dneska říct? Pane státní zástupče, již tenkrát jste mohl zasáhnout a napravit a zmírnit budoucí rozsáhlé hrozby z nedostatku vody. Ne, tenkrát jste se nám téměř kechtali. Tak jak dál? Stát je v naprostém rozkladu, vážení diváci a posluchači. Málo kdo tuší, do jaké hloubky se ten rozklad prorostl zadrát svou zločinnou pařátou brutálně hluboko do našeho života. Ale my potřebujeme alespoň těch 20 nových senátorů, kteří budou schopni s těmi ústavními žalobami pohnout. Já chci připomenout, že ústavní žalobu musí podepsat minimálně 17 senátorů anebo 40 stávajících poslanců. Jináč nikdo jiný nemá právo podat ústavní žalobu. Takže to je extra důležitá volba. Dneska 27 nových senátorů, kteří se dají dohromady, ti noví, a budou jednoznačně trvat na dodržení ústavnosti českého právního prostředí a trvat na tom, že zatahování do války je ten nejhorší trestný čin s mimořádně dlouhým pobytem ve vězení. A jestli takový keci, že jsme náhodou chtěli či nechtěli, no tak jestliže tam potom po té 21. hodině bude jednoznačně sděleno, že podporujeme nacistickou vládu na Ukrajině podle konkrétních důkazů, takže jsme se vlastně postavili i proti OSN rezoluci k potírání nacistické ideologie a nacistických a fašistických trendů. To si málo kdo uvědomuje, že jsme až na takhle šikmé ploše díky současným politickým reprezentantům České republiky. Ale jsou v tom samozřejmě i ostatní evropští jejich kumpáni. Takže nemají kam utíkat, nemají kam uhnout. Už jsou prostě ve stádiu, kdy rozklad státu dosahuje nebezpečných rozměrů. A my potřebujeme v těch volbách aspoň naznačit, že ať tam pandemie covidí, ať ty muniční iniciativy, ať to vyzbrojování útočnými zbraněmi obraného společenství NATO není normální. Kdyby chtěli opravdu dodržet ten svůj statut obraného společenství států, no tak přeci nebudou vyzbrojovány letadly s jako nosiči jaderných hlavic. Nebudou vyzbrojovány předraženými tanky. Uvědomme si, vážení přátelé, že tam kilogram tisíc korun.
0: Počkej, bylo slyšet, vezme si, že kilogram a...
1: Kilogram je 10 tisíc korun.
0: Jo, měnového zlata.
1: Ne, měnového zlata. Zeleného tanku. Ten tank Leopard má 75 tun a váží tedy 75 tisíc kilogramů a chtějí za něho kolem 780 milionů korun. Takže 10 tisíc, víc jak 10 tisíc korun, stojí 1 kilogram. To v kombajnu se prodává kilogram maximálně za 800 korun, maximálně tedy se vším všude, kdyby 1000 korun kilogram kombajnu nebo velmi dobrýho traktoru. Ale my kupujeme za 10 tisíc kilogram tanku. To tě hlava nebere. To nikdy nelze vůbec pochopit, jak může být zelený pás natřený na zeleno nebo pásnice nebo tanková věž. Takhle draze prodávána, když ten tank má vepředu nějaký pancíř, kolik 20 mm. Takže tamto kilogram stojí tohle z toho hardoxu, může stát maximálně 50-60 korun ve výrobě. Ale pak ho natřou na zeleno, přidají k tomu nějakou hlaveň, nějakou věž, možná i elektroniku, motora, stojí to 10 nebo 11 tisíc korun kilogram. To je předražená ojnice na tom motoru. Ale taková je doba. Prostě naši strategové chtějí utrácet. Pan Trump jim říká dokonce dávejte 5%, co když bude 5 málo, dejte 10. Já to tady vyšroubuju takovým způsobem, že i 20 budete muset dát. Chápete vůbec, do jakého stavu se ta politická reprezentace státu dostala? No tak, Babiš taky začal zpočátku bojem proti korupci. Až nakonec tu korupci zákonným způsobem upevnil. Zákonem 249/2025 větrákové koncepci na našem území. Teď si přeci pamatujeme, jak s tím Karlem Janečkem zakládali nějaký protikorupční fond, ne? V tom roce 2012-13, když se Babiš rozhodl vstoupit do politiky. Jsi tam? Slyšíme se?
0: Ano, já tady hledám, protože vlastně ty jsi zmiňoval i to na to, že ano, ono se nám tady dostalo do toho veřejného diskurzu nebo povědomí takový ty lži, jakože na to vzniklo jako odpověď na Varšavskou smlouvu a takovýhle keci, ale když si najdete den vzniku NATO, Severoatlantické aliance, tak vznikla 4. dubna leta páně 1949 ve Washington DC, proto je to Washingtonská úmluva nebo smlouva, ten jednostránkový dokument. Nuž, ale co se stane? Vznik Varšavské smlouvy, ten byl až o 6 let později, 14. května léta páně 1955. A vznikl
1: Tak.
0: proto, že Německá spolková republika, tedy jak bychom řekli my západní Německo, vstoupilo do NATO. A bylo to zase přímé porušení toho, co bylo té poválečného uspořádání v Evropě. Takže, dámy a pánové, dejte si to do vyhledávačů a hledejte a máte zase náboje, jakým je otřískat o hlavu. Myslím tedy náboje samozřejmě informační, protože řízení je proces informační, šíření informací. Tak a proto je tu i svobodný vysílač, abyste to měli pohromadě, abyste se na to mohli kouknout a abyste si to když tak dohledali. My vás jenom pošťouchneme, zbytek už je samozřejmě na vás. Toť k tomu za
1: Určitě to
0: mě.
1: je na těch zvídavých našich posluchačích. A teď, když si znova vezmeme tu vodohospodářskou bilanci České republiky. My jsme s kamarády dali dohromady vodní audit 2050. A ptáme se tedy ty umělé inteligence, které hlavní faktory ovlivňují současný rozsáhlý srážkový deficit. Je ten deficit v objemu přes 50%, čili na území České republiky ke dnešnímu dní nespadlo ani obvyklých 50% srážek. 50% srážek, tedy na Českou republiku padá z průměru tak 680-700 mm ročně. A letos to není zatím ještě 300 mm. A máte už 9. měsíc za sebou. Čili ta napjatost ve vodním hospodářství bude značná. Dneska jenom na Lipně chybí 48 kubíků, 48%, pardon, 48%. Přitéká teplou Vltavou kubík, necelý kubík, ale kvůli Temelínu a Budějovicím odtéká z Lipna 6,5 kubíků. Takže když den má 86 400 vteřin, krát minimálně 5, tak je to 377 tisíc kubíků. Takže za 2 dny to je téměř celý milion. A těch milionů je tam jenom 130. Moment, jedno jedna, když se kouknu, už je tam pouze 130 milionů. Když to takhle spočteme, tak za 3 měsíce je Lipno prázdné. Ale lesy neobnovujeme, vodní zdrojnice v lesích budou pořád suché a my si nedovedeme představit, jak tu vodu vůbec do České republiky zajistíme. A teď si představme, že vláda v této věci nekoná. Nekoná proto, že zřejmě to zadání zvenku je tak katastrofické, že potom ta bída ty vojáky snáze i do té války nažene. I ta vodohospodářská bída. A proto se musíme zasadit o tu změnu tak, aby i těch 20 senátorů vyzvalo vládu k řešení, okamžitému řešení. To znamená snížit sanační průtoky měst, z čistíren odpadních vod, odvážet z malých čistíren vodu zpátky do lesů, prolívat tu vodu na místech, které potom infiltrací do půdního pokryvu vyčistí tu vodu a budou ji vracet do vodotečí. Prostě, abychom nemuseli tolik naseňovat odpadní vodu z čistíren odpadních vod a aby i těch 5 násobek, nebo řekněme výrazně nižší průtok Vltavou nebo Berounkou nebo s Lužnicí Otavou byl přijatelný. Aby jsme si uvědomili, že ta voda je opravdu základní životní surovina a k její ochraně musí být užity všechny dostupné způsoby a prostředky a opatření. A ne, aby jsme odpouštěli ze slap 40 kubíků a za 2 měsíce měli slapy prázdné. Musíme odpouštět ze slap pouze 20 kubíků nebo spíš 15. Něco přidá ještě Berounka a Sázava. A prostě bude ta koncentrace těch odpadních vod zhoršovat tu kvalitu vody pod Prahou. Ale na druhé straně tam bude ještě nějaká voda vůbec zůstávat k tomu účelu, aby se dala vyrábět pitná voda. I proto Mělnicko, Neratovice, Kladno a další města, které budou mimořádně napjaté v hydrologické bilanci. Vždyť to vodárenské sucho, zemědělské sucho i hydrologické sucho už se projevuje. A takže se musí začít opravdu rychle vrtat ty 250-300 metrové vrty pro tu hlubokou podzemní vodu, aby se zajistila alespoň pitná voda pro obyvatelstvo, aby se omezila spotřeba vody v hygienickým účelům a aby se opravdu s vodou začalo mimořádně šetřit, protože když nám tady nespadnou srážky příští rok, letos v zimě a posléze dále, tak tady máte jasný důkaz, že jsme před těmi 10 lety marně varovali naše justiční orgány a oni neprovedli nic. Tak jak se to dá vlastně napravit? Jednak výrazně posílit justiční orgány, aby se zabývali těmi trestnými činy, které způsobují ohrožení společnosti nejdůležitějším nedostatkem vody. Aby se začali zabývat tím, kdo ten nedostatek posiluje, prohlubuje a kdo ho vlastně spustil. Ať se to vyšetří, je vyšetřeno s pomocí několika odborníků během týdne. Doufám, že ten zásah na Akademii věd tomu také výrazně přispěje, protože v úterý tam zasahovalo asi 30 chlapů, kteří si tam odnesli několik skříní účetních dokladů. K tomu, zač jsme vlastně vyhazovali miliardy ze státního rozpočtu k poškození třeba i toho lesa, poškození vodního zdroje. My jsme si prostě neuvědomovali vůbec, jaké souvislosti tady to životní prostředí dneska vytváří s vodním hospodářstvím, s životním prostředím. Jak to, že ta Biska dneska ve svodce vládě neříká, že větším rizikem a hrozbou je nedostatek vody než nějaké ruské expanzivní dobrodružství, když co by tu ty Rusové hledali? Co nám to tady ty koudelkové věší za bulíky na nosy? Co by tady získali?
0: Nerostné suroviny určitě ne, že ano, životní prostor taky ne, protože ho tam mají dost velký. Samozřejmě ani další věci, ani lidské zdroje nepotřebují, protože je lidí dost. Hleda, že by chtěli ty krimigranty, hleda, že by potřebovali útoky nožem každých 20 minut a další a další a další věci. Hleda tohle, kdyby teda Ruská federace chtěla. To strašení je stejný Ruskou federací, je to hrůza, samozřejmě musí se najít vždycky viníček, že ano, takže pojďme to na někoho svíst, my se budeme rozpínat, my budeme všechno. Zkrátka vzpomeňme na 2007, že ano, na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, kde to Vladimír Vladimirovič Putin už tehdy řekl jasně, že nepřipadá v úvahu, aby se bezmezně zase roztahovalo NATO, že to zkrátka Ruská federace nepřipustí. No a samozřejmě poslušní pisáci to popsali tak, jakože veš, která zařvala, tedy bezvýznamná veš, zařvala asi na tygra nebo na léva. Takže takhle to oni samozřejmě podali, to, aby jsme to věděli, aby jsme se vrátili zase exkurzem, aby si to lidé dali do souvislostí, dámy a pánové, protože takhle to zkrátka bylo. A těch varování bylo samozřejmě dál a dál a spousty, ale oni nedbali, nedbali a nedbali.
1: No a ještě krásný. Já jsem dneska jel autem a poslouchal jsem na ČR+ komentář nějakého našeho mudrce pisálka a až bych řekl, poblouzněnýho člověka, který říká právě, jak to bude nebezpečný tomu Rusovi nechat ten prostor evropský, jak nás prostě doženou až do já nevím jakých konců. Ten člověk je buď to sfetovaný, anebo je to prostě blázen. Ale ten blázen má prostor v hromadném sdělovacím prostoru. Předku. To je neskutečný. Ty komentáře, které se linou, spíš bych řekl, sítí z těch hlavních sdělovacích prostředků České televize a zejména rozhlasu, mi připadá, že už je to opravdu jejich poslední křeč, která nemá obdoby v Evropě. Něco tak sfanatizovaného, něco tak lidsky odporného se dá snad slyšet jenom v českým rozhlasu. Tady by tam radši dali Karla Gotta. Ne, oni tam budou blejt ty svý názory, ty svý, jak se všichni jmenujou, Soukupové a různí, že prostě ten Rus nás přepadne, zotročí a potom já nevím, co s náma udělá. Přitom si ani oni neuvědomují, že bez vody tady skončíme za 2 měsíce. Bez vody ta společnost, člověk bez vody vydrží sotva 7 dnů. Potom padá do bezvědomí a bez jídla plýv se dá vydržet i 21 dnů, ale bez vody maximálně 7 dnů. Tak co budeme pít, až tady rok, 2 roky nezaprší?
0: No, budou se lidé střílet a napadat u klasických, malinkých, samozřejmě, pramínků a zdrojů vody lokální, že ano. Samozřejmě je to důležité. Oni samozřejmě tady ty blázni všichni, ty český a slovenský, to jsou jenom takový podržtašky a hejkálkové. Zkrátka ten globál si myslí, že sázeli zase na vnitřní zradu v Ruské federaci, tak jako se samozřejmě sadilo na vnitřní zradu díky těch nomenklaturních kádrů a skupin, díky čemuž vlastně byl zlikvidován, rozpadl se Svaz sovětských socialistických republik, to samé bylo v roce 1941, že ano, když dostávala Rudá armáda podržce, tak zkrátka tam zase generálové, teď to vidíme také, pan Pěkný na to upozorňuje neustále, aby si to lidé uvědomili, takže oni tady ty blázni sázejí na to, že někdo, ti saloní generálové, který to mají maximálně tak jenom za zásluhy v prdelu lezectví, něco jako asi jako náš Pepa na Hradě, tak zkrátka, který samozřejmě neprošli ničím, ať už v Afghánistánu a teď třeba pak byla Čečna, že ano, a pak neprošli ani ničím, teď třeba právě při SVO, anebo vůbec už na začátku, kdy tedy ukrajinský, ať už Janukovič a pak samozřejmě ten, který říkal, že si klekne před Vladimíroviče Putina, odprosí ho a do 24 hodin nebo do 2 týdnů nejpozději ukončí krve prolití na Ukrajině, tedy Volodymyr Šňupanský, tak samozřejmě všichni tady ti jsou pobláznění a oni zkrátka myslí, že v rozhodovacích centrech se v odvetu nezmáčknou ta červená tlačítka. Tak, a na to oni sázeli a sázejí. Jenomže tyto volby zase, které tady byly do samozřejmě Dumy Ruské federace, ukázaly, že tam přišlo rekordní počet lidí, 56%. Rozhodli, jak rozhodli. Doktor Štefan Harabin, bývalý tedy soudce nejvyššího soudu, člen soudní rady a snad i předseda, myslím, Slovenské republiky a také ministr, dámy a pánové, spravedlnosti Slovenské republiky, tak on tam byl pozván do Ruské federace jako právě nezávislý pozorovatel. Takže já jsem moc zvědavý, až se pan Štefan Harbin vrátí, ale on se určitě již vrátil, takže jaké přinese zážitky a poznatky. To bude velmi, velmi důležité, dámy a pánové. Jo? Abyste to věděli, je tam samozřejmě na pozvání samotné Ruské federace. Takže se na to pak budeme moci zaměřit, aby jsme to věděli. Ale zkrátka ty souvislosti jsou takové. To vidíme zase, že v Evropě nebo Spolková republika Německo, že ano, tam proběhly další komunální volby, nebo vlastně krajové, oni tomu říkají krajové volby, že ano. Takže tam jste mohli vidět, že v tom Pomořansku tam zvítězila AFD, že ano, myslím nějakých 44%, zase jedu z hlavy. To CDU Šmercovo se tam, myslím, ani nedostalo do toho zemského parlamentu Landstagu, ale pomatený Berlín si zvolil takový exoty. Já jsem je teda ještě na videích neviděl, oni to ukazovali na Infovojně, jenom jsem slyšel, jak ti exoti tam mluví, a to bylo, jak když tam pustíte někoho z pomocné školy. Víme, že dneska už pomocné a zvláštní školy nejsou, že ano. Rozecpali nám to díky samozřejmě zase tomu, díky inkluzi nám to rozecpali do třídy, tak do tříd, do základních škol, aby tyto děti, které samozřejmě mají jiné tempo učení, jestli vůbec a tak dále, musí tam mít samozřejmě zase nějaký ty uniciky, ne, musí tam mít ty asistenty, takže 6 000 jich nabere a takovýhle kraviny a 5 000 a Bůh ví kolik asistentů, aby nám zpomalovali ty samozřejmě ty děti, které nemají takovou rychlost učení a vůbec vstřebávání informací, aby nám zpomalovali tu třídu a zdebilizovávali tady vlastně ten zbytek dětí. O tom máte zase od IV Michňuka knihu. Já ji tady musím teď teda najít, aby jsme to viděli. Já ji tady musím najít, jak se jmenuje, vydržte, já tady přejedu, jenom už tady zpracovávám. Jmenuje se Analýza poklesů úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Naleznete ji na zakázaném vzdělání, takže vám ji vřele doporučujeme, dámy a pánové, jo? Ještě jednou, Analýza poklesů úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Knížka je dost tlustá, takže taky něco za ní zaplatíte, konkrétně myslím 900 korun českých, ale aby jsme se na to koukli, jak je debilizován člověk a vůbec ta mládež. To je jenom k tomu takový diskurs, jak říkám, od 21. hodiny se k tomu pověnujeme více.
1: Já si ještě teď dovolím okomentovat krátce tu ten zásah na té Akademii věd. Jo? Na Akademii věd je 54 různých pracovišť. 54 pracovišť, které bádá nad různými otázkami, problémy naší společnosti. A je tam také Ústav výzkumu globální změny, asi za 150 milionů korun nebo 180 milionů korun. Ten ústav, který potvrdil, že CO2 je mimořádně nebezpečný skleníkový plyn. Představte si, že státní rozpočet pumpuje do Akademie věd kolem 7,5 miliard ročně a ta ho různě rozdává na ty své zpřízněné nebo evidované společnosti, různé fyzikální ústavy, ústavy výzkumu globální změny a tak dále. A teď si představte, že tam za absolutně falešné, nepravdivé a scestné výzkumné práce dostávají zaplaceno různí badatelé. A ty badatelé se svými vlivy a se svými známostmi donutí vládu a vlády Evropy, že spoplatní emisní povolenky nad rámec únosného. Dokonce se dá říct, že to je přímo likvidační evropský manévr k zlikvidování evropské energetiky, evropského průmyslu, evropského života. A teď si představte, že ten stát si platí své badatele, aby ho zlikvidovali. A není síla to zastavit. My jsme už před těma 10 lety na to upozorňovali, že to CO2 je plynné hnojivo, že nemůže být považováno CO2 jako nebezpečný skleníkový plyn. Největším skleníkovým plynem je vodní pára. Ta vodní pára, která je nejlevnější slunečník planety Země, která nás chrání před extra intenzivním slunečním zářením a tak dále a tak dále. A oni to prostě ignorovali. Vypracovali si od roku 2000 naši badatelé tady ten, řekněme, projekt o CO2, pak s tím šli do Evropy, přesvědčili Evropany, Evropané pochopili, že to může být jistá forma ekonomického nátlaku a vlastně odpustku ekonomického a začali ty ETS 1 rozdávat bezplatně s tím, že za chvíličku je začneme oceňovat, aby se s nima nějakým způsobem obchodovalo. A od roku 2005, od 1.1.2005, se rozdalo 21 miliard ETS povolenek. K vypouštění v Evropě tehdy 21 miliard tun CO2. Teď, jak čas běžel, tak si některé ty podniky, které dostali zadarmo, ukončili výrobu a buď to je měli vrátit, anebo je taky nějak prodávali, přeprodávali a tak dále. A dopadlo to tak, že dneska ta odpustková daň stojí 70-80 euro tuna CO2 vypouštěného z jakékoliv pracovní činnosti, kde se zpracovává nebo oxiduje fosilní uhelná sáska. Uhlík obsahuje benzín, ropa, zemní plyn uhlí. Na druhé straně bioplynky, které vytváří spalováním toho metanu také jisté emise, a štěpka, která také vytváří emise, jsou osvobozeny od plateb za CO2. Takže bioplynka má fix cenu třeba 4 koruny 30, jak kdo nasmlouval, a neplatí žádné odpustky za CO2, i když ovzduší také získává nějakou tutunu denně spalin CO2. Ale protože to je taková, spíš bychom řekli, dotačně kartelová dystopie, tak tohle tyto zdroje nejsou spoplatněny. Takže my jsme od roku 2000 tady zavedli tak nerovnoměrné, tak zvrácené energetické prostředí v Evropě, že jsme se za těch 20 let téměř stali, nebo 25 let, nekonkurenceschopnou ekonomikou celoevropských rozměrů a svým způsobem 500 milionů občanů Evropy je odsouzeno k hrubému poškození až nevýkonnosti svých průmyslů. Takže v Německu teď zavírají ocelárny, zavírají tam výrobní podniky, Evonik a další chemičky. A Alice Weidel už poslala do Moskvy a do Petrohradu svého zástupce k projednávání plynného zemního plynu jednou rourou Nord Stream, která vyústuje v Lubminu. To je místo, kde byla původně plánována jaderná elektrárna ještě za dob NDR. Tak je tam Škoda dodala, myslím, 4 reaktory. Tam bylo celkem 6 reaktorů. Naplánováno těch 440, jako jsou v Dukovanech, ale hned po roce 90 je tamní Trojhand Gesellschaft zrušila, odstavila a myslím, že to nějak ukazují jako skanzen východu německé jaderné energetiky. Prostě idiocie na kvadrát. Ale takže teď byli proto obnovení zemního plynu z Ruska bez skapalňování a bez těch všech stěžujících procesů a zdražujících procesů, jestli by tedy Rusové obnovili jednu rouru, která prý je nepoškozena, ale není natlakována, takže vytlačit ten vzduch a začít využívat. Alespoň jedna roura má kapacitu 27 miliard kubíků ročně, když by běžela, tak by to východní Německo se jakž tak zachránilo. Je tam třeba veliká chemička Leuně. To je petrochemický závod větší než náš Chemopetrolitínov. Takže myslím si, že ta AFD bude velmi úspěšná. A že zejména v tom východním Německu bude trošku ten propad ekonomiky zastaven a možná se tam obnoví i některé ty německé provozy, které jsou dneska utlumeny a je to velká, velká napjatost v německých hospodářských kruzích, kam se to pracovali po zrušení jaderek. 17 jaderných elektráren nebo reaktorových bloků bylo odstaveno od roku 2010 Angelou Merkelovou po Fukušimě s tisíciletým podvodem, který na svůj národ ona uvrhla. 32 000 větrných elektráren způsobuje vlastně o ovlivnění ohřívání počasí, jak jsme hned na začátku sdělili. A teď si vezměme, že ten německý diktát je prosazován do celé Evropy. Když my tedy, tak vy taky. A jak to může dopadnout? My musíme říct na rovinu, jakým způsobem by se dalo vyhnout velké ekonomické krizi západní Evropy. My to musíme rozebrat tak, že máme tady práci ve vodním hospodářství, máme práci v lesnictví, máme práci snad i třeba v té automobilce, která nebude tak stupině kopírovat ty nešťastné, zoufalé elektromobilitou zatížené mozky svých šéfů ve Wolfsburgu a začne obnovat buď to hybridu, anebo zase spalovacích motorů. Já si myslím, že ta Toyota udělala velký krok dopředu, když jedou ty hybridy a malej motůrek pohání, dá se říct, generátor. A když se citlivě jede a jede se do té 120 km rychlosti, tak ta spotřeba toho benzínu v tom hybridu nepřesáhne 4 litry. To je asi tak řešení, ale my musíme vědět, že tady nemůžeme pěstovat na orné půdě elektřinu formou bioplynek, ale že naopak musíme chovat stáda skotů, mít dostatek statkového hnoje do zlepšení organické složky orné půdy k zadržování vody. My máme tady plno práce, ale musíme se tam prokousat do toho senátu, abychom tyto záměry mohli veřejně prezentovat tak, že už s náma nebudou s promutím vyjebávat hromadné sdělovací prostředky a že to prostě někam povedeme, protože jako takovou zvrácenou oddanost hlupáctví 25 let není obvyklé. Vždyť si vemte, že v roce 2003 prodává Špidla NHKG Ostrava za 175 milionů Mittal Steel BV fabriku s 4 vysokými pecemi, s koksovnou, s ocelárnou, s válcovnou, s kompletní infrastrukturou, včetně energetiky. A ten Mittal za necelých 15 let z té NHKG Ostrava, potom Mittal Steel, vysaje přes 50 miliard korun. Pak to ještě přeprodá na svého kámoše Guptu, nechá si tu energetiku, vydělává velké peníze v energetice a Gupta to ještě dorube. A tento podnik, který jsem si nechal ocenit, vystá v dnešních cenách kolem 500 milionů korun. 4 vysoké pece.
0: Tedy 500 miliard, dámy a pánové. To je stejné číslo, které jste nikdy neviděli. Ani o to vlastně neuvidíte. Možná tak vědnička.
1: Špidla to prodal za 175 milionů korun. 56% akt do národního majetku. Dovedete si představit, jakou obrovskou korupční linku tam vytvořili ty šíbři kolem tady těch pomatenců, politických lajků a hlupáků? No to je nevídaný. No ale co se ještě stalo víc? On také Špidla přeci v roce 2002 při velké povodni nechal odstřelit brýlové uzávěry na přehradě, na přehradní hrázi Orlíku. napustil do Prahy dalších 1700-1800 kubíků vody, která měla měřeno na limnografu ve Velké Chuchli kolem 4,5 tisíce kubíků a Praha tak se udržela v náplavkách a zatopila trochu mladou malou stranu, ale pak dostala Praha pecku dalších 1800 kubíků k téměř 6 tisícům a to už se vylilo tady do Karlína, zatopilo se pražské metro a Špidla nenesl žádnou odpovědnost. Ten premiér Špidla radši ujel do Bruselu, dostal funkci komisaře a nazdar Česká republika. Pak přichází v roce 2010 po 6leté epizodě v Bruselu a začíná rozvíjet ty přírodě blízké procesy. Zrušit jádro a přejít na zemní plyn. Kamarád Schröder.

and Babish, then c'est Charles Danty, politický moci, s tím, že nebude podporovat korupci, ale myšlenkovou korupci magora a hlupáka, bohužel, se nevyvaroval. On totiž, ten člověk byl zároveň také předsedou poradců vlády České republiky, Bohuslava Sobotky. Takže Špidla se vrací z Bruselu a jede absolutně rozkladnou linku na českou ekonomiku. Takže v roce 2014 zrušíme tender za 250 miliard a mohli jsme mít již v roce 2020 nové další dva bloky 2400 megawattů v Temelíně k užití. Umí si vůbec někdo z našich posluchačů představit, jakou tragickou etapu jsme od roku 2012-13 my tady zažívali, když se k moci dostali naprostí diletanti. Dá se říct až bezohlední dobyvatelé renty kdekoliv, jakkoliv uchopené. A pak se tedy stalo to, co se nemohlo nestát. Rozvinuly se kůrovcové kalamity, odtěžila se Vysočina, odtěžila se část Šumavy, odtěžily se i Jeseníky, Hlubý Jeseník. Jsou tady poškozeny Středočeská pahorkatina, Švihovský hřeben, Český les. Prostě ten Špidla, pokud by byl správný stát při funkci, tak musí dostat do životí. Protože ty škody dosahují bilionových hodnot. Totéž ale je i s tím Karlem Havlíčkem, když v roce 2019 odepíše útlum hornictví takovým způsobem, že to nezakonzervuje, ale že to naopak svěří státnímu podniku Diamo k ukončení těžby a vytažení veškeré techniky. Zlikvidování těžních věží. Oni chtěli zahladit snad stopy po Bakalovo rabování v OKD. Toho Bakaly, který mu to Špidla prodal asi za 4,5 miliardy celé OKD, když OKD ve své největší slávě těžilo, vážení posluchači, 26 milionů tun uhlí ročně, mělo asi 53 tisíc zaměstnanců a byl to jeden z nejzdravějších a nejživotoschopnějších podniků v Evropě. Tam se dokonce těžily sloje síly metr 20 a rozrážkami dvou chodeb štol mezi těmi jednotlivými štolami se odvíjelo lano a to vyškrabávalo takhle nízké sloje a potom se vlastně muselo postupovat pořád dopředu a vyškrabávalo se takhle to černé uhlí do chodeb a z chodeb už se potom přes dopravníky sypalo do skipů a ty skipy 20 tunový se vytahovaly tou těžní šachtou nahoru do vagonu a odvážely se pryč. Vemte si, že OKD mělo 2,5 tisíce uhelných vagonů. Přes 200 lokomotiv. A toto všechno prodá Špidla Bakalovi za 4,3 miliardy.

0: 43 tisíc hornických bytů. Co to je za sabotéra, destruktora? A dneska ještě chodí po různých radách vlády udržitelného rozvoje a radí. Tento člověk má ještě tu drzost někomu něco radit. My to musíme opravdu popsat v několika vysílacích příspěvcích tak, abychom věděli, kterých lidí se musíme opravdu vyvarovat a kteří lidé už nesmí být vidět ani na žádné televizní obrazovce. Vždyť to jsou ty strůjci katastrofy české ekonomiky. To jsou ti, kteří tady založili naprostou destrukci ekonomického prostoru. Když za 175 milionů korun zlikviduje nebo přeprodá fabriku v hodnotách dneska kolem 500 miliard, by stál obnovit 4 vysoké plce, ocelárnu, válcovny, koksovnu, energetiku. To všechno jsou díla generací. A my tady toho člověka necháme běhat po svobodě, radit v různých radách vlády udržitelného rozvoje a ještě prohlubovat a zhoršovat současný ekonomický vývoj. Ať v lesním hospodářství, anebo ve vodním hospodářství. Ale mám radost toho, že už aspoň v něčem se ty vodaři a vodohospodáři probouzí, že už neteče na Prahu 40 kubíků z vrnaného, ale jenom 35, když by tam mohlo teč 30. Protože i každých 5 kubíků krát 86 je zase téměř 500 000 kubíků by zůstalo v zásobním prostoru slab. A bylo by to třeba o několik dnů delší vodohospodářský situace prodlouženo. Já si hlavně myslím, že je třeba vyvodit důsledky konkrétních zavinění konkrétních osob. Bez toho to nepůjde a proto vlastně apeluji znova na ty volby, aby se opravdu do Senátu dostali. Včetně mě, ti lidé, kteří jsou si vědomi obrovské národohospodářské škody z laického posuzování důležitých odvětví a k řízení takovým způsobem, aby byly ty škody minimální. Vezměme si, že Evropská unie ve směrnici 2007/60/ES doporučuje vyhodnotit mimořádné situace a okamžitě přijmout řešení, nebo neprodleně, ne okamžitě, ale přijmout řešení. Takže kdyby si vyhodnotili mimořádnou vodohospodářskou situaci České republiky, tak by to řešení mohli přijmout již koncem června. Ne, ono uteče červenec, srpen, téměř září, 60-85 dnů, než přijdou na to, že musí snížit odtok z Vraného na Prahu. Než jim dojde, že ve vodním díle Orlíku je pouze 19% vody. Než jim dojde, že za chvíli budou muset snižovat sanační průtok Prahou i třeba na 20 kubíků, protože tam voda nebude. Budou držet v Želivce zásobu vody, ale musí hlavně obnovit lesy Vysočiny. Musí tam nahnat ty ekologický aktivisty, včetně toho Špidly, ať osází celé území Vysočiny zpátky Jehličnany, protože Jehličnan zajišťuje celoročně velký koloběh vody a vyčesáváním horizontálních srážek dotuje půdní pokryv na hektaru několika tisíci kubíky ročně kapalné vody. Té vody, která jináč proudí ve formě páry přes české území dále třeba na východ. Ale pokud se 1,2 kubíku vodní páry změní na 1 litr kapalné vody, tak se do toho území nasává další 1,2 kubíku vodní páry. Čili to je ten pohon velkého koloběhu vody. V roce 2018 jsme chtěli na Akademii věd a na TAČU dotační titul na objasnění schopnosti Jehličnanů vyčesávání vodní páry z ovzduší a zároveň také biotickou pumpu vysvětlit a objasnit. Na www, na YouTube je Smart Biotic Pump, krásných několik příspěvků o významu jehličnatých lesů, o jeho vlivu nebo o jejich vlivu na vodní hospodářství, vodní bilanci, hydrologickou bilanci celého území. A také jsme prostě prohráli, protože jsme nebyli ty správní žadatelé. Ti, kteří to tam měli obšlapaný, ti, kteří uváděli celou společnost v omyl z CO2 a ti, kteří dosáhli toho rozsáhlého rozpadu ekonomiky Evropy. To má, vážení přátelé, bohužel takovou původní a průvodní stopu z České republiky. Díky našim badatelům došla ta Evropa na cestí ekonomiky celého průmyslu Evropské unie. Takhle daleko jsme se zasadili o poškození věrohodných zájmů životního prostředí, vodního hospodářství, lesního hospodářství. My jsme již tenkrát říkali, kolik CO2 sekvestruje zdravý hektar lesů, smrku třeba stepilého. Nikdo tomu nevěřil. Až dneska američtí vědci potvrdili, že to má logiku a že to je ten hlavní přírůstek dřevní hmoty díky tomu CO2 uloženému do té celulózy. Je toho hodně, co bychom mohli řešit, ale protože tu nemáme tu politickou moc, a mají tu politickou moc opravdu naši spíš odpůrci, kteří chtějí rychlé prachy za větráky, rychlé prachy za vytěžené dřevní suroviny nebo hmotu. Takže jsme se prostě dostali do stádia, kdy ani nevíme, co dál. Už si sami sobě nevěříme a lidé teď ve volbách dají hlas zase těm kašpárkům a těm loutkám těch politických stran, které v tom parlamentu odezírají z úst, co v té bruselské komisariátu a v té bruselské chalupě z té zbořené věži dokáží oni vymyslet. Martine, není to veselý, ale my musíme říct, jak se z toho dostaneme. Určitě to musí být tvrdý postup k míru, bezohlední, veškeré ty válečné štvárče postavit úplně mimo společnost, protože jak dále chceme přežít, když tady bude 20-30 generálů chtít bojovat. Oni budou bojovat, ty generálové. Já jsem někde slyšel, že Ruská federace umí během jednoho roku mobilizovat 12 milionů bojeschopných lidí, chlapů. Umí si to někdo z těch evropských šašků vůbec nebo snaďáků představit, proti komu stojí? Co tu provokují? Co tu zkouší? Kdyby se radši starali ty naši paňáci o to vodohospodářství, aby tady byla alespoň ta základní životní surovina, aby v těch volbách nevyhrávali pomatený vojáčci, aby ty volby dali alespoň naději, že se budeme umět chovat zodpovědně a že si o svých věcech budeme rozhodovat sami s tím nejlepším svědomím a vědomím. A ne, že to bude jenom výplň kdejaké cizácké destruktivní koncepce. Vždyť přeci ta Alice Weidel dokázala už dneska těm Němcům trošku v tom východním Německu naznačit, jak škodlivý Fricek Merců je to paňák. Výsledky vole byly jednoznačné. On se opravdu v tom Pomorsansku nedostal se svojí CDU ani do tamního senátu, nebo jak se tam říká těm spolkům. Jsi tam, Martine?
1: Ano, Landtag se tomu myslím říká. Landtag, máme Bundestag, Land jako zemský sněm, nebo řekněme, no, zemský sněm, nebo parlament bychom to mohli říci. Že to jo. Znamená. Protože oni tam mají vlastně rozčleněnou Spolkovou republiku Německo, to jsou bývalá ta knížectví, že ano. Hezky jste se na to mohli kouknout. Z čerty nejsou žerty, že ano. Takže se na to podívejte. Sedmé knížectví válčilo ze šestým a podporovalo čtvrté a páté zase ze třetím a podporovali druhý a druhý s prvním a takhle. Takže to tam bylo furt. Pak byla ta Výmarská republika, že ano, z toho nám pak vznikl nacismus, takže zase doporučím bruselské kořiny jak to je to? Nacistické kořiny bruselské EU. Tak, tuto knihu zase, abyste se na ní podívali, zase se nám teď budou už dny krátití a prodlužovatí se nám budou pomalu večery, takže budete mít spoustu času zase, jak čistit, což bych vám doporučil samozřejmě já. Případně, když tak, když chcete sledovat, tak jak jsem říkal, to dokumentární.tv, tam máte těch dokumentárních filmů na různá témata, ať už je to zdraví, ekonomika, o těch penězích, že ano, a další věci, máte tam i Monsanto a spousty dalších svět podle společnosti Monsanto, abyste se na to koukli, ale důležité je teda vědět, jak jako malinký človíček, co s tím můžu udělat a podle mě je to sjednotit se za těmi jasnými vizemi, které jsou splnitelné, které by byly pro republiku. Tady je důležité, já jsem se o tom bavil teď s kolegou, říkám, hele, na Slovákách to říkají furt na Infovojně, ať si mají klidně 250 000 poslanci a senátoři a další, ať si mají klidně i naši slavní, neslavní, čest samozřejmě všem výjimkám, poctivým, soudci a další, že ano. Ať si klidně mají ty prachy, ale když budou dělat pro lidi a ne, že jsou uplacený a protože hypotéka, tak hrabou pro sebe a protože nevím, jak dlouho tady v té funkci budu, ať už politický, anebo zrovna v té soudní moci nebo kdekoliv jinde, tak zkrátka si musím nahrabat a pak po mně potopa, protože mě to nezajímá. To je důležité si uvědomit, že zkrátka je potřeba hledat. Ty jsi teda v Plzni, v centru, kandidát na senátora, já vím, že na Zlínsku je kandidát na senátora doktor Marek Obertel, který taky bojuje proti větrníkům a chce samozřejmě zdravé životní prostředí pro lidi, protože víte, že doktor Marek Obrtel je ten, který vrátil snad jako první své medailičky z NATO. Už před lety taky byl osočován samozřejmě mainstreamem a dalšími, takže to je důležité, abyste věděli, že kdo kde kandiduje, protože nejméně důležité jsou samozřejmě, nebo nejvíce důležité jsou samozřejmě ty vaše komunální volby, protože tam volíte ty lidi, které skutečně byste měli znát, byste je měli mít i prověřený s tím, že víte, jací jsou a že nejdou furt jak korouhvička za větrem, že ano, kam vítr, tam plášť. A v tom
0: Já bych ještě
1: Senátu,
0: doplnil, jestli
1: ano,
0: můžu, Martin, můžu.
1: doplňuji.
0: Jaroslav Turánek kandiduje za Brno volební obvod 60. Velmi důležitý člověk, který
1: Tak, tak,
0: pokud se
1: tak, tak, tak.
0: dostane
1: Doktor
0: do
1: Turánek, ano,
0: toho
1: vidíš to. A Soňa Peková
0: nálky,
1: vlastně,
0: tak ne,
1: Soňa Peková na Kladensku. Dámy a prchery, že ano.
0: nesehnala, nesehnala, 60, nesehnala podpisy, takže Soňa z
1: Ajajajaj.
0: toho odchází.
1: Ajajaj, tak to jsem
0: Ale je
1: nevěděl.
0: tam třeba Petra Rédová je
1: Jo,
0: na
1: Peťa, no.
0: Znojemsku. Nebo František Třeštík na Kolínsku. Myslím si, třeba i ten Honza Skalický na tom
1: Jo,
0: Děčínsku by byl
1: samozřejmě,
0: dříve.
1: Jan Skalický, on nám přiveze do Chomutova, dámy a pánové. Kdo byste měli zájem? Počkat, kdy to bude? Mně to teď vypadlo 9. Počkat, já jsem to tady měl na Facebooku, já jsem to sdílel. Jan Skalický nám přiveze Jindřicha Rajchla do Chomutova, dámy a pánové, a prezidenta Miloše Zemana. Já jenom teď musím rychle najít v telefonu. Já jsem to tady postoval a já musím najít, kde, kdo, kdy, jak, s kým a za kolik. Takže já se tady kouknu, já jsem to určitě sdílel, teda aspoň doufám, že jsem to sdílel, ale teď se mi telefon nějak nechytá.
0: Ještě si dopravit. No, můžu,
1: Jo,
0: Marek Obrtel je za
1: můžeš jadu
0: volební
1: hledat,
0: obvod.
1: abych to sdělil.
0: Marek Obrtel je za volební obvod Přerov, jo? Petra Rédová je za Znojmo, Skalický je za Děčín, to je logický. Jirka Pešek je za Prahu 1, taky velmi duchovně obohacený kandidát. František Třeštík je za Kolín 1. Karel Světlička je za Karvinou. Já jsem tedy za Plzeň město, ale co chci říct ještě důležitějšího, představme si, že Plzeňský kraj má ve vodní zásobě pouze 55 milionů kubíků vody. Má tam pouze pět bezvýznamných přehrad, ať je to Hrachovsky 32 milionů, Nýrsko 16, Lučina 2,6, Klabava 4 a České údolí 1,2. To jsou veškeré zásobní prostory pro vodu v Plzeňském kraji, kde vlastně na tom je závislých téměř 500 tisíc obyvatel. No ale my jsme tam měli kolem 14 lokalit akumulace povrchové vody a většinou byly ze všech územně plánovacích dokumentací vyškrtnuty. Byly vyškrtnuty proto, protože trend v České republice není vodní hospodářství a ochrana obyvatel před povodněmi. Ale v České republice je trend cyklostezky. Takže cyklostezka nesmí být kolizní s lokalitou akumulace povrchové vody, proto se vlastně většina těchto lokalit vyškrtla z územně plánovací dokumentace. A ať to je Čachrov 1, Javornice, Kladruby, Kočov 1, Kočov 2, Ondřejovice, Smolov, Štítary, Šipín, Šeruby, Strýčkovice, Koterov. Všechny tyto zaplánované a dá se říct i ve studiích vyprojektované hráze, kopané sondy byly provedeny. Všechny tyto lokality byly vyškrtnuty z územně plánovací dokumentace, tedy nemůžete na ně dostat žádnou dotaci ani z Evropské unie, ale můžete tam postavit cyklostezku za 15 milionů korun, kdy vlastně jedna třetina je z toho nějaký bakšiš na budoucí volební kampaně. No a těch 7-8 milionů se to dá bohatě vybudovat. Čili my tady máme u moci dlouhodobě takové paňáky, kteří nechtějí přinést prospěch společnosti, ale kteří svým způsobem tu společnost zbytečně vystavují rizikům z povodní hrozících, ale teď už i ze sucha hrozících, protože ta voda spadne jednou velmi intenzivně a potom 3 měsíce vůbec neprší. Takže ty malé vodní útvary do těch 100 km čtverečních musí být vypořádány těmito dříve vytipovanými lokalitami pro akumulaci povrchové vody. A teď si vezměme, že do některého třeba střediska živočišné výroby dneska dováží zemědělec, chovatel, taky 30-40 kubíků vody denně. Máli tady třeba na Žákavé Alimex 1000 krav, 1000 krav, každá kravka potřebuje 30, minimálně 30 litrů napít, no tak si vemte, že 1000 krát 30 je 30 tisíc litrů, to je těch 30 kubíků. To je jedna velká cisterna, opravdu velká cisterna, ale on tu vodu musí někde načerpat do té cisterny. Takže dojedou do Úslavy, které teče sotva 150 litrů a 2 hodiny, 3 hodiny tam čekají, než to nasajou a pak to převezou ke kravínu, k lokalitě Žákavá, kde je těch 1000 kraviček. Prostě nikdo nečekal, že tu bude tak rozsáhlý vodohospodářský deficit. A také nikdo nečekal, že tu budou takový pomatenci u politické moci a u výkonné moci, že se zhlídnou v cyklostezkách a že nebudou vytvářet zásobní prostory pro regulaci odtoku povrchové vody. Takže ta napjatost bude omezovat chovy skotu, chovy možná i prasat. A ta napjatost ve vodním hospodářství bude za chviličku omezovat i hygienické návyky obyvatel. A ta napjatost ve vodním hospodářství neskončí jedním dnem, když se tamhle sejdou někde v Poselské sněmovně nebo ve Strakovce. To se musí dlouhodobě opravdu ošetřovat toto důležité odvětví. A ne, že tam bude špidla, který nechá odstřelit brýlové uzávěry na Orlíku a zaplaví metro. Škoda kolem 70-80 miliard korun. No, teď tu máme ještě takovou tu vizi válečného dobrodružství. Já si myslím, že ten Putin ani nepotřebuje tady strašit nějakými zbraněmi. Ten ví, že tady jsme na hraně v osadě odvětví a myslím si, že se bude jenom tak koukat, jak to tady zvládáme. On má do budoucna co dělat s obnovou Ukrajiny. Tam bude práce až. Vemte si, že tam pořád je nějakých 15-17 milionů lidí. 17 milionů lidí zaprvé se musí smířit s tím, že už nebudou dál válčit a nebudou dostávat dotační peníze k podpoře války. Ale věřím, že si to lidé uvědomí a v těch volbách 9. a 10. října dají hlas alespoň některým z nás, kteří je přesvědčí k tomu, že to za to stojí a ne, že tady budeme se vymlouvat my jsme nevěděli. Já si myslím, že aspoň posluchači Svobodného vysílače musí šířit tady tu informaci a byl bych rád, kdyby i já jsem dostal alespoň nějakých 15-20 tisíc hlasů z Plzně, kde je kolem 100 tisíc voličů. A v tom druhém kole se utkal s tím soupeřem, který ho nám tady ty billboardové kampaně určitě vygenerují do druhého kola. Bylo by to zajímavý střet a tam už potom by asi ty argumenty na stůl bylo možno někde sdělit a říct si obyvatelům, proč ten či onen kandidát by měl být v Senátu. My v tom máme zcela jasno, vidíme, které důležité věci ve vodohospodářství jsou třeba prosadit, ale také v lesním hospodářství je potřeba neprodleně osázet celou jezerní hřeben a jezerní stěnu sazenicemi a odstranit suché klády, které měly letos 82 a 85 stupňů teplotu. Ty působily jako radiátor do prostoru a vlastně zabraňovaly nátoku oceánské vlhkosti do jihozápadních Čech. Proto je tady takový srážkový deficit tady pod Šumaví na Klatovsku.
2: Jo,
0: v Strakonicku.
3: Ne, ten hlavní, my jsme tam
0: v Písecku. Je to prostě neskutečné, jak ty věci spolu souvisí. A když si člověk uvědomuje, že ty naši političní činitelé dávají opravdu jenom na ty nejzákaznější badatele a prosazují jejich scestné záměry, no tak se musíme opravdu poprat o ty pozice, kde politické moci, protože nelze pořád opakovat větší a větší chyby. To, co nám tady předvedli ty současní a minulí politici. To se nedá nazvat jináč než obrovské škodlivé zásahy do celé ekonomiky České republiky a střední Evropy. Protože to nebude jenom chybět voda nám tady České republice, to budeme posílat také do Drážďan mimořádně nečistou Vltavu a Labe. Kde vzít vodu k nasledění těch výkalů? To budou Pražáci chodit s tuhou stolicí do nějakého kontejneru a ten se bude vyvážet někam do nějakých lesíků. Uvědomme si, že tady je tak zasažena celoevropská vodohospodářská bilance. Nikdy tady nebylo 50 tisíc metrníků v cestě oceánské vlhkosti do vnitřních kontinentů. Těch větráků, které jsou ty nejhorší s energetickým výkonem, s ekonomikou, s nespolehlivostí. Ty větráky potřebují ještě výkonovou rezervu, když fouká, mají a dávají elektřinu, ale když 14 dní nefouká, kde se vezme a kdo zajistí tu chybějící elektřinu? No služby výkonové rezervy, kogenerační jednotky, diesel agregáty. Ta elektřina z těchto zdrojů nebude za 5 korunu, ta bude klidně za 15 korun kilowatt hodina. Čili tady ta zvrhlost a namísto toho, aby jsme dostavili Temelín, tak jak já na letákové kampani zdůrazňuji, dostavte Temelín 3-4, tak pan Babiš a Havlíček tlačí větrnou energetiku. To jsou dva mimořádně nebezpeční škůdci energetické koncepce České republiky. Takže jsem nešel do žádné billboardové kampaně, kdy za jeden billboard chtějí dneska v Plzni 15 tisíc a jenom tam pár vyumělkovaných kandidátů nebo lídrů. Babiš slibuje, jak tam bude makat. Nový senát. Může makat už 14. rok.
1: Aby nešel si do žádných mluvících hlav a kejho hlavu. Dobře, dobře. Jardo, já ti moc děkuji, to byl tedy inženýr Jaroslav Novák, protože jste jistě slyšel, že už se mi tady připojují další, takže máme změnu programu, změnu vysílání, pojedu živě s dalšími hosty, takže pana Pěkina si dáme asi zítra odpoledne uvidíme, nebo dopoledne ho namluvím.
0: Takže děkuji všem posluchačům Svobodného vysílače za jejich hlas k senátním volbám pro ty nepodvolené nové tváře kampaní a kandidáty a věřím, že aspoň 10-15 jich tam dostane, se nás tam dostane tak, abychom tu ústavní žalobu mohli podat v těch třech důležitých směrech. Pandemická ukončit národní očkovací strategii, vodohospodářství, energetiku větrnou ukončit a možná i do lesnic. Děkuji a věřím, že to musíme zvládnout. Nic jiného nám nezbývá.
1: Tak. Naděje umírá poslední. Takže to byl inženýr Jaroslav Novák. Já dodržím palce, dámy a pánové, vy směle pak šiřte, ať se to dostane hlavně na to Plzeňsko. Samozřejmě šiřte a podporujte a videa a informace o těch dalších kandidátech, jak je tady Jarda společně se mnou zmiňoval, tak abyste se mohli někam posunout, aby jsme se vůbec mohli někam posunout, protože je to hrůza. Já jenom dám děkovačku, ať se můžu přivítat s dalšími hosty, ať to můžeme tedy všechno propojit, dámy a pánové, mějte se krásně, ale nikam neodcházejte, protože pokračujeme hnedky teďky dále. Díky moc, Jardo.
0: Díky moc. Děkuji za hlasy a věřím, že to zvládneme. Díky.
4: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: a jdeme na to, jdeme se kouknout na naše hosti, i když vydržte, já to musím ještě přepicnout, ať se na to můžem kouknout. Já tady potřebuji nastavit kameru, jestli mě tedy teď už video efekt. Zkusíme to, budu si s tím hrát, nebo si s tím nebudu hrát. Uvidíme, virtuální kameru nechceme, takže tam mě to nepustí. No tak nic, tak pojedeme bez kamery. Nedá se nic dělat ti bez kamery a jdeme se kouknout, tedy kdo sledujete na. Šup, už to tam dám, začínáme teď. Jdeme na to, co já bych tam dal. Na začátek dáme českou hymnu.
1: Se bojujeme na jiné.

0: No už jsme tady zpět, dámy a pánové, a máme tady třetí už, jestli mě paměť neklapne, třetí vysílání aneb Národní pohyb mimo mě, takže zdravím Zdendu, hezký večer.
1: Buď zdrav, sláva rodu.
0: Sláva rodu, ahoj. Tak.
1: Sláva rodu.
0: Sláva rodu i vám. Tak, jdeme se na to kouknout. Tak.
1: Maruška Kulišková, abych teda představil Kulišková.
0: Zdravíme Marušku, má hlava tápala, ale nedotápala, takže děkuji. Nám představil i partnerku. Dorazili prý tedy před chviličkou, takže se nám to celé semlelo, dámy a pánové, tak nějak na poslední chvíli, takže pana Pěkina, jak jsem říkal, odložíme na zítra odpoledne. Po obědě se na něj koukneme a my se tedy koukneme tedy se Zdenou a s Maruškou na Národní pohyb mimo mě a já si půjdu hrát. Ne, nepustí mě tam kamera, takže hold to bude bez mého oprasku, ale tak já tady nejsem důležitý, já jsem jenom přenašeč spojitostí. Tak, Zdenda mi volal, myslím, ve čtvrtek, ale my jsme se nespojili, já jsem mu volal v pátek, to jsme se taky nespojili, takže dneska hurá, ani nevím, o čem se budeme bavit, tak jsem na to sám zvědavý.
1: No tak o Národním pohybu mimo ně a o tom, že ta změna přichází, když se dokážeme odprostit od režimu politických stran a politických hnutí. Tak Maruška má k tomu, protože si proto na to se připravila písemně, aby jsme
2: Určitě, jako jenom jsme chtěli říct, že my těch listin na toho vlastně všeho za tu tvojí vlastně celou tu éru máme spoustu, takže jenom pár takových výtažků, ale na ten začátek jsme chtěli říct, že samozřejmě zdravíme tebe, všechny tvoje posluchače tady na Svobodném vysílači, dobro vám všem. A tady se vlastně jenom na co chceme poukázat je to, že tady je to pořád ten jeden, ta jedna myšlenka, ten stabilní člověk, ta stabilní myšlenka, ta pevná a to jedno řešení, které vlastně ty můj míre 15 let ukazuješ, že jo?
1: Plus.
2: 15 let ukazuješ a taky samozřejmě i vysvětluješ. Takže tady je to pořád o tom velkém vědomí toho, že tady, co se týče toho režimu politických stran a hnutí, je vlastně to, že to, co je nad nimi, nás v podstatě nezajímá. Ani nějak neužíváme slovo elita, protože pro nás je to skupinka pár nějakých malých nemocných a chamtivých lidí. A je to vlastně myšlenka té nejvyšší odpovědnosti, že jo, vzít to do vlastní.
1: Je to přechod od občana, otroka, politických komunit k člověku, který vlastně není vázaný a není svázaný těmi soukromými právnickými osobami, které tady vymýšlejí ty svoje soukromé zákony v tom okupovaném a jimi vytvořeném parlamentu a senátu.
2: Tak a proč vlastně, protože ty jsi bádal celou tu dobu, ty jsi tady už jako na té scéně od roku 2008, ale od roku 2015 s tím, že vlastně od občana k člověku, tak abychom dobře všem posluchačům a samozřejmě i přeživším potomkům národa československého, které moc zdravíme.
1: To je jedna, jestli víš, tak teď se hodně mluví o tom sebeurčení a sebeurčit se a takovýhle a tak dále. A protože studujeme ty definice, tak víme, že suverén je vlastně monarchie, protože každý suverén má nad sebou dalšího suveréna, který mu je vlastně podřízený. Stejně tak bytost je soukromou právnickou osobou, takže nazývat se živou bytostí, jo, to znamená stotožňovat se s tím, že jsem živá bytost, tak to je zase bytost, je právnická osoba a to jsou všechno definice, které na to naše území přes tyhle ty cizácké projektanty, přes tyhle ty cizí agenty přicházejí a jsou vysvětlovaný tak, že suverén je suverén, ale suverén má nad sebou dalšího suveréna, který mu je podřízený a tak dále. Takže jsou to cizí slova, jsou to naše slova, my se věnujeme našim slovům a my jsme zjistili, že ta nejčistší v tuto dobu nejčistší sebeurčení je přeživší potomek národa československého.
2: Ano, protože tato cesta je hlavně bez režimu politických stran a hnutí, co už vlastně vzniklo v roce 2011, proto těch 15 let. A hlavně nejenom bez té politické jako komunity, kde je ta korupce a tak dále, co tady vlastně všechno s námi provádějí, ale i taky bez těch cizáků a bez všech cizáckých projektů. Proč? Protože víme, že jsme natolik schopní národ a člověkové, kteří si to dokážou vytvořit, a proto, jenom jsem chtěla říct, a proto je to občan od, k tomu člověku. Protože tady ten hlavní, ten nosník toho je, že jako občan nemáme žádné pořádné nástroje.
1: Účinné nástroje.
2: Ano, účinné nástroje k tomu, abychom to tady nějakým způsobem změnili. Jo, maximálně můžeme někdy křičet na náměstí nebo psát nějaké petice a tak dále, ale myslíme, nemá žádné nástroje na změnu. Otázka je, oni vám řeknou, chceme změnu, ale nikdo neurčí, jakou změnu. Takže my říkáme, že nemá, občan nemá žádné nástroje na změnu, která přinese dobro pro člověka.
1: Hej, a protože, a protože víme i, že je v této listině, v této, když to řeknu, Ústava České republiky, já ji tady mám takhle v tom úplném znění, to už mám hodně dlouho, ty knížky, už je asi 8. A tady je článek 10a, jako článek 10, 10a a 10b. A to jsou ty otevřené dvířka, na základě kterých jsou mezinárodní smlouvy. A teď poslouchej dobře, mezinárodní. A tady žádný jakoby národ československý nesepsal žádnou mezinárodní smlouvu. Jo? Vždycky to byly ty pohlaváři těch politických stran, to znamená ta politická vláda. A ty politické strany jsou dneska vázaný ty frakce do toho baráku v Bruselu. A teď, pamatuješ si ve škole, že ti řekli, že tady byla babylonská věž, že tady byl Babylon?
0: No jistě, lidé chtěli dosáhnout až k Bohu, že jo, a ten se nahněval a řekl, ty, tak počkejte, já s váma zatočím. A rozdělil je díky zmatení jazyků, že ano, jakože na ty národy, nebo na ty skupiny, které mluvili tou svojí podobnou příbuznou řečí, jak se dneska říká ze srandy po ostravsku, nemluvím řečí tvého kmene, že ano, nerozumí ti, tak zkrátka, takže nám směl zamotat ten kdysi jednotné lidstvo, ten Bůh v uvozovkách, protože tušíme, co to je za Boha, kdo se toho zmocnil a že to není nic hezkého ani světlého, akorát se to tak tváří, ale ve skutečnosti je zase úplně naopak, tak nám to rozdělil, aby jsme se hádali, aby jsme se nerozuměli, aby jsme za tím společným cílem, jak to chápu já, teď jedu z hlavy, jak to chápu já, aby jsme za tím společným cílem, za tím jednotným lidstvem nemohli dojít, tak nás takto rozdělil. Tak, to je můj krátký exkurs, to je můj názor nebo pohled na věc.
1: Jo, a oni nám i ve školách ukázali, že ta babylonská věž byla zbouraná, že jo. To nám taky ukázali v těch školách, ukázali nám i ty fotky. A ve skutečnosti ona je teďko ta babylonská věž nově postavená. Takže ta babylonská věž a ta vláda toho Babylonu vede do každé území Evropy skrze ty frakce a skrze ty politické strany, které jsou na tyto frakce napojeny. Jo? Takže ten Babylon je tady teď. A stejně tak ty, kteří mluví a říkají a rozprávají o tom, že tady byl Řím, nikdo z nich ho nepamatuje, protože ten jazyk, v kterým nám teďko ty knížky dávají, tak když byl Řím, tak tenhle ten jazyk neexistoval. Jo? Takže ty, kteří psali a píšou tyhle ty knížky o tom, že tu byl Řím, tak ho nikdy nikdo neviděl. Ale ten Řím je tady skrze smlouvy, které jsou tady právě skrze ten římský klub, který vznikl v roce 1968 A ten Řím platí teď po celém světě, protože na celém světě je základem jakéhokoliv práva římské právo, samozřejmě, že...
2: Což dokladuje Unidroit.
1: Tak, to jsou smlouvy, které jsou podepsané pod Unidroit, s kterými prostý občan, já nevím, řemeslník, jo, dělník, zemědělec, absolutně neví, že existují nějaký Unidroit a smlouvy Unidroit. Shodou okolností paní Pauknerová, která je právě, která ratifikovala a podepisovala Blackův právnický slovník v roce 1991, že ty definice jsou platné a že jsou na našem území implantovaný, tak shodou okolností je šéfkou toho Unidroidu. Jo? To
2: znamená,
1: té české sekce. Jo. Je to vlastně profesorka z Karlovy univerzity a tak dále. To znamená židozednářská Karlova univerzita, tyhle ty všechny věci. Takže ono je to krásně propojený a my jsme na základě toho, že víme dneska, že ten Řím a to římské právo je na celém světě, takže ten Řím je tady teď, ne že tady byl, ale je tu teď. Oni si to naprogramovali a jak se říká, napredikovali, protože je globální prediktor, že jo, přitom, když se zamyslíme nad tím, co to je globální prediktor, tak je globální prediktor je, že to je nějaký že to je nějaká globální předpověď, kterou vlastně my vezmeme do mozku a začínáme ji zhmotňovat. Jestliže my víme, že mozek tvoří naši skutečnost kolem nás, do našeho biopole vstupují myšlenky, aby nám někdo vsunul, že tady ten globální prediktor vytváří vlastně ten celosvětový řízení toho světa. A přitom jsme to my, a jde to od nás, tím, že my se s tím stotožňujeme, takže stotožňuje-li se někdo, že je živá bytost, pak se stotožňuje, že je živou právnickou osobou, což je protimluv. Jo? Jestliže někdo řekne, že je suverén a že bychom měli být suveréni a tak dále, opět nás vede do monarchistického zřízení a dobře, možná se ti podařilo zachytit, že Petr Pavel řekl, že by se...
2: Kdyby se ohlásil z toho konstituční monarchii a tak dále. Víme, že se tady zvedá zájem těch oligarchů a šlechty a tak dále. Že
1: prezident tady ano, jedná ze šlechty.
0: Ano, tento protinárodní živel, kdyby jsme to řekli, já jsem bez vašeho dovolení tam prokliknul, právě jsem našel právě budovu Evropského parlamentu, abyste se koukli na tu nedostavěnou babylonskou věž, protože ta symbolika je jasná, takže stačí si to najít na stránkách ČT24 nebo Evropského parlamentu, zkrátka tu fotečku a ta rozestavěná věžička kulatého půdorysu je tam jasná. Nevím, co bychom ještě potřebovali více za důkazy, protože ono opravdu dneska je to tak, že nic se neskrývá, všechno je nám na očích, jenom ta naše pozornost je odpoutávána, aby jsme si toho nevšímali. To je blbost, to je náhoda, prosím tě, co oni by... A takhle. No tak zkrátka tady to máte. Když to dokážu najít během pár sekund, já dokážete tu budovu Evropského parlamentu ve Štrasburku najít vy též, jo? Tak se na to můžete kouknout. Nekoukejte se samozřejmě na ten pohled od vody, ale od té příjezdové cesty, kde jsou ty stožáre s členskými vlajkami. Tak, to tě jenom za mě. No a my jsme se tady už vlastně kdysi bavili i o tom zákoně 424, že ano, zkrátka, že strany politické hnutí, tyto spolky, zájmové kluby, bychom to mohli nazvat, že nemají co pohledávat ve státních funkcích, i když samozřejmě ono to přímo tak jak je to řečeno, tak nikde zase není specifikace těch věcí, ale když si to zadáte, jak se na to koukají právníci, tak ono vám tam dost toho vyleze. No už, a když jste tady vlastně mluvili i o těch věcech, co se tady dějí, tak je to skutečně napováženou, aby si to lidé uvědomili, protože ten Blackův právnický slovník, on už tady prakticky není sehnaný, že ano, většina těch pozůstalých verzí je dneska uchovávána a hodně ceněná, takže dostat se k Blackovou právnickému slovníku je velmi obtížné. A jak jste říkali, to římské právo, teď vzpomenu i ICC, že jo, Mezinárodní trestní tribunál, dámy a pánové, samozřejmě už víme, že některé země, včetně Ruské federace, Běloruské republiky, anebo Spojených států amerických a dalších, nejsou členy. A to vzniklo taky, to je římský status, který mohli podepsat. Ano, zde nám tady děkujeme. První svazek Blackova právnického slovníku.
1: Za
0: Takže
1: druhým stojí počítač.
0: jo, počítače. To je dost drahá podložka pod počítač a vzácná, protože těch pojmů je tam spousta. Tam byla i ta tam byl ten občan. Já vím, že jsme se dívali tenkrát u Rakovníka na jednom setkání, to tam měli, takže jsme se dívali i, co znamená demise, velice zajímavý pojem, jak je tam rozebrán. Takže to je důležité. A zkrátka, někdo nám tady vštípil, my jsme domestikováni, já už jsem to tady říkal před pár dny, či týdny. My jsme vlastně tou institucionalizací našich životů, jsme vlastně domestikováni někým, který, o kom my ani netušíme, protože tady se, jak jsi říkal, globální prediktor, když tak prediktor, korektor, že ano, ale to jsou zase, dámy a pánové, jenom ti správci dosazení všeho schopní,
1: Tak.
0: mocní, schopní všeho, opravdu toho i nejhoršího. A oni tady s námi právě manipulují a nabízejí nám tady, když tak ty volbičky, že ano, nebo tady máme Evropský parlament, nebo tady máme vůbec Evropskou zunii, máme tady toho protinárodního živla na hradě, který samozřejmě i v jednom, jestli je to skutečnost, nevím, já jsem nikde, kdybyste to náhodou, buď ty, Zdendo, anebo Maruška, nebo kdyby to měli na sluchači, ohledně toho, co pronesl v Německu, když se tam ohledně češtiny, že vlastně čeština je zastaralá, většina Evropy umí anglicky, anebo teda němčinu, takže bychom se prvně měli učit německy a čeština by mohla být jako doplňkový jazyk. Takže jestli je tohle to pravda, jestli to tenhle ten pán pustil ze svých úst a je to někde zaznamenáno, tak je to velice závažné. Teď jsme vlastně slyšeli před pár dny, jak vlastně nepotřebujeme tolik nemocnic a na co tolik rentgenů a CTček a takovýchhle věcí. Takže on se tady snaží vlastně rozbít všechno, že ano. I kdyby jsme brali jakoby ten stát, tak zkrátka se snaží rozložit i ten stát, což je úplně hrozný, protože vůbec to státní zřízení. Takže by si lidé uměli uvědomit, já doufám, že dost lidí si uvědomuje, co ten pán je zač a že ten tam zkrátka nemá co dělat. Ale byl tam kvůli tomu, co se teď děje v Evropě vůbec, tak on tam zkrátka byl dosazen a všichni to už věděli 5 let před volbama, že tento bude zkrátka v kuloárech se to říkalo na setkání, kde tento tehdy ještě generál za Naitou, kde vystupoval, tak zkrátka, anebo kde se nachomej, tak už se tam o tom debatovalo, že to bude zkrátka další prezident, to aby jsme to věděli, takže to někdo tady upek zase na nás a sehráli tady zase bídu a divadlo s volbami. Tak a předávám slovo.
1: No, já k tomu můžu říct jenom, že v České republice neexistuje zákon, který by stanovil český jazyk jako úřední jazyk. Jo? To je jediné, co můžu doložit, jako že v České republice neplatí úřední jazyk, jako úřední jazyk není český jazyk stanovený
2: No,
1: zákonem. Tak.
2: tady je jediný zákon, to je z toho roku 1920, 1921, to je zákon o jazyku československém, to je jedna z věcí. A druhá z věcí, jenom jsem chtěla podotknout, jak si říká ohledně té němčiny, co vyslovil teda tenhle ten pán na tom hradě. Tak
1: Pepa,
2: já jsem, jak?
1: Pepa.
2: Tak. Ale jenom ono totiž jako měli bychom si taky uvědomit, že spoustu těch věcí na tom internetu takhle koluje a není to moc pravdivé. Nevím, já jsem to dohledávala, musím říct, že opravdu jsem nic takového nenašla. Ale nicméně, co jsem chtěla říct ještě k tomu Beckovu právnímu slovníku, to hell, jo, tam třeba k těm definicím, to je taky důležité, protože tady jde hlavně o to finanční otroctví a tam je třeba hell, jako hell, to znamená v angličtině peklo a znamená to jméno dříve dávané v Anglii místu, které spadalo pod kancelář státní pokladny a kam byly zavíráni královi dlužníci. Jo, takže to je jenom takhle pro zajímavost, aby jsme věděli, co vlastně opravdu to peklo je. To je vlastně to největší peklo. A to je i vlastně
1: To je vlastně
2: tvoje,
1: vězení, to je
2: to je
1: vlastně to
2: naše
1: vězení,
2: specializace.
1: to
2: Přesně
1: je to
2: tak.
1: vězení pro dlužníky, hell.
2: Tak, ale já jsem chtěla, aby nás vlastně všichni dobře pochopili, proč jsme to dělali. Hlavně já se jenom teď na minutku Mojmíre vrátím k tomu občanovi. A ten občan, protože opravdu tady nejsou žádné ty účinné nástroje, tak aby nás bylo dobře, a tuhle tu myšlenku hlavně, aby bylo dobře pochopeno, je proč vlastně to děláme s tím občanským průkazem, protože nechceme být členitelé.

0: vlastně těmi nástroji absolutně limitován, co se vlastně jakokoliv děje kolem toho občana, tak oni omezen, se tady stejně dělají.
1: Totálně omezen, ty nemáš žádnou zákonnou normu pro to, aby si politika zavázal svou vůlí. To znamená, ty ho v uvozovkách můžeš jakože jít volit, ale ty nemáš důkazní hodnotu toho, koho si volil, protože ty lístky si nesmíš označit, ty můžeš pouze zakroužkovat daného, koho si chceš vybrat, a ve finále zjistíš, že ty si zakroužkoval a vůbec se tam ten kroužek, to znamená ten preferenční hlas, byť by byl jeden, ani neobjeví. A to jsme zkoumali už v roce 2008, 2009, 2010, 2011, kdy jsme byli vlastně i s předsedou volební komise domluvený, že budeme hlídat ty volební místnost, jo, v londýnský, ve škole, a že ji budeme hlídat jako přes noc, aby se tam nic nedělo a tak dále. No, byli jsme policajtama v civilu a v těch černých monterkách vyhozený, ale to je ta skutečnost, že ty jako občan nemáš žádnou páku na ten politický režim. A ten politický režim má ten mandát se takhle chovat, ne na základě voleb, jak dopadnou, to oni si napíšou sami, jak chtějí, ale na základě toho, že mají 8milionový mandát těch držitelů občanských průkazů.
0: To jsou ti členové.
1: To je ten člen té politické komunity, jo, která se tady dala dohromady v tom okupačním období od 1. listopadu 1991, kdy měli opustit federální shromáždění, a oni to federální shromáždění okupovali a v roce 1992 vyhlásili volby, okupační volby, které už dneska AI rozebírá, jakože to bylo referendum, jo, o rozdělení republiky a tak dále a tak dále. Jo, že ty nové volby v roce 92 umožnili a dali mandát těm politickým stranám, ačkoliv žádná z nich neměla ve svém programu ukončení nebo rozdělení Československa nebo zánik Československa, ačkoliv to žádná politická strana v těch volbách 92 neměla, přesto už to dneska považují za to, že byl vyslovený mandát k tomu, aby ty politici udělali, co udělali tím zákonem 542. A to se bavíme pořád o federálním shromáždění, kde od 1. listopadu neměly politické strany a politická hnutí co dělat. Jo, takže to tak, je
0: ale další
1: klíč.
0: Věc, to, co chceme říct vlastně národu, je to, že tady jejich hlavní důležitá myšlenka je to, aby nám vlastně zničili vůbec tady náš jazyk, vůbec to naše smýšlení, naše tradice, náš vlastně národ, a odsunuli ten národ vlastně na tu druhou kolej. Že jo? A my tady vracíme právě tohleto vědomí, jo, zvedáme vědomí národa, aby si uvědomili, že tady vlastně tvoří jenom toho občana, jenom tu komerci, jenom samozřejmě k tomu UCC se ještě dostaneme, pokud třeba ještě budou nějaké otázky, ale ten národ, jako náš národ, odsunuli, tak jako naše rody, tak náš národ. A ty si vlastně vracíš tomu národu zase tu způsobilost, oprávnění a tu sílu.
1: Krásná je jedna věc, když se nad tím zamyslíš, že jsem viděl reklamu, kde stojí dvoumetrový černoch a říká, já jsem Čech, já jsem Čech, já jsem se v Česku narodil a já jsem Čech. To je krásný. Ale důležitý a podstatný je, jaké národnosti. Jo? A to jsou ty věci, kdybychom se podívali, kdo všechno sedí v parlamentu, kteří Češi sedí v parlamentu, jakých jsou národností.
0: A jaké zájmy hájí. Hej?
1: A čí národní zájmy oni hájí. Jo? A to by si se divil. To by si se divil.
2: To jsem právě v předcházejícím vysílání zmiňoval a že zkrátka Slováci to na Infovojně říkají, Norbert to říká stále, ať si mají klidně 250 000 vejplatu, ale a dělají pro lidi a pro národ. Ale oni nedělají ani ty poslanci, ani ty senátoři nedělají to, ani ti soudci, vůbec vlastně ty tři větve vlastně jakože moci, která se nám odehrá.

0: nebo která je nám nastíněna v té ústavě České republiky, takže tam máme s zákonodárnou, soudní a výkonnou moc, že ano, tak ani jeden z nich nedělá samozřejmě pro československý národ nebo pro pro národy
1: Tak,
0: a
1: co když oni
0: Čechů
1: jsou té jiné
0: moravou slezanou.
1: národnosti?
0: Tak.
1: Co když oni jsou té jiné národnosti a oni právě činí pro ten svůj národ?
0: A nebo co, když se dostanou do Evropského parlamentu, tam jim většině přepne, protože to je lis jak prase, a začnou dělat pro Evropu nebo pro Evropskou komisi a na svoje národy, za které byli zvoleni ti europoslanci, z většiny tedy kašlou zase čest výjimkám.
2: Tak, ale my chceme říci, že tady už jednou pro nás vlastně za celé to období, tak pro nás režim politických stran a hnutí selhal, tečka. Ztratili jsme důvěru, tečka. Dále už se to nedá obnovovat. Víme už taky všichni, a to i samozřejmě z těch diplomatických, akademických, z té akademické půdy, tak víme, že tam už režim politických stran a hnutí považují za přežitek, to už jsou živé mrtvoly. To znamená, ona je opravdu zcela nepochybné, že tady tyhle ty veřejnoprávní korporace, jako třeba dáme jenom příklad, Česká republika, Slovenská republika, tak víme, že tady provádí ten svůj soukromý politický biznis na našem území československém. Jo, to je veřejnoprávní, jsou to veřejnoprávní společnosti, mají své občany, to znamená jako ten zdroj své veřejné moci a je zcela nepochybné, že režimy politických stran a hnutí a samozřejmě do toho zahrnujeme i banky, protože to je velký spolupracovatel s nimi. Hej. Banky jsou obecně zapojeny do zločinného spiknutí proti člověkům, že tam samozřejmě, že poskytují ty úvěry a tak dále, no, tak to není, ale dneska, ano, občanům to není dneska. Dneska to téma, protože i téma peníze je obrovský a tak dále. Ale jsou tady proto, aby udržovali to dluhové otroctví toho peněžního systému, proto ten hell, to je vlastně ti dlužníci, proto to peklo, ve kterém je vlastně v uvozovkách to lidstvo uvězněno. Ale vědomí toho, že lidstvo v uvozovkách je politický subjekt, kterým ty vlastně jim to tady vysvětluješ taky dlouho, vzniká a zaniká zákonem, ale jsou zde přeživší potomci národa československého a ti nezanikli dle našich rodů a předků, jelikož nejsou právě tím politickým subjektem. Tak abychom mu tam dobře rozuměli.
1: A já to doplním, že politický subjekt občan, proč je to politický subjekt? Protože když si zažádáš o občanský průkaz, tak ty splňuješ a musíš splnit zákonné podmínky té veřejnoprávní občanské společnosti, to znamená, vznikáš tím, že splníš ty zákonné podmínky a oni nám ukázali zákonem 542 z roku 1992, že zákonem ukončili občany ČSFR a lid ČSFR, který zanikl zákonem 542 z roku 1992. To znamená, občan a lid vzniká a zaniká politickým zákonem.
2: Tak a
1: zatímco ten rod nezaniká žádným politickým zákonem, nepodléhá žádnému politickému závazku, protože on je tady na základě toho genomu, své kultury, svého života a to je zcela něco jiného. A oni se nás právě snaží toho člověka, který nevěděl, a my jsme to nevěděli, to se musíme přiznat, protože když jsi šel zažádat o občanku, v životě tě nenapadlo, jak seš vázaný a k čemu všemu tě to váže a že jsi se sám dobrovolně zavázal, že budeš dodržovat ty jejich zákony, jo, který oni upgradeujou každých 10 let, proto ty máš upgradeovanou občanku každých 10 let a každých 10 let se směřuješ s tím, že ty soukromé právnické osoby, protože každá politická strana je soukromou právnickou osobou, ti v tom svém vytvořeném parlamentu, který si tady vytvořili od 1.1.93, to je jejich soukromý parlament, tak v tom soukromém parlamentu oni dávají soukromé zákony, na kterých se tam všichni dohodnou, protože oni se tam všichni jsou to švakři, oni jsou všichni kámoši. To, že navenek na sebe řvou, křičejí, nadávají, pak si stejně dají pusinku za rohem a jdou spolu na oběd. Takže oni jsou všichni propojení tak, aby plnili příkazy těch svých majitelů, to znamená těch majitelů, těch soukromých právnických osob, jako je ANO, jako je Piráti, jako jsou motoristi, jako je STAN, jako je Stačilo, jako je KSČM a všechny další ty, který se teďko ukazují na náměstích mírovými pochody a vším možným, že potřebují, abyste je teďko volili. A to je právě ten největší podraz, že vlastně tyhle ti občanští aktivisté, který jsme znali, tak určitě si slyšel, že tady byla paní Peková, že tady byla paní Čipižáková, že tady je občanský aktivista Jiří Černohorský, že tady byla Tarabová, že tady byl Reichl a tak dále. A tyhle ty všichni občanští aktivisti jsou ty, který vábejí a lákají ty lidi k volbám, protože Jirka je dobrý, nebo Tarabová je dobrá, nebo Reichl je borec, nebo tamhle ten je borec. A lákají ty lidi, protože oni sami se nechali napsat, naverbovat do té soukromé právnické osoby, jakože nezávislej, ale ty nemůžeš být napsaný na kandidátku politické strany té soukromé právnické osoby, aniž by si s ní neměl nějaký vazby. Jo, že budeš nezávislý a takovýhle ty bláboli. Slouží to jenom proto, aby se zvedla, jakoby, aby se zvedla ještě hrstka lidí, která ještě věří těmhle těm občanským aktivistům, nebo že ještě věří těm politickým stranám, aby je tam vlákali. A ve finále je tady 60% občanů, který už nezajímá politika, který už nechodí k volbám. A to je ta síla, která by teď se měla projevit tou vědomou ztrátou toho občanského průkazu, protože v tu chvíli korporace zaniká, když ztratí své členy, tedy občany. A to je ten základ, který je doložitelný, když půjdeš k volbám, cokoliv tam hodíš do té urny, už nikdy nedoloží, že jsi to tam vložil a že jsi to tam dal a tak dále. Pouze doloží, že jsi tam byl. Ale my máme od policie České republiky vědomá ztráta občanského průkazu, to znamená, máme doklad, že jsme ztratili ten občanský průkaz, že ten nový nežádáme, protože máme vyřízený pasy, my teda ne, ale říkáme, ať si člověk nejdřív vyřídí ten pas, aby si mohl tímhle dokladem, aby se mohl v tom systému, který my neopouštíme, protože tam je mylně, tam je mylně řečeno, že neplatíš sociálku, neplať popelnice, neplať tyhle ty hypotéky, neplať tohle, protože to se sem teďko takovýhle nešvar se sem dostal. A my říkáme, že to je blbost, že my to můžeme změnit v momentě, kdy my si doložíme všichni, že jsme ukončili ten občanskoprávně politický svazek. A z těchto přeživších potomků národa československého my už vytváříme, když to řeknu, strukturu, ať je to veřejným výběrem a tak dále. Takže my už tvoříme ten prostor pro to, aby už ti občané mohli přejít k tomu člověku bez toho, že by jim vznikaly újmy, protože my už to tvoříme 5 let a nemáme jedinou újmu, jo, v tom.
2: Tak musíme si uvědomit, že režim politických stran a hnutí vše schvaluje, že jo, jak se to vlastně k nám, k tomu národu dostává. To znamená, protože oni to všechno schvalují, tenhle ten režim politických stran a hnutí, schvaluje i ty bankovní dluhové pasti, jo, jedno to je důležité, dluhové pasti jak pro člověky, tak samozřejmě i pro národ, což je samozřejmě velmi důležité, že jo.
1: No pro občany a pro lidi.
2: No protože jsou tady nastavené velké triky, intriky, na které ty samozřejmě upozorňuješ a tak dále a my chceme říct jenom, že dá se tvořit, je to nejvyšší odpovědnost, můžeme tohoto vytvořit právě tou nenásilnou cestou, tím zvednutím toho vědomí, toho našeho národa a ani mezikorporátní právo třeba slovo národ nezná.
1: No je to těžký, jo, jako v tuto dobu, protože tady se, tady se jedou všechny možné projekty, které odvádějí pozornost, jo? Ať je to projekt Gesara Nesara, nepodmíněný příjmy, ať jsou to tyhle ty, když to řeknu, LVČR, jo, a tak dále. Všechno to zesměšňuje tu pozici té práce, kterou tady vlastně my činíme, protože ve finále, když my řekneme, že tvoříme vlastně společnost bez politických stran, tak se vždycky najde někdo, kde se natočí video, určitě si nějaký video viděl, kde se řidič hádá s policajtem, že s ním nemá žádnou smlouvu a je tam vidět registrační značka toho vozidla, která je registrační značkou České republiky a už to, že sedneš do takového auta, už seš pod tou smlouvou té veřejnoprávní občanské společnosti Česká republika, protože jedeš autem, který má ty registrační značky té České republiky, takže seš povinen dodržovat určitý ty věci. Ve finále ukáže řidičák nebo ve finále se stotožní svým jménem a příjmením, i když teda tu občanku nedá a v ten okamžik je z něj právě ten občan, který s tou policií tu smlouvu má sepsanou. No, takže tady je spousta zavádějících slepých uliček. Dokonce i to, že jsou tady schopní se někteří lidi, jako je na Slovensku paní Bajči, možná určitě by si měl znát panu Bajči, že jo, Paula Bajči, která jede tuhletu agendu a ona se upíše do Anglie, jo, ona se upíše pod Anglii, jo, a tyhle ty lidi jsou upsaný v Anglii a chtějí obnovit Československo, no pro koho? Když ty nejseš, jako, když ty seš jakože živý člověk, zavedený pod anglickou královnou, pod anglickým dvorem, tak pro koho činíš to Československo? To by mě... No, agenda živých lidí, to jsou lidi, kteří se upsali, podepsali, vyplnili formuláře a jsou zaregistrovaní v Anglii. Tak pro koho oni tvoří to Československo, o kterým básní, že to Československo takhle a přitom jsou to agenti podepsaný agenti anglickému dvoru. A určitě to tvoří pro nás. Jako,
2: no a další věc je...
1: To ti hlava nebere. Jako.
2: A další věc je taky uvědomění toho, co je ten obchodní jednotný zákoník. To je velké vědomí, protože tady, jak jsme se vlastně dostali, teda oni nás vytáhli z těch národních dobrých vztahů, které jsme měli, a dostali nás do spáru té komerce, vlastně toho jejich politického biznesu, proto to tady vypadá, jak to tady vypadá. A UCC, jako tato zkratka, jako jednotlivý obchodní zákoník, je vlastně taky privátní záležitost. Je to tady vlastně věc nějakých soukromých právníků, kteří se takhle nastavili, my jsme měli přece i hospodářské zákoníky.
1: A pak ti řeknou, že je nezajímá Blackův právnický slovník, protože to je...
2: Což evropské kontinentální právo tady zastoupené je.
1: Což úplně někdy žasneš, že ti nějaký občanský aktivista, který se tady ohání UCC OPP a říká o sobě, že to je živá bytost, a ty mu tady ukážeš právnický slovník Blackův, právě my to máme na stránkách, kde bytost je právnická osoba. Jo? Takže živá právnická osoba. To, a oni se tím hájejí, oni se s tím stotožňují. A to je přesně to, že nejčistší stotožnění, který ti nikdo nemůže na tomhletom světě odepřít a nepřiznat, je, že jsi přeživší potomek národa československého.
2: Tak jistě, já chtěl jsem říct, že samozřejmě my tady máme na co vlastně...
1: Oni by šli až do Rakouska-Uherska a když se jich zeptáš, jestli tady byl král, tak oni koukají, jo, nikdo ho nikdy neviděl, Karla IV. Sochy Karla IV. To bylo velký téma. My jsme to měli na to, když jezdíme teďko, tak sochy Karla IV. Se dělaly v 19. století. Socha Karla IV. Před Karlovým mostem je někdy z roku 1950. To se dá dohledat. Jo? Socha Jana Žižky je z roku 1970. To si pamatuju já jako malej kluk, když jsem si v té soše a kolem té sochy hrál na vojáky. Jo? A všechny tyhle ty sochy, monument na Staroměstském náměstí mistra Jana Husa, jo, 1900, já nevím, 60, jo, plus minus. Takže všechny tyhle ty sochy, všech těchto těch Karlů, ani Karlův most se nemenoval Karlův most, jo, ten byl přejmenovaný, jo, a tak dále. Takže oni tady vytvoří, oni tady vytvořili prostor, jo, tím, že vlastně psali a připsali si v těch dějinách těch tisíc let, tak nám řekli, že tady byli králové, my jsme byli jejich poddaní, to znamená, že můj pradědeček byl poddaný nějakému Habsburkovi a Karlu IV. A tak dále. A představ si, že když bys si našel, a to taky najdeš, velký státní znak Československa, tak si představ, že jsou tam symboly těchto šlechtických rodů do dneška. Do dneška jsou šlechtické rody na státním znaku Československa, včetně koruny a tak dále. My jsme objevili, že ten lev s tou korunou, že to je vlastně syn Judy, že, jo? Že to je symbol syna Judy. Jo? Takže všechny tyhle ty příběhy oni tady vytvořili. My jsme si je ve škole vzali do své mysli, brali jsme je jako za skutečnost. No a ta skutečnost se tady začala tvořit v roce 1900 Karlův most, jako 1900 socha Karla IV. 1950 a tak dále a tak dále. Oni nám tady nasázali ty sochy. Jo? Stejně jestli si viděl, když byla ta válka v tom Kuwaitu, v Perském zálivu, jak oni tam vlítli do toho muzea, bourali tam ty sochy a v tom si viděl Roxory, jo? Normální Roxory, když rozmlátili sochu v tom muzeu, tak tam normálně z toho koukali Roxory, protože to byly sochy stejně tak falešný, jako je u nás socha Karla IV. Falešná. Jo? A tohle to všechno dělá ten prediktor, který to jakoby dopředu nám jakože nalajnoval, a my teďko, a vedou nás do těch šlepějí, že vlastně tady by ještě byli lidi, kteří by chtěli monarchii, jo, kteří by chtěli ke Karlu IV. A k Habsburkům a ke všem. A všechno je to založené na tom. Pamatuješ si, jak utopit doktora Mráčka? Mm-hmm. Jak tam Konec sbírali...
0: V Čechách, jo.
1: Tak, jak tam sbírali ty dušičky takhle do těch, tak víš, co se tady dělalo? Tady se lovili lidi, tyhle ty šlechtici v uvozovkách, lovili lidi. A čím větší si měl uložiště koster, to znamená ty kostnice, tím bohatší a majetnější a důležitější si byl. Takže všechny tyhle ty kostnice, všechny tyhle ty, kde je tam 50 tisíc, oni vyvražďovali a odchytávali nás tady jak v opice. A to jsou no, věci, které... No, dobře, to jsem trošku zaběh, no, aby jako si lidi uvědomili, co všechno tady s náma dělali a jak oni se vlastně zlegalizovávají skrze nás, jo? Že my to vezmeme do té hlavy, že Karel IV. Tady byl, ale všechny knihy, které o něm jsou, psali lidi, kteří Karla IV. Nikdy neviděli a nikdy ho ani nezažili.
2: No, ono je velmi důležité no. Taky vidět, co je legalizace, legalizování, tak to je vlastně teda ten jejich prostor, že jo? Prostor, legální systém. Je o té komunitě, která se hlásí k tomuto systému, režimu právě těch politických stran a hnutí. To je jejich prostor, legalist, to víme, že to je druh jazyka, který se užívá v těch právních dokumentech, těžké porozumění. A další věci jenom pro zajímavost, co znamená reset, abychom věděli, oni to moc rádi používají.
1: No, Černohorský kandiduje za reset Brno, jo? Reset Brno, tak co je reset?
2: Co znamená reset, je přijetí nebo ukrývání osoby postavené mimo zákon. Je to obnovení krádeže, přijetí a přechovávání kradeného zboží s vědomím, že je kradené, s úmyslem zločině je zadržet skutečnému majiteli.
1: Ale já jsem se přeřekl, on je restart.
2: No restart.
1: To on je restart, jo. Omlouvám se.
2: To bylo takový...
1: Jiří Černohorský kandiduje jako na třetím místě za restart Brno.
2: jdeme k tomu resetu. V těch ale právnických slovnících, abychom věděli, tam najdeme spoustu věcí, ale nejenom Blackwolf, ale je i Bouvier, Law, Dictionary, jo, Valentine a tak dále. Těch právnických slovníků je tady daleko, daleko víc. Takže právě v tom vědomí těch politických stran a hnutí, tak tady ty dáváš opravdu do vědomí toho národa, jo? Abychom si všichni uvědomili, že tady se ztrácí ten člověk, ta člověčina a tak dále, jdou tady ti cizáci, jak jsi řekl na začátku, tím článkem 10a a tak dále. A my to tady vlastně, my víme, že to tady, ty politické strany existují už od roku 1919, jo? Tohle to všechno, že to mají naplánované a tady ta myšlenka připomíná tomu národu, že bychom měli brát ve velkém vědomí naše rody, to je to, co chtěli, abychom zapomněli, naše rody, chránit naše tradice. Právě proto máme i tu dohodu člověku, jestli budeš chtít, tak vám kousek aspoň z toho, kousek aspoň z toho můžeme přečíst, jo, z té dohody člověku, protože to je to nejvíc zásadní, co tady vlastně vytváříme. Protože státy jsou obchodní zóny. Tak a teď se vrátím trošičku k té politice. Stát je politická divize, to znamená tělesa, vlády, entity, těleso, tělo politické komunity. Vláda je politické těleso, takže stát je politická divize, vláda je politické těleso.
1: A divize, to je třeba první divize, pátá tanková divize, jo, a tak dále. To jsou všechno vojenské projekty. Jo? Občan je normálně vojenským projektem. Jo? To jsou všechno, to je všechno.
2: A suverénní je politický koncept.
1: No.
2: Jo? Tohle to je všechno tak. Politický, vlastně i ty mise mají vojenské a tak dále.
1: No, jo.
2: A suverén, to si ale říkal ty už si to zmiňoval, ale svrchovaný lid, co znamená svrchovaný lid, to znamená jako suverénní lid. Termín běžně používaný k označení politického tělesa, který se skládá z celého počtu občanů a kvalifikovaných voličů. To je pro ně to nejdůležitější.
1: Jo, to je přesně tak, takže oni potřebují ne volby, oni potřebují mít držitele občanských průkazů, který nazvou, že to je lid, kterýmu oni vlastně veřejně slouží pro jeho veřejné blaho a přitom si ty soukromé právnické osoby udělali z té veřejné správy a občanů pouze pod zákonem dojnou krávu. A to doslova. Dojej občany, protože ty občané jim vyslovili. To je jako když máš kartičku do Kauflandu a máš tam slevu na zubaře, jo? Tak úplně stejně tak je to občanský průkaz. Máš nějakou slevu na něco, i když nevím na co, už dneska má občan slevu, nebo jaká je to výhoda, protože i neobčan České republiky, který tady žije, který tady platí sociální, zdravotní a nemoc a tak dále, má právo na nemocenskou, právo na všechny tyhle ty výhody, který má ten občan. Jediný je, že nemůže volit a nemůže být volen. Ale to stejně, když si to vezmeš, tak politické strany si tady zřizují dneska mafiáni, milionáři a miliardáři nebo odborníci z Jasanu, který napomáhali svými radami, to je taky extrém, který napomáhali svými radami, jak zprivatizovat národní majetek Československa. To byli všichni tyhle ty odborníci, kteří teďko sedějí v Jasanu a za to palmáry, který dostávali, za ty desátky, který dostávali za to, že tady rozebrali ČES, že rozebrali Poldy, že rozebrali plynovody, že rozebrali vodovody, že rozebrali energetiku a tak dále a všechny tyhle ty průmysly, fabriky, tak za tyhle ty štístka, který za to dostávali, za tyhle ty provize a brebendy a tak dále, už jsou dneska schopní si postavit politickou stranu, která jde do voleb, stejně tak si ji tady postaví Tykač, stejně tak si ji tady staví Strnad, stejně tak si ji tady staví Chladové a další miliardáři, kterým politici, bývalí politici, dopomohli k tomu, aby se z nich stali ty miliardáři a ty oligarchové. Takže organizovaný zločin, miliardáři, politici, to je všecko jedna banda, kterou si tady oni po tom roce, po 1. listopadu 1991 začali tvořit. Jo? Neskutečný.
0: Tak, to je tak, velmi tenkrát vlastně, myslím, který to bylo, Tlustý nebo Dlouhý, tady vyprávěl o tom, jak bylo potřeba tady vytvořit vlastně ty bohatý, tu elitu, že ano, aby měli prostředky, aby to tady přece mohlo fungovat, jako kdyby to tady předtím těch 40 let nefungovalo, že ano, dámy a pánové.
1: Nejjasnější je, že Dlouhý byl komunista, že jo, který pracoval v prognostickém ústavu a tam se sbíhaly všechny data o tom, který podnik kolik vydělává, kolik má zaměstnanců, proto malá privatizace, poté velká. A pozor, jo, malá privatizace z tebe, když jsi seděl u stolu s Klausem nebo se Zemanem, tak malá privatizace z tebe udělala ze dne na den milionáře. Ty jsi ze dne na den mohl vydělat 1 000 000 korun, protože tady byly firmy, který vydělávali 1 000 000 korun denně a neměli ani 50 zaměstnanců, proto spadali do toho, proto to tak udělali. A tyhle ty podniky, tyhle ty firmy, které byly takhle zprivatizované v malé privatizaci, pak platili peníze na účet firmy, na účet podniku, který mělo ičo dičo a nebylo registrovaný a mělo to účet. Tam se posílali peníze a kdo se vzpouzel, tak zase o všechno přišel a tak dále. Takže tady ten organizovaný zločin prorostl díky politikům, který si ho pěstovali a který ho vypěstovali. To je doslova.
2: No, tak samozřejmě, tak ono je to tady všechno, jak se říká, pod rouškou, jo? Tomu se říká...
1: Doslova nás tady rozprodali a zaprodali se.
2: Ale ještě vlastně pod rouškou třeba právě těch peněz, těch fiat peněz, které nemají žádné hodnoty a tak dále, ale to je další jiné téma. No, takže to řešení, takže národní
0: pohyb. Ano, jak z toho ven? Jak z toho ven? Co z toho ven? 200 hoven, 300 hoven, ale jak se z toho dostat?
2: jdeme hned na to. Ono totiž, to je velmi jednoduché, i když tu složitost nám dávají oni sami, ale je to velmi jednoduché. Je to tady vyfiltrované, to znamená, tady jsou různé nějaké právě ty cizácké projekty, o kterých jsme, to už máme probádáné, takže tady už je, jo, tam už je nebereme vůbec v potaz, protože víme, že když jdeme do té podstaty a koukáme se, kdo to založil. Tak. Takže to znamená ani nějaká gesera, desera, tvořivá společnost a tak dále. Agenda živých lidí vůbec, pro nás jsou to upřímně, musíme říct, jako
1: podvodné rody, jo.
2: Řešení.
1: Skrkaničové, paramonové a tak dále, jo. Lebečer, to všecko je cizáckýho projektu.
2: Tak a jak můžeme, protože je, jako jednotlivec, tak to jsme si teď řekli, občan nemá ty nástroje. To znamená, proto jsme udělali tenhle postup, abychom tvořili v té vlastně nejvyšší odpovědnosti, abychom tvořili tu zdravou společnost. To znamená my jako celek, jako národ, právě proto tady zvedáme to vědomí.
1: Složený z přeživších potomků národa československého, to znamená z těch, kteří vědomně ukončí platnosti těch občanských průkazů, které je vážou do té politiky, tak v tom prostoru, kde tito lidé žijí, tak v tom prostoru vytvářejí vlastně tento biopole toho, té změny od toho občana k tomu člověku.
2: Tak přesně tak. To mě to teď už uteklo, teď jak jsme do toho skočili, tak mě ta myšlenka teď trošičku utekla. Ale jde nám o to, že tady, ano, ne jako jednotlivec, jo, tady to už moc šanci nemáme, ale jako národ. Takže tady jsou vlastně dvě plus. Jedno velké plus je to, že tady dáváme a zvedáme vědomí národa, abychom věděli. To znamená skrze písmo našich předků, že jo, staroslovenština a tak dále, to vědomí toho národa, abychom se nestali jenom nějakým pouhým euroobčanem bez pevné zemi, jako abychom měli pod nohama tu pevnou zem, protože oni dělají úplně všechno, abychom ztratili právě tu naši zemi, našich předků, jo, to je to nejdůležitější. No a samozřejmě tady v tomhletom je, takže první ta fáze je ten národ a pak Tvoříme právě tu dohodu člověku, to je ta dohoda člověka, protože se musíme dohodnout, jo? Abychom se dobře pochopili. I Anglie byla založena na dohodě. Takže ten
0: akt... S cizánským bych použil koncenzus, tedy dohoda na tom, na těch zase společných cílech a záměrech, na tom, jak chceme žít a jak chceme spolu nažívat a jak má ta společnost vypadat a jak by se k sobě měli lidé chovat, ano.
2: Tak, přesně tak. A o tom to je, ta dohoda člověku, protože my to tady vlastně celou dobu tvoříme, protože my tvoříme, my konáme, my jenom tak jako nečekáme na něco, že nám tady něco spadne, že jo, z toho nebe ve smíru.
1: No jako to, co jsme udělali, to, co jsme my udělali, když to řeknu od roku 2021, kdy jsme se, když to řeknu s Maruškou, setkali, tak my máme vlastně dáno na srozuměnou dohágu, že tady država Čech a Slovakia žádá, nebo ne, že žádá, ale ukazuje a dává na srozuměnou dohágu, že tady došlo k těmto věcem, o kterých jsme se tu bavili, a že buď ať nám pomůžou, anebo ať mlčí, že si uděláme ten pořádek my sami. A v roce 2022 jsme to dali na vědomí na ministerstvo vnitra a na všechny tyhle ty úřady tohodle z toho. Jasně, poté to zopakoval, když to řeknu, Macháček ve své podobě, večer a tak dále a tak dále, ale nikdy to nebylo postaveno na těch našich základech bez těch politických stran. Všichni vlastně zachovávají ten konsenzus pořád politické strany.
2: Tak, přesně tak, pořád, jo? Je to.
1: Furt je to, jako ať je to LVČR, ať je to agenda živých lidí a tak dále a tak dále. Všude se zachovává konsenzus politických stran.
2: No. Tak a samozřejmě je to tady postavené na tom, na té svobodné vůli, takže naše země může tou právě, my říkáme svobodnou, protože to je vůle naše svobodná, nás všech začít znovu, to znamená, proto si to nazval na začátku Československo do třetice a ta je vlastně, která nepřebírá žádné závazky učiněné režimem politických stran a hnutí. A my jsme to postavili jako na národní držbu a na národní rodovou a podílovou držbu. To znamená, je tady možnost, což je samozřejmě i v tom právním vědomí, je tady paše, řekneme to, svobodná vůle na to, aby jsme mohli začít, a to už tady po třetí opakujeme, je ta nejvyšší odpovědnost, abychom mohli něco vytvořit. Protože když víme, že budeme křičet na tom náměstí, nespravíme nic. Budeme dělat tady tyhle ty petice, taky nespravíme nic, neuděláme nic, žádnou, myslíme, pořádnou změnu. Takže zbývá nám, národe, probuďme se, je tady dohoda, dohodnout se. Ono to vypadá jako jednoduše, ono to je jednoduché způsob, jo, tím způsobem jednoduchý. Takže dohodnout se, postavit dohodu člověku, což jsme postavili, my tady můžeme i kousek přečíst a vlastně si to tvořit. To znamená, ty si kony, my jsme vlastně udělali ty kony a provádět si myšlenky.
1: My máme vydání, který vlastně, aby jsme vystoupili z tohoto, tak máme toto. Protože tady je listina základních práv a svobod a ústava a tady jsou kony a prováděcí myšlenky državy Čech a Slovakia a je tam ta dohoda člověku, která nahrazuje listinu základních práv a svobod.
2: Tak,
1: jo? Aby byl ten, že vycházíme, jakoby opouštíme tohleto politické a vytvořili jsme to naše, který nemá, a to jako, když to takhle budu...
2: Tu nestranickou cestu.
1: Kterou má vlastně v sobě tu nestranickou. Je tady zákon Alexander Dubček, jo, a tak dále. Máme tady rozbory, přehledy o tom, jak to bylo v roce 89 s ekonomikou, jak byl rozpočet skládaný, jak ho budeme skládat, jak se tady všechny ty myšlenky dají. A zároveň máme tady bez politických stran, máme tady 17 myšlenek, jo, máme tady banery, který vlastně máme v těch myšlenkách, že máme ten veřejný výběr člověku, že máme okoličkované území, to znamená, že nejsevernější, nejjižnější, nejzápadnější cíp naší země, včetně podkarpatské Rusy a tak dále. Takže
2: tvoříme strukturu správy země, tvoříme vlastně jinou ekonomiku.
1: Pro ty přeživší potomky národa Československa. Takže pořád je to o tom, že jako občan neuděláš a nevytvoříš nic, protože jestli dneska máš nějakou malou oporu v tom zákoně, zítra ten zákon ty soukromé právnické osoby změní tak, že to právo mít nebudeš. Takže to, co můžeme doložit, je, že máš od ministerstva vnitra, že si ukončil ten veřejnoprávní občanský svazek, to máme na stránkách, stejně tak je tam ukončení platnosti, to znamená ztráta toho občanského průkazu. A na základě toho se z tebe stává ten přeživší potomek národa československého, který buď v tom místě, kde žije, už je pomocná ruka državy, anebo se s námi setkáš, my si s tebou budeme, já nevím, povídat, budeme ti ukazovat, budeme spolu četovat, když je to třeba na dálku, a posléze vlastně ty sám si schopnej vysvětlit to, co teďko říkáme, a ty bys to už byl taky schopnej vysvětlovat, jakým způsobem se dá z toho občana, toho otroka, z toho politického subjektu se stát tím člověkem, který pak už má ty páky, protože i v téhleté listině základních práv a svobod je v té preambuli napsáno, že jsou tady práva, že se zaručuje ta společnost, tato společnost se zaručuje, a tady to můžu takhle, aby to bylo vidět, jestli to je vidět, jo? Že se tato společnost, jo, že se tato společnost zaručuje uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, čárka, práv občana a svrchovanost zákona. Takže na tomhle tom, že tady existuje i tady existuje, že i ta politická komunita musí uznávat ty práva, to nescizitelný lidský práv, těch lidských práv člověka, lidských. Zatímco ty, občan, máš tu listinu těch základních práv. Takže ten člověk má daleko rozsáhlejší těch lidských práv má daleko více, než ty jako občan, který má pouze tu listinu základních práv a svobod. A když dojde k porušení této listiny základních práv a svobod, jako na nějakého občana, tak ty musíš podat trestní oznámení, policie to zamete. Takže ty podáváš žalobu, ty ti ji nepřijmou. Tak přidáš druhou žalobu, tu už třeba vezmou. Pak se potřebuješ odvolat, dovolat, a než tyhle ty kroky naplníš, 5 let života ti proběhne, ani nevíš jak. A my jsme vlastně přišli na to, že ten člověk je rovnou v těch lidských a využívá těch lidských práv.
2: To je tak, ten jak jsme říkali, jdeme na to. Takže dohoda člověku, společenská dohoda, abyste vy všichni a národ nás věděli, o čem tady vlastně vůbec hovoříme. Takže dohoda člověku, správa společných záležitostí naší země. To znamená, my přeživší potomci národa československého jdeme mimo veřejnoprávní občanskou společnost Česká republika a Slovenská republika a vyhlašujeme Československo do třetice dané předky našimi v roce 1918 a hranice stvrzeny za území naše spojené a nerozdělitelné. My to vyhlašujeme děržavou Čechoslovakia. Protože dosavadní režim politických stran a hnutí selhal v naplnění svého nejvyššího smyslu, to znamená pracovat pro občany ve správě společných záležitostí. Dnešní vládní korporátní a bankovní aparát hrubě narušuje mír, my říkáme mír, zde na zemi. Stranické politické volby jsou pouhým divadlem a iluzí svobody pro nevědomé občany. Máme jiné než politické smýšlení, obnovujeme přirozený vztah člověka k jeho domovu, k jeho společenství, slavensko-árijským kořenům a k odpovědnosti vůči našim potomkům. Proto vznikla děržava Čechoslovakia, jedna ze zakladajících děržav svazu slavensko-árijských svobodných rodů. Děržava Čechoslovakia, vyhlášená oznámena, to už si říkal, 11. května 2022 OSN, a oznámená ministerstvu vnitra České republiky a Slovenské republiky v roce 2023. Tato cesta je jiná než stranicko-politická s užitím zákonu číslo 23 z roku 1991 sbírky, zákonu číslo 424 z roku 1991 paragraf 3 a zákonu Národního výboru československého číslo 11 z roku 1918 sbírky.
1: Tady bych se pozastavil u tohohle toho zákona, protože o něm už konečně začali mluvit určitý občanští aktivisti. A tenhle ten zákon z roku 1918, zákon 11, vlastně ustanovoval, že se ta zpráva bude řídit skrze národní výbory. A my, protože jdeme mimo ty politické názvy a tak dále, tak se opíráme o tento zákon z roku 1918 a měníme ty národní výbory, které byly zprofanované komunismem a blebleble a blebleble, tak je měníme na konné výbory držely Čech a Slovakia. Jo? To znamená, my se opíráme v každých kousku dějinách Československa jsme vybrali tu část, která je dobrá pro nás a ne politiky, a proto vlastně ty národní výbory měníme na konné výbory. Proto máme konný výbor Državy Čech a Slovakia, máme konné výbory, protože budou konat ve prospěch toho národa, to znamená těch přeživších potomků národa Československa.
2: Tak pokračujeme. Tak. Vracíme naši zemi našemu národu. Síla národa vychází z vědomí našich kořenů, územní celistvosti k roku 1918 a svobodné vůle člověku, protože svobodnou vůli vám nikdo nemůže vzít. Základní myšlenka. Národ je společenství člověků, které má své dějiny, svou zemi, kulturní, jazykové a rodové pokračování. To jsou samozřejmě i chráněné jako ústavním principem.
1: Národ. Samozřejmě, že tam bude i český jazyk pro začátek. Český jazyk jako úřední jazyk.
2: Tak, národ svou legitimitu odvozuje od svobodné vůle člověku, přeživších potomků národa československého, kteří jej společně tvoří. Československo do třetice je pokračováním spojení bratrských národů Čechů, Slováků a Rusínů ve vůli dobrovolné. My vlastně tady tvoříme správu naší země na základě odkazu našich předků od roku 1918, a to vše bez politických stran, neboť za 108 let ztratili naši důvěru, selhali, stali se vazaly jak východu, tak západu. Samozřejmě my vracíme i národu oprávnění a způsobilost, kterou jim vzali, protože z nás udělali ty zdroje, občany a tak dále. Národ československý jestvuje a zároveň je způsobili toto sebeurčení přeživších potomků národa československého vykonávat. To znamená oprávnění rovná se. Národ rozhoduje o svém společném jestvování. Způsobilost rovná se. Národ má vytvořené prostředky, kterými svou vůli skutečně vykonává. Takže my vlastně navracíme, to je to skutečné navrácení té síly, protože národ určuje svou společnou budoucnost, chrání svůj jazyk a kulturní dědictví, spravuje svou zemi, rozhoduje o společných záležitostech a předává svůj domov a vědomí dalším pokolením. To znamená, národní správa je síla člověku.
1: Tím nebereme to, že Schwarzenbergové si tady budou předávat svým pokolením, jo? Jako aby tam bylo trošku, jako, aby si to někdo nevybavil tak, že rody Schwarzenbergů si tady budou předávat nás jako pro další pokolení, ale že jsme to my, ten národ.
2: Ano, přesně tak. Takže ta národní správa je síla člověku a jsou teda tvořeny pravidla, což už jsme řekli, kde je vyřešena struktura správa, té správy země, veřejný výběr člověku a ekonomická forma bez dluhů, to je potřeba si upozornit, a tvorba podílových výsledků. Tohle to všechno tvoříme. To znamená, že ano, jak jsme říkali, abychom si uvědomili, že my nejsme žádný malý. Ani malý národ, ani malá země, ani člověk není malý. Člověk je velká síla. A to je ta síla. Nikoli stát, ani vláda, nebo politická strana, ale člověk a rodina je ten žijící, tvořící a budující zde na této zemi společně v národní držbě našeho území. A co bych tady ještě dodala, poslední takový odstavec, abychom věděli, takže my jdeme dál, ale bez dědičné viny a ukončujeme křivdy. To znamená, protože víme, jelikož režimy politických stran a hnutí manipulovaly z nevědomostí občanů a záměrně nás zatahovali do válek a finančního otroctví v každé době, což je samozřejmě nepřípustné.
1: A je to i dneska. Jako,
2: možné. Tak. A co chceme říct, je ještě velmi důležité, to je vlastně jeden ten hlavní první odstavec, je, že my jsme se z té doby minulých režimů poučili. Smyslem určitě není vládnout, ale společně spravovat naši zemi, tak, aby zůstala v rovnováze a svobodná i pro naše dcery a syny. Takže to je jenom taková malá ukázka, abychom věděli, jo, že tady to vědomé řešení je. Něco proto samozřejmě musíme udělat.
1: Že? Pochopitelně, že se nikomu nelíbí to, že tady já si občas, nám si občas postěžují lidi. My jsme třeba měli vysílání u Jiřího Havla, jsem měl vysílání o národním pohybu mimo ně a snažili jsme se kontaktovat s tím vojenským analytikem Kollerem, který tvrdí, že tady není nic, co by jako ukazovalo, jak se dostat z toho politického a tak dále a tak dále. Stejně tak si nám stěžují lidi, když to řeknu na, když to teďko řeknu, tak jako na VKčko, který taky přehlíží to, že tady je národní pohyb mimo ně už třetím, čtvrtým, pátým rokem a tak dále, že tady je ta nepolitická cesta, že ukazujeme všem nepolitickou cestu a jak se říká, jakoby, že to všichni přehlížejí, protože asi je tady nějaký jiný projekt, který ještě zatím někdo zatím nespustil a my se do tohohle toho nehodíme, protože my to děláme, jak se říká, od podlahy. Jo?
2: Tak chceme říct si a hlavně, můj Míre, ty na to upozorňuješ celou dobu, takže pryč od těch cizáků, žádné cizácké projekty. Chceme vám říct, že samozřejmě chceme ukázat i na ty různé triky, intriky, protože my víme, že vlastně jakkoliv, cokoliv budou mít příkazy někde z vrchu, jo, víme taky, že všechno schvalují ty režimy politických stran a hnutí. To je ten největší základ. A teď, jaké jistoty máme samozřejmě u těch cizích korporací, to je jedna z věcí, jaké jistoty máme u cizáckých projektů a kde máme ty jistoty dobrého hospodáře, protože teď se to projevilo jako špatný hospodář. Jo, tady jde o to, abychom jenom, co jsem chtěla říct, tak v jedné, ve dvou větách, aby
1: jako řídit stát jako firmu není dobrý, jo? Že to už víme.
0: Teď že jsem to chtěl taky říct, že přesně ta vábíčka na lidi bude, jako korporaci, jako firmu to budeme řídit. Jo, a která firma si může dovolit, že má takovou ztrátu každý rok, který schopí státního rozpočtu? Tady je asi něco blbě, ne? Tak to, já nevím, asi tu ekonomii chápu nějak divně, nebo já teda nevím,
1: co se tím Babišovi to jde v tom Agrofertu, asi mu to jde v tom Agrofertu.
0: Ne, tomu, ten mu jenom někdo předhodil, přesně jak to říkal pan Dlouhý, ten mu jenom někdo podhodil, a aby pro ten globál, aby tady tvořil, že ano, aby to ovlivňoval, to si musí lidi uvědomit, že zkrátka, že žádný spasitel, zase říkám to neustále každý týden, žádný guru, guru Jarda, žádný spasitel sem nepřijde, žádný druhý příchod Ježíše Krista, aby to tady udělal lepší, zkrátka je to furt na těch lidech, jenom aby se nebáli se ozvat, říct ne, tohle já nechci a já si jdu tvořit společně s těma, co mají stejný nebo podobný směr, směřování v tom životě, tak budeme tvořit tu lepší společnost, protože takhle to nechcem.
2: Tak přesně tak, to je ta pravda, ale tady jak jsou vlastně tvořeny, oni mají velké obavy právě, že tady se ten národ začne budit, začneme se samozřejmě spojovat, protože jsme všichni tady v tomhle tom, že jo, bratři, ta slovanská soudružnost a tak dále. A oni právě dělají všechno možné, aby tam vtahovali ty triky, intriky. A chceme vám, kromě samozřejmě teď, na to už není čas, to je taky velké téma, ta agenda živých lidí a všechny tyhle ty hlouposti, ale jde nám o to, že oni dokonce se neštítí vůbec ničeho, ať je to i třeba ta poštovní unie a tak dále, všechny tyhle ty další cizácké projekty, tak oni třeba vytvoří systém, jmenuje se Landlock, a oni to vědí, že se vlastně takhle po celém světě se vytváří tenhle ten chaos, jo, aby ty lidi měli ten chaos. A oni řeknou, no jo, podívejte se, co ta vaše vláda vám dělá s vašimi pozemky a tohleto. A ten landlock, vlastně ten dům je anglicky, jak se to přiloží, že jo, vlastně to je nějaké uzamknutí té země. A tak oni řeknou, tak to tady dejte nám, my vám to tady, jo, ohlídáme. A je to nějaký, dejme tomu, buď americký projekt, nebo anglický projekt a tak dále. A teď právě proto jsme to načrtli, jaké máme ty jistoty u těch cizáckých projektů. A právě proto je tady to nekompromisní řešení.
1: Naše.
2: Naše, myslíme naše společně, naše, jo. Myslíme jako československé, protože víme, že tady jsou šikovní lidi, hej. Šikovní odborníci, hej. Máme tady dobré myšlení a můžeme to postavit znovu. Takže neskákejte, to jsme chtěli říct, neskákejte, jako to neříkám takhle, jo, to říkám všem, na nějaké cizácké projekty, tam vám nikdo nic nezaručí a nemůžete si prostě říkat, že to... To je jenom, oni mají tady jenom politický biznis, je to všechno jenom komerce, budou dávat ty triky, intriky, další jiné cizácké projekty. Jedinou jistotu, kterou máte, je, že se do toho vrhneme úplně všichni.
1: Společně.
2: My všichni, tak. Společně, hej. Jako přeživší potomci národu československého. A jsme přece schopni si to postavit znovu.
1: Sami. Jako sami? Ale jako my tady ani nemáme tolik, jako my nejsme tak postiženi jako po druhé světové válce a tak dále. Jo? Sice tady není podikladno, to si dokážeme postavit, tyhle ty technologie jsme měli, umíme je a tak dále.
2: Ale ekonomicky jsme tu teda pěkně sedřený.
1: Tak, ale ekonomicky jsme tady sedřený jako blázni a to je právě to, že oni nám furt spou od prvopočátku ekonomický růst. Pořád ekonomický růst a ekonomický růst. A nám to, mě to tenkrát jednou vysvětlil člověk, který, aby to pochopil každý, ekonomický růst je, že když dneska sníte jedno kuře, tak zítra musíte sníst dvě kuřata, pak musíte sníst tři kuřata, čtyři kuřata, pak prasknete. A to je ten ekonomický růst, to je ta bublina. To znamená, jestliže dneska jako je tenhle ekonomický růst a furt jsme tady stavěni do toho, že musíme ekonomický růst, naopak. Ekonomická stagnace. A to nám právě pomůže, protože to, co jsme tady měli v tom 91. roce, že jsme vlastnili všechny fabriky, že jsme měli stroje, že jsme měli výrobní prostředky, že jsme dokázali tady vyrábět od patentky po atomové elektrárny a všechno možné, tryskové letadla, proudové letadla, auta, nákladňáky, tramvaje, vlaky, všechno jsme tady dokázali vyrobit, všechno jsme dokázali prodávat, tak jsme měli ty výrobní prostředky. Teď těch výrobních prostředků je méně. Ale i přesto my můžeme vlastně chodit do té práce na ty 4 hodiny denně a protože jsme tady v tom roce 80, v roce 91 jsme měli v hotovosti v Československé národní bance, když se dělil majetek a tak dále, tak tam bylo 106, tak tam bylo 1,6 bilionu korun. To je dneska 16, k dnešnímu jako by to bylo 16 bilionů. A to nám umožňuje, že my si nejlepší pro ekonomiku je, když ji máš uzavřenou. Když je tady máš uzavřenou svoji ekonomiku, nikdo ti do toho nezasahuje zvenčí, jo? Protože oni nás tady otevřeli trhu a pak nám řekli, že ten trh si tady ne, že musí zrušit tuhle tu fabriku, tamhle tu fabriku, aby vydělávala ta na západě nebo ta na východě. Stejně tak to bylo za Komančů, že jsme tady nemohli vyrábět auta, které jsme chtěli, protože jsme konkurovali více východu a potřebovali se prodávat žigulíky a nebo Volhy a ne Tatry a tak dále.
0: O tom byl hezký dokumentární seriál vlastně Zašlapané projekty, že ano, ať se na to, i když tak. Samozřejmě tam to bylo všechno cíleno na ten socialismus. No.
1: Tak. Jo, takže my nepotřebujeme ani ten východ, ani ten západ, proto tady máme i v té dohodě, že nás vlastně kleštil jak ten západ, tak ten východ, že nám tady strkali ty politici 40 let tu hlavu do toho ruského análu, aby nám ho teď strčili do toho amerického análu a my jsme se ani nestačili nadechnout a už jsme v mínusu, za 30 let nás tady dovedli do tohohle toho mínusu a my můžeme my můžeme najet na to, kde jsme byli v tom 91., jenomže nám to nikdo neřekl. Ekonomové nám neřekli, že každá rodina může dostat na hlavu 80 tisíc korun. To by bylo, že bychom měsíčně protočili v té naší ekonomice měsíc co měsíc 1,6 bilionu korun pro sebe. Pro svoje podniky, pro svoje šaty, pro svoje školy, pro sebe. A nepotřebovali jsme to, aby sem přišel Babiš s nějakým falešným fiat dolarem a začal tady hrát ty dostihy a sázky a skupovávat tady zemědělce, zemědělská družstva a blebleble a blebleble, protože nám stačilo tu výrobu, ten ekonomický růst naopak zase.

0: že by nevadilo, že ten benzín nebo ta nafta stojí tolik, kolik teďko stojí. A my bychom těma smlouvama, víš, já jsem se o tom dneska bavil, nejkrásnější je, že nás tady odrbali skutečně o všechno, protože Československo mělo smlouvy na ropu ne na měsíc, na dva, ale na 10 let. Na 10 let mělo Československo smlouvy s Ruskem, že nám budou dodávat plyn kubík za tolik a za tolik, jo? Chápeš to?
1: Martin, ano,
2: všechno bylo na dlouhodobých kontraktech a cílech, cílem, a protože jsme to měli prakticky zadarmo, nebo za hodně.
0: Protože jsme to stavěli. Já jsem stavěl Krivoj Rog, já jsem byl rok v Rusku a vlastně stavěli jsme plynovody a ten ropov, my jsme to táhli sem, takže ty smlouvy byly na 10 let. A jak je možný, a to si ty budeš pamatovat, že se v 89., tak v roce 91 se zvedla cena z 8 korun benzínu na 16. Okamžitě. Přitom ty smlouvy, a to je stejný dneska, i dneska jsou ty smlouvy dlouhodobě. Jo? Jenom blbej stát nakupuje na měsíc dopředu a nezajistí si od Ruska a od Arabských Emirátů, že bude kupovat 10 let tu ropu za tu cenu. Jenom blbec, jako by jako stát, kdo vede stát jako Českou republiku, když to tak řeknu, nebo jakože Česká republika, ten, kdo ji vede, tak jenom blbec by nenakupoval v Rusku nebo tu ropu na 5 let dopředu minimálně.
1: Ale tak, Mojmír, já bych tě doplnila, že to by mě jejich...
0: To jsou ty manipulace, jo? A ty komunisti, který se stali těmi odborníky, protože tohle to všechno věděli, tak ty nás všichni podvedli, ať je to Klaus, ať je to Zeman, ať je to... Takže všichni ztratili tu důvěru, protože oni z nás opravdu udělali, hele, dneska je nám 60+, tenkrát nám bylo 25, my jsme to netušili, my jsme si mysleli, že ta svoboda přišla, opili nás rohlíkem a tady se rozebírali podniky na stojáka.
1: Ale tak, to jsou jejich mezinárodní
2: hurá svoboda, hurá demokracie, hurá kapitalismus, nebyli jsme na to i když on to nikdo nechtěl, protože chtěli, by to tady pokračovalo, ale volnějš.
0: A oni si to udělali.
2: Pojďme to udělat jinak a budeme privatizovat, že ono. Pak Walter Komárek samozřejmě říkal, že to bylo ukradeno, vlastně ty myšlenky o kuponové privatizaci a dále. Zase připomenu.
0: Zeman to řekl na Slovensku taky, ještě u toho komika to řekl, že oni jsou tam úplně první, kteří se nechali okrát s tou kuponovkou a tak dále. Jako ta, to Zeman... Oni se s tím netajili ve finále, oni to i pak řekli, oni to i přiznali, ale právě oni potřebovali si udělat tyhle ty oligarchy, tuhle tu šlechtu, která dneska si tady dělá i ty politické strany a ovlivňuje kompletně životy těch 8 milionů držitelů občanských průkazů, protože to je jediný mandát, který oni mají.
1: Já bych řekla, oni to mají nastavené tak, že soukromé zisky a veřejné ztráty.
0: Tak. Jo, přesně tak. Ano, privatizace
2: zisku a socializace ztrát, nebo náklad. Přesně o tom mluví inženýr Radek Novotný, pravda o vodě, který tady za vodu českou, aby byla v našem držení a vlastnictví, tady bojuje už nějakých 15, možná 20 let. Že ano.
0: Tak. A pořád ještě nepřišel na to, že každá politická strana na té komunální úrovni tu obec znovu zaprodá a znovu jim to dají a znovu jim napíšou smlouvy a znovu prodloužejí smlouvy, protože jsou to ty politici, kteří dostávají ten příkaz z toho hora. Ať je to SPD, někomu patří SPD. Ať je to KSČM, někomu patří. Ať je to ANO, někomu to patří. A jsou to soukromé právnické osoby, které... I tyhle ty elektrárny, ty větrníky a tak dále, to je jenom politický biznis, ke kterému se ty politici mezinárodně zavázali a teď ty malí politici v těch obcích nevědí, jak to udělat, aby to prošlo. To jsou ty věci. To znamená všechno, on vyhraje, já jsem na něj koukal, tak já ho

0: sleduju stejně, já sleduju všechno, tak on vyhraje někde spor a to nový zastupitelstvo to znovu prodává. Znovu. To jsou větrné mlýny, dokud budou na úřadech, dokud tam budou sedět ty, já tomu říkám zástupci, jo, nic jiného už to není, je to
1: zástupci, další tupci.
0: Tupci, tak dokud tam budou političtí zástupci, nic se nezmění. Nic. Protože oni dostanou ten befel, že zvednou tu ruku, že chtějí, aby to měla ta Veolia. Hele, Benátky nad jezerou. Oni nejsou schopní Benátky nad jezerou. 7,5 tisícový město vytvořit první benátskou vodohospodářský podnik? Chápeš to? Nebo Mladá Boleslav, nebo Čelákovice. Čelákovice nejsou schopný vytvořit první plynárenskou, rozumíš? Nebo vodárenskou, která a jakoby zaměstnat inštalatéry, potrubáře, svářeče, který budou vlastně podnikem toho města. Oni to neumí, oni si na to musí soukromou Veolii, ve který pracují zase čeští inštalatéři, ale je to prachy, které jdou do větráku dopryč. On se neumí najít starosta Prahy, který udělá první pražskou vodárenskou službu, podnik, který bude tu vodu obhospodařovat, který bude chránit. Nehledě na to vodní zdroje, kdo chrání vodní zdroje, nějaký Pinkertoni. Jaká soukromá agentura, jako, když tam přijde nějaký vycvičený v uvozovkách agent, odpráví celou Prahu, a protože to tam hlídá nějaký dědeček, který je před důchodem a hlídá to tam na bráně.
2: No to už je všechno soukromé.
0: Chápeš to? Tohle to všechno, jako tady normálně, mě to nebere mozek, jak je to možný, že žádný zastupitelstvo neřeklo té Veolii, když tam tenhle ten pán vyhrál ty soudy, neřeklo, že už nebude s nima spolupracovat. Oni ty smlouvy podepíšou znovu. Nový zastupitelstvo, nová politická garnitura, podepíšou to znovu. Ty se vyjádříš v referendu, obecním referendu, že nechceš větrníky, přijde nové zastupitelstvo a nový zastupitelstvo už nejde za těma lidma, vyhlásí to, že je tady zasedání ohledně těch větrníků, nebo to vyvěsí na nástěnce. A oni znovu tam jednají o tom, že tam ty větrníky budou. Byť to ty lidi už jednou odmítli u toho, ale my jsme tady noví, my to nevíme, jako fakt jste to, vy jste to tady měli referendum, no tak uděláme ještě jednou to referendum, anebo vy jste se asi špatně vyjádřili, vy to tady chcete. Tohle to se děje. Furt a pořád. A pořád se najdou ty kamarádi, který jsou kamarádi Jiříka Černohorskýho a dalších, který se už teďko ze zoufalství nechali napsat i Jiříka Černohorskýho opět, teda on prošel hafovolet, tak teď už ho nechali i toho ukřičeného Jiříka normálně na tom Restart Brno na třetí pozici a volte toho Jiříka, protože on tak krásně mluví, jak jsou ty politici píč a čur, a co všechno a jaký jsou to mrt a zr a tohle, no já, tak to je paráda, teď my potřebujeme takovýhle kluky na tom úřadě, rozumíš? A pak se dozvíš, že na tom Brně se, aby se ty politici vůbec k něčemu, aby se to Brno nějak probralo, tak oni zainvestujou miliony do toho, aby se pořádal sudetský landsmanšaft. Jo, zastupitelstvo do toho nasypalo miliony. No a tyhle ty političtí ukřičený občanští aktivisti přijeli a sjeli se z celé republiky do Prahy. On to pak Čumpelík propálí ve videu, a mám 3-4 minutový video, kde Čumpelík tam naprášil, že všichni byli dohodnutí, jo, že stačilo se dohodlo s komunistama, s Inovací republiky, s Trikolorou a se všema politickýma stranama, že tam bude spolupráce v tom Brně, rozumíš, jo? A stačilo si vezme trička, kde má stačilo na prsou a tím je všechny odpálili, rozumíš? A oni se krásně takhle mezi sebou pohádají a ve finále všichni jsou švagři. To je ta krása, jo? A chudáci lidi, kteří si myslí, že ten občanský aktivista krásně řval na toho Pšenáka, ten mu to nandal tomu Pšenákovi a tohle. A Pšenák pracuje pro jednu sortu politických stran, Černohorský pro druhou, rozumíš, Čumpelík pro třetí. A to je ten právný guláš. A pak zjistíš, my jsme se potkali vlastně, my spolu vysíláme na základě toho, že jsme se potkali v těch Příšovech. Pamatuješ si to přeci, že jo? Tam tak, jsme se potkali.
1: Tak. Ale známe tak. Se ještě hodně tak. Dlouho.
0: Vlastně.
1: Samozřejmě, vlastně. Tak jak jsi to říkal přesně, ono to je o tom, že jedni budou řvát na druhý a o těch zprostěnách. Já jsem říkal, když tam stačilo tomu Pšenákovi otočit se zády. Otočit tak. Se zády a nereagovat.
0: Ne, ne, ty musíš být na primě. Ty musíš být na primě, protože když seš na primě, tak seš volitelný. Ty musíš se dostat na primu. Tam to musí být, natoč to. Přede mnou utíkal Pšenák. My jsme tam byli v pátek. My jsme tam rozdávali letáky bez politických stran a tak dále. Přede mnou utíkal Pšenák. Přede mnou utíkal Černohorský. Přede mnou utíkali vlastně všichni, protože jsem za každým z nich šel a řekl jsem, vy pracujete pro tyhle ty a vy pracujete pro tyhle ty. A vy tady hrajete divadlo. Všichni utíkali. Všichni. Nikdo to nechtěl slyšet. A pochopitelně on to tam Čumpelík řekl. A Čumpelík vlastně se vyjádřil i k těm Příčovům, protože jakože to vlastenecké setkání najednou dostalo úplně jiný podtext, jo? Protože dokud tam nebyl Okamura a byli tam ty jeho kámoši, který jsou z té politické strany, no ale on tam přijel Okamura, že jo? Tečko.
1: Jo, letos ano, ano, ano.
0: Takže vládní politická strana, nejvyšší zastupitel, tý politický chamradě, když to řeknu, jakože vlastenecký. On tam byl 12 let a neudělal nic. Akorát, že nabíral a že se tvářil, že je vlasteneckou stranou. Teď je ve vládě a nedělá vůbec nic, protože mezi tím byl schválený pandemický zákon, očkovací zákon a další věci v tichosti. A ty se budou lidi jenom divit, co všechno už oni odsouhlasili v tichosti těch bouřek, který procházejí na tom na těch náměstích, jakože kde oni do sebe jsou schopní řvát, plivat, porvat se a tak dále. A teď to tam už bylo konečně vidět, to, co já jsem viděl od prvních Příčov, kde jsem byl. To byly první Příčovy, to bylo, když já jsem skončil jízdu po Československu, to byl rok 18, to začaly nějak první ty Příčovy, nebo 19. Jo? To byly první Příčovy, buď 2019 nebo 2018. To začal, myslím, že to je 6 let, takže to bylo 19. Myslím.
1: Ne, teď byl 8. ročník, 8. ročník byl.
0: 8. ročník, takže 18.
1: Jo.
0: Takže 18. No, tak to je přesně, protože já jsem se vrátil z jízdy po Československu, ustájil jsem se v Braníku.
1: Zaparkoval si, zakotvil a ustájil.
0: Ustájil jsem Šemíka v Braníku na 4 leta. A první to leto jsem jel do těch Příčov. A tam jsem všem řekl, jak dlouho to ještě žil Kapál a tak dále. Jo. A já jsem vlastně se jich tam zeptal. To tam byl ještě ten brejlatej Hampel. Ten brejlatej Hampel. A jemu jsem položil, on to tam moderoval a tak dále, jak jsem mu položil otázku, kdy si tady všichni uvědomíte, že nepotřebujeme politické strany, a to tam byl Matějka a všichni ty, kteří znali, že jsem byl za skutečnou demokracii bez politických stran a plácali mě po zádech a pak se všichni otočili a skočili na kandidátku. Přesně jak to dělají všichni ty občanští aktivisti celých 15 let. Všichni naskákali, všichni Matějkové, všichni tyhle ty Čermákové, a to byl jiný Čermák, než ten, co byl teď puštěný, jo? Bezák, Čermák a tak dále. Tyhle ty všichni v té době naskákali do Úsvitu přímé demokracie a okamžitě Okamura vlastně vstoupil do té politiky. Takže pořád je to o tom, že se ti prezentují na těchto těch akcích občanští aktivisté, že na sebe občanští aktivisté řvou, a oba dva sloužejí politickým stranám. A teď si vyber. Jirku Černohorského, to je jako hodný kluk, ty vogo a tak dále, rozumíš? On vymet za těch 10 let, co je, tak vymet minimálně osmkrát volby, jo, minimálně, co si tak pamatuju. A co z toho bylo? Vlastně nic. Protože vždycky to ty politici musí plnit to, co po nich chce ten majitel té politické strany. No.
2: No.
1: Skutečný majitel. Ne, předseda, tak. Protože to je zase jenom správce. To je zase jenom správce firmičky.
0: Jistě.
1: Skutečný majitel, ten, který jim platí vlastně kampaň, ano, a tak dále, aparatura. Teď víme, kolik to stojí, kolik to trvá dní a oni všechno dokážou najednou a zhned a všechno, nic není problém, tak já jsem se kolikrát divil, hele, říkám do prčice, táhle ty, a vlastně bylo to vidět, i když byli ty falešníci chlívek pro demokracii, že ano, milion chlívků pro demokracii, ten Hitlerjugend,
0: Mikuláš
1: Minář, že ano, tak jsem říkal, hele, on jaký má hezký kamion s aparaturou, sakra, kluk, ten se musel činit, to by mě zajímalo, kde na to rychle sebral, že pak tam utopili 6 milionů a na 4 roky po covidu se zmizel, že ano, to pak se zase objevil, no, tak a další komedie, že jo, na lidi. Hrůza.
2: Jako vždy.
1: Je tady dotaz, ale já si ho teď nedokážu představit, jak to mám sformulovat. Staňka napsala, ale já teď nevím. O těch volbách psala taky, že vlastně volila kdysi u nich asi v Otrokovicích nebo u Otrokovic Volný blok a že tam vykroužkovala někoho a ve výsledcích byla nula. Takže no, podávala to trestní oznámení, teď to jedu z hlavy, než to najdu, podávala trestní oznámení a bylo jí řečeno, hele, jak ta strana nemá 5%, aby byli schopní se někde umístit, to nikdo nebude řešit, dejte s tím pokoj, nazdar.
0: Ale nemáš ani důkaz, jako to je, hele, představ si, že tuhle tu zprávu, my jsme měli, tuhle tu zkušenost, jsme měli v roce 2011. Já jsem to už říkal v roce 2011. A teď jsou tady lidi, kteří mají podobné zkušenosti. Jo? A pořád to jakože nedochází. Jo? Pořád, jako ještě budeme pořád... Hele, tady se opakujou volby od voleb k volbám. Všichni vědí, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zrušej. To ví všichni, ale po volbách. A nejvíc to vědí ty, kteří neuspějou v těch volbách. Jo? To znamená, já jsem od tohohle toho Jiříka, tak já jsem Jiříka vlastně přivedl do společnosti bez politických stran a tak dále, takže já k němu mám takový jakoby srdcovou záležitost. Já jsem mu ukázal, představil jsem mu všechny lidi, kteří nejdou politicky a tak dále, a když jsem se za ten rok vrátil, tak on už mezi tím kandidoval do voleb. Jo? A když jsem řekl, že to rozmetám na Klárově, no tak za mnou přijel a v Bráníku mi řekl, prosím tě, tak já si to musím vyzkoušet a tohle, tak jsem ho nechal, ale já jsem ho nechal 6x a furt jako, a furt, a teď to musíme rozbourat. Tyhle ty hlášky, musíme to rozbourat zevnitř, k ničemu to nevede. Jsou to 19 let, poslouchám, jak všichni říkají, teď se to změní, teď ty volby, když Volný blok, ty vole. Teď se to změní, teď Volný blok, jako je tady Volný blok, já si to pamatuju, jo, a tak dále. Tak co to bylo? Spojení s Wolfovou a tak dále, to, že to pak hezky Černohorský omluvil a vyzval se, jaký je Volný blok levák a co všecko a bleble a Wolfová a tohleto. Teď já jsem mu to říkal 5 let předtím, Jiříkovi Černohorskému 5 let předtím. A on stejně podpořil vlastně, když to řeknu, volbu, stejně jako poté Skálu, Reichla, teď ten Reichl, ten Jindra, teď Jindra to je takový hodný kluk, jako super právník, jako ty keci, který se o něm šíří, neberte to vážně a tak dále. Teď, a tyhle ty občanští aktivisti takhle navádějí ty lidi, aby je šli volit. A teď za tu dobrou odvedenou práci už je na kandidáce Restart Brno. Tak jako,
2: no to, už jsme
0: to je pořád dokola takovýhle začarovaný kruh a vodí takovýchhle lidí, kdy ty musíš znát Pavla Matějku.
1: Ano, ano. Těch,
0: no, musíš znát, ten taky vymet všechny možný kandidátky. a podpořil všechny možný volby a vystoupil na všechna možný náměstí, protože když máš ty berle, tak pojď nám tady něco říct a tak dále, chodil na naše akce, v roce 14 k nám přišel s tím, že nás začal fotit, z fotograf se z něj stal, pak přišel Žarko Johanovič, jo, a začal Raptor. To všechno vzniklo na základě toho, že se natáčeli občanští aktivisti, který my jsme byli těmi užitečnými idioty. Já jsem byl jeden z největších užitečných idiotů, protože jsem i pořádal ty manifestace a tak dále, jo. Mluvil jsem ze střechy toho svého auta a tak dále, pak jsme měli tu dodávku a tohle, takže já jsem byl jeden z největších užitečných idiotů, ale už tenkrát jsem říkal, že za vším stojí politické strany. A dneska už na to máme všechny, máme bambilion důkazů, že ukončení občanskoprávně politického svazku nejvíc bolí tu korporaci, když ztrací své členy, tedy občany. A jestliže to neumožní těm lidem, jako těm občanům ukončit ten občanskoprávně politický svazek, na ministerstvo vnitra napsalo, bereme na vědomí. Bereme na vědomí. A kdyby to neuznali, že si s nima ukončil ten občanskoprávně politický svazek, že si jim to napsal bez toho, že oni by to po tobě někde nějaký formulář a tohle, to máme razítka na všem. A bez toho, že oni by to nějakým způsobem uznali, kdyby to neuznali, tak tady uznávají otroctví. Protože když ty projevíš svoji vůli skončit s těma politikama, ne že nejseš člen politické strany, ale ty jako držitel občanského průkazu seš členem celé té politické komunity. Politická komunita to je souhrn všech politických stran a politických hnutí, které si v tom svým vlastním soukromým parlamentu vytvořili ten biznis z té veřejné správy a dojnou krávu ze svých členů občanů. Teď jako, co to je za podnik, kde každý dluží 380 tisíc korun na hlavu. 380 tisíc korun na hlavu. Ať je to dítě, ať je to dospělej,
1: jo,
0: maminka.
1: Jo, já jsem to tady vyčítal přímo ze stránek statistického úřadu a ministerstva vnitra, jak nám to krásně roste.
0: A on je to veřejný duch. A on je to veřejný duch a oni tě zadlužují ve tvůj vlastní prospěch. Ale přitom ano, jako politická strana nemůže být nikdy ve ztrátě, protože oni si zvednou prachy, oni si zvednou příspěvky, oni si všechno udělají. A občan, no ten dostal tu ztrátu. My máme ty zisky a oni mají tu ztrátu. Hotovo. A politici, pro koho hrajou politici? Jak to, že jsou tady bezdomovci, kteří tady před rokem 89 nebyli? Jak to, že ty obce nemají zájem, aby ty bezdomovci nebyli? Jak to, že nevyčistějí třeba hlavní nádraží v Praze? Jak to, že nevyčistějí všechny tyhle ty? Jak to, že nedají třeba, když oni postaví útulky pro psy, ale oni nedají člověku jednu unimobuňku a nesrovnat jich 10 vedle sebe, aby tam mohlo žít 10 lidí, kteří mají sprchu a tak dále. Psovi jo. Psovi daj najíst, psovi daj lékařský, psovi daj 3x denně jídlo a tak dále. Člověku ne. Člověk ať chcípne pod mostem. Co to je za společnost? A kdyby každý bezdomovec dostal unimobuňku, aby tam měl prostor kolem dokola třeba, já nevím, 5 metrů na 5, jako 5 metrů od té unimobuňky, aby dostal třeba 60 metrů kolem dokola, aby si tam mohl udělat záhonek, aby si tam mohl něco, tak se o toho psa bude starat, kdyby ten člověk dostal 3x denně najíst. Tak se s tím psem podělí.
1: Tak,
0: A to jsou
1: já jsem
0: všechno
1: tady,
0: věci.
1: kdysi jsem měl na Czech Free Press články, když jsem je tam ještě psal, a oni tam jsou k dohledání, kde se stala chyba, a myslím, v jednice jsem se zaobíral statistikama volných prázdných bytů, který mají, buď jsou to investiční, někdo má prachy, nebo si na to vezme hypotéku, buď je pronajímá, což je lepší případ, že aspoň někdo má bydlení, sice asi dražší, ale má. Ale
0: No.
1: spousta bytů je prázdných, stejně tak domů. A tam to vycházelo, já nevím, 6-7 bytů v Evropské unii, v Evropě, bylo prázdných a vycházelo na jednoho bezdomovce. A v Americe to
0: No.
1: číslo bylo ještě větší. Já jsem tam našel
0: No.
1: články, kdy se v Británii, když přišla krize 2008, že ano, když se tam nedostavěná celá čtvrť, tak se tam nechala zbourat místo, aby se tam nahnali lidi. Pojďte bydlet, své pomocí tady uděláte, já nevím, pár omítek, pár
0: Ne,
1: dlaždiček si sem
0: ne,
1: dáte, jeden kotel a
0: ne.
1: můžete bydlet a můžete být ve svém. Ne, radši se to zbourá, a nebo radši to zůstane prázdný. A takhle ten systém tady funguje.
0: A kde je třeba zájem, aby kubík vody stal pro rodinu, která má děti, aby tam byly stropy? Kde je zájem, aby byl strop za kilowattu energie, když ČEZ je ze 68% vlastně jakože náš, ale on je soukromý, jo? Oni nás tady ošálili, obelhali o všechno. Jak to, že vláda v dozorčí radě, kde má většinu vláda České republiky, v dozorčí radě ČEZu, jak to, že ta většina nesvolá valnou hromadu a neřekne, kilowatta bude stát pro občana České republiky 3 koruny. I v tom je rabat. Už v tom je rabat. A ostatní nadbytek budeme prodávat do zahraničí třeba za 6, za 8. Ne, oni to udělají Čechovi za 6, za 8 a ven za 3. Kde je ten zájem toho, že tam sedí Okamura, že tam sedí Babiš, že tam sedí tyhle ty vlastenci a že tam sedí tyhle ty pronárodní strany, když tohleto pro ten národ neudělají? Jako kdy to těm lidem dojde, že ta vláda už měla ve všech dozorčích radách, ve všech podniků, který se zabývají elektrikou, vodou, plynem a tak dále, ve všech těchto dozorčích radách už měli dávno zastropovat, že pro občana České notabene, když je furt tato tak krizová situace, za 3 koruny. Teď to by si šel o půlku dolů, že jo?
2: No.
0: To by ti zbylo moc peněz na to, aby si mohl koupit lepší tričko nebo lepší kaloty nebo cokoliv. Jo? To je
2: Je
0: to.
2: tam ještě nějaký
0: No.
2: dotaz?
1: A jak říká
0: No.
1: Petr Staněk, profesor Petr Staněk, lidi by měli spoustu času. A oni
0: No.
1: nechtějí spoustu času
0: No.
1: věnovat se sobě, své rodině, že ano, odpočívat, chodit na výlety, ne lítat přes půl planety, to je stejně kravina, jako co si tam vezmu, když tam chci, tak ať se tam odstěhuju. Zkrátka narodil jsem se tady na tom území a mám tady dědičně a geneticky bejt, jsem tady svázaný a vybral jsem si to, proto tady jsem, že ano, tak kam bych měl furt utíkat. A zase všechno tady to, jo, Staňka tady vlastně psala, že vlastně už se nevydávají občanské průkazy, už jsou to průkazy totožnosti, že ano. Takže oni tě jenom jako ztotožnějí pro ten systém. A tady máme loutku, Slamáka jedna, tak
0: No,
1: pojď
0: no,
1: kámo.
0: no. A pak ti řeknou občanští aktivisti, že někdy toho Slamáka je dobrý využít, někdy ho není dobrý využít a tyhle ty věci. Jo? A my říkáme, zahoďte to, protože ten člověk má tu sílu té tvorby a není omezen těmi zákonama. Protože na to, aby ty jsi si jednou, aby jsi seděl, hele, máš jednu prdel. Máš jednu prdel a ne dvě židle. Jo? A tohle, to se, že si budeš, když se ti to hodí, tak si budeš hrát na Slamáka, že to je tohle, a když ne, tak se nebude hrát na Slamáka. Tohle to brzdí lidi. To brzdí lidi. My máme 5 leté zkušenosti životem na pás s ukončením vlastně toho občanského průkazu. Máme 5 leté zkušenosti, že nevznikají žádné škody. Když dojdeš i do té Československé obchodní banky a máš že máš občanku a pas a řekneš, že chceš od této chvíle, aby tam byl průkaz totožnosti, ten pas, zapíšou ti ho a ani tam nejsou problémy. Takže my vlastně nemáme problémy s žitím bez občanského průkazu. No tam bene, ten pas má daleko větší váhu, protože na pas můžeš do Ameriky, na občanku ne. No, na občanku můžeš pouze po těch koloniích Evropské unie.
1: No.
0: Tak, takže ty můžeš jako s občankou se pohybovat po těch koloniích, jo, ty Evropské unie, ale na pas můžeš letět do Ameriky, kam chceš.
2: Já bych jenom připomněla, že ten národní pohyb mimo ně a vůbec celkově to Československo třetice je opravdu ta nejvyšší odpovědnost. Vzít to do svých rukou, ale ne chaoticky, tak jak oni chtějí, protože ten chaos tady chtějí přivolat, ale s vědomím a nejlépe s vědomím našich předků, protože to jsme my. Je dobré vědět, kam patříme, protože taky víme, kam jdeme.
0: A když to řeknu doslova, tak i ty vedle sebe najdeš člověka, který nechce mít s tou politikou nic společného a byl by přínosem.
1: Jo, že kdyby byl právě, že většina lidí je znechucených už tou politikou, znechucených volbama, že ono, každý stejně
0: uvidíš tyhle ty volby, až teďko proběhnou tyhle ty jejich volby, kde už jsou teďko narvaný úplně všichni, děti, ten pornoherec Rosenberg, který kandiduje na Praze 1, už berou úplně všechno. Úplně všechno, co můžou na té ulici sebrat, hodí na ty kandidátky, takže pornoherci teď budou volit Rosenberga a další.
2: Nemá žádnou úroveň.
0: No,
2: politická scéna už nemá žádnou úroveň.
0: A je čas je poslat, jak se říká, dopryč.
2: A jenom jsem chtěla připomenout, že to není jenom o tom občanském průkazu, aby si to národ uvědomil.
0: Samozřejmě.
2: To, že to takhle říkáme,
0: to je začátek.
2: Protože tohle je vnitřní hra a pak samozřejmě ten pas je mezikorporátní hra jejich, bavíme se o jejich hře, ale jde o to, že my a ty vlastně celou dobu, jak to tady říkáš, ten i těch spoustu let, je o tom, že upozorňujeme na to, že jste členi této společnosti jako občan, což je vojenský koncept a tím pádem si oni s vámi dělají, co chtějí. A tím, že jste člen, tak jim dáváte ten souhlas úplně na všechno dění, které se teď děje.
0: Doslova.
1: Včetně i válečného šílenství, že ano, včetně toho, co tady chystají.
2: Jak, ať je to dluhové otroctví, ať jsou to banky, ať je to jakékoliv jednání těch politických činitelů a zástupců těch věcí, ať je to nějaká obrana schopnost, ať je to armáda, ať je to cokoliv, je to přesně to, že jste členi této společnosti v jejich právních mezích.
0: Doslova.
2: A abyste mohli činit něco, abyste opravdu dělali tu dobrou změnu, ne jak oni říkají změnu, protože jak to nenazvali to, jakou vůbec změnu chtějí, tak byste mohli udělat nějakou účinnou změnu, tak to je vlastně tenhle ten postup s tím právním vědomím, tak jak vám to tady vlastně celé ty roky můj mír říká. To je opravdu, to můžeme říct velmi, protože jsme odpovědní lidé, to je naše jediná šance jako národ.
0: A on ten národní pohyb mimo ně právě sedí na základě zákona 424, za kterého zabili Alexandra Dubčeka, protože on jim chtěl v té Praze, než kam nedojel, jim chtěl ukázat, že politické strany mají být odděleny od té státní správy. Takže ten zákon 424 z roku 1991 sbírky v tom paragrafu 3 říká, že nikomu nesmí být způsobená újma, protože politické strany podporuje, platí, volí, a nebo stojí mimo
1: ně.
0: Tak. Jo? Takže proto je
2: záleží
0: to ten,
2: to na každém z nás.
0: Tak, proto je to ten národní pohyb mimo ně. Jo? Není to žádná Mimoň, jak se...
1: Není to město Mimoň. No, ano, za tebou je to vidět krásně na tou mapkou Československa, ještě tedy s Podkarpatskou Rusí, koukám národní pohyb mimo mě. A stránky jsou www, a to nevidím, tam máš ramene.
0: Tady jsou Čech a Slovakia, ale stránky jsou www.narodnypohybmimone.cz.
1: Jo, dobře, tak jak dobře.
0: Bez háčku, tak, bez čárku.
1: Bez diakritiky, všechno dohromady, .cz, aby lidé věděli. Tam všechno najdou, včetně toho vědomé ztráty, tedy občanky a další věci.
0: Ano. Všechno, všechny listiny, i definice Blackova právnického slovníku tam máme, jo, že si je může rozkliknout, podívat se, můžou si to ověřit, že když jim někdo říká, že je živá bytost, tak o sobě prohlašuje, že je živá právnická osoba, jo, a tak dále.
2: Takže neskákejte do Ameriky, do Anglie, do všech možných těch, my to tady vlastně tvoříme všichni společně pro nás, jako Československo, to je náš začátek.
0: Hej.
2: Jo, všichni říkají, jsme Slované, Slaviané, Slované, slovanská soudržnost, ale ukázka by měla být právě to spojení toho Československa.
0: 107 let máme dějiny a jsme ty přeživší potomci toho národa Československa.
2: A máme tady naše předky.
0: A to je neprůstřelný.
2: Tak.
0: To je neprůstřelný. Jestli seš Slován nebo cokoliv, to...
2: Ale jsou tady naši předci.
0: 107 let tady máme svý předky.
2: Je to rodové pokračování.
0: Tak.
2: Jo. To se týče i právního vědomí.
0: Všechno tak.
2: Tak, určitě.
0: Hej,
2: tak jestli tam už není...
1: Výborně, výborně. Máme 2 hodinky za minutku, takže já poděkuji můj Mírovi a poděkuji i Marušce. Trošku se nám ten obrázek seká, ale nevadí, nevím, co se tady je, jestli máme někde špatný signál, anebo jestli jsou někde nějaké bouřky, to snad ne, tak uvidíme, ale jinak to šlo velice dobře. Já vám tedy děkuji, přátelé, že jste se uvolili a že jsme teda udělali takhle nouzové vysílání, protože zkrátka ta doba je už nazrála na to, aby se Herdek začalo něco dělat.
2: Něco dít, přesně tak.
0: A já bych docela jako byl rád, kdyby jsme si mohli takhle jako teďko s tebou ve vysílání popovídat, když to řeknu, ze studiem VK, protože myslím si, že když už tam byl pan Volný blok a tak dále, že by měli dostat i ten prostor ty nepolitické cesty. A není tady žádná jiná nepolitická cesta, než tou, kterou jsme teďko tady ukázali a tak dále. A aby to věděl i pan VK teda. Tím bych ho takhle neodpustím.
1: No.
0: Ať se na tohle to vysílání třeba pan VK podívá a klidně jsme spolu dali jako rozbor všeho možného a tak dále.
2: Ale všichni, tak ještě nejenom on, jako tak.
1: Je apelujeme, potřeba, aby se o tom mluvilo, je potřeba, aby to lidé pochopili, aby to dostali do kůže, protože my vidíme, že jsme vlastně programování na tu válku. Neustále válka. Mír se tady jako řekne, když tak občas, a to ještě keci, že ano, a falešná prohlášení, ať už Andreje Babiše, ať už Roberta Fica, protože soukromé firmy to tam valej, že ano, hlava nehlava, ať má pan Strnad a další kšeftíky, a tím miliardy na kontech rostou, protože miliard není nikdy málo. A pak se diví, že byl viděnej Tomio Okamura, kde s panem Strnadem někde v poslanecký sněmovně do kanclíku, nebo kam to šli, nebo si něco koupit, co já vím. Tak zkrátka lidé, pak se nedivte, že to takhle vypadá, jak to vypadá, protože ty vápničky tady neustále jsou. A jak říká teda Martina Kociánová, mějte se hezky a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá, dámy a pánové. To je nepříjemná. Je to pro spoustu lidí nepříjemná a krutá pravda, kterou radši nechtějí slyšet a vidět, že ano. Ale o to jsme tady. je potřeba o tom mluvit. Tak jo, já vám moc děkuji, zdravím vás. Dámy a pánové, vám též děkuji za pozornost. Samozřejmě pište pak, když tak, poznatky, pochvaly nebo pokárání, nebo nějaké doplňující dotazy, aby jsme měli pro příště. Když tak to směřujte přímo podaný pořad, já se tam pak příště se kouknu do archivu Svobodného vysílače, případně tedy na Odyssey, abyste se pod videem, abyste to měli, a dáme když tak vědět, co a jak dále postupovat. A zkrátka spojovat se, spojovat, protože někde jsem to tady měl, abych to teď tady musel dohledat, zase ten krásný obrázek o tom lidstvu, o tom, jak jsme tady zkrátka drženi, já jsem to teď použil s Rudou Vávrou ohledně právě těch hrozeb, co tady jsou, a aby si to lidé uvědomili, tak jsem to použil do videa, někde bych to tady musel dohledat o těch lidech, ale necháme to když tak na příště, já to tam připravím a koukneme se na to, i na ty pyramidy společnosti té naší, jak jsou tady rozmístěny, jak nás ovládají, aby jsme to pochopili. Takže zase je to od lidí pro lidi. Díky moc, mějte se krásně, přeju vám dobrou noc. A co já tady dám, je asi jenom děkovačku a na rozloučení.
2: Dobro vám a buďte zdraví.
1: Sláva Rodu vám teď.
3: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
4: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS.
5: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny Svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
6: Nebyla nějaká extra velká, to je pravda, nicméně byla jakási kontinuální. Jak tak vidím, tak neupadala, naopak ještě trochu stoupala. Takže je vidět, že ty, kteří si to pustili, tak je to zaujalo a zůstali u toho. To je dobře, koho to teda opravdu zaujalo, chtěli by to ještě vědět něco více. 25.7. to už bylo, Paluč. Tak my to tady asi nemáme pozvánku na Paloučku ještě. Pozvánku na tom www.mezisvými.cz. Já jsem říkal Markéti, aby to tam šoupla. Ona to ještě asi nestihla. Jsme od pátku denně. 27. Teď je kolikát, jo? Teď už je víc, jo? Teď už je 28.
7: Ano. 28,
6: ano,
7: duše.
6: Ano, no. Tak vás teda pozvu od vlastně pátku do neděle, samozřejmě. Miluška tam bude určitě a bude tam přednášet ty samé věci, které byly tady, nebo podobné věci, nebo to bude rozšiřovat ještě tu ty
7: bude
6: věci.
7: Bude to rozšiřovat,
6: bude ano. A vy se tam můžete samozřejmě úplně klidně ptát, a když vás to bude zajímat. Takže přijďte, koukněte se na ty stránky www.mezisvými, tady to takhle mám. A na to více říci. Zkuste se přihlásit, že přijedete, aby jsme věděli, ale není to tak nutný teď tentokrát, protože ono vás tam zase asi tolik zase tentokrát nebude, ale to nevadí, záleží opravdu jenom na vás. Takže, Miluško, já tě moc děkuju, pozvánka byla učiněna, my se domluvíme, jakmile to přepojím, tak se domluvíme možná na dalším pokračování, anebo to necháme až na někdy díl, to je jedno celkem, uvidíme. A to je pro dnešek všechno. Já vás ještě pozvu na zítřejší pořad se mnou, to bude s Petrem Taubigrem, Zeitgeist. Takže to bude trochu jiné téma, ale taktéž zajímavé, od 21 hodin. No a to je vše tady z plzeňského studia. Dál je připraveno studio Midgard, takže mu za chvilku, jakmile se rozloučíme, tak mu předáme slovo. Děkuji tě moc, Miluško, zůstaň mi tady, ještě neutíkej, já přepojím a jdeme na to, jdeme se domluvit, jo? Mějte se hezky, rozluč se s posluchači.
7: Mějte se hezky a děkuji za další prostor u tebe, díky za to a díky za doplňování a zase příště tady opět u tebe na Svobodný vysílači. Těším se moc.
6: Já taky, děkuji, mějte se hezky, ahoj.

0: Zdar, bratu.
1: Servus, servus.
0: Ja som týka pred farmy, čoveče. Ešte som byl kontrolovať kone. Zdar, zdar. Hoši, on vypadá jak ten, jak, no, ten herec. Ježiš, Nicholson. On vypadá normálne jak Jack Nicholson, no.
1: Klidu, Petrucho.
0: Jo, a dívej se, on je akční. Dívej, on je, bacha na něho, bacha na Petra, on je akční, on tam má aj pozadí virtuální a on už jede přes počítač, on nejede přes mobil.
1: No.
0: To kdo ví, jak to je všechno.
2: Co?
0: Je na nás nachystaný, pěkně, dobrý, ale fakt vypadá
2: ne,
0: dobře.
2: Jsou.
0: Ne? Sluchátka ne. Máš. No to vypadá na... Jak kdyby chtěl být stálý host studia Dežavý nedělníčku.
2: Já jsem introvert, já nemám toho moc co na, jako říkat, víš?
0: Jo.
2: Já to moc nerad.
3: Jako, hele, to, jako, to bylo třeba z její strany jako svině, jako.
2: No, to...
3: Takový věci se nevidějí na západě.
2: No, oni to tady tělo moučáci, jak říkal, to, ten Erwin, jak ten v té hospodě za toho covidu, tak to by mohl vyklad.
3: No.
2: On se hrozně bez
3: no, oni, ale já jsem tady měl toho kámoša včera. Tak on má takový ty a on říká, hele, oni tam hrozně jedou drogy, oni jsou světý, oni mi to pak všechno jedno, protože není normální, aby na člověka tady to udělali, jako na nějakýho, jako kdyby si někoho zabil, nebo já nevím, jako to přestřelili kuresky, jako přestřelili. A jak říkám, nebo jak říkám pořád, tam je důležité, aby si jim řekl, co ty seš zač, a aby viděli, s kým mají dočinění.
2: Jo, jasně, tak já jsem to bral jako takový jakoby pilotní projekt, víš, takový...
3: Já ti rozumím, ale jde o to, že za prvé, takhle, měl jsi si zamknout normálně auto, zatáhnout v okna a nazdar. No, aby ti nevlezli, a když pak tak použijou násilí proti autu, tak to už ti vnikli do tvýho majetku. To už je další paragraf na ně, pro ně navíc. No ne, ale, to jo, ale ty jsi měl odemčíno. Jo, a necháš, lidi tam nechávají na otevřený okýnko a takhle mluví přes něj přes okýnko.
2: Líto toho okna, rozumíš? Já z práce navíc.
3: Já ti rozumím, ale jde o to, aby tím vytvořil překážku. No nikdo taky nebude. To říkám, v Americe, v Anglii to takhle lidi dělají. I v Rusku. Všude možně, jo. Když vidíš, že je to debil, prostě zavřu okna, nemluvím s tebou, neslyším tě a nazdar.

Na radnici sedí jejich kmotr, ústavé potrhaný leták pod podepsaným bianko rozsudkem. Právní stát schovali do sklepa, v suterénu s plísní a strachem. Zákon se čte jen těm, co platí, ostatním zbývá držet.

Organizovaný zločin v oblecích, přísahají s rukou na srdci, ale druhou rukou z kapsy táhnou poslední drobné z ulic.

0: Om, šanti om, rozvaž smlouvu od roku, ano, a o tom to je i naše nedělníčky, přátelé Máro a Péťo. Pokud si myslíte, že nás navštívil Jack Nicholson z té těsně vedle, Peťa tak má ty rysy takový a s tím monoklem, hned vám sdělí, proč se to stalo, opět teda jakási srážka s blbcem, s korporátním. Takže já vás tady zdravím, milí posluchači, po delší odmlce, kdy jsme čekali na vhodný okamžik, takzvaný čas Kairos, a ten nastal. Já jsem čekal, že nastane, až mi odpoví Máro, komisaři z ULC, kterým jsem psal, je to 5 dnů. Zatím neodpověděli, jo, ale je fakt, že toho asi mají hodně, takže vyčkávám. Dneska jsem taky zjišťoval a tam je možnost kontaktovat i jakési jako české zástupce v těch krajinách jejich, jo, takže je tam další možnost, proč si to urychlí ten kontakt, jo. Já teda anglicky umím hello baby your eyes, nic víc. V ruštině bych to zvládl daleko líp, takže jsem si to nechal přeložit od AI, ale myslím si, že to přeložila jako solidně, takže čekáme. Nicméně Kairos nastal tím způsobem, že se nám ozval náš posluchač Petr Bodlák, který ho vítám do Dežavička. Peťo, ahoj, vyzkoušeme napřed zvuk, pak přivítáme Máru ještě.
1: Haudo, everybody a chlapi. Jestli to říkám dobře, tak tím kanadským dialektem.
0: Hello, Jack Nicholson. All right. I hear. Ježiš, co to říkám, Ježišmarja. Dobrý, v pohodě. No, tak Mara ten taky samozřejmě na zvuku je určitě a na videu taky. Muchomorky máme. Maro, čau.
2: Čau. Zdravím všechny.
0: Taky zdravíme posluchače, zdravíme diváky, jo, a všechny, kteří si oblíbili naše punkové vysílání, a dneska to bude člověče na punk. Máro, my jsme včera spolu mluvili, a i s Peťou, tak nějak v takové předpřípravě dnešního tématu, protože bude asi jenom jedno veliké téma, jo, a sice Peťu v případ, jako zastavili korporátní bez udání důvodu zákonného a jakékoliv jiného, jo, jenom tak prostě zbuzerovali ho, zbili ho, a ty z mě připadal jiný, chlapče, jiný, ještě víc jako vědomý, víc odvážený a víc takové jako hurá, jdeme na to, člověče. Co se ti přihodilo, prozraď nám?
2: No, tak jenom takhle v krátkosti. Začal jsem užívat Amanitu Pantheri. A ta ti dodává hodně energie, jo? Ta nejenom, že sklidňuje ten systém, ale ona tě nabuzuje. Takže už Pak už jsi jak samopal.
0: No to jako byl.
2: Testují, že jo, takže
0: no, a pozor.
2: Vyzkoušená, ta už víme, jak funguje, teď no, zkoušíme Pantera a Královskou a tak dál.
0: A ty klidně ještě prozrať dnešní příhodu z lesa, jak tě vlastně Panterka pomohla najít cestu z lesa ven.
2: No přesně, protože když máš toho Pantera, tak ti strašně funguje rychle myšlení.
0: Ano.
2: A já teďko jsem zabloudil v cizím lese, velkým kam teďko začal jsem chodit na houby. Neznám to, je to veliký. A najednou já tam začal jsem bloudit a nemohl jsem se najít, ne? Říkám, no do prdele koleje, ne? A my jsme si postavili auto na začátku toho lesa de facto, a nad tím autem kousek v lese vedli koleje, jakoby, jo, dál do toho lesa. A já jsem šel s tím směrem jakoby, jako kolem těch kolejí, ale no nicméně tam jsem, prostě ujel jsem pár kilometrů, protože to furt chodíš, hledáš houby, že jo. A teď najednou říkám, sakra, jsem se tady nějak zamotal. A najednou koleje vidím, jo. Já říkám, no GPSka samozřejmě nic nefunguje, že jo. Jo, protože to je pohraničí de facto. A říkám, no co teď? A Panther, spasný nápad. Jede vlak, jo. Žena mi volá, kde ty? Říkám, no tak já jsem tak prdeli v lese, že ani nevím, kde jsem. Jo, ale jsem u kolejí. Ale teďko jsem neviděl, kterou stranu se mám vydat, jakou těch kolejí jde. Říkám, no. A najednou vidím nějaký malý vláček, motoráček, jo. Jak frčí, tak spásný rychlej nápad. Říkám, abych viděl, protože jsem byl na té jedné straně kolejí, jestli se mám dát nalevo nebo napravo, protože já jsem se tam zatočil v tom lese. Takže jsem neviděl, jako, kde jsem. Jako, jo. No, nicméně, volám ženě, kam projížděl tam tudy vlak? Jo, před chvilkou. Říkám, no tak u mě taky, no tak a jakým směrem šel ten vlak? Směrem do lesa, nebo jakože ven z lesa? Ono teda ještě jakoby vede lesem daleko, ale už tam není takový hluboký les, jako tady ten. No, tak mi říká prej, no, letě, išel ze směrem do lesa a já v tu ránu jsem věděl, na kterou stranu se mám vydat, jo? Úplně jednoduchý. No, protože jsem si spočítal časový horizont, jo, to, ty cesty, ty mašinky a věděl jsem, že tam byla tehdy a já jsem věděl, ty to je přesně na vteřinu, kdy projel ten vlak.
0: Až tak, jo, Maro, až...
2: Mohl jsem ho vidět já a pak až teprve horáč, jo.
0: Maro, ale to už si děláš trošku kozí, až tak na sekundu jsi to spočítal, jako...
2: No já jsem to potřeboval vidět na sekundy, rozumíš, protože víš, znáš ženský, ne? No. To teď tady projel, ale teď tady projel u ženský je třeba 20 minut.
0: Takže ty jsi spočítal za její rychlost zvuku, člověče, rychlost světla, ne, to, že jako, já to trošku zlehčuju, ale ten panter teda tě nakopl tím tvůrčím vlastně jako principem, že vlastně, že se sám nestratil, nezabloudil, ale okamžitě našel cestu a ještě ten smír, no. Tě tam poslal ten vlak, jakože, jo, aby jsi mohl na základě toho vlaku a telefonu k ženě zjistit, kde jsi a kudy se ubíráš. A my se tady ubíráme cestou pravdivou.
2: No, tak protože ještě... ten vlak tam je jasně jednou za den, rozumíš?
0: No, no to nevymyslíš. No,
2: takže to prostě normálně v tu ránu takový spásný nápad, ne?
0: To je, to přijde.
2: Protože vyjdeš na koleje a teďko vidíš dlouhou cestu tam no. A teď kudy? Jo? Protože ty si nějak obešel ten les, jo? No, no tak ale, hele, pak jsem žil asi 2 kiláky pěšky po kolejích, ne? No. Košíkem hůb, ne? Tak říkám, já si z toho pantera snad sežeru syrovýho.
0: No, ty máš, jako ty jsi k nezastavení od včereška, říkám, kurňa, bacha na to, člověče, to bude dneska jako huko, to bude punk, jako jo, protože ty jsi nabušený, ale tím spravedlivým, jako víš, prostě jako ne boj, ale spravedlivá odveta, jako jo, a udržení, uhájení si toho ústoje, toho živého člověka a ochrany toho svého vlastně prostoru, jo, a majetku a tak. Takže na to dojde všechno. No, Jack Nicholson už se usmívá, dostaneš hned slovo. Maro, toto je k Panterovi, tak zatím vše, však na to ještě dneska přijde řeč třeba, jo. Dívej, klidně si zapal, já se teda taky pochlubím, zatím toto dělám bez Pantera, jo, ale podívej se, já jsem žena indiánská se vymyslela, že by chtěla tady jako sbírat dešťovou vodu, aby tady mohla zalívat kytičky, které tam ty popence popínavý, jo. A říkám, ty, já jsem klempiřinu v životě nedělal ani, jo. No ale Ludva Čermák mě říká, kup to a to a to, jo, prostě čílka, nějaký kotlíky. No tak jsem to pokoupil, jo, a najednou během 2, ne minut, ale hodin, jo, tady ten krasavec, já jsem to aj to, co 2 dvoumetrovky, já jsem to do sebe těma falcama pěkně pospáru jako narychtoval, jo,

0: No ta, tam
1: jaký kasník
0: je počkej, on je, ty vole, on je bodlák, hoši, Maro, ty to, on je bodlák, on je vlastně bodlák.
1: Ty to chtěl pohřbít, nebo co?
0: Ježišmarja, Josefe. No tam, tam by se nevlezl, jo, to má teda jako hloubku 75, no a ten bodlák je vlastně lopuch, že, takže lopuch, lopuch má 70, až 70 cm dlouhý kořen. Takže tady těch kaslíků vyrábím, asi jich bude 7 nebo 8, jo, no, takže toto dělám, jakože nebych se, ne, že bych se chlubil, no, tak jezdím na farmu, tak toto je paši, který ho krmíme, dneska jsem tam, před chvilkou jsme se vrátili, protože Socho, Peťo, hanácké řečeno je Socho, tak jsem tam jel dolít vody, no a tady samozřejmě tady ten koník s velikým respektem a z dálky, vidíte ten můj dlouhý stín, jak stojím hodně daleko před ním a jenom jsem kontroloval, jestli má vodu jako ve vaně, jo, to je ten divoch právě, který by tě normálně jako rozdupal, klidně úplně v pohodě, jo, jak jsme se o tom bavili, no, takže, no, a je to krása, je to člověče krása, fakt je prostě krásný pohled na něho, ale s velikým respektem. Jak říkala moje babka, stařenka, Petře, za dobře, ale zpovzdálí. No, takže tak asi, tak to bylo za mě.
2: Takovýho koně já jsem tady viděl minulou zimu, jak se splašil s jednou holčinou no. A bylo namrzlo. No. A on normálně nevybral zatáčku, dostal smyk v zatáčce, ale jenom a prolít plotem. No. Jo?
0: No.
2: Jo. Jako. Takže holčinu odvezla záchranka, nebo ji dovezli do nemocnice, protože ji rozmačkal nějak. Hmm. Naštěstí to jako v pohodě přežila. Ale to jsou nebezpečný zvířata za mě.
0: No je to jak...
2: Protože jemu tady jebne a jebne. On prostě letí.
0: To, jak jsme se bavili, jaký ochránci kolikrát zachraňují tu mušku od stomilku, aby ji neublížili a nepolamali křídelko, tak ty koně to, oni nás neberou tak, jo. Oni tam mají, sice on má tady elektrickou ohradu, ale vůbec jsem tomu nevěřil. Teď on, když se rozhodne, on udělá hňáp a prostě jede přes to a jede po mně. A já jsem prdeli, já s tím báchorem, co já bych dělal, jako jak bych utíkal, kam a hlavně, jo. Takže s velikým respektem, a tak jsem to zvládl, tak vodu tam má, no, takže dobrý. Dobrý, hoši, toto bylo za mě, znělka zazněla, no a teďka dáme teda asi slovo, aby se představil náš dnešní host, jako teda Jack Nicholson, alias Petr Bodlák, teda. Já se tě, Peťo, naprášil, teda tvoje plné jméno, ale víš co, my si tady na nic nehrajeme, my jsme pravdiví a my chodíme tady z kůži na trh a ti, kdo nás poslouchají, o nás ví, jako dá se říct už vlastně vše, jo, takže Petr Bodlák je tady ve dežavičku se svým příběhem, který je starý asi kolik 3 dny, jak tě tam zastavili. Videjko tady mám, takže já ti předávám slovo, začni jak chceš, máme času dost, já dneska asi nebudu pouštět nějak videa, budem se věnovat jenom hlavně tobě a tomu videu, který má 10 minut, já ho potom pustím, hoši, a vy potom mávnete a řeknete, Rejžo, stop, jo, a budete k tomu něco povídat, jo, takže... Peťo, máš slovo.
3: No nevím, co bych tak řekl, jako zkrát, normálně jsem jel klasicky do práce, jezdím tam vlastně každý den a z ničeho nic se prostě objevili za mnou policajti s blikačkama, ať mám zastavit. No, tak jsem tam zastavil, no, opak je to video, co jsem nahrával. No a to trvalo asi 10 minut, to byla rychlá akce. No a pak už to bylo, že mi tam hodili do auta a pak byli asi, celkem asi dvě, něco kolem 2 hodin jsem byl v klepetech, tak zločinec, než mě tam potom teda milostivě tady a začal výslech.
0: Peťo, jenom taková prvotní otázka základní, která se bude zajímat. Ty si jako, ty vystupuješ jako člověk nebo jako občan? Jako člověk, jako živý muž, anebo jako v roli občana? Za co vlastně se pokládáš?
3: No já normálně žiju, tak jako normálně jako obyčejný člověk. Občanku nepoužívám, teď ani nemám už, protože poté jsem zjistil, že mi občanku je nebezpečný, to vám dá akorát někdo potlavně, tak jsem mu zlikvidoval.

0: lidi, že prostě pryč s řidičákem, s pojišťovnama, ale všetkýma kartama. Účet nemám už dlouho. A normálně jsou jako zaměstnané.
1: Hoši, tam štěká pes strašně, jako jo. Jestli mu není dobrý dát nějakou muchomůrku tomu psovi.
0: No, stačí mu otevřít dveře.
1: No.
2: Ale
1: hlavně ne pantera, ten mi nás zežral i přes tu obrazovku, jo, červenou, anebo ho radši vypustit na zahrádku. Ne, jako dobrý, jako pejsek, ať si štěká, ale ono to trošinku narušovalo. Ty jsi takový klidný člověk, víš, ty mluvíš tak klidně, něco jak Kopr, to je ten zas Libor Kopřiva, vy mluvíte tak podobně, takže on tě skákal do řeči, ten pes, nevybíravým to způsobem. No, štěká zásud, ale trošku je to slabší už.
0: No asi ten takové ten hanácké prdeláč, no asi prostě klidné.
1: No klidné, no.
0: Kdybych měl utíkat na autobus, tak si radši nechám ujet.
3: No to musíš, protože dneska máš, že můžeš, jak můžeš rychle běhat maximálně 6 km za hodinu?
1: No, ano.
0: Za Slovensku, ne?
1: No,
0: to už s tím svým klidem bych tam ani nedoběhl, člověče.
3: To bys ani nedal.
0: Ne, já to mám aj úředně potvrzený tady toto, protože já jsem dělal vlastně, jezdil jsem nákladňákem jako na živnost, no a tenkrát to bylo povinné, že jsme museli na psychotesty, tak mám od paní doktorky diagnózu. Já jsem agresivní flegmatik.
3: No, že na ně agresivně starač.
1: Vysoká.
0: Já to mám asi po mamě, když jsem byl děcko, tak vždycky mama vydržela hodně, no ale pak se nestačí utíkat, to byla jedna rána na hlavu, druhá na krek, třetí na záda, jak jsem utíkal, tak jsem dostal 4, ale tam ta hranice právě, když člověk vybouchne, hrozně malá. No.
1: No.
3: Takže ty de facto spíš agresí budíš jiný lidi.
0: Ne, jako já jsem flegmatický, jako to, ale až mi to nasere, tak to potom to bude asi špatně, no všecko.
3: No to jo.
0: No, to je, a když jsem byl děcko, máma říkala, že jsem tam stál, jak když hluché drží dveře, kdo si mě tam mlátil pod klackem po hlavě, já jsem si stál ani nehl jsem se, víš, tak až tak. Tak možná proto jsem to měl stát na policii, to bylo takový jednoduchý.
1: Peťo, toto byl tvůj první případ tady s těma, nebo
0: jasný, z toho měl první, jo.
1: První takové, no a myslíš si teda, že na tebe měli poličený, že teda ví o tobě, že teda jedeš cestou toho živého muže, jo, že nemáš občanku a možná ani technickou říkáš, že nemáš, nebo...
0: No, to mě došla teď do mnou, tak už
1: no, jsem nebyl. No, já to udělám taky tak. Takže myslíš, že to bylo, že si na tebe počíhali, anebo to byla takzvaná ta namátková silniční kontrola? Co myslíš?
0: To určitě namátková nebyla, protože tam přijeli, že já jsem jel, tak jsem jedný potkal do protivky. Uh-huh. No a pak z ničeho nic, tam jedeš mezi dědinama je kolosek, tak tam jedeš 70, víc, ne? A najednou prostě přiletěli s blikačkama, ale přijeli tam rovnou 4 na 1, víš? Já nevím, jak to bylo, jak to mají domluvený. Ale přes tu dědinu jede, že jsou tam dva radary určitě.
1: No. Oni teďka mají zátah, jo? Dneska tam, jak jsem měl na farmu, zase tam teda jako stáli, jo? A tak na nás jenom hleděli, jako plní jako nenávisti a to. Jsme jeli z písní a naspátek, jak jsme jeli, tak už tam měli otroka, červený auto a už ho tam kasirovali. Je potřeba naplnit kasu firemní, jo? Je potřeba nových mundurů a nějakých pijatík určitě a zbraně možná taky.
3: Potřebuji si vydělat na svůj žolt.
1: Na svůj žolt, jasně.
3: To jsou žoldáty.
1: No
0: tak to musel někde jinde, protože já peníze nemám. Já jsem právě šťastně ženaté, mám to právě všude říkat.
1: Jo, já jsem právě říkal písni, jako ten jejich mechanismus, že oni samozřejmě handlujou, jo, jak s koněma na trhu. Když zaplatíte tady blokovou pokutu, je to za 1500, jo, protože to jde k nám do kasy. Pokud nezaplatíte a my to teda přepošleme na komisi, na obecní úřad, no tak bude to třeba za 7 táců, ale oni z toho nebudou mít už ani korunu, jo, takže oni handlujou prostě, aby dostali ty peníze od toho otroka šoféra hned jako na místě. No takže sranda, hleděli po nás a Včera teda jsme jeli taky na farmu a včera nás topli, no, píseň řídila, no, včera nás topli, takže já jsem jenom pozoroval, protože já se nikomu do toho jeho způsobu vlastně nepletu, takže na pohodu, no, takže občanka, dýchánek do balónku a pohodička, no. Takže kdybych řídil já, tak by to vypadalo trošku jinak, ale budiš, je to každého cesta a cítím, každý projde. Je to v pořádku tak.
0: Vidíš, kdybych řídil ty, tak mohl mě taky monokla.
1: Mohl jsem mě dva monokly, člověče, no.
3: A nebo oni mohli mít monokly.
1: No, kdybych měl Pantera, tak možná jo, člověče, ale Pantera ještě nemám, jo. No, takže dobrý. Maro, ty máš nějaké otázečky ještě na Peťu předtím, než pustíme to videjko? Tebe zajímalo, co vlastně...
3: Já nevím, co teďko, takže ty jsi řídil a teďko děláš co?
1: No.
0: Teď? No. Teď s váma mluvím, nebo jak to myslíš?
3: Já vím, ale jako čím se živíš, takhle jsem chtěl vidět.
0: Jo, tak, no, to s tím už jsem seknul, no, protože mi to tak začalo připadat, jak oni všichni říkali, se baví o tým probuzení a o takových těch, jako tady těch věcech, co dá mimo mě, jako to je úplně, já tady žádný bubáky nevidím kolem sebe, nebo jak to mají ostatní, nevím, ale nějak tak kolem toho 2.15 jsem začal jako zjišťovat z toho nákladě, jako jak máš ten nadhled, takže ty lidi se začali chovat na těch silnicích nějak divně. Hmm. Jak když uteče slípka díro, víš, v plotě, teď chceš zahnat a ona neví, kud má přišla. Musí prostě strkovat tu hlavu tak různě a hledá to zpátky ty díru. Tak mě připadaly ty lidi nějací divní, no. No a pak za toho covidu to bylo jasný, no a tak jsem se na to asi před 11 rokama vykašlal a vrátil jsem se zpátky jako dělat jako strojařinu o svou obravičkou.
2: Jo.
0: Na tým CNCčku a to.
2: Takže soustruji, CNCčka a tak dále.
0: No ne, jako dělám na 5 osce, takže vlastně na to soustružuje, frézuje, vypadne z toho vlastně de facto hotový kus.
2: Jasně.
0: Naprogramuješ to, jako nachystáš si to a pak se na to díváš.
2: Já jenom se ptám proto, protože člověk je většinou tvůrce, víš?
1: Ve hmotě.
2: Jo. A ten už si jde svojí cestou jinou. Ten už nechce být v otroctví někde zapojený. Ale ten už jede sám jakoby pro sebe.
0: No, tak já to teďka řeším, no tady těch, jako takových těch menších problémků, je tady všude kolem, vlastně to začalo s tím covidem, se všeckým, se to začalo srat jako v rodině a všude možně. A jako de facto žádný jako úspory nemám, nebo tak, takže vlastně to mám jako tak jako z výplaty do výplaty. Co jsem měl z to penzijní spoření, tak to jsem zrušil. Jsem si říkal, že z toho něco jako bych koupil, jako něco jako nějaký ten kov nebo něco a to samozřejmě se to proflákne, to je jasný a hned to máš sedačku a teď vlastně mladé chodí na konzervatoř. Jako jde mu to docela dobře, no tak nosí na zádech 370 000, že? No a 3 trumpety a ty peníze dneska jako vyhodíš jednoduše, to se ztratí. Ale pro mě nejsou peníze důležitý, já potřebuji akorát de facto něco na pití a krabičku cigaret na den.
1: Tabák.
2: Moje slova.
1: Tabák.
3: Proto člověka si nikdo za prachy nemůže koupit.
0: No já právě nepotřebuji ani ty peníze vlastně. Já nevím, co bych s nima dělal. Jako.
1: Hoši, já jsem to tak počítal, který si dal, jako kdyby nebyla potřeba tady platit ty nájmy, jo, a ta prostě energie, elektrika, která je předražená, tak co se týče potravin, jako já bych třeba vyžil jako třeba s 1500 za měsíc, jako jo, samozřejmě teda cigárka a to.
2: No,
1: jo, takže fakt nám stačí makat třeba 2-3 hodinky na farmě nebo někde a máš vše, to potřebuješ, protože ty nájmy, to je všechno uměle vytvořený, prostě to je šilený. Jo, teďka, no, mám zprávy z Prahy, tam jsou nájmy, prostě oni jsou dopředu 50 litrů jako za 2 nájmy a tak, jako jo, takže to je šilený, ale když si to člověk rozpočítá a ten tabáček si vypestuje, jo, alkohol nepije, prostě má studánkovou vodu, tak fakt jako vystačí s málem, jo, a to se dá vydělat no. Fakt za 2 hodky denně, no, ani ne 5 dní v týdnu, ale tak. Dobrý, tak jo, Peťo, no, takže CNC, to jsou takový ty stroje na obrábění kovu, si matně vzpomínám.
0: No. O to dneska umí. Dneska to umí vlastně všecko. No, a je ta vlastně mašina, co ona má si v základu 14 milionů to stojí. Je to drahý jak svině.
1: No.
0: Ale když to prostě nastaví všechno, tak ono si to aj samo sebe hlídá, že se to ani nemůže nabohrat.
1: Jo.
0: To už
1: jo.
0: Je umění tu mašinu rozbít.
1: Jo.
0: Ale je to na daní v Lobci se nadal všude vždycky.
1: No, takže jasně, takže jezdíš teda někam do firmy asi na směny nebo na ráno.
0: No, to je ranní odpolední jenom.
1: No, to je
0: taková, to je taková se dělal, já jsem přes covid a přesto jsem si to absolvoval tady v americkém korporátě. A říkal jsem si furt jako, jak každý si říká, vždycky nějak je a třeba bude líp nebo něco, ale furt to stojí za hovno, je to horší a horší. Tak jsem si říkal, kdyby se mi podařilo jako tam počkat, až si ti blbci uvědomil, že tu vlastně tu firmu likvidujou, že?
1: Mm-hmm.
0: No ale to se mi nepovedlo, protože tam začali, no za toho covidu to bylo jasný, tam to bylo, to je prostě plakárna a to jsou vykrákané lidi v palicích, to jo, nemá význam. Oni ani už tomu řemeslu nerozuměl a vlastně veškerá ta výroba, co je na dně, tak už tomu ani prostě nejsou vděční za to, že tam mají ty lidi, co to ještě umíjou, kteří je to vlastně živijou a chovají se tam tím jak hovada.
2: Jo, tady to je katastrofa, tady ty firma.
0: No a končil jsem teda jako, ruply mě nervy, no. Nebylo to tak, že bych se z toho flegmatika stal agresorem, jako, ale právě to jediné, co mě sere, ať si tam říkají, jako, jak mám co vyrábět nebo něco, a jim to klidně udělám, pak jim akorát řeknu, já jsem vám to říkal, že to bude na hovno, tak klidně toho blbce jim budu dělat, ale jak mi začnu kecat, co mám dělat se zdravím a tady s tím, tak to konec, no. No finálovka byla taková, že tam přišel asi v pořadí, za těch 11 let, co jsem tam byl, asi pátý bezpečák. S každým se dalo domluvit, že prostě moje zdraví a veškerou odpovědnost za svoje zdraví nesu já a veškeré ty tvoje keci to jsou do poučení. No pak tam přišel prostě iniciativní debil a začal tam prostě zase vypiskovat. Oni si z toho potom kámoši začali dělat srandu. To je vždycky, když naberal novýho bezpečáka, tak on dostane takový bobříka odvahy. Běž za bodlákem říct, že nemá brýle. A jo, no tak jsem ho potom normálně dal do fašistů, že ty fašistický ty pravidla si může strčit do prdele. No, tak to bylo halo. Měl jsem pak dostat do toho vytýkací dopis a tak chtěli mě školit, jako jak jsem ho choval, tak jsem říkal, tak běžte do prdele a šel jsem pryč. No a teď jsem takové malé firmy, čteme 20 lidí, to má jako soukromý Čech. Sice se jmenuje nějak jinak než český, člověče, ani nevím, jak se jmenuje člověče.
1: Asi nějak německy.
0: Ne, to je spíš tak, jak nějak tajský nebo korejský, ale normálně, jako je to blondák, jako normálně Čech, jako klasický. No a tam se dělá de facto stejná práce, dostal jsem se vlastně na mašinu, která je stejná, ale byla ještě jako mladší, ještě to zvládá víc, takže pohoda, klídeček, tam si pěkně chodím, poslouchám si svobodný vysílač na ranní odpolední, jak to jde se sluchátkem, víš, bez brýlí.
1: Jo, jasně, bez helmy. No.
0: Můžeš se nasvačit u mašiny, všecko, že?
1: No,
0: to, jako,
1: no to já se ptám, Peťo, promiň z toho důvodu, jestli jako, jak si daleko na té cestě, třeba Mára, ten už dělá jenom vlastně řemeslo pro někoho za protislužbu nebo za nějakou teda odměnu, jo? Já to mám taky tak, jo? A zajímá mě hodně lidí, kteří se probouzí, jestli ještě chodí do toho korporátu. Být je to malá firma o 20 lidech i tak, ale je tam smlouva, jsou tam podpisy, razítka, občanky a jsou tam daně, které se odvádí do Vatikánu, které sponzoruje války. No, takže jako čekáte to teprve všechno, ale jako
0: no,
1: dobrý začátek i tak. Jako, no.
0: No já to právě jak to furt řeším prostě jakoby ze dne na den, jako ve plánu to nějak prostě teď řeším to, teď řeším tamto. A ona se uvidí, jak to bude. No letos, protože to ten takový volný, tak ani jsem letos to daňový přiznání nepodepisoval, takže já jsem mi vlastně ani nedal souhlas. Nevím, co se děje, jako normálně mi to odchází jako z výplaty asi, takže to platí zaměstnavatel, ale prostě to daňový přiznání se neplatí, teda nepodepisoval. Nikomu to nechybí, teď nějakrát přišla asi upomínka ze zdravotního, že jim tam co si chybí údaje zaměstnavatelovi, tak to šlo do popelnice. Po mě přišla druhá opomínka, tak ta šla taky za kámoško, no, té době je klid. No a když zrušil hotovost, tak půjdu pryč, no, tak já to neřeším. Jako tak,
1: přátelé, jako no a kdyby lidi věděli, že vlastně placení daní je dobrovolný, jo, že, jak říká Jordan Maxwell, že to je dobrovolný, jo, že to není žádná povinnost, takže by jako ty, jich bylo, byť chodíte do toho korporátu ještě, tak možná by jich bylo víc, že byste neplatili daně, nepodepisovali daňový přiznání a tak, jo.
0: Ne, ale kdyby si ty lidi uvědomili taky, v jakým to bordelu furt žijou, no. Protože si vem, každá ta pracovní smlouva, já to podle sebe asi nebudu jinačí. Máš prostě, někam chodíš nějaký hodiny a za to dostaneš nějaký peníze. Já se ztrácím, to si prožmu. No a teď on vlastně, ten zaměstnavatel, ta část těch peněz dává třetí straně a nazývá to daně. No, a přitom porušuje to pracovní smlouvu, protože nevyplácí tu domluvenou částku, že? No, všetci prostě podvádějou, všetci v tým jedou se trvačností. A to je pak těžký, no. A všetci tam
3: protože,
0: podvádějou. No.
3: Protože spousta lidí si neuvědomuje, v jakým velkým podvodu žije.
0: No, tak je to dobré.
3: Protože když platíš daně, tak seš poddaný.
0: No.
3: Nic jiného nejseš. Seš otrok.
0: Jo. Jasně, tak jako řeším to tak, jako, že bych to jako takhle jako na sílu neřeším to. Jako, když někdo přijde, má nějaké vrstě požadavky, tak se mu snažím vyhovět, jako lidsky. A když je to prostě za hranu, tak ho prostě regulérně slušně pošlu do řití.
1: Ale Peťo, máš výhodu, že pracuješ teda rukama, být na tom třeba na tom stroji, ale s tou hmotou pracuješ. Tak si představ, že bys byl nějaké taky ohledně těch daní, daňovej poradce nebo nějaký finančník, ty bys byl úplně v prdeli, bys neuměl vůbec nic, jako ty bys musel být otrok do konce života.
3: To další podvodníci.
1: Do další, no. Je,
0: jako takhle na ruky to já nejsou levé, jako to ne.
1: No, však říkám. Jako,
0: ne, že bych je třeba neměl být zlomený nebo tak, nebo provrtaný, jako to jo, tak jako matlasu taky, jako to se taky
1: člověk. Jo, tak jako, já vnitř. Taky to.
0: Ale jsi z dědiny, já jsem tady od 6 let jezdil na traktorku s dědou tady na zahradě a měli tady asi pět měřic pola a starali se tady o prasata a všecko, protože vlastně babička byla 26 let doma, jako v domácnosti, víš.
1: No, tak právě.
3: No, právě chodila do důchodu v 50 už, nebo v 55.
0: No, v 55 chodila a pak šla ještě vlastně na brigádu, jako do toho, kde si uklízel nějakého prioru nebo kam. No, ale tady se normálně dělalo a teď tady máš vlastně sklení všecko.
3: A víš proč mohli chodit do důchodu? Protože v té době ten kolaterální účet nemohli rozkrádat jiný korporace mimo tuhle korporaci, co je Česká republika.
0: No, protože
3: toho kolateralu mohla otěžit pouze Československo jako jedna korporace.
0: No, ono ani nešlo vlastně, nemohlo spojit vlastně ty bezhotovostní s hotovostí, to bylo oddělený, než to ten Heisel Klaus spojil dohromady.
3: No tak ty, to jsou nastrčené figurky židácký, ne? Tak jako to víš.
0: No, ale že když to, co se platí jako fabriky nebo tak, jako dodavatelské věci, prostě bezhotovostně, tak to nebylo spojené s tím, co dostáváš za výplatu a za co si skupoval nákup a takové věci.
1: No, já chci akorát říct, Peťo, že ty máš jako ty budeš mít daleko snažší přechod, jo, z toho korporátu do toho už do té soběstačnosti tvoje jako živýho muže, jo, že vlastně v té hmotě děláš, že to má rukama. A k té práci se evidentně postavit umíš, i když jak říkáš, měl jsi polámaný a pročrobovaný, ale to nevadí, jo, ale prostě umíš se postavit, jo, na rozdíl od těch různých úředníků takzvaných, který v životě prostě nedrželi lopatu v ruce, takže máš výhodu, si myslím, jo, tady v tom.
0: Já to mám tady v tím, jak jsem dělal těch 18 let s tím nákladňákem, tak vlastně všechno jsem si spravoval doma sám a vlastně akorát jsem byl, na tom to trvalo díl, že tady nemáš třeba k servisu nějaký to těžký zařízení, když potřebuješ. Kolikrát jsem ležel pod avio na betóně a normálně jsem vzdělával tu převodovku rukama, že? Prostě na bench a tak. Jsem si právě na to vzpomněl. Jak jsem se ten pátek probudil, tak jsem měl rozrkaný záda, jsem si úplně to vzpomněl, jak jsem mároval tu převodovku závěr, takže jsem měl typ rozbolavili záda trošku.
3: Jo,
0: tady se všechno dělá rukama. A tady zásadní vždycky to byla ta pomůcka kladivo, že? Podržně to já do toho praštím, no. A tak se to tak dělalo. Tady.
1: Chlapci, já jsem teďka vrtal asi měsíc v kusu na té farmě, jo, prostě díry na kůli pro toho koně, jo, který jsme tady viděli, tak půlmetrový díry, já nevím, 15, 18 čísel průměr a normálně ručně. A taky říkal Béďa, když tak já objednám tu, půjčím si tu benzinovou, tu vrtačku a navrtáme to, budeš to mě dostaněný. Říkám, ser na to, já to udělám prostě rukama, já se pěkně protočím u toho, rozpohybuju se a vyvrtám to ručně, jo, takže měl jsem u toho tři druhý vrtáku, jo, jeden ozubený a dvě takový jako spirály, jeden tenčí, druhý širší, taky pustil jsem si svobodný vysílač, dežavíčko, nedělníček, no a pěkně jsem makal, jako udělal jsem pět dír za hodinu třeba, jo, protože to je potom potřeba ještě tyčo pěkně zvětšit, aby ten kůl tam, jo, šel pěkně nasadit, takže ta práce v té hmotě je v té své, až řeknu, primitivní formě, ta nejlepší, no, než nějaký potom zjednodušení a nějaký ty výmoženosti. Samozřejmě výmoženost jako třeba páka, jo, fyzické zákonitosti, to je dobrý, ale jako já teďka dělám čím míň se strojama. Jo, já se učím sekat kosou trávu například, jo. Vůbec sekačku nepoužívám jako elektriku nebo benzín, jo. No, jako
0: občas, jo, ale s kosou to už mám zkušenost z dětství, protože jsem viděl vždycky, jak to děda brousil, jak jsem položil tu ruku přes tu kosu a brousil.
1: A jedeš, ano, tak jo, se položí ruka a jedeš, jsem, jo?
0: No, tak jsem to skopíroval, jak jsem švihl tím palcem, tak jsem to měl do půlky jenom a je rozšvihlý.
1: No, tak ono, no, ale
0: to jsou zkušenosti, jo?
1: Zkušenosti, to jak děcko se spálí o plotnu, no, jako spálí si pracky prostě o plotnu a už to neudělá.
0: No, člověk není stroj, ten nedělá chyby, že jo? Člověk sbírá zkušenosti.
1: Ano, není, jako já mám tolik zkušeností životních. Chybu jsem neudělal ani jednu, jenom zkušenosti, ze kterých jsem se poučil. No a dneska právě, že fakt je sucho a ovečky tam bečely, jo? Říkám, kurňa, člověče, co vám dát? No a bylo tam zelený, jo, rostlo kopřivy a takový různý pledely. No tak jsem vzal kosu taky, jo? A teď říkám, tyjo, píseň, dívej se, jak mě to jde. A normálně, jak ten dědek Komárek, jo, z té samoty u lesa, pěkně jsem jel. A ona říká, to už stačí, jo, to. A mě, abych jel normálně, jak děláš, jako furt. A říkám, to je tak nádherný pohyb. A když vidíš, jak ta tráva pěkně, ona je uřízla, pěkně jako se řízla, ale pěkně si lehne, jo. Tou motorovou kosou to rozdrtíš, to uděláš prostě jako nějakou sečku, která už není vlastně ani použitelná. A teďka jsi to pěkně zhrábl, jo, vidlama do toho snopu, jo, a dali jsme to těm ovečkám, prostě děcka, nádherný pocit, fakt ty řemesla, nebo toto není řemeslo, ale to jsou ty staré jako zkušenosti a umění těch lidí, jako kdy ještě nebyla ta technika jako tak prostě jako moderní, jo? Motorový pilí a no?
0: A byla ta práce a voní to, ta tráva.
1: Voní, krásně.
0: Čerstvá,
1: člověče, krásně, ne? No, krásně. No. A voněla i ten kůň, jak jsem byl u něho na těch asi 12 metrů, tak člověče smrděl, jako, ale tak tím hnojem, tak jako prostě jako příroda, víš? Jako nic umělýho, jo, prostě tam cítíš tu koninu, takže to jsou věci, které jsou obdivuhodné a já vlastně tady na ten střední věk přicházím tomu všemu na chuť, jo, takže já povyhazuju různě, co mám, já bych vyhodil i možná ten telefon a i tady ten počítač, kdybych nevysílal, jo, takže, ale zatím ho ještě teda používám, abych nebyl pokrytecký, tak dokud frči nedělníčky a další nějaké moje pořady, tak si to nechám, ale už to potřebuju čím dál míň a zjišťuju, že teďka budu mít hoši babetu, já nevím, 60 let starou babetu prostě, jo, jedno kvalta od našeho mechanika Otíka prostě, no tak jako samozřejmě kolo má, můžu na tom kole, ale na té babetce pěkně, jo, tady v tom tričku pěkně po lesičku a hledat ty amanitky si přece jenom mobilnější a takže návrat. Ne, že vraťte se na stromy, to až tak ne, ale k té přirozenosti a k tomu vztahu, k tomu souznění a symbióze s přírodou. A ona tě sama poradí, ona tě sama vlastně vyučí, no jak dneska Máru vyučil panter, grip panterny, jo, kudy se má z lesa vycházet ven. No, nádhera. Oši. Dáme teda co? Dáme to videjko, nebo máte ještě před posluchači, určitě diváci už tady netrpělivě čekají, co teda na ně
2: tak to půjde.
1: Co teda na ně tady vybalíme, no. jako když se dívají na Petra Botláka s tím monoklem, ve čtvrtek ho ještě neměl, dneska už ho má, no, takže...
0: Se to barví, teď vypadám jak stareček Pestr, no, ale na půlku jenom.
1: Dívej, upřímně řečeno, i když to videjko vlastně nebylo, jak se říká, vítězný, že bys jako zvítězil, ale i tak Mára ho, nebo my ho rozeberem tím způsobem, aby vlastně jsme ty procesní chyby jako vysvětlili, co bylo třeba říct, jo, co třeba nebylo až tak vhodný říkat, a i tak vlastně se ti lidi, posluchači, můžou posunout i na základě videjka, jo, který končilo tím, že dostal do rypáka, prostě, přiznajme si to, jo.
0: No, potlamně, ale
1: důvodně. No, potlamně, no, dobrý. Takže já to, děcka, já to pouštím a vy mě stopnite, až budete chtět komentovat, jo. Tak, je to tady.
4: Dobrý den, pane řidiči, jestli tě kontrola, protože jsou to
5: dobrý den.
4: Občanku, jestli máte.
5: Na co to potřebujete?
4: Potřebuji prokázat vaši totožnost.
5: Čemu to potřebujete?
4: Z důvodu silniční kontroly, protože jsem prokázal vaši totožnost. No, bude na to vaš občanský prokaz, řidičský průkaz, nebo na děkat vaši iniciál.
5: A pořád jste mi ještě neřekli, proč to potřebujete?
6: Podle zákona o silničním provozu jste byl zastaven hlídkou policie České republiky. A z tohohle toho důvodu vás vyzývám jménem zákona k prokázání vaší totožnosti. Takhle to stačí?
5: Jménem jakého zákona se můžu zeptat?
6: Jménem jak jménem zákona o policii, tak i jménem, tak i zákonem o silničním provozu.
1: No, Maro?
2: Jak? Co to tam mělo o nějakým zákonem o policii? To je jejich zákon, to se týká jejich tady těch debilů. Jo? To se týká jejich firmy. Víš? A ty pokud on ti nezdělí právní důvod, proč tě zastavil, tak nějaká silniční kontrola, ti můžeš ho poslat do prdele, jako jsi to udělal, jo, ale protože on neměl absolutně žádný důvod ho zastavit.
1: No, to jsem chtěl ještě se zeptat, Peťo, oni neměli teda důvod, nejel třeba rychle, nebo nesvítil, nebo něco, jako by pro ně ten právní důvod, samozřejmě pro živého člověka, já někdy jedu, svítím, někdy nesvítím, jo, podle počasí, takže neudělal jako by nic, že by měli důvod.
0: Mě to svítí samo a přilíze zadu, jako, takže a říkám, jako já jsem za druhý autem, jako na začátku vesnice, normálně, klasický.
1: Dobrý, tak jdeme dál.
6: 361 z roku 2000.
5: A od kdy máte jako soukromá firma nějaký zákony? Vy právě byste měli mít obchodní podmínky, ne?
6: Skvělý, výborně.
5: Právě, co vám navrhnu, jestli nechcete...
1: A tak to řekl asi dobře, jako Peťa, že vlastně soukromá firma nemůže vydávat žádný zákony, jenom nějaký možná, nějaký fakt podmínky obchodní a tak dál, že?
2: To všechno obchodní nabídky.
1: Nabídky, ano.
6: Já vás teď vyzývám k podrobení se dechové zkoušce. Podrobíte se dechové zkoušce? Zda nejste ovlivněn alkoholem?
5: Dobře, na základě čeho chcete kontrolovat můj zdravotní stav?
6: Certifikovaným přístrojem Dräger. Takže opakovaně vás vyzývám jménem zákona. Podrobíte se dechové zkoušce? Zda nejste ovlivněn alkoholem?
5: Musíte mě nejdřív to odůvodnit.
6: Já vás vyzývám k tomu, nebudu vám nezvůvodit, já vás tomu vyzývám. Vy máte povinnost se podrobit.
5: Povinnost komu? Kdo je můj majitel? Vy jste můj majitel, nebo kdo je můj majitel?
6: Dobrý den, zdravím, doufám, že jsme live.
5: Ne, nejste.
6: Nejsme live? Sakra.
2: To je dobrý polodebil. Nebo debil?
1: No, debil. Nebo co říkáš?
2: No, já říkám, to je debil, ne? Nebo no, polodebil?
1: Ne, naddebil, protože to vidíš ten hlas, jak buzerant. Buď si na to hraje, nebo skutečně je to jako... Jako srážka s blbcem, no, ale pojďme to procesně teda rozebrat, jako nemusíme používat emoce a kdo je jaký, ale jak by to teda správně jako mělo být. Takže pouštím.
6: Fans budu celebrita, no zase to nevyšlo.
5: No to ještě můžete takže, mít horší problémy, ale tak povídejte.
6: Jasný, jo, však já úplně v pohodě, jo, těch problémů už mám tolik, to už na mě fronta. Takže.
5: No tak se divím, proč to furt ještě děláte, když máte takových problémů.
6: No já taky, mě to asi baví, no já nevím. Já jsem se asi nějak blbě narodil, mám asi nějakou mozkovou vadu, to bude asi těma psychologa.
1: Blbě se narodil, má mozkovou vadu a blbě asi aj umře, člověče.
2: On je tětej, ne?
1: No jo.
2: Není on na drogách, tady ten polodebil?
1: No asi, já nevím, člověče.
2: No já bych volal náčelníka, okamžitě udělat testy na drogy u tady toho kokota.
1: Ale toto je dobrá varianta, Maro, zavolat hneď prostě jako kdo je tvůj
2: okamžitě náčelník. Okamžitě druhou hlídku a testy na drogy.
1: No. Jo, podezřeli.
2: Protože tady je ten frébr nafrčený, ty nějaký, nebo já nevím, jestli je ta

0: jde byl normálně.
1: To člověk jako Peťa třeba nepozná, jestli je tak jako debil jako normálně, anebo jenom to hraje, jo. Takže každopádně tam bylo podezření, že je světej tady ten prostě policista 342027, jo. Takže volat teda jako náčelníka, no. Peťo, tak už to víš. To jsi ještě nevěděl třeba. Ale jako vedl jsi dobře, člověče. Ty jsi takovej kliděz jak ten kopr kopříva. Pouštím dál.
2: Protestama, no. My to máme celý nějaký asi na divoko.
3: Tak to se právě divím, proč se potom můžete nějakým způsobem pohybovat mezi lidmi máště ozbrojení.
2: To je úplně šilený, jo. Já se taky ním. Takže přeskočíme tady ty hodiny, takže znova vás jménem zákona teďka vyzývá k podrobení se dechové zkoušce, sami jste ovlivněn alkoholem. Dechové zkoušce se podrobíte nebo nepodrobíte?
3: Ještě jste mi neřekl, na základě jakého zákona vaše firma, můžete mě nechat aspoň kurva domluvit?
2: Cože?
3: Nechcete mě nechat aspoň domluvit?
2: Tak povídejte.
3: Na základě jakého zákona jako vy soukromá firma si tady jako požadujete nějaký...
2: 361 z roku...
3: Nenecháte mě domluvit, tak povídejte.
2: No však teď jsem vám to řekl, já jsem nechal domluvit. Však vy jste se ptal podle jakého zákona, teď jsem vám to řekl.
3: No nenechal jste mě domluvit, protože jste mě ještě nezdělil.
1: No a tady v tom momentě fakt asi, Máro, je potřeba zvednout telefon a zavolat prostě náčelníkovi, že má tam...
4: Zavřít okna a voláme telefon do
1: čelíku. Že tam má světýho jako fízla, jako jo.
4: Jo, protože ten fízla není normální.
3: Jakým právem nebo vůbec jako soukromá firma si berete vůbec zákon do huby?
2: My jsme soukromá firma.
3: No rozhodně.
2: Fakt?
3: No mimo jiné, to, těch důvodů, těch důkazů je X. A už...
1: Myslíte, chlapci, že oni neví, že jsou soukromá firma, že mají číslo dance a ičo, dičo?
4: Ale to víš, že to ty debilové ví. To víš, že to ví. Jenomže oni si užívají to, že oni můžou ubližovat ostatní. Mm-hmm. Ale přijde čas, že ostatní budou ubližovat.
1: Ano.
3: Jenom stačí jeden, že jste jako soukromá firma zaregistrováni v mezinárodním registru firem, ale nevím, pro z jakého důvodu bych já vám měl dokazovat, kde vy pracujete.
2: Někde, co?
3: Kde vy pracujete? Tak jste soukromá firma a pracujete pro soukromou firmu a chcete po mně vysvětlení?
2: Hlavně policie České republiky, no, ministerstvo vnitra, tak dále.
3: Tak, protože jste soukromá firma, tak nezákonně používáte název policie České republiky, na to je zákon. Pak si přisvojujete pravomoc úřední osoby a nemusíte tady obtěžovat lidi na silnici, stačí jenom, když přijdete do práce. Pak máte další zákon, kde se máte stotožnit, poučit mě o mých právech a povinnostech a sdělení zákona jdu, o to jste taky neučinil, takže jste porušil pravomoc veřejného činitele. Dále jste se zhruba před 6 lety jako soukromá firma aktivně zapojili do genocidy. Ti chytřejší z vás to asi pochopili, protože od vašeho rozhodně COVID-19, IQ test COVID-19 názvem, to jste nepochopil? Nebo jste ještě asi nebyl u policie?
2: To asi ne, no, to máte pravdu.
3: To máte jednou, každopádně máte tam genocidu prokazatelně, ale to je jedno, to nebudu řešit, ale máte oznamovací povinnost a buď jste zaklekávali lidi, anebo jste se proti té genocidě neprokázali nebo nějakým způsobem nevyhranili, tak jste porušili své povinnosti. Mm-hmm. To je druhá, to je čtvrtá věc už. Mohli ještě jo, v květnu jste tady hájili sudetácký nácky v Brně, takže propagace fašismu. A pořád tady to celé můžu vzít a celou tady tuto právní jurisdikci zahodit, protože jste soukromá firma. Přestože se tady jako hrdě hájíte, že jste prostě v práci a že máte asi vymletej mozek, co jste říkal vy. Ale nemění to na tom, že prostě jako člověk se nějakým způsobem projevujete. A teď jsem vám to jasně sdělil. A tady tuto jurisdikci zahodíme, protože jste soukromá firma. Tak byste měli dodržovat obchodní zákoník. A je potřeba teda ty svoje nároky nějakým způsobem prokázat doložením nějaké platné obchodní smlouvy podle obchodního zákoníka. Nebo aspoň nějakou žádostí. O nějaký služby nebo objednávkou. To jste taky zatím neprokázal, tak se furt tam, co po mně teďkom chcete.
2: No já jsem vám to říkal už jako hodněkrát. Dle jak zákona o policii, což je zákon 273 z roku 2008 a i dle zákona 361 z roku 2000 sbírky jste byl zastaven hlídkou policie České republiky a teď momentálně se má prováděna silniční kontrola z důvodu toho, že na vozidle nemáte platnou technickou kontrolu.
3: Proč?
1: Ano, Maro.
0: Ale jenom bych chtěl vidět jeho zákony podepsané.
4: že si nebudou podepsaný, tak on je ani nemůže o nich blekotat.
1: No a hlavně on taky potřebuje mít nějaký papír. O
4: to, a, co... a nehledí na to, že zákony, jak jsou psaný, tak se týkají policie s velkým P a zbytek je malý.
1: Malý. A, toto
4: a ne policie všechno s velkým.
1: No však to je soukromá firma,
4: takže
1: která ukradla...
4: Takže tady nepředejte rohlíky s ručkou s těma s chlebem.
1: Ukradla prostě název, patentovaný název no, policie.
4: Protože to je korporace.
1: Ano. No a hlavně...
4: A ta se řídí obchodním zákonem.
1: Hlavně tady ta fetka by měla mít podepsaný papír od toho náčelníka, že může provádět tady ten výkon, jako jo?
4: Víte, vůbec, oni mají pouze udržovat provoz na silnicích, protože oni jsou servisní organizací armády.
1: Armáda. Mhm.
4: Oni nemají tady koho to zastavovat. Jo, to oni si z toho tady ty buzeranti udělali biznes. A jak vidíš, v poslední době to jsou sama akce na akci, vole. No. To je horší, jak reklama na ten, ne na Kaufland, ale jak se jmenujou, co prodávají tu zahradní techniku.
1: Manfield.
4: To je horší, jak Manfield. Jo? Oni mají furt nějaký akce. Furt akce. To vy tady máte mít to akce, to není vaše země.
1: No tak oni potřebují.
4: Takže oni tady ty buzeranti tady z toho udělali biznis jako spiňa.
1: Biznis, oni potřebují kasu naplnit.
4: Vybírat prachy za jakýkoliv důvodu.
1: A když ten důvod nemají, oni si ho najdou. Oni si ho, a když už nenajdou, tak aspoň dají podle mě. Aspoň mu prostě udělají prostě jako monokla, jo, když už nenašli nic těch hajzlí.
0: No, tak oni možná, když mají tu akci, víš, tak třeba dávají ty pokuty se slevou, víš?
4: to je možný.
1: S bonusem.
4: No, a proto ty akce vyšlejí nejhorší techniku psychicky nemocný lidi. Že tady to by žádný normální člověk nemohl chvákat.
1: No, žádný normální člověk by ani u policie s velkým P a O nemohl být vůbec už. To je šilený už, jo. Prostě. To, fakt jenom vymletej mozek, jak má on. Sám to přiznal, že má vymletej mozek, jo. No tak dobrý.
4: No tak jako co už si máš vymyslet takovým člověku, když tady to říká sám o sobě.
1: No, dobrý, jdeme dál. Tady ještě Peťa monokla neměl, evidentně, jo. Jdeme dál.
3: Protože nejste stát, ani vy ne, a pokud jako firma Dekra německá si tady přisvojuje pravomoci nějakého státního řízení, to bych musel spáchat podvod. Takže mě stačí ten váš přestupek, který taky podle vašeho zákona nejste kompetentní řešit. Protože vy jste kompetentní řešit jenom v rámci zákona, proto jste to asi ještě nepochopili, tak mě nechte kurva zase domluvit.
2: No vy mluvíte pořád, jste mě jako nepoznal.
3: No ještě jsem neskončil, tak jako... Jako já nevím, jak vám to mám vysvětlit.
2: No říkám, mě to jako smysl jako takhle asi vysvětlovat nemá, protože já to asi nepochopím stejně.
3: Takže jste připravený si to obhájit?
1: Ten na sebe napráskal pěkný věci, vymleté mozek, stejně by to
4: ale pochopil. Ale to jestli vidí jeho nadřízení, no. Tak já nevím.
1: Maro, ale oni ho nevyhodí, oni potřebují takový tupý hovada tam mět. Oni potřebují, aby oni rozvířili ty emoce, možná jak to teďka děláme částečně my, jako. Já trošku mám ty emoce, jo. Mně se prostě otevírá kudla v kapse, já mám prostě, abych za to spravedlnost fakt šel se být, jako jo, když nemám žádnou kondičku, ale oni potřebují takové tam.
0: Ale on, když se tam vlastně celý ten Olomouc, jako víš, to oni, jak kdyby mi připadá, jak kdyby roznášeli ten strach a ty lidi jsou tak zesraní, že oni jezdí o 40. Jo. Město zacpaný, jak vlastně se to zhustí, oni dokážou udělat zácpu o 5:30 ráno, prostě na začátku jede blbec a nikdo ho nechce předjet, bojí ho se všetci, nebo jestli ty auta už nezvládají. A kdyby se jezdilo svižněž, tak se udělají větší mezery mezi autama, líp se tam z těch vedlejších uliček zařadíš nebo něco a to kolem té 4. hodiny, to je prostě tak zacpaný. A jenom kvůli tomu, že se jezdí tak pomalu.
1: No, těch Audi jak sraček, to je fakt. To jsou zarvaný, zacpaný silnice. Dobroš, Mara naciťuje, navnímává a pouštím dál.
2: No teď jsem si to obhájil, jako už nás pustil.
3: Neobhájil jste si to, protože pokud si to budete muset obhájit, tak to půjde podle mýho a u Evropského soudu. Protože jak jsem řekl, jste soukromá firma.
1: Tak, a co teďka jsme u těch soudů, no, takže to cesta jako teda nějakých psaní žalob nebo stížností k Evropskému soudu, ty jsi to tam, Peťo, zmínil. Maro, co ty na to říkáš?
4: Za prvé, Česká republika se zavázala, což teda Peťa tam neřekl, jakože čím je, jako jo, v tomhle tom obchodování.
1: Neřekl,
4: jo, tož byla chyba.
1: Že jako člověk
4: no, žijí. Nicméně, no, protože oni jakoby ve finále neviděli, s kým mluví. Na to jde, jo. Protože ty, když jasně uvedeš do videa, kdo jsi, tak máš jasný důkaz proti němu. Že si ho informoval a poučil, že proti komu jedná. Jo, a to pak si můžeš natočit a poslat to k ústavnímu soudu, protože ústava, její součástí je listina základních práv a svobod a tam jasně napsáno, že Česká republika se zavazuje, že bude chránit nedotknutelná a nestizitelná práva člověka. Jo? Tím pádem je napadnutelná Česká republika jako korporace, jako právnická osoba a ty podáš žalobu třeba na tu korporaci.
0: No, ale on tam, já nevím, jestli to je tady v tom videu, ale nebo to bylo prostě, on říkal sám, jo, vy jste ten živý člověk, ale já nevím, takže on to asi věděl, jako tady toto už se s tím setkal, ale tady nevím, jestli to je na tom videu, nebo to bylo potom, už se mi to trošku, jako víš, splývá. Jako na tom videu to asi nebude, no.
4: Jo, a hlavně, když potkáš takového mentála, tak prostě zavří okna a chci číslo na vašeho nadřízeného. A už se s ním nebav. Konec, nadřízený, jo, ne, no tak jedeme dál, tak budeme vejš, jo, tak bude to policejní prezidium, protože to je šéf korporace, policie, jako nadnárodní korporace, jo, který má svého majitele, zase nějakou právnickou osobu, jo, takže policie není v žádném případě stát.
0: No to nemůže mít, že jo, vlastně korporace.
4: Protože oni jsou všichni registrovaní v New Yorku, takže... Je to soukromý obchodní firm a jsou mezinárodní registrech, takže není žádný problém to jako doložit, že to tak. A z toho není úniku pro ně, protože si říkáš pravdu.
1: Dobrá, jdeme dál.
4: Jo, takže jenom aby lidi jakoby odpoutali se od tady těch nesmyslů, prostě zavřít telefon a když ti on nedá, tak já si ho zavolám další hlídku, zavolíte mi další hlídku, jo, přijďte sem, tady mě ohrožují nějaký banditi v černých hadrech, jo, tváří se jako policajti, přijďte sem a okamžitě testy na drogy všechny a tak dále. Protože tak, jak se chovají, tak to není normální. No, což on tady předved, že jo, jasně.
3: Uzavřené obchodní smlouvy.
2: Jo. Vy jste už viděl nějaký ty videa, jako tady...
3: Jaký videa?
2: S vaším stejným názorem, jak teďka momentálně, jak to třeba videa, jak to pak točíte, dáváte to na Facebook.
3: Já nemám Facebook, protože jsem ho zrušil za covidu, protože jsem zjistil, že tam je samej debil a blbeček anebo manažer. A podporovali tady genocidu, protože tady, že není normální, aby kolega v práci řekl, no nic, kluci, jdu se vysrát a tam umřel, ty vole, v 57 letech, to není normální.
2: Jo, to asi to úplně nevím, jak bylo nebo nebylo.
3: Já vám to teď oznamuju.
2: Jo, dobře, ale říkám, tady nějakým evropským soudem a tady všema těma záležitostmi bylo vyhrožováno spoustu kolegů.
1: To je to. On to bere za výhrušku. Bacha na to.
4: Hele, to zaprvé to nejsou výhrušky, to je informace pro něj.
1: Ano.
4: Aby byl informovaný, protože jedno ta žaloba může přilítnout. To neznamená, že ji nikdo nepodal, že ji nepodá. A ten si o to výslovně koledoval.
1: No však Peťa má něco napsaného, pak nám to přečte. Takže jdeme dál.
2: Pokud se nepletu, tak ještě pořád jako nikdo z nich odsouzen ani nikam předvolán nebyl.
3: Chcete být první?
2: Říkám, jako, že spoustu kolegů takhle jako bylo vyhrožováno, zatím ještě ani jeden z nich, pokud vím teda, nikdy ani předvolán nebyl.
3: Vy to ale špatně pojmenováváte, protože vám se není vyhrožováno. No. Protože pokud se někdo dovolává svých lidských práv, které jsou dané deklarací lidských práv, tak to nemůžete brát jako vyhrožování. Protože vy jste tady teďkom jako ten, kdo tady šikanuje a obtěžuje lidi. Aha. Není možný to takhle nazývat.
2: Dobře, takže mi to tady jako oznamujete teda. Mě nevyhrožujete jako tím Evropským soudem, mi tak oznamujete. Nebo jak to
3: ne, to, že vám vyhrožuju, jste říkal vy, to jsem já neříkal.
2: Já se ptám, jak to mám teda chápat. Mi tak oznamujete.
3: Chápejte to tak, že pracujete pro soukromou firmu a veškerý ty vaše zákony si můžete strčit do prdele, protože byste to měli nazvat nějakým způsobem jako firma, jako třeba obchodní podmínky, anebo fašistický korporátní pravidla, aspoň byste si teda nenalhával.
2: No evidence.
3: No protože vy nejste stát.
2: Jo.
3: A ani státní organizace, protože tady třeba, nevím, jestli jste někdy slyšel, jestli v Lidlu mají svoje zaměstnance nebo svoje občany.
2: Dobrá, jak to budeme teda pokračovat dál?
3: Jednoduše, já vám udělám teď obchodní nabídku, protože už mě to nebaví.
2: Dobrá, mě to taky nebaví, já nechci žádnou vaši obchodní nabídku, já vám jménem zákona vyzývám, abyste prokázal svoji totožnost. Pokud tak neuděláte, budete převedeni na místní oddělení policie. Pokud nebudete spolupracovat při převedení, bude konkurs donucovacích prostředků. Rozumíme si, jak to bude dál?
3: Slyšel jsem vás velmi dobře, ale zase jsem tomu nerozuměl.
2: Dobrá, nemusíte rozumět, já to nebudu opakovat a nezajímá mě, co mi teďka řekněte. Takže teď.
3: Takže chcete rovnou žalobu, jo?
2: Teď ne, nechci žádnou žalobu. Teďka vás jménem zákona vyzývám, zabezpečte si vozidlo proti ukradení a odcizení, vystupte si z vozidla a budu vám přesně služební pouta a jste zajištěn.
3: Zamítá se.
2: Dobrá, tak bude použít donucovacích prostředků. Jste s tím rozuměn?
3: Slyším vám dobře, nesouhlasím s tím.
2: Nemusíte souhlasit.
3: A jestli hodláte používat násilí ohledně kvůli debilní občance, která je identifikační karta do firmy, tak se ten led, na kterým stolíte, okamžitě pod váma prolomí a podám na vás žalobu.
2: Podejte. Takže dobrá, takže
3: se. Až se dostanu domů.
2: Nedostanete se domů, pojedete s náma na úvodní.
3: No to zapomeňte.
2: No nezapomenu, já jsem vás vyzval, když se neprokázal svoji totožnost, takže naposledy jménem zákona vyzývám, prokážte svoji totožnost. Pokud tak neučiníte, budete předveden. Pokud nás nebudete dobrovolně následovat, budete použít do donucovacích prostředků a budete zajištěn. Rozumíme se takhle?
3: Ne.
2: Pokud ne, tak použijte do donucovacích prostředků.
1: No, vidím, Maro, startuješ, Panther funguje, mají vůbec oni jakože, jako na základě ničeho, hovna, oni ho prostě odvlekli jako na tu vyšetřovnu, jo?
4: Ale tady vidím, že to je jenom prašivá banda psychopatů.
1: Vyvolávají strach jenom v lidech.
4: A hlavně jsou to, oni jsou narušitelé míru. Mm-hmm. Jo, a oni jsou tady prioritně k tomu, aby ten mír udržovali, jo? Ale oni teďko vytváří něco jiného. Takže oni porušili mír.
1: Dobrá, je tady ještě minutka, dojedeme to, nevím, jestli se Peťa nesekl. Peťo, jsi tam?
0: Jo, ale jsou zase ještě meditací.
1: Jo, dobrý, to je fajn, protože budeš číst dopis za chvilku. Pouštím.
0: Masakry.
3: Dělejte, co chcete. A to zapomeňte.
2: Vystupujeme.
3: Bude to muset použít násilí, chlapci. Ať toho máte víc.
2: Tak jo. Tak si vypněte vozidlo.
3: No nebudu si vypnout vozidlo.
2: Jménem zákona vystupte, nebo proti vám bude použít do donucovacích prostředků.
5: Dobrý, vystupujeme.
3: Já jdu pas?
2: Jo, už je. Tak, jménem zákona vystupte. Super.
1: Tak, kamarádi, přátelé, takže to je teda zatím vše, pak asi ten telefon nějak jako teda zhodili nebo vypli. Peťo, co se dělo dál?
0: No, to jsem vypnul, dal jsem, ještě jsem to stihlo, jako víš, trošku úplně to nerozbilo, to nejvíc, to jako co, ne, jako co nejméně to rozbilo. No a pak, to je malinký citrovenek, víš, to je, já mám 185 cm, tak jsem se tam šprajclo, novou za spojku, hlavu za sloupek, no 130 kg, no, měli to z práce, no.
1: No vytáhli tě ven.
0: No a pak, no ne, tak jako musel jsem pomoct, jak jsem říkal, hluché vrata, víš, oni si myslel, že ty moje starý záda jako stvrdli, že povolilo, když mě 4x praští na oko, no, tak to ne, se mu nepovedlo, ale tak ještě minutu jsem to tak nechal a pak jsem tu novou vytáhl ven, no. A pak mě dali ty hmaty a chvaty a začali škrtit, různě lámat hlavu. No, škrtili jako fest, no, pak jsem už klepal rukou na asfalt, jako, že už jako asi dobrý. No ne, prostě furt škrtil a už jsem si říkal, že už to je jako ta poslední minutka, tak pak mě napadlo jako se uvolnit. A to pochopil, ještě 3 vteřiny mě držel, pak teda jsem se mohl nadechnout.
1: Peťo, a počkej, tam byli, jsem napočítal, 3 tam byli asi, ne, těžkohoděnci, nebo kolik jich tam bylo?
0: 4.
1: 4,
0: ale...
1: A ten mentál, ten dement, ten tě škrtil, ten tě vlastně, ten páchal jako to násilí na tobě, nebo všichni, nebo střídali se, nebo jak to bylo?
0: To já nevím, já jsem jako to
1: nevěděl se jasně.
0: Jako do sebe vůbec. No skončil jsem ksichtem na zemi, že jo. Mám vlastně kolena odřený ještě, to asfaltu a tady to bylo tak, aby mě uvolnili ty záda, no, to oko. No pak nasadili ty klepeta, no, hodili mi do auta, tam jsme seděli asi tak půl hodiny, vždycky občas přišel někdo, oni mají takový ty dotazy, takový ty rychlý, víš, aby si musel rychle odpovědět. A přišel páté, toho jsem tam neviděl. A otevřel dveře a říká, ztotožnil jste se kolegovi? A on se říkal, ne, to mi stačí, a zablokl dveře. Že má ten důkaz, jako, že jsem se nestotožnil. No a tak, a pak tam různě chodili a povídali si takový ty jejich ty řeči aby to člověk třeba slyšel, že pak ti ohledávají, vezberou ti všechny osobní věci, co máš po kapsách, vyhodilo ti to ven, no pak, že šli, oznámili mě, že mě půjdou jako zamčit auto, že to tam zůstane. No ale to zůstalo u jakéhosi baráku ve vjezdu. A zrovna přijel ten borec, co tam asi bydlel, a bylo vidět, že tam stále ty protivky na škverkách a mobilem si něco fotil. Tak jsem mu to říkal, že asi tam nechali to auto ve vjezdu a borec to fotí, že z toho bude další problém. A to mě zajímá. On vlastně bezpečnostního zůstává. Oni mají pachatka, pak ti řekl super, oni vlastně napadnou člověka, tak ještě řekli, že mají skurvený odpadní, protože mají asi plno papírování s tím, víš. Takže ještě se máš cítit provinile, že jsi nasral, že jsi to odvolil. A že jsi jim skurvil odpoledne.
1: Jako. Když se teda jako nestotožnil, no tak je nasral se, že se nestotožnil, protože na základě, kdyby jsi jim dal občanku, tak nastupuje, že její hru a už ti budou ždímat, jo. Takže oni byli nasrání právem, protože se nestotožnil. A ty jsi jim neřekla ani jméno, ani datum narození, ani bydliště vůbec? Nebo jsi jim jenom neukázalo? Nic vůbec. Takže oni neví doteď, kdo jsi.
0: Ale jo, to ví, protože vlastně tam měli ty osobní věci a tam to zase prohrabovali. Jo. No a to bylo až na té služebně, a to vlastně to zjistili do svého, ještě když jsme seděli tam v tím autě asi půl hodiny, že?
1: No.
0: Že on tě vlastně pošává, vlastně něco nemá a zezadu se ptala, a co je tam to, že jsem měl ještě jako výhled vínku, tam si měl vínku do klícema s penězinkou a s klíčema, no asi se mě tam otočil takové ten plastové pásek pro ty chodce, ten reflexní. A on říká, co je tam to? Říkám, já nevím, já nic necítím. No tam něco máte, říkám, kurva, tak já nevím, na co chytáš, ty vole, tak co ti mám říct, co to je, jako, že? Že sedíš už normálně s klepetama za tým, za zádama. No a pak si ještě povídají, a abys to slyšel, jako, že by bylo lepší třeba příště, jako, že to čtyřveřový auto sice malý, potom jako z toho zezadu a škrtit ho zezadu. A domluvají si takový ty rasistický, ty technologický postupy, jak člověka jako zmátit, zdevastovat.
1: Jo.
0: No, to se mu... Že už jsme měli ten fyzický kontakt, tak už se mi začal týkat, že? No. Jsem mu říkal, že ty jsi teda hrdina, když se začíná naučil štrikovat, že? No, tak jako nic, tak vtipný takový. No a pak jsme jeli vlastně na tu služebnu, teda asi 7-8 kilometrů. Ona to má jako na starosti tam tu našu stranu. A volali tam i sanitku, že? Protože zranění a teď oni jeli s těmi majákama, aby měli tu činnost, aby měli zase ten kontrakt. A to mě tam chtěli vyšetřovat, to jsem jim odmítl. Ale zase ne jako, že by se zeptali jedno, ale prostě čtyřikrát nebo pětkrát tě přesvědčujou, že se máš nechat jako od ní ošetřit. A já říkám, jako, já jsem si vás neobjednal, tak běžte, já nepotřebuju vaše ošetření. No a nakonec, a pak tam byl, pak už tam přišli nějací vyšetřovatelí. Já tam byl jakési hodnej a hodnější. A hlavně, pane Bodák, slušně. Říkám, já s vám budu mluvit vždycky slušně, mluvím s každým slušně a upřímně, ale přesto, že jste takový gauneři. No a upřímně jsem s ním mluvil. No a asi na popáté pan doktor, že by potřeboval mě chytnout na hlavu. A říkám, běžte si kurva chytnout na hlavu tému, kdo si vás objednal, jestli to potřebujete někomu chytat na hlavu. Nedokázali to pochopit. Furt se snaží ho a vyvolávají ten pocit, jako kdyby té viny, že ten člověk to vlastně chce, vlastně. On chce dostat do té tlamy. On potřebuje zaplatit tu pokutu, on to chce. Furt prostě vyvolávání toho strachu a toho souhlasu. Takže potřeba je prostě všecko odmítat, hlavně se nestotožňovat s tou fyzickou osobou. No. Protože ono vlastně ani se od nich nedozvíš, co to je pro ně stotožník. Jestli jako chce, abych se mu představil, anebo abych se stotožnil s jeho protiprávním jednáním. Jako.
1: No, Peťo, a toto byla právě vhodná varianta, abys řekl, kdo jsi, že jsi člověk, že se nepotřebuješ legitimovat, stotožňovat nikomu, jako jo, nějaké firmě. To právě tam
4: nezaznělo. Jsem člověk, nazdar.
1: No?
0: Jako teď už bych to udělal jako jinak a už bych si asi tu nenechal rozbit, ale to bylo takový to, víš, jako že... Já potřebuji mě ten důvod, že je neobtěžuju. Že se potřebuji jako potom bránit. Chci, aby prostě oni byli ty svině, aby byli hodnější. A navíc jsem si to potřeboval taky, když než umřu, abych prostě měl aspoň jedno ty klepeta, že všetci byli jako nějaký zatčení někde v base.

0: zoufalí, že už nevědí, co by těm lidem ukázali, aby se ty lidi probrali.
1: No proto, ne, no, no jasně, oni na jednu stranu, oni už tak tlačí, že de facto tím, jak víc tlačí, tak ještě víc ty lidi natírají, že se ty lidi začne ještě víc probouzet.
0: Víš, ale, oni... ale furt držíme, furt ale jako...
1: Destrukce systému ne, jako velice
0: dobře. Já to je jasný. Já totiž no. Právě to nevím, protože to jsem slyšel tady na tom svobodném vysílači, jak vysílala ta Míla Čechová, že no. Oni teď hodně lidí jako předvolávají tady s těma jako na to, na ty stanice, aby se kvůli tomu ztotožnění. Že prej to je hrozně moc, že už mají jako, ona to komentovala jako takový ten, že už to je takový fašistický přístup té policie. No a jak jsem seděl v tým autě, tak on mě ten jeden, ten policajt, to byl asi takový ten, asi ten nejhodnější, mě říkal jako, tady už je vás hodně.
1: No, protože a už jim tečou nervy asi zřejmě, jo, protože no, najednou jsem... oni zjistějí, ono to stejně k tomu dojde.
0: No to počkej, to jsem jim všechno na té služebně říkal. A na to jsem se mu zeptal, tak to je dobrá zpráva. No a na to už mi neodpověděl, víš, jako, takže vlastně nevíš, no. Že vlastně my třeba ani o sobě nevíme,
1: jestli no, jasně, nás je. Já říkám, nás bude spousty tady, no. Jo, na týhle český zem, když to řeknu takhle český, na tom českým území, a to je ještě špatně řečeno, jo. Ale těch probuzených je hodně, to samé jako je probuzených ve světě. To vidím těch x stovek, de facto tisíce videí probuzených lidí. Jo. To už jako není jeden. A to už vidíš Rusko, Bělorusko, Polsko, Německo, Anglie a to jede celý svět USA kompletně. Jo. Takže lidi se kurevsky probouzejí a to je pro ně teda kurevsky špatný. Velký špatný.
2: Hoši, já jenom krátkou vsuvku aj pro posluchače a diváky. Jo, my jsme teďka nevysílali nějakou dobu 14 dní nebo kolik, ale to neznamená, že zahálíme. Mara posílá videjka ze světa a já to nechám dabovat a všechno ukládám do reelu na mém Facebooku, jo, a pak si to ještě Mára ukládá a mám to aj tady na tom YouTube, jo, takže je to fakt jako vyživný a má to obrovskou sledovanost, jo, třeba někdy videjka mají přes 50 tisíc zhlédnutí a jsou tam třeba týden, jo, a hned tam skáčou zhlédnutí, prostě jakmile to tam vložím, takže vidět, že tady ty videjka probouzející se zajímá jako čím dál víc prostě lidí, protože jim to dochází, jo? Že jaký podvod je tady prostě páchaný a ne tak dávno, to je jenom prostě pár, jako třeba jako desítek let, jo? Nebo nějaký století, třeba o té Tartárie, jo? Jak vznikly ty korporace, teďka nedávno vlastně, jo? Clearfieldská dohoda a tak, takže dneska asi nebudeme pouštět nějaký videjka, protože máme tady ještě další vlastně, Peťa bude číst dopis, něco, nějakou stížnost, co psal, takže videjka necháme na jindy, ale na ten můj YouTube si klidně jako skočte a tam to všechno je, jo, takže, jak říká Mara, lidi právě, celý svět se probouzí.
1: Přesně, a právě proto, když si začnete podívat na různý ty přednášky různých lidí po celém světě, tak vám ty věci začnou zapadat hezky jako jedna obrovská skládačka. A vy už začnete chápat, proč se ty věci dějí tak, jak se dějí. Protože no všechno, právě. Je plán. Všechno je plán. No, a vy jste buď ty, anebo jste ty, který už znají už ten jakoby děj toho filmu. Jo? Už nejste jenom hráči, ale jste ten, kdo s tím hráčem taky hraje. A to je rozdíl.
0: No, tak to je teda naprč, že budu ten blbý hráč, který vždycky dostane po tlamě, víš? No.
1: Ale, já ti to řeknu jinak. Třeba jsi to přál, já nevím.
2: Jo, podvědomně.
0: Jsem si blbě hodil kotko, ne?
1: Takže třeba takhle jsi to ty jako vysnil někdy, že to tak má být, aby jsi to užil, aby jsi měl památku.
0: Tak jako víš, jako člověk, jako já jsem se rozhodl. Já to prostě tak budu dělat, ale furt o tím přemýšlíš. Furt přemýšlíš, jak by ses jako zachoval, co by, ale pak v tým okamžiku jako prostě si na to nespomeneš. Jako já to nemám, že bych o tom přemýšlel, že se narodil a přemýšlel jako obelhat nebo prostě nějak přečurat, abych ho se dostal tam, kde potřebuju. To říkám na rovinu, já jsem to potom na té služebně taky, jsem jim tam prostě normálně upřímně a přece, když se někdo chová jak rád,

0: grázlo, tak to bude grázlo, tak mu přece nebudu říkat pane docente, tak se normálně tam nazýval grázlí. Že prostě oni jsou na té blbé straně. A já jsem mi to tam všechno vysvětloval, ten, co tam byli ti vyšetřovateli, tak jako, že dělají, že nevíjou, že covid je genocida. Říkám, tady máte zrovna tady v Olomoucu na UPčku je nějaký statistik, který to počítal. Ty narozený děcka a nenarozený. Ale ani myslím, nevím, jestli dělají, jako, že jsou blbí, nebo jsou tak blbí, těžko říct.
1: Ale ta vakcína působí na mozek, víš?
0: No já to vidím tady kolem, no.
1: Že to myšlení jde úplně totálně do hajzlu, jo? Že tam padá IQ, už tam je kolem 50. To už jenom papouškování toho, co slyšej. Oni už nepřemýšlejí vůbec ani za sebe, jako za člověka. Kdyby si uvědomil, že když jsi sakra, takhle se přece chovat nemůžu. Nic mě k tomu neopravňuje. To on by měl být ten, protože on je ten činitel. On činí to zlo. Na základě čeho? Na základě papíru. On je vždycky ten zodpovědný. Ten člověk. Takže on proti tomu je nešel policista. Jako ta fyzická nebo i právnická osoba. On šel proti tobě jako člověk. Ale pravomoce má fyzická osoba. Jo, když to budeme na to takhle dívat.
0: No a myslíš, ale že tady tomuhle rozumí, jo?
1: Veškerý zákony se týkají fyzických osob.
0: No a myslíš, že tomuhle rozumí, jo? Jako když automaticky oni berou, to byli všetci kolem 30, pod 30.
1: No tak to je nejhorší vymrdat z hlavy, ne?
0: Se narodilo a všichni jim říkají, že jsou fyzické osoby. Tak já nevím, jestli prostě, když to vypadá jak člověk,
1: no protože on proti tobě jedná jako fyzická osoba.
0: No to jo, tomu já rozumím.
1: Protože on je ten, jakoby ten zaměstnanec.
0: Já to
1: ale fyzická osoba nemá právo sáhnout na člověka.
0: No ale tak
1: protože
0: když si
1: fyzická osoba rozumím, je věc neživá.
0: Tak jako já jsem jim to tam potom do těch hodiny jako vysvětloval taky, jako tady ty plno těch věcí. A krotili hlavou chvilku a...
1: Ale já myslím, že bude nejrychlejší prostě uvědomit policejní prezidium, no. Poslat jako to chování tady těch individuí, když to řeknu takhle. Není nadávka, prostě tak to je. A samozřejmě uvědomit ústavní soud, protože pokud ty jsi člověk, tak oni porušili tvoje nedotknutelné práva. Jo. No a pak na základě toho Evropský soud třeba. A pak ještě potažmo může mezinárodní obchodní soud. Ale je zapotřebí začít uklízet tady. Jo, a uvědomit prostě, že bude podána na ně žaloba mezinárodní.
0: Však to potom v tým dopise jsem to nějak napsal, já to jako beru.
1: A ven si, že teďko tady taky jednoho cigána někde zaklekli, jo? Až chudák z toho, jak si pošel. Ne, že by to byl asi nějaký dobrák, o to nejde. Ale jde o to, co udělali. Jo. Takže on jako na základě toho umřel, nebo co se mu stalo. No a představ si, že Česká republika ten soud prohrála u mezinárodního soudu a musí vyplácet prachy. Jo. Takže ono to nějakou váhu má. Jo. A ty můžeš pak žalovat Českou republiku za majla. A nejenom jí, že?
0: Jasně, no.
1: Protože ona je tady o to, aby chránila tvoje necizitelná a nedotknutelná práva. Protože nad člověkem není žádná jurisdikce. Všechny tady ty bláboly zákony se týkají fyzických osob. To jsou zákony pro věci, ne pro člověka. Protože ani v jednom zákoně se nepíše, že to se to týká člověka. Jo? Všechno se týká fyzických osob. Občan, obyvatel, jo? A tak dále. Řidič. To jsou všechno fyzické osoby. De facto korporace. Korporace. Jo? Protože fyzická osoba je korporace o jednom člověku. Takže když se někdo zeptá, jste pan Jan Novák, prej, ne, já jsem Jan a jsem majitelem fyzické osoby, která se tak jmenuje. Jo? Jsem její řidič.
0: A to já už teď nejsou, protože já jsem vlastně to zlikvidoval, že?
1: To seš pořád to, to se netýká nějaký debilní občanky, tady se bavíme o rodném listu.
0: Jo, takhle.
1: Jo? To musíš koukat trošku dál.
2: Hoši, Dejte si
1: takže vlastně... Protože rodný list je, to značí, že vznikla firma, která se jmenuje jako ty. Víš? A ty se celý svůj život vydáváš za tu firmu, že to seš ty, ta firma. Ale ty nejseš ta firma. Ty jsi její šéf, víš? Tady seš ty a tady je firma.
0: Jo, já si vždycky přikážu, pak si to udělám.
1: No ne, jak rozumíš, protože ty když pokud vystupuješ jako fyzická osoba, tak seš nesvéprávnej. Protože ty správně vystupuješ jako právní fikce.
2: Jako věc.
1: A zákony se týkají věcí a fikcí, ale ne člověků, živých mužů, živých žen. Jo. Takže mi tady ty ochránky, jakože oni jsou chráněni někým, no oni nejsou chráněni, je pouze fyzická osoba, jakože úvozovka chráněná, ale ten člověk ne. Víš? To musíš taky oddělovat. Protože tobě neublížila fyzická osoba, ale člověk.
0: Tak to mám v tím dopise blbě napsaný, člověče.
2: No však ho přečteš. Hoši, jo? Jedeme dál. Máme 9:30 a Irenka Šimicová, zřejmě Irenka z Roubenky, nevím, ohledně toho stotožnění, já v tom ještě úplně, jo, legitimizace, stotožnění, ona píše, stotožnění je, když se reaguje na oslovení v tomto případě pane Bodlák. Je to už stotožnění, když odřekne ano, jsem pan Bodlák, je to stotožnění?
1: No, to už říkala Simo, ne?
2: No.
1: To už protože ty se firmu. Tak nemenuješ přeci,
2: no, jasně.
1: Bodlák. Jo, to je jakože příjmení. A to ani není ve skutečnosti příjmení, protože to je název firmy. Jo, z kterého se jakože dělá příjmení. Protože velký písmena, víš, velký písmena mezi tím, to označují korporace. To není příjmení člověka. Jo, protože písmenka s mezerama nejsou slova. Jo? Takže protože když se podíváš do rodného listu, tak jinak budeš napsaný ty, jinýma písmenkama a jinak tvoji rodiče. Tak se zeptej proč.
2: Mně jde o to, přátelé, jestli stačí jenom ústně potvrdit ano, jako reagovat, že ano, že nemusíš ani ukazovat občanku, ale už slovně, už se jako bereš, jako že se stotožnil, jo, ústně.
1: No, samozřejmě, když ti řekne někdo, jste pán, ten a ten, ne, nejsem. Hotovo.
2: No, jasně. No a když říkáš ano jsem, tak už si vlastně
1: no nejsem ten pán, protože pán je označení pro korporaci. Ne pro člověka. Jo? Pán je označení pro fyzickou osobu.
0: Takže to je dobře, že jsem se nestotožnil.
2: No to je velmi jasně. Dobře, ty jsi to uhájil až do konce a je dobře, že ses nechal násilím vytáhnout a dechat si na do rypáka, přesně. To jsi udělal dobře jako.
1: Přesně, ono to má svoje
0: pusty. Ty to říkáš, že to je dobře si dát otlamit.
2: Jo.
0: Aspoň oni jsou, víš, jako, oni jsou ty hajzli.
2: No však jo.
1: No jasně, že oni jsou ty hajzli, protože tady to vůbec nebylo vůbec absolutně zapotřebí, jako. Tady byla jasná demonstrace síly.
2: Jo, strach, vytváření.
1: Tohle
2: strach.
1: Není akt míru, že tady na to všechno slyší soudy.
2: No, hoši.
1: Takže, jak říkám, zákony jsou psaný pro fyzické osoby, ale ne pro člověka. Takže pokud ten člověk páchá to zlo, tak je zopovědný ten člověk, ne ta fyzická osoba. Protože on nedostal rozkaz, že to má splnit Franta. Jo? Ona to měla skočit, ono, pan generál, jo? Dejme to, jo? Ten to má splnit. Ale to bylo řečeno, že to má splnit fyzická osoba, a ne člověk. Je? Protože fyzická osoba je jako korporace, jo? Takže to je věc neživá. No, takže když se podíváš z toho zase z jiného úhlu do toho?
0: No vlastně ta plastová kartička by mě tak otlami nedala, že?
1: Ne, protože vem si, že ty když říkáš, že stotožněte se, co to je slovo stotožnit? Že se stotožňuješ s nějakou věcí, ne? Nebo s nějakým činem, jo? Kdo není to spáchal, že bys to spáchal taky, třeba, jo? A to. Takže ty mu ukážeš kartičku, protože ty mu říkáš, já se stotožňuju s tou kartičkou. Víš, to jsem já, ta kartička. Ne. Protože ty, když mu dáš tu kartičku, tak s ním uzavíráš obchodní smlouvu a vstupuješ pod jeho jurisdikci. Jo? Protože ty si přistoupil na obchodní nabídku tady té soukromé firmy. Jo? A občanka, řidičský průkaz je vstupenka do hry. Takže ty nemáš zapotřebu si stotožňovat, ty mi říct, hele, já jsem Franta, jsem živý muž a samozřejmě člověk. No. No co, ty nic nikomu nepácháš, ty jsi se normálně po silnici svojí cestou v míru, tak jako nevidím důvod, proč by tě měl někdo přepadat.
0: No akorát mě teda chyběla ta německá známka vzadu.
1: No ale vem si, ať si lidi uvědomí, že takzvaná státní technická kontrola neexistuje, je to blud. No,
2: je to firma Dekra.
1: Jo, protože, ne, protože kdyby byla státní, tak ji je zřizovatelem stát. Je to státní podnik. Ale ono, jak si ty techniky kontrolují takzvaný vlastní Dekra, a to přece je mezinárodní korporace, ne? Takže myslíte, že je možný, že stát by si jako najmul firmu cizí, kdyby byl státem, jo? No to může udělat přece jenom korporace, víš? Že vpustí tu firmu na svoje území, na svoje korporátní území, kde může podnikat. Česká republika tady může pouze podnikat, ale nesmí tady nic vytvářet, nějaký násilí a podobné věci. Něco vymáhat, jo. To jsou jenom de facto takový správci. Jo. Ale nejsou majitele, protože majitele jsou lidé, ty človíčky, ty ženy, ty muže, co chodí po té zemi, to jsou ty majitele země. Jo. Nemyslím tady, tady tu verbež, kterou jsem spou jako všude, aby tady zničili veškeré kultury. Jo. Aby přišel totální rozvrat, což mají oni samozřejmě v plánu, rozvrátit kultury všech zemí. Jo. Protože přece nemůžeš dovolit, kdyby jsi byl stát, aby se ti děli tady ty věci na tvým území. Aby jsi znepříjemňoval životy s těm svým občanům. Protože oni je nechrání. Jo. A nejlepší stranda bude ještě říct, no, kdyby nebyla policie, tak by se stalo to, tak by to tohle se nevyšetřilo, nebo co. No jo, ale ono se to třeba nikdy ani nevyšetří, ono se si to možná začne, ale stejně výsledek je ten, že ten člověk umřel. Takže jak ho ochránili? Já, takže to je jenom fikce. Jo, jenom fikce, abyste řekli, my je potřebujeme. Vy nepotřebujete vůbec. A hlavně policie se vždycky dávala tam, protože jelikož patřila pod armádu, jo, tak vždycky byla na dobitém území. Takže se podívejte na barvy policie, v jakých státech jsou ty barvičky totožní s tou naší, tak budete vědět, že to je jedna firma, která bude registrovaná v USA v New Yorku. Jako korporace. Jakož samozřejmě veškerý policie, co se motají po České republice, SRO, tak jsou registrovaný mezinárodní korporace. Jo, všechno najdete v mezinárodním rejstříku Duns & Bankster. Tam všechno naleznete. Tam naleznete veškerý úřady, jo, co si myslíte, že jsou státní, sociálky a takovýhle podobný nesmysl. Jo, tady ty. Co z vás všichni jenom vesměs tahají peníze. Jo.
0: No a tady toto člověče se nějak si zablokoval. Já toho normálně tady na tým na počítaču. A mě to tam píše, že jsem hledal pětkrát a už to mám zablokovaný. Nějaký divný dost.
2: No, ty jsi tam asi šel na nějakou placenou verzi, jo? Oni nabízí i placený verze, ale když si tam dáš jako free, tak to tě pustí. Nebo možná to je omezený na 5 hledání denně, nevím. Jo? Ale dá se tam každopádně najít. Ale já mám, kdybyste chtěli, přátelé, tak vám pošlu teda seznamy, ano, těch čísel Dance, jo, tady těch policajtů a ministerstev a kancelář prezidenta a tak dál. Akorát teda Česká republika jako ta nemá Dance, jo, ale ona zase vlastně má pod sebou ty firmy, které mají Dance. Jo? To už jsme se o tom bavili, že to jsme marně hledali, nenašli jsme to. Nicméně Česká republika je registrovaná jako korporace v Americe. Jo? Takže tam taky byl dotaz na ULC komisaře, čekám na odpověď, jak to teda vlastně ve skutečnosti je a jaký dosah má ULC. Je to berlička, ale dobrá berlička, pokud se nám to potvrdí, že to má platnost, že každá korporace se musí řídit tady tím jednotným obchodním zákonníkem, je vyhraný, jo. Je to silná podpora. No a když jsme ještě teda ukončíme téma tady toho stotožnění, tak Irenka píše, jinak když mě ústně oslovovali paní Šimicová, moje reakce by byla, já nejsem paní Šimicová, ano Irenko, tak to je, stejně jako nejsi řidič ani šofér, ale v tomto případě vlastně Peťu Bodláka jsem cestující ve svém autě nebo osobním majetku. Hotovo.
1: Protože oni si tady vytvořili takzvaný zákony, aby vás mohli okrást o váš majetek. No? Jo, protože vás nakukali do hlav, že musíte mít registrovaný auto, abyste měli SPZ. Ale vy žádný registrace nepotřebujete. Ale tím, že jste to jakože zaregistrovali, nevědomky jako tady těch jako informací, tak vy de facto vkládáte svůj vlastní majetek. To auto měníte na vozidlo. A vozidlo už je určený ke komerčním jako těm věcem. Jo, protože to už je výdělečný. Jo? A ten řidič zase je koncese na to, to je takový už jako vyšší level, že to je koncese na to, aby vás právě tady ty šasty mohli kontrolovat, protože vy už jste profese řidič. Jo? Vy nejste jen tak, jako je ledajaký řidič. Tím, že máte řidičský průkaz, tak to znamená, že máte koncesi na podnikání řidiče. To neznamená, že můžete jezdit po cestě. Znamená, že můžete podnikat jako řidič. Jo, ale nehledě tady ty věci nejde se blekovou právním slovníku. Co znamená slovo řidič. Nebo také motorové vozidlo. Jo? Že to je vozidlo učené k podnikání. Jo? Takže když vám někdo bude blekovat něco o motorových vozidel, tak řeknete, tohle není vozidlo, tohle je auto.
2: Tak, já si píšu poznámky, takže já tady po to vysílání, přátelé, dneska nebo zítra ráno přiložím Blackův právnický slovník a ty dance, jo, ty čísla dance, jo, ať to máte přehledně všechno.
1: Co znamená fyzická právnická osoba, to si dohledáte už na úplně snadno, jo. A nikde není zákon žádný, neexistuje, který by říkal, že člověk musí být fyzickou osobou. Takže vás tomu nikdo nemůže donutit, ani nutit.
2: No a tím rodným listem je to vystavený.
1: Jo, vlastně. Všechno se děje na základě podvodu, aby vás donutili vstoupit na tu hru ty fyzické osoby. Že začnete odpovídat, že já jsem ten pan Novák a tak. Protože oni tě potřebují vtáhnout do té hry fyzických osob. No, protože to už je hra korporací. Ale na člověka oni nemají jurisdikci. Oni nemůžou, protože člověk má neomezený práva. A pokud nikomu neškodí, nepáchá nějaký zločin proti druhému člověku, tak jako tady není co řešit.
0: No právě, no.
1: Ty přece nikomu neškodíš. Já říkám, jako, tak já když nikomu nebudu škodit, tak proč by mě někdo škodit mě? Z jakých důvodů? A se snažím lidem pomáhat a pak někdo tě přijde zakleknout? No, tak to jako takhle by to neprošlo. Protože je nejdřív akce a pak je reakce. Lidi se musí probrat. Žijou mega podvod. Tak a škoda, že se to nedostal, ale i nicméně možná si dostal nové informace a to ti zase navede k jiným myšlenkám.
0: Furt každý den se mi to nějak jinak propojuje, člověče.
1: No, furt. Tady by pomohla Amanita Muscaria.
0: No a tady u nás je sucho, úplně hrozný sucho.
2: A i u nás ještě, ale už to přijde.
1: Vem si, jak lidi jsou hloupí, oni do dneška spousta lidí nechápe, co je chemtrail, geoengineering a takovéhle věci. Hmm. Že se tady ovládá počasí jako svině. Že tady jsou suchá kvůli tomu, že se ovládá počasí.
0: No ale jestli trošku zaprší, tak je to blbý. Já teďkom sleduju občas toho Dominika Mrvíka a tam taky všichni teďkom jenom na ty muchomurky a na to. No by potom zase zbylo, jako rozumíš, že by tam potom
1: ale to říkám, neříkej ty vole, nebo na tebe nic nezbyde.
0: No, tam to všichni taky říkají, no.
1: A já říkám, ale mě je to jedno, lidi jako stejně sbírám kvůli ním, ne kvůli sobě. No ty stejně ho by nemám pro sebe, mám to pro lidi, kteří budou potřebovat pomoc.
2: Já už jsem je rozdal, člověče.
1: To je právě ta cesta toho člověka, být napomocný druhému člověku, ale ne pojebanému systému. Takže ty lidi kolem tebe nebo kolem nás, co si říkáme, že jsme živí muži, živé ženy, člověkové, tak ty lidi kolem tebe musí vidět, že seš prospěšný pro ně. Že jim neškodíš nikomu. A to, že jedeš jako, že řeknu v uvozovkách, proti systému, protože ty proti němu nejdeš, ty na ně prostě sereš. Jo? Takže ty proti němu nejdeš. Jo? Ty si ho prostě ustřík a tím to zaslou.
0: Nepotřebuje k ničemu, já jsem mi to tam říkal mockrát na té služebně. No. Že budou dělat nějaký zápis nebo co si a to a říkám si, a to se mají. No a to jsem si myslím, že se mají toho vyšetřovatel nějak donutil jako zapřemýšlet, protože tak zakrotil očima. A jsem se ho zeptal, jako, jestli potřebuje můj souhlas, co bude mě dneska k večeři. Říkám, tak si tady pište, co chcete, a nepotřebujete na to můj souhlas, stejně
1: ne, protože oni
0: nemám důvod vám tady něco podepisovat, když stejně vlastně mě to ani nezajímá. Mě to jedno, co tam píše.
1: Nic nepodepisovat neexistuje. No a pak půjdeme na zřízení a jedeme.
0: No a navíc jeden jeho kolega mě říkal, že jsem asi nechodil do školy, takže jsem se ani pravděpodobně neumím podepsat.
1: Vidíš, to je ta ubohost těch opíček.
0: A tak jsem jim říkal, že jako nepotřeba, on říká, a co kdyby jsme jako třeba někomu zachránili život a tak. A říkám, no, já už jsem taky jednou zachránil život, nebo minimálně jsem aspoň ušetřil nějaký blbý zranění. No ale neporušoval jsem mu toho zákon. Říkám, tak takové dobré skutek si stažte do prdele, když ho děláte to, co děláte. No a já jsem jim to řekl na rovinu tam.
1: No to podátku. No. Protože ty pokud neubližuješ druhému člověku, tak nic se
0: nepácháš.
1: No. Všechno stojí na podvodech. Na domněnce práva.
0: Oni to podle mě chtěli původně nějak napsat asi na napadení, víš, jako že se mi napadl. A on tam potom přišel zase ten, že oni každý uměl něco jiného, tak jsme tam čekali ještě potom na dalšího toho, oni mu říkají technik a to byl borec, co uměl fotografovat. Přišel s foťákem, to nikdo jiný nezvládl, že? Tak jsme se tam fotili u zdí. Říkáme, ještě mi dejte do ruky to číslo, jak to tam je vždycky, jak to fotí s tím číslem.
2: Kriminále, no. Ne?
0: No opět to nepotřebujete, jakože. Tak mě fotili jak potom jak tu, tak nějakýho tutarchámu a z boku a ze zadu, že? A teď se pojď vyfotit ty, ale nevím, jak to uděláme. Říkám, proč potřebujete fotit policajta? No, jste mu dal přes kuliska. Říkám, já si to nepamatuju, mě tam škrtili, tak asi jsem se nějak pohnul, tak dostal přes kuliska.
1: No tak jako, ale to, kdyby oni kdyby neužili proti tobě násilí, tak se tady ta věc nikdy nestala.
0: No přesně.
1: Kdyby si budal po kuliskách, to oni to začali, ten konflikt.
0: No určitě, však víme, ale rozumíš, jako zase to je hlání a furt a neskutečně. Proč se lidi nedokáže normálně domluvit, že? Prostě na férovku.
1: No protože jsou lidi,
0: a to je to. Tak jsem tam právě přemýšlel, jakým to udělají způsobem, jak ho budou fotit. Říkám, já se klidně otočím, je to jedno, vy si tady znáte kluci. A to je sranda, hej.
1: Ne, tak to jako evidentně přepísli, to jako tomu nelidí to dodat. Jako to bylo jako...
2: No chlapci, to asi bude mě radši do hru každopádně, Peťo, ty napíšeš. No, a mám tady dotaz, Hoši, ale já bych odpověděl tak trošinku ne vyhýbavě, ale prakticky, jo. Nechcete to sepsat, jak se máme chovat při setkání s policisty? Všechno si nejde zapamatovat. Freddy Krueger, dívej, je toho tolik, to je případ od případu, jo. To není jeden jako muster. Jo, to musíš použít toho člověka v sobě a na každou situaci reagovat, jo. A tady to vysílání je dneska 33, myslím, jo. Jo, takže když si podíváš tady do archivu, tak všechno s Márou od up ovo, tam povídáme, jo, Freddy, takže tam, ale jako sepsat to je jednoduchý a to se stejně nenaučíš. Ty musíš studovat, jo, ty musíš poslouchat, o čem povídáme a dostat to, jak se říká, pod kůži, ne jenom přečíst, jo. Pak to stejně nebudeš vědět, jo, když tě zastaví.
1: Protože ty to potřebuješ chápat, abys to
2: chápat.
1: Protože ty to pak neustojíš. Jo, pokud nebudeš ty sám studovat, každý sám za sebe, tak to nemůže nikdo ustát. Jenom prostě se ohánět slovíčkama, který ani ve skutečnosti neznáte kořeny nebo jo, ten základ toho.
0: No taky jsem to zdrbal, já sleduju dlouho, ale taky jsem to zdrbal. Já jsem to jinak
1: dělal. Hlavně další je spousta videí na TikToku. Tady těch videí je tři prdele na TikToku, jak lidi jednají s policajtama na Ukrajině, v Rusku, v Americe, po celém světě. To není jako, že těch videí je hodně a tam můžete studovat přesně ty reakce těch lidí.
2: A to nejsou jenom policajti, to jsou exekutoři takzvaní, to
1: no
2: jsou
1: samozřejmě,
2: úředníci.
1: No samozřejmě, já se bavím teď konkrétně kolem policajtů, ale toho je tam mraky.
2: Mraky a my to nemůžeme sepisovat, to ani jako nejde jako dobře.
1: No to nejde, to jde. Protože každý člověk by měl mít zájem to být. Jo. Protože s tím, že to budete vědět, tak si uvědomíte, v jak obrovským podvodu jste žili.
2: A ono se to dá aplikovat, když člověk pochopí, jak se chováš k policajtovi, no tak to aplikuješ na exekutora nebo na nějakého debilního úředníka, který tě přijde tam něco prostě vyhrožovat. Jo? Ono ten muster bude podobný, ale každá situace je fakt jiná a záleží to na tom pevném ústoji a na té úrovni toho vědomí, jako jo? Jak to člověk pochopí vlastně. A Mara se o tom baví od začátku, úplně od začátku, jako jo, že vlastně přirozený práva, člověk v přirozených právech, jo, člověk versus občan a tím začít a studovat sám.
1: Protože oni z vás viděli jako nesvéprávný, tak se nad sebou zamyslete nad vašima životama, ať vám všechno nařizujou. Kdy máte jít z práce, kdy máte jít do práce, všechno. No. A teďko už přichází digitální euro. Už si nekoupíte nic. Jo? Už to,
0: no,
1: už
0: to je konečná.
1: Už na Slovensku už to rozjíždějí digitální euro a už tam stáli v novinách, že už bude ukončena jako papírová verze eura. Protože digitální euro má být od roku 27. Proto jsou tady ty chytráci, který vás do toho eura tlačí. Jo? A ono stejně přijde, protože o tom rozhodla už dávno Mezinárodní banka, to jako Česká republika, jako korporace v tom vůbec nerozhoduje.
0: Protože on to jsou papírky. On ještě musí dělat chvilku Babiš drahoty, víš, aby to bylo pro ty lidi tak jakože, že za ně
1: bojuje. No jasně, protože spousta lidí ještě nepochopilo, že celá politika je jenom jedno obrovské divadlo. Teď to jako s policajtama. Jeden je ten hodnej a druhý je ten zlej. A to jsou přesně ty politické uskupení, jo, těch politických stran, levice a pravice. Ale pořád je to levý a pravý křídlo stejného ptáka.
2: Jedného ptáka, no.
1: Jo, takže oni stejně slouží jednomu páničkovi.
2: No a toto Krugere nezepíšeme, jo. To jsou takový prostě fakta a souvislosti, jo, že to vlastně nejde ani napsat, ale... Když to pochopíš, tak ti to dá potom ten obrázek a ty nepotřebuješ v autě potom už vozit ani žádný papír, jenom to prostě budeš argumentovat tím, kdo jsi v tom pevném ústoju a to bude stačit pochopit. Jako dobrý je mě ten papír, třeba sebeurčení, mě to, já to taky mám, jo, ale důležitý, nejdůležitější je to pochopit. No, takže... Všechno si poslechnu,
1: když máš jenom ještě rychle, když máš ten papír, tak mu ho jenom takhle vrazíš do ruky. Ano, a tím si s ním skončil debatu.
2: No, Freddy teda chce pořád, všechno si poslechnout nejde, chce to manuál, minimálně základ. No, tak jako, jak říkám, Freddy, my děláme nedělničky rok, jo? A je to běh na dlouhou tráť, jo, studium. To nejde hned.
1: Ale protože fakt... vem si, že ty že to studování těch věcí tě zároveň ti dodává sílu vnitřní.
2: No, ano. A ještě...
1: Ty najednou začínáš získávat ty základy sobě. A ty už nepotřebuješ mít za sebou 1000 ovcí, které se tebou postaví. Protože ty už se můžeš postavit sám za sebe.
2: A teďka mě ještě napadá, trošinku to zlehčím, nejlepší je praxe, tady víc Peťa Bodlák, kterýmu byl rozbitý rypák, ten to zažil na vlastní kůži a při dnešním nedělíčku vlastně pochopil další a další souvislosti, jo? Takže přátelé, studujte, jo? Žádný manuál já si psát nebudem.
0: No mě to teďkom právě moc nevychází, víš, že máš za rok nedělíčku. Já mám jeden monokl, tak za dva budu mít dva?
2: No.
1: Ne, ale vem si takový pravidlo. Člověk nevytváří konflikty.
2: No, jasně.
1: Člověk se jim jako vyhejbá těm konfliktům. Protože člověk chce mít klid. Jo. Takže člověk schválně neprovokuje, když to vemu blbě, ty policajty, že bude letět na 50 stovkou. Jo. Prostě pojede 50 jako ostatní ovce. Ale ne proto, že nemůže jet rychlejc, ale protože s těma ovcema se bojí jet rychlejc. Tak radši s těma pojede stejně.
2: Hoši.
1: Takže je to pro něj bezpečnější.
2: Ještě řeknu tady Freddymu Krugerovi, já třeba každou nedělu, já vlastně vypnu, nedělám ve hmotě nic, ani ve spiritu, ani muziku, a já třeba překládám ty videjka, dabuju, jo, a já celý den se tomu věnuju a ono se mě to... Byť třeba z nějakých 20% v té hlavě, v té mozkovně jako usadí, uhnízdí a pak to začínám chápat, jo. Takže je to stokrát lepší ten čas tomu věnovat jako tomu vlastně naciťování, než si přečíst tady jako nějaký lejstro, Jo, a, takže tak, no, takže asi tak prostě nebudeme asi psat žádný manuál, všechno máme tady, no a potom ještě jsem chtěl říct, ano, že na tom mým Facebooku už, Maro, asi měsíc, dabuju ty videjka, je jich tam hodně těch reelů a má to přes 50 tisíc zhlédnutí, jo, a tam to, a to jsou krátké videjka, které tě neunaví, ale který tě během 3-5 minut prostě posunou takovým způsobem, že nebudeš jako vůbec stíhat a chápat, kde jsi, jo, jo. Tam je to jasně prostě stručně řečený a je to z celého světa. Tak. Takže manuál ne. No. Peťo, budeš...
0: Ani nevíš, co se tě bude ptát, tak na co ne. Si chceš chystat odpovědi, že? Ne,
2: to musíš už být bystrý, bystrý tvůrce, bystrý. panter.
1: Na mě musíš, jako de facto, já kolikrát jsem emotivní, jo, no. Ale já ve finále můžu být kurevský klidný.
2: No. To je taky
1: a úplně s ledovou tváří. No. Bez emoc. To dokážeš. Hmm. Ono nejdřív, ze začátku ty emoce budou lítat, ale pak to dokážeš úplně s chladnou tváří.
2: Jako já tu zkušenost, člověče, nechci to přivolávat, ale já tu zkušenost ještě jako nemám. Jo. Takže...
0: No, měl bych to zkusit taky.
2: No, mohl bych to zkusit. No, mohl bych to, že bych

0: divákům, posluchačům, jak by to asi mělo teda vypadat, ale nevím, kdo s ním přišel tehdy, loni, nebo kdy to bylo, že jsem se vzdal své fyzické osoby, právní fixe, to asi je blbost. Ty jsi jako stal majitelem, jo? Nebo ty jsi majitel té své právnické, té své fyzické osoby, toho slamáka. To asi nemá cenu se zbavovat, jo? Vracet občanku, nebo tak, jako jo? Ty můžeš být majitelem té své právní. Maro, je to tak?
1: No jasně, protože ty nevystupuješ už jako fyzická osoba, ale vystupuješ jako člověk, který je majitelem a vykonavatelem ty fyzické osoby.
0: Takže to bych tam vytknul, jako že vlastně proces dávat té obchodovatelné položky, když můžeš obchodovat s ní, jo, jako člověk. No, ta, no, hoši, no, Maro, co ty máš k tomu? No, je to dlouhý...
1: No, chtělo by to rozhodně zkrátit a no. Doplnit tam nějaký čísla, třeba těch zasahujících hošánků.
0: No, však máme je tady, máme
1: a
0: je tady.
1: A informovat, a kamže si říkáš, že to směřuješ, tady to?
2: Na prezidium.
1: Na policejní.
2: Co?
1: No a samozřejmě řekni, že se bude vypracovat žaloba k Mezinárodnímu soudu. Na něj, na ně. No. Nebo i no. Na, respektive jako firmu.
0: No, hoši, já bych měl místo, že bych psal nějaký manuál, jak se chovat jako před policajtama, tak možná bych Peťovi píchnul v tom, Maro, že by poslal to, co má a my bychom to společně jako sepsali tak, jak to má být. To bych viděl jako spíš, že to je praktický. Co? Nebo si to má napsat sám?
1: Ne, tak ať si to, on je člověk.
0: No tak je.
1: On musí vědět, jak se cítí a jak byly poškozeny jeho práva.
0: No tak on šel stejně do nedělníčku proto, aby se něco nového dozvěděl, aby jsme mu jako tak jako pomohli, nebo ty, jo? Objasnili.
1: No samozřejmě.
0: No takže...
1: Tam podat jasnou stížnost a uvědomit je, že jako to nenecháš jen tak.
0: Jo, Peťo, dáme to dokupy. Dáme. Mě to taky zajímá, jo? Protože to je otázkou času... To je otázkou času, kdy já budu mít možná podobnou situaci, jak teďka Peťa, možná i s tím monoklem, jo? Nevím.
2: Takže no, já jsem ten začátek jako myslel, jako že jsem se vzdal toho dokladu o té fyzické osobě. Jo, jako té občanky.
0: Jo.
2: No. Protože on ti někdo řekne to, někdo to, že to je lepší nemět u sebe vůbec, protože
1: on se má... Každopádně, já už nemám několik let, takže jako...
2: No a stejně potom to využijou jako, že tu občanku nadou, takže to jako by zneužijou, jako víš, protože jsou to kurvy, já to řeknu na rovinu, co?
1: No jasně, že jo, no tak ale ty musíš být chytřejší.
2: No ale já jsem tady zhané, ty brďo, tady mám problém tady pohlídat, než vyrostou zemáky.
1: Každopádně vždycky to je impuls k něčemu, aby se nad tím jako začalo pracovat jako doopravdy na těch žalobách. Víš? A prostě začít trestat. Neže jako nikdo nebyl zažalovaný. No ale tak třeba oni budou mít teďko to štěstí.
2: No a to mám, já tam mám ten problém a ještě mě točí dostatečně nenasrali, víš? To mám tak
1: protože těžký. Tam je to tady všechno stojí jenom na tvý nasranosti.
2: No.
1: Protože ty, když budeš nasranej, tak řekneš tak hoši, tak tohle vám ale neprojde. A tu ránu začneš přemýšlet a začnou naskakovat myšlenky.
0: Hoši.
1: To je ta zdravá nasranost. Ale každopádně já bych normálně zavolal na ministerstvo. Žádný psaní, telefon a jedem. A já bych prostě šel normálně do konverzace, žádný vypisování, pojďte. Jo, jak to budeme řešit? Chceš vidět jasný potrestání a vyhození ze té soukromé firmy. Takže to už je, jak se říká, křivotví nasranosti. Protože to je jenom všechno stojí na tom, protože ty lidi ještě nebyli tak nasraný, aby to neudělal.
0: No. Maro, a toto je teda vlastně ten případ, kdy si Peťa vlastně jako majitel té své právní fikce bude obchodovat. Protože na té žalobě nebo na té stížnosti bude jeho podpis, asi jako občanský podpis, nebo jak to vlastně bude, nebo telefonicky musí
1: nebo,
0: říct, jsem Petr Bodlák, jo, takže on se stotožňuje, takže on obchoduje s tou svojí právní fikcí v tomto případě.
1: Jo, tady vždycky, no ale ty můžeš, protože to je tvoje právní fikce. Jo. Jsi majitel a ty si s ním můžeš dělat, co chceš.
0: Proto Peťo se jí nevzdává, jakože já jsem se vzdál.
1: Jo, Probos, proto, ale ty se on
0: no.
1: Právní fikce je rodný list. To je vznik rodní ty právní fikce, jo, toho fyzické osoby.
0: No.

0: rodnej list, na tom to stojí.
1: No to už teď ani vlastně nejde, to musel zpátky k mamince a tam už se teď nevlezu. To je špatný.
0: Jo, takže ty jsi se jenom, jakoby ti došlo, že nejseš ten papír, ale jsi ten člověk, který má v ruce ten papír.
2: Ano, ano.
0: Jo? A ten ti může s tím papírem takhle ofackovat. Jo? Takže tady si stačí uvědomit, kdo jste a za koho vlastně svůj celý život vystupujete. Protože jestli vystupujete jako občani, tak jste nesvéprávní. Jste ztracený na moři.
2: No, chlapci, já...
0: A o tom je, jenom řeknu, a o tom je to studium, abyste to pochopili.
2: Ano, takže Krugere, Freddy, studuj, Dežavíčko, Nedělníček a studuj ze světa, různě videjek a na Facebooku toho je taky mám hodně, ale různě na TikToku. Hoši, já bych to asi tak nějak dneska, máme to projasněný, nastíněný a s Peťou budem v kontaktu, budem pozorovat dál teda, jak píše, nebo jestli bude telefonovat na to prezidium a tak dále.
0: Ale možná by nebylo od věci podívat se na ten na ty zástupce CLT na československém území.
2: No, já to tady mám. Ano, dopak, tam je ten. Tam je? No tady mám teda jako telefon a e-mail do Ameriky, do Chicaga. No. Pak tady mám nějaký intro, jak teda kontaktovat ty zástupce jednotlivých států, i našeho teda, korporace. No a pak jsem tam našel nějaký jméno Jan Čarnogurský a on je Slovák a on řeší ULC. Tomu jsem psal taky, jo. Jako korporátní právo mezinárodní obchodní. Ale zatím mě neodpověděl, no takže...
0: Jo, protože oni, no, tak jako pokud ti nebude odpovídat on, tak napíšeš na hlavní stan, jak se říká, že neplní to, co má plnit.
2: No, tak teď jsou dovolený, víš co, je to 5 dní, co jsem to rozesílal, takže počkám ještě a uvidíme. Každopádně kontakty máme na ULC a můžeme psát, takže teď to vidíte na obrazovce, kdo chcete, pište s námi. Jo,
0: no, protože já bych se dotazoval třeba i u ústavního soudu, protože byly porušeny práva člověka.
2: Ústavní soud taky, no.
0: A to je věc ústavy.
2: To je fakt, no.
0: Že ta je nadřazená všem zákonu.
2: To už není boj s větrnými mlýny jako korporátní soud, ale pokud byly porušeny fakt jako práva, listiny základních práv a svobod a deklarace, no tak to musí řešit ústavní soud. Listina je součástí toho.
0: Tam to můžeš taky dát, tam taky dát, tam taky dát.
2: No, já jsem k tomu neměl až tak z toho chutí, Máro, jo, posílat tady ty žaloby na ty naše soudy, ale v tomto případě, když byly pošlapána lidská práva přirozená.
0: Já ti říkám, nebo říkám, já ti to řeknu takhle, jako dokdy budou lidi trpět to bezpráví na sobě.
2: To je právě. Jo?
0: Takže já myslím, že tady už přetekla ta sklenice vody. Takže je na čase začít utírat stůl. No, a vypnout tu vodu.
2: Ano, takže tak. Takže jdeme psát, no.
0: Takže já osobně za sebe bych to nenechal jen tak.
2: Peťo,
0: takže teď záleží jenom, jak se Peťa k tomu postaví a...
1: No, tak budeme se předělat ten dopis.
2: Jsme v kontaktu, však to máš ve Wordu, tak si to jako přepíšeš a stejně, jako mě by to taky zajímalo, jak to...
0: Ty tam ani nemusíš sdělovat tady ty různý zákony, blablabla, no. Protože ty máš jasně napsáno v ústavě, že seš ten člověk. A tam je to jasně napsané, tam nic víc už nepotřebuješ tomu psát, že na to přijde. Protože ty budeš vystupovat jako člověk vůči ústavnímu soudu. A tvoje práva byly porušeny. Jo? A další zákony už tě nemusí trápit, že na to přijde. Protože tam v těch slovech je řečeno absolutně všechno. Takže tady už se nemusí schovávat za různý paragrafy. Paragrafy jsou pokroucený.
1: Oni by vlastně měli vědět, že? Co jim říkám.
0: Protože říkám, ty cigáni vysoudili na České republice prachy a ty brečeli, že musí platit. Tak jako, tak budou platit zás. Ale na čase jako začít jako tady ty věci řešit. A nebejt furt tím jakože odlounkánkem, jo. Pokud mně se osobně nic špatného neděje, jo, já nemám žádný problém. Ale pokud by se dělo, tak já bych se rozhodně postavil. Jako tady ty věci nemůžeš nechat jen tak projít. Protože až to praskne na toho jednoho, tak už si to nikdo v téhle korporaci nedovolí. No, protože oni nemají právo cokoliv vymáhat. Protože oni jsou fyzické osoby, ale policie je právnická osoba. A oni nemají pověření od právnické osoby, že ti to můžou udělat. Takže to je, prostě je to na tobě.
2: Ano.
1: Nebo se to přemýšlet, no.
2: Je to na Peťovi.
0: No, jako, chvíru si to nechlojí hlavou, víš čas.
2: Jako my jsme tady byli teďka 2,5 hodiny skoro, takže fakt je toho hodně. A teďka ještě Peťa po té zkušenosti je tak trošku ještě mimo toho, jo. V klidu si to nech uležet a v týdnu propojíme se a vymyslíme. Napíšem.
0: Přesně tak?
2: Jo, jak klidně.
0: Jo, protože tohle to jako, ne.
2: Protože to fakt už je důležitý, už je na čase, protože oni jsou čím dál agresivnější.
0: Když je hodně doma krbané, no tak je na čase musím dát hřebín.
2: Jako dřív, třeba před půl rokem ještě nebyli tak agresivní, ale teďka kopou kolem sebe všude, kadě tadě.
0: Protože jim vůbec jim prostě nedochází, to vůbec páchají.
2: To vůbec.
0: No tak je na čase jim to připomenu.
2: Tak jdeme do toho.
0: A hlavně trestám.
2: Jdeme do toho, takže ULC rozjetý, čekáme na odpověď, přátelé, nahraju vám tady ULC kontakty, pište s námi a dáme si vědět, jo, domluvíme další vysílání, jako výhledově, neříkám tehdy a tehdy, protože když člověk plánuje, Bůh se směje, necháme to volně, čekáme na ten správný čas Kairos, no, teďka s ním přišel Peťa Bodlák, protože to bylo potřeba řešit, případ Jirku Petráša nebudeme řešit tady v Radělníčku, protože Jirka dělá v tom už dlouho, měl by se orientovat a má kolem sebe Hafol, Marcelku a Števka a další, takže teďka se budeme zabývat s Peťou Bodlákem, tady tím případem aktuálním. No a já bych to odpiskal dneska. Co? Bodláku. Jo?
1: Můžeme, no.
2: Dobré,
0: Peťa bude mít čas přemýšlet ještě.
2: Ano, však jasně.
1: No.
0: Ale a doporučuji všem, podívejte se na přednášky Jordana Maxwella.
2: Budu sdílet.
0: Nebo Davida Strajka.

0: jasně pochopitelný a vlastně už se to stalo. Maro, už se to stalo.
1: Už se to stalo.
0: Dobrý, Peťo, dík, čau. Maro, čau.
2: Taky.
0: Posluchači,
1: Krutý,
0: příště.
1: čau, ahoj,
0: Ahoj.
1: zdravím všechny posluchače, diváky, ahoj.
2: Darec.
1: Ať se daří.

předsudkem. Právní stát schovali do sklepa, v suterénu s plísní a strachem. Zákon se čte jen těm, co platí, ostatním zbývá držet tlamu a práva.

Organizovaný zločin v oblecích, přísahají s rukou na srdci, ale druhou rukou z kapsy táhnou poslední drobné z ulic. Vlast...

Kdo ti dal číslo místo jména? Kdo z tebe udělal tichý stín? Kolik podpisů má ještě chybět?

0: Dámy a pánové, ještě před několika lety jsme měli pocit, že svět se mění postupně. Dnes jakoby se historie rozhodla běžet sprint. Během posledních měsíců jsme sledovali pokračující válku na Ukrajině, další eskalaci napětí na Blízkém východě, obchodní střety mezi velmocemi, rostoucí zadlužení států, nejistotu kolem světové ekonomiky, technologický závod v oblasti umělé inteligence i stále hlubší proměnu geopolitického uspořádání světa. Otázkou už není, zda se svět mění. Otázkou je, kam směřuje. Je současná nestabilita pouze přechodným obdobím, nebo jsme svědky začátku nové světové éry? Kdo dnes skutečně určuje pravidla hry? Jaké ekonomické důsledky nás mohou čekat? A na co by se měl připravit obyčejný člověk? O těchto otázkách si dnes budeme povídat s profesorem Petrem Staňkem, ekonomem, prognostikem a člověkem, který se dlouhodobě snaží hledat hlubší souvislosti mezi ekonomikou, politikou, technologiemi i vývojem celé civilizace. Pane profesore, vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Chci znovu upozornit diváky sledující, že v popisku tohoto videa jsou odkazy na případné knihy pana profesora. Pokud si chcete objednat, nemusíte hledat. Doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby. Případně pokud byste chtěli cestovat do světa, na chvilku se odpojit, je tam možnost předpřihlášky do Indie, do Himalájí, kde se můžete na chvilku soustředit sami na sebe, případně na poušť na Saharu v tomto roce. Moc vám děkujeme zároveň všem divákům za vaše komentáře. Nemusíte se vším souhlasit. Pište své úhly pohledu, pište, jak to vnímáte, a děkujeme vám především za sdílení. Díky tomu se mohou zapojit další diváci. Pane profesore, vám samozřejmě velké poděkování za čas, za váš čas, protože právě tady se spojujeme v tuto chvíli přes celou planetu téměř, já z Indie, vy ze Slovenska.
1: Jo, to je důsledek komunikačních technologií, které umožňují, že svět se jakoby zmenšil a na druhé straně, jako kdyby svět ztratil odpovědnost za své činy a skutky a na druhé straně, jako kdyby zhloupnul. Tak si můžete vybrat z toho, co se vám víc líbí.
0: Tak věřím, že se nám podaří trošku rozvířit ty mozkové závity u diváků. Mám na vás proto hnedka první otázku. Posledních 6 měsíců, pane profesore, přineslo mimořádné množství krizí. Která jediná událost podle vás nejvíce změní svět během příštích 10 let, přestože si to dnes většina lidí ještě neuvědomuje?
1: Je to kumulativní důsledek několika základních skutečností. První základní skutečností, paradoxně, která možná někdo ho předkvapí, je obrovský nárůst zadluženosti všech ekonomických subjektů. Uvědomme si prosím, že například zadluženost Francie dnes převyšuje 3 biliony euro, opakují bilion. Zadluženost Velké Británie je více jako 2,9 bilionu liber sterlingu. Zadluženost Německa je 2,9 bilionu euro. To z Itálie, Španělska se pohybuje v obrovských bilionových sumách. Ale to máte zadluženost státu. Máte obrovský nárůst zadluženosti obyvatelstva, zadluženosti podnikové sféry, obrovské extrémní mínění obrovských finančních zdrojů na zbrojení. Vemte jenom zbrojní programy Evropské unie na příští 2 roky v objemu více jak 2 biliony euro. A přidejte k tomu je základní skutečnost. Velká část lidí se cítí ohrožena umělou inteligencí. Vemte jenom prohlášení představitelů klíčových firm v oblasti OpenAI a o tom, kolik set milionů pracovních míst se ztratí v důsledku umělé inteligence a jak to bude mít katastrofální dopad na trh práce a všechno ostatní kolem. No a k tomu přistupuje další nelogičnost, osobitně Evropské unie. Trvání na Green Dealu i všech těch nesmyslech kolem klimatické změny. Všechny ty obrovské investice, které mají jít, a nevíme z čeho, do výstavby alternativních energetických zdrojů, do zbraňových systémů, úpravy infrastruktury pro válečné potřeby a podobně. Ale to nemáte jenom Evropskou unii. Vemte jenom návrh prezidenta Trumpa na příští rozpočet Pentagonu 1,6 bilionu euro a dolarů. Vemte jenom skutečnost, že obrovské výdavky například v Japonsku, Jižní Koreji a podobně směřují na zbraně, ne na řešení sociální důsledku, demografický důsledku a podobně. A k tomu přistupuje potichu jedna krásná, plíživá katastrofa, V Evropě je koeficient jednoduché reprodukce obyvatelstva 1,1 až 1,3. V Jižní Koreji je koeficient reprodukce 0,7. Ve Spojených státech, když se odečtete imigrační vlny a podobně, je koeficient reprodukce kolem 1,5. To znamená, a v průběhu příštích 10 až 20 let vede k výrazným změnám demografické struktury. Extrémně narůstá počet lidí v důchodovém věku a na druhé straně velice pokleslo přírůstek obyvatelstva. A teď vemte k tomu ještě mimořádný nárůst úmrtnosti jako další zvláštní fenomén, kdy nárůst úmrtnosti překračuje dalece jakékoliv odhady po skončení covidu. A najednou zjišťujete, že vlastně toto všechno vytváří něco jako molotovův koktejl. No a ten molotovův koktejl ještě působí v jednom směru. Právě tomu bude věnována i nová knižka, to znamená architektuře nového multipolárního světa. Vznikají nová spojenectví, nová seskupení, vzniká celkové přerozdělení ekonomické a jiné moci na planetě a dochází k se zásadní konfrontaci mezi nynějšími vlastníky moci, ti, kteří formulovali tzv. Mezinárodní řád podle pravidel, a tím, jak se vytváří nové póly ekonomického, vojenského a politického rozvoje, především východní Asie a podobně, kdy dochází překřeslování. A paradox je, že k tomuto překřeslování dochází v čase, kdy se extrémně zvýšila závislost mezi jednotlivými státy a ekonomikami na planetě. Dneska bude prezident Trump mluvit o výrazném nárůstu zbrojních programů ve Spojených státech a podobně, ale zapomíná, že víc jak 80% vzácných surovin a vzácných kovů dostávají z Číny. Někdo v Evropě mluví o mohutném rozvoji obranného průmyslu a přičem v celé Evropě máte jediný podnik, který zpracoval střelní bavlnu, který je v Polsku. A pak se ještě mluví tady o tom, že máte dva podniky, které vyrábí střelný prach, anebo si opravdu někdo myslí, že ten 155 mm granát poletí jenom tak na křídlech fantazie. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Na jednu stranu je stále svět více propojený. Technologicky, lidsky, informačně, inovačně a podobně. A na druhou stranu se výrazným způsobem zostřují konflikty mezi jednotlivými póly a centry světového rozvoje. No a klasická ukázka je konflikt na Blízkém východě. Vezměte Hormuzský průliv. Teď ještě k tomu má Palmada, který odstaví Suezský průliv. Není to jenom vývoz ropy a plynu, ale je to vývoz močoviny. Je to vývoz síry, je to vývoz helia. A toto všechno znamená systémový dopad. Vemte jenom, že když se uzavírá i Suezský průliv, ohrožujete tím vývoz 30 až 35% produkce ropy a LNG. On si někdo opravdu myslí, že tohleto nebude mít žádný vplyv? No a pak tady máte ještě poslední fenomén. Bohužel nejděsivější. Hloupost. Ta hloupost je přímo šílená. Vemte představitele Evropské unie, kteří mluví a nechápou elementární logiku. Jestliže ceny energií jsou klíčovým faktorem totálního přepadu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a výroby a oni budou trvat na tom, že odstřihnete se od levných zdrojů a budete kupovat drahé americké energie, které jsou 4 až 5krát dražší, jak chcete obnovit konkurenceschopnost evropského průmyslu? Zároveň vidíte obrovské technologické úspěchy v Číně. Vidíte ty dálnice, které jsou budovány bez jednoho jediného dělníka. Vidíte tu masovou výrobu humanoidních robotů. Vidíte ten obrovský posun v produkci procesorů a čipů i v oblasti energetiky. No a nejlépe ta hloupost je vidět v tom, že Westinghouse má být zdrojem nové vlny výstavby jaderných elektráren nejenom ve Spojených státech, ale i ve světě. Ale Westinghouse již dávno ztratil kvalifikované inženýry, pracovníky a podobně, protože 30-letý útlm jaderné výroby a struktury ve Spojených státech vymazal lidský fenomén schopný budovat jaderné elektrárny. No a pak se podíváte na Čínu, jejich toriový reaktor, a pak se podíváte na Rusko s jejich přepracováním palivového cyklu neomezeným způsobem, pak se podíváte na malé modulární reaktory, A říkáte si, kurňa, tak jak chce Trump pomocí Westinghouse ovplyvniť výstavbu jadernej energetiky ve svete? A naproti tu máte Rosatom, ktorý vám dodá projekt, dodá technológie, zabezpečí financovanie, postaví projekt v stanoveném čase a vyškolí vaše vlastní techniky. Opravdu nikto vážne ako sa nezamyslí nad týmito skutečnostmi? No a pak tady máte poslední nebezpečný fenomén krize. Když v roce 2000 v březnu skolaboval Neue Markt a Nasdaq a všechny dotkomové firmy šli k vode, tak niekto skrábl 6,8 bilionu dolarů takzvaných insiderských zdrojů. Dnes máte nainvestováno do projektu umělé inteligence kolem 48 bilionů dolarů. Dělá to v podstatě 7 firm západní proveniencie a pak ještě několik čínských firm. Opravdu si někdo myslí, že ty obrovské investice do umělé inteligence, do OpenAI a chatbotu vedli k obrovskému nárůstu produktivity, vedli k obrovské ziskovosti těch firm, které se s tím zabývají? A nebo je to jenom technologická bublina, která je živena jenom dalším přítokem investic v desítkách a stovkách miliard, vente jenom investiční program OpenAI teď, a tak se jako nestačíte divit. Odkud ty peníze, jaký bude výnos těchto peněz a co se stane s tím, až tyhle ty další jazykové chatboty a modely OpenAI, i ten Mythos, i ten Grok, skutečně budou přinášet tak obrovský efekt pro celou sféru ekonomiky. No a tenhle ten mix všech těchto problémů může skutečně vést k tomu, že dojde k největší krizi finančního sektoru v lidské historii. Přesně už nejenom Kiyosaki, ale i další experti v oblasti financí. A říkají, důsledky budou tak gigantické, že úplně přestaví celý dnešní finanční svět. A jedna drobná poznámka bokem. Když se podíváte na dnešní svět a dnešní civilizaci, který je primární protokol současné společnosti? Nejsou to náhodou peníze a moc? A jestliže peníze ztratí na hodnotě a budete chtít zachovat moc, tak použijete to, co formuloval Palantír před půl rokem v těch 22 bodech, anebo to, co teď Palantír fungoval a formuloval v těch 4 bodech, kdy jaderné zbraje jsou zbytečné, mezinárodní předpisy a instituce jsou zbytečné, a o světě bude rozhodovat umělá inteligence a síla. No a to je ten obraz, který si představují technologičtí geniové o příštím světu. Ti, kteří si myslí, že budou patřit mezi vyvolenou elitu. No a jako vždycky skončí to tím známým výrokem pana Černomyrdina. My jsme to mysleli tak dobře, ale skončilo to jako vždycky.
0: Pane profesore, moc děkuju za úvod. Dovolím si hypotetickou otázku. Sledoval jsem pár rozhovorů přímo v USA ohledně té situace v Hormuzském průlivu. Myslíte si z pohledu na Donalda Trumpa jakožto obchodníka a ekonoma, že skutečný záměr toho konfliktu ani tak netkví v tom vyřešit celospolečenskou otázku v Iránu, ale spíše v tom narušit klasické obchodní vazby a vývoz ropy, protože naznačovali někteří ekonomové, že skutečná podprahová strategie toho konfliktu může být, aby se zachránili Spojené státy americké od dluhu, protože oni disponují určitými zásobami ropy, po kterých dneska západní Evropa volá.
1: No, máte tam jeden problém, paradox. Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, předstihují i Rusko, i saudsko-arabské země a zároveň jsou významným dovozcem ropy. Jak byste vysvětlili tenhle ten paradox? A proč měli tak obrovský zájem o Venezuelu? No, odpověď je prostá. Na posledních 10 let všechny investice do amerických rafinérií šly na zpracování těžké, sladké ropy. Těžkou ropu produkují pouze Irán, Venezuela a z části některé arabské země. Zároveň ale vy potřebujete lehkou ropu. Tu lehkou ropu musíte dovážet. Takže Spojené státy zpracovávají těžkou ropu, která produkuje především benzín a pohonné hmoty pro letadla a podobně, ale zároveň musí dovážet lehkou ropu, z které děláte benzín pro běžná auta, pro běžní spotřebu a podobně. Druhá věc. Ukazuje se stále výrazněji, že samotné Spojené státy tou těžbou z ropných písků a těžbou plynu frakování se dostali do hodně komplikované situace. A my jste těch 315 miliard, které investovali do těžby z ropných písků a frakování plynu, získali zpátky, tak byste potřebovali, aby barel stál minimálně 85 dolarů za kus. Ne jako v současnosti, kdy například barely ruské ropy stojí 48 dolarů se slevou, nebo 67 dolarů se slevou a podobně. Čím více bude a dražší bude ropa na světových trzích, tím více vydělají Spojené státy a kompenzují ztráty, které vznikly z obrovských investic do ropných písků a do frakování plynu. Ale pak je tady další problém. Všimněte si, když se objevila technologie frakování plynu, v Evropě nastal obrovský boom. Nejvíce ohánělo Polsko, které v oblasti Mazurských jezer má obrovské zásoby plynu, které by bylo možno vytěžit frakováním a podobně. To bylo před 5 lety. Dodnes ale žádná těžba plynu frakováním neprobíhá. Proč? Protože najednou se zjistilo i to, co se zjistilo ve Spojených státech, že ta Oklahoma, Minnesota a Pensylvánie můžou zabezpečit těžbu plynu frakováním, ale za cenu výrazného ohrožení vodních zdrojů, výrazného zvýšení seismicity území a celkového ohrožení přírodních podmínek. Takže ono, ta technologie těžby plynu frakováním nebude tak, jak se říká, bezproblémová. No a k tomu přistupuje poslední základní skutečnost. Přestavba rafinérií, které zpracovávají těžkou sladkou ropu, na lehkou ropu by vyžadovala desítky až stovky miliard dolarů investic a minimálně 3 až 5 let. Prostší bylo získat ropu z Iránu a zároveň zabezpečit jednu zajímavou zvláštnost. Hormuzský průliv Mab al-Madab a průliv v jihovýchodní Asii, v Molukách, ovlivňují zásadním způsobem světovou námořní dopravu. Původně velká část námořní dopravy byla orientovaná na vývoz a převoz komponentů, hotových výrobků a podobně. Dnes ale významná část světové lodní dopravy je orientovaná na převoz energetických médií, ropy, LNG, ropných produktů. A teď se ukázalo, že klíčovými jsou právě některé průlivy. Proto například mají Spojené státy extrémní zájem o ovládnutí a udržení Tajvanu vůči Číně, protože přes průliv mezi Tajvanem a Čínou přechází více jako 67% exportu Číny. A ve vazbě na severní mořskou cestu a všechno ostatní. A právě ovlivňování těchto klíčových průlivů se stává vlastně škrtícím fenoménem pro export energetických médií. No a samozřejmě původně paradox. Vojenské operace proti Iránu plánoval systém umělé inteligence zvaný Thalassa. Ten výkos, který mají získat od Antropiku, má umožnit propojení, protože Thalassu používali zvlášť letci, zvlášť námořnictvo, zvlášť pozemní jednotky. Ukázalo se, že neprepojenost jednotlivých plánovaných operací byla dalším fatálním problémem Spojených států v Hormuzském průlivu a v Iránu. No a problém je v tom, že hlavní achillovou patou umělé inteligence totiž není dokonalost algoritmu, ale problém reálnosti dat. No a když si uděláte komplexní analýzu korektnosti dat, která jsou používána, dospějete k zajímavému závěru. Více jako 80% dat je upraveno ideologicky, geopoliticky a tak dále. Nejenomže když použijete chybná data, tak máte celkem logicky chybný výsledek, protože umělá inteligence nedokáže z chybných dat dát logický závěr. No a právě proto se teď Trump dostal do velice složité situace. Na jednu stranu chybí lehká ropa, z které vyrábí benzín pro americké obyvatele. No a samozřejmě je známo, že když cena galonu benzínu překročí jistou hranici, tak to způsob